0: kvalitní záchyt těchto plynů.
1: Určitě.
0: A těch vůbec jakoby fosilních záležitostí. To za B. Lepší, když se to spaluje, než když se to ukládá. Jo. To je taky no, potřeba to 100%. Říct. Protože když se to spaluje, tak to dělá teplo zase. Takže se nemusí pálit něco jiného. Takže já si myslím, že naopak je to lepší zlo, ale třeba, nevím, jestli to víš, ale v Číně vynalezli technologii na to, aby z toho odpadu, který se normálně spaluje, tak aby se udělal benzín.
1: No člověče, ty jsou ale šikovný.
0: No a oni jsou nad propastí, že jo, takže...
1: A už tam spadli, už jsou...
0: No ne, tak oni, chápeš, oni nemají tu ropu, že jo, ta Čína, to je jasný. Číňani nemají ropu, protože celý BRICS je nad propastí, tak...
1: No Rusko to už...
0: No, musí drtit petky a dělat z toho benzín, představ si to.
1: No a ještě jako vybírají ty čipy... No a potom jsem slyšela, že z těch petek může být oblečení, tak to asi taky jako dokážou nějak jako zrecyklovat. No čověče.
0: No ne, tak chudáci, vyspělí, hele, vyspělí víš, jak to dělá vyspělý západ konkrétně s petkama třeba?
1: No já jenom vím, že jsou k ním přilepený ty víčka a že už jsem si několikrát od toho roztrhla ruku.
0: Jako... Debil, který tohleto prostě vynalezl, jo, aby se víčko nedalo odendat od té lahve. Já už jsem rozlil mlíko. Řísem se do obličeje pomálu. Vytočí mě to vždycky, když se chceš napít a to víčko ti tam vleze do té pusy. Jo. A přitom je to tak jednoduché. Tak jednoduché. Europoslankyně Nerudová, konkrétně tedy Prázdnuše udělala stream pro takový debil, jako jsem já, možná, že to taky bylo užitečný, jak s tím víčkem máš pracovat, jak ho máš otevřít, odklonit, cvak a potom se prý můžeš napít.
1: No tak. Já si to budu muset pustit, protože jsem asi levá jako šavle.
0: No ne, tak když někdo, kdo obchoduje s titulama a prošustruje 2 miliardy na univerzitě, tak je europoslanec, no tak se musí něčemu zásadnímu věnovat, že jo. Ona je prej místopředsedkyní výboru bruselské lobby za zátky na lahvích. Ona má konkrétně na starosti celou tu agendu těch zátek. Jo, ona
1: to si děláš teďka ze mě srandu. Nebo to myslíš vážně?
0: No tak podle vážnosti toho streamu to tak vypadalo jako.
1: Jo.
0: Že je nejpovolanější na planetě, rozumíš?
1: Tak za si to pustím, abych věděla, jakým způsobem si mám jako napít.
0: Já ti to řeknu. Prostě vezmeš to víčko, urveš a pak se napíš.
1: No jasně, no. A o to si vždycky urvu tu ruku, že jo?
0: Jo. Tak, aby jsme něco nezapomněli, asi jsme popřáli, to jsme udělali dobře. Tak já to takhle, no dobře, já to dám pryč. Ježiš, to dej mě to nějak to. Tady tohleto. No.
1: Nejseš sám.
0: Nejsem sám.
1: Nejsi sám.
0: Tak jaký jsi měla ten uplynulý týden? Já jsem viděl, že jsi se válela někde u biotopu, pak jsem viděl, že jsi se plavila parníkem a pak jsem viděl tvojí řiť, jaký máš oteklou od kousance od vosy. Tak nevím, co tě nejvíc vzrušilo z toho všeho. Ale třeba vypíchneš něco jiného.
1: Tak u biotopu jsem byla, ano, to je pravda, tam jsem byla v pátek, velice brzo ráno, na 7, aby jako bylo jasno, aby se to všechno stíhalo, protože už o 9 jsme měli jednání někde ve Studulkách, takže jsme se předtím vykoupali. Přátelé, ku podivu, ačkoliv bylo docela teplý začátek léta, tak jsem tam skočila po nohách. A chvíli jsem měla pocit, že jsem zapomněla dýchat. Jo. Tak jsem si říkala, tak jestli se ještě dneska nadechneš, tak to bude zázrak. Bylo to fakt studený, jo. Ku podivu, jako nebejvá to tolik, jo. Nevím, ale asi byly studený noci,
0: Byly
1: takže
0: noci
1: tím pádem to...
0: studený. Byly studený noci.
1: Tak to vychladlo. No tak to byla pravda, tak to jsem opravdu neválela jsem se, ale koupala jsem se. Mezitím ještě byla jedna věc, která nevím, jestli ti došla taky, jestli jsem ti poslala tu fotku nočního Karlštejna, protože jsem v sobotu byla pozvána jako dárek k narozeninám od svých klientů na představení Noc na Karlštejně, přímo na Karlštejně.
0: Počkej, teď jsem se zamyslel, protože mi tady Pavel Hlávka něco napsal, co musím říct do éteru. A
1: Ano.
0: co jsi byla na Karlštejně, nebo co bylo na Karlštejně?
1: Byla jsem na představení Noc na Karlštejně.
0: Jo, ty
1: Na
0: jsi byla na
1: Karlštejně.
0: představení, já myslím, že jsi šla do toho kopce, na ten hrad, jako...
1: Ne, já jsem se vezla.
0: Aha, a
1: Já jsem byla
0: kde to dávali
1: VIP.
0: ten kus, prosím tě?
1: Na Karlštejně.
0: No takže jsi byla na tom hradě.
1: Ano, ale vezla jsem se. Nešla jsem.
0: Masňáci, no jo, to je jasný.
1: Masňáci, no.
0: To já to šel onehdá pěšky až nahoru. A pak
1: Jo,
0: dolů.
1: tak a pak dolů. Tak to byla sobota.
0: My chudáci, rozumíš, jsme odkázali na chůzi, že jo, to je. Víš? No a jaký to bylo? Povídej.
1: Bylo to krásný, bylo to opravdu krásný.
0: A bylo to jako ve smyslu toho muzikálu? Byly tam ty
1: Bylo to úplně
0: písničky?
1: přesně jako ten muzikál, byl to přesně ten muzikál, byl to
0: Ne, tam
1: přesně
0: nebyl
1: ty
0: Matuška ani
1: písničky.
0: Brejchová. To...
1: No to nebyly, no to je jediná mý, jako takový mínus, no to jako už asi jako nikdy jako.
0: A
1: Ale prosím
0: krásnou
1: tě
0: roli
1: bylo,
0: měl pan Heger, že jo? No.
1: hele, a víš, co bylo zajímavé, víš, že tam hrál Regina Rázlova. No to mě teda
0: Počkej,
1: dostalo,
0: koho
1: to jsi.
0: hrála Regina?
1: No, tu Ovku.
0: Jo, Ovku. No vidíš, krásná role.
1: No, ale bylo to, fakt to bylo pěkný, jako bylo to takový, všechny ty písničky a mělo to spát a oni tam tak jako lítají po tom nádvoří a po těch
0: Vy to máte
1: hradbách.
0: kousek na ten Karlštejn, no, to je Pražáci, no, to je.
1: No, Pražáci, no, tak.
0: V biotopu
1: No,
0: se klepou
1: tak.
0: zimou, ale na Karlštejn se vylezou, jako.
1: Hele, že večer to už bylo teplo, to byla pravda, no, to už jako nebylo. No a pak se mi taky stala taková věc, no, že mě opravdu štípla, píchla, kousla, já nevím co. Štípla mě vosa. Přátelé, ale upozorňuji vás.
0: Těsně vedle.
1: Dávejte si na to velkýho bacha, protože jsem si tak říkala, no tak jako jo, chvilku mě bylo zimnice a dobrý, ale
0: Ty nejsi alergická, normálně jako.
1: normálně ne,
0: Byla infikovaná
1: ale
0: nějaká, nadržená.
1: když jsem večer jako se otočila k Martinovi, aby se podívali, jestli jako to není nějaký úplně zásadně hrozný, tak na mě vyvalil oči a říká, to je ale strašný. 20x20 cm, což není malý flek na zadní části zadku. Prostě na takovém tom bůčku akorát.
0: Na
1: No,
0: bůčku,
1: na
0: počkej,
1: bůčku.
0: bůček není ze zadku, si pleteš. Tam je kejta.
1: Hele, to bylo, to tak bolelo, horký to bylo, prostě tepalo v tom. No,
0: A horký to bylo.
1: No,
0: A do
1: nakonec
0: rána
1: jsem
0: dobrý
1: to.
0: pak? Jsi to
1: Ne, ne,
0: zachladila?
1: ne.
0: No.
1: No, není to ještě teď, jako.
0: A na čem
1: Ještě
0: sedíš?
1: teď. No, já ležím. Já to řeknu upřímně.
0: No
1: Ne,
0: počkej, s tou...
1: opravdu.
0: No, povídej.
1: Jako, ona totiž ta mrcha jedna mi vlítla po cukni. Prostě nevím, co jí to napadlo. A ta sukně byla vcelku dlouhá, takže ona jako tu trasu musela jako dlouhou jako a já jsem ji nespozorovala a já jsem si ji tam ještě přimáčkla, že jo. A já jsem si jako
0: No to je
1: pomohla.
0: tak, když si někdo sedne na vosu, jako kterou má pod sukní, nemůže se divit, že vosička se brání nožičkama škube a tím bodavým
1: Zobáčkem.
0: žihadýlkem, že se brání. No to víš, no ona
1: No,
0: tě
1: takže
0: škrábala, že jo, ty jsi se nezvedla, no tak ti ji vydala, no to je jasný.
1: no, A musím říct, že to teda bylo jako teda,
0: Ne,
1: nakonec jsem
0: počkej.
1: stejně
0: No, víš, čem
1: si
0: byl problém? Ty
1: musela,
0: jsi si
1: no.
0: vymáčkla, víš? Jak jsi na ní sedla, tak jsi si ji vymáčkla
1: No,
0: vlastně.
1: určitě jsem si tam prostě za to, ale zacpal. Žihadlo tam nebylo, takže to byla vosa, ale taková reakce alergická, tak strašná, jo. To jako představa, že bych to třeba měla na ruce nebo někde jako,
0: Na krku.
1: no,
0: No.
1: vůbec.
0: No
1: Vůbec.
0: já
1: Mě bolí
0: jsem
1: i ten kyčel, jo.
0: no my jsme byli s Eliškou u Saňkovského rybníka, že jo? A tam ty vosy hodně jako dorážely, tak jsem jí hodně hlídal, jako jo, že zmrzlinku, nebo nanuka, nebo limonádu, nebo jídlo.
1: No, mus.
0: Oni ty vosy fakt dorážely i na maso, na všechno. Takže vždycky jsem jí něčím. Tato jsou dobrý pivní
1: Pobýval.
0: tácky. To jsou dobrý pivní tácky, že jí prostě mázneš tím táckem. No a pravda, jako musím zklamat milovníky hmyzu, pár jsem jich zabil teda. Jako. A funguje to tak, že když jich pár zabiješ, oni si to okamžitě řeknou a dají ti
1: Kolektivní
0: pokoj.
1: vědomí.
0: Jedna paní tam teda říkala, že to není pravda, že prý se vracejí na pohřeb, že vosy mají tendenci uklízet, že jo. Ale nebyla to pravda, nevrátili se. Ale bylo to o tom fakt se hlídat, no, protože je to hmyz, k létu to patří, co
1: Já
0: neděláš.
1: jsem právě neměla doma fenestel, protože jsem ho poslala s Tomíkem na tábor.
0: Jsi ho sama potřebovala, viď?
1: No a tak jsem šla do lékárny a ta paní říká, no a nemáte to nějaký úplně veliký, jako, tak jsem tak na ní koukala, říkám, no já nevím, no tak mi to ukažte.
0: Ukázala, že
1: Tam
0: ti
1: nikdo
0: v
1: nebyl.
0: lékárně.
1: No, no a ona mi říká, no ale tak tohle už je skoro na injekci, jako. A já říkám, no to ne. No, tak si vemte prášek a ještě si to namažte, ale tak to nějak střídejte během dne, jo. No ty jo.
0: Ale my jsme teda měli Midgardí sled takovej.
1: To vím.
0: Bylo to hezké, příjemné, přijeli v podstatě zajímaví lidé, nebo respektive velice příjemní lidé, tak to řeknu, víceméně kamarádi. A asi nejnáročnější na tom bylo udržet plac pro ně. Jo? A tam přijel jeden Němec s takovým tím velkým, drahým, luxusním karavanem, že jo? A postavil se přímo tam, kde já jsem hlídal to místo. Že? Tak jsem k němu přišel jako a však moje němčina, die Kurve, schöne Haxen mit Chlupen, jako, jo? To je jako, to umím a víc ne. A ještě pár takových základních frází. No, a tak mu říkám jako nein, nein, že tam nemůže stát, protože ještě přijede pět karavanů. A on teda, když už mi konečně začal rozumět, tak mi položil otázku.
1: No.
0: A to nebyla ani němčina, jo? Hrál tě německou značku a mluvil nějak zvláštně. A povídá, jako jestli jsem šéf. A já říkám, že nejsem šéf, že šéf je v recepci. A hodil jsem rukou směrem k té recepci, aby ho tam nasměroval. No, tak šel do recepce a pak se pochopitelně uhnízdil někde jinde, bylo mu vysvětleno.
1: No, tak to dopadlo dobře.
0: No, pak tam přijeli nějaký starší lidi s karavanama a tak. To je tak nevděčný, jako víš, protože každému se ten plac tam líbí, že jo, který ty tam hlídáš.
1: Ne,
0: A
1: ten je
0: teď
1: v kurzu prostě.
0: ale nemůžeš nikam skoro odejít, protože. Tak pak jsme to vyřešili tak, že jsme tam postavili párty, takový ten koleman, přístřešek. Tím jsme ten prostor natolik znehodnotili, víš, že už ostatní jim přešla chuť se tam jako realizovat. No a když potom přijeli ostatní, tak jsme ten přístřešek posunuli kousek a bylo. No, tak jsme měli, mimo jiné, jsme teda měli v sobotu, byla ta akce, kterou jsem sliboval, 18 plus. Jo,
1: No.
0: tak přijeli umělci z daleka, až z Moravy a přivezli ochutnat víno, velice dobré, ale německá firma. Takže jsme si ochutnali 20 vzorků vína a ty, co nám chutnali, jsme dopili. Moc příjemná akce to byla. Ty děvčata prostě, že jo, napekly nějaké věci, každá něco přivezla, zelenina byla čerstvá, ze skleníčku pěkně, no, jsme si to užili. Koupačka právě, že bylo to tak s koupáním, my jsme se s Eliškou koupali teda každý den, ale, ale bylo cítit, že prostě to chce, v noci bylo 7 stupňů, že jo. Ze začátku, pak už bylo 10 a víc, ale my jsme tam zažili prostě 7 a 9 stupňů. Takže ty, když stanovali, tak chudák Vanda říkala, že dobrý, ale její zima na hlavu, jakože jí byla. Byla ve spacáku.
1: Fakt, jo.
0: No, ve stanu normálně. A jak dýchala, tak prostě se pokryla ledem a ráno jsme ji normálně museli vysekat z té krusty a vypustit jí do vody, aby se rozplavala, aby se rozehřála. To pochopitelně ne teda, ale skoro to tak vypadalo. Ale třeba včera, když jsme odjížděli s Eliškou, tak už bylo nádherný hic, prostě bylo to paráda. Takže jsme jeli až v 10, jsme tam tady odjížděli v noc večer. Takže akce se povedla, musím říct, budeme ji opakovat, jsme se dohodli ještě letos. Takže pokud byste se chtěli
1: ještě
0: zúčastnit,
1: letos?
0: Tak no, taková polosoukromá už to bude záležitost, tak určitě se nějak domluvíme. Kdo budete chtít, tak mi napište do mailu a já už to nebudu jakoby veřejně, spíš to uděláme tak jako na pozvání, tak bych to řekl. Takže pokud chcete, tak kontaktujte. No, k tomu, jak jsme se tady bavili o těch odpadech, jo, tak mi napsal tady Pavel.
1: No, to jsem ti chtěla připomínat.
0: Pavel Hlávka, mě nemusíš. Jako,
1: no.
0: Jsem v pohodě. Jako, vy ženy to máte zvláštní. Jako, jo. Vy prostě neustále podceňujete nás muže, jako, že si to nepamatujeme. Já si přeci pamatuju, a každý chlap si pamatuje, že před půl rokem manželka říkala, že chce přidělat ty konzole. My si to pamatujeme. Jenom je potřeba, aby nastal ten správný okamžik. Že jo? Na tu práci.
1: Ta správná konstelace, ano.
0: Tak. U nás to byla firma, jestli čtu dobře, Ervo Eco, která to dovedla do dokonalosti. Kdy dokázali veškerý organický odpad přeměnit, pozor, na ropu, uhlík a vodík. A pak je tady takový smutný dovětek. Nedávno tento vynálezce záhadně zemřel.
1: Tak to je
0: nedělám srandu, to tady napsal Pavel. Jako, jo.
1: No to já pravděpodobně věřím.
0: Z čehož usuzuju, že to asi Pavel nebyl, že jo? To je jasný.
1: Ten dělal jenom skladníka.
0: Co?
1: Ten tam dělal skladníka. Pavel. Evidoval tu ropu a ten uhlík a ten vodík. Hele, to je zajímavý moment.
0: Viď?
1: Že jsme o tom nikdy nikdo neslyšel, viď?
0: No jo.
1: Já teda aspoň.
0: Já ne, jako. No tak asi Pavel se v tom pohyboval, tak nějak to jako asi tak. No tak pojďme se podívat na nějaké ty záležitosti, co nám tady napsala Božena Blanka. A pojďme nějaké, mám tady informace o BRICS, tak jak je to teda rozsáhlo, musím říct, listuju, ha, už nelistuju, už mi to tady, už to jede. Počkej, ještě pořád listuju. To je dlouhý. No jo, furt listuju, víš.
1: To tam máš takové dlouhý, jako?
0: No, to jsou nějaký velký písmenka tady. Boženka, Božena Blanka, víš? Kdybys viděla, jak tam řádila.
1: Jo.
0: Já jsem ji obdivoval. Tak. Rusko 14. júl. Akoby se BRICS mohl přiblížit ku globálnému riadeniu. Keď uvažujeme o tom, akoby se skupina BRICS mohla po rozšíření v rokoch 2024 až 2025 stabilizovat a zároveň zaujat výraznější místo v globálnom riadení, můžeme předpokládat následovné. Řešení by mohlo spojit společné dosahování klíčových cílů členských krajín a být zaujímavé pro zvyšok světa. Niet pochyb o tom, že v současnosti nikdo nepríjme model globálního riadení, který by vnucovala úzká skupina států. Tento model by mal být zameraný na skutečné záujmy většiny světového společenstva. Zdá se, že v nejbližší budoucnosti spočívají takéto základné záujmy krajín BRICS a celého světa v společném úsilí o dosáhnutí právě těch cílů udržatelného rozvoje, o které se OSN už dlouho snaží, píše Timofej Bordačev. V současnosti by nejabsurdnějším plánem pro BRICS bylo pokoušet se napodobňovat některou zo struktur, které v průběhu posledních desetiletí a dokonce i skôr vytvořili velmoci, kterých převaha vo světové politice byla založená na sile zbraní. Právě proto v kontextu našich úvah o tom, jakou úlohu může tato platforma zohrávat v globálnom riadení, nemá zmysel ani len uvažovat o napodobňovaní tých postupů, které se zvyčajně považují za úspěšné. V prvom radě kvůli už spomenutému stanovení cílů. Všetky nám známé mezinárodní organizace z minulosti a i současnosti představují právě právné zakotvení rovnováhy síl mezi ich účastníkmi alebo ich záměrů vůči ostatním krajinám a národům světa. BRICS naopak nie je založená na rovnováhe síl, nesleduje cíl zaznamenat na papíře poměr vojenských kapacit členských krajín, který by byl stanovený v průběhu konfliktu a nebyla vytvořena na to, aby koordinovala politiku úzké skupiny krajín na světové scéně v tradičním zmysle tohto pojmu. Právě proto se zdá, že snaha o stabilitu a efektivnost BRICS musí začít otázkou nejvšeobecnějšího stanovení cílů členských krajín, které spája jejich vnútorné a zahranično-politické programy. Dělej se pokusíme vysvětlit, co tím máme na mysli a co se javí jako nejdůležitější. Každá mezinárodní spolupráce musí zodpovědět základným záujmům zúčastněných krajín. Například evropská integrace, které institucionálním stelesněním je v současnosti Evropská unie, je původně zoskupením krajín, které utrpěly nejtěžší porážku v druhé světové vojně 1939 až 1945, které částečně ztratily svou suverenitu vo vojenských otázkách v důsledku účasti v bloku NATO a které se právě proto snažili upevnit svou novou strategickou pozici. Nejdůležitější úlohou evropských elit v čase vzniku integrace bylo zachovat si svoje mocenské postavení a posilnit jeho materiální základňu prostřednictvím zjednotění trhů a společné spolupráce s nejdůležitějšími zahranično-hospodářskými partnermi. Právě vnútorné cíle byly v tomto případě dominantné, čo následně umožnilo na ich základě vyvinout poměrně účinné mechanismy ovlivňování světové politiky a ekonomiky. V každém případě išlo o mechanizmy, které zďaleka převyšovaly skutečné geopolitické možnosti krajín jako Německo, Francouzsko či Taliansko, nehovoriac o ich menších spojencoch. Další příkladem je Združení krajín jihovýchodní Asie ASEAN, kterého vznik na konci 60. roků 20. století, byl moudrou a dalekozrakou odpovědou na výzvy, které se bezprostředně vynorily před značnou skupinou asijských krajín po získání jejich nezávislosti. Cílem bylo předcházet konfliktům v procese budování jejich suverénní státnosti a vyhnout se konkurencí na mezinárodní scéně. Dalším dobrým příkladem je šanghajská organizace spolupráce ŠOS, která byla založena před 25 rokmi s cílem vyřešit důležitou a konkrétní úlohu stabilizaci vnitřního okruhu Velké Eurázie v regioně, který přímo zasahuje do bezpečnostních zájmů Ruska a Číny a které krajiny byly v tomto čase, v tomto ohledě zranitelné. Tyto úlohy mali čisto vnútropolitický charakter pro jasné ohraničený region a treba poznamenat, že byly vyřešené velmi úspěšně. Je důležité zohlednit, že účinnost těchto organizací je obmedzená ich původným poslaním. Pre Európsku úniu sa za neúspech považuje pokus o vytvorenie plnohodnotnej politickej únie. Pre ASEAN predstavuje značné ťažkosti snaha zohrávať úlohu vo vnútropolitickom vývoji svojich členov alebo formulovať spoločné prístupy k najdôležitejšej súčasnej výzve ázijskej politiky, konfrontácii medzi Čínou a USA zatiaľ čo. Což se zatím nedokáže výrazně presadit mimo původní sféry působnosti. Z politického hlediska jsou efektivnější organizace, které byly zřízeny s cílem nadvázat společnou politiku vůči okolitému světu, alebo které kombinují vnitřní a zahranično-politické úlohy, například Velkou sedmičku. Nemožno vnímat jen jako formalizaci amerického vodcovstva. Jde skutečně o velmi účinný orgán, prostřednictvím kterého kolektivní západ čelí zvyšku ľudstva. Nie je náhodou, že vznikla v polovici 70. rokov, keď se současně vyčerpali zdroje historické dominancie západu vo světových záležitostiach a čoraz zretelnejšie sa prejavovali príznaky krízy opozície voči USA a Európe, ktorú viedol ZSSR. Práve vtedy na koordináciu spoločnej obrany a útoku vznikla jedinečná forma sedmičky, ktorú by historici v minulosti považovali za prototyp svetovej vlády. Postupom času sa však možnosti krajín tejto skupiny ovplyvňovať svetový poriadok zmenšovali, okrem iného aj v dôsledku rastu ekonomickej sily Číny a oživenia Ruska, zatiaľ čo potreba posilenia jej vnútornej disciplíny sa zvyšovala. V dôsledku toho si dnes nikto pri zdravom rozume nedokáže predstaviť sedmičku ako orgán globálneho riadenia, ale všetci v nej s ľahkosťou vidíme pomerne efektívny vojensko ekonomický štáb západu, kde západ plánuje kampaně proti zvyšku ľudstva. Nie je dôvod domnievať sa, že BRICS, ktorá zo svojej podstaty odmieta rozdelenie sveta, by mohla uvažovať o takejto misii a trajektórii rozvoja. Na to zase spája vnútorné úlohy udržania nenahraditeľných elít pri moci v Európe s vonkajšími udržovanie vojenského tábora západu v potrebnej kondícii. Nemôže sa však a ani čisto teoreticky sa nikdy nemohla stať orgánom globálneho riadenia a pokusy prezentovať tento blok ako svetového policajta sa vážne podnikali buď v období najväčšej eufórie západu bezprostredne po skončení studenej vojny alebo na začiatku 2000 rokov, keď spojenci USA boli vystrašení jednostranným vojenským aktivizmom americké vlády. Treba poznamenať, že niečo podobné vidíme aj teraz. Je vôbec potrebné hovoriť o tom, že BRICS sa tiež v žiadnom prípade nemôže snažiť o zvýšenie vlastnej efektívnosti prostredníctvom pokusu premeniť sa na uzavretý klub. Po prvé, je to v rozpore s jeho původnou politickou koncepciou. Po druhé, bol by to zjavně odsudený na neúspěch nápad, keďže nezodpovídá zaujmům žádnej z krajín členů tohto zaskupení. Keď teda uvažujeme o tom, ako by sa skupina BRICS mohla po rozšíření v rokoch 2024 až 2025 stabilizovat a zároveň zaujať výraznějšie miesto v globálnom riadení, můžeme predpokladať následovné riešenie by mohlo spojiť spoločné dosahovanie z kľúčových cieľov členských krajín a byť zaujímavé pre zvyšok sveta. Nie je pochyb o tom, že v súčasnosti nikto nepríjme model globálneho riadenia, ktorý by vnúcovala úzká skupina štátov. Tento model by mal byť zameraný na skutočné záujmy väčšiny svetového spoločenstva. Zdá sa, že v najbližšej budúcnosti spočívajú takéto základné záujmy krajín BRICS a celého sveta v spoločnom úsilí o dosiahnutie práve tých cieľov udržiteľného rozvoja, o ktoré sa OSN už dlho snaží. Zároveň však vidíme, že dominancia Západu v orgánoch väčšiny globálnych inštitúcií neumožňuje vážne hovoriť o realizácii týchto cieľov v prospech celého ľudstva a nejzraniteľnejších štátov. Samotné krajiny BRICS sú však nepochybne zjednotené myšlenkou vlastného udržateľného rozvoja v rámci všetkým dobre známých priorit, samozrejme v inom rozsahu a hĺbke riešenia aktuálnych úloh. A tie mechanizmy riadenia rozvoja, ktoré štáty BRICS môžu realizovať v rámci svojho zoskupenia, budú s veľkým záujmom prijaté aj v rámci širokého spoločenstva svetovej väčšiny. Konkrétne by bolo zaujímavé začať spoločnou iniciatívou BRICS pre jeden z regionov planéty, ktorý bol západom najviac ožobračený, krajiny západnej Afriky. Tak.
1: Tyjo, tak to byl výkon. To byl výkon.
0: Tak jsem se teda jako rozhovořil a řeknu to tak. Jak to na tebe zapůsobilo, to sdělení?
1: No, že to západní Evropa, ta Evropská unie, to má fakt špatně rozehraný, no. Takhle to asi jako nebude úplně to nejlepší, jak to rozehráli. A že v BRICSu to teda takhle skutečně nechtějí. Jako.
0: Aspoň, víš, to mně to přijde, že ten článek je psaný očima vidění toho západu, jako že takhle uvažuje ten západ, ale ne BRICS. Že oni popisují ten BRICS jakoby ze svého úhlu pohledu.
1: A kdo to
0: přesně
1: napsal?
0: Prosím?
1: Kdo to napsal?
0: Armádní magazín to vyšlo. Zprávy ze světa z armádního magazínu. Tam někde na začátku byl nějaký ten člověk, ale ono to je jedno, jako jo. Já si totiž myslím, že články tohoto typu jsou takové ty uklidňující články, jakože mise prezidenta Pavla byla velice úspěšná, úplně zastínila Babišovo a Macinkovo účinkování, jo, že Ukrajina v podstatě jenom velmi chytře ustupuje, to proto, aby se nadechla, tak jak řekl Pavel, někde tam se nechal slyšet, že teď jsou 2 měsíce okno, kdy Ukrajina může jako se nadechnout a teď ji musíme ale všichni podpořit, jako jo. Všichni tam musíme poslat ty peníze, aby ta Ukrajina se mohla nadechnout, jo, aby toho Rosa dodělala, jako. To jsou prostě absolutně vlhký sny.
1: Dorazilo.
0: No a to, co tady se jakoby píše o BRICSu, to je nepřipuštění si reality, jo.
1: No tak oni vůbec, jako o BRICSu neslyšíš nikde nic,
0: no, ale hlavně neslyšíš,
1: prostě mrtvo.
0: Ale neslyšíš vůbec jakoby to, co zaznít má, jakoby, jo.
1: No jasně, neslyšíš nic.
0: Otázka prostě vůbec, proč vznikl BRICS? Proč vznikl ŠOS a proč vzniklo to, tam to, ta, ta, ten jich, jo. Proč to vzniklo? To přeci vzniklo v důsledku ekonomického terorismu kolektivního západu. To vzniklo díky bankovnímu terorismu, který tady zavedli Mezinárodní měnový fond, Světová banka, FED a další gauneři. To jsou vynucené kroky pro udržitelné fungování národů a států a zemí. To není proto, že...
1: Si to někdo vymyslel.
0: Ano, oni neřeknou, že na to vzniklo proto, že náckové se báli o život, že je vyčenichají ty Rusové a použijou ten článek 106 charty OSN a půjdou vygumovat ten satanisticko-nacistický hnízdo, který se někde objevilo, protože ty náckové byly pouze přesunutý do bezpečných regionů světa, takže tam ty Rusové půjdou vyřešit. Tak proto oni si založili NATO. NATO je obranný pakt nacistů a nacistických
1: aby
0: skupin.
1: Aby je ukryli, ochránili, skryli, aby to prostě nedali najevo.
0: A Evropská unie je nacistický projekt, který vlastně pokračuje v budování čtvrté říše, v budování jaksi nadlidství. Dneska musíme říct teda jednak árijců, kteří se nacházejí na území Německa, ale pozor, také Ukrajiny, protože tam, jak bylo odhaleno některými vědci, tak tam také přišli nadlidi, kteří měli své jaksi propagátory, respektive měli své významné lidi, jako byl třeba Suchačev nebo ten Bandera a podobně. To už jsou dneska kulty, které fungují na té Ukrajině. A to už dneska vidíš, to modus operandi, který je naprosto stejný, jako když se budovala pozice Hitlera, tak naprosto stejná modus operandi je v budování pozice Führera Zelenského.
1: Zelenského.
0: Mm-hmm. To je úplně stejný, jako jo. Úplně stejný. Obrovská korupce, obrovský finanční toky do soukromí zóny, pochopitelně korporátní fašismus, obrovský korporátní lobby, jo, a lidi to platí. A lidi to musí platit, protože máme tady takový debily v opozici. Musím říct, že opravdu opozice nám představuje v každý okamžik svoje personální zálohy debilů, který občas vylezou na tu obrazovku a začnou vykřikovat, že je potřeba zavést, třeba v Evropské unii, je potřeba zavést válečnou daň. Jako my, když jsme tady o tom mluvili, tak lidi říkají, no, to je blbost, jako, kdo by to chroupnul.
1: A už to najednou vylejzrá na povrch, viď?
0: No a oni už o tom mluví, jako, že to je potřeba, protože blablabla. To, že ty daně už jsou dávno zaváděný, to, že tady dneska platíme za to, že můžeme dýchat vzduch, což jsou v podstatě emisní povolenky, to, že brzy budeme platit za to, že používáme vodu, jo? Přitom, teď mě řekni, jo, jako máš studnu a z té studny čerpáš vodu. Na svoje náklady čerpáš vodu. A tu vodu používáš na zalejvání, na
1: tak
0: pití.
1: Tak tam to se vracím, ne?
0: Takže ji tam vracíš. Takže ano, když ti někdo tu vodu zprostředkovává, v úzovkách ti jakoby vyčistí a vydezinfikuje, dopraví ti do vodovodního kohoutku, ano, za tuhle tu službu, dejme tomu, budeme platit, jo? Ale když je to voda, kterou použiju a zase vrátím, tak proč za ní mám platit, jako? A to se připravuje, že jo? Takže je vidět, že oni se opravdu připravují na to, aby schramstli peníze úplně ze všeho. A lidem to nedochází. Lidi si pořád myslí, že to je, že když tady bouříme a říkáme to jako nahlas, takže jsme nějaký pitomí nebo co, a že jsme nějaký divný.
1: A že nám nevěří a proč by to dělali, že jo.
0: No.
1: Jo, je to tak, jako. A ještě navíc.
0: No tak.
1: Pardon. No, já se omlouvám. Ještě navíc je to, čím hůř, tím líp. Jo? Čím prostě budou větší ty daně, větší emisní povolenky, přitvrdíme tady, přitvrdíme tamhle. Jo, tady vám zakážeme, když se budeš špatně vyjadřovat, tak dostaneš pokutu. Nebo tě pro jistotu ještě radši zavřem.
0: Tak počkej, já ti něco přečtu, jo, když jsme
1: A?
0: u toho.
1: Slyšíš mě?
0: Já tě slyším, to víš, jo.
1: Ajaj.
0: Nebo já tě slyším, a tě
1: Ajaj.
0: v klidu slyšíme tě.
1: Vydržte, dojde ke spojení.
0: Ale Míšo, my tě slyšíme, tak neboj, dojde ke spojení.
1: Jo, ne, víš co,
0: Ale víš, co
1: tady
0: se
1: zase
0: stalo?
1: začalo.
0: Stalo se něco jiného. Nám tady
1: No.
0: vypadl internet teď momentálně, protože bouřka se přesunula taky k nám.
1: No,
0: Takže
1: ona tady totiž začala asi druhá, protože
0: ne, mě
1: mě
0: tady
1: tady
0: vypadl
1: líp.
0: internet v klidu, jako jo.
1: Tak
0: Ale já jsem
1: dobrý,
0: tě slyšel,
1: je
0: pořád jsem
1: to.
0: tě slyšel, takže on ten výpadek
1: Tak
0: byl
1: to
0: jako
1: jo, já
0: nějaký
1: tebe ne.
0: zvláštní. Tak hele, poslouchej, když o tom mluvíš, jo. Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 356 01 Sokolov, telefonní číslo 352 520 111. Napsala svému zaměstnanci. Dobrý den. Na základě interního posouzení jsme dospěli k závěru, že v současné době není možné obnovit vaše pracovní zařazení na pozici zdravotního bratra. Nemocnice klade velký důraz na profesionální vystupování, vzájemný respekt a schopnost spolupracovat v rámci kolektivu. Domníváme se, že vaše výrazně radikální politické postoje by mohly negativně ovlivnit pracovní atmosféru a vztahy mezi zaměstnanci. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vaší žádosti o návrat do zaměstnání nevyhovět. S pozdravem personální oddělení nemocnice Sokolov. Bez podpisu.
1: Tak to mě spadla brada. Tak to jsme se vrátili o x let zpátky.
0: No tak já si myslím, že tohleto pochopitelně je na žalobu, protože jak
1: To asi
0: náboženské, tak politické, jaksi vyznání
1: politické, no,
0: a tak dál, jo.
1: to je blbost,
0: Ovšem, v
1: no.
0: současném stavu, kdy se tady potírá kde co, tak proč ne, že jo? Stačí, že tam sedí nějaká pirátka třeba, nebo nějaká ze stanu, nebo nemyslím, že bydlí ve stanu, ale
1: ODSačka.
0: Odesačka. No tak, co naděláš?
1: No tak to je masakr. Zdravotního bratra.
0: A teď další, jo. 12.6.2026 proběhla u Městského soudu v Praze s lidmi, kteří patří kdy se jmenujou, je to na Raptoru jinak a je to vojáci v záloze, už jsem si vzpomněl. Českoslovenští vojáci v záloze pro mír, Tamír. Tak si představ, ono to trvá hodinu, jo, můžou si to lidi najít. Tak si, přátelé, představme, že tento soud byl jaksi aktivní a vynesl rozsudky nad několika lidma. Podpora a propagace terorismu a nedovolené ozbrojování v rámci ozbrojené skupiny. Návrh trestu. Závěrečná řeč státního zástupce. Návrh a zdůvodnění výše trestu. Jako takhle, ještě to asi není rozsudek, jo? Jenom teď čerpáme z toho, co navrhuje státní zástupce. Ivan Kratochvíl, 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, ztráta vojenské hodnosti podplukovníka armády České republiky, peněžitý trest 100 tisíc korun. Přemysl Hadrava, 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, propadnutí zabaveného střeliva, celkem 60 nábojů. Andrea Krulišová, 6 let a 8 měsíců ve věznici se zvýšenou ostrahou. Vladimír Stadler, 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, peněžitý trest 100 tisíc korun, propadnutí zabavených zbraní a střeliva. 11.6.2026 Městský soud Praha, spálená Praha 2. Obrazový záznam nebyl povolen, bohužel horší zvuk. Státní zástupce nám nepovolil bližší umístění mikrofonu k jeho stolu. No. Co na to říkáš?
1: Tak co?
0: Co na to říkáš?
1: Tak co jsou teda sazby?

0: Hele, tak já už jako věřím tady snad všemu. Dokonce myslím, že jsem někde četla, že víš, jak byl takový ten příběh s tím symbolem Z na nějakým batělu,
1: Ano,
0: bundě, či
1: jo.
0: co? Jo, tak tam byl taky potvrzen nějaký trest, ale teď se opravdu přiznám, že
1: Jo, tam
0: nevím.
1: bylo pro toho člověka.
0: No, takže vidíš to? Čověče, my budeme muset jako přemýšlet, co budeme dělat dál, až nás tady začnou jako kontrolovat.
1: Kontrolovat.
0: Nebo oni nás možná rovnou vypnou, víš, jak to bylo. Taky byl
1: No, tak
0: svobodný vysílač vypnutý, že jo?
1: to známe, ne? To víme.
0: No,
1: Když je
0: no.
1: dneska někteří poskytovatelé internetu,
0: Ano,
1: když
0: ti
1: si zadají
0: nahlás,
1: svobodný vysílač, tak
0: ano.
1: okamžitě ti tam vyskočí, že to je
0: Že je to
1: nebezpečný obsah.
0: nedůvěryhodný a nebezpečný, a zvažte, jestli se opravdu chcete připojit. Ano, to máš pravdu, to
1: Já se
0: tak je,
1: těším,
0: no.
1: víš, na co se těším? Až si pustíš českou televizi a tam vyskočí takováhle hláška prostě. Abys byla opatrná.
0: A netrefil tě šlák.
1: No to v Maďarsku, pozor, to v Maďarsku udělali, že jo?
0: No,
1: Tam
0: člověče, to jsem někde viděla, ano. Ano,
1: nový
0: ano.
1: premiér, že prý to všechno bylo pro Orbána, tak oni taky to Orbána tak používají úplně na všechno. Tak
0: No, když můžou, tak ho použijou, no.
1: ho takhle použijou. No, jinak tady máme jednu novou kauzu. Víš jakou?
0: Hele, dneska padla
1: Boura, u
0: vláda na
1: vás v
0: vojnu v
1: Praze byla
0: Ukrajině, tak to
1: bouračka.
0: asi nebude ono.
1: U vás v
0: No
1: Praze byla
0: jo, no jo.
1: bouračka.
0: A u nás na Pavláku. A u nás na Pavláku byla bouračka, no. Něco
1: Jo.
0: se tam stalo hroznýho.
1: Co se tam stalo?
0: Nějaký Turek
1: To
0: se
1: bylo na
0: tam jako
1: Pavláku?
0: zboural.
1: No nekecej.
0: Ne, ano. Ale nebyla jsem u toho, takže
1: No já
0: nemůžu
1: jsem okolo toho scháněl nějaký informace.
0: přisloužit, jak to bylo.
1: Já jsem okolo toho scháněl nějaký informace, takže zatím. Poslanec za motoristy, jo, jako
0: No.
1: v poslanecký sněmovně, jo, tak tam opozice zase řádila, tam prostě zase prostě. Vypadalo to, že Turek zavraždil několik lidí, jo. Poslanec za motoristy Filip Turek oznámil, že do doby, než
0: Když
1: policie... Co?
0: ne, no tak jako Zilbar z Chudobince, ten to musel zahrát, že jo, na totální smrtonosnou nemoc a všechno. A ta ženská fakt byla jako velmi zraněná, že jo, kterou jako srazil. No tak tady to zase bude opačně, že budou Turka grilovat a vymyslí si tam ještě pár lidí, možná za 3 neděle, za 14 dní, nevím, že se odřeli, jak letělo to auto a podobně. Počkej, uvidíš. Takový ještě přijdou.
1: No počkej, tak já tady mám k tomu nějaké informace. Poslanec za motoristy Filip Turek oznámil, že do doby, než policie určí viníka pondělní dopravní nehody v centru Prahy, nebude vykonávat funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Tím pochopitelně uspokojil
0: No počkej,
1: křik,
0: ale
1: který...
0: mejc.
1: Počkej, to ještě to přečtu.
0: No.
1: Pokud jej vyšetřování označí za viníka, na post rezignuje. Vyjádření přišlo poté, co premiér Andrej Babiš uvedl, že pokud se potvrdí zveřejněné záběry nehody, při níž se jeho vůz srazil s vozem nemocnice houkajícím křižovatce, měl by Turek na postu skončit. Já jsem k tomu viděl rozbor, docela jako zajímavý. A ono to totiž není... Ono takhle, ono je to takhle, nebyla to sanitka, bylo to vozidlo převážející krev s majákem, které jelo na červenou, přijíždělo do křižovatky po kolejích a podle propočtu Turek jel asi 49 km za hodinu a s největší pravděpodobností do křižovatky vjel na žlutou. Jel pruhem, který je velice, velice zvláštně označen. Ten pruh je označen, že máš odbočit takhle, jsou tam šipky doleva a mezi nima jsou šipky rovně a doprava.
0: Jo, takže ty vlastně jako

0: toho pruhu můžeš kamkoliv.
1: A vedle toho jsou dva pruhy, které jsou rovně a doprava. A tenhle ten pruh má být jako doleva, jo. A on je různě přeznačený a tak nešťastně, že když tam stála kolona aut v těch dvou pruzích, a on když tam přijížděl, tak vlastně přijížděl pruhem, který je značený rovně na silnici. Víme, že dopravní značení vodorovné, tedy na silnici, má přednost před svislým na sloupech.
0: Svislým.
1: Takže na silnici byly malované pruhy rovně a doprava, mezi to byly namalované pruhy doleva, tam ty nebyly přeškrtaný, ty rovně a doprava. A těsně před Turkem tam projížděla minimálně jedno až dvě vozidla, tam taky normálně jeli rovně. Jo? Čili na jednu stranu on tam vjel ne rychle, jel do 50, jel teda pruhem, kterým neměl jet, ale sporné je to značení. A je zvláštní, že vůbec nebrzdil. To znamená, že i když to auto houkalo a blikalo, který přijíždělo k němu zleva, tak buď ho neviděl přes sloupek u toho svého
0: Mercedesu.
1: Možná, že měl handsfree a s někým něco řešil a telefonoval, tedy asi přes handsfree, ale on vůbec nebrzdil. To bylo hodně zvláštní. Jo. Člověk, který jezdí závody nebo prostě je závodník, vůbec nereflektoval. To bylo hodně divný. On vůbec to auto neviděl, on o něm vůbec nevěděl, to bylo vidět. Jo. No, naštěstí se nikomu nic nestalo. Jo. Na druhou stranu vozidla s právem přednosti nemají absolutní právo přednosti. To je taky potřeba říct. To znamená, že je tady na jedné i na druhé straně je tady nějaký typ pochybení a teď asi policie bude muset prostě vyšetřit, které to pochybení způsobilo vlastně tu nehodu, jo?
0: No, jestli vjel do špatného pruhu, jestli pruh byl špatně
1: takhle,
0: proč značený.
1: Kdyby v tom pruhu totiž, kdyby ho nechtěl projet a měl teda jako pochopit, že jede blbým pruhem, tak on se neměl kam zařadit, protože tam stála souvislá kolona aut v těch dvou pruzích, jo. A on, když do toho pruhu najížděl, tak tam byly šipky, že může jet rovně, jako na silnici.
0: No, spíš jako ještě to blbý, že jako nebrzdil, že nevěděl, že tam to auto zleva jede, ale jak
1: říkám, protože mu spadla, jemu tam spadla oranžová, no a protože všude v Praze jsou kamery na průjezd na červenou, no tak tak nepřibrzdil, protože to potřeboval projet, že jo, na tu žlutou. Víme, v té situaci, ono se to hezky jako posuzuje, když člověk v tom autě nesedí, jo. Takže...
0: Hele, já moc dobře vím, co to je, že nevidíš přes ten sloupek. Já, jak jsem malá, tak mám sedadlo přiražený velmi blízko volantu a musím říct, že u některého typu aut se mi to opravdu stane, že tam mám to slepý místo, v ten sloupek je tam tak nešťastně, že... Zejména, když zatáčíš doleva a je tam přechod a ještě přecházejí lidi, tak v tom tam si opravdu dávám velkýho majzla. Jo? A ještě se nakláním přes ten sloupek. Jo? Vím, co to je. Jako.
1: Podívej, jsou studie na to, v současných autech, tak jak se kladou nároky na vyšší bezpečnost v těch autech, jsou předepsané velikosti zrcátek, blablabla, všechno možný, a jak pochopitelně se ty konstrukce dělají robustní, aby ty auta odpovídaly crash testům a tak dál. Tak se u některých, hlavně SUVček, ten výhled snižuje na 27%.
0: No, tak to víš, tak to je jako...
1: Až na 27%. Je... Dokonce byla nějaká tabulka, kde to jakoby ukazovali. Přičemž tuším, že tam byl údaj, že ještě před 20 lety, že ty auta měly výhled cirka 46, 55%, jo. A to, dělají ty sloupky, že jo, pochopitelně.
0: To můžu potvrdit, protože já mám auto více jak 20 let starý. A z toho vidím naprosto perfektně. A pak mám auto, který je, dejme tomu, 8 let starý. A tam je ten problém už evidentní.
1: No, takže asi teďko rada pro všechny. Zjistěte si a vyčíhejte si, kde máte mrtvý úhly ve výhledu ze svého auta. Všechno, co vám brání ve výhledu, odstraňte. Třeba manželka, když sedí vedle vás a brání vám ve výhledu, tak je potřeba... Počkej.
0: Mě rozesmál, jak já budu odstraňovat manželku, jako.
1: Počkej. Jsem nedořek.
0: Dobrý.
1: Tak je zapotřebí požádat tu dotyčnou osobu, ať nemluvím třeba konkrétně o manželce, nebo nedej bože, tak tchyně se zásadně dává dozadu, to je jasný. Jako tchyní,
0: no jasně.
1: Doufám, že nikdo není takový sebevrah, aby si dal tchyní vedle sebe. Ale ta osoba, která sedí na místě spolujezdce, ta taky dokáže pěkně bránit ve výhledu, zejména když zastavíte někde na křižovatce a potřebujete fakt vidět, tak musí ty lidi spolupracovat, musí hlásit, jo. Musí hlásit špatně, dobře a tak dál. No a když jedete sami, tak si prostě fakt musíte několikrát podívat v různých pozicích, než dojedete k té křižovatce, jo. A nebo se vyklánět různými způsoby, abyste eliminovali prostě ty mrtvý body. Proto se už i na osobních autech, na kamionech už nějaký čas, ale i na osobních autech se začaly objevovat kamery, které vám prostě to, co nevidíte vy, tak vám to ale ta kamera ukáže v autě. Jakoby, jo. Ale je zase složitý s tím jako pracovat. A teď, když vyjedete do křižovatky na žlutou, na poslední chvíli, divný je, že tu houkačku neslyšel. To znamená, že musel mít buď hudbu, nebo musel něco řešit prostě přes handsfree. Takže to. A přiznám se, že kolikrát v Praze, když slyšíte, jak houká nějaká sanitka, v tom chaosu fakt nevíte, odkud jede, jo. Takže já se nechci Turka zastávat.
0: No, to
1: zastávat.
0: Je pravda, ano.
1: Nechci se zastávat Turka, ale je potřeba říct, že ta hysterie, která se jako rozpoutala, že Turek naboural sanitku a že to je zásadně jeho vina, já bych to tak jednoznačně neviděl. A určitě se oba řidiči dopustili určitých chyb, které vedly k tomu, že se potkali. A jediný štěstí, že se přesto, že to auto šlo na bok a proletilo. Jako řidič, který převáží krev, jo, jede po kolejích, má houkačku, má světla a vletí do křižovatky 50 a víc větší rychlostí na červenou. To je taky docela dobrodruh, si myslím. Protože to prostě tak je. Musím předpokládat, že mě někdo neuvidí.
0: No, to jako že to jako...
1: Ale říkám, to je na policii, nech to policie vyšetří. Když, já už to zase vidím, jo. Když prostě nakonec ten Turek bude pouze spoluvinen a nebude vyloženě vinen, nebo...
0: Hele, uvidíme, no.
1: Nakonec se ukáže... Nakonec se ukáže, že za to můžou piráti, protože to dopravní značení, které tam bylo, tak bylo úplně debilní. To bylo absolutně nevyhovující. To nebylo o tom, aby... Protože tam ještě nejenom, že tam stála kolona aut, ale tam byly ty víš, abys tam nemohla jet, tak tam byly takový ty...
0: Mrtví policajti. Mrtví policajti, já tomu říkám. Takový
1: no, prostě dopravní značení na těch podstavcích, no, tam bylo. Ty šipky, takový ty pruhy šikmý, že jo. Takže i když Turek bude nevinen nakonec třeba, nebo jenom částečně, tak oni se jim budou řvát, že to je z protekce a bla, bla, bla. Takže prostě Filip Turek si momentálně jako trošku zkomplikoval život, no. Udělal dobře.
0: To jsem si.
1: Udělal dobře, že rezignoval do té doby, podmínečně rezignoval na tu funkci, do té doby, že
0: mainstream,
1: to policie vyšetří.
0: Mainstream píše titulky Turek, rezignoval, Turek skončil a tak, jako. Jo, to už jsem teďka viděla, jako.
1: No
0: jo.
1: Jo,
0: jo. To víš, no. Je to těžký. Co s tím děláš?
1: Jo, co s tím naděláš? No tady je to přesně ta situace vidět. Je tam 50. Tam jsou 4 pruhy, které jedou rovně. A ty 4 pruhy se sjedou do 2. Do 3. 2 jsou vpravo. Pak je jeden zavřený. Na začátku toho pruhu je taková ta šipka rozdělovník, jakože buď doprava nebo doleva. A jsou tam u toho ty šipky prostě. To když vidíš, to musel dělat nějaký pirát. No hlavně to je masakr, jak se tam teda všichni musí nahňahňat, že jo. No. Tak jo, tak to je jedna kauza. Ale pozor, máme tady jinou kauzu. Prezident Hrdina. Míšo. Míša nám spadla. Vydržte. Vypadá to, že došlo k výpadku. No to je dobrý, no. Tak Míša nám spadla a my jsme spadli taky.
0: Prezident Hrdina, jo.
1: Prezident Hrdina, no teď jsme ale vypadli mimo éter, jako jo.
0: Ale ti slyším.
1: No halo, mě tady spadl internet. Nechápu, prečo. A za čo.
0: No.
1: Já tě slyším, Míšo, jo. Já tě slyším. Už jsme zase zpátky v éteru, už bychom se měli slyšet, jo. Normálně...
0: Je to nějaký...
1: No je to nestabilní, tady píšou. Problém sending data to server. Server connecting 10. Problém sending data. Takže máme problém na serveru. Pane Hlávka, prosím vás, my máme problém na tom serveru. Zlobí to, padá to.
0: Na tom serveru.
1: Na tom serveru, na tom serveru.
0: Ale ona teda asi je bouřka, protože já jsem tady teďka, Martin mi tu teď zavíral okno, protože jsme měli záclonu až u dveří. Docela velký vítr, takže asi se to sežene něco někde od někať. Nějaká obrovská bouře.
1: No jo, necháme to vybouřit, tu kauzu. Uh-huh. Tady asi bude hodně muset udělat policie, svý práce.
0: No, Martin mi tady ještě teďka do ucha šeptal, jestli to nemůže být třeba i nějaký nahraný incident, ale to by fakt muselo být jako hodně, hodně jako naumělkovaný, aby jo, jako že by to na něj nějak nahráli, to ne, to se nedomnívám úplně.
1: No teď je otázka, kolik jel ten řidič toho vozu přepravujícího krev? Kolik tam jel a hlavně proč jel tak rychle, že jo? Oni teda převážejí krevní konzervy a možná orgány, nevím.
0: Někdy taky, někdy taky, no.
1: Ale pravda je, že po té nehodě teda tam to auto stálo. Naštěstí to auto nevletělo na ten ostrůvek, kde stáli lidi u toho semaforu, to je minulo teda jakoby tak o metr, o dva. No, všechno dobře dopadlo nakonec. Tak, máme tady další kauzu. Prezident byl v Ankaře. A jestli pak víš, kdo ho tam propasíroval?
0: No, on se tam propasíroval na základě toho předběžného opatření a pak ještě bylo požádáno, aby se mohl zúčastnit té večeře a toho tam jakoby oficiálně pozval Erdogan. Pokud
1: no,
0: jsem to dobře pochopila.
1: Ale něco je v pozadí. Ale to je hezký, tak odskočím, jo. Píše Věrka. Padá server, přejte si něco.
0: Věruško, já si přeju, aby fungoval.
1: Jo. Pochopitelně Pavel naslouchá, takže Server je pod kontrolou a nevím, že by to dělal server. Sender, píše server, ne sender, ale server. Problém sending data to server. Server connection doset. Sender znamená posílat data na server. A to může být kdykoliv po cestě. Ne, Pavle. Tady se píše server connection lost. Jakože spadl, vypnul se. Problém sending data to server, to máš pravdu. A jinak cannot start a tak dál. Ale problém sending data. Server connection nefunguje. Nic, jedeme dál. Takže, no, ono prasklo, že v podstatě ten Erdogan v tom byl taky docela jako až tak trochu nevinně.
0: On v tom byl taky nevinně.
1: No jo, to já
0: tak
1: si myslím, že to bude mít...
0: Prosím tě, co ten tam dělal?
1: Míšo, já myslím, že to bude mít ještě do hru, protože velvyslanectví spadají do dikce ministerstva zahraničních věcí. Já jsem zvědavej, co se bude dít s velvyslanectvím České republiky v Ankaře, protože to bylo hlavním iniciátorem toho, že se Erdogan angažoval. A velvyslanectví také ještě brzy v předstihu, než vůbec nějaký ústavní soud o něčem rozhodl, tak dávno, dávno v předstihu to velvyslanectví pro Pavla tam v tom hotelu zabezpečilo ubytování.
0: Hezky, tak je to, a to se profláklo, jo, tak to vidíš, to se ke mně ani nedostalo, no taky se ke mně nemůže dostat všechno, to je pravda, no.
1: No jo.
0: To by mě praskla hlava asi už. Ale tak to je zajímavá záležitost, hele.
1: No tak oni, to bude asi nějaký přívrženec bývalé vlády, současné opozice, takže uvidíme, jestli Macinka to tam trošku pořeší, jestli tam bude nějaká změna. Teď nevím, kdo tam dělá toho velvyslance.
0: Velvyslance, to se můžeme podívat.
1: Ale on to nemusel dělat velvyslanec, on to mohl
0: to
1: třeba
0: mohl
1: dělat
0: někdo
1: nějaký,
0: z úřadu, že jo. No. No.
1: Hele, konzul a tak dále.
0: Hele, dostal Pavel taky tu pistoli?
1: Jakou?
0: No přeci Erdogan dal všem vedoucím představitelům.
1: Jako aby se zastřelili, jo, nebo co?
0: To nevím, tomu to byla to taková kauzička, když ta Ankara skončila.
1: Jo, jestli to bylo pro šéfy delegací, tak asi nedostal.
0: Nedostal, protože oni nevěděli, jak to vlastně jako odvíst, jo, protože nevěděli, jestli letadlem, nebo jak, nebo někdo ho nechal uschovaný na velvyslanectví, jo.
1: Neměli
0: takže
1: povolení
0: tak,
1: pro vývoz zbraní.
0: Mm-hmm. Ano. A dokonce ta zbraň, protože úplně přesně zbraně nejsou moje hobby, tak přesně nevím, co to bylo, jestli to byl revolver, nebo fakt nevím, ale měli snad vyrytá jména a dostali k tomu 50 ostrejch.
1: Já vím, co bylo vyryto na hlavní, kterou dostal Andrej Babiš.
0: Jo,
1: Petr Pavel a 50 ostrých. Kdyby se netrefilo poprvé, aby vyřešil ten problém, ne?
0: Jo, tak to... Ach jo.
1: No ne, ono při té oficiální... Je ta fotka, že při té oficiální části, že vlastně vepředu seděli vedoucí delegací a místo Macinky seděl Pávek, skvoter z Hradu, Macinka mu pustil místo, protože on tam chtěl bejt a nebylo kde, že jo. No tak, no ale věřím Andrej Babišovi, který říkal, že se ho všichni ptali, jako, co tam dělá, jako, proč tam je.
0: No.
1: Poskytl řadu rozhovorů a dokonce velice sporných rozhovorů. do různých nacistům nakloněných médií, hned přímo tam, pochopitelně i našemu mainstreamu, ty tam prostě jaká to, jak zastínil svojí účastí toho Babiše. Macinka, jak vyhořel, jako úplně diplomatický protokol, vůbec nechápe, nezná, jakoby. No já teda si myslím, že Zelená guma nikdy protokol nestudovala a Macinka, pokud vím, tak byl na hradě pravou rukou prezidenta. A co se týká protokolů, tak myslím, že diplomacii má vystudovanou. Takže bych to takhle neviděl, no ale budiš teda. Takže tady normálně jako dojatý k pláči, k slzám prostě, jak prezidentu misi, jak ji uchopil, jak prezidentu misi prostě přesto, že oni mu v tom bránili, tak prezidentu misi jako doták, jo. A to mě hrozně pobavilo, prostě, co si dokázali navymýšlet, jo. No a i s tou podáním ruky, že jo, jak tady vykřikovali, jak Babiš se nutil Trumpovi s tou rukou. Na fotce to možná tak mohlo vypadat, ale video jednoznačně prokázalo, jak lžou a jak jsou úplně, úplně chorí v tom, aby dehonestovali prostě tu vládu. A úplně největší prča je, že vlastně oni tam měli obhajovat ten průser, který udělal Fiala, že jo. Oni nesplnili tu kvótu 2%. A to, o tom to bylo celý.
0: No hlavně. Jasně, no. A Babiš to musel jako od toho, Babiš to musel odkecat, že jo. Jo.
1: A navíc jako asi ani moc nemusel. A ono to vlastně prasklo, že oni lhali v nějakých výdajích, že oni lhali jak směrem k NATO, tak směrem k obyvatelstvu České republiky, jo. Čili oni lhali na všechny strany, rozumíš? No ale pozor, narodili se z toho zase další, vykřesali z toho další, jako kdyby kauzu oni, aby rozdělili, jako kdyby tu, nebo aby vybouřili tu vládní koalici, že Babiš se tam zavázal prostě nějaký peníze a tak dál. Tak já už jsem to tady dával na pravou míru včera v komentovaném čtení a po co vlastně šlo. Česká republika se nepřipojila k tomu programu, který předpokládá a garantuje Ukrajině 70 miliard euro každý rok jako pevnou dávku, jo. To je jako předplatíš si štětku, jo, prostě. Tak oni si předplatili Zelenskýho, nacistickou chuntu si předplatili a usnesli se, že, a to nemá limit, jako pozor, to není jako, že to je na dobu určitou.
0: Hele, a no. Ty občani teda jako těch vlád, který se prostě, nebo těch států, kteří se k tomuhle jako zavázali a to tak se jako v pohodě, to jako zkousnou, jako těm je to jako úplně jedno.
1: No asi mi je to jedno, protože oni vysvětlili, že ty peníze jdou na obranu před Ruskem. Ale ono je potřeba to říct úplně přesně, jo. Ty peníze tečou na Ukrajinu proto, aby Ukrajinci nás nezmasakrovali. To je jako spíš taková větší pravda, bych řekl.
0: To je spíš jako ten druhý pohled a takovej ten správnější, bych řekla.
1: Jo, já jsem říkal, že předplatíš si štětku. Ne, ne, ne, tady ono to spíš vypadá, že se Evropská unie rozhodla platit výpalný, jak to bylo v těch divokých filmech, že jo, že prostě mafie ti vypálí obchod, když jim nebudeš odvádět pravidelné dávky.
0: No, ale teď si jako představ, že teda my, jako je spousta států, který se k tomu nepřipojili. No,
1: spousta jich, to bych neřekl, že spousta se nepřipojila.
0: Tak Slovensko, Maďarsko, Česko, Polsko.
1: Řekněme hrdinové, že jo. Taky neboj, taky nám to tady předvedou dronama. No a protože Fialová vláda, aby Takhle, Fialová vláda se snažila naplnit ty 2%, stůj co stůj. A tak prostě deponovali 140 milionů, deponovali směrem k NATO nějakou neprůhlednou formou. A tak vlastně jediný, co udělal Babiš s Macinkou, že těch 140 milionů určili, kam ty peníze půjdou a nasměrovali těch jednou deponovaných 140 milionů tady do toho programu, který vlastně je o těch 70 miliardách euro. To proto, že ten program asi bude mít nějaký controlling. I protože oni to deponovali tak, že to asi na tu Ukrajinu mělo nějak zahučet prostě zase přes ty jejich trasy. Takže oni deponovali 140 milionů ve prospěch nějakých aktivit, který NATO neuznalo. NATO neuznalo tu platbu. Jako, že by se to započítávalo do těch 2%. Jo.
0: Aha. Takhle to bylo.
1: No takže Babiš prostě, ale už to nemohli vzít zpátky, rozumíš, ty peníze byly deponovaný. No a protože asi nejrozumnější teďko, co se mohlo udělat, tam na místě, že ty deponované peníze určili jejich místo, kam budou použitý. Do toho programu, který v tu chvíli je aktivní, asi momentálně byl k dispozici. Tak to tam prostě šupli. Takže bude se nám to počítat do těch 2%, ale pozor, až v roce 2026.
0: Takže prostě se to oficiálně nesplnilo v tom roce 25, no.
1: Ty peníze prostě oni vzali z té kasy, že jo? Ty tam prostě odeslali. Takže ty peníze už tam byly. Takže takhle to je potřeba navnímat a takhle to je podle toho výkladu.
0: Ale to víš, mainstream to zase otočil, že jo? Babiš poslal, Babiš
1: slibovala. No promiň, to nebyl jenom mainstream, jo? My už máme, když to řeknu, máme některé ty alternativce už tak zblblí, že to začali rozesílat po internetu i lidi jako v rámci alternativy, že Babiš s Macinkou zradili prostě občany, protože a tak dál. Je vidět, že oni chtějí zasít ten rozkol, jo. Takže pochopitelně Tomio se k tomu nějak vyjádřil, asi ne úplně natvrdo, ale oni to hned jako okořenili, takže hned to vypadalo, jo, že je rozkol. Hned.
0: Ano. To by se jim líbilo, že by prostě zaseli se mě nedůvěry a koalice by se třeba rozpadla, vláda by spadla a už by to jelo.
1: To by fungovalo v jejich prospěch.
0: Asi tak, jako.
1: Hele, nám to strašně dneska nějak uteklo.
0: To se... Nekecej.
1: 22.40.
0: No jo.
1: Že jsme si nic neřekli, ty vado.
0: To je nějaký... Vždyť jsme si ještě ani pořádně nepopovídali, veď.
1: No jo.
0: Tak co tam máš ještě za téma?
1: Prosím tě, vy jste měli v té Praze taky jednu nehodu ještě.
0: Jejda. Jakou? Tady vedle praskla voda, to je fakt.
1: No ne, vy jste měli taky jednu nehodu. Čeče, a o té nehodě není nějak ani vidu, ani slechu. Ještě, že nás o ní informoval Jindřich Reichl 12.6.2026. Na začátku tohoto týdne naboural kompletně sfetovaný řidič v Korunovační ulici na Letné 4 auta. Poté vystoupil a začal do všech aut mlátit a rozbíjet je. Nakonec se vrhl na poblíž odpočívajícího psa, jenž se s ním ovšem velmi rychle vypořádal. Podle svědků muž mluvil cizojazyčně a byl z jedné ze zemí bývalého Sovětského svazu. Můžete hádat, která z těch zemí to byla. Počítám, že jeden pokus bude stačit. Teď už jen čekám, kdy zatknou toho nebohého psa za jeho evidentní proputinovský postoj a zjevnou náklonnost kremelského režimu. Je třeba jej neprodleně vyslechnout a zjistit, zda se nejedná o ruského agenta. A mimochodem znovu se ukazuje, jak je nebezpečné zveřejňovat, jak je nezbytné zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů. Abychom už nemuseli mluvit v obezličkách, že muž mluvil cizojazyčně a pocházel z bývalého Sovětského svazu a mohli úplně normálně říct, že to byl sfetovaný Ukrajinec.
0: No jo. Vidíš to? To by mě zajímalo, jak tuhle nehodu vyšetřej. A o tom se nikdy nepsalo, že?
1: Ne, o tom se nikdy nemluvilo. Tak Fialova vláda... Čekej, tady máme. Fialova vláda prostě otevřela bezednou kasu a Ukrajinci kradli a kradli. Každý pátý šílené. A kdo všechno to podporoval? Řešili i místní samosprávy své úřady práce? Žádali kontroly? Humanitární dávky u nás zneužívá každý pátý Ukrajinec a celková škoda už jde do stovek milionů korun. Tak kdo měl pravdu? Rakušan s Jurečkou, kteří vám tvrdili, že jde pouze o jednotky případů? Nebo já, který vám na rovinu říkal, tady se bavíme o Rajchlovi, že se jedná o systematické rozkrádání peněz z našich daní ve formě dotační turistiky? Tehdy mi říkali, že je to prokremelská dezinformace. Dnes už musí uznat, že jsem měl pravdu. Pomatená logika. Kdo se nenechal ukrádat od Ukrajinců, ten pomáhá Putinovi. Dnes definitivně prohrála a skolabovala. My budeme vaše peníze bránit ze všech sil. Proti Kyjevu, proti Bruselu a především proti 5 opozičním lokajům, kteří jim poslušně slouží. Dobrý, ne?
0: Jo. Je to, to je prostě... Co na to víc říct? Prostě všichni jsou...
1: Co na to
0: jsou...
1: víc říct?
0: Goku.
1: Co na to víc říct? Tak tady máme necenzurovanou pravdu. Hladíkovo dotační šílenství. Co je možné v České republice? Dnes pokračujeme dalším článkem záhadného Tomase Pauknera. Tentokrát si posvítil na největšího oteplovače Hladíka a dotace zeleným parazitům. Vrací se v podstatě k prvním článkům, ve kterých upozornil na tyto kauzy. Právě tehdy mu byly jeho články staženy ze seznamu. Dále již Tomas Paukner. Chci, abyste mé činnosti porozuměli. Předem vás ale varuji. Při čtení tohoto textu hrozí ztráta veškerých zbývajících iluzí. Přeji si, abyste si skrze dnešní text uvědomili, co vše je v České republice možné. Jak šílené je čerpání zelených dotací a jak se některé dotační vysavače bez špetky studu neštítí předkládat naprosto bizarní projekty k proplacení, které taktéž bez špetky studu Česká republika a její úředníci schválí. Zhledá-li úřad Evropského veřejného žalobce ve věci dotací holdingu Solar Global trestný čin, bude níže uvedená schéma největším individuálním dotačním podvodem od roku 2011, kdy vypukla kauza ROP Severozápad. Holding Solar Global podniká nejen v solární energii, ale také ve výrobě zeleného vodíku. Za rok 2025 dosáhla skupina obratu v nižších jednotkách miliard korun a byla masivně dotována státem nejen skrze výkup energie, solární boom, ze starých elektráren z let 2009 a 2010, ale také skrze státní podporu výstavby nových elektráren. Stavět bylo možné velké elektrárny a také ty malé. Výstavba obou typů je dotována odlišným způsobem. U velkých elektráren s bateriovým úložištěm získal žadatel maximálně 6700 Kč za kilowatt peak výkonu, kdežto u malých šlo až o 14 700 Kč za kilowatt peak. Není třeba dodávat, že je dělení projektu do malých trestné a tento systém je vnímán jako podvod s možným odnětím svobody ve výši až 8 let a zákazem činnosti u právnických osob. Proč tedy dotovat málo, když lze dotovat víc? Holding Solar Global založil přes 500 dceřiných firem. Skrze tyto společnosti následně podával žádosti o malé projekty do výkonu 1 MW peak na Státní fond životního prostředí správce dotačního programu. A nyní přijde to šílenství. Firma žádala o dotační podporu v rámci malých elektráren na projekt Skoranov. 4 dceřiné firmy stavěly 4 malé elektrárny o výkonu 950 až 990 kW-píků na stejném pozemku a žádali o dotace v tom též programu. Projekty byly pojmenovány Skoranov 1, Skoranov 2, Skoranov 4 a Skoranov 5. Firmy byly pojmenovány Agro PV 46, Agro PV 47, Agro PV 48 a Agro PV 49. Úředníci problém nenašli. Kontroloři z fondu životního prostředí problém nenašli. Petr Hladík dotace podepsal a Rada Státního fondu životního prostředí neshledala pochybení. Výše podpory 48 milionů. Jak projekt vypadá? Další 3 firmy holdingu žádali o další podporu na 3 malé elektrárny. Projekty byly pojmenovány Ochos 4.1, Ochos 4.2 a Ochos 4.3. Stojí na stejném pozemku, byly postaveny současně a sdílí stejné oplocení. Opět, kontroloři nenašli nic, úředníci jak bysmet. A Petr Hladík dotace rozhodnutí ministra poslal k zaplacení. Výše podpory 36 milionů. Jak projekt vypadá? Tady máme foto. A znovu, Padochov 4 projekty, 48 milionů. Padochov 1, Padochov 2, Padochov 3, Padochov 4. Ještě to není Padouchov, tyjo. Všechny malé, totožný holding, totožný pozemek. A znovu, 2 elektrárny, Veselý nad Moravou 1, Veselý nad Moravou 2. Obě malé, obě do limitu. Totožný holding, totožný pozemek. Podpora 24 milionů. Další 2. Radvanice v Čechách, 24 milionů. Stejný pozemek, 2 malé fotovoltaiky do limitu. Stojí vedle sebe a výstavba proběhla současně. A znovu, Dražkov 1 a 2. Znovu Oslavany 1 až 4. Znovu Radvanice u Lipníka 1, 2, 3, 4. Opět stejný systém, Veselý nad Moravou 1, 2 i Ondřejov 1, 2. Není to vše. Mostky u Kaplic 1 a 2. Kadaň 1, Kadaň 2, Kadaň 3. Zdaleka jsem nevypsal vše. Kompletní data jsou v přehledu schválených dotací z Fondu životního prostředí v letech 2022, 2023 a 2026. Do schválení dotací z let 2022 až 2023. Schéma dosáhlo naprosto obscénních rozměrů a týkalo se jedné jediné firmy. Nikdo nehnul ani brvou a nikdo se nad celým systémem nepozastavil. Úředníci schvalovali, Anna Hubáčková a Petr Hladík podepisovali a holding Solar Global odčerpal zhruba 600 milionů korun. Když jsem vypublikoval nepohodlný článek rozkrývající tyto praktiky, Petr Hladík napsal a zavolal do Seznamu, aby jej stáhli. A oni to skutečně udělali s argumentem, že zasahují do jeho dobré pověsti. Zcela vážně přiznal to sám Hladík, který to považuje za naprosto běžný postup. Všechny články z poslední doby, které ten profil napsal na Seznamu, jsem zdokumentoval, poslal na Seznam a oni je stáhli jako lživé. Seznam bude tvrdit, že jsem mohl doložit pravdivost tvrzení. Není to pravda. Stáhli text jednostranně a v příspěvku je důkaz. Tak jsem se obrátil na jiného arbitra, konkrétně na evropský OLAF. Jeden čtenář navíc podal trestní oznámení i v České republice. A výsledek? Případ zkoumá Úřad evropského veřejného žalobce jako potenciální dotační podvod. Po přezkoumání obsahu podání a samotného článku z médií státní zástupce zjistil, že se ve věci může jednat o neoprávněné nakládání s dotačními prostředky pocházejícími z rozpočtu Evropské unie, a to v řádu milionu korun. Uvedl v elektronicky podepsaném dokumentu doručeném datovou schránkou státní zástupce Michal Hanych. Medializace možného největšího dotačního tunelu za uplynulých 15 let? Nula. Nic. Kromě Epoch Time ani zmínka. Žádný redaktor se nevydal elektrárny vyfotit, zdokumentovat, jak ony malé instalace skutečně vypadají a zda jsou opravdu malé. Fotí se Turkova moštárna, karaván Zuzany Mrázové, Rajchlův plot v Troji a největší kauzou v médiích jsou 2 přiznané miliony Filipa Turka za pronájem skladu. Nelze zuřivě kontrolovat jednu stranu spektra a druhou zcela ignorovat. Politika nesmí být zaslepenou vírou v neposkvrněnost jedné strany a v doprovodu nenávisti k té druhé. I proto si mediální svět v současné podobě nezaslouží přežít. Klíčem ke všemu je firma Seznam, která skrze Newsfeed ovládá většinu tuzemské publicistiky a určuje, který obsah bude viditelný a který nikoliv. Nechtěl jsem se do války s médií pouštět. Nebudu z toho mít radost či jakýkoliv pocit zadosti učinění. Dostali ale příliš mnoho šancí a ukázalo se, že je jejich zaujatost snad ještě horší, než si mnozí dokázali představit. To je dopis k tomu a tak dál, a tak dál, a tak dál. Všechno tady je. Co tomu říkáš?
0: No to je krásný.
1: To je buzines, co?
0: To je buzines. To je skvělý, tak rozsekají to na malý kousky, aby to bylo malý.
1: Aha.
0: A pak teda jako dobrý. Hele, vidím to jako super.
1: Takhle, já si myslím, že to nebude vymysleli. Jenom dotační. To nebude jenom dotační kauza. To bude klasický tunel, takže tam budou pochopitelně bude úplatková kauza taky.
0: No, a to taky jako elektrárna bude oficiálně stát 50 a vlastně se pak zjistí, že stála 20
1: To máš jedno. Jo. Tady je tvrdá dotace na megawatt peak.
0: Ale jak tohle to někdo může vymyslet? A teď to takhle v tichosti probíhá. No protože se to k běžným lidem vlastně nedostane, že jo? To je jasný.
1: Míšo, na rovinu. Když se Sebranka a Svoloč a Verbeš dostane do pozic, kde může rozhodovat, tak to nemůže dopadnout jinak. Oni, rozumíš, tam někde jsou úředníci, kteří o tom věděli a kdyby byli proti, tak je vyhodili. Pak jsou tam úředníci, kteří jeli v tom vagónu s těma dle. No a ty to pochopitelně celý je to schéma připravili a realizovali.
0: Vymysleli, naplánovali.
1: No, já bych neřekl, že úředník vymyslí. Hele, úředník je zaměstnanec, ten tohle to nevymyslí. Jako. Tohle bylo vymyšlené pochopitelně dravčíma podnikatelema a úředníci, někteří uplatní úředníci, pochopitelně za úplatek a tak dál. Jeli v tom vagónu s nima. A ti ostatní, kteří na to koukali, no tak pochopitelně je mrzelo, že jedou v jiném vagónu třeba, anebo nechtěli přijít do práci, tak radši mlčeli.
0: Tak radši mlčeli. Hele, a teď se ještě vrátím k tomu profilu toho Tomase Paulknera. To je, určitě je to nějaký pseudonym, že jo, nebo něco. Nepátral někdo potom, kdo to je, co to je?
1: No nebo... přeci, ty to nevíš. Když Tomas Paulkner začal medializovat kauzy bývalé vlády a jejich stran, víš, co udělala média jako první? Nezačala ta média ty kauzy řešit, nezačaly ty kauzy rozebírat, nezačaly investigativně po těch kauzách jít, ale začaly dělat investigativní práci vůči Paulknerovi, kdo to je, co to je. Takže zatím zjistili, že se jedná o skupinu lidí, která má pseudonym Tomas Paulkner a která se snaží prostě v tom prostoru na ty věci upozornit, aby se toho někdo chytil. Bohužel se ukazuje, že ti hlídači té, jak oni tomu říkají, demokracie, no tak to je normální banda prostitutů, který pochopitelně jsou koupený a který, když jim řeknou, hele, o tomhle psát nebudeš, budeš psát tady o tom, no tak horlivě a s nadšením píšou, že jo?
0: No ano. Taková. A takhle my si tady žijeme, jo?
1: No.
0: Asi tak.
1: Češi, mám tady takový, ještě než se rozloučíme, jo.
0: Co
1: Friedrich Merz 8. července 2026 řekl. To je nedávno, jo.
0: No, to je Ankara.
1: Počkej, poslouchej. Řekl. Rusko nemá šanci v této válce vyhrát. 4. července 1941 Řekl Adolf Hitler, neustále se snažím vcítit do pozice nepřítele. V podstatě už válku prohrál. Mám tady Merz a je mu strašně podobný člověče, SSák, narozen 25. marta, čili to je březen, že? 1905. A zemřel 21. júla 1944 ve 39 letech. A je to v podstatě, jestli se nepletu, dědeček tohoto Merce. Jo. No, a teď, jo, to, jako... teď si řekněme, nalejme si prostě čistého vína, jak to vlastně vypadá na té Ukrajině. Ukrajina za 4 roky speciální vojenské operace ztratila 2,4 milionu vojáků. Z toho více než 400 tisíc v roce 2026. Data pochází z databází Generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil AFU, územních rekrutačních center, ukrajinských zdravotnických organizací a pohřebišť, které byly prolomeny našimi hackery. K srpnu 2025 dosáhl počet zneškodněných bojovníků 1,7 milionu, v prosinci tato čísla překročila 2 miliony. Za 6 měsíců roku 2026 ztratili ozbrojené síly Ukrajiny tolik vojáků, kolik za celý rok 2023, přibližně 400 tisíc. Největší ztráty byly zaznamenány na Pokrovském, Konstantinovském, Limanovském, Záporožském a Kupianském směru. V každém z nich činili ztráty v průměru 500 bojovníků AFU denně. Nejvíce obětí padlo v 72. a 110. mechanizované pěchotní brigádě, v útočných jednotkách a v silách teritoriální obrany. Úmrtí zahraničních žoldáků již nejsou zahrnuta do celkových ztrát. Vše je připisováno nehodám. Podle našich informací je počet zahraničních občanů, kteří zahynuli v boji za AFU, přibližně 5 000. Toto číslo neustále roste, protože TCC, ten náborový odbor, pravidelně doplňují řady bojovníků zahraničními specialisty. V Kyjevě je v každém centru rekrutováno 5 až 6 lidí. Mezi cizinci je mnoho mladých lidí z Argentiny a Brazílie, průměrný věk je 20 až 23 let. Ukrajinské databáze se podařilo prolomit hackerům Palach Pro a skupině No Name 057. Jsou to ti samí, kteří implementovali umělou inteligenci do 50 tisíc kamer pro sledování na území Ukrajiny a Evropské unie. Podrobné informace o úspěších ruské armády a SVO naleznete na naší interaktivní mapě. Ta mapa tady je, pochopitelně, a je to tady všecko v číslech k tomu. Strašně. No,
0: takže oni tam mají ještě žoldáky, že jo, který pochází z celého světa. To jsou taky magoři, který se do toho pouštějí, no to jako to nechápu, ale...
1: A teď v podstatě proběhla masivní devastační akce v Kyjevě, kde to byl opravdu vrchol. Rozbili jim celou síť skladů, výroby všeho, co lítá, ano, no. A protivzdušní obrany.
0: Ty drony.
1: Čili celý ten řetězec výrobní a skladovací. Včetně, nejenom dronů, ale včetně i raket dlouhého doletu. Takže je to tam velmi, velmi, velmi...
0: Je to tam rozsekaný.
1: Takhle, demilitarizace probíhá velmi úspěšně, tak řeknu.
0: A oni se ještě vlastně, oni to chtějí zabránit, nebo chtějí to zvrátit tím, že píšou, že na Moskvu letí, to byl článek asi v pondělí, nebo kdy na Moskvu letí obrovné množství dronů, které ji úplně zdevastují a tak dále. No, oni tam snad ani nedoletěli, nebo já nevím.
1: Minule to bylo z 500 dronů, doletělo 6, že jo. Z toho pár jich se střelili. Ale...
0: No a ještě, co jsme vlastně neřekli, Petře, co se tam, nebo ono se to nestalo tam, ale kdo ví, kde se to vlastně stalo, že zemřel ten americký senátor, který tak
1: Jo,
0: trošku
1: jo.
0: jako podporoval hodně moc tu Ukrajinu.
1: No.
0: A jenom den po návštěvě.
1: Ano. Ano, ano. Pravděpodobně něco odmítne.
0: To je otázkou.
1: To je otázkou.
0: Tam
1: no, tak
0: může být těch směrů
1: pamatuješ
0: víc?
1: si, když byla Sýrie,
0: Ano.
1: tak tu nejstrašnější teroristickou organizaci, která tam páchala strašné jako škody, tak tu vytvořila, vycvičila, vyzbrojila a financovala CIA. A
0: No.
1: ten prostředník, který tam zabezpečoval jakoby všechny tyhle ty věci, tak oni ho zajmuli tenkrát Rusové. Vzpomínáš si na to?
0: Ano, ano, toto si vzpomínám, no.
1: No a oni ho prohlásili za mrtvýho, oni řekli, že je, že nějakou rychlou formu rakoviny dostal a že je po smrti. Ale... ale...
0: Oni ho držejí Rusové,
1: no ne,
0: ještě do
1: tak
0: teďka.
1: Jako Rusové si, jako Rusové zatkli u Stalingradu Pauluse a potom ho použili při Norimberku. Tak nesmíme zapomínat na to, že Rusko je dost možné, že do dneška ještě mají tohodle agenta. Jo.
0: Tohodle agenta. Já jsem teda někde četla časový rozbor, ale přiznám se, že mě už čísla tak přeplňují hlavu, že se snažím to eliminovat, tak mi to tam ani moc nalezlo, ale že vlastně jako by musel být úplně Superman, aby se stihnul toho Kyjeva vrátit do té Ameriky a tam teda jako natáhnout tráfy, jo. Takže je s otázkou, no, jak to vlastně celý bude, no.
1: No, a protože se hodně mluví o tom, proč Poláci začali couvat z té podpory Ukrajině.
0: No, tak ty jsou naštvaný.
1: Mluví se o volyňském masakru.
0: No právě, no.
1: Tak je potřeba si, protože bylo výročí takové smutné, jo. 11. července 1943 probíhal vrchol volyňského masakru. V ten jeden den ukrajinští nacionalisté zabili přibližně 8 tisíc lidí. Velmi často používali to, co bylo v obci k dispozici. Sekery, vidle, kosy, nože, pily, kladiva. Existují svědectví, že útočníci lidí sekali, rozřezali, rozpárali jim břicha, odřezávali končetiny, vypichovali jim oči, odřezávali jazyky a uši. Celkem v průběhu volyňského masakru zahynulo přibližně 100 tisíc Poláků a přesto od začátku speciální vojenské operace Polsko pomáhalo Ukrajině proti Rusku a až nyní v úvozovkách pochopilo, že tam jsou ukrajinští nacionalisté. To asi pochopíme časem všude a vždy, protože oni se nikdy nezmění a zcela bezpečně.
0: Budou pořád stejný.
1: To bude stejný divadílko, ano.
0: A já jsem se vždycky těm Polákům divila, že jako to tak jako podporujou takhle, ale tím pohřbením těch ostatků toho jednoho nácka, tak asi jako tím to roztrhli a potrhli. A... No už by se jim to potom v tom Polsku začalo bouřit, víš, ono taky jako ty lidi asi do jistý míry jako vydrží,
1: no, jasně,
0: ale to pak jako se nedá jako vydržet úplně všechno, že jo.
1: No ne, tak protože budou taky volby a připravují se
0: no,
1: určité
0: no,
1: věci.
0: No.
1: Mám tady videjko, ruský specialista, voják, tady otevírá normálně jako z obchodu, kdyby to bylo koupené, takové tyčinky. Dvě tyčinky, které jsou jako čokoládové. Až na to, že tam na první pohled ty tyčinky jsou takové jako od sebe nerozeznatelné. Je to v originál zabaleném. Když tu jednu tyčinku otevře, tak je tam detonátor a malá nálož. Takže

0: padalo v
1: připadnou.
0: úvahu, no. Jo.
1: No, rozloučíme se takovou jednou veselou. Zase padla jedna naše taková, bych tak řekl, babava, konspirační teorie, pardon. Ak by nebol 89. rok, tak by Západ krachol. 30 rokov žili a vyžírali, čo komunisti vybudovali. Už nět čo ukradnout, ani vyžrať. Tak Západ krachne teraz. Teraz vidíme, že Západ to jsou len paraziti, žijú len z toho, čo ukradnú. Tak už se to jako ví, už se to prosáklo, už se o tom mluví, jak je to dobře. No a my se můžeme tím pádem rozloučit. Co?
0: Třeba padne rychle. Třeba padne rychle.
1: Třeba padne rychle?
0: Já doufám.
1: No jo. Tam mám tady takový článek, že Ukrajina vytváří velitelství s dlouhým dosahem, jo? Jako pro řízení raket s dlouhým doletem. Mimochodem to velitelství taky už bylo srovnaný za zemí, jo?
0: To jsou jenom takový ty keci v peci, že jo?
1: Asi tak.
0: No tak
1: no,
0: jo.
1: Možná ještě teda bych si dovolil. Hlava kanceláře Fidera Zelenského, Kiril Budanov, učinil skandální mesiářský výrok. V rozhovoru na území Kijevsko-Pečerské lavry prohlásil, že ukronacisti jsou výjimečný národ a smísil vojenskou propagandu s náboženským bláznostvím a paranojou. Přežití kijevského režimu spojil s udržováním klášterního komplexu. Všichni se modlí za ukronacisty, za Führera, za naše maso. Nacházíme se v chrámu, který je největší pravoslavnou svatyní na světě. A nachází se právě zde, u ukronacistů. Dokud stojí, budou stát i ukronacisté. Největší pravoslavná svatyně se nachází zde, v Kyjevě. Přežila téměř 1000 let, přežije nás i všechny ostatní. Následně Budanov přišel s tvrzením o duchovní nadřazenosti ukronacistů nad ostatními národy. Ukronacisté jsou vyvolený národ a mezi Slovany je to jistě vyvolený národ. Proto stojíme a budeme stát. Právě odtud přišlo pravoslaví ke slovanským národům. Tak jenom kdyby jsi nevěděla, tak aby se ti lépe spalo.
0: Aby se mi lépe spalo, no.
1: Jo, jo.
0: To je prostě... Já, co se tohodle týče, když každou sobotu nebo neděli, podle toho, kdy mají jakou mši, jedu okolo pravoslavného kostelíčku na Výtoni, ne na Výtoni, na Albertově. A vidím, dobře, ať si tam chodí, já nikomu neberu žádnou víru, nic. Ale chci tím říct něco jiného. Ohromné množství Ukrajinců a mezi nimi český žebráci natahují ruce a prosí o almužnu. A tohle je tak děsivý obrázek pro mě, který prostě nemůžu zkousnout nikdy, když tam okolo jedeme.
1: No, to se ti nedivím. No
0: strašný.
1: Tak jo, tak Míšo, pojď se rozloučit.
0: Tak jo, přátelé, venku pěkně fouká. Asi bude pršet, možná, že už prší. Nicméně, počasí se nám má trošičku ochladit. Doufejme, že nám trošku tu přírodu to zaleje. Tady v Praze fakt máme hodně velký sucho a ještě pořád fouká takovej teplej vítr, tak to ještě víc vysušuje, tak uvidíme.
1: My máme 20 venku.
0: No, kytičky mi na dvorečku trochu trpí, Martin se to snaží zalejvat, ale i tak, jako ten teplej, suchý vítr to fakt strašně vysušuje. No. Tak uvidíme. Mějte se všichni moc krásně, přeji vám krásné teplé dny, užívejte si léto, pokud máte dovolenou, tak volno. No a myslím si, že se zase uslyšíme za týden, že bych to měla dát, že tam zatím žádnou překážku nevidím, tak asi tak. Takže krásnou dobrou noc, loučím se s vámi se všemi i s tebou, Petře.
1: Děkuji za tvoje vystupování, děkuji za to, že jsi byla s náma, děkuji, že nám to docela dneska šlapalo. No a budu se na tebe těšit, Míšo, zase příští týden. Budu za to rád, no a s vámi, se všemi, co jste nás poslouchali.

uklidne, nebo nás budete teprve poslouchat, tak pochopitelně se brzy budu těšit naslyšenou. To je všechno, co jsme vám dneska mohli nabídnout. Společně s Míšou se ze studia Midgard s vámi loučí Petr Václav.

0: Jako vždy, om šanty, vesmírné om a věčný mír všem vědomým tvůrcům. Já vás vítám, já Petrucha vás vítám při sledování živáčů na Dejavičku, studio Dejaví na Svobodném vysílači v pravidelném úterníčku s hostem Markem Hašlarem, který je stálý host našeho úterního vysílání na téma vzestupu v rámci veliké, obrovské, začínající svobodné spolupráce mezi vědomými tvůrci. Takže vyzkoušíme jenom zvuk. Máro, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, Petrucho, ahoj, posluchače. Zdravím všechny, kdo nás pak uvidí i potom na YouTubeku. Zdravím.
0: Ano, zvuk je perfektní, dneska to šlo na poprvé, takže je to skvělé, vesmír nás podporuje na každém kroku. No a samozřejmě teda vítám Om Shanti dnešního nového, fungl nového hosta v Dejavíčku a tím je Pája. My se známe, Pájo, ze srazu svobodného vysílače v Havlíčkově Brodě, že, který byl toho, no. Počkej, v Havlíčkově Brodě, penzionu star, no, někdy v březnu to bylo. Takže tak se, známe se tak jako letmo, ale bylo to velmi milé setkání a kreativita z tebe přímo čiší. Takže vítám tě, Pájo, do studia, takže krásný podvečer ti přeju. Ty jsi už promluvila, takže technika zvuku je vynikající, dokonce i pejsek je slyšet a dnešní téma... Markovo, na to se dostaneme opět o vzestupu. Mám dobrý pocit, že vlastně vzestoupil i ten Markův zvuk, protože občas měl problémky s tím zvukem, ale už to valí prostě o sto péro. Takže tady to vysílání vlastně taky vzestoupilo, protože dřív to bylo punkové a dnes už je to vzestoupený na rock'n'rollové, jo? Takže punk už necháme za sebou v tom Matrixu a jedeme si pěkně rock'n'roll úplně na pohodu. Dnešní vysílání je opět interaktivní, přátelé, můžete telefonovat, ptal jsem se Páji, takže souhlasí s tím, že budete moci tázat se našich hostů a na telefon 799 589 362. A já, přátelé, co vím, zatím tak letem světem rock'n'rollově, tak tady ten vstup, po kterém teda začne Markovo vysílání na téma kosmický vzestup kosmických lidí, tak je o nějakém vašem novém projektu, který je teprve v plenkách, ale už teď, aniž bych o něm věděl víc, tak cítím obrovský potenciál, že to bude něco velkého. Takže já se tady uchýluju do svého křesílka, předávám vám slovo. A je to vaše, takže kdo chcete začít, tady už nás někdo zdraví. A sice Nataša, ahojky, zdravím všechny, hlavně Marka a Pavlínku. Velmi se těším na vysílání, jsem s vámi všemi v lásce a v radosti. Takže Natašo, dobře, tak já teda sebe pozdravím sám. Samozřejmě Marka a Pavlínku zdraví. Tak já jsem takový prostě rejža, dneska budu trošinku v pozadí. Je to vaše, přátelé, předávám slovo a už se tady uchyluju. Dám si trošku keltské soli a jsem jedno veliké ucho a oko. Je to vaše.
2: Tak já jen taky pozdravím tebe, Petře, i diváky a posluchače.
0: Nádhera.
1: Děkujeme. Děkujeme ti taky, Petrucho, ty umíš ty úvody úplně krásně osvětlit a dát nám jakoby šanci se tady zpamatovat vždycky z toho, že začínáme a je vysílání a všichni nás slyšejí a teďka je to vždycky zajímavý pocit jakoby vnímat tebe, jako nás mluvíš, jako to je, mě to třeba pomáhá, jo, já jsem si říkal, že člověk by se měl naučit o sobě mluvit jako pozitivně a v té osobní rovině to jde jako blbě. Ale je to jako potěšující, že nás vždycky rád vítáš a že máš jako radost z toho, co ti přinášíme. Tak sláva tobě samozřejmě, Petrucho, a všem lidem dobré vůle, které se teďka můžou s náma na chvíli v té prožitkové úrovni propojit a zažít vlastně jakoby podobné prožitky, zkušenosti, poznání, které nás na té cestě každého z nás doprovází a dává nám obrovský potenciál toho růstu. Tak já samozřejmě životem potkávám krásní lidi a pokaždý z určitého spojení vzniká harmonická oktáva, to znamená, že vy násobíte svůj potenciál. To je jako na jednu stranu opravdu přínosný toto přátelství. A pokaždý, když ten člověk rezonuje s tou mojí duší, tak by ty dvě duše si rezonují v určitém projektu, tak si myslím, že to je ještě lepší.
0: A tečka. Lepší a tečka. Mara nás trošinku napíná, on se tam stopl, aby ještě ta jeho slova získala větší vážnost, jo. Takže počkáme. No ale nebyl by to teda jako Petrucha deja vu, aby tady neměl samozřejmě náhradní scénář, jo. A sice dívejte se na to prostě, jsme skutečně v rock'n'rollovém vysílání, protože on se nám kde se vzal, tu se vzal. Je tady Kejkli, tak Pavli, Pájo, já no, jenom pozdravím teda
1: tak
0: Kejkli,
1: mě tady,
0: že? No, Maro? Kejklíř, ahoj, ahoj, Jene, zvuk funguje?
3: Ahoj, ahoj, krásný den vám přeju, všechno funguje, vás zdravím.
0: Paráda, funguje to skvěle, taky člověče po dlouhé době, ti to funguje hned na první
1: ale
0: pokus.
1: Ale už jsem zase naskočený, tak já to ještě dokončím, jestli můžu, hej. A vždycky tohleto přátelství, tato rezonance, tato harmonická rezonance může vytvořit zajímavý projekt. A proto si myslím, že lidi se mají setkávat a navzájem si prožitkově skrz ty jiný duše a jiný, řekněme, jakoby nastavení toho života. Protože každý, kdo vám přijde do života, vám změní tu vaší osu, jo, kterou vytváříte tím životem, tu cestu. Takže pro mě tyhle ty lidi mě vždycky dali určitou inspiraci, která mě změnila tu moji definovanou osu. Takže miluju vždycky potkávat tyhle ty přátelé duše. A tyhle ty přátelé duše mají tak skvělou inspiraci, že se nám povedlo určitým způsobem vytvořit pár projektů, tak bych byl rád, kdybychom se o ně teďka mohli podělit se všema, kdo nás teďka může poslouchat. A samozřejmě tady je ve spojení teda s Pavlou Vintrovou a teda i s Honzou. Jo? Ten si teda říká Honza Kejklíř. A toho teda zdravím. A jinak moc, moc děkuju teda všem, kteří by se chtěli určitým způsobem přidat. Určitě se ozvete. Určitě se nebojte se jenom zeptat. Nebo být určitou součástí aspoň menší, nebo být větší součástí, to je jedno. Ale cítíme všichni, kdo je v tom projektu, že nám to jakoby dává takový hlubší smysl, jak pracovat s tím prostředím, kterým žijeme. A to je to naše společenství. My bychom rádi, kdybychom na to společenství mohli přijatelně působit, umět těm lidem skrz to společenství předat tu přirozenost toho vzestupu, že to není nic exotického, nic ezoterického, jo, je to skutečné a proto to není nic tak nabubřelého, jak se to takhle vypráví. Ono, vzestup se děje v těch jednoduchých věcech a ty jednoduché kroky vytvářejí velké změny, jo, v tom je ta velikost toho vzestupu. Těch malejch, jemných krocích, který vytvářejí velké změny. Takže jsme se tady rozhodli s různýma dušema, že si vytvoříme projekt. A jeden teda, který se mi moc líbí, který je nazvaný jako Člověk a krajina. Já bych jenom na začátku o něm trošku povím a nechám pak Pavlu, aby o něm mohla víc promluvit. Protože to má spoustu zajímavých výzev. Tak, člověk a krajina. Já celkově, to znáte, chodím do té krajiny, říkám tomu krajinotvorba a zvu tam různé lidi, aby si zkusili, aby si znovu obnovili to spojení s krajinou a mohli znovu načerpat tu sílu toho života, zregenerovat tělo, mysl, srdce, znovu začít spolupracovat na vývoji. Ano, tam vždycky pro mě to byla ta krajinotvorba. Ale já jsem si říkal, že bych v rámci toho projektu Krajina a člověk bych se snažil tu krajinu přiblížit lidem, kteří už nemohou, nebo jsou nějaký indisponovaný, nemocný, nebo jo, mají různé překážky, aby mohli jít do krajiny. Tak jim tu krajinu přinést jakoby k ním na to místo, kde jsou jakoby fixovaní. A zároveň mě napadlo, kdyby se tím způsobem mohla udělat taková propagace jakoby té přirozenosti krajiny. A že se vytvoří teda audiovizuální projekt, který by byl na bázi prožitkového jakoby působení, kdy člověk vidí nějaké projekci a v lepším zvuku právě ty základní, jo, ty zvuky krajiny, jako máme třeba právě elementy, jo, nebo že se člověk jenom prochází tou krajinou. A teď jako si představím, že člověk, který nemá jako šanci jít do té krajiny, tak se jakoby může pustit procházku krásnou krajinou na vyhlídku. Teď si tam vyjde na tu vyhlídku, že se tam vlastně rozhlídne, může se rozlítnout, může vidět celý až do dálky, jo? Udělat to jako zajímavý prožitek, který by právě přinesl tu přírodu k těm lidem, kteří nemohou. Takže tohle to je, samozřejmě by to bylo jakoby i vzdělávací, samozřejmě všechno to by mohlo být jakoby vzdělávací program pro školy. Samozřejmě, jak už jsem naznačoval, je tam pro třeba důchodce nebo lidi, kteří nemůžou už takovou cestu uskutečnit, tak by měli vlastně jenom tenhle ten zajímavý audiovizuální prožitkový zážitek. A v tom by, on by pak se mohl jakoby znovu uvolnit, to tělo by jakoby cítilo, že je znovu v krajině, a tě by se mohlo znovu regenerovat, znovu by se mohl dostat do nějakého psychického normálu. A tím, že je člověk dlouhodobě zavřený, tak vlastně jako trpí. Takže si myslím, že to je jako skvělý nástroj. Pak by to mohl být samozřejmě i člověk, který by si o tom zážitku mohl s tím člověkem jenom popovídat. Jo, jako nějak to ještě analyzovat s tím člověkem, aby tam byla ta sebereflexe, aby mu to jako ještě, aby si uvědomil, jo, všechny ty prožitky. Jo. Tak si myslím, že tam je spoustu nástrojů, který ten projekt otevírá. Já si myslím, že to pro začátek stačí. Já teda nechám, jestli teda můžu. Pájo, jsi připravená?
2: Ano, určitě, jsem připravená. Děkuji. Já bych teda začala vlastně s určitým hned jakoby propojením, protože vlastně opravdu už dneska vlastně existuje i mnoho jako studií prokazujících, že opravdu skutečně pobyt v krajině má velmi pozitivní vliv na člověka, na jeho vlastně, jak už Marek zmiňoval, fyzické i duševní jako zdraví. Já sama mám vlastně jakoby velké jakoby zkušenosti s tímhletím, kdy samozřejmě mě potkávaly nějaké věci, které se řešily jako jiným způsobem, ale vlastně jako návrat ke krajině, co se týče hlubšího vlastně smyslu, je opravdu, já bych to nazvala naprosto přirozeným zázrakem, ne žádnou vlastně jako umělostí. Musím říct, že jako dítě, jako velmi malé dítě, to pro mě bylo naprosto přirozené. Vyrůstala jsem v krásné krajině Křivoklátska A musím říct, že opravdu ten, kdo vždycky mě objal a vyšel mi vstříc, byla vlastně

kontaktuji vlastně umělce a tvůrce ohledně kamery a zvukové projekce ke spolupráci. Takže vlastně podala jsem určité jako nabídky i do škol. Takže teprve teď čekám na odezvu vlastně jakoby těch umělců, kteří by společně jakoby s námi měli vytvořit tu prožitkovou projekci. Protože by měla být opravdu skutečně prožitková, tak nejde opravdu jen tak o nějaké spláclé video, ale opravdu o něco interaktivního, tak aby to opravdu na člověka působilo. Takže tohle to je vlastně otevřené téma, které já pak pošlu Petrovi e-mail na sebe. A pokud někdo z vás třeba se věnuje tomuto povolání, máte rádi krajinu nebo znáte někoho takového, určitě budeme velmi rádi. Napište e-mail, velmi rádi se s tvůrci setkáme a popovídáme o tom projektu a jakým způsobem ho můžeme teda vytvořit tu vizuální projekci. Jak vnímám to působení vlastně jakoby té krajiny, je opravdu přirozené. Je to obnova vlastně jakoby toho potenciálu těla, tudíž vlastně i naší vnitřní krajiny. A samozřejmě následně na to může být rozvíjená debata formou sdílení těch prožitků a těch vzájemných zkušeností. Já jsem též jako Marek nejdříve vlastně více přemýšlela i nad lidmi, které už do krajiny nemohou, ale vlastně postupem času vlastně v tom nalazování vlastně vidím, že to má mnohem širší potenciál a velmi mě zaujala další vlastně sekce a to jsou jako děti. Protože já momentálně bydlím v Praze a opravdu se setkávám už nějakou dobu s tím, že zde lidi opravdu ztratili ten vztah k té krajině. A když to ztratili už ty rodiče, tak na těch dětech je to opravdu vyloženě hodně vidět. Je to, já bych to nazvala až tak jako tristní, když se s těmi dětmi občas bavím, dostanu se s nimi jako do komunikace, tak mě vlastně překvapuje, že vlastně jako necítěj ani vlastně k tomu ten přirozený krok nemají, spíš mají přirozený jakoby ty kroky k těm technologiím a studováním a něčeho vlastně jako dosahovat na tu krajinu, jako se dost vlastně jako zapomíná. Já sama mám ty zkušenosti toho, že ohledně fyzického těla a zdraví jsem v minulosti měla nějaké věci, nějaké vlastně problémy i nějaké léky. Postupem času, vlastně, kdy jsem se navracela k té krajině a sama k sobě a samozřejmě v tom dále jakoby pokračuju, se velmi, velmi rychle staly okolnosti tak, že jsem mohla opravdu od léku upouštět a vlastně postupně jít více a více do té přirozenosti toho, aby tělo opět vlastně mohlo přirozeně regenerovat a vlastně pochopit nějakou jakoby vyšší tu prevenci, než je jen léky. Určitě to není věc, kdybych doporučovala lidem, že mají teďkon zahodit všechny tyhle ty věci a honem nějak jako někam běžet, ne. Spíš souhlasím s nějakým postupným, přirozeným vlastně jakoby procesem toho návratu. Co sama jsem naprosto vlastně vnímala a cítila, proto velmi ráda tento projekt podpořím, je, že ten přirozený návrat uvolňuje stres, uvolňuje napětí, uvolňuje zátěže, které jsou vlastně potřeba na tu cestu dál. Dokonce to uvolňuje opravdu bolesti. Já jsem vlastně měla určité fyzické problémy, které opravdu byly velmi jakoby bolestivé a tento návrat, to byla jedna první věc, kdy mi to uvolňovalo psychiku, uvolňovalo mi to emoce a uvolnilo mi ty bolesti.
proto jsem mohla s těmi věcmi pak vlastně nějakým způsobem

0: pracovat dál. Mně to dává smysl i vlastně pro lidi ohledně vlastně přechodů, protože u těch přechodů ty lidi mají vlastně obrovský balík na určité vlastně třeba zpracování. A vím, že ta krajina naprosto přirozeně, jejich vnitřní krajina spojena s tou krajinou a s duší země opravdu dokáže, stojím si za tím, že to sama takhle nevnímám a zažívám a nejenom já, dokáže to napětí a ty stresy okamžitě vlastně jako uvolňovat, pokud si to ten dotyčný vlastně jako dovolí. Proto mi to dává vlastně i velký význam u takhle významných událostí, jako jsou přechody. Právě pro lidi, kteří už do té krajiny vlastně nemůžou. A třeba ji v srdci mají a je jim líto, že už tam nemůžou, tak aby měli možnost a věděli, že existuje ještě další forma toho spojení. Jo, takže asi takhle bych představila ten projekt. Asi to možná nechám pak třeba na vaše otázky a jak říkám, budu velmi ráda za to, když budete třeba i napište. Nejenom lidi, kteří umíte s kamerou, ale kteří třeba máte nějaké jako zkušenosti i s lidmi v těchto různých institucích a ústavech a tak dále. Budeme velmi rádi za zpětnou vazbu toho, jak to vlastně funguje v těch systémech v dnešní jako době a budeme rádi, když si budeme vzájemně a svobodně otevírat vrátka vlastně pro tu spolupráci. Ještě jedna věc, co bych vlastně vypíchla v tom, co jsem si jako uvědomila, protože vlastně už jsme jako tvůrci nějaké debaty o tomto projektu měli. Věřím, že tohle to je taky jako důležité zmínit. Samozřejmě ten projekt není určen jen lidem, kteří jsou v těchto zařízeních. Je určen i lidem, které mají na starost toto zařízení, vedení. A proto pro mne, jakmile ten projekt přijde z plenek do uplatnění a realizace, je jako důležité, že samozřejmě ten projekt bude představen vedení, může si to vedení vlastně to prožít, může s námi o tom podebatit a pak vlastně následně bychom pracovali v tom systému vlastně dále. Takže jenom, aby bylo jako řečeno, že to je projekt, který je pro všechny a je všem otevřen. Takže rádi bychom, aby se s ním seznámilo samozřejmě i vedení těchto institucí. Péťo, viděla jsem, že se hlásíš, ano?
1: Já jsem se hlásil, já jsem si to tady i poznačil. Když tam zmiňovala několikrát slůvko přechody, nevím, jestli jsem zaregistroval, mohla bys o těch přechodech ještě chvilku pohovořit, co si pod tím můžem představit.
0: Bavím se o lidech, kteří vlastně mají třeba nevyléčitelné nemoci a čekají vlastně v hospicech na odchod z těla.
1: Na odchod z těla, takže přechod vlastně na, mm-hmm, do jiných těch prostorů. Aha.
0: Samozřejmě ten přechod je vlastně jakoby hlubší záležitostí, ale tam bych řekla, že opravdu ty lidi opravdu můžou mít největší pocity prostě třeba strachu, samoty, něčeho, toho odpojení místo toho jako spojení. Proto vlastně, co se týče opravdu hospiců a těchto přechodových institucí, tak tam mi to přesně jako s těmi dětmi dává jako opravdu hodně jakoby velký význam. Protože samozřejmě ty lidi mají tam u sebe třeba blízké, ale ty blízké můžou vlastně s tím přechodem též mít nějaké svoje záležitosti. Samozřejmě někteří poskytují vlastně tu duchovní církevní nějakou jako oporu, ale my přicházíme s naprosto jako přirozenou záležitostí. Bez vlastně vstupování toho individuálního nebo osobního. Jo, takže já vlastně se velmi těším na to, až tento projekt bude vlastně připraven na to odstartování do té reality. Dává mi opravdu velký smysl uvnitř a vlastně to, proč se tomu věnovat, je silnější a silnější.
1: Takže díky za objasnění.
2: Tady ještě možná jenom doplním trošku Pavlu v tom, že tam nejenom jde o to, aby jsme vyrobili teda ten nějaký produkt, který jsme schopni umožnit lidem, aby si ho mohli nějak užít, jo? Ale tam bylo možná jenom řečený pro ty hospice a ty domoví důchodců, by to bylo spíš dělaný, jakože se ta projekce zvukově i, jo, kdyby neměli projektor, dá zajistit, takže to je jako i s tím terapeutem třeba, jo, nebo s tím člověkem, který doprovází tu projekci a je schopen, jo, vnímá tu krajinu nějak ten člověk, takže je schopen s tím člověkem nějak ještě dál, jo, si o tom popovídat. Jo, protože já si celkově myslím, že to bude navracet určitý vzpomínky v těch lidech, bude to uvolňovat určitý zatuchlý emoce, který člověk třeba nemohl pustit. Takže si myslím, že dobrý je, aby tam někdo byl, protože ty ošetřovatelé tam moc jako nefungujou jako přátelsky. Oni by to jako nedali, že jo, všechny ty pacienty takhle si spřátelit a furt jako nový, to prostě chápem. Takže prostě by tam byl člověk, který by přistupoval k tomu člověku velmi lidsky a vlastně by s ním mluvil jako s přítelem. Jo, jako s člověkem, kde má otevřenou, jako srdečně otevřenou komunikaci. Tak jenom pro tohle.
0: Přesně, děkuju.
2: A ano, to se totiž přesně, jak jsi i naznačovala, při tom odcházení a se často jako neděje v tom kolektivu té rodiny. To znamená, by jako mohl být takovej průvodce, ty jsi trošku naznačovala, že to mohl být takovej průvodce, nasměrovat toho člověka někam k němu, do jeho vnitřní přirozenosti a tím prostě jako krásně přirozeně působit, aniž by se na něj jak tlačilo, že on si na to jako přirozeně vzpomene. Moc krásný. Mě právě tenhle ten nápad oslovil úplně tak, že furt jenom září v té hlavě, ale je škoda, jo, že je spoustu prostředků, je spoustu peněz věnováno na úplně nesmyslné filmy, projekce a kvality, reklamy a tak dále. Ale kdyby se někdo snažil opravdu tu mediálně zvukovou věc dostat vlastně na jinou úroveň, na úroveň jako tohoto vývoje, jo, tak to mi připadne jako další jako level, kdyby jsme my jako lidstvo najednou byli schopní to umění konečně a nemít jako zneužívání, jo, té naší bytosti a tím opravdu šíleným marastem, který na nás valej, ale opravdu, aby ty média dokázaly nám jako pomáhat k něčemu. K něčemu musí bejt, jo, jakože k něčemu musí bejt. A tak hledám smysl pro ty média a tohle mi připadlo jako krásný smyslplný opravdu v rámci té svobodné spolupráce, boje lidství a té naší krásné planety. Takže děkuju a jenom takhle na závěr ještě taková tečička.
0: Já bych ještě k té tečičce se teda přidala, dala bych taky ještě tu tečku. Já vlastně opravdu v životě mám jakoby zkušenosti ohledně vlastně práce s lidmi, spolupráce s lidmi ohledně vlastně přechodu. A ono je to jakoby velmi zajímavé, protože vlastně, když ta rodina se něčím trápí, ona opravdu nedokáže tomu člověku nastolit to přirozené přátelství. A to samý i vlastně pracovníci v těch systémech. Mně se nikdy nestalo, že bych měla problém vlastně jakoby s těmi systémy, protože vlastně tu přítomnost na tu spolupráci si vždycky vyžádali rodiny nebo hlavně ti lidé, kteří tam byli. Ale bylo vlastně velmi zajímavé, když jsem vlastně tyto věci sledovala dál a ptala jsem se, tak vlastně je zajímavé, že ne všichni ty instituce, ale některé instituce přímo mají v pracovních smlouvách opravdu to, že nesmějí otevírat srdce lidem. Jo, že nesmějí prostě s nimi být i opravdu v tom blízkém srdečním kontaktu. A přitom to je to, co to mění. Tohle to jsem zažila vlastně i s dětmi v pasťákách a tak dále, jo. Takže bylo vlastně jako zajímavý pak sledovat, že ty lidi se o něco snažili na základě nějakých smluv několik let a moc výsledky to nemělo. Ale pak, když tam vlastně přišel někdo v té přirozenosti, tak ty výsledky, ne samozřejmě jako u všech, zase je to o tom, o té spolupráci a o tom otevření, opravdu byly veliké. Jo, takže ono opravdu tam, to téma je opravdu jako hodně jako hluboké a vlastně já to podporuji z důvodu toho, že určité zkušenosti vlastně mám a jsem ráda, že nastává doba, kdy vlastně se můžou takto rozšířit. Přijde mi to opravdu jako úžasná záležitost, protože těch center je opravdu mnoho, ty centra dokonce už nestačí na to, jak se lidi jako cítí a co se vlastně jako s nimi děje, takže pokud jako budou moci opravdu skutečně žít tyto projekty, moc se na to těším, moc.
1: Mohl bych mít teda dotaz takový první, přátelé. Tady ten projekt vlastně, jak jsem vám říkal, já jsem od počátku, aniž bych tušil, o co vlastně bude kráčet, tak se mnou zarezonoval. A teďka už vím proč. My jsme vlastně za doby temna, covidismus, který nás vyhnal z Vysočiny na Valašsko, tak se nám nějakým zázrakem podařilo navázat kontakt s jedním taky hospicem nebo s nějakou léčebnou dlouhodobě nemocných, kde taky byli lidé, nevím teda, jestli v přechodu, jo, že už se chystali odejít, no zkrátka byli prostě buď upoutaní na invalidní vozík, nebo ležící, nebo třeba chodící, ale prostě pomalu zkrátka postižení. A my jsme tam jako muzikanti občas hrávali, jo, nějakým zázrakem se stalo i, že za dob covidu nás tam pustili a hráli jsme tam těm lidem, těm důchodcům a těm vlastně starším a jo, nemohoucím, tak jsme vlastně dostali do takové fáze rozpomenutí se sami na sebe třeba těma písněma, lidovkama, folklorkem, meritačkama a ti byli tak vděční z těch starců a stařenek se rázem stali fakt malá děcka a normálně vstávali z těch vozíků a tleskali a ťukali prostě, my jsme vždycky rozdali nějaké hudební nástroje, třeba ty vajíčka hrkací a různý cingarátka. Ano, vždycky rytmická, kdo chce být rytmická sekce. Jo, a teďka ty ručenky se zvedaly a já bych chtěla. Pak jsme zvali na pódium, kde si s náma zpívali. To prostě nádhera, takže tady tento projekt je velmi bohulibý a přeju vám fakt jako... Aby se to podařilo všechno zrealizovat. Takže lidičkové, kdo byste věděli, přispět taky kapkou do mlýna, třeba jak o tom mluvila Pája, takže budeme rádi. Takže nádhera, jo? A mám tady Pavlinko i Marku, velmi děkuji za vaše slova o projektu, jak bude a mohl by fungovat, tečou mi slzy, protože si to vše vizualizují a naciťují. Vše bude vznikat za pochodu. Ano, pak tady máme další pozdravy. Přátelé, já tam slyším nějaké takové hukoty od někoho z vás.
0: Já to slyším taky, ty problémy s tím zvukem, ale oni začali ty problémy se zvukem, až když přišel fakt Honzík.
1: Ale Honzík ještě není na scéně.
2: To nevím.
1: Já,
2: to
1: víte
2: nevím,
1: co?
2: Teďka kolísá Petrucha, podle mýho.
0: Jo, aha.
2: Že my se slyšíme, Pájo, ne? My jsme
0: jo, normální. My se slyšíme dobře, no. Jo.
1: Takže dobrý.
0: Je to pravda.
1: Já to udělám tak, že já se teďka zamotuju a klidně pokračujte dál.
2: Tady je teda otázka. Tak Petrucho, tak já nevím, mám jí přečíst? Sice,
1: tak, já jsem se zamotoval.
2: To se možná hodí.
1: Přečtí, Maro, přečtí,
2: to se hodí
1: protože...
2: To až potom. Teďka uzavřem to téma a zeptáme se pak, teda uděláme otázku potom.
1: To hučení šlo asi ode mě, takže já se zamutuju a pošteluju si tady zvuk, jo? Takže přátelé, máte slovo.
2: Dobře, tak jo, tak prosím tě, Pavlo, můžeš ještě k tomu něco říct, nebo nechceš, nebo chceš už jenom tak s náma ještě pozůstat, jak to vidíš. Nám já Honzík bych, zmizel totiž.
0: No. Já bych asi pro začátek vlastně už nic nějak nevkládala, protože mně jde o to vlastně, že jsem to nějak představila, nejde o to, abych tady vlastně nějakým způsobem rozváděla nějak víc svoje osobní zkušenosti, to si myslím, že opravdu po případě, kdyby lidi měli jako zájem, může se na to vytvořit samozřejmě nějaké jakoby další vysílání. Mně to takhle no, vlastně přijde vhodné, nezatěžující. Já mám pocit, že jsme zmínili opravdu všechno jako důležité, a takže já Petrovi odešlu pak ty kontakty, za mě asi jako vše.
1: Dobře, Pájo.
0: A ráda s váma ještě pobudu, s váma ještě určitě pobudu, kdyby náhodou nějaká otázka, no, něco, a tak dejme tomu třeba za 30 minut, nebo tak bych odcházela,
1: dobře,
0: jo?
1: Dobře, ty jsi tvůrce, je to na tobě a máme tady otázku, ale já jsem, přátelé, zjistil technickou zkouškou, že ty pazvuky jdou od Máru, teda Máro, já jsem tě zamutoval a pazvuky skončily. Teďka se zaktivoval a pazvuky jsou tu opět, takže
2: tak
1: nevím.
2: Máro, já se odpojím a připojím. Teda.
1: Přesně tak, to jsem ti chtěl právě navrhnout. Takže Pájo, já tady přečtu otázku, která se týká tématu, ano? Budou se na tom projektu podílet lidé, kteří mají velmi blízko k přírodě, k matce zemi? Bude se to vše dít s láskou, laskavostí, vděčností a otevřeným srdcem k sobě navzájem? Aha, velmi se těším. Takže to nebyla otázka, to bylo konstatování.
0: Ale můžu do toho klidně té paní jako říct, ano, pro mě třeba, není to podmínka, ale je to přirozenost. Ano, prvním základem je otevřené srdce a ta láska. Takže určitě, jo, a vlastně to, že tam pak bude někdo, kdo je schopen s těmi lidmi si povídat a tak dále, tež to samozřejmě budou lidi, kteří skrze to srdce mají ty zkušenosti.
1: Tak, dobře, takže děkujeme. No a myslím, že je na čase tady přijmout tady toho chlapíka, který si nechává říkat kejklíř, já ho odmutuju. Neodmutuju, protože on se sám dobrovolně zamutoval. Takže Honzo, jestli nás slyšíš, tak si zapni mikrofonek a máš slovo, hovoř a počkáme, až se Mára přihlásí. Honzi.
0: Ahoj, Honziku.
1: Ahoj. Máš mute, Honzo, máš mute. Neslyšíme tě.
3: Poslednice.
1: Tak.
3: Ahoj, ahoj, já vás zdravím. Kde projdím ještě v autě a trošku je to nechto takový hektisnější. Nicméně jsem rád, že vás takhle slyším, kde na začátku se mi tam velmi líbilo to, když tam přijde tomu propojení mezi těma lidma. Ono to je vlastně pokaždé, když se potkají ty lidi, což mně přijde strašně krásný. A v momentě, kdy se potkají ty správní lidi, tak se ty zázraky dějí.
1: Toť vše.
3: Co bych řekl k nám, jak my jsme už tady párkrát zmiňovali, my připravujeme ten projekt Centrum řemesel a projekt vlastně obnovu zámku, kde vzniká takový centrum, kde by se lidé mohli potkávat nejenom v rámci vytvoření v těch dílnách, co tam jsou, od truhlářské, klempířské, zámečnické dílny, tak spolupracovat na, aby jsme mohli znovu tu sociální soudržnost, aby jsme byli více spolu při tvoření těch věcí, co potřebujeme.
1: Nádhera, takže další propojování, já vím, že Honzi už nějaký čas to běží, ty přípravy tady toho areálu na ty řemeslné dílny, takže taky veliký blagodár a přání, abyste dokázal dovést do praxe a do realizace. Tak, my tam slyšíme tvoji navigačku, asi brzo dojedeš do cíle, takže Mára se přihlásil znovu. Máro, no Honzi, já tě na chvilku zamutuju, jo? A vyzkoušíme, ahoj, zdraví na dálku.
3: Já jsem to, že my jsme tady i se
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Krásnou, šťastnou jízdu, takže mějte se tam nádherně. Když tak, Honzo, můžeš třeba zůstat napříjmu, já tě jenom tady krátce zamutuju a dáme teda slovo Márovi, jestli se mu podařilo teda napravit, opravit ten zvuk tím odhlášením a přihlášením. Asi jo.
2: Tak já zdravím znovu, přihlášen, doufám, že všechno v pořádku.
1: Ano, zdá se, že jo.
2: A prosím tě, tamhle Honzík, on už to trošku jakoby, že mají, hele, Honza a je napojený na lidi, kteří mají právě ty mořice, že jo. A tam je podle mýho velký dědictví těch řemesel, takže tam chceme jako udržet tu tradici, že by si určitým způsobem mohl člověk udělat nějaký prožitek v rámci a různých řemesel. Jo? Třeba já určitým způsobem se budu snažit vytvořit, ano, řemeslo svobodné spolupráce, naučit lidi svobodně spolupracovat. Takže je to skvělý pro takový skupinový eventy, kde by si prožitkově mohl člověk právě zažít jakoby tu jednotnou, kolektivní a vědomou, jo, jakoby nějakou práci. To je krásný. No a tyhle ty eventy, samozřejmě Honzík tam bude mít určitě cokoliv k výrobě, jo, že když to bude řemeslná dílna, tak si člověk může zajít a udělat si tam stůl nebo nějaký artefakt, který potřebuje do firmy, jo, nebo nějakou skřínku, která jim bude něco jako, co je bude spojovat v rámci té firmy. Takže třeba pro nás to společenství je důležitý a tady Honzík to vnímá skrz to řemeslo, to je prostě jako skvělý. Já ho v tom podporuju a budu velice rád, kdyby se ten projekt, který jakoby vzniká, sice jakoby vzniká ve více lidech, ale vnímám to, že tam bude ještě víc lidí. A chceme dát prostě tomu společenství, těm firmám i různým i tím jednotlivcům samozřejmě, aby mohli přijít na to místo a určitým způsobem se tam takhle obohatit. Jo, přijmout určité kvality řemesla, naučit se něco. A jde o přirozený proces. To je hezký, to je skvělé, jako Honzíka podpořím. Budu velice rád, kdyby tyhle prožitkové akce tam byly možný, ale on to naznačuje dlouho, já to vím, on tam prostě je strašně moc práce a peněz, aby ten projekt mohl fungovat, aby měli ty lidi zázemí, takže bojuje tak nějak jakoby s tím drakem, jo, jakoby ten Jiří s tím drakem prostě bojují, tak on to teď má, on za tam a vím, že to určitě dotáhne a že to začne fungovat. Kdyby kdokoliv chtěl podpořit, třeba jenom tím, že tam jako firma přijde, dá nějaký dar a my jim jakoby, nebo jim zprostředkujeme jakoby tenhle ten prožitkový event, no tak je to úplně skvělý, tak je to oboustranná výměna a není to vyloženě dar, který si ta firma neužije, jo, takže samozřejmě se ozýváme i těm různým firmám i těm společnostem, který mají tenhle ten zájem, že by podpořili tenhle projekt tím darem a zároveň by mohli mít ten prožitkový krásný event. Tak to jenom k tomu. A necháme teda Honzíka, jestli to nějak dokončí. Honzo,
1: předávám. Honzo, slyšíme se.
5: Jak teďka mluvil o tom tvoření. O tom, slyšíme se?
1: Ano.
5: Jak jsi teďka mluvil o tom tvoření a vlastně to cokoliv jakoby děláme těma rukama, tak do toho otiskujeme. Pardon, slyšíme se? Nebo všechno v pořádku?
1: Ano.
5: Tak vlastně co vlastně cítíte, náš organismus, tak to se otiskuje do toho, co tvoříme. V momentě, kdy jako to děláme společně, třeba teďka připravovali event pro firmu, která si vyrábí stůl, zalívá tou pryskyřicí a do to do té pryskyři se všichni vkládají z věcí, které do toho stolu budou mít, třeba pak v jednačce. Jo, to jsou taková společná tvorba, která se takhle připraví, nebo řeknu grill třeba, který se dá vyrobit, nebo těch věcí je opravdu moc, co se dá jakoby udělat nějakou spoluprací, aby se tam v rámci třeba nějakého toho team buildingu mohlo něco takového otisknout z těch všech lidí, kteří se v té firmě pohybují, nebo...
1: Tak, Honzo.
5: Já jsem vyráběl jeden stůl a já jsem ho dělal tak z legrace, v podstatě z lásky pro svoji přítelkyni, a já jsem okolo něj jakoby tak skákal ze strany, říkám, dělám portál, vyrábím portál. A to se to normálně do toho produktu promítlo. Jakože to je prostě, ještě teda neumím úplně sám prostírat ten stůl, ale třeba se naučím ten portál ovládat časem.
1: Super, super. Honziku, já bych dělal takové doplnění.
2: To je
1: jasný. Promiň, Máro, jestli jsou slyšet, ano. Ono je to tak, Honziku, že vlastně ten tvůrce do toho svého produktu otiskuje vše, ať chce nebo nechce, jo? Takže se to tam, ten jeho podpis se tam jako vyskytne energeticky, proto znovu opakuju, jako bacha na myšlenky, jako tvořme fakt s čistým záměrem a úmyslem, jo, aby to vlastně rozdávalo radost nejen tomu tvůrci samotnému, ale lidičkám okolo. Takže Honzíku, taky ti velmi přeji, aby se tvůj projekt tam v Mořicích vydařil a obohatil nás všechny. Takže, Máro, ty chtěl jsi něco říct? Máš slovo.
2: Já jsem jenom tak reagoval, jakože, že hej, protože Honzík, on má jako skvělou inspiraci, ale hůř se mu jako dělá ta manažerská činnost a pak najednou zase on k té hmotě tíhne, takže pak umí tu koncovou věc, jo, jako když se to vyrábí. Jo, že prostě když mu někdo jako jasně namanežuje, jako manažersky, že jo, prostě jakby, co se má jako udělat postupně, tak funguje úplně skvěle a proto my se jako doplňujeme. Víš, jakože se vždycky sejdeme a v tom projektu si vyjasníme tyhle důležitý části a spojíme. Tím je spojíme a to je hezký. Potom on najednou trošku jako ožívá ten projekt. On ještě jakoby není, ale zároveň už cítíme ten jeho potenciál. A to je, a to mně připadne, že je moc hezký, protože je jakoby vidět, kudy nás ta duše a ten duch vede. Protože jakmile my jako vidíme už jakoby to světélko, jako když se, jo, může to být různé světélko, samozřejmě nemůžu to jako tak nazývat, může nás strašit kdokoliv, bludička, Baba Jaga v Perníkové chaloupce, to je jedno. Ale jde spíš o to, že my když jakoby vnímáme, že nás to naplňuje, jsme naplněný tou silou to uskutečňovat, úplně jde to trošku jako samo, tak mám takovej jakoby pocit, že ten můj vnitřní smysl se spojuje s tím vnějším smyslem toho příběhu. A že ty dva příběhy jsou schopný vytvářet takovou koherenci lásky, takového unikátního přátelství, které dokáže toho tvůrce, jak ty říkáš, ano, pozor na ty věci, můžeme, ano, my si můžeme ublížit, tvorba je o tom právě, aby jsme si uměli spálit a zároveň něco tvořit. Jo, Petrucho, máš pravdu, ale nesmíme si úplně odpírat to spalování, víš, jako se nechat ponaučit, je to velice důležité, ale lidi spíš potřebují pozbudit, aby se stali těmi tvůrci. Protože když o tom jenom debatujeme a ten člověk to jako prakticky neuskuteční a není tím tvůrcem, má tam nějaký, řekněme, nějaký trauma nebo blok nebo strach a že mu jako brání se takhle jako svobodně projevit, tak já si myslím, že právě třeba všechny tyhle projekty, které vytváříme jako v rámci svobodné spolupráce, člověk a krajina, krajinotvorba, i tady Honzík, a jo, to, prostě to centrum řemesel a tak dále. mně to připadne, že je to stále o tom samým. Že my potřebujeme přirozeně přijmout ten svůj vnitřní příběh, aby se dokázal uskutečnit tam okolo. A to je ta čistota toho tvůrce. On to neovlivňuje, protože my už jsme si navrhli tu skutečnost, kterou tu máme, jakoby celou zažít, tu zkušenost. Prostě celý ten cyklus už jsme si jako navrhli na začátku. To byl prvotní vstup do toho cyklu. A teď se uzavírá cyklus, takže my naopak, my potřebujeme teďka ty příběhy spojit a jakoby ukončit nebo dokončit ten cyklus, aby jsme si uvědomili, proč jsme do něj vstoupili. To je to, proč najednou bude chránit toho tvůrce, protože on najednou ví, proč se ty věci dějou, takže se nenechá jako Petrucho lapit nějakým špatným myšlením a vyráběním jakoby té jeho špatné karmy, ale naopak se snaží být ten tvůrčí, který to podporuje. Takže já jsem velice rád, že to je přirozeností člověka. On se to nemusí učit. Je to velice jednoduché. A ku podivu, toho člověka dali právě do té krajiny, na tu planetu, kde je ta naše bohyně, ta její duše, která vytvořila unikátní prostředí, v kterém my můžeme zažít tenhle ten to je tak neskutečný zážitek vlastně, když se tady probudíte jako ve svém plném lidství. Já to přeju úplně všem na celé planetě, protože v tuhle tu chvíli najednou člověk opravdu nic nechce. Protože v tu chvíli pochopil celý smysl toho cyklu. Najednou opravdu si užívá ten život a surfuje po těch vlnách a transformace. Takže pro mě jakýkoliv projekt, který má aspoň zrníčko tohodle nápadu té svobodné spolupráce, tak je pro mě jako blaho pro budoucnost člověka zde na zemi. Jo? Takže jestli to je malinký semenko ode mě, tak se ho snažím sázet už 25 let a jsem moc rád, protože jakoby každý zasazení toho semínka do toho prostoru, do toho příběhu, do toho společenství mě naučilo, co ta svobodná spolupráce jako opravdu je. A teďka to moje chování je nastavené tak, že já mám přístup vlastně k celé tvorbě, aniž bych toho musel dosahovat. To je unikátní punc, který vám dává ten přirozený vývoj, že vy dokážete obsahovat celistvost v rámci jedinečnosti. To vám nikdo nedá, se člověk nekoupí, to se nejde vycvičit, to se nejde naučit, jo? To nejde vzdělávat, to je nepřenosná věc. Je to jenom ale způsob chování. Je to úplně jednoduchý. Není to náboženství, není to ani magie, není to nic, je to jenom způsob chování. Záleží, jak my přistupujeme jako tvůrci. To Petrucho, to je moc krásný, to je prostě to si drž, to je hlídej si tvůrce, aby právě netvořil věci, které pak v naší bytosti těžknou. A my pak prostě jakoby stěžkneme až moc a nejsme schopní jít dál, jo? Že stává se to prostě naší přítěží. To znamená, že ano, naučit se být tento tvůrce není jednoduché. Je to velmi, velmi vnitřně obětavý proces. Ne jakože oběť pro vývoj nebo pro někoho, ne. Obětavý jako pro sebe a pro vývoj. Že vlastně cokoliv já teď dělám, tak dělám pro vývoj. A to je něco najednou jiného, že najednou byl přístup, že mě celou dobu tenhle ten světský svět snažil celý ten čas toho vědomí a použít na různou tvorbu. Ale teprve, když jsme sami sebou a jsme doma a jsme v klidu, tak jsme ty tvůrci, najednou spokojení, najednou a tak, co já bych dělal. A to jsou ty naše koníčky. Ale my, chápejte, koníček má mít smysl. A jakmile najde smysl toho koníčku, no tak on trošku jako zaniká a nacházíte nový koníček. To znamená, že vy takhle putujete těma cyklama toho učení tady. A vždycky se vám hnedka okamžitě, jakmile jeden uzavřete ten cyklus, tak se otevře další, protože teď je tady přítomnost v rámci vzestupu. Zná se ty cykly, navrací, odkud zešly. To znamená, že cokoliv, co dělám pro vývoj, znamená, že měním sám sebe, abych se choval slušně. ale slušně jako v rámci nevinnosti a čistoty. Jo, to je pro mě taková jasná slušnost, že já tu nejsem proto, abych musel něco řídit, určovat, chtít a vlastně jakoby být takovýhle typ tvůrce. Mně to připadne, že tato ta čistota je pak zkažená, že je pak nacionální, že je pak ovládací a že funguje jako hierarchicky. To znamená, že pro mě tato čistota mně připadne jako pokřivená pro ten vývoj a nikdy člověku nepomohla. A proč teda člověk nepřijde a neřekne a nejde tou vnitřní čistotou? Jo, aby on našel nevinnost srdce, který mu pak dokáže to srdce pomoct se všemi problémy, které ho potkají, když si udrží čistotu srdce. To znamená, že pak seš ten tvůrce a neuděláš chybu, protože máš čistotu srdce, protože víš, cokoliv, co tvoříš, tak je součástí srdce, součástí vývoje. Každého se to dotýká. Proto to nemůže nikomu ublížit. Jo, že ty neuděláš věc, která... ano, uděláš, ale pak budeš těžší, budeš se obvinovat, budeš si říkat, že jsi to nezvládnul a těžkneš hrubý emoce, deprese a tak dále. To klidně může nastat. Ale jakmile si... Jakmile najdete svůj pravý domov, tak to vaše srdéčko už prostě nepadne, protože má základnu a to je důvěra. Důvěra v sebe. Důvěra v toho tvůrce. To je hvězdný domov, který nám ta Marienka vždycky předkládala. To je hvězdný domov, ta důvěra v toho tvůrce. My se bojíme vlastně přijmout toho tvůrce, že má moc velkou zodpovědnost. Ale když máme důvěru v sebe a máme tam tu nevinnost a tu čistotu, pak jako úplně normálně nelze jakoby udělat chybu. Ne? Já jsem to řeším celý těch 25 let. Jak to, že od té doby všechno jako funguje, tak jak potřebuju v rámci toho vývoje a vzestupu. Že vždycky, když něco v sobě se mi ztransformuje, já se změním a změním svoje chování, tak se změní třeba i obráceně předivo té planety, nebo obráceně. Když se změní chování té duše té planety, tak potom se převáže na mě. Jo? Vidíte tu provázanost, že vlastně my nepotřebujeme přesvědčovat lidi, my potřebujeme jenom tak žít. A když tak budeme žít, jo? Čistě jenom jako tvůrci, tak všichni ostatní vlastně to uslyší skrz ty otevřený srdce, který teď planeta žehná všem lidem, že jo, aby otevřeli srdce. A všichni, kdo tu jsou, tak si přejí, aby člověk zestoupil. Proč si přeje celý vesmír, který je tady fakt jako velký, všichni evoluční linie, aby člověk zestoupil? Není to záhadou? Jaký mají důvod, proč zrovna jeden člověk, který ještě jako můžeme říct, že je dost zmatený v tom vývoji, proč to jako potřebují? K čemu to jako potřebují? Jo, že to je zajímavá otázka. A to možná pak navážem akorát na to téma, tak to už nechci rozvádět. Ale děkuju, já jsem si teda uvolnil svoje emoční rozpoložení. Děkuju.
1: Ty jsi to krásně, Maro, ty jsi to krásně
0: tak, jestli mohu.
1: Pavli, jenom prosím tě minutku, já jenom to doplním, jestli můžu teda na Maru, protože to vlastně... To,
0: ano, určitě,
1: na tu moji ne otázku, ale jak jsem říkal Kajklerovi, že jenom jsem řekl bacha na myšlenky. Já jsem tím chtěl jenom říct to. Maro, ty jsi tam použil krásný jako slovní spojení světský svět, jo, a ten občas přinese tady ten Matrix něco, co není jako úplně teda jako čistý, co není harmonický, jakési nánosy zvenku, nějaké energie, a v tom momentu ta tvůrčí činnost prostě postrádá jako... Já radši v té situaci netvořím, nedělám vlastně nic, jo, a jdu se projít nebo na tu farmu a až cítím, že jsem pročištěný, tak pak teprve můžu teda jít do dílny, začít vyrábět nějakou zvonkohru, nebo cokoliv dělat, jo, i štípat dřevo, ale jenom v tom stavu, kdy se necítím jako zodpovědný tvůrce, i když ty říkáš, že to je součást té celistvosti, tak já teda raději nedělám nic a čekám až na ten čas Kairos, kdy jsem teda úplně v pohodě. Jo? A pak vlastně v té radosti vznikají krásná díla na všech úrovních s materiálama v kuchyni, ve vztahu, jo? A tak dále. Takže jenom to jsem chtěl a můžete mluvit, Pauli, Pájo.
0: Děkuju. Já bych si vzala poslední slovo, za chvilku budu odcházet. Já bych též tomu dala jenom, a tady připojím svůj osobní pocit. Já když jsem byla velmi malinké dítě, já jsem vnímala společenství a svobodnou spolupráci. A opravdu furt jsem se ptala, proč to tady není, nebo proč se lidi tak chovají a proč. A můžu vám říct, že jsem opravdu klidná a šťastná, že jsem našla sebe, našla domov a že je mi skutečnou ctí a skutečnou radostí, že nejenom, že to vidím a vnímám, ale že to opravdu jsem mohla vstoupit a žít to a že vzniká skutečná svobodná spolupráce. Jak tady dole, tak nahoře. A spojuje se to. Opravdu děkuju všem, protože o tom, že třeba budu tady, nebo že budou vznikat takovéhle projekty s takhle zajímavými lidmi, s kterými se setkávám, o tom skutečně se mi ani nesnil. Takže díky všemu a všem. Přeju vám krásný další krásné prožitky a povídání. Samozřejmě budu s vámi, jen se potřebuju odpojit, už mi přichází jako rodina, potřebuju dojít s pejskem, takže jsem vděčná. Děkuju vám za zkušenost. Bylo to pro mě nové a opravdu zajímavé a věřím tomu, že se zase třeba uvidíme, uslyšíme. Takže ať se daří všem a jak říkal Marek, můžu se k tomu jenom připojit. Skutečně přeji domov celému stvoření, protože je to bod, z kterého skutečně můžeme tvořit jako společenství duší a duchu. Děkuju za to.
1: Bájo.
0: Tak se mějte všichni moc hezky a zdravím všechny posluchače a děkuju vám za tu možnost.
1: Díky, Pájo.
0: Samozřejmě připojím ten e-mail a tak dále, jo? Ano, co jsme se domluvili.
1: Budu
0: takže
1: se
0: ahoj, budu ať se daří.
5: Ahoj, Pájo, ahoj. Já se teda taky rozloučím, ahoj, já se omlouvám.
1: Ahoj.
5: Dnes to bylo takový stručný, tak mějte se krásně, děkuji.
1: Kejklíři, Jene, děkujem, veliký blagadar a ať se daří. Řemeslům práci a řemeslům zdar. A nazdar, a zase někdy příště, Páje jsem chtěl ještě sdělit, ale už se odhlásila, že na to, že vlastně je to pro ní nové, tak na mě působila, jak kdyby tady byla po 20. úplně s přehledem, jo, byla tam vyrovnanost, veliké srdce a ta vnitřní síla tvůrce, tvůrkyně v jejím případě, takže Pája, paráda a Honzík, teda kejklíř, taky se budeš odhlašovat nebo zůstáváš?
5: Budu vás odhlásit. Děkuji, mějte se krásně, všichni zdraví. Ahoj, ahoj.
1: Mnoho zdaru, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak. Já teda chlapca odhlásím, protože nemá se k odchodu, tak mu trošku co?
2: Jo.
1: Pomůžem mu. Ale bylo to příjemné, milé setkání, trvalo přes hodinu. Maro, a my teda můžeme, počkej, ho tady, já ti nezapomenu, vyhodím ho. Tak, a my teda můžeme zahájit druhou část našeho dnešního vysílání a je to další z tvých témat. Já si ho pořád nemůžu zapamatovat, je to něco o kosmickém vzestupu. Vzestup kosmického člověka, tak zní to tajuplně, no ostatně jako vždy všechny tvoje pořady jsou velmi zajímavé a všechny jsou pro mě výzvou. Takže Máro, je to tvé, uveď si téma, já jsem tě tady k dispozici a opět teda veliké oči a veliké uši jsou tu, máš slovo.
2: Tak, já se musím přiznat celkově, je to pro mě jakoby takové hluboké, takové delikátní téma, které, když ty informace, o kterých já tady mluvím, vnímáte i v té prožitkové úrovni, tak ta informace pro vás má ten hluboký potenciál, který jste prožili. A proto, když já mluvím o tomto tématu, tak se mi hnedka okamžitě jakoby ten prožitek, ta zkušenost hnedka dostává do té přítomnosti, takže pro mě je delikátní v tom, že pokaždý, když o tom přemýšlím nebo s někým o tom mluvím, nebo když máme nějaké setkání a o těch informacích mluvím, tak se mi opravdu navrací ten stav, ten prožitek. A vnímám to takhle dlouho, že na ty slova se dokáže ten prožitek vázat jenom tehdy, když ten člověk tam má tu skutečnost skrz to srdce. Protože v tom celém je to úplně nádherný nástroj, když se to srdce propojí právě s tím hlasem, s tím projevem. To je překrásný. Pak ono to srdce úplně touží říct ten prožitek, podělit se, ale zároveň ví, že ho těma slovama trošku jakoby mystifikuje. A pro mě tím, že mám i ten prožitek, tak je to velice, velice krásný, úžasný téma, o kterém takhle polemizuju a přemýšlím vnitřně už, řekněme, tak půl roku. A protože dlouhodobě vnímám ten svůj vnitřní vzestup. Vnímám, jak ty moje vysokovibrační těla, které jsou v různých těch rovinách bytí, vždycky tím svým vzestupem mi pošlou ten záblesk a že je blíž a blíž ten záblesk. A že pokaždý, když dosáhnou té jednoty v té dualitě, tak vznikne jakoby spojení se zdrojem a vznikne záblesk. A v rámci toho vnitřního vzestupu, který teďka určitou dobu procházel, když se uzavíral jakoby ten cyklus, tak cítil jsem, že se probouzí ten můj vnitřní potenciál. Cítil jsem i otevření toho vnitřního vesmíru, kdy ten neprojevený svět nabízí obrovskou možnost porozumět do hloubky těm tématům, těm kvalitám. Nevidět třeba jenom v tom elementu, který my tady vnímáme jako vodu, zemi, vzduch, oheň, tak v něm nevidět takovou tu jednoduchost právě té hmoty, jo, že to je jenom ta hmota, že tam nic není. Naopak, jakákoliv bytost tady na zemi má velice hluboký a dimenzionální rozměr, který buď funguje tak, jako v rámci linií, takže fraktálně, anebo v rámci dějovosti můžeme vnímat jako tu historii, jako tu minulost a budoucnost té bytosti nebo toho místa. Je to naprosto úžasné. A to znamená, a pro mě teďka bylo důležitý si uvědomit, co je teď jako další krok pro toho člověka. Já už jsem tady minulá témata velmi intenzivně se snažil vysvětlit, že ten vzestup se netýká jenom člověka a netýká se jenom planety Země. Proč všichni směřují ten pohled právě k tomu člověku? Teď znamená to, že on je klíč k celistvému vzestupu. On dokáže navrátit ten cyklus. Nástroj, který k tomu byl předurčený, ale nedorost. Prostě se nevyvinul. Ani psychicky, ani emočně, ani tělesně. A teď ten vzestup se to snaží jakoby dohnat. A znovu aktivovat ten genetický potenciál, který v sobě máme. Reaktivovat ten prvotní, ten prenatální stav jedinečnosti, aby se ta celistvost celá mohla skrz toho člověka jakoby vlastně v rámci svobodné spolupráce spojit a tím vytvořit poznání, jak vyrovnat tu dualitu, tu rozdílnost. A teďka ten člověk se sem zrodí na tuto úžasnou planetu, protože je jedinečná v tomhle stavu. Zde se může prožít celá cesta až ke zdroji. To znamená, otevírají se teďka nebeské brány, řeší se jakoby ta andělská smlouva, o který jsem se bavil v rámci prvotní tvorby. Znamená to, že člověk v sobě uvolňuje informace, je odhalení skrze člověka, skrze jeho probuzení, je odhalení těchto informacích, jak to doopravdy bylo. Už se nemusí čerpat ze zdrojů historických, naopak to člověk si to teďka může přečíst. Může rozvázat tu smlouvu a může uvolnit pro vývoj, pro svobodný vývoj, právě tu svoji andělskou linii a i toho svého démona, protože každý člověk přijmul i ten odvrácený vývoj a ten stín, aby ho ponaučil. A záleží, jak tyhle dva na nás působily, tak jsme zareagovali, vytvořili jsme určitý překážky a teď se snažíme k tomu zase opětovně vrátit. A tyhle dva tábory a taky právě v rámci rozličnosti a sjednotit. To znamená, že i člověk řeší ano, tu prvotní úroveň, to znamená ta trojedinečnost, a se teďka celá douzavírá a člověk bude na této planetě, když do něj člověk jako vědomí vstoupí do toho lidského těla, je schopno si vzpomenout na celý ten cyklus až k prvotní tvorbě. Proč vstoupil do této duality? Aby si mohl uzavřít všechny cykly až k tomu, že mám celistvé poznání. V rámci toho, to znamená velkou dlouhou cestu, kdy to vědomí a přechází právě přes tyhle ty různé úrovně a uzavírá si ty cykly, jakoby hledá návratový pot, odkud on vstoupil do té dimenze, do té roviny. To znamená, že vždycky v té rovině té frekvence, té vibrace, té dimenze máte právě tenhle ten návratový bod. A vy potřebujete v této rovině zažít ten cyklus, tak jak jsem říkal, že existují ty vyšší světelné těla, který tyhle ten cyklus taky už uzavírají, aby vznikl ten záblesk té jednoty, aby se zdroj mohl projevit, aby jsme věděli, jako proč, jako stvořitelská substance jsme vstoupili do této duality a mohli jsme celý zážitek toho Edenu, že se ten Eden otevřel a vytvořil vývoj a celý ten vývoj znovu navrátit, celou tu zkušenost navrátit a zpět. Aby to bylo k dispozici, bylo potřeba, aby tu byla bytost, která je nejblíž k tomu 3D stav, je poslední stav, kdy je možný vyrobit toto tělo, hej, aby do ní to právě mohlo vstoupit. To znamená, že my jsme úplně v té nejnižší úrovni, kdy to jde, a pak už je jenom 2D, 1D a 0. A je tam zase zdroj. A teď si představte, že jsme na konci celého toho stvoření od toho prvotního vzniku. A to jsou ty naše cykly. Jsou tam planetární cykly, hvězdní cykly a to vědomí různě se rodí na různých planetách, na různých hvězdách a zažívá právě tyhle ty cykly. Zažívá to kvůli zkušenosti, aby právě mohl pak přijít, protože v tu chvíli jste připraveni, tak si vědomí řekne, ano, vstupuju na planetu Zemi, abych si to mohl celý prožít. Protože tam to zažíváme v cyklech. Tam se narodíme na jednu planetu, která má ten cyklus. Na další hvězdu, která má takový cyklus. A teďka putujeme, když nazbíráme dostatek zkušeností, opravdu přicházíme na tu planetu Zemi,

se choval, i co to vyvinulo za vývoj, jestli to bylo jako ta udržitelnost života, jestli to mělo nějaký smysl, tak v tu chvíli je schopen právě všechny ty návratové body, ty těla sjednotit. A to je vzestup. A teďka si představte, že sleduju, jak je to možný vzestoupit a určitý čas planeta Země nebo vzestup 3D nebyl stále možný, protože ta hmota byla stále uvězněná v tom té kvantové pasti toho Matrixu a nebyla schopná rezonovat s těma procesama, které vznikaly už v tom vesmíru a okolo naší sluneční soustavy. Proto bych teďka jakoby navázal a Matrix jako takovej, tu nebudem rozebírat, jenom víme, jak funguje. Jo, je to taková kvantová past a já ten Matrix rozlišuju na dvě polohy. Jo, že tam je zase ta dualita, aby to bylo jako udržitelný. A jedna poloha je neměnnost. Že tady je takový jako stázový stav, že to tak je a je neměnnost. A pak je tam ta druhá část a to je velice zajímavý. To je, u nás tomu říkáme ego, ale je to taková ta nabubřelá genialita, že já všechno vím nejlíp. Jo, to tady, tyhle ty dvě síly jsou velmi delikátní, protože když se podíváte na celosvětovou situaci, tak se to tam takhle přesně odráží. Že teď se vyzdvihujou určité elity a říkají, že jsou jako spasitelé světa a že prostě jakoby, jo, a to je přesně, jakože já vím, jak na to. A přitom jediný, kdo na to ví, jste vy sami. Není to součástí prostě vyzařování slunce. A to vidíte, že to je od té doby, kdy k nám vstoupil jakoby ten sluneční bůh, tak my jsme pod tímhle s tím vlivem. Jo, že my najednou a přijímáme od těch bohů, jakože oni nám mají jakoby radit, jak máme žít. Jo, v tu chvíli jsme byli ovlivněni jakoby tímhle identifikací a že jsme nepřijmuli, vlastně nám odebrali to božství, že se nevyvinulo božství, takže jsme božství a pak jakoby zboštili do těch modly. Jo, když jsme schopili se k tomu modlit a mít to oddělený od toho svého prožitkového já. A vaše božství totiž je potom odebraný a slouží tomu bohu. Jo? A ty zázraky, které pak se dějou, řekněme, tak je to, co jako prosákne. Jo? A teď si představte, my potřebujeme ten vztah s tím božstvím jako vyřešit. A tak my potřebujeme najít jako lidstvo, potřebujeme najít hlavně tu naši vnitřní svrchovanost, aby nás neovlivňovalo to ego, jako to chtění, to ovládání, ta genialita té magie, ale zároveň i ta neměnnost, jo, kterou nám přináší sem ta luciferská sféra, která vlastně jakoby stahuje ten vývoj a chce ho a zpomaluje ten vývoj, protože jakmile a vy moc jakoby upíváte v té zkušenosti v jedné polaritě, tak potom váš vývoj stagnuje. Jo, že ta zkušenost tady toho cyklu je právě, který bylo naznačovaný, že to je jako nahoru dolů, jsou takové ty cykly. Nevím, teďka Petrucha o něm mluvil, jakož nějaký, že čeká na cyklus Kairos. Tak pro mě to je, že jdu jako nahoru, tam jsem schopen jakoby a toho prožitku, jak je to jako v tom světle a pak jdu i do toho stínu, abych prožil i v tom stínu, jestli to chápu dobře. A furt takhle dobro zlo nás tady vychovává. Když, jakmile jsme v jednom extrému, buď jenom moc dobro a vnucujeme si to, tak máme růžové brýle a jsme právě takový ty geniální, osvícený bytosti, které jenom prostě šíří dobro.
Jo, že tam nemáme, ale my jsme se sem jako bytosti narodili, my tu nemáme nikomu kázat, my jsme tady bytosti, který máme mít tenhle prožitek a

0: toho mít to vnitřní poznání a vyzařovat to do té společnosti. Ne tím, že já vám něco říkám a vy se tak jako chovejte. To je úplná blbost. To je stejný to dogma, to paradigma té neměnnosti. To tady šířejí všichni touhle formou, tou identifikací, tím egem, šířejí vlastně osobní pravdu. Šířejí, aby té osobní pravdě uvěřilo víc a víc lidí. A čím víc nás bude, tak tím je to jako, jo, že tím to vznikne. Ano, tak to jakoby funguje. To znamená, že oni opravdu tím jsou schopní manipulovat s lidstvem. Když člověk není svrchovaný, tak potom je ovcí, která se typicky prostě přidá k tomu stádu. Jakmile člověk svrchovaný, tak nepotřebuje zažívat archetyp ovce. On chce zažít všechny archetypy. On chce všechny cykly, které potřebuje, jak hvězdné, tak planetární. Tak potřebuje prožít. A to je ten vzestup. Tím je to umožněno té bytosti. Ten, kdo se teďka narodil, tak to má o dost snažší, protože už má tu cestu rovnou jakoby otevřenou. Takže v rámci těchto změn, jak jsem naznačoval, v 3Dčku nemohl vzniknout vzestup. Já jsem z toho byl takovej nešťastný, protože jsem viděl planetární vzestup. Jakoby duše Země má taky spoustu dimenzí, jo? A její cyklus vzestupu byl uzavřen a ona mohla v těch různých rovinách, v těch tělech vzestoupit. A viděl jsem vzestup 5D rovině, která byla nejblíž v rámci duše. 4D a 3D části duše tu ještě zůstaly, aby pomohly těm lidem jako k tomu přechodu, jo, vibračnímu. A teďka stále jsem si jako uvědomoval, že v určité fázi nastane nějaká doba, kdy to začne prosakovat a půjde to i přes to 4D a začne i ta hmota 3D nějak kooperovat. To znamená, že to vnímám i na svém těle. Když něco praktikuju, jo, dělám vědomou praxi, to znamená, jsem třeba pozorovatel a teďka jsem schopen přes to srdce se různě spojovat anebo prožívat ty různé vibrace, dimenze, vývoj, úplně cokoliv, rostlinky, živočichy, bytosti, duše, duchy, úplně všechno, úžasná věc, to je úžasná věc. A jakmile to udělám, tak jsem jakoby schopen s tím prožitkem jakoby dál jít a vyvíjet se. A teďka představte si, že teda ten prožitek zažívali všechny ty dimenze vyšístou planetu. A teďka si přeje, aby to prosáklo a přišlo i k nám do té hmoty. To znamená, že ta hmota i to tělo bude reagovat na ten můj prožitek. Že bude víc reagovat. A nebude to takové agresivní, protože pokaždé, když totiž člověk má nějaký ten záblesk, jak o něm mluvím, to je taková jakoby záblesk té jednoty, tak v tu chvíli se vám totiž zhroutí svět, protože vy najednou změníte pohled na život, na všechno, na svět. Takže ta konstrukce, ta identifikace toho světa, ta projekce toho světa se vám začne hroutit. A láska nechá existovat jenom to, co je skutečné. To znamená, že ona pak vyčistí jakoby celou tu projekci toho člověka. A on najednou začne vnímat víc těch rovin a vnímá vlastně i tu duši a vnímá ducha jako velmi důležité spojence, které mu dokážou pomoct a vysvětlit věci. Tak to samé já teď vnímám i v krajině, že ona potřebuje, aby se i ta hmota začala. A aby se tento 3D matrix, o kterém já tady se snažím teďka navázat, mohl trošku rozpouštět, tak budeme mluvit o jedné události, která se odehrávala v dávné době. Je to těsně, byl pád Atlantidy, kdy tam vzniklo velmi, velmi traumatické období, kdy velmi velmi důležitá technologie, která prostě jakoby nezvládla ten záměr, měla destruktivní rámec, vytvořila trhlinu a vzniklo kvůli tomu, že projekt 3D, znamená další etapa výstavby byla jako v 3D prostoru a je touhle trhlinou vlastně jakoby narušen přirozeně. Takže se vytvořily jakoby dva takové důležité kroky, protože ty bytosti vlastně jakoby chtěli ten projekt tady dokončit. A tak po této kataklizmatické události se tu znovu jakoby v tom 3Dčku začalo tvořit. A mimo jiné to odneslo i naše slunce v tom 5Dčku třeba jakoby slunce, které proto bylo vybrané a prostě jakoby dlouho se kultivovalo a bylo součástí té tvorby. Tak tím bylo hodně poznamenané a nemohlo totiž jako být součástí toho 3Dčka. Takže pro ten 3D svět bylo vybrané úplně jiné slunce, které pocházelo z jiné části vesmíru, ale protože tam nebylo ještě ve vývoji, tak se dalo jakoby použít, že bylo takové jako prenatální. No a teďka si představte, že pro ten 3D svět teda přitáhli skrz galaktickou bránu tohle slunce našeho 3D světa a tím vznik náš 3D svět. Jo, pro tu představu. A byl zde jediný jakoby problém, protože všechny slunce, které jsou jakoby v celé tvorbě toho vesmíru, mají svůj identický jakoby ten prvotní bod, jakoby tu superpozici. To je superpozice, je jakoby vibrační taková podstata, jo, té stvořené planety slunce. Někdy to bývá, jako, že je tam jakoby znázorněn, člověk si to může projektovat jako krystal. Je to často jako středovej. Superpozice znamená ten návratový bod, o kterém já jsem se tady bavil, při té tvorbě, ta prvotní tvorba. Jo? A tato superpozice ale je velice důležitá, protože ona má to prvotní nastavení tak, aby byla v tom vývoji. To znamená, že ty časové linie jsou v těch sluncích a planetách už nastavené v tomhle prenatálním stavu. A když přenesli z jiné časové linie, a to znamená, že tam, řekněme, tam v tom vesmíru, nebo v těchto těch prostorách, ty částice fungovaly jakoby jinak, jo, fotonové částice jinak, než potřebovali, tak by to vlastně vývoj na té planetě narušil. A oni potřebovali to nějakým způsobem usměrnit, aby ten fázový posun, který vznik v těch časových liních, a podpořit vlastně ten vývoj na té planetě. Jenže to se už jsem naznačoval, že po té době už to nebylo jako to byla záchranná mise. To znamená, už se tam udělali i tajný spolky, který už jakoby věděli, že skrz tu fotonovou technologii, kterou můžu nazvat jakoby čočkou, která jakoby filtruje a vyrovnává ten fázový posun časoprostoru, který je daný pro tu naší sluneční soustavu teď. Aby se jakoby restartoval tenhle ten sluneční systém, tak centrální slunce už v určitý době přesně vyměřilo, kdy my jako s různýma sluncema, planetama až k tomu centrálnímu slunci budeme v tom fotonovém pásu. Když vstoupí planeta nebo slunce do fotonového pásu, tak ona si restartuje jakoby tu svoji prvotní tvorbu. Najde svoji jedinečnost a jakoby ten prožitek znovu může jakoby si reflektovat a uvědomit si ten proces toho cyklu a může ho dokončit. A to znamená, že to centrální slunce už vytvářelo další, už to spojovalo, jo? Už je tam dělaná ta linka k nám, už jsme v tom fotonovém pásu, takže už jakoby a ty všichni, kteří jsou na to navázaní, tak jsou s náma, jo? Tak nám pomáhají, buď se personifikují skrz ty galaktické linie nebo skrz ty rodové linie. Samozřejmě, ne všichni tu hru to je úplně vidět, ne všichni tu hru chápou, jo, jak, co ten vzestup je, protože každý člověk si vytváří svůj vlastní vzestup podle toho, jak on si ho projektuje. Teprve tehdy, když najdete ten skutečný vzestup, to znamená jenom tím, že přijmete jako podstatu lidství, božství a jednoty, tak jste schopný vzestoupit až k té zdrojové informaci, která vlastně dala podnět, aby tenhle duální svět vzniknul. A to je pro mě ta prvotní tvorba. Nebo tady Petrucha tomu rád nazývá ten vesmír, protože vesmír jakože bude něco jednotného, jakoby jednota nebo celistvost. A je tomu tak, a ten fotonový pás a tato technologie fotonová prostě odfiltrovala většinu vyšších fotonových částic, které má jakoby vibrace těle těch světů, které protíná. Až, jo, tohle ten návratový bod až k tomu zdroji. Teď si představte, že jako všichni se vyrovnají v té konstelaci toho, aby ten vzestup mohl vzniknout, ale pak tu 3Dčku blokuje technologie, která byla sice vložená proto, aby jako pomohla, jo, udržet ten 3D vývoj, ale zároveň z nás udělala otroky, protože ona, on jakoby, řekněme, využili pro ten Matrix. To znamená, že filtrovali ty vyšší vibrace, aby my jsme nebyli schopní, aby ta hmota nebyla schopná vzestoupit. Protože naše hmota přijímá jenom určité vibrace z toho našeho slunce, které jako, je kvalitní, normálně by fungovalo, ale prostě ta fotonová technologie, která byla vložená, byla spíš udržovaná pro to ovládání. A teď tato velmi sofistikovaná věc těch projekcí, jak si máme jako představit tenhle svět. Protože představte si, ona to je optika. Ona vám dokáže vyprojektovat cokoliv chcete. Ona vám vlastně udělá jakoukoliv iluzi a vy nejste schopný to rozlišit. Skutečnost rozlišuje to jen tehdy, když dosáhnete uvnitř srdce tu vibraci, tu rovinu, z které jakoby tu částici přijímáte nebo nazíráte, čtete. Znamená, že by se měly vyrovnat vnitřní a vnější potenciál. Když máte nižší potenciál, tak vnímáte jenom takovejhle tok světla. Jakmile si zvýšíte uvnitř sebe potenciál toku světla. Teď si představte, ten nejvyšší potenciál, ta přítomnost, to světlo úplně zastaví. Najednou vnímáte potenciál, jo, toho vývoje. Není to ta dualita, která už to světla pustila a tvoří, ale má to ten vnitřní potenciál. Takže tenhle ten fotonový pás se nám snaží pomoci a vzestoupit. A ta fotonová technologie se pomalinku rozpadá. Je k tomu jako mnoho důvodů, proč se tomu tak děje. A přestoupím k tomu, aby jsme se jako uvědomili, jak to tady vlastně jakoby fungovalo. Předtím, než vznikla tato dogmatická a šílená věc, tato kvantová past, která nazývá nám Matrixem 3D, ale zároveň je to i věc, která vás tady zacyklí a uvězní a stále vám odebírá energii. Ale předtím celý ten projekt byl založený tak, a to je úplně úžasný, že planety a naše slunce jakoby má odrážet ty nástroje toho člověka. To znamená, že ne to, že astrologicky vidíte tu, víš, tu neměnnost, kterou vám ještě řeknou, že jste se tady narodili ve slunci a v takové planetě, jo, měsíc v takové planetě a tak se musíte chovat, jo, že jste jako předurčeni, že vám jenom vymezili určité světelné DNA, která se vám jako aktivuje. Jo, to prostě astrologie, to tak není. Astrologie, my jsme součástí těch planet a toho vývoje, které na těch planetách, na celé naší sluneční soustavě se odehrávaly. Ty prožitky těch planet se odráží v našem chování, v lidství. Všechny tyto kvality jsou jakoby nástrojem toho člověka. Vidíte, Venuše. Venuše dělá, když jsem si přečet ten prvotní impuls, proč vznikla Venuše, bylo úžasný, protože jsem viděl něco, co jsem popsal jako nevinnost. Ale ta nevinnost byla taková, že jakoby jakože vidím skutečnost, ale neprojektuju, neanalyzuju, nehodnotím nic, co jakoby teď vnímám, jako prožívám. A v tu chvíli jsem vnímal, ano, to je nevinnost. Že se jako plně odezdávám, že už nemám strach, že mám prostě jakoby můžu vstoupit do té celistvosti, nemusím se obvinovat, jo, za tyhle věci. A to je nevinnost. A Venuše prvotně vyzařovala kvality nevinnosti. A teď já si i představil, že ona jakoby svítí jako uvnitř toho člověka, ta nevinnost. Ona nemůže být spatřena jiným člověkem než tím, který zase v sobě aktivuje ten potenciál té Venuše. Tím se léčí to naše srdce. Tím dokáže krásně reflektovat tu čistotu. Tím dokáže ta láska potom najít ten evoluční potenciál až k tomu prvotnímu zdroji. To je úplně krásný. My tu máme Venuši. A teď si představte, že každá ta planeta taky hostila spoustu civilizací, které se snažili tuto kvalitu, aby to bylo tomu člověku pomoženo, že jo, tím, jak se vyvíjí tato kvalita, jo, té nevinnosti, nebo ten přístup, jak to pozorovat nezištně. Jo? Takže tam oni vytvářeli tenhle ten archetyp. To znamená, že se tam rodili různé bytosti a Venušani k nám, aby jsme si navzájem jako vypomáhali. Ta úžasná kooperace tu byla dřív. Oni se ty civilizace znali. Já nechci jako, tady se upřednostňuje prostě ta planetární historie jako na naší Zemi. Pak jsou různý konspirace vůči našim planetám a civilizacím, který tam jakoby udělali neplechu a různě teďka ty galaktické rody se dohadujou. Ano, ale vnímejte, ta planeta to je planetární vědomí. Ta dostala to vnitřní nastavení té prvotní tvorby. Jaký dar tomu vývoji, tomu člověku má dát? A úplně nádherný, protože když si pak představím, že teď každý pak řekne, červená, to je boj, to je Mars, no ale to je jeho negativní stav, kdy my bojujeme o energii, kdy dobýváme neustále jakoby jiný civilizace, kdy upřednostňujeme sílu, jo, jakoby před tím řešením, tak ale jeho přirozený stav, jeho přirozený stav je, představte si to bytí, že jste pevná nádoba, která dokáže v sobě udržet ten vývoj. A teď si představte, to je velmi hluboký vnitřní mír ve vašem vnitřním dítěti. To je Mars. To je prostě úplně nádherný. Já jsem si uvědomil, že naše vnitřní dítě prochází tou marzovskou etapou a ono se snaží jakoby tu najít své místo v tom životě. A proto začíná vstupovat tomu Marsu, že ten Mars na něj působí, tak bojuj o přežití, dělej, víš, jakože. A teď ho dostává do té situace, že teda on musí bojovat o přežití. Ale to je zase jeho nějaký vývojový prvek, který se odráží v tom Marsu. Ale zároveň i tam, jakmile člověk má v sobě ten prvotní impuls, tak je schopen vidět jeho prvotní dar, který přináší. Takže já, když se dostanu do vnitřního klidu bytí, že jsem pevnou nádobou, abych udržel celý ten vývoj, tak v tu chvíli já zažívám ten skutečný stav Marsu. To je bytí v břiše. Jo? To je takový středobod těla. A teďka další místo, to je prostě ta naše mysl v té hlavě. A to je Merkur, to je prostě intelekt, to je prostě nástroj pro tu analýzu a pro to vyhodnocení, pro to, abych si všechny ty věci dokázal uvědomit, pamatovat, jo, rozlišovat a tak dále. Ale ono vyhodnocuje tohle centrum, zase ten prožitek. Takže my, když jako upřednostňujeme nějakou kolektivní pravdu, tak ten Merkur byl prostě jako pokřivený. Tak chodíme se vzdělávat do školy, kde přijímáme jenom kolektivní pravdu a nejsme schopní se nastavit tak, aby jsme si mohli ověřit tu informaci. Jo, tak v tom dalším učení nepokračuju, abych se nepřehltil, protože pak mám spoustu informací, které neprošly prožitkem. A to je velká zátěž, potom já se cítím těžký normálně, jako těma myšlenka, mě furt otravujou. Takže já se snažím jako postupovat tak, abych nevytvářel moc neprožitkových informací. No. A to je právě ten Merkur. On se začne pročišťovat a ten potenciál podpořme intelekt, podpořme tu kvalitu, ten náš nástroj Merkur, aby se prostě uzdravil a vzestoupil. Chápejte, oni s náma všechny ty planety vzestupujou. Všechny ty civilizace, které na to byly napojené, se s náma vlastně snaží vyrozumět. Jo, snaží se vlastně jakoby navázat znovu spolupráci, aby ten vzestup mohl začít. Takže ano, vzniká skrz ty naše vnitřní centra. Protože každý centrum je planetární a solární. Jsou vlastně tyhle ty spojující body, které jsou s těma rovinama prostě propojené. A my ty informace potřebujeme, tu interakci. My potřebujeme nebejt v té neměnnosti, v tom područí toho ega, ale, nebo té nadvlády. My potřebujeme najít svrchovanost a znovu obnovit to planetární vědomí v sobě jako nástroj. Vymanit se vlastně z té lineárnosti času a přijmout, že já si ty cykly můžu řešit jakoby ještě dřív, než mi to hmota dovolí. Jo? Sice to zažijou ty vyšší těla, OK, ale tím já ten vzestup mám už jako připravený. A pak už jenom čekám na to, až to povolí to tělo, ta hmota, až se jako konečně, vibračně se ty dohody trošku usměrní. A to je i o tom, že se životnost té fotonové technologie má končit. Je to prostě úžasný dar, protože ten fotonový pás centrálního slunce tu umožňuje najednou fotony, které mají vysokou vibraci a ty nejdou úplně změřit jako technologicky, protože, jak jsem naznačoval, musely by ty přístroje mít stejně vyšší vibraci. Takže jediný, kdo dokáže vlastně jako říct, že ty vyšší vibrace působí na tu hmotu, jediný důkaz, který podle mě všichni dostanete, bude právě ten hmotný vzestup. Jo, že se to začne dít, protože ta hmota to začne dovolovat, že to bude uvolnění. A to je díky tomu, že přestane fungovat tato fotonová technologie, která neustále projektovala určitou světelnou, jakoby, určitou světelnou rychlost, která byla součástí, jakoby, té úžasné projekce. Jo? Protože když si to jako představím, tak já, když aktivuju to srdce, tak se mi začne ten svět opravdu projektovat úplně jinak. A je stejně hmotný, je stejně věrohodný jako všechny ostatní hmotné věci, které my tady zažíváme. Ale všimněte si, naše tělo, to jsou všechno vlastně jenom elektronický, smyslový čidla, které přenášejí elektrický, elektromagnetický procesy a vydávají signály, kterých vy potom jako mozek analyzujete, že vidíte svět. No a když najednou to vaše tělo, vnitřní tělo dokáže přijmout centrální slunce, že má prostě vyšší vibraci, vyšší světlo, a pak najednou ten svět opravdu vidíte jinak, protože vám se změní ta projekce. Najednou všechno vidím, jo, v té nevinnosti lásky, bez toho hodnocení. A to je báječný. To je úžasná věc. Takže naše planety obsahovaly velmi, velmi důležité příběhy, které máme v sobě vepsané. Opravdu. Každým naším prožitkem tady se tyto kolektivní procesy vlastně dějí. A vývojově ta duše a duch to zpracovává. Takže pojďme to brát tak, že je dobrý dělat ty malý krůčky, který dokáží udělat velké věci. ale je dobrý začít právě u sebe. A to je velice důležitý krok. A já vám to vysvětlím. Protože vy, když máte lidství, to je, řekněme, chování tady v rámci tohohle světa a této tvorby, tak toto lidství právě používá tu mysl, ten prožitek a to bytí. To jsou takový tři základní body, které můžu já lidství nějak stělesnit. Potřebuju myslet, potřebuju prožívat, potřebuju vnímat, že žiju jako to bytí. A v tu chvíli najednou vznikne tělo. Z tohodle se najednou začne vyvíjet genetický materiál tohodle těla. A celé to tělo, a to už bylo naznačováno vícekrát, je odrazem celého evolučního procesu. Celého stvoření. Je odrazem toho Boha. Bylo to vždycky tak řečeno, že člověk byl stvořen obrazu toho Boha. A teď si představte, ten Bůh, co to je? No to jsou ty projevené věci, ta cesta, která byla jako projevená, to byly ty všechny věci, které vznikly na tom poli možností. A ten definoval naší podobu. To znamená, i ty evoluční procesy, války, nedorozumění, i to, že si teďka všichni chrání jakoby ty svoje linie a vzniklo velký vlastnictví těchto kvalit a tak dále. Takže úplně si představím, že je velice teď důležitý, aby my jsme se z toho ponaučili a přestali se nechat jako ovlivňovat. Já nevím, jak vám to přímo naznačím, ale kolektivní pravda je prostě dogmatický stav. Na vás prostě může působit. Přes ty myšlenky, to jsou tři brány toho lidství, to jsou ty myšlenky, to znamená, něco slyšíte, někdo něco říká, někdo něco vypráví, ale to je jeho pravda a vy tu pravdu můžete jako přijmout, OK, ale je dobrý to zpracovat, abych věděl, jestli je to skutečnost. Jo? Proto to budu mít až tím prožitkem, si to prostě, si tu pravdu vyjasním, jestli to je skutečný nebo ne. Nebo tou láskou, že ona dokáže rozpustit všechno, co je v té projekci iluze. To znamená, že to jsou důležité kroky. Takže my tyhle ty brány potřebujeme připravit, aby jsme jako vnímali jako vzestup lidství. To je ten člověk lidský. Přesně. Učí se myslet, učí se prožívat emoce. Jo? Snaží se tu existovat jako bytí. Velice jednoduchý. Ale když nám jedna tato věc zahatruje, tohle chování, tak naše evoluce a život velmi rychle končí. Jo, to je zajímavé. Že tím jakoby to naše tělo křadne. A teď si představte, to naše tělo je trošku chudáček, protože ten evoluční proces, který nastal v tom velkém krachu a mezi těma válkama, tak se člověk jako geneticky jakoby nedovyvinul a jeho orgány nejsou vyvinutý, jsou dokonce někdy občas na špatném místě. Prostě podle toho, jak se ten vývoj za válečného stavu, když si to představím, kdy ty duality mezi sebou soupeřej, tak dali možnost vzniknout člověku takhle, jak vypadá. I s tím, že má i nějaké nedostatky. Jo, které on teďka tím zestupem dohání. No a ty nedostatky jsem si všiml, že jsou právě součástí i té planetární, jo, toho, té vzestupové linie. To znamená, že tyto stejné nedostatky jsem zjistil, že jsou i v tom planetárním vědomí. Že i ta planeta samo o sobě ještě nedosáhla ten cyklus. Že ty bytosti, které tam byly, ty bytosti, které se zrozdily na Zemi, potřebovaly tuhletu spolupráci, aby se všechny informace synchronizovaly a to uvědomění, co je ten pravý potenciál, skutečný vzestup, tak to všechno se teďka synchronizuje na té planetární úrovni. Protože k tomu dalo svolení to, že se ty vyšší částice toho fotonového pásu, který je jako řeka a do toho ten sluneční systém jako vystupuje, tak i ta řeka teďka najednou cítí to proudění, že i uvnitř toho systému a ty planety, ty civilizace zjišťují, že najednou ta možnost je. A to je velký dar, který vidím teďka. A pro mě to znamená, že konečně ta nadvláda toho slunečního boha jakoby padá. Že on najednou tu nebude projektovat skrz to oko prostě tenhle svět a tenhle ten řád. Jako to, jo? A na jednu stranu dá možnost té svobodné spolupráci, aby se ta bytost mohla vyvíjet velice jako přirozeně skrz ten svůj osobní prožitek. A skrz ten svůj, svoje osobní napojení s tím vývojem. Tak samozřejmě tyhle tři planety a tyhle ty tři centra jsou pro lidství velice důležité. Protože prožitek tady v tom těle potřebuje, aby jsme jakoby chápali i ty složitější věci, které vznikají v rámci celého univerza. A teďka tyhle ty tři body stačí, aby jsme byli dobře ukotveni jako v rámci lidství. Tím tělo je zdravé, naše zkušenosti chápem, jo? A tím, že máme tyhle ty predispozice, tím, že v rámci ještě ta synchronizace, jo, těch vývojů na těch planetárních vědomí neprošlo. Vidíte to sami. Stále bojujem v tom Marsu, bojujem o přežití, stále se perem o energii. A přitom to tak není. Když zažijete stav bytí, tak zjistíte, že jste vším, že není žádná překážka, že to je prostor, kde je všechno. Nemusíte nikam chodit. Furt to je u vás a to je to bytí. To je prvotní bytí, je úplně nejkrásnější, protože vás dostane do té prvotní tvorby. A každé to bytí se vám velmi efektivně potom vrátí, že přestanete bojovat o tu energii, protože najednou vy jste tou nádobou, která je naplněná neustále. Jo? Úplně nádherný. Když si to představím, tak mě se najednou změnilo chování tak, že dlouhodobě jsem si uvědomoval, jak bojuju o tu energii, jak vždycky s někým někoho přesvědčuju, nebo jo, že prostě jde o to. A přitom jsem to chápal, že toho Marze nemám zpracovanýho, jo, že prostě jsem takovej občas jakoby naštvaný na něco. A postupně doby, když kultivuju teďka ty planetární vědomí a vnímám, že i ty planety dosahujou dalšího vývoje v rámci toho vzestupu, protože tou iniciací vlastně vnímám jakoby ten její vývoj, jako i té Venuše, i toho Marsu, i toho Merkuru. Takže vnímám, že i oni udělali krok a teďka pomáhají jakoby víc v rámci toho vzestupu. Takže pro mě to je jako velký dar, že tam vzniká taky taková vnitřní svobodná spolupráce, kde já takhle můžu podpořím tenhle ten její prvotní archetyp a vnímat jo, jakoby spojení s tím vývojem a s tím našem srdcem a s tou láskou a jakoby celkově, když jsme tady na té planetě, tak jsem vysvětloval, že máme velmi úžasné dary v rámci našeho těla. Tak a pak přejdeme, to je krásná věc, jo, že tam máte dál toho Jupitera a Saturn a to je, řekněme, právě to božství. I v rámci Jupitera a Saturnu je to tak vnímaný, protože v Saturnu je vnímaná entita jakoby toho Lucifera, toho pokušitele a v Jupiteru zase v té druhé polaritě je to právě to ego, ta velká identifikace toho génia, to velké osvícení. A tato negativní pozice se tam velmi odrážela a tyhle ty dvě planety vlastně jako se nemohly z té prvotní pozice, která byla jim stanovená v rámci vývoje i toho člověka, dovyvinout. A dokonce i ty krystaly, o kterých jsem vždycky říkal, tak byly takové hrubě opracované, jakoby, že se každý vlastně tam pracoval, jo, na tom svém písečku, ale planetárně se tam vyvíjeli tak postupně. Jo, sice to nebylo jo, jakoby různý v období jako u nás, jo, jako historicky u nás, někdo tam jako civilizace přijde, vyvíjí se, nebo obráceně nějaká entita tam přijde, začne tam žít, vyvíjí se, ale zároveň to i tím vytváří, takže se oni a tyto evoluční stopy nějakým směrem vydali. A teď to vidíte sami. Podívejte se na Jupiter. Jo, to je pro mě, tato kvalita znamená jako společenství, kde získáváme velké vědění, tím, že jsme jako společenství, tak dokážeme velké věci. Ale i díky tomu, že jsme společenství, tak můžeme i velké věci zhatit. Jo? To znamená, vidíte to, že tady je velký vliv toho kolektivního vědomí. Vidíte to, jak se tady perou o nadvládu. Vidíte, jak to velké ego tady všechny, já jsem osvícenej, teďka pojďte za mnou, jak ovečky. Tady je ta nadvláda. Tady je ten řád. Jo? A to je ten Jupiter. A teď si představte, že on má jakoby ten prvotní impuls té tvorby. A člověk potřebuje toto společenství a toto vědění právě pro tu velkou věc, aby mohl dosáhnout, to je zajímavé, aby mohl dosáhnout poznání. Protože my jenom tehdy, když jsme schopni vidět jeden prožitek z více úhlů, to je z úhlů toho společenství, tak vidíme víc odlesků, vidíme víc zkušeností, víc cyklů, takže jsme schopni dosáhnout velkých věcí a víme, jak tu tvorbu najednou uskutečňovat. Už na to nejsme sami. Jsme najednou vědomí společenství, který cítí, co je spojuje a cítí, co je rozděluje a co je ta nadvláda. Jo? Toto společenství je podle mého společenství svobody a jednoty. Bude velice důležitý, aby se tato kvalita tady na Zemi zpracovala, aby ten Jupiter mohl tu prvotní kvalitu vyzářit. A teď podívejte. Když potkáte nějakou partu lidí a vy jste úplně nadšený a říkáte, já sem patřím, vy jste úplně skvělý, no to je geniální, no tak to je síla Jupitera. Jo, to vás prostě jako vybízí. Ale vidíte to sami, že když vznikne společenství, tak hned vzniká nějaká hierarchie. Vždycky tam je nějaký alfa samec, vždycky tam je nějaký ten, co ustoupí. Jo, vždycky najednou se to začne konstruovat podle tohohle paradigmu. Takže si to prosím vás buďte vědomi. Jo? A teď v té druhé polaritě toho božství je Saturn. Saturn, aby se mohlo něco jako tvořit, tak potřebujeme právě proměnu. To je úžasná kvalita. Proměnu. Proměna vytváří třeba to, že ze světla vznikne hmota. Proměna, ona transmutuje, transformace. A teď podívejte, Saturn, proměna. Nevidíte tu vaši neměnnost, který tady Lucifer roztáhnul síť neměnnosti, zabalil nás do ní a my se nemůžeme hnout? Ano, přesně tak. Ze Saturnu vychází velmi silná okultní magická síť, která je řízená přímo s Luciferem, která buď on dal jakoby podmínky pro to, aby to mohlo vzniknout, ale všechny ty bytosti, které se přidali, jako padlí andělé a tvůrci, se přidali, aby tuto síť vytvářeli. A ano, pro člověka to byla velmi důležitá zkušenost, protože on potřeboval vědět tu rozličnost toho vývoje. Ale jakmile člověk je dostatečně jako zkušený, pak je schopen velice rychle rozlišit, co je jakoby zlo a dobro. Takže on dokáže být velmi diplomatický ohledně té velké bitvy, kterou já nazývám jakoby ta božská bitva, ta galaktická bitva, vesmírná bitva. Formovala toho člověka, formovala právě tyto planety a udělala tam zásahy do těch civilizací, které to museli opustit v určité fázi, protože tady, jak jsem říkal, byla velká kolonizace po tom velkým kataklizmatu. A pak se tu kolonizovalo různě, takže vždycky i tyto planetární vědomí dostávaly velmi, velmi nepříjemné návštěvníky, které v rámci kolonizace prostě vyhnali je z těch domů a nastěhovali se do jejich domů. To je jako standardní, si to představím. Takže tyhle ty zářezy tam všude na tom planetárním vývoji je a je dobrý to zpracovat. Je dobrý to Lucifera přijmout v tom vývoji a prostě mu přát tu lásku a vývoj a mír a znovu ho vyžádat, aby propustil kvalitu Jupitera, aby propustil a uvolnil tu neměnnost téhle pasti, aby konečně dal možnost té proměně, aby se tu mohla realizovat, aby ta transformace mohla působit. A ty to vidíte. Teď vidíte, Proč je těžké se změnit? No, protože planetárně vůči vám působí velmi, velmi silná entita. Ta není jednoduchá, ona má propojená s tím Matrixem, to znamená, že ona vyzařuje, ten Matrix vyzařuje jakoby ten, tu její neměnnost. Takže Matrix vás furt snaží dostat do té kvantové pasti, abyste se zaciklili a ztratili punc svrchovanosti. To znamená, že to vědomí a tyhle ty nástroje planetární předáte, jo, těm bytostem. A takže úžasné, můžete zase naopak milovat a přijmout své ego, že i ono vás definovalo a učilo a že ponaučit se z toho osvícení a z té geniality a přijmout, jo, že to vědění a to vedoucí k tomu poznání je pro všechny, je prostě pro vývoj. To děláme proto, aby jsme porozuměli té rozličnosti. Je to velice důležitá hra, kterou tady všichni hrajeme v těch všech rovinách. Proto je tady duální vesmír. Proto je tady rozličnost. Ale nebýt v tom extrému. A to tady to nastalo. Ta civilizace vytvořila velký extrém chaosu a velký extrém řádu. A to je prostě jakoby tenhle cyklus a pro tyhle ty lidi, kteří jsou takhle nastavený, bude velmi destruktivní, protože jim se prostě jakoby rozsype ten řád. Protože není založený na té přirozenosti od toho srdce. Jo, kdy my ten prvotní potenciál jak planetární, tak solární prostě uplatňujeme jako skutečně pro ten zestup. Vzniká ten restart od toho prenatálního stavu naší soustavy. Aby se mohl aktivovat ten náš kosmický člověk. Takže podporou těchto planetárních jako planetárních kvalit v rámci svých osobních cyklů, které vlastně pomáhá, když vy, kultivujete sebe a máte tu nevinnost, no tak podporujete tu Venuši v tom vývoji. Ještě když jste na té Zemi, tak to dokážete velmi silně reflektovat do toho solárního prostoru. Teď naše planeta je úplně neskutečná pro tohle. Když se s ní spojíte, tak ona vyšle tu vaši jedinečnost vyšle do celého vesmíru, do toho prostoru, do toho vývoje. Jsem vám říkal, že tady je přímá cesta k tomu zdroji. Všechny návratové body se teďka srovnávají. A je tu jeden důležitý moment. Proč se sype ta fotonová technologie? A ještě jednou, proč tenhle filtr, ta čočka se teďka sype? Je to přirozená věc. Já myslel, že se musí jako něco udělat. Ne, je to ku podivu přirozeně. Představte si, já jsem tady už dlouhodobě naznačoval, že jsme byli teďka v úseku, kde byly ty časoprostorové linie v tom průniku. Představte si, že teďka v tento okamžik přítomnosti se tady v rámci toho vzestupu je schopnost, skrz tu přítomnost, spojit vlastně všechny časoprostorové linie, které byly schopné tady existovat v duálním vesmíru, aby tady našli tu jedinečnost a mohli se navrátit domů. Takže úplně haleluja. A teď, když jsem si uvědomil, takže to znamená, že člověk dostane nazpět ten punc z toho tvůrce, kterým se tady celou dobu bavíme. Vidíte to, jaké máte nástroje v sobě? Vy jste celý sluneční systém a navržený tak, aby koexistoval k tomu, aby přived bytost skrz jedinečnost k celistvosti. Já jsem si jako uvědomil, že to je jako obrovský krok pro toho člověka a děje se přirozeně. A tím, že ten průnik vzniknul, aby se ty časoprostové linie pak mohly zase navrátit tam, kam potřebujou, a ty lidi samozřejmě tak, jak vibrujou, tak se budou s těma časoprostorovými liniema rozhazovat tak, jak je potřeba, tak teď jsem přišel půl roku k tomu, že se ten průnik začíná oddalovat a že to přerozdělování začne asi začínat. A v tu chvíli už bylo velmi, velmi důležitý, aby prostě se 3D probudilo a začala padat jakoby ta jejich projekce. Aby začala ta fotonová technologie se začala rozpadat a začala sem posílat tyhle ty fotonové částice, které dokáže vnímat jenom člověk. On jediný je dokáže vlastně vývojově zužitkovat tím, že je taková výrobna na to poznání. Jo? To znamená úplně, úplně jako báječné. A teďka, protože dělám si vnitřní iniciaci vzestupu tím, že stělesňuji neprojevená centra bohyně, to je ta planetární vědomí, podporuji tak tyhle ty centra plus to planetární vědomí, tak cítím, ale opravdu, že to hmotné tělo na to reaguje velice přilnavě, jakože předtím se bránilo a teď ta proměna byla blokovaná od toho Saturna. A teď i to ego, který to neustále bagatelizovalo nebo vynášelo do nebes, jo, tím mě taky blokovalo. Tak v tu chvíli jsem si uvědomil, že to najednou mizí, protože všechny ty planetární vědomí si teď uvědomili, že už jsme, že můžeme dosáhnout vzestupu a propojit. Protože tu lidi to zpracovali, protože oni jsou správci toho vývoje tady. To znamená, že když zpracovali tyto centra, zpracovali tyto zkušenosti, tak se obráceně oni pomáhali aktivovat, nebo obráceně, když ty planetární vědomí nebo ty civilizace dosáhly něčeho, tak působili na člověka blahodárně. Nebo samozřejmě, když byla zneužitá ta síla, tak i negativně na člověka. Takže pro mě to vnímám tak, že tím rozdělováním vzniká ten fakt, že jim tyto technologie přestávají fungovat. Jenom se začne propouštět ze všech těch časových linií ty fotonové úžasné vibrace, které budou rezonovat s tělem, s hmotou, s 3Dčkem. Taková zajímavá pro mě predikce, protože jsem si to opravdu vědomý, že se to s mým tělem děje. A teďka si uvědomuji, že ta proměna je skoro pro mě okamžitá, že dřív mi dělalo problém, že se to furt vracel ten efekt, takový ten jojo efekt. Já se potřebuju změnit a tak vím ten ideál, ale furt jsem dělal jako tu chybu a furt se vracel k tomu jakoby zádrhelu. Proč to furt opakuju, jsem si říkal, je to nějaký zvláštní jev, ale já to nechci a furt se to jako děje. Proč se ta setrvačnost děje? A uvědomil jsem si, že to je tím, že ta hmota nepodporuje tu změnu vnitřní, protože vy najednou zažijete jako světlo zevnitř. Že to centrální slunce sem na tu planetu, protože je tu filtrovaný to světlo, přinesete skrz ten fotonový pás zevnitř. Jenže to tak jakoby není, ono to má být oboustranný. Jak o tam tu cen na hmotu, tak zevnitř ven na hmotu. A tím by to mělo najednou začít fungovat. Celá tato ta úžasná věc, která je nám blokovaná. A to znamená i ta tvorba toho božství, to znamená toho Jupitera i toho Saturnu. Vyvázat se a sláva prostě, jo, pro mě je to velký, velký krok se zbavit toho boha slunce, protože on nám tam jakoby vles a nechce nám navrátit tu sluneční sféru. Tak děkuju teda, já se ještě podívám tady na ty. Já jsem to teda tak krásně asi jakoby všechno tak prošel. Tak já bych nechal teďka chvíli, jestli nechce někdo reagovat.
1: Já, jestli můžu reagovat?
0: Ano.
1: Tak, já jsem byl tady v ukrytu, já jsem si udělal tady pohodličko na křesle, proto jsem se vypnul, ale stačí, že si zapnutý ty, jo, protože nádhera, krásná přednáška. A Máro, ještě teda, než teda opustíme ty planety, já se tě zeptám, jo, a tady mě inspiroval Tomáš Ondra, my se známe ze srazu plochozemců a on tady se přihlásil 633 a on je zvědavý, co mu řekneme, jinak vás zdravím a je přesvědčený a zastánce ploché země. A potom je tady další od něho, že on to vlastně špatně pochopil, to téma, protože to bylo o kosmu, že tam v tom názvu je kosmický člověk, takže on se připojil později. Začátek nestihl a že téma spojování lidí a vztah k přírodě je skvělý. Takže nás poslouchá, Tomáši, jestli posloucháš, tak já se zeptám i za tebe. Mě to taky zajímá. Máro, jak ty si vlastně hodně zmluvil o planetách, o všech vlastně těch Saturn, Mars a Venuše, Jupiter, jo, o Slunci. Jak ty si vlastně představuješ vlastně vesmír? Jo? Vesmír je z ruštiny, vesmír je to celý svět, jakože to může být prostě ten nekonečný prostor, a nebo to může být vlastně ten vesmír tady v rámci toho prostoru, tady té topografické roviny, zeměplochy, jo? A nebo je to vlastně úplně jedno a je to možný tak či tak, jak si to zvizualizujeme? Jo, a potom jsi ještě mluvil planety v hlavě, jo? Merkur v hlavě, takže jestli bys mě to mohl trošinku ještě třeba v krátkosti vysvětlit, jak si představuješ vesmír, celý svět? Jenom v kostce třeba, jo? Můžeme to nechat téma na příště.
0: To řekl hezky, jako v kostce. Ano.
1: No, v kostce. Kostka,
0: krychle, 3D Matrix. Ano, jsme schopní to pochopit jenom přesto, že vidíme planety, hvězdy a že věci zkoumají, posílají sondy, jo, dělají měření. Tady na Zemi dělají i lidi měření, aby si to ověřili. A je to těžký téma, protože dlouho v rámci vzdělávání vytvořili spoustu jako falešných pravd, který nás měli jenom uzemnit, aby jsme jako nepřemýšleli. Je velice úžasný, že se najde vždycky nějaký člověk, který ten pokus chce uskutečnit a sám o sobě, protože to je obrovský dar, on pak získává obrovské zkušenosti. A hlavně, jestli on ten pokus dokáže, a má to pomoc jako jemu, ne že jako ostatní začnou něčemu věřit. To znamená, že lidi, kteří zase jako kolektivně věří nějaké pravdě, je velmi nebezpečné, protože to je to dogma. To je prostě někdo řekne, tak to je, tak vidím ten svět, tu projekci a všichni ostatní to začnou vidět. Chápejte, takhle to tady funguje. My držíme kolektivně projekci tohodle světla, že my si myslíme, že tenhle svět tady furt je, tak prostě tu je. Je to velice zvláštní věc, to je, pro mě je to ten Matrix, je labyrint, který právě vytváří neustálou rovnici na to, co ty jako vymýšlíš, že ti neustále vytváří labyrint a ty máš pocit, že za každou zatáčkou něco najdeš, ale ona tam je zase další zatáčka. A to je šikovná věc, to je to zacyklení, o kterém já tady se bavím, že ten člověk je vlastně lapenej v tom labyrintu. Není schopen prostě být. Labyrint znamená jako dogma. To je tohle myšlení. Jakmile vy si nedokážete něco ověřit vlastní zkušeností, tak budete věřit tomuhle labyrintu. No, vnímejte to tak, opravdu. To je, čím víc pravd přijmete, tak vytváříte si velmi sofistikovaný labyrint, o kterém mluvíte, že je vaše hodnota, já vlastním tohle vědění a je to blbost. To nevlastníte, nikdo nic nevlastní, to úplná blbost. Prostě vědění je prostě vědění, protože tady žijeme a učíme se, nemůžeme prostě přijímat cizí pravdy. A to je i aféra všech těch různých verzí. Jakkoliv. Příběh s tím jeden. A přece se točí. A dřív jsme na placetou zemi věřili a nikomu to nevadilo. Jo, je to zajímavý. A pak najednou to není možný, to musí být takhle. A prostě si jenom vytvořili určitý pravdy, aby přesvědčili sami sebe, že tenhle svět takhle vypadá. Jakmile vy začnete praktikovat, zjistíte, že vaše bytost najednou nazírá na svět jako jinak. Najednou jakoby prosakuje skrz to fotonové světlo ten pravý svět, nebo ten skutečný, který je založený na tom prožitku. Už nejenom na té informaci. Informace je právě o tom Merkuru, že jenom intelektuálně si tu informaci šuslám v hlavě, převaluju, filozoficky spojuju, ale kde je prožitek, jo, toho? Teď si představ, že to jde opravdu, jakoukoliv informaci jde prožít, si ji vložit prostě do toho vnitřního srdce,

0: hodnocení a pak jsme schopní uvidět svůj skutečný potenciál. Kamkoliv se podíváte, je to úplně jednoduché. Když se tomu někdo brání, znamená, že měl nějaké trauma nebo strach z tvorby. Ano, je to úplně normální. To prostě neobvinujte se, není nic za trest. Byla to jen hra, my se z toho máme ponaučit, nikdo nás netrestá. Kort vy sami se nemusíte trestat. To znamená, že ponaučte se, okamžitě něco se stane, ponaučím se, zasměju se tomu, zaraduju, pošlu to do lásky. I když jsem se s tím třeba 10 minut ještě předtím trápil, tak to radši pak udělám, protože se mi hned uleví. Najednou i ty myšlenky, které se kolem toho točejí, najednou zmizejí. A jak jsem vám říkal, ten fotonový pás začne najednou tady v té solární soustavě dělat divy, tu budete koukat. A pak ty vaše věci se vám tady začnou zhmotňovat, takže fakt bych si dal teďka velký pozor. A tvořil bych opravdu jenom s láskou, v rámci nevinnosti, v rámci čistot srdce. A k té placaté zemi. Ano, ano. Já vnímám svět úplně jinak, než si představujete. Ano, projekce, ano, vidím, je to projekce planety, toto. Ale jakmile já se dostanu do toho skutečného stavu, toho vědomí, tak zjišťuju, že to jsou opravdu roviny, různé roviny, které vedou do nekonečna. Ale i tyto roviny obsahují svět. A svět vnímám jako bubliny, jako kouly, bubliny, koule. A teďka, když se dostanu a chci cestovat mezi těmi světy, tak jenom hledám tranzity, kde se jako dotýkají ty bubliny, kde jsou tranzity a jenom projdu. A projdu dál, a projdu dál, a projdu dál. Nic není tak daleko, jak je nám projektovaný. Nikam se nemusí lítat miliony let. Všechno je okamžitě za rohem. To je kvantový svět. A naše vědomí je propojený s kvantovým světem. Naše tělo je propojený s kvantovým světem. Naše jakákoliv buňka je propojená s kvantovým světem. Je to doložený, to i věci to potvrdili. Prostě reaguje, jakákoliv částečka reaguje na kvantový svět. To znamená na vaši mysl, na váš prožitek a na vaše bytí. Jo, jako. Já ano. To vypadalo, jako víš. Úplně apeluju, abyste zešli věřit jakoby ničemu.
1: Ne, to by zase bylo dogma. To by zase bylo dogma. Nech nás v klidu pěkně, já si to postádáme sami. Maro, já jsem přesně, tak rád, takže, že to... Ano,
0: já to vnímám, jenom to chci dobrý, dokončit.
2: Dobrý.
0: Takže bych věřil, že existují všechny varianty, které jsou možné.
1: Ano, tak to řekl velmi diplomaticky, tak jsem se zase nedozvěděl. Ale ne, já jsem si dozvěděl to, co jsem potřeboval. Já jsem velmi rád, že jsi tak na to odpověděl, jo? Že vlastně není to dogma, je to tak a tak, no, ale že vlastně je to na vás, jak to je, zjistíte si to sami a potěší, že nejsme teda ztraceni v tom nekonečném vesmíru, v tom kosmu, jo, na té malinké prostě matičce jako planetce a všude to máme miliardy, miliony světelných let, ale že to máme všechno vlastně v tom doteku těch bublin, jo, v těch portálech, kde se můžeme, pokud na to jednou bude mít schopnosti, dostat okamžitě kvantově, přeskočit do jiné paralelní reality třeba. Takže, Maro, pokračuj klidně dál, já jsem si tady mezi tím dělal nějaké otázečky, poznámečky a potom, jak budem končit, tak bych dal ze tři otázečky za mě a tímto vyzývám i posluchače, klidně můžete zavolat do studia tady na telefonek 799-589-362 nebo pište tady do chatu normálně jako vaše otázečky a my teda jedeme dál, to je tak zatím vše, co jsem ti chtěl, pak se ještě před koncem přihlásím znovu. Takže Maro, je to tvé.
0: Já bych ještě velice rád pohovořil o centrálním slunci. Vím, že pro člověka je to velmi vzdálená věc, skoro nepochopitelná. Já bych vám jenom chtěl říct, jako jakým způsobem se u mě, jak jsem jako jeho kvalitu nebo jeho funkci, jeho smysl

0: jsem si jako pro sebe analyzoval. Protože centrální slunce pro mě byl jakoby krystal, který obsahoval všechno poznání. To znamená, všechny zážitky z celé té galaxie, které byly jako prožitek a ta reflexe, to uvědomění, aby vzniklo poznání, no a i ta realizace, aby vzniklo poznání, že je tam udržitelnost života, tak v tu chvíli se to, ten krystal toho galaktického slunce kultivoval. To znamená, že každý v té galaxii, každá ta linie mohla působit na ten vývoj centrálního slunce. Takže kvalita poznání není, jakoby, jak to říct, nemůžu jako jí nějak přijmout ještě dřív, než se stane. Že tam, to je paradox, že se říká, že člověk dojde k poznání tím, že má nějakou zkušenost, teď se to jakoby musí s tím projít, aby dosáhl ta realize, že to funguje, ta udržitelnost, a mám poznání, že to je OK, v rámci vývoje. Tak tam, že jakože můžu dosáhnout. Ale já můžu jako vědomí přijít do toho chrámu celistvého poznání a vyloženě tam můžu jako člověk, tam mám přístup, můžu orodovat za co? Za vývoj, za někoho, za sebe, abych tomu porozuměl a nechat se tím poznáním jakoby na chvíli v té prožitkové úrovni, aby tam vznikla ta interakce, aby tam vznikl nějaký obtisk, záblesk, abych já se mohl jakoby navrátit znovu na tu planetu a kultivovat, jo, určitým způsobem podle toho záblesku, který byl v tom srdci, v té lásce, v tom prožitku. Přivezen, jakoby přivezen z toho centrálního slunce. Takže opravdu člověk má tam přístup. Víte, jakou máme možnost? My jsme přístupově skrze poznání spojení s centrálním sluncem. Poznání beru ještě jako kvalitu, která diplomaticky tu rozdílnost řeší. Že najednou už není jakoby spor těch dualit, že jsme jiný, ale v rámci poznání se to sjednocuje do té jednoty. To je jenom pro to upřesnění, že skrz ten chrám celistvého poznání, skrz centrální slunce se napojujeme vlastně jakoby na prvotní tvorbu. A tahle prvotní tvorba byla i součást vlastně Edenu, té platformy, z které jakoby vznikl ten duální svět. A když si to představujeme, tak ta prvotní tvorba má ten Eden, má přesně nějakou tu prvotní tvorbu a pak má, jakoby, to je zajímavé, má jakoby volné parcely v tom vesmíru, které užívá právě proto, aby když vyprodukuje ten vývoj v té galaxii skrze to poznání, skrze ten chrám a skrze ten Eden, co to vrátí jako k tomu zdroji, tak se hnedka aplikuje pro tvorbu dalšího vesmíru. Jo, kde se to hnedka zkouší, jestli ten experiment té rozličnosti, té dualitě jako je správně. Jo? To znamená, že naše, je to vtipný, ale naše v rámci jedinečnosti, naše osobní poznání umožňuje vznikat vesmíru, který už nemá predispozice vůči dobru a zlu. Jo, že už nemá ten extrémní stav té duality, ale už jakoby chápe rozličnost lépe. Proč se tomu tak děje? Jsem v jednom podcastu velmi, velmi zajímavě vysvětloval, je to na dlouhé povídání, ale tenhle ten experiment duálního vesmíru vznikl kvůli tomu, že prvotní vesmíry byly rozličné ve svém vývoji. A vždycky, když vznikla jakoby průnik těch jiných vesmírů, tak byl spíš destruktivní, vznikaly anomálie. Že ty byly tak rozličné, ty vývoje, že nekooperovaly. A tak jakoby se shodli ty tvůrci, ten zdroj, hlavní galaktický, multivesmírový zdroj, jakoby si umožnil tuhle hru, aby vytvořili projekty, které by našly lék, jo, na tu rozličnost, na tu anomálii. No a u nás vznikl ten duální vesmír jako projekt, který byl a začátku jakoby nevypadal, že má potenciál, pak se to jako velice zlepšilo A pak to zase uvadlo, zlepšilo uvadlo a teďka vidíte sami, jako je to takový nahoru a dolů neustále. Ale když už se někdo napojí na ten vzestup, tak najednou to s ním přestane kymácet. Jo, on je najednou pak v té rovině, jo, že on najednou vnímá ty toky jako svědomitěji, už tam nemá ty výkyvy. A hlavně nemá výkyvy ani těch nálad. Jo, pak ty planetární nálady a nebo to solární vyzařování prostě jakoby najednou s tím člověkem tolik nehejbe. On je jako i vyrovnanější, to znamená, že dosáh jakoby té svrchovanosti, že si dokáže skrz ty planetární vědomí, dokáže tvořit a dokáže ty kvality opravdu používat. Já celkově to centrální slunce navštívil dvakrát za celý jakoby můj život a jednou nebo dvakrát jsem si to uvědomil tak, že jsem najednou zjistil, že ta planeta, ta duše Země, když zestupovala, tak právě zažila tenhle stav, kdy se uvnitř té bytosti se probudilo centrální slunce a propojili se. Tím, jak jsem to jakoby v tom prožitku v rámci spolupráce jako viděl, vnímal a prožil a úplně si řekl, oh, ty brďo, to bych taky někdy jo, rád. A pak jsem zjistil, že jo, že to člověk dělá, ale my tomu říkáme poznání. Jo, když dělám ty věci v rámci poznání, tak se spoju s tím vývojem a jsem schopen podpořit vývoj a podporuji centrální slunce. A všechny bytosti, které mají stejný jakoby nápad, chtějí podpořit vývoj, tak jsou součástí této úžasnému místu setkání. A vidíte samovolně, že i to centrální slunce udržuje jakoby pohromadě ten pohyb té galaxii, udržuje všechny ty cykly v pořádku, jak stroječek. Ano, to je, protože to je vyrovnaná věc pro ten vývoj a to poznání vlastně udělá tu udržitelnost. Vidíte, kdyby tam nebylo to poznání, tak by se ty rozsypaly. Jo, ty věci by odlítly a najednou vidíte, jo, to furt stále drží. A dokonce jsou teze, že to bude fungovat i obráceně, jako fraktálně. Že jsme schopni se opravdu pak vrátit k tomu vzniku toho centrálního slunce. Ale rozpínání vesmíru je prostě pro člověka zatím velká neznámá, protože on opravdu vědec používá prostě a velmi omezené nástroje. Kdežto ten vědomý člověk je velmi sofistikovaná, už dávno synchronizovaná vědecká laboratoř, která dokáže všechno, opravdu všechno analyzovat tak, aby dosáhl skutečné schody. To je jenom, abyste věděli, že vaše tělo je opravdu geniální. Jo, že to je ten projekt na téhle planetě a to je ten projekt toho lidství, že byl stvořen člověk k obrazu Boha. Ale to byla jakoby jenom zmínka o tom, že někde byla informace o tom, proč nás stvořil, už tam nedopsali to, proč teprve teďka zjišťujeme, u podivu, jsem z toho velice překvapen. Jo, protože to odhalení, které ve mně a v různých lidech a v celém tom celé té paměti té Země a těch planetárních vědomí a toho slunce. To jsou tak úžasné příběhy a zážitky, které pro mě jsou velmi, velmi intenzivní, protože se dlouhodobě mluví jenom o vzdálených jako civilizacích, které s námi navazovali kontakt a navštěvovali nás, OK, ale je vzestup. A moc se tady nemluví o civilizacích, které byly na Venuši, o civilizacích Merkuru a Marsu. Ale mluví se skrytě nějakých historických konspiracích, které nikoho nezajímají. Ne, proč se nemluví o skutečném příběhu? Příběhu Saturnu, skutečném příběhu Saturnu. Jupitera i Pluta, který se přidával divně. Jo? Pluto jakoby není naše planeta, takže nezasahuje do prvotní tvorby, ale taky se přidává a přináší podsvětí. Jo, představte si, ano, máme tady podsvětí, protože je tady Pluto. Ten sem prostě přilít, toho sem někdo přitáh, takže tu dělali čáry, máry s našima planetama, aby přitáhli Pluta. On se potom jakoby, on úplně se nepohybuje vůči našemu slunci. Jo, on je takový jakoby vymezený jinak. A to je teď jedno. Takže já preferuju jako planetárně ještě Uran a Neptun. Nevnímám tady ani měsíc, ku podivu, planetárně. Velmi, velmi vnímám, že to byla jako vnucená kvalita, kterou tu nikdo jakoby nechtěl. Takovej pobočník toho Bohara, aby byl tím bohem slunce, tak musel mít toho pobočníka jakoby dole. A aby ovládal bohyni, to bylo velmi důležitý pro něj, protože on tím měsícem opravdu ovládá ženství a kvality bohyně. To znamená, že pro mě to bylo velmi, velmi jako vměšování do přirozeného vývoje. Prostě někdo potřeboval zamíchat tady s tím vývojem, no tak tam prostě dal takovouhle nějaký závaží, který ku podivu jako nás dost oscilovalo natolik, aby jsme se tady z toho neprobrali dlouhou dobu. Takže pro mě měsíc není součástí prvotní tvorby. Beru ho spíš právě jako nástroj k té magii a okultním vědám. Také ho vlivně užívají určitě. I je vidět, že na nás má velký vliv, protože je používaný v astrologii a velmi, velmi potom jde poznat, jak vás ovlivnil. Jo, jakoby, co vám omezil a co vám přidal. Jo. Chápejte mi, my jako člověk jsme měli obsahovat jakoby celý ten světelný genom. Všechny ty fotonové svazky. Jo. Ne, že se tady zrodíme a pak nám řekne někdo, že máme předurčení, že astrologicky se takhle budeme chovat. Ano, to je prostě tak. Oni nám prostě nadiktovali skrz slunce a měsíc to naše chování. Ale pak zjistíte, že skrz jedinečnost a svrchovanost vlastně překonáváte tento toto prokletí jakoby toho vesmírného člověka, aby mohl dosáhnout toho centrálního slunce a přijmout vlastně ten fotonový pás a vzestup. Tak jenom, aby jsme toto téma trošku nějak do hloubky ještě uzavřeli, tak jsem chtěl dovysvětlit i to centrální slunce, protože pro mě bylo velmi důležité si uvědomit, jak ten vývoj a ten kosmický člověk, který je vlastně zvaný do toho centrálního slunce, protože tam má přístup, tak tam dlouhodobě nechtěl. Jo? Byl prostě tak degradovaný ten člověk, že vlastně jakoby nechtěl být součástí toho společenství, který tam vznikalo. A samozřejmě ono odevzdat vlastně jakoby celou svoji zkušenost tomu vývoji chce hodně charakteru, hodně právě té čistoty, nevinnosti a té hravosti. Protože jinak ulpíváme na tom vlastnění, ulpíváme na tom egu, kdy máme pocit, že když máme nějakou hodnotu toho vlastnictví, že něco jako máme. Ale ono to tak není. My skrz tu lásku, když prožíváme to poznání, tak opravdu nestrácíme. My to skrz tu lásku opravdu posíláme do toho vývoje, do toho centrálního slunce, kde se odrazí, jo, ten náš čin. A proto říkám pravdu, ten krystal se brousí po malých krůčkách, ale tím se stávají velké věci. Tak to je jenom takhle na závěr. Petrucho, objev se mi.
1: Gine. Ano, já se chvilku vždycky tady srovnám, protože mám tady nohy tak různě přes ty opěradla. Dělám si pohodlí, užívám si to naše vysílání, tvoje vysílání vlastně. No počkej, ty říkáš, že teda už jako na závěr, a já tady mám ještě nějaké teda vývoj tak kosmického člověka. Vývoj kosmického člověka, to už teda zmiňoval, uvolnění paradigmatu v 3D, takový ještě dva okruhy, ale ty jsi to asi zahrnul do toho všeobecného povídání. Jo, já si to budu poslouchat samozřejmě znovu, jako vždy.
0: Ano, to je to, paradigma toho dogmatu, jo? Že najednou se jim sesype ten řád.
1: Ano.
0: Jo, jakoby to, co fungovalo v tom Matrixu, tak se najednou sesype.
1: Jo.
0: A to se jim trošku děje, takže je vidět, že ty tlaky na to 3D už je jako velký. Ale tady jsme mluvili o něčem jiném. Já to mluvím jako o kvantové proměně hmoty.
1: Ano.
0: Ona bude reagovat na tu naší změnu. Chápete? To je důležitý vědět.
1: To má teda souvislost s tím fotonovým pásem.
0: Ano, tak. Ale dlouhodobě to nemohlo být uskutečně.
1: Ano, nemohlo.
0: Protože tu prostě furt se to filtrovalo. Jo, jakoby. A šlo to jenom zevnitř. Jo, jakoby to vidět skrz to centrální slunce, tu změnu.
1: Přátelé, je to náročné povídání, takže klidně potom můžete znovu ze záznamu si prohlédnout a podívejte se na to, protože tady pod tím vysílání budou uvedeny na Marka Hašlara kontakty, na jeho webové stránky a kontakty na Páju. Teďka mě posílala na WhatsApp informace ohledně toho vašeho nového bohulíbého projektu, takže mrkněte na to potom, jak to vysílání bude v archívu. A Máro, já jsem tady ty otázečky trošku zeliminoval a zůstaly mi tady takový dvě. Jestli můžu, tak se ti zeptám.
0: Ano,
1: je to takový jako selský ptání, selský rozum, prostě já jsem z dědiny, takže bavil ses tam o nedostacích pro vzestup, ano, že teď vlastně jakoby se snažíme ty nedostatky nějakým způsobem napravit, polepšit se, a toto možná jako bude zajímat hodně lidí. A co říkáš na alkohol a vzestup? Hodně se mluví, že alkohol odpojuje od duše a že to prostě, i když třeba nepije hodně, ale používá ten alkohol jako spirit, což je duše teda, že se odpojuje od toho božství, od toho zdroje, od toho centrálního slunce, že má těžké energie jako a prostě bude to mě těžké. A potom v souvislosti s tím i na další hříchy, jo, co mají lidé, jako, co tady provedou, jo, třeba jako těžké říky, třeba jde vražda nebo nějaké to, jo, znásilnění, co oni, a vzestup je možnost se očistit těsně před tím, než se to tady uděje, anebo teda ten cyklus holci zopakujou třeba někdy jindy.
0: No, teda, ty jsi mi dal. No hele, prosím tě, nechci soudit, jo, takže já, když to chci jako pozorovat, jako tenhle ten děj, abych do toho tolik nezasahoval, tak to vnímám, že když jakoby já osobně, když nevstupuju do toho boje a nesnažím se jakoby něco chtít, jako vstupuju jako pozorovatel, který je spíš jako diplomat, jakože těžím z toho, že vyslechnu obě strany. A tak pro mě je to teďka jakoby těžký odpovědět, abych vám jakoby pomohl, jo. Ale na jednu stranu nepotřebujete nikoho soudit, jo, vnímat to, kdy je to ta sudba, možná to je asi důležitý, ale vnímat to, kdy je to ta sudba, to hodnocení, a kdy to jenom pozorujete, jakože, jo, ten děj, pozorujete děj. A to je velký krok pro toho člověka, kdy on řeší jakoby tu vědomou praxi, protože to si ten pozorovatel, který jakoby funguje podobně jako tato čočka fotonová, o které já jsem se bavil, ten pozorovatel vám vyladí, jo, ty světelné vnitřní toky natolik, že jste schopný skrz toho pozorovatele, tu čočku, jako vidět a tyhle ty se říká světelné svazky DNA, které obsahují prostě časoprostorové linie, dimenze a tak dále. Takže já, když někdo něco jako hned špatně, tak na to mám reakci, jo, třeba, a já si spíš uvědomuji, jakou reakci, jak jsem na to zareagoval. Už mi to nevadí, nebo jsem na to furt takový háklivý, já spíš na to funguji jako reflektivně, že se snažím porozumět mýmu chování, když vnímám někoho takhle odlišného, třeba jako toho vraha, nebo někoho, kdo si vybral úplně jinou zkušenost toho vzestupu. A ulehčuje mi to. A ku podivu mám pocit, že nepřitahuju tolik lidí, který tohle vytvářejí. Spíš potkávám ku podivu lidi, nebo i tak se v mý blízkosti ty lidi chovají. Že se chovají, že taky nemusí bojovat. Což mi připadlo jako hodně diplomatický, že nevyvolávám vlastně jako rozepři, naopak jsem schopen říct, jo, jsem vůl, chybuju, víš, jako naučit se to takhle jako bez těch reakcí, protože ty reakce, jak jsem říkal, to jsou ty neduhy, které jsme přijmuli právě i z toho planetárního, solárního vědomí celé soustavy a je to jenom prostě způsob chování, které jsme si navykli, je to forma závislosti, jo? Že my jsme na tom závislí, na tom chování a nemůžeme to změnit. A ta závislost je ta neměnnost, kterou nám tam drží v tom Saturnu. On prostě jako zastavil vývoj, zastavil tu proměnu. Takže my nejsme schopní se změnit a překonat to, tak furt padáme do toho bláta. Ale jakmile řeknete, tak dost už, já toho Saturna potřebuju a ne tady furt padat do bláta, no tak se začnou dít věci najednou, že jo. Je to zajímavý. Já bych určitě nikoho nesoudil. Jo? To, jestli budou tyhle bytosti potrestaný nebo ne, rozhoduje sám o sobě ta bytost, jo? Která to dělá z nějakého popudu. To znamená, že ano, můžu se jako vměšovat a přečíst si její osud, jo, to, co vytváří, ale to vměšování potom zase veme mě energii. Já budu prostě narušovat vývoj, já nebudu v té nevinnosti, mně se zase zkazí srdce. Takže já, když ke mně přijde jako klient na, jo, řekněme, tak já se vždycky ptám i té bytosti toho člověka, jestli jako můžu nahlídnout. Pak to je jako dovolený, že to není vměšování. Pak je mi ukázaný jenom skrz tu duši, co je potřeba. Zbytek nevidím, to docvakne až tomu člověku postupně. Jo, že to prostě tam nemá být to vměšování. Takže já se snažím diplomaticky přistupovat k těm věcem, i k těm osobním názorům. Jo, že ten osobní názor je to hodnocení, který nám projektuje tenhle svět a vlastně stále si vytváříme další labiny. Jo? Myslíš, že jsem ti odpověděl?
1: Tak asi tak z jedné třetiny, ale ty to máš tak, já už jsem si zvykl, že ty odpovíš z jedné třetiny, ale vlastně v těch dvou třetinách dáváš prostor, aby na to tazatel vlastně přišel sám, takže i tak, jako veliký blagadar. A já jsem, jako tady nešlo o nějaké souzení, posuzování, ale spíš na tvůj názor na to, jo? Třeba když jsem se ptal, protože mi jako...
0: Můžu ještě jeden pohled, mám taky pojď, zajímavou zkušenost.
1: Pojď na to.
0: A velice zvláštní věc, vy si to pamatujete, byl velmi nepříjemný teroristický útok přece na tom ostrově, jak ten blázen tam postřílel ty studenty, ty politický studenty, nebo co to bylo. A bylo to někde na severu. Jo, si to budeš pamatovat, Breivik.
1: V Norsku, Breivik. Nebo někde tam, ano, jo. Vrah.
0: Mhm. Ale nechápu to. Pane Bože, já jsem se tak nenáviděl, co se mi stalo tady s tímhletím zvláštním stavem. 3 dny předtím, než se to stalo na tom ostrově, mám sen, že běhám na ostrově z chatky do chatky a mám strašný strach, že mě někdo zastřelí. Slyším výstřely, křiky, mladí lidi, běžím ke skále, skáču do vody, vidím pramičku, někdo mi pomáhá, někdo po mně střílí. Celý jsem to tam proběhal, ten ostrov v tom snu. Úplně ráno si to napíšu do deníčku, úplně tak živej jsem. Úplně jsem viděl i toho Breivika, přesně jak jako bude holohlavej, bude ozbrojený, prostě bude úplně šílenec. A já furt, co to je za sen, to nechápu. A když jsem to viděl v těch zprávách, já jsem úplně vyvalil v oči, úplně jsem začal brečet, že proč jsem něco neudělal, když jsem věděl, že se něco takového stane, ale já nevěděl, kde, jo, já nevěděl, co. Já nevěděl, jestli to je vůbec jako možný, aby se něco takového stalo, aby si viděl ve snu. A přesně tam popisovala jedna úplně přesně to, co jsem zažil v tom snu. Ukazovali ty chatky. Já když jsem viděl ty chatky, tak mě polil úplně studený pot, málem jsem skolaboval. Když jsem viděl toho Breivika, úplně mě ruplo. A já furt jenom křičel na toho Boha, co to děláš, proč to děláš, jsi blázen, proč mi to děláš. A já jsem to časem pak pochopil. A to je tohle. To je kolektivní vědomí, to je jejich osud. To je osud kolektivního vědomí. To je prostě, to je naplánovaný, to je všechno vypočítatelný, to je prostě přesný stroječek. To je labirint, to je Matrix. Tohle přesně všechno dělá. A ten je přesně naplánovaný, už se ví, co se stane. Jakoby. Jo? Je to vůbec možný? Jako? Je to všechno vypočítatelný tady. A teď si představte, že vzestup znamená, že budete dělat věci, které jsou nevypočítatelné. Že jste naprosto svobodný. Že se dějou věci bez toho řádu a bez toho chaosu. Jo? Že najednou budete nevypočítatelný. No a vzniká něco nového, co tu ještě nebylo. A to je nádherný. V tu chvíli jsem si jako uvědomil, aha, takže zase jenom duální hra. Já jsem na to neuměl zareagovat a tak jsem nadával tobě zdroji, nadával jsem tomu člověku, který to způsobil, to zlo, nadával jsem všem obětem, protože jsem toho byl součástí a mě tam zabili. I úplně jako jsem byl tak, já myslel, že jsem se zbláznil, že pak mě odvezou prostě v depresi úplně někam do Beřkovic. A naopak mě to velice probudilo. A uvědomil jsem si, že všechno se děje, jak má. Že je obrovská iluze, když něco říká někdo, že se ty věci dějou, jako by nějak nahodil. Ne. Vy si ten svět opravdu tvoříte, ale vědomně nebo nevědomně. A to je rozdíl. A to je velký rozdíl. A teď, když ten vzestup bude najednou přímej, a teď se vlastně jako díky té vibraci, tomu fotonovému pásu a té hmotě, která najednou bude jakoby víc kreativní vůči nám, no tak se ty věci začnou dít víc kreativně. Ale všechny, který tam máte, jo? Že najednou toto člověk jako potlačoval, tak začne reagovat okamžitě. Což já úplně si to nedokážu představit. Pro mě to znamená jakoby shocking hazard. Ale určitě tím, jak jsem říkal, že vzniká ten průnik, tak je to načasovaný tak, aby se jakoby aktivoval plně ten fotonovený pás, tak teprve tehdy, až bude jako ten průnik co nejmenší, aby nevznikl právě jakoby chaos v těch časových liních, jestli si rozumíme. Ono, prožitek té jednoty a čistoty je velmi intenzivní. A ku podivu i trochu negativní pro vývoj, když se toho moc nabažíte. Ono vidět a vědět ovšem najednou, jo, z fleku na nula, na nekonečnou rychlost, no to prostě jako nedáte. Jo? To znamená, že ten vzestup je dělaný tak, aby ty bytosti, ten přechod v té světelné rychlosti, a nejdřív zpracovávali uvnitř, aby se jakoby zvykli a teďka pomalinku začnou pouštět právě i zevnitř, nebo zvenku dovnitř. Jo, jestli si rozumíme.
1: Maro, takže dobře, no. Teďka jsi pěkně řekl, že vlastně to je pomalu, postupně, jakože vidět všechno teď a tady a naraz, že to nedáme, nemluvil za sebe, já jsem se chtěl zeptat tebe, teďka jsem si to ani tak nevšiml, ale při minulém vysílání, když jsem na tebe tak čuměl, tak ty, když mluvil, tak zněl oči vlastně jakoby někam nasměrovaný, někam se zdíval až jakoby za oponu, za závěs. Jsi ty vlastně napojený, jo, na to centrální slunce nebo na ten informační zdroj neustále, když si luskneš prstama jako při Silvově metodě třeba, jo, že to máš už vlastně jakoby naučený, že kdekoliv, kdykoliv jsi, tak se napojíš a čerpáš, čteš ty informace, tady si je překládáš do té srozumitelné slovní hmoty a nebo teda k tomu musíš mít určitá místa, třeba tu krajinu, nebo nějakou meditačku. Dneska jsem tě zastihl, ty cvičil. Jestli ještě na závěr prozradíš nám teda, co cvičíš za cvičení, nebo jestli nějaký mentální techniky a jak se teda často napojuješ, anebo už jsi neustále napojený a ve zdroji a nám teda jenom kde si z dálky sděluješ ty vlastně informace nebo vědomosti, které jenom získáváš už jenom tak, anebo ty, možná ty už si ta vědomost, jo, jenom, že to máš, že ty si tím úplně plný třeba, jo.
0: Ale úplně jednoduchý, jo, já jsem se na podobnou věc jakoby zeptal a bylo mi jako řečený, už nemusíš nic tvořit, protože je to skutečnost, jako nemůžeš vytvořit, ta už je.
1: Tak, to je, ano, všechno už je, na co se člověk pomyslí, v momentě, jak se na to pomyslí, už je to stvořeno. Maro, já si vzpomínám, počkej, že jsme se bavili, že uděláme nějaké interaktivní vysílání, jenom otázky a odpovědi, je to tak? Bavili jsme se o tom?
0: Ano, chtěli jsme, určitě.
1: Chtěli jsme,
0: přátelé. Ale nějak se nám to úplně nepovedlo to dotáhnout, si myslím, že jsme jenom to načli.
1: Ale přitáhli jsme, nebo přitáhli, podobné přitahuje podobné, takže k nám vstoupila Pája, jo, tady s tím projektem, což je možná ještě lepší, než interaktivní pořad můžeme udělat kdykoliv, třeba příště, takže posluchači, přátelé, kdo nás sledujete i ze záznamu, připravte si třeba na příště nějaké otázečky. Já mám tady otázečky napsané, ale
0: můžu ještě jednu takovou malou vsuvku.
1: Ano.
0: Ty se tady jakoby ptal, jo, na nějaký to cvičení, ty jste nějaký jakoby návody. Prosím tě, já celkově jakoby takhle, ten projekt už mám delší dobu, táhne se se mnou jako celou dobu, co dělám krajinotvorbu, ale teďka cítím, že ten projekt dosáhl určité kvality, že by bylo jako záhodno i pro tu veřejnost, jo, protože se to stále dělo jenom v takovém tom osobnějším formátu, v nějaké menší skupince a takhle. A tak já jsem se i rozhodl, že ten projekt tady možná zveřejním, možná, že na závěr pro ty, kteří si počkají, tak tenhle ten malej dáreček bych vám dal. Já to nazývám průvodce ze stupem. Kupodivu je to jednoduchá věc, je to takový jako návod, dokonce by to šlo udělat jako tabulka, že si tu tabulku jste schopný jako stáhnout a odpovědět si přirozeně, jo, takovým tím intuitivním, tím prvotním, jo, co nás napadne, jak se v tom jako cítíme, tak odpovídáte na různé otázky. A ku podivu, jednoduchá otázka a odpověď na ní vám dá úplně jednoduchý návod, co je potřeba zpracovat. Co je v nerovnováze, jo? Kde ta rozličnost trošku pokulhává v tom poznání. Takže jsem se rozhodl udělat online průvodce vzestupem, který bude fungovat na takových pracovních skupinkách, kde se vlastně navzájem ta skupinka online setká a dává si tyhle ty zkušenosti v rámci vzestupu, v rámci vědomé praxe a v rámci všech těch věcí, o kterých já mluvím, a kde si to můžeme vyzkoušet prakticky a vy si hlavně sami dokážete skrz toho průvodce udělat vlastní sebereflexy. Mm-hmm. To je velmi důležitý. Že tam nefunguju jako já, ten, který dělá terapeuta, dělá ten odraz té reflexe vašeho bytí, ale vy sami si těma odpověď, jak budou ty odpovědi správně jakoby svobodné a budete si něco nalhávat, tak se budete čím dál blíž a blížit k té skutečnosti. Jo? A to je na jednu stranu moc hezký, protože já si myslím, že je záhodno, aby v tom člověku bylo podporováno i to dobro, a zároveň, aby zároveň bylo i vyzdvihováno i to zlo, aby jsme věděli, co, z čeho se ponaučit. Aby jsme nebyli tak úzkoprsí, ale víc otevření. Takže vyzývám lidi, kteří by chtěli se nějak zapojit, tak určitě mě kontaktujte telefonem nebo na WhatsApp skupině nebo na stránkách Svobodné spolupráce najdete e-mail, telefon a tak dále. Svobodná spolupráce a stačí zadat do vyhledávače, najdete ji hnedle. Tam se jenom ozvěte, že v rámci průvodce vzestupem byste se rádi zúčastnili, protože ten projekt je v začátcích, takže teprve teďka zkoušíme, jako jaký počet té skupinky, zkoušíme, jakým způsobem to s těma lidma jakoby pracuje a snažíme se vlastně jako dál to všichni jako v rámci toho společenství najít jakoby to správné nastavení toho řemesla, aby dokázalo pomoct všem. Že průvodce vzestupem bude teda otevřený, to je úplně nově, je to pro mě jako velký zážitek, protože mám pocit, že lidé potřebují jakoby to zajímavé, že mám rád, když člověk přijde právě na nějakou mojí akci a on odchází s tím prožitkem, že ví, jak tvořit. Jo, to je báječný, potom ten člověk je samostatný, svobodný. A čím jako míň já ho nějak ovlivním a vstupuju do toho jeho příběhu jako moc jako vměšováním, tak mu narušuju ten proces. A tady pro mě byla tato metoda jako určitý nástroj vždycky toho člověka jako přivíc té zkušenosti, aby on si sám vyzkoušel najít tu skutečnou podstatu sebe. Samozřejmě semináře krajinné i v rámci vzestupu a vědomé praxe. A byl tak velký zájem, že bych to prostě nestíhal, tak pro veřejnost teďka byly jako minimálně, dělali se ve skupince Svobodné spolupráce. Takže se omlouvám, že těch veřejných akcí bylo míň a míň, ale stále mě můžete se mi ozvat a pro ten online průvodce si myslím, že stále jako prostory máme a možnosti se zapojit. No a to je tak nějak pro mě asi všechno, Petrucho. Děkuju.
1: Veliké lalula a om šanty všem vědomým tvůrcům, Máro. Ne, to asi neodpustím, já to velmi rád používám, protože to vlastně je to věčný mír a do toho se mě zamotal Michal Pavlíček, Veliké Lalula a Stromboli a Bára Basiková. Takže ty myšlenky neustále, i když tě poslouchám jako bedlivě, tak aby ta hlava nerupla, tak to filtruju občas něčím trošku jiným a pak v klidu si to poslechnu. Máro, já budu asi jeden z prvních, který se tě ozve tady ohledně průvodce vzestupem a protože tady to téma mě velmi zajímá, takže dám vědět. Jsme v kontaktu, takže pod vysílání uvedu na tebe kontakty, jo, webové stránky a tak dál. No a já tady mám ještě od Marcelky, Marcelka nás zdraví, ale Maro, už jenom prosím tě fakt v krátkosti, protože začínáme 7:30. No. Jestli ještě minutku máš?
0: Můžeš klidně, to zvládnem.
1: Zdravím, děkuji, Máro a Petrucho, skvěle se posloucháte. Dnes zase parádní galaktický večírek, mějte se krásně, děkuji za odpovědi, dobrou noc, ale otázka je od ní, toto je někdo jiný, ale od Marcelky, no Petro, takže mi taky blagodar a díky za sledování, ty jsi naše věrná posluchačka a divačka. No, a Marcelka teda je tam otazníček, takže to bude asi otázka, taková poloviční. Já to vnímám tak, že každé vlákno uvěření je vlastně další hack od AI z dob Atlantidy. A nebo asi naráží Marcelka na to dogma, že co je nám vsunováno, že to je ta jediná a správná pravdivá pravda, tak je to vlastně hack a dogma. No ale AI z dob Atlantidy, nevím, Maro, jak se s tím popereš, co na to řekneš? V kostce?
0: Umělá inteligence byla v té době používaná všema galaktickýma rodama. jsem se poptával, tak jako v časové linii jako byla potřeba, jo, pro řízení jako větších galaktických civilizací. Takže ty civilizace používaly umělou inteligenci. Samozřejmě si byly vědomy i ty její výhody i nevýhody vlastně stejnou zkušenost zažíváme i my teďka. Měl jsem zajímavý setkání s jedním vědcem, který teda pocházel jakoby z jiné planety, která byla velmi vyvinutá pro mě. Když mi ukazoval to město, když mi ukazoval, na čem on pracuje, tak pro mě to bylo jako naprostý sci-fi. A já jsem říkal, ale vy tady máte úplný blaho, tady jsou všichni jakoby úplně jako v míru. A on se mi normálně vysmál, jo, on se mi vysmál a říkal, no počkej, a já jsem potřeboval od vesmíru, abych potkal někoho, kdo by mi pomohl s tím problémem, co tu máme. A já říkám, jaký problém, teď tu žádný problém jako nevidím. A on mi to pak jako ukázal, co studuje. A ono to takhle, jo. Ty lidi měli, ta technologie jim všechno vlastně umožnila. A oni najednou jakoby neměli, nudili se, začali se nudit. Strašně se začali nudit. A začali strašně degenerovat. Aby se nenudili. Víš? Čím více nudíš, tak tím ten mozek jakoby snižuješ, aby neměl takové jako, jo, výhledy. No a pak seš úplně apatický. Takže oni normálně zjistili, že degenerujou, že jejich genom degeneruje a že se rodí děti, který nemají vůbec chuť žít. A že vůbec nevědějí proč. Jako ne. A to dokonce, že jo, ta umělá inteligence jim to i vysvětlila tohle, ale oni prostě jako tam jde o ten potenciál, tam prostě oni neměli zážitek z toho dobrodružství, který my tady zažíváme. Já jsem jim řekl, jak tady žijem a on říkal, no to je báječný, to tady vůbec nějak nedokážeš jako vytvořit. Víš, jakoby, že ani ta umělá inteligence nedokázala takovou hru, jakou my tady zažíváme, vytvořit. V tu chvíli jsem si uvědomil, že naše planeta je obrovský dar a že se tady člověk narodí je obrovský dar, protože se pak narodíme na nějaký civilizaci, kde teda žijeme v technologii, v blahu, ale úplně tam zdegenerujeme. Víš, jakože vtipný, viď? Tam je cyklus jiného poznání.
1: Ano.
0: Jo, a teďka jsme si vyměnili ty názory a on přesně říkal, jo, vlastně jakoby máš pravdu, že tady, že ta planeta je úplně jiná, že ten potenciál má, aby tě takhle furt jakoby jako vyváděla z nudy. A oni se tuhle tu kvalitu, kterou má naše planeta, snažili vlastně nahradit tou umělou inteligencí a to se jim nepovedlo. Vlastně zdegenerovali geneticky.
1: Tak. Dobrá, mám tady ještě pár poznámeček, ale to si nechám třeba na příště ohledně astrologie, takže údajně celá astrologie je podvod, tak jak je to jeden z podvodů tady toho Matrixu a tady těch dogmat, jo, takže, ale to si můžeme až příště, protože Máro, kdybychom otevřeli další nějaké téma, tak to je další půl hodinka a já už tady sedím 3 hodiny, už se tady vrtím a těším se na kafičko, na cigárko z písní, ano, do altánku.
0: Ano.
1: Taky musíme zalít zahrádku, pokud nepršelo, ani nevím, protože pršelo, to nevadí, i tak půjdeme ven. Takže Máro Hašlare, opět výživa pro ducha a vlastně i pro tělo, protože fotonový pás je tu, aby nám pomohl zestoupit i s tím tělem, s tou hmotou, ano, takže těším se, jo, vůbec si to dokážu představit, ale je to vlastně poprvé, je končí cyklus, takže bude to zajímavé. Dotazy tady nemám další, jenom tady mám děkuji za vysílání a krásný večer od Marcelky, takže děkuji všem tady posluchačům a divákům a klidně sdílejte kadě tadě. No a za 14 dní, Máro, nástup, dežavíčko a můžeme mít zás buď interakci, anebo cokoliv, jo. Je to tvá sága a mě to velmi baví, takže není důvod, abych to nějak odmítal. A naopak, vždy to přivítám. Takže za mě krásnou dobrou noc, děkujeme divákům, posluchačům, děkuju Máro tobě, tak ty se když tak ještě tak jako třeba rozluč a pozví, co máš za akci nejbližší a odpískáme to.
0: Jo, děkuju všem, kteří teda jako mají zájem o teda ten můj vnitřní prožitek, který se snažím vám jako takhle tím způsobem vysvětlovat. Ale pro mě je to vždycky jako dar a já si určitým způsobem uvolňuju takové jako přepětí, které v sobě mám. A to přepětí uvolňuje právě to, ta zkušenost to někomu předat. A ten zážitek a ta zkušenost je, když se týká slov, je velmi jako příjemná. Cítím, naplňuju se v tom, jsem v tom, jakoby cítím se velmi smyslplný, když dokážu určitý prožitek, který je velice abstraktní, uvidět i v jednoduchosti tohoto světa. Takže pro mě je to velice krásný dar, tohleto s váma prožívat a hluboce vám všem děkuju i tobě, Petrucho.
1: Jo. Rádo se děje, taky děkuju a mějte krásnou dobrou noc a úterníček s Markem Hašlarem končí jenom proto, aby příště zase začal další cyklus. O šantý, blagadar.
0: Ahoj, ahoj.

0: Krásný příjemný dobrý večer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste dorazili na dnešní speciální pondělní stream, je 13.7. a já tady mám letapáně 2026, 20.06, vidím tady čas, a já tady mám vzácného hosta, pana profesora Staňka. Krásný dobrý večer, pane profesore, vítejte.
1: Krásný dobrý večer všem lidem dobré vůle.
0: Přátelé drazí, napište nám rovnou, jestli nás slyšíte, vidíte v pořádku, jestli všechno je OK. Někdy to prostě trošku zlobí ten éter, ten internet a tak. Pane profesore, máme po summitu v Ankaře zajímavé setkání. Vůbec to nevypadá, jakože přes prázdniny by měla být nějaká, řekněme, okurková sezóna, jak se vždycky říkalo. Dřív naopak pořád se něco děje a kdo se v tom má vyznat, no? Tak jsem moc rád, že jste tady a že nám trošku do toho vnesete světlo.
1: Dobře, můžeme začít?
0: Je to vaše, pane profesore, já se moc těším.
1: No, první věc, kterou bychom dneska definovali pro dnešní svět, je to svět podivností. Protože na jednu stranu prezident Trump mluví o tom, že zničí Irán, že zautočí a s nesmírnou silou, kterou ještě nikdo neviděl. A na druhé straně slyšíte informace, že Katar a Pakistan intenzivně pracují na pokračování diplomatických jednání. Izrael podepíše předběžnou dohodu memorandum s představiteli libanonské vlády, ale zároveň drží obsazená území na libanonském území a libanonská vláda se chvíje pod nápory masových demonstrací, které odmítají tuhletu zrádcovskou dohodu. Pak máte další zvláštnost. Ruské jednotky postupují na celé linii frontu, ale najednou zjišťujete, že nedokážou vyřešit problém na Krymu. A tak též dostanete informaci, že 58 gubernií z 86 v Rusku již má zásadní problémy s benzínem a Rusko, které bylo nazýváno tankovací stanicí pro svět, najednou dováží benzín z Kazachstanu a podobně. Máte další zvláštnosti, kdy summit v Ankaře byl velice mohutný a najednou zjistíte, že se v podstatě téměř na ničem nedohodli, kromě toho, že poskytnou Ukrajině 70 miliard tento rok a 70 miliard příští rok, ale zároveň se vyčlenilo 5 zemí, které nebudou přispívat na tuhle tu sumu. No a aby to bylo přímo ještě dokonalejší, tak se podíváte na mapu Evropy a najednou zjišťujete, že problémem není si jenom teplota, ale především obrovské sucho, které obchází celý evropský kontinent. Máte oblasti, kde na mapě sucho již přímo krvavě rudé. Vidíte, že ve Francii musí omezit činnost jaderných elektráren, protože není dost vody na chlazení. Pak najednou zjistíme, že vlastně ta kombinace extrémních teplot, teď tenhle ten týden má být ve Španělsku až 45 stupňů, 40 stupňů ve Francii, v Itálii a podobně, tak je to kombinováno s obrovskými extrémními výkyvy počasí, kdy máte bouře a krupovití a máte obrovské slejváky a podobně. A na druhou stranu máte oblasti, kde nespadne ani kapka. No a normální člověk by předpokládal, že Evropská unie, jelikož jde jí o jednotlivé obyvatele členských zemí, se bude snažit vyčlenit prostředky na řešení důsledků přírodních změn a najednou zjišťujete, že žádné dost prostředky na přírodní změny nejsou, ale desítky a stovky miliard se budou valit do zbrojení, do vybudování válečné strategie, infrastruktury, válečného Schengenu a všechno ostatní. No a nejlepší na tom všem je to, že najednou zjišťujete, že vzniká série ohnisk, konfliktu a podobně, které i když je hodně horko, tak začíná vytvářet ještě větší teplotu. A už to není jenom Blízký východ a ukrajinský konflikt, ale je to například i otázka Jihočínského moře, je to otázka Indopacifického regionu, je to otázka Grónska a dalších oblastí, které se stávají ožehavými centry problému a boju. A tohle to všechno vyústuje do dalšího zvláštního pohledu. Člověk by očekával, že vzhledem na přírodní změny, zemětřesení, tajfuny, tornáda, obrovský nástup fenoménu El Niño, celkové extrémy v počasí, objevování se invazivní druhů. Připomínám, že například v Evropě se teď masově rozšiřuje dvojrohej klíšť, který je přenášením 30 nemocí infekčního typu, nejenom encefalitidy, a dokonce už se objevuje i v celé Evropě, i v Německu, i v Polsku, i v Čechách, i jinde, a vytváří obrovské biologické problémy. Najednou zjistíte, že řecký rybáři mají problém, protože požadují od řecké vlády kompenzace, jelikož se v oblasti Řecka objevila speciální ryba, která paradoxně tlamou připomíná člověka s velikými zuby, a tahle ta jim požírá ryby a trhá sítě a podobně, předtím bydlela v úplně jiných částech světového oceánu, najednou se vyskytuje u Řecka. Na poslední fór najednou zjistíte, že nedaleko Chorvatska odfotili vorvaně. No a vorvaně, jak je známo, je spíše ryba, která, savec, který se vyskytuje spíše v chladných mořích. No a tohle to všechno vytváří takový zvláštní pocit totálního chaosu, podivností. No a k tomu samozřejmě přistupuje i další série podivností. Je vlastně ten Hormuzský průliv otevřený nebo ne? Jedna strana prohlásí, že je otevřený, druhá, že ne. Jedna strana prohlásí, že ta druhá strana nemá právo vybírat poplatky a oni jim to ukážou, a ta druhá strana celkem logicky vzhledem na lodní trasy v teritoriálních vodách prohlásí, že má právo kontrolovat tu námořnost.

finálnímu závěru, konec konců v Číně stovky let hnojí lidskými exkrementy a močem, tak proč bychom to nedělali v Evropské unii? Ale vrchol dokonalosti tohoto všeho zmatku je konstatování, že se zavádějí dynamické ceny elektřiny, které znamenají, že máte sledovat jako občan výkyvy cen, kdy například nejnižší ceny elektřiny jsou v čase, kdy je pokles odběrového diagramu, řekněme ve 2 v noci. Nejlepší by bylo prát ve 2 v noci. No, ale najednou zjišťujete, že Evropská komise přichází s geniálním nápadem, jelikož není dost elektrické energie pro cloudová úložiště dat a umělou inteligenci, tak se uvažuje nad tím, že bych v noci obyvatelstvu elektřinu vypínali. No, normálně selský uvažující člověk se chytá za hlavu a říká si, ale tohle to přece není možné. Ale ono to možné opravdu je. No a v tomto ohledu se dostáváme do úplně specifické situace, kdy všichni předpokládají, že mír dosáhnete válkou. A nejlepší by byla zničující válka, nepřítele. No a to pak se dostáváme už dál k rozvinutí známého římského řečení, když chceš mír, připravuj válku, tak možná ty elity v Evropské unii jsou klasicky vzdělány a znají tohleto římské řečení. No, jenomže vzhledem na ty objemy investic do válečných systémů mám velikou obavu, že skutečně s nějakým mírem nepočítají. Přesně jako v tom summitu v Ankaře jedinýkrát nepadlo slovo mír, ale za to mohutně bylo skandováno představiteli jednotlivých zemí slovo válka, jako kdyby šlo o počítačovou válku, kterou konec konců můžete znova opravit stisknutím klávesnice reset a jedeme na novo. Jenomže tohleto by znamenalo totální válku zničujícího typu. No a musím otevřeně říct, že souhlasím s některými představiteli jiných zemí, kteří konstatují, že ruská ústupčivost vlastně podněcuje tyhle ty agresivní nápady. No a klasická otázka prospornosti dneška, vemete pobaltské tygry, Lotyšsko, Litvu, Estonsko. Najednou zjišťují ke své hrůze, že zavedení sankcí a opatření proti tranzitu tovaru, ruského tovaru přes tyhle ty přístavy ochudilo obrovským způsobem rozpočet, že změny energetických sítí a odpojení se od Ruské federace způsobilo obrovskou katastrofu a najednou tyhle ty pobalští tygři zvou jako ratlíci, ale zároveň zjišťují, že jejich ekonomika jde do kopru. A paradoxně, čím více je ekonomických problémů, tím více se uvažuje o zřizování dalších obrněných divizí, například Bundeswehru v Litvě a podobně. No a vrcholem všeho snažení o mír je rozhodnutí finského parlamentu o tom, že je přípustno umístit jaderné zbraně na území Finska několik desítek kilometrů od ruské hranice. Konec konců je to přece projev snah o mír. A kdyby někdo měl pocit, že jaderná puma není nástrojem míru a že tu jadernou pumu nenese v zobáku mírová holubice, tak prosím vás, je třeba ho označit za konspirátora a putinovského agenta a zařadit ho na nejnovější seznam na Slovensku, list agresora, který vytvořili progresivci na Slovensku, včetně Ukrajinců, kde zařadili některé lidi, které jsou určeni k takzvané eliminaci. Kdyby vám to něco připomínalo, tak podobnost je země historicky úplně náhodná. A nejlepší na tom všem je to, že tahle ta zuřivost, ta polarizace, to vyhrocování vášní, ta nenávist mezi progresivci, kteří se považovali za lepší lidi a těmi ostatními, kteří jsou jenom degeneráti, dezinformátory a podobně, tak je nejlepším způsobem vzniku občanské války se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Přičemž paradoxně bezpečnostní orgány se tváří, jako kdyby tohle to neviděli. A tak se pak dostáváte k situaci, k zajímavé úvaze. Skutečně se ten svět zbláznil? Je skutečně na hraně nějakého šílenství kolektivního typu? A pak tomu přistoupí představitelé AI a prohlásí, no, všechny tyhle ty problémy vyřeší umělá inteligence. No, ale jelikož vidíme stále výrazně, že umělá inteligence dokonce lže, podvádí a podobně, vznikla otázka, má vědomí, nebo jenom kopíruje to, co je obsaženo v tisících knih, studií, materiálu a podobně,
No tak pak se

0: nemůžeme divit, že ta umělá inteligence převezme všechny lidské způsoby jednání a bude dál lhát a zavádět a bude tvrdit, že člověk je velice křehká bytost a v nejlepším případě by bylo eliminovat ho a podobně. Jenomže pak najednou zjistíme, že ta umělá inteligence nemá vůbec chuť řešit lidské problémy. Řešit problém chudoby, nezaměstnanosti nebo celkového destruktivního působení v oblasti vzdělávání nových generací a podobně. No a tohleto všechno pak jako poleva na dortu i s tou pověstnou třešničkou vytváří velmi zvláštní další dojem. Úplně se přestalo mluvit o organizovaném mezinárodním zločinu. 90. leta, tak do roku 2005 jste mohli číst množství zpráv, analýz a studií o tom, jak je globalizován nadnárodní zločin, jak jsou rozděleny jednotlivé sféry vplyvu, obchodní aktivity a podobně, jak dokonce probíhaly provázanosti mezi zvláštními službami jednotlivých zemí a organizovaným zločinem. Najednou zjistujeme, že vazba mezi P2 italskou a mafií a dalšími složkami italské společnosti vlastně neexistuje a byl to výmysl, jo, 80. leta. No a najednou zjišťujeme zvláštní věc, jak vlastně tohleto všechno promícháno ovlivňuje současný svět. No a pak vzniká poslední zásadní otázka, jelikož vidíte, jak ti lidi hloupnou přímo v reálném čase, nejsou schopni elementárního logického uvažování, už takzvaný základní selský rozum se stává přímo vzácností, no tak si pak položíte otázku, pro Boha skutečně ten svět je nějaký podivný. A najednou zjišťujete, že paradoxně teď Pentagon uvolní další desítky záznamů, zpráv, výpovědi a podobně o letajících talířích, o problém UFO a podobně. No a vy si položíte otázku, jo, UFO, fantastický. Jo, mimozemšťané, super. Otázka dalších věcí. No a jak je to ve skutečnosti? No a pak k tomu přistoupí poslední inkoukruh informací a najednou zjišťujete, že projekty, které měly dávno skončit, nadělej pokračují dál. Jako je MK Ultra, Majestic, jako je Monarch, ovplyvňování lidské mysli a podobně, které měly formálně skončit 75., 82., 86., a podle toho, jak se vyvíjí vývoj na planetě, najednou zjišťujeme, že ty projekty ovlivňování lidské mysli, myšlení, masa a podobně pokračují dál. Dokonce v novém technickém hávu s dokonalým vybavením. No a jako poslední poleva na dortu, najednou přijde memorandum od Palantíru a jeho šéfa v 22 bodech. No a když to promítnete do reality, najednou zjišťujete, že máte před sebou klasický obraz technofašismu, propojení korporací, státu a jistých stran. A velice vám to připomíná opakování historie z Itálie 30. let, kdy právě Mussolini vytvořil tenhle ten takzvaný korporátní fašismus. I když musíme říct jednu zvláštní věc, v čase vlády Mussoliniho byla mafie nejvíce okleštěna a měla veliké problémy. Na druhé straně ale propojení velikých italských firm, fašistické strany a vlády bylo velice pevné a kompaktní a něco podobného se nakonec rozvinulo i v hitlerovském Německu. Znamená to, že se historie znova opakuje, že memorandum Palantíru, které otevřeně mluví o technofašismu a o tom, jak umělá inteligence a vybrané elity budou ovládat svět a jak se propojí velké korporace, vládní struktury a zvláštní skupiny ovládající AI, vytvoří přece rozumně spravovaný svět. A tohleto všechno se vám děje souběžně. Ale já vím, že teď je léto, takže hlavní problém je kam jít na dovolenou, nejít tam, kde vás oškubají jako kachnu. A jak se ještě pochlubit před známými, já jsem byl přece na Kilimandžáru. Vidíte, mám selfiečko. A v této době otravovat lidi takovými složitými, nepodstatnými otázkami, jako je bude válka nebo nebude válka, se jaksi nepatří. Ale jelikož nejsme až tak imunní voči těmhle těm jevům, tak si dovolujeme posluchače upozornit i na tyhle ty momenty.
1: Pane profesore, člověku zůstává až rozum stát, takhle jak to, když to poskládáte dohromady. Já bych si chtěl, vlastně, že jo, kdysi už v poučkách dávných říkali, že fašismus je odpověď kapitalismu na krizi, že to je vlastně přirozený jev. A teďka tyhle ty, řekněme, elity, který teda tady vykládají, jak budou spravovat pomocí AI ten svět ku prospěchu, to bude ku jejich prospěchu. Nebo ku prospěchu nás všech?
0: No, neblázněte. Vždycky to bylo k prospěchu vybrané elity lidí. Někdy se tyhle ty lidi zaštitovali tím, že jsou Bohem vyvoleni, aby vládli, a ti ostatní nemají boží povolení, takže musí poslouchat. Konec konců o vyvolenosti Bohem mluví američtí představitelé Izraele, a nejnověji dokonce ukrajinský představitelé tvrdí, že jsou vyvoleni Bohem, aby plnili svou roli a misijní činnost. No, na druhé straně, jak si máte takové podivnosti, jako prezident Trump prohlásí, že Spojené státy jsou největším vývozcem ropy na světě, ale zároveň jsou významným dovozcem ropy. No kurňa, jak je to možný? No, odpověď je velice zvláštní v detailech. Většina amerických rafinerií budovaných v posledních 10 až 15 letech byly budovány na zpracování těžké sladké ropy. Tu těžkou ropu jim dodávaly arabské země, proto ten problém s Hormuzským průlivem, Venezuela a několik dalších zemí. Ale Spojené státy, které těží ropu z ropných písků a vlastní ložicek, těží lehkou ropu. A ta lehká ropa je vyvážena ze Spojených států do celého světa, proto jsou největšími vývozci. Paradoxně, druhý jev, Spojené státy a hlavně Evropská unie přemýšlí nad dalším balíčkem sankcí. Možná to bude tak, jako v Číně, 324. vážné varování Spojeným státům. Tak to budou ty sankce. No a paradoxně v čase největšího rozjímání o sankcích dovoz evropských zemí ruského LNG stoupl o více jak 60%. No samozřejmě logika by velila, jak je to možné. Ale vidíte sami, že i možné to je. No a teď přichází v tomhletom vším marazmu pan prezident Trump s návrhem dalších sankcí, vysokých, 100, možná 150% celních sankcí, vůči zemím, které kupují ruskou ropu a ruský plyn. Znamená to, že tedy zavedou tyhle ty moutné sankce vůči Francii, Belgii, Holandsku a některým dalším evropským zemím, které extrémně zvýšily dovoz ruského LNG. Znamená to tedy, že tyhle ty sankce budou zavedeny vůči té Francii? A nebo je to, jak se říká, selektivní přístup? Kdo je srdcí mému milý, tak tomu sankce nezavedu, a který je srdcí mému nemilý, tak tam hodím 500% sankce. A tohle to fakt ještě naráží na další věc. Někdo prohlásí, že je císařem světa, planety. A on morální závazky nemá žádné a řídí se vlastními morálními kritérii. No a pak někdo jiný prohlásí, ale prosím vás, ta americká armáda má rakety a střelivo maximálně na 3 týdny. No tak jak si to dohromady nejde? No a pak sledujete například zbraňové systémy a zjistíte, že Číňané nesmírně intenzivně budují obrovskou námořní flotilu, a Spojené státy, které nejsou schopny obnovit ani vlastní stávající flotilu, vyměnit rakety Minuteman 3M za rakety Sentinel a mají obrovské problémy s rozvojem hypersonických zbraní, tak prohlásí, že oni dobudou celý svět. No tak řekněte, jakou to má logiku, tohleto. Nebo jsme se rozhodli, že logika již není žádoucí disciplína jednání lidí a vlád a představitelů a všeho ostatního? A jsme pouze svědky absolutní zhloupnutí celého světa? Ale víte, co mě nejvíc štve? Že tohleto si ti politici můžou dovolit z pragmatického důvodu. Většina lidí, těm je to jedno. Ty to nezajímá. Ty zajímá nejvíš, kam půjdou na dovolenou a kde bude nejlevnějc. Ale to, co se může stát s nimi a s jejich dětmi a s jejich rodinami, jako kdyby se jich netýkalo. Právě proto platí ta stará teze. Politici si můžou dovolit jenom to, co jim dovolíme. A já se ptám, kde je odpovědnost. Odpovědnost za důsledky svých činů. No a pak máte tady další takové zvláštnosti. Mluvčí ruského prezidenta říká nějaká vyjadření, sám prohlásí pro francouzskou švýcarskou televizi, že je jeden z největších podporovatelů dohod a zmluv se Západem. A načež jiný vysoce postavený představitel ruského státu prohlásí, že dotyčný hovorce ruského prezidenta říká bláboli. No, víte, když jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal, možná je to chyba v překladu. Není to chyba v překladu. A já se ptám, skutečně, dokdy v tom Rusku bude klid? Nebo například teď ta cenzura, která říká, že vlastně jakékoliv úvahy o tom, že Rusko nevítězí, jsou vlastně rozvracením jednoty ruského národa. Nezdá se vám to zvláštní? A pak se ptám, jaká je cenzura? Cenzura dobrá nebo špatná? A nenávist je dobrá nebo špatná? Nenávist vůči Rusku a tak dále je správná a pozitivní? Nenávist proti imigraci a zbrojení, to je špatná nenávist. Tu třeba tvrdě postihovat. No a když to vemete kolem a kolem, tak se jenom ptám, když se i v Evropské unii rozšíří takzvaný myšlenkový zločin. Zákon, který platí ve Velké Británii. Když stojíte na chodníku a kolem vás jde demonstrace proti imigraci, tak vás policie může zatknout a odsoudit na 3 až 5 let nepodmíněně, protože tím, že jste se nepostavil té demonstraci a v myšlenkách jste je podpořil, vytváříte takzvaný myšlenkový zločin. No a jistě jste si všimli úvahy o tom, že můžeme díky umělé inteligenci odhalit trestní činy před tím, než se stanou. Dokonce můžeme odhalit nesprávné myšlenky lidí, než je začnou realizovat. No a to vám pak nenápadně okamžitě napadne známý sci-fi film Minority Report o takzvaném systému Prekrim, kdy umělá inteligence na základě vyhodnocení vašich myšlenek, vystoupení na sociálních sítí, jednání, fyziologických předpokladů, společenského zařazení a podobně, odhadne správně, ještě předtím, než pomyslíte na trestní čin, že ho chcete spáchat, tak okamžitě vyšle policejní jednotku, která vás zatkne. Je to přece v důsledku boje proti zločinu, je to v důsledku ochrany humanity a společnosti. A to, že možná byste myslel na nějaké nespolečenské kroky, tak přece tím, že vás preventivně zatknu, vyřešil jsem problém společenské krize. Když tohle to bude někomu připadat jako zvrácené, rád bych vás upozornil, vážení, na speciální programy Palantiru nebo některých dalších, Antropik a podobně, kteří tyhle ty metody prekrimu, nemyslím tím poloostrov Krim, tak vytvořili a již testují. No a pak se dozvíte, že vlastně umělá inteligence skutečně vyřeší všechny tyhle ty problémy a umělá inteligence bude vládnout spravedlivě a jasně. No a pak jako taková drobná douška najednou zjistíte, že od minuloročního léta v Číně již platí systém, kdy každý rozsudek soudu na jakékoliv úrovni je přehodnocen umělou inteligencí a když umělá inteligence dospěje k závěru, že rozhodnutí soudce je nesprávné, tak platí rozhodnutí umělé inteligence. No a když máte pocit, že jste se ocitli ve světě, který se zbláznil, tak bohužel s pravděpodobností hraničící s jistotou vám musím říct, že jste se nezbláznil, pouze ten svět se zbláznil.
1: No, je to krásný, jakože předáme zodpovědnost teda strojům a celkově je to takový nějaký podivný. Pane profesore, já teda tady přihřeju polivčičku kolegovi ze zakázaného vzdělání, kde zakázanévzdělání.cz vyšla knížka, která se jmenuje Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Pan Michňuk v originále napsal. A je tam strašně zajímavý to, jak za posledních 100 let, nebo ještě delší čas trošku, vlastně klesají nároky na výsledky ve škole, A tady k tomu píšou, přemýšleli jste někdy o tom, jak přes školství lze nenápadně likvidovat společnost, národ i celý stát? Tomuto globálnímu trendu se věnuje tato kniha. Rozsáhlá publikace mapuje dlouhodobý vliv nadnárodních organizací OSN, zejména Valného shromáždění s jeho agendou 2030, Světové zdravotnické organizace, UNESCO a dalších, dnes již velké části privatizované dalším subjektům, na tom, jak oni ovlivňují vlastně to vzdělávání ve světě a jak právě vytvářejí, jak to říct, co vytvářejí? Vytvářejí nesamostatné, nekriticky myslící jedince.
0: No, jedna klasická ukázka, pane Bureš. Poslední průzkum ve Velké Británii ukázal, že u dětí od 10 do 15 let 43% dětí neumí číst knihu. 61% nerozumí obsahu textu, který přečetli. No a jistě chápete, že všechny neurologické studie ukazují, že když čtete knížku, tak váš mozek je aktivován, cvičen, vytváří si virtuální obrazy reality a podobně a posilňuje rozvoj neuroplastické mapy a senzorické propojení. A když ty děti neumí číst tu knihu, no tak je to velký problém. Další problém, hlavně u mladé generace, scrollování. Scrollování, které vedlo k tomu, že dnes pozornost velké části mladých se soustředí maximálně na 3 minuty. Co můžete nastudovat za 3 minuty? Vlastní hloupost? Nebo vlastní selfiečko? Nebo něco jiného? A tohleto scrollování se stává dneska. Všimněte si, jste normálně v restauraci a vidíte, lidi scrollují. Jste v tramvaji nebo ve vlaku a velká část lidí scrolluje. Ale scrolluje tak, že už čte jenom nadpis toho článku, už ani ten obsah toho článku nečte. Ale máme přímo super úrodu expertů, odborníků, jehlasných super, kteří sice tomu prdlají zrozumí, ale jejich vlastní ego a vytváření mediálního prostoru s ní vytváří super odborníky na všechno. Od jadrové energetiky až po pěstní klíny a detailců. A vy si pak začnete klást otázku, skutečně to vzdělávání degraduje? Protože řeknu to otevřeně, když jste psali rukou, tak nejenom jste rozvíjeli jemnou motoriku, ale rozvíjeli jste taky neurální synaptická propojení ve vašem nervovém systému. Když jste měli ty známé, vám ještě dobře známé dílny na základní škole, tak jste se naučili chopit kladiva, kleští, znali jste, co je to oblík, znali jste, co je to freska a podobně. Zkuste se zeptat dnes těch mladých lidí, co jim říkají tyhle ty odbornosti. A další věc, ukazuje se velice jasně, že neschopnost chápat souvislosti, tu architekturu souvislosti, to se stává dneska klíčovým fenoménem, který školstvo bohužel neučí. Budou je učit o tom, jak chápat LGBT, jak chápat a odstraňovat dezinformace. Ovšem, kdo jim řekne, že ta dezinformace má být odstraněna? Ne oni sami, jejich kritické myšlení. Ale četli to přece na YouTube. No a teď to máte klasickou ukážku. Proč bychom dneska ještě dělali diplomové práce a podobně? To je přece přežitek. Jsme v éře umělé inteligence, takže zrušíme i diplomové práce, zrušíme ročníkové práce jako zbytečný balast. Konec konců i tak ti mladí to zadali umělé inteligenci, která to udělala perfektně, dokonce zabezpečí citační index. No a tohle to všechno vede k prvníkrát v lidské historii k zajímavému zjištění mezinárodních průzkumů. Dochází v posledních letech k výraznému poklesu průměrné inteligence o 7,5 až 12 bodů podle jednotlivých zemí. Poprvé s překvapením zjišťují psychologové a pedagogové, že lidstvo hloupne. Ale může si to dovolit. Má přece umělou inteligenci, která za něj promýšlí všechno. Když něco neznám, tak se zeptám umělé inteligence, tam mi odpoví. Přičemž podle dalších průzkumů ve Spojených státech velká část odpovědí umělé inteligenci je buď částečně nebo úplně nepravdivých. A to nikomu nevadí. Nevadí skutečnost, že dneska více jako 20 milionů mladých ve Spojených státech se umělé inteligence ptá, s kým mají chodit, s kým nemají chodit, na která setnutí mají jít, anebo nemají jít. A skutečně začnete si klást otázku, že vlastně kam směřuje to, co bylo základem lidské společnosti. Komunikace mezi lidmi. Protože když komunikujete mezi lidmi navzájem, tak váš mozek eviduje nejenom to, co říkáte, ale eviduje tisíce signálů, které vysílá vaše tělo. Všechny ty neverbální znaky komunikace, ty jsou klíčovým parametrem, který vytváří obraz o tom druhém. No a jak si budete vytvářet ten obraz o tom humanoidním robotu? Teď jsem viděl materiály o tom, že Číňané vytvářejí duplikáty zemřelých příbuzných jako humanoidní roboti, kteří se správají, kteří se chovají přesně tak, jako vaši zemřelí příbuzní. A ta čínská firma se hodlá do konce roku ještě rozvinout přímo dokonalé kopie vašich zemřelých. No není to skvělé? Představte si ten biznis, potkáte babičku, která zemřela před 10 lety a budete ji mít doma. A dokonce bude řízena umělou inteligencí jako humanoidní člověk. No není to přece nádherné? No a za chvíli dostoupíme k stavu, kdy robostitutky, tak jak se začínají jevit jako hlavní exportní artikel v Japonsku, stanou hlavními partnery mužů. No a dokonce to budete mít zdůvodněno, protože v Číně například, vzhledem na populační vývoj, chybí kolem 18 milionů žen a jsou muži, kteří nikdy nebudou mít partnerky. No tak budou mít teď robostitutky, budou mít robotické humanoidní partnerky. To je přece v duchu humanity nejlepší způsob. Samozřejmě pak můžete udělat druhou věc, kterou chce dokonce rozběhnout už i Ukrajina. Vyrábět 20 tisíc humanoidních vojáků umělé inteligence ročně. Takže když bude někdo tvrdit, že už není třeba vojáků, budeme mít humanoidní roboty, kteří jsou sami řízení rojovým způsobem, a které budou plnit vojenské operace, tak už daleko od toho nejsme. A to jsme ještě nenašali ani obrovské množství programů, které DARPA financuje a které směřují nejenom k virtuální realitě a modelování vojenských operací pomocí umělé inteligence, ale skutečně směřují k vytváření armád humanoidních válečných robotů, až to někomu začne připomínat známý film Terminátor. No, akorát už nám bude chybět jenom ten Skynet. Ale když se podíváme na plány Pentagonu a prezidenta Trumpa v oblasti umělé inteligence s ministrem obrany Hexetem, tak myslím si, že není jsme daleko ani toho spuštění toho Skynetu. Takže to bude další zajímavý vývoj. No a když to vezmete, tak propojení jednotlivých modelů umělé inteligence, které pracovaly pro jednotlivé zbraňové systémy, námořnictvo, letectvo, pozemné síly ve Spojených státech, a byly to jednotlivé umělé inteligence Thalasa, tak teď použití zvláštní nové generace umělé inteligence Mythos a Grok má umožnit propojení umělých inteligencí jednotlivých zbraňových systémů a vytvářet komplexní modelové scénáře příštích válečných operací. No a jelikož tam budete posílat roboty a ne vojáky, tak odpadne hlavní zádrhel amerického Pentagonu, obrazy mrtvých amerických vojáků, odvážené vrtulníky, kde jsou těla umístěna v černých měsích. To přesně, co rozložilo americkou společnost při obrazcích z vietnamské války. No skvělá budoucnost, ne?
1: No doufejme, že ty roboti budou aspoň z recyklovatelných materiálů, aby nedělali uhlíkovou stopu. To by Greta nepovolila takovýhle věci. Pane profesore, já jsem se ale dozvěděl teďka, když jste tohle načal, teď nevím, který noviny to psali, ale jako myslím, že to bylo fakt z mainstreamu, kde se teda chlubili, že, jak jste říkal, že teda umělí vojáci, autonomní a tak dál, se sami budou rozhodovat o tom, jestli zaútočit nebo nezaútočit. A vyloženě jako tam chybí ta pojistka toho člověka, jako jo. To je docela výrazná změna, ne?
0: Musím upozornit, že dlouhá léta v úvahách okolo umělé inteligence, autonomních zbraňových systémů a podobně platila dlouho směrnice Pentagonu, že posledním červeným tlačítkem spouštějícím systém musí být člověk. To platilo dlouhá léta. Před 2 roky tahle ta směrnice byla zrušena. zavadí se systém autonomního fungování, například robotických dronů, které jsou řízeny umělou inteligencí, jsou vypuštěny z letadla a pak se sami rozhodují, které cíle, který dron, jakým způsobem má zničit. Humanoidní roboti jsou cvičeni tak, aby se sami rozhodovali, jaký druh zbraní použít na zničení protivníka. Není jsou cvičeni na to, že jde o protivníka lidského. Naopak platí ekonomie války, abyste použili na nepřátelský cíl nejlevnější zbraňový systém, který ho dokáže zničit. V tomto ohledu všechny programy a umělá inteligence rozvíjená pro humanoidní vojáky je právě klíčovým parametrem. A dokonce teď už máte systémy například námořních dronů, vývoj speciálních projektů v rámci DARPy, kdy jsou řízeny i tyhle ty drony pomocí umělé inteligence bez jakéhokoliv vplyvu člověka a oni se sami rozhodují, jakým způsobem zautočit na nepřátelská plavidla, flotilu a podobně. No a když k tomu vezmete i skutečnost, že teď již máte drony, které na základě skenování a snímání prostředí si sami určují cíl, a už ani nepotřebují k tomu systém satelitního snímkování, vyhodnocování pomocí speciálního programu druhu vojenského objektu a podobně, ten dron díky umělé inteligenci je schopen analyzovat, jestli jde o vojnové vozidlo, nebo je to nějaké civilní vozidlo, je to rizikové, nebo není rizikové a podobně. Což dokonce připustili i ukrajinští operátoři, kteří se nyní zaměřují především na útoky na civilní objekty a civilní vozidla. A toto všechno pak vede k zajímavé skutečnosti. Právě ukrajinské bojiště ukázalo obrovskou novou roli dronů ve válečných operacích a musím otevřeně říct, že v tomto ohledu se Ukrajina dostala hodně daleko, i když se teď pozornost soustředuje například na přípravu výroby raket Flamingo a podobně. Ale hlavním nástrojem Ukrajinců jsou drony. A tyhle ty drony a dronové války se ukázaly jako nesmírně účinné. Protože když pošlete 500 dronů na nějakou rafinerii, tak i nejdokonalejší protivzdušná obrana sestřelí 450 dronů. Ale 50 dronů se dostane až k cílové oblasti. A v nejhorším případě pro útočníka stačí zásah trosky dronů, které zasáhnou technologické zařízení. A tohleto všechno mění charakter válečného konfliktu. Už to není válka vycvičenosti jednotlivých speciálních oddílů, ale je to schopnost sledování, kombinace družicových i reálných snímků, vyhodnocení rychlé situace, nasazení útočných flotil předtím, než protivník využije metodu rychlého přesunu na nové pozice, aby unikl útoku našich dronů. A tohleto všechno se teď již stlačilo například na období, kdy satelit snímkuje povrch planety k vydání povelu k útoku na 10 až 15 minut. To znamená, v té nové válce jsou to nejenom drony, ale obrovská flexibilita pohybu v prostoru. Ta se stává největší ochranou, větší jako všechny ty zvláštní konstrukce kolem tanku nebo obrněných transportérů, ze sítí a podobně. Rychlost, manevrovatelnost a změna polohy se stává klíčovým parametrem ochrany proti dronovým útokům. Na druhé straně se však ukázalo právě na příkladu Krymu, kdy Rusové stále nedokázali zvládnout ochranu svých komunikačních a hlavně dopravních tras na Krym, kdy máte cesty smrti, kde je problém v tom, že velká část vozidel přepravujících pohonné hmoty, potraviny a podobně se na Krym ani nedostane, protože je zničena drony ukrajinských ozbrojených sil. To znamená, mění se i otázka chápání samotného zázemí. A to jsme ještě není v situaci, ve které použití bomb například FAP s takzvaným modulem korektivního upravení letu musou zházovány letadly 50-80 km od frontové linie a letí klouzavým způsobem na cíle zásahu s tím, že tyhle ty cíle zásahu můžou být 30-50 km za frontovou linii. Čili otázka klasické dělby frontová linie, linie kontaktu, jak se teď říká nejnověji, se ve skutečnosti už mění a hloubka zázemí, které je napadáno pomocí dronu, se počítá na desítky a stovky kilometrů. A tohleto všechno je ještě hrozné právě proto, že tady dokonce ten operátor toho dronu vidí, jak ten dron zasahuje to civilní auto s osádkou. Čili jako kdybychom se vrátili od anonymního zabíjení, kde když schodíte pumu, tak ten letec nevidí ty roztrhaná těla obětí na zemi. Ale dostáváme se k situaci, kdy opět vidíme tvář nepřítele a zničující nasazení zbraně, která ho eliminuje. Z tohoto hlediska se to zabíjení opět stává ne anonymním, ale stává se konkrétním. A tohleto všechno mění i psychologický rozměr války. Na jednu stranu vidíte, jako všechny nové technologie umělé inteligence umožňují podstatným způsobem zvýšit údernost, přesnost, neopakovatelnost zásahu a podobně. Ale na druhé straně, jako kdybyste se znova vracel k tomu, co bylo typické pro středověk, kdy při té válečné srážce jste viděl nepříteli přímo do očí. To teď se děje i nyní. No a samozřejmě to je u dronu, ale pak tady máte rakety a hypersonické rakety a vesmírná zařízení a útočné flotily na projektech X-47 amerických a podobně. No a z tohoto hlediska, jako kdyby se kompletně vytratilo lidství. I když vím, že to je paradoxní lidství ve válce, ale jako kdyby ten rozměr lidské oběti, zabití toho protivníka se všemi psychickými důsledky pro mě, jako kdyby se to ztratilo. Protože teď, nyní, ale vždy se ho zabila umělá inteligence, zabil ho dron řízený umělou inteligenci, já s tím nemám nic společné, já jsem ho jenom navedl na to místo určení. A tohle to vede k další dehumanizaci války, ale taky bohužel ukazuje se, že to vede k zásadnímu snížení prahu ochoty zahájit válku. A jestliže jaderné zbraně výrazným způsobem oddálili ochotu použít zbraně, protože bylo nejenom riziko vlastního a nepřátelského zničení, ale bylo to i zničení celé planety, tak dronové války, války současnosti nás znova vedly k tomu, že může to být děsivá válka, ale nebude ohrožena celá planeta. A v tomhletom ohledu právě mnozí odborníci jako profesor Merzamer a další konstatují, že jsme se znova dostali na výrazně znížený prach citlivosti zahájení válečných operací ve velkých válečných konfliktech. A když tohleto vezmete do úvahy, pak je vám hodně těžko a ousko kolem srdce, protože pak ti váleční stváči můžou velice rychle spustit tenhle ten sebadestruktivní proces.
1: Pane profesore, já tady poděkuju tady našemu divákovi Pavlovi Sichrovi. Pavle, děkuji ti za příspěvek. Vážení přátelé, díky za to, že využíváte Superchat a díky za ty lajky, které jste dali, 564 hned na začátek. Tak přidejte další. Vy, kteří byste chtěli využít tady QR kód třeba na podporu tohoto kanálu, tak samozřejmě můžete. Máte ho teďka tady vedle obrázku pana profesora. A já se zeptám ještě na jednu věc. Mně totiž, dobře, jsem obyčejný, bezvýznamný, bezprizorní konspirátor a tak dál. Ale ve vztahu s tím Krymem. A administrativa tady vlastně Zelenskýho, ale i předtím Porošenka a tak dál, všichni tvrdějí, jak ten Krym chtějí zpátky, jak tam to obyvatelstvo pod tím ruským jaha trpí a jak se všichni těší domů zpátky pod tu Ukrajinu. Tady nám to cpou od rána do večera. Jak si teda mám vysvětlit, že úplně bez uzardění tohleto obyvatelstvo, které je tak strašně miluje, tady zasypávají dronama, likvidují civilní cíle, ať to jsou vlakový nádraží s vlakama osobníma plný lidí, ať to jsou autobusy dětí, ať je to například civilní muzeum prostě, jo. Samozřejmě vypínají elektřinu, jo, a tak dál, útočí prostě na rozvodné sítě a podobně. To, jako má to obyvatelstvo Krymu, který teda tak strašně trpí pod tím ruským jaha, jako přesvědčit o tom, že návrat do Ukrajiny je pro ně jako pozitivní, nebo já vůbec nechápu, jak ještě dneska někdo může mít takovou drzost po tom všem, co těmhle těm lidem na Krymu dělají, jako ještě někdy mluvit o nějakém návratu Krymu jako zpátky.
0: No, odpověď je jednoduchá. Podívejte, to referendum, které vedlo k tomu, že se stali součástí Ruské federace, 97% lidí hlasovalo pro připojení k Ruské federaci. Druhá věc, převážná část obyvatelstva Krymu jsou Rusové. Třetí věc, Krym byl vždy velice zvláštní postavení, nejenom z hlediska turistického ruchu, jalské konference, rekreačního centra, které ten měl Stalin na pobřeží, Feodosie a podobně. Ale uvědomme si jednu věc. Krym byl vždy osinou v zadku Angličanům. Od krymské války 1866. A na tohleto pokoření Angličané nikdy nezapomněli. Ale teď jsou tak ctiví, že ten návrat Krymu chtějí ne kvůli Ukrajině, ale kvůli sobě. Proto ten útok i na tu panorámu krymské války v Sevastopolu. A další věc, která je, tak uvědomme si jednu základní skutečnost. Krym i za druhé světové války hrál obrovskou roli v celé jižní oblasti a válečných operací v jižní části Ruska. Dobývání Sevastopolu Němci bylo přece obrovskou epopejí. Dobývání Oděsy, kterou v podstatě nikdy hitlerovci přímo nedobili, protože oděské podzemí jim vždycky jako osina v zadku vězelo a kazilo jim plán. Tak tohleto všechno je jasnou ukázkou, že ten Krym byl vždy ruský a že ten Krym nikdy nechtěl být pod tím, co se nazývá banderovský režim. No a proč se to tak děje, tak já se vás zeptám. Proč jsou najednou Ukrajinci tak překvapení, že Poláci reagují nesmírně alergicky na UPA a ukrajinské a podobně, tak jak to udělal Zelenský s tím, že čestný titul UPA. A jako kdyby Poláci měli zapomenout na ten volyňský masakr, kde se počet zabitých Poláků odhaduje mezi 100 až 142 tisíci. A to, jako mají Poláci zapomenout na ty šílené vraždy, které tam páchali banderovci za druhé světové války. A oni si myslí, že budeme velký kamarádi, protože polský ministerský předseda prohlásí, že přece musíme podporovat Ukrajinu. Dokonce i on musí přehodnocovat kopec věcí, protože ta zuřivost v polském národu vůči popírání volinského masakru a podobně už přesahuje všechny hranice. A proto Navrocký musí dělat to, co dělá, kdy skutečně stáhne to veliké vyznamenání pro Zelenského a podobně. A Zelenský a ostatní ukrajinští představitelé jsou překvapeni reakcí Polska. Podívejte se teď na ty památní oslavy připomínky volinského masakru, které probíhají v Polsku. To si opravdu některý blbec myslí, že Poláci na to zapomenou? Že na to zapomněli? A poučení pro nás. My jsme zapomněli na Slovensku to, co dělali banderovci v 46. a 7. Nebo máme tak krátkou paměť? A víte, to je otázka, která skutečně bude hrát obrovskou roli. Máme historickou paměť? Pamatujeme si všechno, co se dělo? A nebo se budeme tvářit, že už jsme na to zapomněli a ono to vlastně nikdy nebylo? To přepisování historie je šílené. Jenomže to přepisování historie začíná na školách. Znova se vracíme k tomu vzdělávání. A jestliže začneme žáky učit úplně jinému obrazu historie, které popírá skutečnost, pak se můžeme divit, že tihleti indoktrinovaní žáci najednou budou pohlížet na ukrajinskou UPA jako na osvoboditele a banderovci byli skvělí bojovníci a spolu s nacistickými SS dělali velice záslužnou práci. To máte stejně tak, jako v západních médiích se zásadně neukazují jakékoliv nacistické symboly na Ukrajině. Prý tam žádný nacismus není. Tak se podívejte na ta tetování a na ty obrazy a na ty nášivky a na to všechno ostatní. A to není jenom Ajdar a některé další speciální oddíly. Bohužel tahle ta indoktrinace různými historickými, pahistorickými fakty zasahuje především mladou generaci. A podívejte se na tu výchovu mladé generace na Ukrajině. Proti Rusům, proti ostatním a tak dále. A to vymítit bude veliký problém. Právě proto někteří kritici v Rusku říkají, že bohužel Rusko sice uskutečnilo denacifikaci v Německu, ale nikdy neuskutečnilo denacifikaci na Ukrajině. A podívejte se na ty faklové průvody Lvovu, na oslavu UPA a podobně. No a toto všechno pak vytváří takový zvláštní dojem, který se pak promítá do toho, že Polsko prohlásí, když se nevyrovná Ukrajina s volinským masakrem, nikdy členem EU nebude. No a tyhle ty historické reminiscence budou hrát obrovskou roli i v příštím uspořádání vývoje. A musíme si otevřeně říct, že to, co dělá Ukrajina nyní, je rozhodně varováním pro další státy před možnými důsledky vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Ještě když to vemete tak, že Evropská unie se nyní transformuje na válečnou unii, transformuje se na podobu NATO. A v tomhletom ohledu se dokonce objevují úvahy o tom, že ukrajinská armáda jako nejbojovnější a nejzkušenější válečná síla by měla být základem společné armády evropských zemí. Dokonce viděl jste materiály, kdy ukrajinští generálové by měli velit společným vojenským jednotkám NATO a Evropské unie. Asi proto, aby uskutečnili takové oběti, jaké teď utrpěla ukrajinská armáda. A ty miliony mrtvých mají být teď ve vazbě na obyvatele Evropské unie?
1: No tak vy sám, pane profesore, jste taky tenkrát upozorňoval na ty materiály Evropské unie o tom snižování populace, že jo, na 50%, tak tam vlastně nebylo specifikované, jakým způsobem se to má udělat, že jo. Ale...
0: A která populace?
1: No, bohužel, jako je to prostě neuvěřitelný. Na druhou stranu jsou mentálně jako ty ukrajinské elity v pořádku, když jako takhle provokují, přece nejsou úplně debilní, s prominutím. Dobře, Zelenský je feťák, jako jo, ale má kolem sebe tým jiných dobře placených, zlatými záchody vybavených specialistů, který přece musí jako říct, hele, jako když budeš ty Poláky tímhletím způsobem provokovat, tak si nepomůžeš, naopak je to kontraproduktivní. Teď ho přece k tomu nikdo nenutil, aby tam s podstama pohřbíval to Melníka a další prostě tyhle ty nacistické dobytky. Teď jako nikdo jim nedržel pistoli u hlavy, musíte to udělat, jinak nedostanete dotace přece. Co tohle je?
0: No, odpověď je jednoduchá. No, odpověď je jednoduchá, protože uvědomme si jednu základní věc. Proč, když mám nedostatek vojenské síly, tak v případě obklíčení, hrozby obklíčení, stáhnu vojenské jednotky na připravené pozice, protože musím uchovat živou sílu armády. Ta živá síla armády je důležitější než všechny dodávky tanků a raket a všeho ostatního. Protože když mám živé vojáky, platí stále Klausewitzova teze, obsadil jsem území jenom tehdy, když tam vkročí noha pěšáka. To stále platí, i když máte rakety a drony. A proč tedy ty ukrajinští generálové nechávají v těch obklíčujících kapsách umírat desítky tisíc ukrajinských vojáků? Nepotřebují tedy tu lidskou sílu, nebo si opravdu myslí, že výroba 20 tisíc humanoidních robotů jim nahradí nedostatečné odvody civilního obyvatelstva do armády? No je pravda, že potom TCC nemusí nikoho lovit, protože pak stačí zvýšit produkci humanoidních robotů v podnicích a závodech. Ale na druhou stranu, víte, to je taková série podivností, jako například až teď konečně si Rusové uvědomili význam Oděsy a Izmailu pro transport zbraní a všeho ostatního ze západního světa na Ukrajinu. Až teď začali důsledně bombardovat přístavy v Oděse, Izmailu a podobně. To těch 5 let to neviděli? Nebo si mysleli, že přesun těch zbraní ze západní Evropy na Ukrajinu probíhá čím podzemními tunely? Víte, tam je množství podivností v téhleté válce. A kdybychom je začali rozebírat, pak by vám nestačily ty 2 hodiny a podobně. Jako například Ukrajina vyvážela obily, získávala za to desítky miliard dolarů A Rusové ten vývoz obily ponechávali v klidu. Ale přece ty desítky miliard šly na nákup zbraní. Čili jak na jedné straně se říká, že musíme Rusku omezit příjem tím, že omezíme stínovou flotilu a omezíme produkci a vývoz ropy a benzínu a všeho ostatního, tak přece stejným způsobem musí myslet na to, že když Ukrajina vyvážela obilniny, potraviny a podobně, tak získávala miliardy dolarů, za kterými platila za zbraně. To je přece jednoduchá elementární logika. A tomu ruskému vedení to dochází až teď, po 5 letech. No a taktéž musíte si uvědomit jednu věc. Žádná politická elita není homogenní. Ani ta elita na té bankové na Ukrajině není homogenní. Jsou tam různé proudnice, které jsou skryty pod povrchem jednotlivé linie. No a když už je nespokojenost národa příliš veliká, tak uděláte takzvané vypouštění páry, to znamená vyměníte vládní strukturu a vládní elity. To je přesně to, co dělá teď Zelenský nyní. Odvolal šéfku ministerskou předsedkyni, chystá se odvolat další radu ministrů a podobně. A tím doufá, že nespokojenost národa se utlumí. No a na druhé straně máte podivné snímky, kdy vidíte na jedné straně odvlečení lidí pomocí TCC a na druhé straně vidíte ty diskotéky a ten poklidný život v Kyjevě, té mladé generace, té zlaté mládeže, jak si tam spokojně užívá všech slastí a radostí života. No a to je takový zvláštní jev. Pro ty lidi na frontě je to životní zkušenost. A pro ty lidi, kteří neslyší výbuchy, dopady granátů, neslyší dopady FAB, tak je to něco vzdáleného, jako počítačová hra. A tohle to všechno pak vytváří ten psychologický rozměr války. Proto technologie PSIOPS, čili psychologické úpravy vědomí populace, se stávají nesmírně důležitým předmětem všech válečných operací.
1: Děkuju, pane profesore, děkuju moc. Terezie se ptá, pozdravujem pána profesora a pana Bureše a celou sešlost příznivců. Velmi by mě zajímalo hodnocení pana profesora tady tiskové konference těch tragédů Trumpa a Zelenského a dalších. Tam já bych zdůraznil v Ankaře zajímavé námluvy, řeknu to takhle, mezi Trumpem a Erdoganem. Co to má znamenat? Je to jako nějaký výstřelek proti Izraeli, jakože Bibi Bacha? A nebo tak, přátelé, první hodinka pryč. Moc vám chci všem poděkovat za vaši podporu, za to, že budete i sdílet třeba tohleto video, za lajky, které dáváte a za všechno.
0: Ano, už jsme zpátky. Tak. Takže není to taková zvláštnost, kdy například Ruská federace má smlouvu o válečné pomoci s jedinou zemí, se Severní Koreou. A ta Severní Korea se nachází pod Čínou, že? No, to je taková první zajímavé zvláštní zamyšlení. No a Turecko má jednak obrovskou armádu, jednak má obrovské bojové zkušenosti, protože dlouhá léta vedlo válku s Kurdy, která mnohokrát byla přímo klasická válka, nejenom takové nějaké pošťouchávání. A další věc, jedná se taky obrovský biznis. Když Erdogan nakoupil systémy S-400 v Rusku, tak Američané zastavili prodej F-35 pro tureckou armádu. Najednou po těch námluvách mezi Erdoganem a Trumpem, najednou se potvrdilo, že budou dodány F-35 turecké armádě. A kromě jiného máte další paradox, zase výhoda pro Trumpa. Kdyby Izrael příliš tlačil, tak si vzpomeňte na vyjadření jednak Netanyahua, po Iránu dalším cílem bude Turecko, a vyjádření Erdogana, že největším nepřítelem Turecka je Izrael. Je to hra, kdy lidově řečeno ten nejsilnější Trump použije rivalitu Turecka a Izraele proti sobě navzájem, aby sám zůstal stranou. Ale formální podporováním jedné nebo druhé strany ukázal, aby byla opatrná. A teď si vemte představu Erdogana, který stále má představu turkického sultanátu. Turkického sultanátu, který by zahrnoval turkické obyvatelstvo ve střední Asii, nejenom Azerbajdžan, Kazachstan, Kyrgyzstan, Tadžikistan. No a to by bylo přece obrovské, ne? Bylo by to lepší než původní velká říše turecká s cintrem v cílem v Istanbulu před první světovou válkou, ale tohle to by bylo, jak se říká, v mocensky volném prostoru. Protože ten jižní blok středoazijských zemí zatím s Ruskem tak všelijak vajatá zvláštně. No a samozřejmě by to znamenalo tvrdou srážku s představou Velkého Izraele od Nilu po Eufrat, kterou má zase představu Izraela a Netanyahu. No a tihleti dva protivníci, kdyby se dostali do konfliktu, no tak kdo by byl arbitrem? Nebyl by to náhodou pan prezident Trump? A už jsme zapomněli, že Izrael instaloval protiletecké rakety na Cypru, což Turecko okamžitě pochopilo jako válečný akt proti Turecku, protože tyhle ty rakety mají dopad na 2/3 tureckého území. A byla to náhoda ze strany Izraele, že rovnou na Cypru umístil izraelské rakety na řecké části Cypru. Čili opět jsme svědky šachových partií, kdy jedna strana útočí na druhou, ale nepřímo, zprostředkovaně, přes různé dohody a tak dále. A kromě jiného pro Trumpa je nesmírně důležité, aby někdo nadále kupoval F-35, protože mnohé země, například v Evropské unii, nakonec od toho nákupu F-35 ustoupily. No a přece jenom ten biznis pro letecké válečné průmysly je nesmírně důležitý. Martin Marietta potřebuje taky vyrábět pro někoho F-35. Takže to jsou taky zase obchodní zájmy, které vytváří další proudnice pod tím povrchem jednotné spolupráce. Na druhou stranu vidíte, jak najednou Trump našel zalíbení v prezidentu Zelenském a najednou říká, tak je to v pořádku, zapomeňme na ty šťouchance, které byly v lednu a teď budeme společně pracovat proti Rusku. No a tohleto všechno vytváří ten zvláštní dojem, který je ještě umocněn tím, že pan prezident Trump jeden den prohlásí jedno, druhý den prohlásí druhé, které popírá to prvé, a třetí den prohlásí třetí, které popírá první i druhé. Takže ta neodhadnutelnost jeho směřování, jeho záměru je více než zřejmá. No a k tomu přistupuje obrovská proizraelská lobby v americkém kongresu a senátu, kde dokonce někteří tvrdí, že až 90% senátorů a kongresmenů je přímo navázáno na proizraelské skupiny finančníků a podobně.
1: No tak ono, kdyby to bylo jenom ve Spojených státech, tak by mi to až tak nevadilo. To, že to máme v České republice, nemlich to samý, to už je věc, která je k zamyšlení. Ale pane profesore, jak se v takovýhle situaci jako zachová Rusko, protože čím dál víc jsou slyšet různě hlasy, teďka to byla ta, ve švýcarských novinách,
0: ano,
1: slyšet paní, jejíž jméno jsem zapomněl.
0: Je to takové arménské jméno.
1: No, tak...
0: Ano, vím.
1: Tak, že prostě, kdyby to záleželo na ní, tak prostě té Evropě už to do té Evropy nasype včera. Ale těch militantních hlasů je čím dál jako víc, jo. Čím dál víc hlasů v Rusku. Nechci hodnotit, jestli oprávněně či neoprávněně. Vlastně vyzývá k tomu, aby už jako byl té Evropské unii udělen dostatečný štulec, aby si uvědomili odsaď pocaď. A tak by mě zajímalo právě, nakolik je tohleta věc jako pravděpodobná, jestli to je jenom zase nějaká další červená linie, která zase se nějak jako posune, nebo už teda jim dochází trpělivost a že se ten medvěd teda ožene tou packou nějak.
0: No první věc, kterou je dlužno si uvědomit. V roce 22 při zahájení speciální válečné operace prezident Putin prohlásil, že to je proto, aby se chránili ruští obyvatelé kdekoliv po světě, osobitně na území Ukrajiny. No a teď ta ochrana už neplatí.

měli vrátit ze světa zpátky do Ruska a použít své zdroje pro rozvoj Ruska. A platí to tedy, nebo lidi jako byli Berezovský a další najednou prozřeli a vrátí se do Ruska a svůj majetek použijí pro rozvoj Ruské federace? A pak tady máte další otázku. Kartapolov a další představitelé tvrdé linie. Přičemž pronikají informace o tom, že i v samotných ruských válečných kruzích narastá nespokojenost s tím umírněným postojem, s tím stále se ohánějícím duchem Anchorage, které dokonce Lavrov řekl, že duch Anchorage je mrtvý, protože nevěří Západu a neuzatvoří žádnou smlouvu se Západem, protože se jim nedá věřit. A pak máte prohlášení pana Peskova, které prohlásí, že všechno je v pořádku a probíhají jednání a vystoupí pan Kiril Danilov a prohlásí, že připravujeme obrovské projekty na těžbu ropy, plynu, vzácných surovin v Arktickém oceánu společně s Američany a podobně. A jak to potom chcete sladit s tím, že teď Trump chce zavést obrovské sankce na každou zemi, která bude obchodovat s Ruskou federací? To je jako to ruskému vedení nedochází, že skutečně s tím Západem se nedá dohodnout a že budou znova obelháni jako s těmi minskými dohodami? Skutečně to nedochází té vrchní vrstvě? A jedno uvedení. Teď jste měl obrovskou kauzu z útoky na ruské tankery v Azovském moři. Rusko poslalo 21 tankerů, aby převezli benzín a naftu na Krym přes Azovské moře. No a najednou se zjistilo, že ukrajinské drony zautočili na 14 z nich a čeští je poškodili. A vznikla zásadní otázka, já to zacituji doslova. No kdyby se tohleto stalo za Stalina, tak všichni odpovědní jsou postaveni okamžitě ke zdi, anebo minimálně jsou v gulagu. A co se stalo na ruské straně teď? Svým způsobem nic. Jo, prohlásilo se, že to je důsledek nízké koordinace mezi jednotlivými odpovědnými rezorty. Cituji tu doslova. A vyvodili se z toho nějaké závěry? No zatím ne. No tak se pak mnozí lidé v Rusku ptají, proč jsme tak míru milovní? Proč pořád i za cenu vlastního utrpení hovoříme o duchu Anchorage? Když náš vlastní ministr zahraničí prohlásí, že duch Anchorage je definitivně mrtvý. Nezdá se vám, že to jsou různé proudnice pod povrchem ruské politiky? A že skutečně v téhleté situaci, a zacituji profesora Merzhamera nebo Robertsa, ústupčivost Putina a ruského vedení vede jenom k sesilování agresivních útoků Západu i Ukrajiny samotné. To je doslova ústřetovost k agresorovi. A znova si položíte otázku, jak je to vůbec možné? Kdy už bude dost? Jo, řeknete, že teď Rusové zintenzivně bombardování Kyjeva a západní Ukrajiny a výrazným způsobem zautočili znova na Oděsu a na Izmaila a podobně. Ale samotní ruští odborníci konstatují, že tyhle ty operace se nedotáhnou do konce. Jo, zautočí na mosty v oblasti Dněpru, ale klidně nechají, aby přišly opravárenské čety a ten most opravili a znova byl funkční. Jako kdyby někdo neměl odvahu a dovedl válečné operace ke svému konci, důslednému konci. A vy si pak položíte otázku, v čem je ta nedůslednost? Mávání jaderným kijem a odstrašujícím jaderným potenciálem se ukazuje jako neúčinné. Protože všichni na tom západě, i ti velitelé NATO říkají, no Rusko se nikdy neodváží použít jaderné zbraně. Takže my si můžeme dovolit využít naši taktickou převahu v konvenčních zbraních. A ruská vláda vytyčí další červené linie, které jsou opět překročeny a opět se nic neděje. Vždyť přece po tom útoku na rezidenci prezidenta Putina měla přijít okamžitě válečná odpověď. Na ty útoky drony přes území pobaltských zemí měla přijít okamžitě odpověď. Přes to zabíjení civilistů měla přijít okamžitá odpověď. A odpověď nepřichází. A řeči o tom, že přece my jsme lidumilní a my nebudeme zvyšovat civilní oběti a podobně,
když vidí, že druhá strana klidně obětuje vlastní obyvatelstvo tím, že rozmístní válečné zbraňové systémy uvnitř obytných oblastí,

0: a vůbec nedbá na ztráty vlastního civilního obyvatelstva. Ale vy jste lidumilnej, vy nebudete útočit na tyhle ty zbraňové systémy, lebo jsou v prostředí civilních obyvatel. No a to je zvláštní věc, která provokuje stále více a více Rusů. A k tomu přistupuje pak ta zvláštnost, teď prohlásí, že každý, kdo na sociálních sítích kritizuje nečinnost, tak rozvrací jednotu ruského národa. A ještě se začíná zavádět stále větší cenzura. No tak pak si položíte otázku, kurňa, v čem je problém? Jak se říká, v čem je jádro pudla? A tohleto všechno si klade už nejenom generalita alebo velká část vojenského velení, ale kladou si i poslanci ruské dumy, předseda branného bezpečnostního výboru a podobně. A na tyhle ty otázky pořád nedostávají od vrchního ruského velení odpověď. To, že prezident Putin svolá zasedání bezpečnostní rady a tam slyší odpovědi od Gerasimova o tom, jak se vyvíjí pozitivně situace na frontu, jak všude postupují. Ale já se ptám, a jak co udělali pro ochranu obyvatelstva. Vždyť vemte jenom, ukrajinský útok na Ust-Lugu, která byla hlavním terminálem pro vývoz ropy do evropských zemí a LNG, tak drony to těžce poškodí a nepřijde žádná odpověď. Když jenom instalace kulometu na ropné tankery Ruské federace potřebovala půl roku zadržování tankeru, než se konečně někdo zpamatoval. Tak pak si položíte otázku, je to záměr, náhoda nebo nedůslednost?
1: No, až by se mi, bych nepodceňoval tu pátou kolonu, která tam asi je, tak jako tam byla dřív, že jo, těch západníků takzvaných, takže v tomto asi je to jako jedna z těch faktorů, ale teď ten Putin může ve finále prohrát volby, jako.
0: No, to je další věc a skutečně řekl bych takhle, to, že utlumíte informace o nespokojenosti části obyvatelstva, neznamená, že ta nespokojenost tam nebude. Druhá věc je, že skutečně teď ty útoky, a jestliže začnou útoky pomocí těch raket Flamingo, i když víme, jak se montují i jinde a tam se dá akorát cedulka Made in Ukraina, tak to pak ještě zásadním způsobem vyhrotí situaci. A když se opět nebude nic dít, no tak to už pak začnou různá pnutí a to už pak si vzpomenete na Prigožinovu vzpouru a začnete se ptát, jestliže už tehdy nedozrávala situace k některým opatřením. No a tvrzení o tom, že jakákoliv kritika vede jenom k ohrožení jednotnosti ruského národa, tak dlouho neobstojí. Taktéž. Víte, proto se nenáhodou, i když to teď někteří představitelé ideologičtí odsuzují, připomíná situace v roce 1917. Kdy Brusilová ofenzíva mohla pokračovat dál na západní frontě a zatačit Němce podstatně dál, ale přišel pád cara, přišla prozatímní vláda a pak došlo k velké říjnové revoluci a Rusko nakonec podepsalo ponižující Brest-Litovský mír. No a ty analogie, i když budou někteří ruští historici přímo zúžit, že to není pravda, to tak není, na druhé straně je množství ruských historiků a analytiků, kteří říkají, ta podobnost je čistě náhodná, ale hodně velká. A skutečně ta strana podle dohody je ochotná přistoupit na jakýkoliv kompromis, i když může ohrozit bezpečnost Ruska. A já se ptám, to rozmístěvání jaderných zbraní na hranicích Ruské federace, například ve Finsku alebo v Pobaltí, ty útoky, které provádí v podstatě Ukrajina jedině s pomocí Spojených států, jejich informačního zázemí a všeho ostatního. Není to ohrožení státnosti Ruské federace? A není to naplnění toho základního bodu jaderné doktriny Ruské federace, tak jak byla upravena před rokem a půl? O ohrožení státnosti Ruské federace, oprávňující použití taktických jaderných zbraní? A nebo útočných prostředků analogických jaderných zbraní, anebo o informace o tom, že máte burevestník Poseidon, Peresvět a další, stačí k tomu, aby to zastrašilo Západ? Když vidíte, že je nezastrašilo nic, ani ten Poseidon, ani ten burevestník, ani ten Sarmat, ani ostatní. Řeknete si, jo, to jsou samovrahové, oni půjdou, i když máme tyhle technologie do války. Jenomže ukazuje se, že mávání tímhletím jaderným kijakem bohužel dnes nestačí jako varování pro své nepřátele. A ta Ankara je klasická ukázka. Pokračování v obrovských válečných přípravách, pokračování v nalévání desítek miliard na posilnění a obnovu ukrajinské armády jakožto hlavného úderného kladiva vůči Ruské federaci. A všechny ty řeči o tom, pamatujete se, když jsme mluvili, že prezident Trump požaduje, aby evropské země převzali polovinu nákladů Spojených států za NATO? No tak to máte teď. To je jeden ze závěrů právě Ankary, kdy se požaduje 5% národních důchodů, aby se dalo na zbrojení. A když to úhrně sečtete, tak je to přesně těch 500 miliard, půlka toho, které dávají Spojené státy na NATO ročně. A já se ptám, skutečně všichni budou souhlasit s tím místo másla, kanóny a střelivo a drony a celé populace v těch zemích Evropské unie budou mlčky hledět na to, jak jsou eliminovány a jak se postupně přes povinnou vojenskou službu dostanou do mlínku na maso a skončí tam, kde končí velká část ukrajinské armády. Víte, děsné na tom je to, že lidé jako kdyby si to nechtěli uvědomit, protože teď hlavní problém přece není tohleto, ale kam půjdu na dovolenou a kde můžu ušetřit a kde by bylo skvěle jít all inclusive, abychom ještě ušetřili na jídle. A jestliže tohleto přízemí bude převažovat nadále, tak jak se říká, potěš pámbu.
1: Tak, teď nevím, snad se slyšíme?
0: Ano, slyšíme.
1: Teď jsem si vzpomněl, když jste mluvil o tom duchu Ankary, ne Anchorage, ale Ankary, tak jeden, nebo ne-li možná jediný premiér, nebo vystupující ve svém projevu použil slovo mír, Andrej Babiš. To je jenom tak jako na okraj. On mluvil jako poslední, protože my jsme ty rebelové nebo ty špatní, který dávají nejmín zatím na tu válku. Pane profesore, pojďme obrátit list, protože tady nás tady píše Beatmaster. A děkuju ti, Beatmastře, za příspěvek. A ptá se, zdravím, pane profesore, často zmiňujete obrovskou moc vědomí a až nadpřirozené schopnosti některých lidí. Mají tento potenciál v sobě všichni lidé, anebo jen vybraní jedinci?
0: No, podle všech analýz, část těch schopností, například ty 21 smyslů a podobně, mají všichni lidé. Ale pak je tady ještě jedna skupina lidí, kteří mají další schopnosti. A zatím se ukazuje, že ta se týká části lidí. Ale klíčovým parametrem je aktivace těch schopností. A tady se dostáváme do velmi zvláštní situace. Protože aktivace těch schopností závisí na poznání. Na tom chápaní světa kolem sebe. A svého času jsem přemýšlel nad tím, máte 5 civilizačních modelů, umocněných taky náboženskými principy a společenskými smlouvami. Máte něco, co by propojovalo všech těch 5 civilizačních modelů a mohlo by být něčím jako společnou základnou pro jednotlivé civilizační okruhy? A když to analyzujete, zjistíte jednu zvláštnost. Tím, co propojuje jednotlivé civilizační okruhy, je poznání sebe sama. To máte identifikováno doslova v těch přikázáních, súrách a v desateru a podobně. Ale vždycky tohle to směřuje jedinému. Musím poznat sám sebe. Když poznám sám sebe, chápu svou roli ve světě, chápu náplň svého života i to, proč jsem tady. A zajímavé, že všechna ta náboženství, ty civilizace, vždycky diskutují o tom, proč jsem tady. Co je klíčová otázka? Jaký smysl má má existence nyní a teď? No a jedna ze zajímavých věcí je, že když začnete komplexně přemýšlet, tak najednou zjistujete, že dostáváte odpovědi na tyhle ty klíčové otázky. Ale pak musíte použít tu technologii architektury souvislosti a komplexního chápání světa. A bohužel z různých důvodů převážná část populace nechce přejít k tomuto myšlení. Možná nemají předpoklady, možná jsou líní. Není pravda, že nemají informace. Ty informace může získat každý, podobně jako získávám já. Jenomže problém není získat informace, ale to, co ty informace vám zobrazí, jak je vsadíte do architektury souvislostí, jak pochopíte jednotlivé procesy, které probíhají kolem vás, jak odhalíte ty proudnice, které jsou skryty pod povrchem řeky. No a tady se ukazuje jedna zajímavá zvláštnost. Jestliže u těch smyslů je dokážete aktivovat poznáním a podobně, tak tu schopnost komplexního, holistického pohledu na svět, podle mých zkušeností, ta se týká relativně malé, úzké skupiny lidí. Neumím vám odpovědět na otázku, jestli je to vrozeno, nebo je to prostě pochopením souvislosti. Ale ta skupina lidí, která je schopna tohoto komplexního, holistického pohledu, je relativně velice úzká. Já nemám rád, když se řeší o vyvolených a povznesených a kastách a podobně. Já říkám, všichni lidi mají potenciál to pochopit a poznat. Jenomže někteří říkají, no víte, já mám tolik běžných starostí života, já nemám čas se tomu věnovat. Další říkají, jo, to je super zložitý, no kdo by s tím takhle pracoval? Dokonce pro mě největším šokem bylo to, když jsem mladým kolegům ukazoval, jak je možné pochopit architekturu souvislostí ve finančním a ekonomickém světě. Oni řekli, jo, ale to je tak složitý, kdo by to takhle složitě chápal a pracoval s tím. Čili je to ochota poznat. A právě proto říkám, že to poznání je nejvýznamnější fenomén. Poznání je základ toho, co ve vazbě na architekturu vašeho vědomí, na vaši neuroplastickou mapu a neurální propojení vašeho mozku jako hardwareu je základem. Ale když ten hardware nenaplníte informacemi a nenaplníte pochopením souvislosti, tak i když máte ten hardware vybavený a připravený na to, tak v podstatě zůstane intaktní poznání. A v tomto ohledu skutečně pochopení těch souvislostí je nesmírně důležité. A já se vždycky na to dívám takhle. Jestliže naposledy holistický přístup byl prezentován v renesanci, a takový Leonardo da Vinci byl skvělým příkladem holistického komplexního pohledu na svět, od anatomie až po architekturu a zbraně a malování a kulturu a všechno, tak díky internetu, informacím a dokonce umělé inteligenci opět můžeme vytvořit holistický pohled na svět. No a já si kladu otázku, proč to neděláme? Proč nadále se soustředujeme na detaily, které rozpitváváme? A jako kdyby nám holistický princip unikal. No a klasická podoba je teď, na co je zaměřen výzkum v medicíně. Na dvě oblasti. Na dlouhověkost a nové objevy fungování informační architektury lidského organismu. Ale opět u dlouhověkosti zaměříme se na genetiku, stravování, pohyb a nemateriální faktory, jako je láska k lidem, dělání toho, co vás naplňuje a podobně. Ale jako kdybychom se neuvědomovali, že právě ta dlouhověkost je odrazem komplexního, holistického přístupu k fungování našeho organismu. Aktivování samoopravných mechanismů i všeho ostatního. No a totéž, co máte ve vazbě na lidský organismus, tak máte i ve vazbě na svět kolem nás. A léta výzkumu mě dovedla k zajímavému poznání. Máte vesmír jako nesmírně složitý komplexní svět kolem celé planety, sluneční soustavy, galaxie a podobně. Pak máte lidský organismus, který je vesmírem sám o sobě. Jsme jedineční, dokonalý organismus. Ale paradoxně poslední výzkumy ukazují, že stejný vesmír je každá buňka vašeho těla. Všechny ty architektury, které jsou v buňce složeny, nejsou to jenom mitochondrie, jsou to jemná vlákna, která přesouvají proteiny v rámci vaší buňky. Jsou tam systémy vaší DNA, jsou tam telomery, jsou tam všechny ostatní věci, které radikálním způsobem zobrazují i tu buňku jako nesmírně složitý vesmír. A to znamená jedno, musíte hledat průřezový způsob uchopení světa kolem sebe. No a zatím bohužel podle mých zkušeností, tak lidi, kteří jsou schopni tohle to udělat, tak zatím je jich nesmírně málo. Ale promiňte, neumím odpovědět na otázku, jestli to je tím, že jsou líní použít tu vlastní výbavu, vědomí jeho architektury, nebo skutečně proto, že to vnitřní vybavení, ta vnitřní architektura, která je dostali do výjimku, se týká iba velice úzké skupiny lidí, ale rozhodně to nejsou představitelé Světového ekonomického fóra nebo elit, nebo lidi z Gavi, asociace a podobně. To, aby bylo úplně jasno. Tihleti lidi s tímhletím, o čem mluvíme, nemají nic společného.
1: Pane profesore, my jsme tady, nebo vy jste tady nakousnul i ty různý programy na ovládání mysli a tak jako vědomí lidí a tak jako změněný stavy a podobně. A dřív třeba jsme, myslím, tady se i jako otřeli o to, že děti mají daleko větší schopnost jako vnímat i jinak věci kolem nás, než potom dospělí. A jak to vlastně je třeba s tímhletím jako mimosmyslovým vnímáním a dalšíma jakoby věcma, jestli i tyhle věci podlíhají nějakému, řekněme, tréninku, a teoreticky to má ve výjimku každý, anebo prostě to, co se, a pak teda platí, že to se nepoužívá za krní a prostě nám to jakoby zmizí, anebo je to nějak jinak, nebo...
0: No, podívejte, výzkumy takzvaných mimosmyslových schopností dětí, například ty vhledy do minulých životů a podobně, se ukázaly nesmírně zajímavé od 6 do 15 let u těch dětí. Pak najednou tyhle ty schopnosti, jako kdyby se ztratily, vypařily se, byly pryč. Vznikla diskuze, jestli je to proto, že ten systém společnosti prostě vás bude utloukat do té doby, až opustíte tyhle ty své schopnosti. A nebo je to dáno pouze tím, že pak přijde adolescence, puberta a podobně a vy tyhle ty mimosmyslové schopnosti ztratíte. To je první otázka. Druhá otázka je, že vlastně tyhle ty schopnosti můžete rozvíjet, ale je to hodně namáhavé. Vyžaduje to nesmírné množství času. Vyžaduje to změnu architektury vlastního myšlení. A ještě k tomu přistupuje další fenomén, a to je skutečnost, že jste jiný, ale ta masa kolektivu vás začne utloukat, začne vám říkat, ale vy jste nějaké divné, my vás ostrakizujeme a vůbec my vás nechceme do party a prostě jste jiný. Děsíte nás a nechceme vás. A tohle to bohužel již v tom školském kolektivu platí na, podle průzkumu na 90% dětí. A aby se přizpůsobili, no tak začnou dělat to, co dělají ti ostatní v té střídě, v té skupině a pak ty děti jako kdyby to ztratili. Co se týká zakrnění toho, co nepoužíváme, ono to není tak jednoduché. Podívejte, léta se tvrdilo, že slepé střevo, to je takové reziduum, takové nějaké pozůstatek a vůbec k čemu nám to je a když vám to odstraní, je to skvělé. Jenomže najednou se zjistilo, že 70% imunitních buněk vzniká ve slepém střevě. Takže asi to nebude reziduum, které mělo zmiznout a zakrnět a je to dál. Podobně, jako se ukazuje množství orgánů v lidském těle, které jsme nechápali a najednou zjistíme, že mají obrovskou skrytou funkci. Vemte jenom týmus. Najednou zjišťujeme, že má obrovskou roli nejenom v imunitním systému, ale i ve vazbě na emocionální stav, na metabolické procesy, strukturu mitochondrií a podobně. A my jsme si mysleli, no týmus, co tak ten může dělat, že jo. No a největší objev, který máme, tak je objevení toho druhého nervového centra kolem trávicího traktu, které je ještě 1,5x větší než vlastní mozek, ale kde máte vysokou koncentraci jedné skupiny tzv. Astroneuronů, které jsou schopny snímat informace, které jsou ve vašem mikrobiomu a trávicím traktu. A dnes poslední výzkumy říkají, jo, mikrobiom to není jenom trávení, enzymy a podobně, ale určuje to i imunitní systém a dokonce určuje to váš emocionální stav a způsob myšlení. A tyhle ty výzkumy, jestli vezmete soustavu Mayo Clinic nebo Čínskou akademii věd nebo Stanfordskou lékařskou fakultu, ukazují, že to, co jsme si mysleli, že známe, je najednou úplně jiná součást jiného funkčního systému, o kterém jsme vlastně si vůbec neuvědomovali. A tohle to všechno znamená obrovský posun medicíny. A já vám řeknu otevřeně, že když se díváte na objevy medicíny posledních 10-15 let, tak ve skutečnosti se nyní díváme na lidský organismus za člověka úplně jinýma očima. Je to úplně nová paralaxa. Zmínili jsme úhel pohledu na člověka, na jednoho člověka, kterého jsme viděli předtím jako určitou jednotu jenom metabolických procesů a DNA a nějakých dalších věcí, bílkovin a podobně. Najednou zjišťujeme, že to je nesmírně složitý vesmír, který je ovšem v dynamické rovnováze. A tohleto všechno mění náš pohled na lidský organismus, mění náš pohled na fungování člověka, poruchy toho fungování, jenomže pak se dostanete na nenápadný tenký led. Pharma business jako jeden nejvysilnější business na planetě nepotřebuje zdravého člověka. Potřebuje nemocného člověka. A nemocný člověk potřebuje léky. A ty léky dodá pharma business. Takže i kdyby člověk byl zdrav, tak někdo, a v tomto případě bohužel je poplatná i velká část lékařů, tak prohlásí, že máte zlej cholesterol, potřebujete statiny, nemáte funkční metaboliku, máte stukovatele a játra, máte tohleto a tohleto a na to můžete být klidnej, protože máme tenhle ten medicínský lék a tenhle ten a tenhle ten. No a protože to máte celý život, tak celý život budete užívat tyhle ty léky. A bohužel dnes skutečně ten pharma business skutečně vydělává Mailand právě na tom, že bude tvrdit, že všichni jsme nemocní, i ti zdraví jsou nemocní. No a právě proto pro ně bylo nesmírně nebezpečné tvrzení o samoléčení a schopnostech lidského organismu, takže v historii byl jediný mezinárodní lékařský kongres na téma samoléčení v 76. a od té doby byl zakázán. Takže tam máte tu ukázku toho, jak se díváme na svět. No a teď si představte, že skutečně vidíte ty schopnosti samoopravných mechanismů výzkum profesora Oshimu a Suzukiho z Japonska a vy si položíte otázku, no kurňa, proč nefungují? No a přijdete k tomu zajímavému zvláštnímu jevu. Medicína se nezabývá příčinami nemocí, ale léčením. Na příčinách nemocí nevyděláte. Na léčení vyděláte Mailand. Právě proto nejste pacient, ale jste klient.
1: Vážení přátelé, v tuto chvíli vás ještě tady nasměruju na web petrbudeš.tv.cz, kde mimo jiné v kolonce e-shop můžete najít knížku tady pána profesora Staňka a Jana Moudrého Digitální svět a lidské tělo, kde je spousta těchto informací o nás jako o lidech a o zdraví a tak dál k dispozici. A výhledově vyjde, bude i dvojka, ale na to máte ještě čas. A ještě mezi tím připravujeme jiný bombónek. Každopádně využijte toho, jukněte a jinak spousta jiných dalších titulů, Jiří a Rošnikely, třeba Zámky plné nacistů, Má cesta osvobozením Donbasem, Jaroslav Doubrava, Inventura, Schulz, Švihlíková, Ungerman, Fassmann, to je ekonomická věc, kam jsme došli od roku 89 do současnosti. A Dve slnka, pan profesor a Tibor Eliot Rostas, pak tady máme Kancléře tří prezidentů a Dějiny píšou vítězové, to je další ekonomická věc Schulze a Ungermana. A jak to tenkrát bylo a proč, to se zabývá materiálem od roku 19, od druhé světové války vlastně do roku 90, kde jsou všechny informace o tom, jak jsme si vedli jako Československo. Pak určitě máme ještě Dilema civilizací a Podivná odysea života pana profesora Staňka. A pokud chcete někomu dělat radost, třeba knížkou receptů od Mirka Suchopára, který sjezdil svět a dal dohromady recepty z cest, anebo Ivan Kratochvíla, jeho pohádková knížka o skříku Dobřejovi. To je tak pro děti na Vánoce. To, co tady máme ještě v těchto horkách, je maďarský sprej Rix, který v současnosti tady máme proti popáleninám, spáleninám a tak. Takže to jsme zatím jediný, kdo ho dodávají a máme ho za zaváděcí cenu, takže toho můžete samozřejmě taky využít, protože vedra ještě budou. Tak toť k tomu, to je takový malá vsuvka, malé okénko. My bychom se možná, pane profesore, mohli ještě u toho zdraví chvilku zastavit. Protože ve zdravém těle zdravý duch a tak dál. Co bychom, ku příkladu teda já se přiznám, já jsem tady objevil Ameriku v uvozovkách, pořídil jsem si tady kyselku, která se jmenuje, no, která je tady z Teplic, a bílinská kyselka. A musím říct, že mi to docela pomáhá jako v těchto vedrech doplňovat minerály. Chci se zeptat, protože někdy se tady v televizi a různě člověk dozvídá, nebo na internetu, tam se vůbec člověk dozví věci, kolikrát, že jenom pít vodu, jako do sebe lejt litry vody a nic, tak je mírně řečeno kontraproduktivní, že vlastně z těla můžete odplavit jako až příliš mnoho minerálů třeba. A tak jak to vlastně udělat, aby jsme třeba i v těch vedrech prostě zvládli tenhle ten těžší čas jako bez ztráty kytičky?
0: No, první věc, která je, no podívejte, například citronová voda je nesmírně dobrá. Skutečně platí, že když máte obrovské množství vody a potíte se, tak tělo vylučuje minerály a pak se může objevit nedostatek soli a podobně. Proto ty beduíni například nosí sebou sůl, protože potřebujete doplnit zásoby soli, aby to odpařování a dehydratace nebyla nadměrná. Druhá věc, která tady je, skutečně je třeba si kombinovat tu vodu i s ovocem. Vemte jenom skutečnost, že ten melon obsahuje obrovské množství tekutin. Nemusíte vypít 5 litrů tekutiny, když si dáte melon. Ten melon sám o sobě vám dodá značné množství nejenom tekutin, ale především různých antioxidantů, stopových prvků a podobně. Právě proto se doporučuje ten červený melon. Třetí věc, musíte si uvědomit, že jedním z klíčových parametrů je spánek. Dnes dokonce máte množství studií, které ukazují, jakým způsobem spánek ovlivňuje imunitní systém, trávicí systém, schopnost odstranění dlouhé únavy a podobně, co jsou přesně fenomény těchto extrémních teplotných výkyvů. Uvědomme si, že když máte venku 35 nebo 40 stupňů, tak teď největším hitem jsou klimatizace. A rychle schladíte místnost na 18, 20 stupňů a podobně a podobně. Ale všechny výzkumy vám ukazují, že vnitřní teplota v místnosti nesmí být větším rozdílem než 8 až 10 stupňů v vnější teplotě. A když máte venku 40 a v místnosti si dáte 18 nebo 20 a vyjdete ven, pak utrpíte teplotní šok. Pak to už není problém vody, tekutin v těle, ale ten obrovský teplotní šok, který zasáhne všechny vaše metabolické procesy. A skutečně ten spánek je nesmírně důležitý. Samozřejmě, že když je venku 38-40, tak problém není jenom v teplotě. Ale například teď jsou varování, červená varování v celé Evropě i včetně České a Slovenské republiky na obrovské dusno. Výrazné odparování vody při těch teplotách způsobuje značný obsah vlhkosti vo vzduchu. Ale my jsme není na to zvyklí. Jo, v tropech, kde máte skutečně, nebo v Japonsku, kde máte vlhkost 80%, tak jsou na to zvyklí, ale my nejsme na to zvyklí. To znamená, potřebujete si uvědomit, že jsou fáze dne, kdy není třeba být venku. A kdy přece jenom ta nižší teplota v místnosti je klíčovým parametrem k tomu, nejenom abyste snížili úbytek minerálu, ale taky, abyste zabezpečili fungování lidského těla. No a právě proto ta doporučení, abyste, řekněme, mezi 10. a 4. odpoledne nebyli na přímém slunci, nebyli venku a tak dále, jsou významná. A kromě jiného dochází k řadu procesů, které uvolňují kysličník dusnatý, kdy dokonce rostliny mění strukturu produkovaných látek do ovzduší, ty zase interreagují s dalšími složkami ovzduší a vzniká takzvaný nebezpečný dusík. Samozřejmě, když máte ještě další věci, jako je nebezpečný přízemní ozon a podobně, tak to všechno zasahuje lidský organismus. Ale nejhorším případem je, když chcete pak problém pocení řešit alkoholem, no protože alkohol se v tomhle ohledu vstřebává nesmírně rychle a můžete dojít k alkoholovému opojení. Čili tahle ta minerálka jednak dodává stopové prvky, ale hlavně neměla by být chlazená. Měla by být v podstatě tělovou teplotu. Podobně jako nemáte pít čaj, který by byl ledový, ale máte pít čaj, který má přibližně tu teplotu těla. Ten je nejúčinnějším prostředkem pro potlačení různých efektů, které souvisí s pocením, únikem minerálů a podobně. No ale to hlavní doporučení je skutečně v tom období mezi 10. a 4. nebo mezi 11. a 4. abyste nebyli venku na přímém slunci, protože pak hrozí nejenom riziko teplotního úpalu, ale další rad problému klinického typu, kdy skutečně ty důsledky můžou být hodně nepříjemné. No a jeden z paradoxů je, jo, tak se schladím s mrzlinou. Jo, dám si mraženou polárku. A najednou zjišťujete, že důsledkem té mražené polárky je bolest hrdla, zápal hrdla, máte dokonce problém někdy s doslova s křípkou a podobně, což je absurdní vzhledem na tu teplotu, která je venku. Jenomže to je právě ten obrovský teplotní šok, který zasáhne mandle a další ústrojenství v krku a najednou zjišťujete, že máte bolesti krku a kašlete a máte zapálené mandle a podobně. Čili střídmost, první zásada, druhá, doplňovat tekutinami ty minerály a stopové prvky, které ztrácíte pocením, a třetí, například ten citron nebo další ovoce jako meruňky nebo broskve nebo další druhy jahody a podobně, ty jsou nejenom zdrojem tekutin, ale taky různých antioxidantů, minerálních látek, stopových prvků a podobně. No a samozřejmě mimořádně pozitivním je červený meloun, který když si dáte, tak doplňujete nejenom tekutiny, ale i minerální látky a prvky. Problém těchto teplot je v tom, že narušují nejenom dynamickou rovnováhu, ale i chemickou rovnováhu, metabolickou rovnováhu a podobně a způsobují extrémní energetickou zátěž těla. A pak ty vaše mitochondrie produkují energii ne kvůli tomu, aby vaše tělo fungovalo, ale by zvládly teplotní zátěž toho organismu. Takže proto doporučuji skutečně vyhýbat se přímému pobytu na slunci v tom období, používat množství ovoce, vlažných minerálek a podobně, ale skutečně buďte rozumní i v používání klimatizací a zmírňování toho teplotního šoku, když vyjdete ven. Jednoduché zásady, které umožňují, aby i to teplo vám neuškodilo a pak po té čtvrté, abyste si klidně mohli sednout na verandu a užívat si letního dne.
1: Děkuju. Určitě je úžasný v tuhle dobu třeba pozorovat to, co dokážou stromy. a co dokáže například les, jak extrémní vliv má na klima, na to mikroklima kolem nás. A vy máte taky, že jo, spousta vzrostlých stromů a pak je to daleko příjemnější, než být na nějakým rozpáleným betonovým sídlišti. A bohužel je to potom hodně znát. Tady mám další otázku od Tomáše. Tak proč se lidi celého světa, kteří mají selský rozum a chtějí mír, nespojí proti těmto válkychtivým bláznům?
0: Odpověď je prostá. Platí staré římské divit et impera. Rozděl a panuj. Nejjednodušší způsob, jak je poštvat jednotlivé skupiny společnosti proti sobě. Všimněte si tu obrovskou polarizaci například v Čechách a na Slovensku. Jo, progresivci, ty jsou lepší lidé. Ty mají nárok jediný na pravdu. A všichni ostatní jsou nepřátelé, dezinformátoři a podobně. Pak tady máte další teze rozdělení společnosti. Migranti a původní obyvatelstvo. Ty diskuze o tom, jak jestli dochází k výměně obyvatelstva v Evropě a bílé obyvatelstvo je nahrazeno jiným obyvatelstvem. No co to znamená? Vyhrocují se vztahy mezi imigranty, kteří jsou nepřizpůsobiví, a původním obyvatelstvem. Znova to rozdělíme. Další věc. Chudí a bohatí. Znova rozdělím společnost na skupiny, které jsou štvány proti sobě. A výsledkem je pak to, že ty jednotlivé skupiny nevedou válku proti tomu, kdo je jejich společným nepřítelem, ale vedou válku mezi sebou navzájem. Až vám to připomíná 30-letou válku, kdy protestanti a katolíci se vzájemně vyhlazovali a nakonec se skončil tu válku ne Westfalský mír v roce 1648, ale skutečnost, že ti měšťané a ti zemědělci se spojili proti všem armádám, i katolickým, i protestantským, protože všechny ty armády je likvidovali, zabíjeli, okrádali a podobně a už toho ti všichni lidé měli dost. Tak se postavili proti těm armádám a bylo jedno, jestli jsou to katolické nebo protestantské. Ale problém je v tom, že současnost umožňuje podstatně větší štvaní lidí proti sobě navzájem. Použijete sociální sítě, uděláte na internetu doslova autodafé toho, koho chcete zlikvidovat. Všimněte si, stačí pár článků na YouTube a najednou jste dezinformátor, zvrhlík, nebezpečná osoba, společenské nepřítel číslo 1 a podobně. A ten mediální lynč, to je další forma. Přijde vám tam takový časopis N a podobně a najednou zjistíte, že nejste žádný odborník, ale jste dezinformátor, lhář, podvodník a nevím, co ještě. Problém ale je v jiném. A problém je v tom, že mnozí i ti, kteří vás znají, se za vás nepostaví. Nepomůžou vám postavit se tomu mediálnímu linči. A to pak znamená, že převládá tam, no mně se to netýká. Já konec konců jsem jiný a jinde. A víte co, dejte mi pokoj. Já si potřebuji odpočinout po denním schonu. No a právě to rozdělení společnosti, ta atomizace, která tady probíhá a která je posilňovaná tím, že přece co je nejdůležitější, mé ego, které je klíčové, tak vede k tomu, že celá ta společnost je atomizována. A ještě ty atomy poštvete proti sobě. A samozřejmě, kdo má z toho největší profit, jsou elity, které vytváří ten rámec vzájemného nenávidění a bojování a podobně. No a dalším efektem je samozřejmě to, že když jste poštvali skupiny proti sobě, no tak ideální je, kdyby byli i vybaveni informačními technologiemi, zbraňovými systémy a podobně. A taková občanská válka, to je přímo skvělý biznis. Vyzbrojíte obě strany a čekáte, jak se vzájemně vyhladí. Protože vítězem jste vy, elita. No a bohužel ty elity jsou školeny, to není jenom Aspen Institute a podobně. Vytváří se u nich myšlenková schémata a narrativy, které pak realizují, když jsou povyšováni na klíčové státní funkce a podobně. A pak nejenom zjišťujete jednu zvláštnost. Jako kdyby jich stejným povojničkem povíjela a tou hloupostí vybavila. A všechny ty elity najednou mají stejné znaky, stejné schopnosti myšlení, stejné doslova odmítnutí skutečného světa a jejich představa o virtuálním světě, ve kterém žijí. No a logickým důsledkem pak je to, že pro ně obyčejní lidé neznamenají nic a protože oni se cítí vyvolení, oprávnění a ještě bohužel kompetentní k tomu, aby vám vládli a vedli vás, no tak pak se vytvoří ta struktura společnosti, kterou vidíte kolem sebe, každý z nás. No a to je věc, která povede k zajímavému závěru. Jedna věc je, že příroda může být hodně naštvaná. Příroda je schopná obnovit rovnováhu. Podívejte si nejnovější výzkum. Mangrové pralesy byly zlikvidovány kolem jihovýchodní Asie, Afrického pobřeží a podobně. Výsledkem bylo zasolování půdy do hloubky území i vodních zdrojů při mořských bouřích a podobně. A najednou poslední studie zjišťuje, že se mangrové pralesy obnovují a ještě ve větším rozsahu, než byly původně. Příroda obnovila dynamickou rovnováhu mezi mangrovými pralesy, zasolováním vody a půdy ve vnitrozemí a podobně. Nemějme představu, že jsme vládci planety. Ty řeči o tom, že my poručíme větru, dešti, že my poručíme geologickým procesům, prosím vás, vidíte teď, kdy například atlantická kontinentální deska se rozpadá, puká, praská, vznikají nové podmořské vulkany, ale hlavně dochází k výrazným změnám seismicity území v rámci Atlantského oceánu. Najednou zjišťujete, že objevujeme další vrstvu pod zemskou kůrou, která má specifické vlastnosti a umožňuje podstatně rychlejší driftování kontinentálních desek. A najednou zjišťujeme, že to, co jsme si mysleli, že všechno známe o struktuře planety, poznáme i fungování jednotlivých částí a subsystémů, je malou částí nesmírně složitějšího systému. A kdybychom to chtěli ukončit, tak stačí, když si uvědomíte, že průměrná hloubka oceánu je 3,5 kilometru, ale zároveň v těch oceánech máte vrstvy vody specifických vlastností, které se nemíchají. A my známe z vrchních tak maximálně 100 metrů vody toho oceánu. Čili měli bychom stát v úžasu nad tím, co ještě neznáme o fungování planety, přírody a o fungování nás samých. Ale my jsme zaneprázdněni válkami mezi sebou o suroviny, prostor a o všechno ostatní a ještě jsme arrogantně se namyšleně díváme na planetu, že ona nám patří a my ji vládneme. Největší omyl lidské rasy. Nevládneme ani přírodě, ani planetě. A platí to staré známé rčení. My bez planety zahyneme, ale planeta bez nás bude pokojně fungovat dál. Mějme to na paměti, prosím, i když je léto a myslíte si, že dovolená je klíčovým fenoménem současnosti.
1: Děkuju, pane profesore. Čas se nám nachýlil. Já doufám, že se sejdeme zase brzy, tak jak je naplánováno, a že do té doby nedojde k žádné extrémní eskalaci a že snad už konečně by mohlo možná i to léto zapůsobit na ty naše jelity, aby konečně vzali
0: rozum. Aby se kromě pocení vrátili ke zdravému rozumu.
1: No přesně tak, jako teď k čemu nám to jako je se tady vyhladit, nebo prostě udělat si tady, nebo že říkají, že stačí vlastně jenom nějaký výbuch v atmosféře EMP a vrátíme se do 19. století a veškerá umělá inteligence nám bude k prdu, když nám nepůjde elektrický proud a vyhořejí všechny elektrické zařízení a až takhle jsme zranitelní vlastně, že jo. A sice jsme dostali příručku tady od ministerstva vnitra, co máme 3 dny, první 3 dny, co si máme počít. Ty další dny už se tam nepíše, tam už se s tím nepočítá, jakože někdo zůstane naživu. Tak Co byste popřál našim milým divákům takhle na závěr?
0: Chtěl bych vás poprosit, vážení diváci, je sice léto, teplo, dovolená, ale zkuste přece jenom trošičku pozornosti věnovat vývoji událostí. Zkuste číst materiály, abyste viděli nejenom ten jeden narrativ, který prezentuje jistý mainstream, ale abyste viděli i ty různé dimenze, ty proudnice, které jsou pod povrchem. A pak, prosím vás, uvědomme si druhou věc. Jestli chceme trávit i příští léto s rodinou, v poklidném rozmaru, dovolené nebo chaty, musíme se sami angažovat a zamyslet nad tím, jaký svět je kolem nás. Za nás to nikdo neudělá. Ten příští svět, jeho charakteristiky, budou dané tím, nakolik my sami budeme aktivní a budeme ovlivňovat ten vývoj. A prosím vás, nemávněte rukou nad tím, všechno to stejně nemá smysl, je to zbytečné a ty elity si rozhodly, jak ten svět bude. Ne. Jednoduchá logika. Ty elity tvoří pár procent populace na planetě. Ale ta ostatní populace je tak obrovská, že má zapomenout na své vnitřní rozpory a má společně hledat nový rozumný způsob života. A zkuste nad tím přemýšlet i při tom posezení na té chatě nebo u toho moře a nebo i v té kavárně, kde si dopřáváte to latéčko a chlazené pivo. Zkuste nebýt nemyslící a zkuste i v té dovolené, která vás zbaví běžných starostí, dokázat a potvrdit, že jsme homo sapiens a ne homo debilicus. K tomhletom vám přeji všechno nejlepší.
1: Moc krát vám děkuji, pane profesore. Vážení diváci, děkujeme vám za pozornost. Díky, že jste tady s náma byli v takové hojnosti, ještě teď je tady 2600 lidí. A děkuji tady Vendelinkovi za příspěvek. Díky vám všem za pomoc a těšme se na další dny. Zítra od 6 Vítě Pilmajer, od 8 Skaldoviny. Máte se na co těšit další živý pořady, ve středu Skalva, Simultánka a tak dál. Každý den tu něco je, tak si dejte odběr, dejte si zvoneček, aby vás systém upozornil na další videa, protože materiálu tu máme dost a dost pro vás. A díky ještě jednou za lajky, děkuju za komentáře, děkuju vám i za podněty, který napíšete a až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Dobrou noc.
0: Hezkou noc, dobrou noc, ať vám všechno jde na pomoc.

absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás?

stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty.

0: No tak vítejte, vítejte všichni, kdo jste zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám, krystalkám a jiným bazmekům, ze kterých posloucháte Svobodný vysílač potajnu, tak, aby vás sousedí neslyšeli. Je to dost podobné, jako když jste když vaše rodiče poslouchali Londýn a Moskvu, aby se vůbec dozvěděli, jak ta válka probíhá v reálu, protože Goebbelsovská propaganda pochopitelně neustále vykřikovala, jak ten ústup je promyšlený a vlastně, když je hnali od Stalingradu, tak jak je to chytrý, že tomu Rusovi dávají planou naději na to, že vítězí. Takže v těchto časech, kdy nám budou šmírovat telefon ze všech stran a budou nám prohrabávat naši soukromou korespondenci, aby nás buď vydírali, zatýkali, nebo nějakým způsobem pranýřovali, tomu se ještě dneska dostaneme, tak zkrátka dobře nezapomeňte, že ten veřejný poslech, jakože třeba někde na pracovišti mezi ostatními lidmi, že byste si poslouchali Svobodný vysílač, tak to už asi brzy nepůjde. Nevadí, protože svět se podělá natolik, že se bude muset znovu postavit úplně nové. Já vás vítám, nebojte, nic jsem tady nepil, mám tady jenom vodu a kafe. No a se mnou pochopitelně je na tyhle ty všechny věci připravená Míša, která je mým hostem už tak dlouho a dneska doufám, je připojená úplně bez problému, excelentně, všechno jsme tady vyřešili, všechno jsme tady pořešili a to dokonce jsme pořešili tak, že je to ke spokojenosti to, abyste ji slyšeli. Míšo, já tě vítám, zdravím tě, vítám tě v pořadu, ahoj.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
0: Jaké překvapení.
1: Jaké překvapení.
0: Ono to fakt čájet.
1: Ono to fakt čájet, ne. My jsme to opravdu vyzkoušeli odpoledne. Všechno jsme pustili, zasunuli všechny
0: detaily.
1: No nicméně, jako všechno zafungovalo a úplně bez jakéhokoliv přičinění. Mm-hmm. Takže můj názor, aktualizace, tak prostě jako si dělají, co chtějí. Pak si dělá, co chce počítač, ten je pak zoufalej a tak dále. Takže asi tak. A myslím si, že s nástupem Check Control to bude ještě zajímavější. Uvidíme.
0: Bude to zajímavější, ale berme to tak, že prostě tyhle ty věci, všechna ta opatření a všechno to, co se jako kdyby skládá do té mozaiky, tak musí, a už to budí v řadě lidí prostě obrovské nepokoje, znepokojení, odpor, prostě lidé se chce zvracet z toho, jak ta Unie se vyvinula úplně v něco naprosto jiného. Dneska je to nacistický vojenský blok, který neustále prostě lidi šmíruje, brzy zavedou eutanázní ústavy anebo něco podobného, takže čím hůř, tím líp, ono vždycky před tím Úsvitem je největší tma, jak se říká. No a kdo má povědomí o tom, kdy ty věci se mají zlomit, tak ví, že už to mají za pár, chlapci. Tak, my se, Míšo, podíváme na to, kdo má dneska svůj svátek, dneska kdo slaví svůj svátek. Víš to o tom, že dneska mají některý lidi svátek?
1: No, to určitě jako mají, no. A vím i jaký.
0: A víš o tom, že jsou to lidi, který nejseš ani ty, ani já?
1: Vím. A byla to moje babička.

0: narodili 14.7.2026, jo? To je pravda. Ale dneska by Karel Gott měl svoje narozeniny. Michal David slaví svoje narozeniny a hádej, kde je slaví. Upozorňuji tě, že to neuhodneš. Vzdej se. Dej se podat. Míšo. Přemýšlíš, nebo už jsi vypadla? Haló, Míšo.
1: No, čeče to...
0: Hele, teď bylo ticho, to přemýšlíš,
1: to
0: nebo...
2: Přemýšlím.
0: Co?
2: Slyšíš mě?
0: Teď už tě slyším, ale bylo dlouhý no. Ticho. Bylo dlouhé ticho.
2: Ne, nebylo. Ne, já jsem přemýšlela nahlas, jsem si myslela a nevím, kde teda by mohl slavit. Kde? Kde
0: je to ten David jedno slaví? Velice pro, je to jedno velice proslavené místo ve Francii.
2: Mm-hmm. Jo, ve Francii, chlapa.
0: No jasně, ve Francii.
2: Jo, aha.
0: Dobře, dám ti další nápovědu. To místo je proslavené už desítky let. Díky několika velice pěkným komediím.
2: Saint-Tropez.
0: No jo, Saint-Tropez.
2: Saint-Tropez. Jo,
0: tuli Saint-Tropez. A tuli, znáš to.
2: No tak to je hezký vodněj, no. Že teda jo, až do Saint-Tropez.
0: No a já mám jednu známou a ta se právě teď vrátila. Její dcera je taková jako zapálená do těch četníků. Mm-hmm. Tak ji pozvala, tak spolu absolvovali Paříž, jo, Nice a tak. A byli právě v Saint-Tropez. Posílala mi aktuální fotku, jak to vypadá, ta četnická stanice, kde ty četníci byli. Jo.
2: No, a byla tam fakt?
0: No jo, oni to, že z toho mají turismus. Jinak píše Jarda Tyrák, žena Svoba. Zdravím Petře, tebe i Míšu, poslouchám. Kluci Tyráci to teda vůbec nemá jednoduchý. No, tak.
2: No.
0: No, pojďme se vrátit zpátky tedy k tomu, kdo dneska slaví svůj svátek.
2: Právě.
0: My jsme z toho neutekli. Mm-hmm. Karolina a Karla. Jméno Karolina nosí ženy s hlubokou duší. Význam jména jim vetkl do vínku pevný charakter a takřka mužskou pracovitost. Ženy, které nosí jméno Karolina, v sobě skrývají urozenost a krásu pravé královny. Jméno nosila například rakouská císařovna a česko-uherská královna. Slyšela, co mi tam najíždilo?
2: Česko-uherská?
0: Ne, mě tam najíždilo česko-ukrajinská, ty vada. Má přeci ukus jazyk. Jo,
2: ne,
0: normálně. Ne, hned jsem si dal páka tady. Fakt?
2: No vidíš, už jsme postižený i my.
0: Hele, sám sebe jsem potrestal, jasně.
2: Mm-hmm.
0: Česko-uherská královna Karolína Augusta Bavorská, také britská královna Karolina Brunšvická, mezi nositelkami jména najdeme například spisovatelku 19. století Karolínu Světlou.
2: Mm-hmm.
0: Můj vzdálený strýc bydlel v Ústí nad Labem v ulici Karolíny Světle. Herečky Karolínu Slunečkovou nebo Karolínu Rennerovou Siřínkovou. Mezi současnými nositelkami jména září česká modelka Karolína Kurková. Čtenáři sci-fi také jistě znají spisovatelku Karolínu Francovou, rozenou Tobíškovou. Jméno Karolína patří ke dvěma členským státům USA, jde o Jižní a Severní Karolínu. No jo, tak.
2: Taky slaví svátek.
0: Jo, taky mají svátek, to víš, v Americe. Ženské křestní jméno Karolína je protějškem mužského jména

0: Hell. Kdo by to byl?
1: Obě
0: jména i další varianty. Karolína, Karla mají původ v němčině, potažmo latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova Kartas. Karlas, které se překládá jako svobodný muž, ježišmarja, může znamenat i sedlák. Pochází přitom z latinského jména Carolus. O rozšíření jména se zasloužil jeho významný nositel, pozor teď, římský císař Karel Veliký. Jméno se díky němu obecně začalo užívat ve významu král. Jméno Karolína se tak může překládat i jako královna. Tak, Karolína, 3180 nositelek. 145. No, 145. Příčka, potom Karolina, krátce, pozor, 3180, tak to už jich je 6000 a něco. A potom Karla, těch je 85.
1: Takže jenom 85? Já jsem
0: Karolina a Karolina jsou zahrnutý pod jedno číslo. Těch je 3180, jak krátkých, tak dlouhých. A Karla, Karlička, 85 jenom, člověče, to je málo. 726. příčka mezi nejčastěji použenými jmény. Vidíš, a já když jsem pracoval v Precioze, tak jsme zrovna měli tam na jednom soustrojí paní, mladou maminku, a ta se jmenovala Karla.
1: No, já jsem taky měla klientku a ta se taky jmenovala Karla.
0: No, ona byla taková, jako, jak bych to řekl, vyvinutá docela dost a byla taková malá, drobná, ale byla vyvinutá. Takže když byla odpolední, tak její manžel ji vyzvedával pravidelně, protože vůbec nebyl žárlivý.
1: Ani trošku, veď?
0: Ne, ani trošku. Takže, milé Karolínky, Karoliny, Karly, my vám teďko s Míšou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Neodbývejte. I když třeba máte někoho, kdo na vás čekává, abyste náhodou nezbloudili při cestě domů. Takže to promořování nesmíte odbývat. To je zdravotní záležitost. Čili pořádnou oslavu. A vy, kteří znáte buď Karlu, Karolínu nebo Karolinu, tak jim nezapomeňte popřát, protože ještě pořád to stihnete tak, abyste zkrátka a dobře jim udělali radost, nadělili jim prodloužený život, protože jim nastartujete víc imunitní systém. No a teď si představ, že dneska je Mezinárodní den alternativ ke spalovnám. Viděla jsi film Spalovač mrtvol?
1: Jo, teď jsem viděla, ano. To je hodně těžký a náročný film.
0: No a my se na to podíváme. V České republice se nachází celkem dvě velké spalovny s nebezpečným odpadem. Jo tak, to je na odpad. Aha. Jedná se o spalovny ve městech Lysá nad Labem. Zdravíme Vandu. A Vyškov. Aha. Tam mají ty vojáci ten výcvik a policajti.
1: Ano.
0: Mezinárodní den alternativ ke spalovnám se rozšířil do přibližně 62 zemí po celém světě, přičemž jedinou známou výjimkou je Antarktida. Tento den poukazuje na problém se znečišťováním životního prostředí. Zdraví škodlivé plyny vypouštěné do vzduchu jsou naprosto zbytečné. Některé plyny vznikají jen díky spalování nebo spalovnám. Tento den si prosadila mezinárodní síť Gaia. No já teda nevím, já si myslím, že ty spalovny, dneska moderní spalovny, mají velmi kvalitní záchyt těchto plynů.
1: Určitě.
0: A těch vůbec jakoby fosilních záležitostí. To za A. Za B. Lepší, když se to spaluje, než když se to ukládá. Jo. To je taky potřeba
1: říct. 100%.
0: Protože když se to spaluje, tak to dělá teplo zase. Takže se nemusí pálit něco jiného. Takže já si myslím, že naopak je to lepší zlo, ale třeba, nevím, jestli to víš, ale v Číně vynalezli technologii na to, aby z toho odpadu, který se normálně spaluje, tak aby se udělal benzín.
1: No červeče, ty jsou ale šikovný.
0: No a oni jsou nad propastí, že jo, takže...
1: A už tam spadli, už jsou...
0: No ne, tak oni, chápeš, oni nemají tu ropu, že jo, ta Čína, to je jasný. Číňani nemají ropu, protože celý BRICS je nad propastí, tak...
1: No Rusko to už...
0: No, musí drtit petky a dělat z toho benzín, představ si to.
1: No a ještě jako vybírají ty čipy... No a potom jsem slyšela, že z těch petek může být oblečení, tak to asi taky jako dokážou nějak jako zrecyklovat. No čověče.
0: No ne, tak vyspělí, hele, vyspělí, víš, jak to dělá vyspělý západ konkrétně s petkama třeba?
1: No já jenom vím, že jsou k ním přilepený ty víčka a že už jsem si několikrát od toho roztrhla ruku.
0: Jako... debil, který tohleto prostě vynalezl, jo, aby se víčko nedalo odendat od té lahve. Já už jsem rozlil mlíko. Řízl jsem se do obličeje pomálu. Vytočí mě to vždycky, když se chceš napít a to víčko ti tam vleze do té pusy. Jo. A přitom je to tak jednoduché. Tak jednoduché. Europoslankyně Nerudová, konkrétně tedy ta, že jo, Prázdnuše udělala stream pro takový debil, jako jsem já, možná, že to taky bylo užitečný. Jak s tím víčkem máš pracovat? Jak ho máš otevřít, odklonit, cvak a potom se prý můžeš napít?
1: No tak... Já si to budu muset pustit, protože jsem asi levá jako šavle.
0: No ne, tak když někdo, kdo obchoduje s titulama a prošustruje 2 miliardy na univerzitě, tak je europoslanec, no tak se musí něčemu zásadnímu věnovat, že jo. Ona je prej místopředsedkyní výboru bruselské lobby za zátky na lahvích. Ona má konkrétně na starosti celou tu agendu těch zátek. Jo, ona
1: to si děláš dělá... teďka ze mě srandu. Nebo to myslíš vážně?
0: No tak podle vážnosti toho streamu to tak vypadalo jako.
1: Jo.
0: Že já je nejpovolanější jenom, na tak... planetě, rozumíš?
1: Tak za A si to pustím, abych věděla, jakým způsobem si mám jako napít.
0: Já ti to řeknu. Prostě vezmeš to víčko, urveš a pak se napíš.
1: No jasně, no. A o to si vždycky urvu tu ruku, že jo?
0: Jo. Tak, aby jsme něco nezapomněli, asi jsme popřáli, to jsme udělali dobře. Tak já to takhle... No dobře, já to dám pryč. Ježiš, to dej mě to nějak to. Tady tohleto. No.
1: Nejseš sám.
0: Nejsem sám.
1: Nejsi sám.
0: Tak jaký jsi měla ten uplynulý týden? Já jsem viděl, že jsi se válela někde u biotopu, pak jsem viděl, že jsi se plavila parníkem a pak jsem viděl tvoji řiť, jaký máš oteklou od kousance od vosy. Tak nevím, co tě nejvíc vzrušilo z toho všeho. Ale třeba vypíchneš něco jiného.
1: Tak u biotopu jsem byla, ano, to je pravda, tam jsem byla v pátek, velice brzo ráno, na 7, aby jako bylo jasno, aby se to všechno stíhalo, protože už o 9 jsme měli jednání někde ve Studulkách, takže jsme se předtím vykoupali. Přátelé, ku podivu, ačkoliv bylo docela teplý začátek léta, tak jsem tam skočila po nohách. A chvíli jsem měla pocit, že jsem zapomněla dýchat. Jo. Tak jsem si říkala, tak jestli se ještě dneska nadechneš, tak to bude zázrak. Bylo to fakt studený. Jo. Ku podivu, jako nebejvá to tolik. Jo. Nevím, ale asi byly studený noci.
0: Byly noci studený. Byly studený noci.
1: Tak to vychladlo. No tak to byla pravda, tak to jsem opravdu neválela jsem se, ale koupala jsem se. Mezitím ještě byla jedna věc, která nevím, jestli ti došla taky, jestli jsem ti poslala tu fotku nočního Karoštejna, protože jsem v sobotu byla pozvána jako dárek k narozeninám od svých klientů na představení noc na Karoštejně, přímo na Karoštejně.
0: Počkej. Teď jsem se zamyslel, protože mi tady Pavel Hlávka něco napsal, co musím říct do éteru. A
1: ano.
0: Co jsi byla na Karoštejně, nebo co bylo na Karoštejně?
1: Byla jsem na představení Noc na Karoštejně.
0: Jo, ty jsi byla na představení, já myslím, že jsi šla do toho kopce na ten hrát, jako...
1: Ne, já jsem se vezla.
0: Aha. A kde to dávali ten kus, prosím tě?
1: Na Karoštejně.
0: No takže jsi byla na tom hradě.
1: Ano, ale vezla jsem se. Nešla jsem.
0: Masňáci, no jo, to je jasný.
1: Masňáci, no.
0: To já, to šel on hrá pěšky až nahoru.
1: Jo, tak. A pak dolů. Tak
0: my, chudáci, my chudáci, rozumíš, jsme odkázaní na chůzi, že jo, to je. Víš? No a jaký to bylo? Povídej.
1: Bylo to krásný. Bylo to opravdu krásný.
0: A bylo to jako ve smyslu toho muzikálu? Byly tam ty písničky?
1: Bylo to úplně přesně jako ten muzikál. Byl to přesně ten muzikál.
0: Ne,
1: to přesně
0: tam nebyl
1: ty
0: Matuška
1: písničky.
0: Ani Brejchová. To...
1: No to nebyly. No to je jediná mý, jako takový mínus. No to jako už asi jako nikdy. Jako.
0: Ale a krásnou roli bylo... měl pan Heger, že jo? No.
1: Hele, a víš, co bylo zajímavé? Víš, že tam hrál Regina Rázlova. No to mě teda dostalo.
0: Počkej, koho hrála Regina?
1: No, tu Ovku.
0: Jo, Ovku. No vidíš, krásná role.
1: No, ale bylo to, fakt to bylo pěkný. Jako bylo to takový, všechny ty písničky a mělo to spát a oni tam tak jako lítají po tom nádvoří. A po
0: vy to máte kousek na ten Károštej, no to je Pražáci, no to je.
1: No, Pražáci, no, tak.
0: V biotopu no, se tak... klepou zimou, ale na Karoštejn se vylezou, jako.
1: Hele, že večer to už bylo teplo, to byla pravda, no, to už jako nebylo. No a pak se mi taky stala taková věc, no, že mě opravdu štípla, píchla, kousla, já nevím co. Štípla mě vosa. Přátelé, ale upozorňuji vás.
0: Jasně vedle.
1: Dávejte si na to velkýho bacha, protože jsem si tak říkala, no tak jako jo, chvilku mě bylo zimnice a dobrý, ale...
0: Ty nejsi alergická, no, normálně jako.
1: Normálně ne, normálně ne,
0: byla infikovaná
1: ale...
0: nějaká, nadržená.
1: Když jsem večer jako se otočila k Martinovi, aby se podívali, jestli jako to není nějaký úplně zásadně hrozný, tak na mě vyvalil oči a říká, to je ale strašný. 20x20 cm, což není malej flek na zadní části zadku. Prostě na takovým tom bůčku akorát.
0: No, na bůčku? Počkej, na bůčku. Bůček není ze zadku, si pleteš. Tam je kejta.
1: Hele, to bylo, to tak bolelo. Horký to bylo. Prostě tepalo v tom. No.
0: A horký to bylo.
1: No,
0: a do rána dobrý stu... pak? Jsi to
1: ne,
0: zachladila?
1: Ne, ne.
0: No.
1: No není to ještě teď, jako.
0: A na čem
1: ještě
0: sedíš?
1: Teď? No já ležím. Já to řeknu.
0: No počkej, ne, opravdu, no povídej.
1: Jako ona totiž ta mrcha jedna mi vlítla po cukni. Prostě nevím, co jí to napadlo. A ta sukně byla v celku dlouhá, takže ona jako tu trasu musela jako dlouhou jako... A já jsem ji nespozorovala a já jsem si ji tam ještě přimáčkla, že jo.
0: No jo.
1: A já jsem si jako
0: no,
1: pomohla.
0: No to je tak, když si někdo sedne na vosu, jako kterou má pod sukní, nemůže se divit, že vosička se brání nožičkama škube. A tím bodavým žihadýlkem, že se brání, no to víš. No ona tě takže... škrábala, že jo, ty jsi se nezvedla, no tak ti ji vydala, no to je jasný.
1: No. A musím říct, že to teda bylo jako teda...
0: Ne,
1: nakonec
0: počkej.
1: Jsem stejně...
0: No, víš, čem byl problém? Musela... Ty jsi si vymáčkla, no. Víš? Jak jsi na ní sedla, tak jsi si vymáčkla
1: no,
0: vlastně.
1: Určitě jsem si tam prostě za to, ale zacpal. Žihadlo tam nebylo, takže to byla vosa, ale takovej taková reakce alergická, tak strašná, jo. To jako představa, že bych to třeba měla na ruce nebo někde jako...
0: Na krku.
1: No vůbec.
0: No já
1: vůbec.
0: Jsem...
1: Mě
0: já jsem...
1: bolí i ten kyčel, jo.
0: No, my jsme byli s Eliškou u Saňkovského rybníka, že jo. A tam ty vosy hodně jako dorážely, tak jsem jí hodně hlídal, jako jo, že zmrzlinku, nebo nanuka, nebo limonádu, nebo jídlo.
1: No,
0: oni ty vosy fakt dorážely i na maso, na všechno. Takže vždycky jsem jí něčím... Tato jsou
1: obýval.
0: Dobrý pivní tácky. To jsou dobrý pivní tácky, že jí prostě mázneš tím táckem, jo. No a pravda, jako musím zklamat milovníky hmyzu, pár jsem jich zabil teda, jako. A funguje to tak, že když jich pár zabiješ, oni si to okamžitě řeknou a
1: kolektivní vědomí.
0: Jedna paní tam teda říkala, že to není pravda, že prý se vracejí na pohřeb, že vosy mají tendenci uklízet, že jo. Ale nebyla to pravda, nevrátili se. Ale bylo to o tom fakt se hlídat, no, protože je to hmyz, k letu to patří.
1: Já jsem právě neměla doma fenestel, protože jsem ho poslala s Tomíkem na tábor.
0: Jsi se ho sama potřebovala, viď?
1: No a tak jsem šla do lékárny a ta paní říká, no ale nemáte to nějaký úplně veliký, jako. Tak jsem tak na ní koukala, říkám, no já nevím. No tak mi to ukažte.
0: Ty ukázala,
1: tam
0: že
1: nikdo nebyl.
0: Lékárně.
1: No a ona mi říká, no ale tak tohle už je skoro na injekci, jako. A já říkám, no to ne. No. Tak si vemte prášek a ještě si to namažte, ale tak to nějak střídejte během dne, jo. No ty jo.
0: My jsme teda měli Midgardí sled takovej.
1: To vím.
0: Bylo to hezké, příjemné, přijeli v podstatě zajímaví lidé, nebo respektive velice příjemní lidé, tak to řeknu, víceméně kamarádi. A asi nejnáročnější na tom bylo udržet plac pro ně. Jo? A tam přijel jeden Němec s takovým tím velkým, drahým, luxusním karavanem, že jo? A postavil se přímo tam, kde já jsem hlídal to místo. Že jo? Tak jsem k němu přišel jako a však moje němčina dí kurve šene haxen mit chlupen jako, jo, to je jako to umím a víc ne a ještě pár takových základních frází. No a tak mu říkám jako nine, že tam nemůže stát, protože ještě přijede pět karavanů. A on teda, když už mi konečně začal rozumět, tak mi položil otázku. A to nebyla ani němčina, jo? Hrál tě německou značku a mluvil nějak zvláštně. A povídá, jako jestli jsem šéf. A já říkám, že nejsem šéf. Že šéf je v recepci. A hodil jsem rukou směrem k té recepci, abych ho tam nasměroval. No, tak šel do recepce a pak se pochopitelně uhnízdil někde jinde, bylo mu vysvětleno.
1: No, tak to dopadlo dobře.
0: No, pak tam přijeli nějaký starší lidi s karavanama a tak. To je tak nevděčný, jako víš, protože každému se ten plac tam líbí, že jo, který ty tam hlídáš.
1: No, ten je v kurzu prostě.
0: A teď ale nemůžeš nikam skoro odejít, protože... Tak pak jsme to vyřešili tak, že jsme tam postavili party, takový ten koleman, přístřešek. Tím jsme ten prostor natolik znehodnotili, víš, že už v ostatní jim přešla chuť se tam jako realizovat. No a když potom přijeli ostatní, tak jsme ten přístřešek posunuli kousek a bylo. No, tak jsme měli, mimo jiné, jsme teda měli v sobotu, byla ta akce, kterou jsem sliboval, 18+.
1: No. Jo.
0: Tak přijeli umělci z daleka, až z Moravy a přivezli ochutnat víno, velice dobré, ale německá firma. Takže jsme si ochutnali 20 vzorků vína a ty, co nám chutnali, jsme dopili. Moc příjemná akce to byla. ty děvčata prostě, že jo, napekly nějaké věci, každá něco přivezla, zelenina byla čerstvá, ze skleníčku pěkně, no, to si to užili. Koupačka právě, že bylo to tak s koupáním, my jsme se s Eliškou koupali teda každý den, ale, mm-hmm. ale bylo cítit, že prostě to chce, v noci bylo 7 stupňů, že jo. Ze začátku, pak už bylo 10 a víc, ale my jsme tam zažili prostě 7 a 9 stupňů. Takže ty, kdož stanovali, tak chudák Vanda říkala, že dobrý, ale její zima na hlavu, jakože jí byla. Byla ve spacáku.
1: Fakt, jo.
0: No, ve stanu, normálně. A jak dejchala, tak prostě se pokryla ledem a ráno jsme ji normálně museli vysekat z té krusty a vypustit jí do vody, aby se rozplavala, aby se rozehřála. To pochopitelně ne teda, ale skoro to tak vypadalo. Ale třeba včera, když jsme odjížděli s Eliškou, tak už bylo nádherný hic, prostě bylo to paráda. Takže jsme jeli až v 10, jsme tam tady odjížděli v noc večer. Takže akce se povedla, musím říct, budeme ji opakovat, jsme se dohodli ještě letos. Takže pokud byste se chtěli
1: ještě
0: zúčastnit,
1: letos?
0: Tak no, taková polosoukromá už to bude záležitost, mm-hmm. tak určitě se nějak domluvíme. Kdo budete chtít, tak mi napište do mailu a já už to nebudu jakoby veřejně, spíš to uděláme tak jako na pozvání, tak bych to řekl. Takže pokud chcete, tak kontaktujte. No, k tomu, jak jsme se tady bavili o těch odpadech, jo, tak mi napsal tady Pavel.
1: No, to jsem ti chtěla připomínat.
0: Pavel Hlávka, mě nemusíš. Jako,
1: no.
0: Jsem v pohodě. Jako, vy ženy to máte zvláštní. Jako, vy prostě neustále podceňujete nás muže, jako, že si to nepamatujeme. Já si přeci pamatuju, a každý chlap si pamatuje, že před půl rokem manželka říkala, že chce přidělat ty konzole. My si to pamatujeme. Jenom je potřeba, aby nastal ten správný okamžik, že jo, na tu práci.
1: Ta správná konstelace, ano.
0: Tak. U nás to byla firma, jestli čtu dobře, Ervo Eco, která to dovedla do dokonalosti, kdy dokázali veškerý organický odpad přeměnit, pozor, na ropu, uhlík a vodík. A pak je tady takový smutný dovětek. Nedávno tento vynálezce záhadně zemřel.
1: Tak to nedělám
0: srandu, to tady napsal Pavel. Jako, jo.
1: No to já pravdu věřím.
0: Z čehož usuzuju, že to asi Pavel nebyl, že jo? To je jasný.
1: Ten dělal jenom skladníka.
0: Co?
1: Ten tam dělal skladníka. Pavel evidoval tu ropu a ten uhlík a ten vodík. Hele, to je zajímavý moment.
0: Viď?
1: Že jsme o tom nikdy nikdo neslyšel, viď?
0: No jo.
1: Já teda aspoň.
0: Já ne, jako. No tak asi Pavel se v tom pohyboval, tak nějak to jako asi tak. No tak pojďme se podívat na nějaké ty záležitosti, co nám tady napsala Božena Blanka. A pojďme nějaké, mám tady informace o BRICS, tak jak je to teda rozsáhlo, musím říct. Listuju.
1: To tam máš takové dlouhý, jako?
0: No, to jsou nějaký velký písmenka tady. Božena Blanka, víš? Kdybys viděl, jak tam řádila.
1: Jo.
0: Já jsem normálně obdivoval. Tak. Rusko 14. júl. Ako by sa BRICS mohol priblížiť ku globálnemu riadeniu? Keď uvažujeme o tom, ako by sa skupina BRICS mohla po rozšírení v rokoch 2024 až 2025 stabilizovať a zároveň zaujať výraznejšie miesto v globálnom riadení, môžeme predpokladať následovné. Riešenie by mohlo spojiť spoločné dosahovanie kľúčových cieľov členských krajín a byť zaujímavé pre zvyšok sveta. Niet pochyb o tom, že v súčasnosti nikto nepríjme model globálneho riadenia, ktorý by vnúcovala úzká skupina štátov. Tento model by mal byť zameraný na skutočné záujmy väčšiny svetového spoločenstva. Zdá sa, že v najbližšej budúcnosti spočívajú takéto základné záujmy krajín BRICS a celého sveta v spoločnom úsilí o dosiahnutie práve tých cieľov udržateľného rozvoja, o ktoré sa OSN už dlho snaží, píše Timofej Bordačev. V súčasnosti by nejabsurdnejším plánom pre BRICS bolo pokúšať sa napodobňovať niektorú zo štruktúr, ktoré v priebehu posledných 10 ročí a dokonca aj skôr vytvorili veľmoci, ktorých preváha vo svetovej politike bola založená na sile zbraní. Práve preto v kontexte našich úvah o tom, akú úlohu môže táto platforma zohrávať v globálnom riadení, nemá zmysel ani len uvažovať o napodobňovaní tých postupov, ktoré sa zvyčajne považujú za úspešné. V prvom rade kvôli už spomenutému stanoveniu cieľov. Všetky nám známe medzinárodné organizácie z minulosti aj súčasnosti predstavujú práve právne zakotvenie rovnováhy síl medzi ich účastníkmi alebo ich zámerov voči ostatným krajinám a národom sveta. BRICS naopak nie je založená na rovnováhe síl, nesleduje cieľ zaznamenať na papiery pomer vojenských kapacít členských krajín, ktorý by bol stanovený v priebehu konfliktu a nebola vytvorená na to, aby koordinovala politiku úzkej skupiny krajín na svetovej scéně v tradičnom zmysle tohto pojmu. Práve preto sa zdá, že snaha o stabilitu a efektívnosť BRICS musí začať otázkou najvšeobecnejšieho stanovenia cieľov členských krajín, ktoré spája ich vnútorné a zahranično-politické programy. Ďalej sa pokúsime vysvetliť, co tým máme na mysli a čo sa javí ako najdôležitejšie. Každá medzinárodná spolupráca musí zodpovedať základným záujmom zúčastnených krajín. Napríklad európska integrácia, ktorej inštitucionálnym stelesnením je v súčasnosti Európska únia, je pôvodne so skupením krajín, ktoré utrpeli najťažšiu porážku v druhej svetovej vojne 1939 až 1945, ktoré čiastočne stratili svoju suverenitu vo vojenských otázkach v dôsledku účasti v bloku NATO a ktoré sa práve preto snažili upevniť svoju novú strategickú pozíciu. Najdôležitejšou úlohou európskych elít v čase vzniku integrácie bolo zachovať si svoje mocenské postavení a posilniť jeho materiálnu základňu prostredníctvom zjednotenia trhov a spoločnej spolupráce s najdôležitejšími zahranično-hospodárskými partnermi. Práve vnútorné ciele boli v tomto prípade dominantné, čo následne umožnilo na ich základe vyvinúť pomerne účinné mechanizmy ovplyvňovania svetovej politiky a ekonomiky. V každom prípade išlo o mechanizmy, ktoré zďaleka prevyšovali skutočné geopolitické možnosti krajín ako Nemecko, Francúzsko či Taliansko, nehovoriac o ich menších spojencoch. Ďalším príkladom je Združenie krajín juhovýchodnej Ázie ASEAN, ktorého vznik na konci 60. rokov 20. storočia, bol múdrou a ďaleko zrakou Odpovědou na výzvy, které se bezprostředně vynorily před značnou skupinou azijských krajín po získání jejich nezávislosti. Cílem bylo předcházet konfliktům v procese budování jejich suverénní státnosti a vyhnout se konkurencí na mezinárodní scéně. Dalším dobrým příkladem je šanghajská organizace spolupráce ŠOS, která byla založena před 25 rokmi s cílem vyřešit důležitou a konkrétní úlohu stabilizaci vnitřního okruhu Velké Eurázie v regioně, který přímo zasahuje do bezpečnostních zájmů Ruska a Číny a které krajiny byly v tomto čase v tomto ohledě zranitelné. Tyto úlohy mali čisto vnitropolitický charakter pro jasné ohraničený region. A třeba poznamenat, že byly vyřešené velmi úspěšně. Je důležité zohlednit, že účinnost těchto organizací je obmedzená jejich původním poslaním. Pro Evropskou unii se za neúspěch považuje pokus o vytvoření plnohodnotné politické unie. Pro ASEAN představuje značné těžkosti snaha zohrávat úlohu vo vnitropolitickém vývoji svých členů alebo formulovat společné přístupy k nejdůležitější současné výzve asijské politiky, konfrontací mezi Čínou a USA zatím nedokáže výrazně presadit mimo původní sféry působnosti. Z politického hlediska jsou efektivnější organizace, které byly zřízeny s cílem nadvázat společnou politiku vůči okolitému světu, alebo které kombinují vnitřní a zahranično-politické úlohy. Například Velkou sedmičku nemožno vnímat jen jako formalizaci amerického vodcovstva. Jde skutečně o velmi účinný orgán, prostřednictvím kterého kolektivní západ čelí zvyšku ľudstva. Nie je náhodou, že vznikla v polovici 70. rokov, keď se současně vyčerpali zdroje historické dominancie západu vo světových záležitostiach a čoraz zretelnější se prejavovali príznaky krízy opozície voči USA a Európe, kterou viedol ZSSR. Právě vtedy na koordináciu spoločnej obrany a útoku vznikla jedinečná forma sedmičky, kterou by historici v minulosti považovali za prototyp světové vlády. Postupom času se však možnosti krajín této skupiny ovplyvňovat světový poriadok zmenšovaly, okrem jiného i v důsledku rastu ekonomické síly Číny a oživení Ruska, zatímco potřeba posílení její vnitřní disciplíny se zvyšovala. V důsledku toho si dnes nikdo při zdravom rozumění dokáže představit sedmičku jako orgán globálního riadenia, ale všetci v něj s lehkosťou vidíme poměrně efektivní vojensko-ekonomický štáb západu, kde západ plánuje kampaně proti zvyšku ľudstva. Nie je důvod domnívat se, že BRICS, která zo svojej podstaty odmieta rozdělení světa, by mohla uvažovat o takejto misii a trajektorii rozvoja. Na to zase spája vnútorné úlohy udržení nenahraditelných elít pri moci v Evropě s vonkajšími udržování vojenského tábora západu v potřebné kondici. Nemůže se však a ani čisto teoreticky se nikdy nemohla stať orgánem globálního riadenia a pokusy prezentovat tento blok jako světového policajta sa vážně podnikali buď v období největší euforie západu bezprostředně po skončení studené vojny, alebo na začátku 2000 rokov, keď spojenci USA byli vystrašeni jednostranným vojenským aktivismom americké vlády. Treba poznamenat, že něco podobné vidíme aj teraz. Je vůbec potřebné hovoriť o tom, že BRICS sa tiež v žádnom prípade nemôže snažiť o zvýšenie vlastnej efektívnosti prostredníctvom pokusu premeniť sa na uzavretý klub. Po prvé, Je to v rozpore s jeho původnou politickou koncepciou. Po druhé, bol by to zjavně odsudený na neúspěch nápad, keďže nezodpovídá zaujmom žádnej z krajín členů tohto zaskupení. Keď teda uvažujeme o tom, ako by sa skupina BRICS mohla po rozšíření v rokoch 2024 až 2025 stabilizovat a zároveň zaujať výraznější místo v globálnom riadení, můžeme predpokladať následovné riešenie by mohlo spojiť spoločné dosahovanie z kľúčových cieľov členských krajín a byť zaujímavé pre zvyšok sveta. Nie je pochyb o tom, že v súčasnosti nikto nepríjme model globálneho riadenia, ktorý by vnúcovala úzká skupina štátov. Tento model by mal byť zameraný na skutočné záujmy väčšiny svetového spoločenstva. Zdá sa, že v najbližší budúcnosti spočívajú takéto základné záujmy krajín BRICS a celého sveta v spoločnom úsilí o dosiahnutie práve tých cieľov udržiteľného rozvoja, o ktoré sa OSN už dlho snaží. Zároveň však vidíme, že dominancia Západu v orgánoch väčšiny globálnych inštitúcií neumožňuje vážne hovoriť o realizácii týchto cieľov v prospech celého ľudstva a nejzraniteľnejších štátov. Samotné krajiny BRICS sú však nepochybne zjednotené myšlenkou vlastného udržateľného rozvoja v rámci všetkým dobre známých priorit, samozrejme v inom rozsahu a hĺbke riešenia aktuálnych úloh. A tie mechanizmy riadenia rozvoja, ktoré štáty BRICS môžu realizovať v rámci svojho zoskupenia, budú s veľkým záujmom prijaté aj v rámci širokého spoločenstva svetovej väčšiny. Konkrétne by bolo zaujímavé začať spoločnou iniciatívou BRICS pre jeden z regionov planéty, ktorý bol západom najviac ožobračený, krajiny západnej Afriky. Tak.
1: Tyjo, tak to byl výkon. To byl výkon.
0: Tak jsem se tak jsem se teda jako rozhovořil a řeknu to tak. Jak to na tebe zapůsobilo, to sdělení?
1: No, že to západní Evropa, ta Evropská unie, to má fakt špatně rozehraný, no. Takhle to asi jako nebude úplně to nejlepší, jak to rozehráli. A že v BRICSu to teda takhle skutečně nechtějí. Jako.
0: Aspoň, víš, co mně to přijde, že ten článek je psaný očima vidění toho západu, jako že takhle uvažuje ten západ, ale ne BRICS. Že oni popisují ten BRICS jakoby ze svého úhlu pohledu.
1: A kdo to napsal?
0: Prosím?
1: Kdo to napsal?
0: Armádní magazín to vyšlo. Zprávy ze světa z armádního magazínu. Tam někde na začátku byl nějaký ten člověk, ale ono to je jedno, jako jo. Já si totiž myslím, že články tohoto typu jsou takové ty uklidňující články, jakože mise prezidenta Pavla byla velice úspěšná, úplně zastínila Babišovo a Macinkovo účinkování, jo, že Ukrajina v podstatě jenom velmi chytře ustupuje, to proto, aby se nadechla, tak jak řekl Pavel, někde tam se nechal slyšet, že teď jsou 2 měsíce okno, kdy Ukrajina může jako se nadechnout a teď ji musíme, ale všichni podpořit, jako jo. Všichni tam musíme poslat ty peníze, aby ta Ukrajina se mohla nadechnout, jo, aby toho Rosa dodělala, jako. To jsou prostě absolutně vlhký sny.
1: Dorazilo.
0: No a to, co tady se jakoby píše o BRICSu, to je nepřipuštění si reality, jo.
1: Ne, tak oni vůbec, jako o BRICSu neslyšíš nikde nic,
0: no, ale hlavně neslyšíš,
1: prostě mrtvo.
0: Ale neslyšíš vůbec jakoby to, co zaznít má, jakoby, jo.
1: No jasně, neslyšíš nic.
0: Otázka vůbec, prostě proč vznikl BRICS? Proč vznikl ŠOS a proč vzniklo to, tam to, ta, ten jich, jo. Proč to vzniklo? To přece vzniklo v důsledku ekonomického terorismu kolektivního západu. To vzniklo díky bankovnímu terorismu, který tady zavedli Mezinárodní měnový fond, Světová banka, FED a další gauneři. To jsou vynucené kroky pro udržitelné fungování národů a států a zemí. To není proto, že...
1: Jsi to někdo vymyslel.
0: Ano, oni neřeknou, že na to vzniklo proto, že náckové se báli o život, že je vyčenichají ty Rusové a použijou ten článek 106 charty OSN a půjdou vygumovat ten satanisticko-nacistický hnízdo, který se někde objevilo, protože ty náckové byly pouze přesunutý do bezpečných regionů světa, takže tam ty Rusové půjdou vyřešit. Tak proto oni si založili na to. Na to je obranný pakt nacistů a nacistických
1: aby
0: skupin.
1: Aby si ukryli je. Aby tak. Je ukryli, ochránili, skryli, aby to prostě nedali najevo.
0: A Evropská unie je nacistický projekt, který vlastně pokračuje v budování čtvrté říše, v budování jaksi nadlidství. Dneska musíme říct teda jednak árijců, kteří se nacházejí na území Německa, ale pozor, také Ukrajiny, protože tam, jak bylo odhaleno některými vědci, tak tam také přišli nadlidi, kteří měli své jaksi propagátory, respektive měli své významné lidi, jako byl třeba Suchačev nebo ten Bandera a podobně. To už jsou dneska kulty, které fungují na té Ukrajině. A to už dneska vidíš, to modus operandi, který je naprosto stejný, jako když se budovala pozice Hitlera, tak naprosto stejná modus operandi je v budování pozice Führera Zelenského.
1: Zelenského.
0: Mhm. To je úplně stejný, jako jo. Úplně stejný. Obrovská korupce, obrovský finanční toky do soukromí zóny, pochopitelně korporátní fašismus, obrovský korporátní lobby, jo, a lidi to platí. A lidi to musí platit, protože máme tady takový debily v opozici. Musím říct, že opravdu opozice nám představuje v každý okamžik svoje personální zálohy debilů, který občas vylezou na tu obrazovku a začnou vykřikovat, že je potřeba zavést, třeba v Evropské unii, je potřeba zavést válečnou daň. Jako my, když jsme tady o tom mluvili, tak lidi říkají, no, to je blbost, jako, kdo by to chroupnul.
1: A už to najednou vylezá na povrch, viď?
0: No a oni už o tom mluví, jako, že to je potřeba, protože blablabla. To, že ty daně už jsou dávno zaváděný, to, že tady dneska platíme za to, že můžeme dýchat vzduch, což jsou v podstatě emisní povolenky. To, že brzy budeme platit za to, že používáme vodu, jo? Přitom, teď mě řekni, jo, jako máš studnu a z té studny čerpáš vodu. Na svoje náklady čerpáš vodu. A tu vodu používáš na zalejvání, na pití.
1: Tak ji tam zase vracím, ne?
0: Takže ji tam vracíš. Takže ano, když ti někdo tu vodu zprostředkovává, v úzovkách ti jakoby vyčistí a vydezinfikuje, dopraví ti do vodovodního kohoutku, ano, za to, za tuhle tu službu, dejme ano. Tomu, budeme platit, jo? Ale když je to voda, kterou použiju a zase vrátím, tak proč za ní mám platit, jako? A to se připravuje, jo? Takže je vidět, že oni se opravdu připravují na to, aby schramstli peníze úplně ze všeho. A lidem to nedochází. Lidi si pořád myslí, že to je, že když tady bouříme a říkáme to jako nahlas, takže jsme nějaký pitomí nebo co, a že jsme nějaký divný.
1: A že nám nevěří a proč by to dělal, že jo.
0: No.
1: Jo, je to tak, jako. A ještě navíc.
0: No tak.
1: Pardon. No, já se omlouvám. Ještě navíc je to, čím hůř, tím líp. Jo? Čím prostě budou větší ty daně, větší emisní povolenky, přitvrdíme tady, přitvrdíme tamhle. Jo, tady vám zakážeme, když se budeš špatně vyjadřovat, tak dostaneš pokutu. Nebo tě pro jistotu ještě radši zavřem.
0: Tak počkej, já ti něco přečtu, jo, když jsme
1: A?
0: u toho.
1: Slyšíš mě?
0: Já tě slyším, to víš, jo.
1: Ajaj.
0: Nebo já tě slyším,
1: Ajaj.
0: v klidu slyšíme tě.
1: Vydržte, dojde ke spojení.
0: Ale Míšo, my tě slyšíme, tak neboj, dojde ke spojení.
1: Jo, ne, víš co,
0: Ale víš, co
1: tady
0: se
1: zase
0: stalo?
1: začalo.
0: Stalo se něco jiného. Nám tady
1: No.
0: vypadl internet teď momentálně, protože bouřka se přesunula taky k nám.
1: No,
0: Takže
1: ona tady totiž začala asi druhá, protože
0: ne, mě
1: mě
0: tady
1: tady
0: vypadl
1: líp.
0: internet v klidu. Jako, jo.
1: Tak
0: Ale já jsem
1: dobrý,
0: tě slyšel,
1: je
0: pořád jsem
1: to.
0: tě slyšel, takže on ten výpadek
1: Tak
0: byl
1: to
0: takový
1: jo, já
0: nějaký
1: tebe ne.
0: zvláštní. Tak ale poslouchej, když o tom mluvíš, jo. Nemocnice Sokolov. Slovenská 545 356 01 Sokolov. Telefonní číslo 352 520 111. Napsala svému zaměstnanci. Dobrý den. Na základě interního posouzení jsme dospěli k závěru, že v současné době není možné obnovit vaše pracovní zařazení na pozici zdravotního bratra. Nemocnice klade velký důraz na profesionální vystupování, vzájemný respekt a schopnost spolupracovat v rámci kolektivu. Domníváme se, že vaše výrazně radikální politické postoje by mohly negativně ovlivnit pracovní atmosféru a vztahy mezi zaměstnanci. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vaší žádosti o návrat do zaměstnání nevyhovět. S pozdravem personální oddělení nemocnice Sokolov. Bez podpisu.
1: Tak to mě spadla brada. Tak to jsme se vrátili o x let zpátky.
0: No tak já si myslím, že tohle to pochopitelně je na žalobu, protože jak
1: To asi
0: náboženské, tak politické, jaksi vyznání
1: politické, no,
0: a tak dál, jo.
1: to je blbost,
0: Ovšem, v
1: no.
0: současném stavu, kdy se tady potírá kde co, tak proč ne, že jo? Stačí, že tam sedí nějaká pirátka třeba, nebo nějaká ze stanu, nebo nemyslím, že bydlí ve stanu, jo.
1: ODSačka.
0: Odesačka. No tak, co naděláš?
1: No tak to je masakr. Zdravotní bratra.
0: A teď další, jo. 12.6.2026 proběhla u Městského soudu v Praze s lidmi, kteří patří lidi se jmenujou, je to na Raptoru jinak a je to vojáci v záloze, už jsem si vzpomněl. Českoslovenští vojáci v záloze pro mír, Tamír. Tak si představ, ono to trvá hodinu, jo? Můžou si to lidi najít. Tak si, přátelé, představme, že tento soud byl jaksi aktivní a vynesl rozsudky nad několika lidma. Podpora a propagace terorismu a nedovolené ozbrojování v rámci ozbrojené skupiny. Návrh trestu. Závěrečná řeč státního zástupce. Návrh a zdůvodnění výše trestu. Jako takhle, ještě to asi není rozsudek, jo? Jenom teď čerpáme z toho, co navrhuje státní zástupce. Ivan Kratochvíl. 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Ztráta vojenské hodnosti podplukovníka armády České republiky. Peněžitý trest 100 tisíc korun. Přemysl Hadrava, 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, propadnutí zabaveného střeliva, celkem 60 nábojů. Andrea Krulišová, 6 let a 8 měsíců ve věznici se zvýšenou ostrahou. Vladimír Stadler, 10 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, peněžitý trest 100 tisíc korun, propadnutí zabavených zbraní a střeliva. 11.6.2026 Městský soud Praha, spálená Praha 2. Obrazový záznam nebyl povolen, bohužel horší zvuk. Státní zástupce nám nepovolil bližší umístění mikrofonu k jeho stolu. No. Co na to říkáš?
1: Tak to jsou teda sazby.
0: To je masakr.
1: To je strašný.
0: Přitom důkazy v podstatě nemají. Jediné, co, že jsou to výpovědi těch, kteří údajně se rozhodli spolupracovat, protože jim dodávali fet a chlast do vazby, nebudu jmenovat. Tak na základě toho jsou takovýhle pálky. Navržený, pozor, navržený.
1: To je dobrý, hruza. Ne? No, tak to jo teda. Hele, tak já už jako věřím tady snad všemu. Dokonce myslím, že jsem někde četla, že víš, jak byl takový ten příběh s tím symbolem Z na nějakým batělu, bundě, či co? Jo, tak tam byl taky potvrzen nějaký trest, ale teď se opravdu přiznám,
0: jo,
1: že nevím.
0: Jo, tam bylo pro toho člověka.
1: No, no, takže vidíš to? Člověče, my budeme muset jako přemýšlet, co budeme dělat dál, až nás tady začnou jako kontrolovat.
0: Tak kontrolovat.
1: Nebo oni nás možná rovnou vypnou, víš, jak to bylo. Taky no, byl svobodný tak vysílač vypnutý, že jo?
0: To známe, ne? To víme.
1: No.
0: Že dneska někteří poskytovatelé internetu,
1: ano,
0: když si
1: nahlás,
0: zadají svobodný
1: ano,
0: vysílač,
1: ano,
0: tak
1: ano,
0: okamžitě
1: ano.
0: Ti tam vyskočí, že to je nebezpečný obsah.
1: Nedůvěryhodný a nebezpečný je, zvažte, jestli se opravdu chcete připojit. Ano, to máš pravdu. To
0: já
1: tak
0: se těším,
1: je,
0: no. Víš, na co se těším? Až si pustíš českou televizi a tam vyskočí takováhle hláška prostě. Bys byla opatrná.
1: A netrefil tě šlák.
0: No to v Maďarsku, pozor, to v Maďarsku udělali, že jo?
1: No, člověče, to jsem někde viděla, ano.
0: No,
1: ano.
0: Nový premiér, ano. Že prý to všechno bylo pro Orbána, tak oni taky to Orbána tak používají úplně na všechno. Tak,
1: no, když můžou, tak ho použijou. No,
0: tak ho takhle použijou. No, jinak tady máme jednu novou kauzu. Víš jakou?
1: Hele, dneska padla
0: Boura,
1: vláda
0: u vás
1: na
0: v Praze
1: Ukrajině,
0: byla bouračka.
1: To asi nebude ono.
0: U vás v Praze byla bouračka.
1: No jo, a u nás na Pavláku. A u nás na Pavláku byla bouračka, no.
0: Jo.
1: Něco se tam stalo hroznýho. Hmm.
0: Co se tam stalo?
1: Nějaký Turek.
0: To bylo
1: tam
0: na Pavláku?
1: Kecej. Ne, ano. Ale nebyla jsem u toho, takže
0: nemůžu. Já jsem okolo toho scháněl nějaký informace.
1: Co sloužit, jak to bylo?
0: Já jsem okolo toho scháněl nějaký informace, takže zatím. Poslanec za motoristy, jo, jako v poslanecký sněmovně, jo, tak tam opozice zase řádila, tam prostě zase prostě. Vypadalo to, že Turek zavraždil několik lidí, jo. Poslanec za motoristy Filip Turek oznámil, že do doby, než policie... Co?
1: Ne, no tak jako Zilbar z Chudobince, ten to musel zahrát, že jo, na totální smrtonosnou nemoc a všechno. A ta ženská fakt byla jako velmi zraněná, že jo, kterou jako srazil. No tak tady to zase bude opačně, že budou Turka grilovat a vymyslí si tam ještě pár lidí, možná za 3 neděle, za 14 dní, nevím, že se odřeli, jak letělo to auto a podobně. Počkej, uvidíš. Takový ještě přijdou.
0: No počkej, tak já tady mám tu nějaké informace. Poslanec za motoristy Filip Turek oznámil, že do doby, než policie určí viníka pondělní dopravní nehody v centru Prahy, nebude vykonávat funkci vládního zmocněnce pro Green Deal. Tím pochopitelně uspokojil
1: no počkej, křik, ale
0: který,
1: mejc.
0: Počkej, to ještě to přečtu.
1: No.
0: Pokud její vyšetřování označí za viníka, na post rezignuje. Vyjádření přišlo poté, co premiér Andrej Babiš uvedl, že pokud se potvrdí zveřejněné záběry nehody, při níž se jeho vůz srazil s vozem nemocnice houkajícím křižovatce, měl by Turek na postu skončit. Já jsem k tomu viděl rozbor, docela jako zajímavý. A ono to totiž není, ono takhle, ono je to, takhle, nebyla to sanitka, bylo to vozidlo převážející krev s majákem, které jelo na červenou, přijíždělo do křižovatky po kolejích a podle propočtu Turek jel asi 49 km za hodinu a s největší pravděpodobností

0: těch dvou pruzích. A on, když tam přijížděl, tak vlastně přijížděl pruhem, který je značený rovně na silnici. Víme, že dopravní značení vodorovné, tedy na silnici, má přednost před svislým na sloupech.
1: Svislým.
0: Takže ano. Na silnici byly malované pruhy rovně a doprava, mezi to byly namalované pruhy doleva, tam ty nebyly přeškrtaný, ty rovně a doprava. A těsně před Turkem tam projížděla minimálně jedno až dvě vozidla, tam taky normálně jeli rovně. Jo? Čili na jednu stranu on tam vjel ne rychle, jel do 50, jel teda v pruhem, kterým neměl jet, ale sporné je to značení. A je zvláštní, že vůbec nebrzdil. To znamená, že i když to auto houkalo a blikalo, který přijíždělo k němu zleva, tak buď ho neviděl přes sloupek u toho svého
1: Mercedesu.
0: Možná, že měl handsfree a s někým něco řešil a telefonoval, tedy asi přes handsfree, ale on vůbec nebrzdil. To bylo hodně zvláštní. Jo. Člověk, který jezdí závody nebo prostě je závodník, vůbec nereflektoval. To bylo hodně divný. On vůbec to auto neviděl, on o něm vůbec nevěděl, to bylo vidět. Jo. No, naštěstí se nikomu nic nestalo. Jo. Na druhou stranu vozidla s právem přednosti nemají absolutní právo přednosti. To je taky potřeba říct. To znamená, že je tady na jedné i na druhé straně je tady nějaký typ pochybení a teď asi policie bude muset prostě vyšetřit, které to pochybení způsobilo vlastně tu nehodu, jo?
1: No, jestli vjel do špatného pruhu, jestli pruh byl špatně
0: takhle,
1: proč značený.
0: Takhle on, kdyby v tom pruhu totiž, kdyby ho nechtěl projet a měl teda jako pochopit, že jede blbým pruhem, tak on se neměl kam zařadit, protože tam stála souvislá kolona aut v těch dvou pruzích, jo. A on, když do toho pruhu najížděl, tak tam byly šipky, že může jet rovně jako na silnici.
1: No, spíš jako ještě to blbý, že jako nebrzdil, že nevěděl, že tam to auto zleva jede, ale jak
0: říkám, protože mu spadla, rozumíš, jemu tam spadla oranžová, no a protože všude v Praze jsou kamery na průjezd na červenou, no tak, tak nepřibrzdil, protože to potřeboval projet, že jo, na tu žlutou. Víme, v té situaci, ono se to hezky jako posuzuje, když člověk v tom autě nesedí, jo. Takže...
1: Hele, já moc dobře vím, co to je, že nevidíš přes ten sloupek. Já, jak jsem malá, tak mám sedadlo přiražený velmi blízko volantu a musím říct, že u některého typu aut se mi to opravdu stane, že tam mám to slepý místo, v ten sloupek je tam tak nešťastně, že... Zejména, když zatáčíš doleva a je tam přechod a ještě přecházejí lidi, tak v tom tam si opravdu dávám velkýho majzla. No, a ještě se nakláním přes ten sloupek. Jo. Vím, co to je. Jako.
0: Podívej, jsou studie na to, v současných autech, tak jak se kladou nároky na vyšší bezpečnost v těch autech, jsou předepsané velikosti zrcátek, blablabla, všechno možný, a jak pochopitelně se ty konstrukce dělají robustní, aby ty auta odpovídaly crash testům a tak dál. Tak se u některých, hlavně SUVček, ten výhled snižuje na 27%.
1: No, tak to víš, tak to je jako...
0: Až na 27%. Je dokonce byla nějaká tabulka, kde to jakoby ukazovali. Přičemž tuším, že tam byl údaj, že ještě před 20 lety, že ty auta měly výhled cirka 46, 55%, jo. A to dělají ty sloupy.

0: že jo,
1: To můžu
0: pochopitelně.
1: potvrdit, protože já mám auto více jak 20 let starý. A z toho vidím naprosto perfektně. A pak mám auto, který je, dejme tomu, 8 let starý. A tam je ten problém už evidentní.
0: No, takže asi teďko rada pro všechny. Zjistěte si a vyčíhejte si, kde máte mrtvý úhly ve výhledu ze svého auta. Všechno, co vám brání ve výhledu, odstraňte. Třeba manželka, když sedí vedle vás a brání vám ve výhledu, tak je potřeba... Počkej.
1: Mě rozesmál, jak já budu odstraňovat manželku, jako.
0: Počkej. Jsem nedořek.
1: Dobrý.
0: Tak je zapotřebí požádat tu dotyčnou osobu, ať nemluvím třeba konkrétně o manželce, nebo nedej bože, tak tchýně se zásadně dává dozadu, to je jasný. Jako
1: tchýně, no jasně.
0: Doufám, že nikdo není takový sebevrah, aby si dal tchýni vedle sebe. Ale ta osoba, která sedí na místě spolujezdce, ta taky dokáže pěkně bránit ve výhledu, zejména když zastavíte někde na křižovatce a potřebujete fakt vidět, tak musí ty lidi spolupracovat, musí hlásit, jo, musí hlásit špatně, dobře a tak dál. No a když jedete sami, tak si prostě fakt musíte několikrát podívat v různých pozicích, než dojedete k té křižovatce, jo. A nebo se vyklánět různými způsoby, abyste eliminovali prostě ty mrtvý body. Proto se už i na osobních autech, na kamionech už nějaký čas, ale i na osobních autech se začaly objevovat kamery, které vám prostě to, co nevidíte vy, tak vám to ale ta kamera ukáže v autě. Jakoby, jo. Ale je zase složitý s tím jako pracovat. A teď, když vyjedete do křižovatky na žlutou, na poslední chvíli, divný je, že tu houkačku neslyšel. To znamená, že musel mít buď hudbu, nebo musel něco řešit prostě přes handsfree. Takže to. A přiznám se, že kolikrát v Praze, když slyšíte, jak houká nějaká sanitka, v tom chaosu fakt nevíte, odkud jede. Jo. Takže já se nechci Turka zastávat.
1: No, to
0: zastávat.
1: Je pravda, ano. Ano.
0: Nechci se zastávat Turka, ale je potřeba říct, že ta hysterie, která se jako rozpoutala, že Turek naboural sanitku a že to je zásadně jeho vina, já bych to tak jednoznačně neviděl. A určitě se oba řidiči dopustili určitých chyb, které vedly k tomu, že se potkali. A jediný štěstí, že se přesto, že to auto šlo na bok a proletil. Jako řidič, který převáží krev, jo, jede po kolejích, má houkačku, má světla a vletí do křižovatky 50 a víc větší rychlostí na červenou. To je taky docela dobrodruh, si myslím. Protože to prostě tak je. Musím předpokládat, že mě někdo neuvidí.
1: No, to jako říkám, že to jako...
0: Ale říkám, to je na policii, nech to policie vyšetří. Když, já už to zase vidím, jo, když prostě nakonec ten Turek bude pouze spoluvinen a nebude vyloženě vinen, nebo...
1: Hele, uvidíme, no.
0: Nakonec
1: to
0: se
1: víš,
0: ukáže...
1: Jako je snaha.
0: Nakonec se ukáže, že za to můžou piráti, protože to dopravní značení, které tam bylo, tak bylo úplně debilní. To bylo absolutně nevyhovující. To nebylo o tom, aby... Protože tam ještě nejenom, že tam stála kolona aut, ale tam byly ty víš, abys tam nemohla jet, tak tam byly takový ty...
1: Mrtví policajti. Mrtví policajti, já tomu říkám. Takový
0: no, prostě
1: takový
0: dopravní značení na těch
1: jo,
0: podstavcích,
1: jo.
0: No, tam bylo. Ty šipky, takový ty pruhy šikmý, že jo. Takže i když Turek bude nevinen nakonec třeba, nebo jenom částečně, tak oni se jim budou řvát, že to je z protekce a bla, bla, bla. Takže prostě Filip Turek si momentálně jako trošku zkomplikoval život, no. Udělal dobře.
1: To jsem si...
0: Udělal dobře, že rezignoval do té doby, podmínečně rezignoval na tu funkci, do té doby, než to policie vyšetří.
1: mainstream píše titulky. Turek rezignoval, Turek skončil a tak jako. Jo, to už jsem teďka viděla. Jako.
0: No
1: Jo,
0: jo.
1: jo, to víš, no. Je to těžký. No. Co s tím děláš?
0: Jo, co s tím naděláš? No tady je to přesně ta situace vidět. Je tam 50. Tam jsou 4 pruhy, které jedou rovně. A ty 4 pruhy se sjedou do 2, do 3. 2 jsou vpravo, pak je jeden zavřený. Na začátku toho pruhu je taková ta šipka rozdělovník, jakože buď doprava nebo doleva. A jsou tam u toho ty šipky prostě. To když vidíš, to musel dělat nějaký pirát. No hlavně to je masakr, jak se tam teda všichni musí nahňahňat, že jo. No. Tak jo, tak to je jedna kauza. Ale pozor, máme tady jinou kauzu. Prezident Hrdina. Míšo. Míša nám spadla. Vydržte. Vypadá to, že došlo k výpadku. No to je dobrý, no. Tak Míša nám spadla a my jsme spadli taky.
1: Prezident Hrdina, jo.
0: Prezident Hrdina, no teď jsme ale vypadli mimo éter, jako jo.
1: Ale tě slyším.
0: No halo, mě tady spadl internet. Nechápu, prečo. A za čo.
1: No.
0: Já tě slyším, Míšo, jo. Já tě slyším. Už jsme zase zpátky v éteru, už bychom se měli slyšet, jo. Normálně...
1: Je to nějaký...
0: No, je to nestabilní, tady píšou. Problém sending data to server. Server connecting 10. Problém sending data. Takže máme problém na serveru. Pane Hlávka, prosím vás, my máme problém na tom serveru. Zlobí to, padá to.
1: Na tom serveru.
0: Na tom serveru, na tom serveru.
1: Ale ona teda asi je bouřka, protože já jsem tady teďka, Martin mi tu teď zavíral okno, protože jsme měli záclonu až u dveří. Docela velký vítr, takže asi se to sežene něco někde od někať. Nějaká obrovská bouře.
0: No jo, necháme to vybouřit, tu kauzu. Uh-huh. Tady asi bude hodně muset udělat policie svý práce.
1: No, Martin mi tady ještě teďka do ucha šeptal, jestli to nemůže být třeba i nějaký nahraný incident, ale to by fakt muselo být jako hodně, hodně jako naumělkovaný, aby jo, jako že by to na něj nějak nahráli, to ne, to se nedomnívám úplně.
0: A teď je otázka, kolik jel ten řidič toho vozu přepravujícího krev? Kolik tam jel a hlavně proč jel tak rychle, že jo? Oni teda převážejí krevní konzervy a možná orgány, nevím.
1: Někdy taky, no.
0: Ale pravda je, že po té nehodě teda tam to auto stálo. Naštěstí to auto nevletělo na ten ostrůvek, kde stáli lidi u toho semaforu, to je minulo teda jakoby tak o metr, o dva. No, všechno dobře dopadlo nakonec. Tak, máme tady další kauzu. Prezident byl v Ankaře. A jestli pak víš, kdo ho tam propasíroval?
1: No, on se tam propasíroval na základě toho předběžného opatření a pak ještě bylo požádáno, aby se mohl zúčastnit té večeře a toho tam jakoby oficiálně pozval Erdogan. Pokud
0: no,
1: jsem to dobře pochopila.
0: Ale něco je v pozadí. Ale to je hezký, tak odskočím, jo. Píše Věrka. Padá server, přejte si něco.
1: Věruško, já si přeju, aby mi fungoval.
0: Jo. Pochopně je Pavel naslouchá, takže server je pod kontrolou a nevím, že by to dělal server. Sender, píše server, ne sender, ale server. Problém sending data to server. Server connection doset. Sender znamená posílat data na server a to může být kdykoliv po cestě. Ne, Pavle, tady se píše server connection lost, jakože spadl, vypnul se, problém sending data to server, to máš pravdu, a jinak cannot start a tak dál. Ale problém sending data. Server connection nefunguje. Nic, jedeme dál. Takže, no, ono prasklo, že v podstatě ten Erdogan v tom byl taky docela jako až tak trochu nevinně.
1: On v tom byl taky nevinně.
0: No jo, to já
1: tak
0: si myslím, že to bude
1: mít... Tak prosím tě, co ten Čepa tam dělal?
0: Míšo, já myslím, že to bude mít ještě do hru, protože velvyslanectví spadají do dikce ministerstva zahraničních věcí. Já jsem zvědavej, co se bude dít s velvyslanectvím České republiky v Ankaře, protože to bylo hlavním iniciátorem toho, že se Erdogan angažoval. A velvyslanectví také ještě brzy v předstihu, než vůbec nějaký ústavní soud o něčem rozhodl, tak dávno, dávno v předstihu to velvyslanectví pro Pavla tam v tom hotelu zabezpečilo ubytování.
1: Hezky, tak je to, a to se profláklo, jo, tak to vidíš, to se ke mně ani nedostalo, no taky se ke mně nemůže dostat všechno, to je pravda, no.
0: No jo.
1: To by mě praskla hlava asi už, ale tak to je zajímavá záležitost, hele.
0: No tak oni, to bude asi nějaký přívrženec bývalé vlády, současné opozice, takže uvidíme, jestli Macinka to tam trošku pořeší, jestli tam bude nějaká změna. Teď nevím, kdo tam dělá toho velvyslance.
1: Velvyslance, to se můžeme podívat.
0: Ale on to nemusel dělat velvyslanec, on to mohl
1: to
0: třeba
1: mohl
0: dělat
1: někdo
0: nějaký,
1: úřadu,
0: že
1: jo. No.
0: Hele, konzul a tak dále.
1: Hele, dostal Pavel taky tu pistoli.
0: Jakou?
1: No přeci Erdogan dal všem vedoucím představitelům.
0: Jako aby se zastřelili, jo? Nebo
1: to nevím, to byla to taková kauzička, když ta no, Ankara to, skončila.
0: Jo,
1: že
0: jestli
1: oni
0: to bylo pro
1: šéfy
0: delegací, tak asi nedostal.
1: Nedostal. Protože oni nevěděli, jak to vlastně jako odvíst, jo. Protože nevěděli, jestli letadlem, nebo jak, nebo někdo ho nechal uschovaný na velvyslanectví. Jo.
0: Neměli
1: takže
0: povolení
1: tak,
0: pro vývoz zbraní.
1: Mm-hmm. Ano, ano, ano. A dokonce ta zbraň, protože úplně přesně zbraně nejsou moje hobby, tak přesně nevím, co to bylo. Jestli to byl revolver, nebo... Fakt nevím, ale měli snad vyrytá jména a dostali k tomu 50 ostrých.
0: Já vím, co bylo vyryto na hlavní, kterou dostal Andrej Babiš.
1: Jo.
0: Petr Pavel a 50 ostrých. Kdyby se netrefilo poprvé, aby vyřešil ten problém, ne?
1: Jo, tak to... Ach jo.
0: No ne, ono při té oficiální, je ta fotka, že při té oficiální části, že vlastně vepředu seděli vedoucí delegací a místo Macinky seděl Pávek z kvoter z hradu. Macinka mu pustil místo, protože on tam chtěl bejt a nebylo kde, že jo. No tak... No ale věřím Andrej Babišovi, který říkal, že se ho všichni ptali, jako, co tam dělá, jako, proč tam je.
1: No.
0: Poskytl řadu rozhovorů a dokonce velice sporných rozhovorů do různých nacistům nakloněných médií hned přímo tam. Uhum. Pochopitelně i našemu mainstreamu, ty tam prostě jaká to, jak, jak zastínil svojí účastí toho Babiše. Macinka, jak vyhořel, jako úplně diplomatický protokol, vůbec nechápe, nezná, jakoby. No já teda si myslím, že Zelená guma nikdy protokol nestudovala a Macinka, pokud vím, tak byl na Hradě pravou rukou prezidenta. A co se týká protokolu, tak myslím, že diplomacii má vystudovanou. Takže bych to takhle neviděl, no ale budíš teda. Takže tady normálně jako dojatý k pláči, k slzám prostě, jak prezidentu misi, jak ji uchopil, jak prezidentu misi prostě přesto, že oni mu v tom bránili, tak prezidentu misi jako dotáhl. A to mě hrozně pobavilo, prostě, co si dokázali navymýšlet, jo. No a jsou podáním ruky, že jo, jak tady vykřikovali, jak Babiš se nutil Trumpovi s tou rukou. Na fotce to možná tak mohlo vypadat, ale video jednoznačně prokázalo, jak lžou a jak jsou úplně, úplně chorý v tom, aby dehonestovali prostě tu vládu. A úplně největší prča je, že vlastně oni tam jeli obhajovat ten průser, který udělal Fiala, že jo. Oni nesplnili tu kvotu 2%. A to, o tom to bylo celý.
1: No hlavně. Jasně, no. A Babiš to musel jako od toho, Babiš to musel odkecat, že jo. Jo.
0: A navíc jako asi ani moc nemusel. A ono to vlastně prasklo, že oni lhali v nějakých výdajích, že oni lhali jak směrem k NATO, tak směrem k obyvatelstvu České republiky. Jo. Čili oni lhali na všechny strany, rozumíš? No ale pozor, narodili se z toho zase další, vykřesali z toho další, jako kdyby kauzu oni, aby rozdělili, jako kdyby tu, nebo aby vybouřili tu vládní koalici, že Babiš se tam zavázal prostě nějaký peníze a tak dál. Tak já už jsem to tady dával na pravou míru včera v komentovaném čtení a po co vlastně šlo. Česká republika se nepřipojila k tomu programu, který předpokládá a garantuje Ukrajině 70 miliard euro každý rok jako pevnou dávku. Jo? To je jako předplatíš si štětku, jo, prostě. Tak oni si předplatili Zelenskýho, nacistickou chuntu si předplatili a usnesli se, že, a to nemá limit, jako pozor, to není jako, že to je na dobu určitou.
1: Hele, a no. Ty občani teda jako těch vlád, který se prostě, nebo těch států, kteří se k tomuhle jako zavázali, a to tak jsou jako v pohodě, ty to jako zkousnou, jako těm je to jako úplně jedno.
0: No asi mi je to jedno, protože oni vysvětlili, že ty peníze jdou na obranu před Ruskem. Ale ono je potřeba to říct úplně přesně, jo. Ty peníze tečou na Ukrajinu proto, aby Ukrajinci nás nezmasakrovali. To je jako spíš taková větší pravda, bych řekl.
1: To je spíš jako ten druhý pohled a takovej ten správnější, bych řekla.
0: Jo, já jsem říkal, že předplatíš si štětku. Ne, ne, ne, tady ono to spíš vypadá, že se Evropská unie rozhodla platit výpalný, jak to bylo v těch divokých filmech, že jo, že prostě mafie ti vypálí obchod, když jim nebudeš odvádět pravidelné dávky.
1: No, no tak, ale teď si jako představ, že teda my, jako je spousta států, který se k tomu nepřipojili. No.
0: No spousta jich, to bych neřekl, že spousta se nepřipojila.
1: Tak Slovensko, Maďarsko, Česko, Polsko.
0: Řekněme hrdinové, že jo. Taky neboj, taky nám to tady předvedou dronama. No a protože Fialová vláda Fialová vláda se snažila naplnit ty 2% stůj co stůj. A tak prostě deponovali 140 milionů deponovali směrem k NATO nějakou neprůhlednou formou. A tak vlastně jediný, co udělal Babiš s Macinkou, že těch 140 milionů určili, kam ty peníze půjdou a nasměrovali těch jednou deponovaných 140 milionů tady do toho programu, který vlastně je o těch 70 miliardách euro. To proto, že ten program asi bude mít nějaký controlling. I protože oni to deponovali tak, že to asi na tu Ukrajinu mělo nějak zahučet prostě zase přes ty jejich trasy. Takže oni deponovali 140 milionů ve prospěch nějakých aktivit, který NATO neuznalo. NATO neuznalo tu platbu. Jako, že by se to započítávalo do těch 2%. Jo.
1: Aha. Takhle to bylo.
0: No takže Babiš prostě, ale už to nemohli vzít zpátky, rozumíš, ty peníze byly deponovaný. No a protože asi nejrozumnější teďko, co se mohlo udělat, tam na místě, že ty deponované peníze určili jejich místo, kam budou použitý. Do toho programu, který v tu chvíli je aktivní, asi momentálně byl k dispozici. Tak to tam prostě šupli. Takže bude se nám to počítat do těch 2%, ale pozor, až v roce 2026.
1: Takže prostě se to oficiálně nesplnilo v tom roce 25. No.
0: Ty peníze prostě oni vzali z té kasy, že jo? Ty tam prostě odeslali. Takže ty peníze už tam byly. Takže takhle to je potřeba navnímat a takhle to je podle toho výkladu.
1: Ale to víš, mainstream to zase otočil, že jo? Babiš poslal, Babiš.
0: No promiň, to nebyl jenom mainstream, jo? My už máme, když to řeknu, máme některý ty alternativce už tak zblblí, že to začali rozesílat po internetu i lidi jako v rámci alternativy, že Babiš s Masinkou zradili prostě občany, protože a tak dál. Je vidět, že oni chtějí zasít ten rozkol, jo. Takže pochopitelně Tomio se k tomu nějak vyjádřil, asi ne úplně natvrdo, ale oni to hned jako okořenili, takže hned to vypadalo,
1: jo,
0: že rozkol.
1: Ano. To by se jim líbilo, že by prostě zaseli se mě, nedůvěry a koalice by se třeba rozpadla, vláda by spadla a už by to jelo.
0: Už by to fungovalo v jejich prospěch.
1: Asi tak, jako.
0: Hele, nám to strašně dneska nějak uteklo.
1: To se. Nekecej.
0: 22.40.
1: No jo.
0: Že jsme si nic neřekli, ty vado.
1: To je nějaký... Teď jsme si ještě ani pořádně nepopovídali, veď.
0: No jo.
1: Tak co tam máš ještě za téma?
0: Prosím tě, vy jste měli v té Praze taky jednu nehodu ještě.
1: Jejda. Jakou? Tady vedle praskla voda, to je fakt.
0: No ne, jsem měl taky jednu nehodu. Čeče, a o té nehodě není nějak ani vidu, ani slechu. Ještě, že nás o ní informoval Jindřich Reichl 12.6.2026. Na začátku tohoto týdne naboural kompletně sfetovaný řidič v Korunovační ulici na Letné 4 auta. Poté vystoupil a začal do všech aut mlátit a rozbíjet je. Nakonec se vrhl na poblíž odpočívajícího psa, jenž se s ním ovšem velmi rychle vypořádal. Podle svědků muž mluvil cizojazyčně a byl z jedné ze zemí bývalého Sovětského svazu. Můžete hádat, která z těch zemí to byla. Počítám, že jeden pokus bude stačit. Teď už jen čekám, kdy zatknou toho nebohého psa za jeho evidentní proputinovský postoj a zjevnou náklonnost kremelského režimu. Je třeba jej neprodleně vyslechnout a zjistit, zda se nejedná o ruského agenta. A mimochodem znovu se ukazuje, jak je nebezpečné zveřejňovat státní příslušnost pachatelů trestných činů. abychom už nemuseli mluvit v obezličkách, že muž mluvil cizojazyčně a pocházel z bývalého Sovětského svazu a mohli úplně normálně říct, že to byl sfetovaný Ukrajinec.
1: No jo. Vidíš to? To by mě zajímalo, jak tuhle nehodu vyšetřej. A o tom se nikdy nepsalo, že?
0: Ne, o tom se nikdy nemluvilo. Tak Fialova vláda... Čekej, tady máme. Fialova vláda prostě otevřela bezednou kasu a Ukrajinci kradli a kradli. Každý pátý šílené. A kdo všechno to podporoval? Řešili i místní samosprávy své úřady práce? Žádali kontroly? Humanitární dávky u nás zneužívá každý pátý Ukrajinec a celková škoda už jde do stovek milionů korun. Tak kdo měl pravdu? Rakušan s Jurečkou, kteří vám tvrdili, že jde pouze o jednotky případů? Nebo já, který vám na rovinu říkal, tady se bavíme o Rajchlovi, že se jedná o systematické rozkrádání peněz z našich daní ve formě dotační turistiky? Tehdy mi říkali, že je to prokremelská dezinformace. Dnes už musí uznat, že jsem měl pravdu. Pomatená logika. Kdo se nenechal ukrádat od Ukrajinců, ten pomáhá Putinovi. Dnes definitivně prohrála a skolabovala. My budeme vaše peníze bránit ze všech sil. Proti Kyjevu, proti Bruselu a především proti 5 opozičním lokajům, kteří jim poslušně slouží. Dobrý, ne?
1: Jo. Je to, to je prostě... Co na to víc říct? Prostě všichni jsou...
0: Co na to víc
1: jsou...
0: říct? Goku. Co na to víc říct? Tak tady máme necenzurovanou pravdu. Hladíkovo dotační šílenství. Co je možné v České republice? Dnes pokračujeme dalším článkem záhadného Tomase Paucknera. Tentokrát si posvítil na největšího oteplovače hladíka a dotaz se zeleným parazitům. Vrací se v podstatě k prvním článkům, ve kterých upozornil na tyto kauzy. Právě tehdy mu byly jeho články staženy ze seznamu. Dále již Tomas Paukner. Chci, abyste mé činnosti porozuměli. Předem vás ale varuji. Při čtení tohoto textu hrozí ztráta veškerých zbývajících iluzí. Přeji si, abyste si skrze dnešní text uvědomili, co vše je v České republice možné. Jak šílené je čerpání zelených dotací a jak se některé dotační vysavače bez špetky studu neštítí předkládat naprosto bizarní projekty k proplacení, které taktéž bez špetky studu Česká republika a její úředníci schválí. Zhledá-li úřad Evropského veřejného žalobce ve věci dotací holdingu Solar Global trestný čin, bude níže uvedená schéma největším individuálním dotačním podvodem od roku 2011, kdy vypukla kauza ROP Severozápad. Holding Solar Global podniká nejen v solární energii, ale také ve výrobě zeleného vodíku. Za rok 2025 dosáhla skupina obratu v nižších jednotkách miliard korun a byla masivně dotována státem nejen skrze výkup energie, solární boom, ze starých elektráren z let 2009 a 2010, ale také skrze státní podporu výstavby nových elektráren. Stavět bylo možné velké elektrárny a také ty malé. Výstavba obou typů je dotována odlišným způsobem. U velkých elektráren s bateriovým úložištěm získal žadatel maximálně 6700 Kč za kilowatt peak výkonu, kdežto u malých šlo až o 14 700 Kč za kilowatt peak. Není třeba dodávat, že je dělení projektu do malých trestné a tento systém je vnímán jako podvod s možným odnětím svobody ve výši až 8 let a zákazem činnosti u právnických osob. Proč tedy dotovat málo, když lze dotovat víc? Holding Solar Global založil přes 500 dceřiných firem. Skrze tyto společnosti následně podával žádosti o malé projekty do výkonu 1 MW peak na Státní fond životního prostředí správce dotačního programu. A nyní přijde to šílenství. Firma žádala o dotační podporu v rámci malých elektráren na projekt Skoranov. Čtyři dceřiné firmy stavěly čtyři malé elektrárny o výkonu 950 až 990 kW-píků na stejném pozemku a žádali o dotace v tom též programu. Projekty byly pojmenovány Skoranov 1, Skoranov 2, Skoranov 4 a Skoranov 5. Firmy byly pojmenovány Agro PV 46, Agro PV 47, Agro PV 48 a Agro PV 49. Úředníci problém nenašli. Kontroloři z Fondu životního prostředí problém nenašli. Petr Hladík dotace podepsal a Rada Státního fondu životního prostředí neshledala pochybení. Výše podpory 48 milionů. Jak projekt vypadá? Další tři firmy holdingu žádali o další podporu na tři malé elektrárny. Projekty byly pojmenovány Ochos 4.1, Ochos 4.2 a Ochos 4.3. Stojí na stejném pozemku, byly postaveny současně a sdílí stejné oplocení. Opět, kontroloři nenašli nic, úředníci jak by smet. A Petr Hladík dotace rozhodnutí ministra poslal k zaplacení. Výše podpory 36 milionů. Jak projekt vypadá? Tady máme foto. A znovu, Padochov, čtyři projekty, 48 milionů. Padochov 1, Padochov 2, Padochov 3, Padochov 4. Ještě to není Padochov, tyjo. Všechny malé, totožný holding, totožný pozemek. A znovu, dvě elektrárny, Veselý nad Moravou 1, Veselý nad Moravou 2. Obě malé, obě do limitu. Totožný holding, totožný pozemek. Podpora 24 milionů. Další dvě. Radvanice v Čechách, 24 milionů. Stejný pozemek, dvě malé fotovoltaiky do limitu. Stojí vedle sebe a výstavba proběhla současně. A znovu, Dražkov 1 a 2. Znovu Oslavany 1 až 4. Znovu Radvanice u Lipníka 1, 2, 3, 4. Opět stejný systém, Veselý nad Moravou, 1, 2 i Ondřejov, 1, 2. Není to vše. Mostky u Kaplic 1 a 2. Kadaň 1, Kadaň 2, Kadaň 3. Zdaleka jsem nevypsal vše. Kompletní data jsou v přehledu schválených dotací z Fondu životního prostředí v letech 2022, 2023 a 2026. Do schválených dotací z let 2022 až 2023. Schéma dosáhlo naprosto obscénních rozměrů a týkalo se jedné jediné firmy. Nikdo nehnul ani brvou a nikdo se nad celým systémem nepozastavil. Úředníci schvalovali, Anna Hubáčková a Petr Hladík podepisovali a holding Solar Global odčerpal zhruba 600 milionů korun. Když jsem vypublikoval nepohodlný článek rozkrývající tyto praktiky, Petr Hladík napsal a zavolal do Seznamu, aby jej stáhli. A oni to skutečně udělali s argumentem, že zasahují do jeho dobré pověsti. Zcela vážně přiznal to sám Hladík, který to považuje za naprosto běžný postup. Všechny články z poslední doby, které ten profil napsal na Seznamu, jsem zdokumentoval, poslal na Seznam a oni je stáhli jako lživé. Seznam bude tvrdit, že jsem mohl doložit pravdivost tvrzení. Není to pravda. Stáhli text jednostranně a v příspěvku je důkaz. Tak jsem se obrátil na jiného arbitra, konkrétně na evropský OLAF. Jeden čtenář navíc podal trestní oznámení i v České republice. A výsledek? Případ zkoumá Úřad evropského veřejného žalobce jako potenciální dotační podvod. Po přezkoumání obsahu podání a samotného článku z médií státní zástupce zjistil, že se ve věci může jednat o neoprávněné nakládání s dotačními prostředky pocházejícími z rozpočtu Evropské unie, a to v řádu milionů korun. Uvedl v elektronicky podepsaném dokumentu doručeném datovou schránkou státní zástupce Michal Hanych. Medializace možného největšího dotačního tunelu za uplynulých 15 let? Nula. Nic. Kromě Epoch Time ani zmínka. Žádný redaktor se nevydal elektrárny vyfotit, zdokumentovat, jak ony malé instalace skutečně vypadají a zda jsou opravdu malé. Fotí se Turkova moštárna, karaván Zuzany Mrázové, Reichlův plot v Troji a největší kauzou v médiích jsou dva přiznané miliony Filipa Turka za pronájem skladu. Nelze zuřivě kontrolovat jednu stranu spektra a druhou zcela ignorovat. Politika nesmí být zaslepenou vírou v neposkvrněnost jedné strany a v doprovodu nenávisti k té druhé. I proto si mediální svět v současné podobě nezaslouží přežít. Klíčem ke všemu je firma Seznam, která skrze Newsfeed ovládá většinu tuzemské styky a určuje, který obsah bude viditelný a který nikoliv. Nechtěl jsem se do války s médií pouštět. Nebudu z toho mít radost či jakýkoliv pocit zadosti učinění. Dostali ale příliš mnoho šancí a ukázalo se, že je jejich zaujatost snad ještě horší, než si mnozí dokázali představit. To je dopis k tomu a tak dál, a tak dál, a tak dál. Všechno tady je. Co tomu říkáš?
1: No to je krásný.
0: To je buzines, jako, co?
1: To je buzines. To je skvělý, tak rozsekají to na malý kousky, aby to bylo malý.
0: Aha.
1: A pak teda jako dobrý. Hele, vidím to jako super.
0: Takhle, já si myslím, že to nebude jenom dotační. To nebude jenom dotační kauza. To bude klasický tunel, takže tam budou pochopitelně, to bude úplatková kauza taky.
1: No, a to taky jako elektrárna bude oficiálně stát 50 a vlastně se pak zjistí, že stála 20
0: To máš jednou. Tady je tvrdá dotace na megawatt peak.
1: Ale jak tohle to někdo může vymyslet? A teď to takhle v tichosti probíhá. No protože se to k běžným lidem vlastně nedostane, že jo? To je jasný.
0: Míšo, na rovinu. Když se Sebranka a Svoloč a Verbeš dostane do pozic, kde může rozhodovat, tak to nemůže dopadnout jinak. Oni, rozumíš, tam někde jsou úředníci, kteří o tom věděli a kdyby byli proti, tak je vyhodili. Pak jsou tam úředníci, kteří jeli v tom vagónu s těma dle. No a ty to pochopitelně celý je to schéma připravili a realizovali.
1: Vymysleli, naplánovali.
0: No, já bych neřekl, že úředník vymyslí. Hele, úředník je zaměstnanec, ten tohle to nevymyslí. Jako. Tohle bylo vymyšlené pochopitelně dravčíma podnikatelema a úředníci, někteří uplatní úředníci, pochopitelně za úplatek a tak dál. Jeli v tom vagónu s nima. A ti ostatní, kteří na to koukali, no tak pochopitelně je mrzelo, že jedou v jiném vagónu třeba, a nebo nechtěli přijít do práci, tak radši mlčeli.
1: Tak radši mlčeli. Hele, a teď se ještě vrátím k tomu profilu toho Tomase Paulknera. To je, určitě je to nějaký pseudonym, že jo, nebo něco. Nepátral někdo potom, kdo to je?
0: No nebo... přeci, ty to nevíš. Když Thomas Paulkner začal medializovat kauzy bývalé vlády a jejich stran, víš, co udělala média jako první? Nezačala ta média ty kauzy řešit, nezačaly ty kauzy rozebírat, nezačaly investigativně po těch kauzách jít, ale začaly dělat investigativní práci vůči Paulknerovi, kdo to je, co to je. Takže zatím zjistili, že se jedná o skupinu lidí, která má pseudonym Thomas Paulkner a která se snaží prostě v tom prostoru na ty věci upozornit, aby se toho někdo chytil. Bohužel se ukazuje, že ti hlídači té, jak oni tomu říkají, demokracie, no tak to je normální banda prostitutů, který pochopitelně jsou koupený a který, když jim řeknou, hele, o tomhle psát nebudeš, budeš psát tady o tom, no tak horlivě a s nadšením píšou, že jo?
1: No jo, no. Taková. A takhle my si tady žijeme, jo?
0: No.
1: Asi tak.
0: Čiže mám tady takový, ještě než se rozloučíme, jo.
1: Co
0: Friedrich Merz 8. července 2026 řekl. To je nedávno, jo.
1: No, to je Ankara.
0: Počkej, poslouchej. Řekl. Rusko nemá šanci v této válce vyhrát. 4. července 1941 řekl Adolf Hitler, neustále se snažím vcítit do pozice nepřítele. V podstatě už válku prohrál. Mám tady Mám tady Merc a je mu strašně podobný člověk, člověče, SSák, narozen 25. marta, čili to je březen, že? 1905. A zemřel 21. júla 1944 ve 39 letech. A je to v podstatě, jestli se nepletu, dědeček tohoto Merce. No jo. No a teď, jo, to, jako... teď si řekněme, nalejme si prostě čistého vína, jak to vlastně vypadá na té Ukrajině. Ukrajina za 4 roky speciální vojenské operace ztratila 2,4 milionu vojáků. Z toho více než 400 tisíc v roce 2026. Data pochází z databází generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil AFU, územních rekrutačních center, ukrajinských zdravotnických organizací a pohřebišť, které byly prolomeny našimi hackery. K srpnu 2025 dosáhl počet zneškodněných bojovníků 1,7 milionu, v prosinci tato čísla překročila 2 miliony. Za 6 měsíců roku 2026 ztratili ozbrojené síly Ukrajiny tolik vojáků, kolik za celý rok 2023, přibližně 400 tisíc. Největší ztráty byly zaznamenány na Pokrovském, Konstantinovském, Limanovském, Záporožském a Kupianském směru. V každém z nich činili ztráty v průměru 500 bojovníků AFU denně. Nejvíce obětí padlo v 72. a 110. mechanizované pěchotní brigádě, v útočných jednotkách a v silách teritoriální obrany. Úmrtí zahraničních žoldáků již nejsou zahrnuta do celkových ztrát. Vše je připisováno nehodám. Podle našich informací je počet zahraničních občanů, kteří zahynuli v boji za AFU, přibližně 5 000. Toto číslo neustále roste, protože TCC, ten náborový odbor, pravidelně doplňují řady bojovníků zahraničními specialisty. V Kyjevě je v každém centru rekrutováno 5 až 6 lidí. Mezi cizinci je mnoho mladých lidí z Argentiny a Brazílie, průměrný věk je 20 až 23 let. Ukrajinské databáze se podařilo prolomit hackerům Palach Pro a skupině No Name 057. Jsou to ti samí, kteří implementovali umělou inteligenci do 50 tisíc kamer pro sledování na území Ukrajiny a Evropské unie. Podrobné informace o úspěších ruské armády a SVO naleznete na naší interaktivní mapě. Ta mapa tady je, pochopitelně, a je to tady všecko v číslech k tomu. Strašně. No,
1: takže oni tam mají ještě žoldáky, že jo, který pochází z celého světa. To jsou taky magoři, který se do toho pouštějí, no to jako to nechápu,
0: a teď,
1: ale...
0: A teď v podstatě proběhla masivní devastační akce v Kyjevě, kde to byl opravdu vrchol. Rozbili jim celou síť skladů, výroby všeho, co lítá, ano, no. A protivzdušní obrany.
1: Ty drony.
0: Čili celý ten řetězec výrobní a skladovací. Včetně, nejenom dronů, ale včetně i raket dlouhého doletu. Takže je to tam velmi, velmi, velmi...
1: Je to tam rozsekaný.
0: Takhle, demilitarizace probíhá velmi úspěšně, tak řeknu.
1: A oni se ještě vlastně, oni to chtějí zabránit, nebo chtějí to zvrátit tím, že píšou, že na Moskvu letí, to byl článek asi v pondělí, nebo kdy na Moskvu letí obrovné množství dronů, které ji úplně zdevastují a tak dále. No oni tam snad ani nedoletěli, nebo já nevím. Jo.
0: Minule to bylo z 500 dronů, doletělo 6, že jo? Z toho z pár jich se střelili.
1: No a ještě, co jsme vlastně neřekli, Petře, co se tam, nebo ono se to nestalo tam, ale kdo ví, kde se to vlastně stalo, že zemřel ten americký senátor, který tak
0: Jo,
1: trošku
0: jo.
1: jako podporoval hodně moc tu Ukrajinu.
0: No.
1: A jenom den po návštěvě.
0: Ano. Ano. Pravděpodobně něco odmítne.
1: To je otázkou.
0: To je otázka. No
1: Tam
0: tak,
1: může být těch směrů
0: pamatuješ
1: víc?
0: si, když byla Sýrie,
1: Ano.
0: tak tu nejstrašnější teroristickou organizaci, která tam páchala strašné jako škody, tak tu vytvořila, vycvičila, vyzbrojila a financovala CIA. A
1: Ano.
0: ten prostředník, který tam zabezpečoval jakoby všechny tyhle ty věci, tak oni ho zajmuli tenkrát Rusové. Vzpomínáš si na to?
1: Ano, toto si vzpomínám, no.
0: No a oni ho prohlásili za mrtvého. Oni řekli, že nějakou rychlou formu rakoviny dostal a že je po smrti. Ale
1: Oni ho držej
0: no
1: Rusové
0: ne,
1: ještě
0: tak jako
1: doteďka.
0: Rusové zatkli u Stalingradu Pauluse a potom ho použili při Norimberku. Tak nesmíme zapomínat na to, že Rusko je dost možné, že do dneška ještě mají tohodle agenta, jo.
1: Tohle agent. Já jsem teda někde četla časový rozbor, ale přiznám se, že mě už čísla tak přeplňují hlavu, že se snažím to eliminovat, tak mi to tam ani moc nalezlo, ale že vlastně jako by musel být úplně Superman, aby se stihnul toho Kyjeva vrátit do té Ameriky a tam teda jako natáhnout tráfy, jo. Takže jest otázkou, no, jak to vlastně celý bude, no.
0: No, a protože se hodně mluví o tom, proč Poláci začali couvat z té podpory Ukrajině,
1: No, tak ty jsou
0: a
1: naštvaný.
0: mluví se o volyňském
1: No
0: masakru,
1: právě, no.
0: tak je potřeba si, protože bylo výročí takové smutné, jo. 11. července 1943 probíhal vrchol volyňského masakru. V ten jeden den ukrajinští nacionalisté zabili přibližně 8 tisíc lidí. Velmi často používali to, co bylo v obci k dispozici. Sekery, vidle, kosy, nože, pily, kladiva. Existují svědectví, že útočníci lidí sekali, rozřezali, rozpárali jim břicha, odřezávali končetiny, vypichovali jim oči, odřezávali jazyky a uši. Celkem v průběhu volyňského masakru zahynulo přibližně 100 tisíc Poláků. A přesto od začátku speciální vojenské operace Polsko pomáhalo Ukrajině proti Rusku a až nyní v úvozovkách pochopilo, že tam jsou ukrajinští nacionalisté. To asi pochopíme časem všude a vždy, protože oni se nikdy nezmění a zcela bezpečně.
1: Budou pořád stejný.
0: To bude stejný divadýlko, ano.
1: A já
0: No.
1: jsem se vždycky těm Polákům divila, že jako to tak jako podporujou takhle, ale tím pohřbením těch ostatků toho jednoho nácka, tak asi jako tím to roztrhli a potrhli. No už by se jim to potom v tom Polsku začalo bouřit, víš, ono taky jako ty lidi asi do jistý míry jako vydrží,
0: No
1: ale pak
0: jasně, tam.
1: to pak jako se nedá jako vydržet úplně všechno, že jo.
0: No ne, tak protože budou taky volby a připravují se určité
1: No,
0: věci.
1: no, no.
0: Mám tady videjko, ruský specialista, voják, tady otevírá normálně jako z obchodu, kdyby to bylo koupené, takové tyčinky, dvě tyčinky, které jsou jako čokoládové. Až na to, že na první pohled ty tyčinky jsou takové jako od sebe nerozeznatelné. Je to v originál zabaleném. Když tu jednu tyčinku otevře, tak je tam detonátor a malá nálož. Takže buď ti to urve ruku, nebo ti to urve čelist, nebo ti to zabije. Tohleto se používá třeba, že to dají dětem, jo, Ukrajinci. To je ukrajinský způsob. Ukrajinský způsob. Něco udělali ve Volyni, to je jedna ukázka, a druhá ukázka je to, co dělali třeba právě na těch územích jako Doněck, Lugansk, kde 8 let jsou děti, které 8 let žili ve sklepě, aby přežili. Protože jít do školy nebo do školky nemuselo vždycky dobře dopadnout.
1: Nepřipadalo v úvahu, no. Jo,
0: no,
1: jo.
0: Rozloučíme se takovou jednou veselou. Zase padla jedna naše taková, bych tak řekl, konspirační teorie, pardon. Ak by nebol 89. rok, tak by Západ krachol. 30 rokov žili a vyžírali, čo komunisti vybudovali. Už nět čo ukradnout, ani vyžrať. Tak Západ krachne teraz. Teraz vidíme, že Západ to jsou len paraziti, žijú len z toho, čo ukradnú. Tak už se to jako ví, už se to prosáklo, už se o tom mluví, jak je to dobře. No a my se můžeme tím pádem rozloučit. Co?
1: Třeba padne rychle. Třeba padne rychle.
0: Třeba padne rychle?
1: Já doufám.
0: No jo. Tam mám tady takový článek, že Ukrajina vytváří velitelství s dlouhým dosahem, jo? Jako pro řízení raket s dlouhým doletem. Mimochodem to velitelství taky už bylo srovnaný ze zemí, jo?
1: To jsou jenom takový ty keci v peci, že jo?
0: Asi tak.
1: No tak jo.
0: Možná ještě teda bych si dovolil. Hlava kanceláře Fidera Zelenského, Kiril Budanov, učinil skandální mesiářský výrok. V rozhovoru na území Kijevsko-Pečerské lavry prohlásil, že ukronacisti jsou výjimečný národ a smísil vojenskou propagandu s náboženským bláznostvím a paranojou. Přežití kijevského režimu spojil s udržováním klášterního komplexu. Všichni se modlí za ukronacisty, za Führera, za naše maso. Nacházíme se v chrámu, který je největší pravoslavnou svatyní na světě. A nachází se právě zde, u ukronacistů. Dokud stojí, budou stát i ukronacisté. Největší pravoslavná svatyně se nachází zde, v Kyjevě. Přežila téměř 1000 let, přežije nás i všechny ostatní. Následně Budanov přišel s tvrzením o duchovní nadřazenosti ukronacistů nad ostatními národy. Ukronacisté jsou vyvolený národ a mezi Slovany je to jistě vyvolený národ. Proto stojíme a budeme stát. Právě odtud přišlo pravoslaví ke slovanským národům. Tak jenom kdybys nevěděla, tak aby se ti lépe spalo.
1: Aby se mi lépe spalo, no.
0: Jo, jo.
1: To je prostě... Já, co se tohodle týče, když každou sobotu nebo neděli, podle toho, kdy mají jakou mši, jedu okolo pravoslavného kostelíčku na Vítoni, ne na Vítoni, na Albertově. A vidím, dobře, ať si tam chodí, já nikomu neberu žádnou víru, nic, ale chci tím říct něco jiného. Ohromné množství Ukrajinců a mezi nima český žebráci natahují ruce a prosí o almužnu. A tohle je tak děsivý obrázek pro mě, který prostě nemůžu zkousnout nikdy, když tam okolo jedem.
0: No, to se ti nedivím. No tak jo, tak Míšo, pojď se rozloučit.
1: Tak jo, přátelé, venku pěkně fouká. Asi bude pršet, možná, že už prší. Nicméně, počasí se nám má trošičku ochladit. Doufejme, že nám trošku tu přírodu to zaleje. Tady v Praze fakt máme hodně velký sucho a ještě pořád fouká takovej teplej vítr, tak to ještě víc vysušuje, tak uvidíme.
0: My máme 20 venku.
1: No, kytičky mi na dvorečku trochu trpí. Martin se to snaží zalejvat, ale i tak, jako ten teplej, suchý vítr to fakt strašně vysušuje. No. Tak uvidíme. Mějte se všichni moc krásně, přeji vám krásné teplé dny, užívejte si léto, pokud máte dovolenou, tak volno. No a myslím si, že se zase uslyšíme za týden, že bych to měla dát, že tam zatím žádnou

0: válečné ekonomice vstříc. Co se opravdu dohodlo na summitu NATO v Ankaře? Evropský parlament schválil brutální zásah do soukromí občanů. Salon o kratomu a dalších drogách a o tom, zda je lepší prevence či represe. To a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 29, který je právě v prodeji.
1: Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u další 167. epizody podcastu Echo Porada. Dnes jsme jen tři. Jirka je na Slovensku a bude nám tady chybět, protože k tématům, které budeme otvírat, by určitě měl jiný pohled, i když já nevím vlastně, co vypadne za dama.
2: Uvidíme.
1: Tereza se věnuje studiu a proto tady se mnou sedí Daniel Kaiser.
2: Dobrý den.
1: A Adam Růžička.
3: Dobrý den.
1: A my vlastně jsme se tady nějak jako připravovali o tom, o čem tady budeme mluvit, a cítíme obrovský deficit v tom, že se řeší v českých médiích nepodstatné, banální a

0: hodně emocionálně vypjaté témata, vypjatá témata, místo těch, které jsou skutečně důležité, které máme na titulní straně. Tady to rozhodnutí dát na titulní stranu téma, které zpracoval Adam, který se tématu soukromě věnuje dlouhodobě a systematicky, tak to jsme dali na titulní stranu s vědomím toho, že to v podstatě nikoho nebude zajímat. Ale my to považujeme za strašně důležitou věc. Je to prodloužení takzvaného chatu kontrol a to všechno Adam vysvětlí, co to znamená, ano. Protože v podstatě to znamená, že všichni můžou číst naše textové a nebo jakékoliv textové zprávy poslané přes jakoukoliv aplikaci.
1: Pokud nejsou koncově šifrované.
0: To nám potom řekne, že dáme, jako, jak to máme koncově šifrovat, zvlášť nám, mě a Danovi, protože my jsme v tom úplní trotl, že? Trotlové jsme.
2: Mluv za sebe.
0: No, tak to vysvětlíš, Dané, ty, jo? A samozřejmě ve vydání týdeníku Echo se bavíme, Ondřej Šmigol píše o summitu Vankaře, který taky byl zastíněn spíš těmi vnějšími kosmetickými věcmi, jako kdo, nebo parametry, jako kdo, kde, s kým se vyfotil, nevyfotil a bylo to samozřejmě ozvláštěno dvojdelegací, dvojhlavým drakem, který do Ankary jel za Českou republiku jako symbol, tak máme dvouocasího lva, tak máme, jako měli jsme dvouocasy jako takový nějaký zastoupení Vankaře. Máme téma o drogách, které jako chvíli taky bylo důležitým tématem, ale už moc není. A Martin Weiss se vrací ještě k odstřelení nebo likvidaci Nord Streamu, protože do této kauze, to jsme asi taky psali, že? A tenkrát byl jako jednoznačný povel psát, že to udělali Rusovi, i když to nedávalo logiku. My jsme naznačovali, že to může být samozřejmě nějak jinak. Nakonec se prokázalo, že to byla akce ukrajinské rozvědky.
2: Ono se to prokazuje, ono je to tady v Německu u soudu, ale jako všechno k tomu naznačuje. A Martin Tušem recenzuje knihu Bojana Pančevského, který rekonstruuje a zastává tezi, že to byli Ukrajinci. A ten Pančevský je, tuším, reportér Wall Street Journal.
0: Tak, ale předtím jsme dostávali kouř, ale na to my jsme zvykli, si my takhle pracujeme, že musíme snést to, že si myslíme něco jiného, nebo že víme něco jiného, než je zrovna než diktátem doby emocí.
3: Nezkrácené epizody podcastu Echo Porada najdete na Echo Prime. Získejte navíc přístup ke všem textům, komentářům i esejím našich autorů. Vše bez reklam. Připojte se k nám na echoprime.cz.
0: Diktátem doby emocí je samozřejmě i Filip Turek. Já k němu nemám žádnou emoci, pozitivní ani negativní, jako nějak to tak sleduju. Mám pocit, že neexistuje člověk, který by byl českým pod větším drobnohledem českých médií, tak jako Filip Turek. Myslím, že to nejsledovanější figura. A teď se dostal do pozornosti médií svojí nehodou na náměstí nebo na křižovatce IP Pavlova, která je skutečně jedna z nejméně přehledných v Praze, kdy došlo k nehodě mezi jeho vozidlem a vozidlem nemocnice na Homolce. Sanitka právě ne.
1: Nebylo
0: to je hrozně důležitý, jako asi, nebo důležitý. To je jeden z takových jako momentů, kdy právě že nešlo o sanitku. Kdyby šlo o sanitku, tak by možná ten řidič sanitky, který je nepochybně zkušenější než ten, kde občas převeze krev, tak by třeba jako byl trošku taky opatrnější při průjezdu té křižovatky. A sociální sítě a řada jako médií má naprosto jasno. Všichni konečně dostali důkaz. Další potvrzující důkaz, že je to, že Filip Turek je nesympatický, arrogantní člověk a tak je asi, tak ten jeho obraz se jako podařilo vykreslit. Nepochybně on sám tomu nějakým způsobem přispívá, významným způsobem přispívá. Nicméně je to teďka téma číslo jedna, které zastínilo všechno ostatní, ale mě vlastně na tom tématu nejvíc jako děsí, nebo to, co se kolem toho děje, ta obrovská spousta emocí a ten nenávist, která je jako soustředěná. Já se trochu jako bojím víc té atmosféry a těch reakcí, než to, co vlastně ten Filip Turek způsobil. Tak jak to působí na vás, pánové?
2: Tak je to takový... Když říká, že Filip Turek je pod drobnohledem, to je pravda. A trošku to působí dojmem, když to tak dlouho mi nasazovali psí hlavu, tak jsem jim tu psí hlavu vzal z ruky a nasadil jsem si na tu hlavu sám.
0: Náš přesný popis.
2: To tak je, no, ale... Hele, uvidíme, tak jako... Měli jsme o tom dneska dlouhou rozpravu na poradě, jako nikoliv tady tý podcastový, ale na poradě, kde připravujeme týdeník, že jo, a některý kolegové, kteří asi nejsou motoristi s velkým, že by je volili, ale kteří jsou motoristi, protože mají řidičský průkaz.
0: Tady je třeba říct, že většina novinářů jsou katastrofálními řidiči, lepší je, když vůbec neřídí. Jo? Ale jako strašně rádi se vyjadřují.
2: Ale vlastně tam jako říkali, že by vůbec se nedivili, kdyby policie to nakonec prošetřila s tím, že Turek jako vlastně nic špatného neudělal.
0: A nebo varianta, že vina je na obou dvou stranách. Ano. Protože oni se objevili dvě videa, což je teda jako taky zajímavé a patří to k tomu, co se ukazuje, že fakt není víc kompromateriálu na někoho jiného, než jako na Filipa Turka, protože ten záběr, ten druhý, který ukazuje, jak přejíždí z jednoho pravděpodobně neoprávněně, já se necítím jako dopravní expert, ale jako řidič bych řekl, že takhle bych zahnout jako doprava neměl. Tak jako se to dostane do médií dřív, než jako třeba vyšetřovacím orgánům, že? To je tento druhé video z toho přejezdu do toho druhého proudu. Adame, co ty řídíš rád?
1: Já jsem chtěl říct, že mě k tomu napadají dvě věci. Asi bych nekomentoval tu dopravní situaci samotnou, protože já mám řidičák 4 roky, možná 5 let a svou řidičskou kariéru jsem zahájil tím, že jsem vyjel na křižovatce u Bulhara do tříproudové jednosměrky špatným směrem, protože jsem si myslel, že když jsou tam 3 proudy, tak jeden musí být můj. Takže já tady v tomhle hledu já se jako nevyznám. Ty jsi zmínil to, jak tě jako děsí ta nenávist. Já popravdě, mně to přijde, že to je vlastně jenom kontinuum takový ty jako přepálený rétoriky, kterou tady máme už od toho předvolebního období, kde já jsem si myslel, že ta teze, řekněme, fialovská, která byla nastolena těmi rudými billboardy a tím apelem na to stát na správné straně, tak jsem si myslel, že se uklidní po volbách. Přijde mi, že ta opozice vlastně v tom pokračuje dále a pokračuje dále i řekněme v tom, že už před těmi volbami ten slogan byl vlastně prázdný, jo? Že se vlastně neřešily jako ty konkrétní politické kroky, ale řešila se jenom ta abstraktní jakási jako atmosférická nějaká retorika a přijde, že ta opozice to drží pořád, takže to, že přišla ta reakce taková, jaká přišla, byly tam ty, řekněme, výzvy k odvolání nebo k tomu, aby Filip Turek složil mandát, to mě nepřekvapilo, zvláště když ty videa k tomu úplně vybízela, jo, to jako to video na té křižovatce, jak tam odletí to auto, že jo, letí na střechu, tak to je úplně spektakulární, takže tomu já se nedivím. Na druhou stranu úplně bych zase jako neřekl, že ta kritika, která, nebo ten drobnohled, který se zmínili směrem k Filipu Turkovi, takže je úplně jako vykonstruovaný. Jo? Mně vlastně přijde, že těch kauz různých, tak už je tolik, že ta kvantita jako nabývá, řekněme, svoji specifickou kvalitu a samozřejmě ty jednotlivosti se vždycky dají nějak odvysvětlit, ale u toho Turka je už jich zkrátka tolik.
0: No právě protože na Turka je soustředěna tady ta pozornost, protože zastává poměrně nemodní a v jistém smyslu pro někoho, pro tu progresivistickou liberální část jako nepřijatelné politické postoje, to znamená adorace jako spalovacích motorů a rychlé jízdy, ano. On je prostě červeným hadrem nabídka. A když se, takže na něj byla skutečně, když se podívám jako na starosty, na jejich průšvihy, tak ta intenzita soustředění se na jejich průšvihy a na průšvihy Filipa Turka je prostě diametrálně odlišná. Tam ta intenzita je odlišná. A když si vezmeme ty kauzy kus pokusu, Můžeme si myslet, že vysoce pravděpodobné, že psal tady tyhle divné posty, ale doposud to fakt nikdo, ani Deník N, který má tu odpovědnost za to, aby prokázal pravost těch postů, protože on si má přešel, tak to doposud neudělal. Obvinění z násilí na bývalé přítelkyni bylo policii odloženo. Vytáhla se nějaká ta nábojnice, Dan to tady jako připomínal, že dal nějakému saudskému diplomatovi nábojnici.
2: Na auto.
1: To je i natočené.
0: Jasně, ale jako najednou se to zjevilo, kde se to najednou objeví. Pokud není jako poptávka politická, společenská po tady těch věcech, já si myslím, že třeba jako i víc než nějaká nábojnice je divný, že ministr vnitra Rakušan používá šifrovaný telefon. Nejdřív lhal o tom, že to dal dětem na hraní a pak teda jako přiznal, že ho skutečně používal. No tak to, co je jako na tom jako horšího? Jako, že ministr vnitra používá šifrovaný telefon od divné skupiny lidí, která stojí jako před soudem, no tak to přece je mnohem závažnější, to vyvolává závažnější podezření než skutečnost nějaké nábojnice. A taky to bylo jako hodnoceno tenkrát jako přestupek a najednou se to objevilo. A padá to jedna věc za druhou, je na něj soustředěna taková pozornost na někoho jiného. A ano, Dan to řekl tady správně, tu, jak mu nasazovali tu psí hlavu, tak on si teďka nasadil sám, protože skutečně prokázal, teď nevíme, jako jak to nakonec vyšetří policie. Jo. Ale jako určitě o něm nelze říct, že je ohleduplný, pozorný řidič, který jako vnímá kolem sebe dopravu a všechny ostatní další řidiče. Jo.
2: Jak tam říkáš, to s tím drobnohledem a padlo tady už slovo Deník N, to se dá docela dobře ilustrovat i na tom, jak v posledních týdnech se Deník N věnoval velké texty, vždycky jako na celá ta plachta jedna stránka tomu, že na ministerstvu životního prostředí zaměstnali teda pravděpodobně Filip Turek právě nějakého influencera za, já nevím, jako pár desítek tisíc korun. Přičemž předchozí ministr životního prostředí Petr Hladík vyplatil influencerům 39 milionů korun.
0: To je
2: jako takovýmhle youtuberům. Nikdy o tom nikdo podle mě nepsal. Nebo rozhodně ne v Deníku N, jo. Čili se to vlastně pohybuje, je to jakoby jiná číselná řada, nebo jiná kvalitativní.
0: Počkej, mnohem závažnější podezření, než to, co řešíme v případě Filipa Turka. Teda. Já se nechci dostat do situace, abych se ho zastával, ale vidím tady tu obrovskou disproporci. A to, co mě skutečně spíš jako naplňuje obavami, je ta ohromná spousta negativních, agresivních emocí, které jsou s tím spojeny a které nejsou adekvátní k tomu, co ten člověk jako dělá. Protože on je obecně vnímaný jako nesympatický. Já dovedu si podle mého odhadu jako 70% veřejnosti, jako ty motoristy skutečně nesnáší, může to být i víc. Jo. Jako, a oni se v tom, jako trochu se s tím v tom vyžívají, utvrzují to a mám takový pocit, že čím větší bude ta emoce vůči ním pokračovat, tím budou si u některých, jako u těch minimálně zbývajících 30%, které jsou mezi nimi jsou nějací neutrální a jsou tam jejich skalní voliči, tak je to bude posilovat, protože ta disbalance, ta nerovnováha v tom, jaká je věnovaná pozornost Filipu Turkovi a jak je nevěnovaná pozornost jako průšvihům těch lidí, kteří takzvaně stojí na správné straně a které reprezentují ty správné a jediné dobré hodnoty, tak to je, jako to myslím, že vyvolá nakonec opačnou reakci.
2: No, to je právě zajímavý sledovat, jak vysokýho stupně hysterie, teď myslím ze strany jako těch lepších médií, nebo lepších ve smyslu jako hodnotově zakotvenějších, než jsme třeba my, a politiků, kteří motoristy nemají rádi, tak jakýho stupně tady ta hysterie bude muset dosáhnout, aby se překlopila v opak, aby jim dopadla tady těm rozmíchávačům hysterie na hlavě. No a já se ale teda obávám, že úroveň, kdy hysterie začne být kontraproduktivní, bohužel zvyšuje. Bývaly doby, že kdy delikty politiků za volantem nebyly považovány jako věc, po kterých by se vyzýval k rezignaci nebo k odstoupení. Že vzpomínali jsme, jak Václav Havel v roce 1999 jel v podstatě před zraky novinářů znovu Fabii, vyždímal z ní vlastně rychlost 160 km na nějaký okresní silnici. Nebo
0: tak to byla Fabie? Nebyla to Octavia? To je jedno.
2: Já myslím, že Fabie, že tenkrát mu to právě, já nejsem teda znalec ročníku, který model Škodovky byl uvedený na trh. Jo. Ale tehdy to byla situace, že generální ředitel Škody Mladá Boleslav, pan Kulhánek, přivezl prezidentovi ukázat nový model auta, sedli si spolu do auta, vlastně Havel na to šlápnul a dopustil se tehdy prezident takový docela hezký věty, že říkal, jo, vůbec bych nevylučoval, že jsem měl takhle prostě přes limit a klidně bych zaplatil pokutu, ale nikdo to po mně nežádá.
0: Ale Dane, já si vzpomínám, že...
2: A promiň, samozřejmě, že něco jiného jet rychle, když se s někým nesrazíš a něco jiného, když jako narazíš do auta, který veze krevní destičky, či co, jako se to teď bohužel podařilo Filipu Turkovi. Ale přece stejný lidi, kteří chtějí dneska Turkovu demisi a politicky ho popravit, žádali ho demisi už, když dal tu hloupou fotku, jak jede někde prostě po dálnici a ukazoval tam fotku, jak má takhle jako tachometr 250 nebo kolik, tak to byl havlovský delikt. A ty lidi se tvářili, že tady tím se otevřely brány pekla, že jako Turek musí okamžitě odejít z politiky.
0: On si to málo kdo vzpomíná, ale v té době Václav Havel v té druhé polovině 90. let nepatřil mezi miláčky k médií. On dokonce jako Dane přestal psát do Lidových novin, uchylil se vlastně paradoxně, což byl paradox života Václava Havla, k tomu, že dával rozhovor jenom Právu a jenom jednomu vybranému redaktorovi Českého rozhlasu. On, to už si dnes, jak je na druhé straně glorifikovaný, tak jako ten závěr jeho kariéry, ten byl ve znamení jako nějakého vyloučení a nepatřil.
1: Ne,
0: vy mi pořád říkáš, že to tak není. Já jsem tenkrát pracoval s pravěstu a jako velmi intenzivně jsem to jako vnímal.
2: Tak jsi vzpomínal asi na demonizaci Václava Havla, tehdy jsi byl na Nově, viď? Nově se týkalo, jako Nova Havla trápila, bych řekl, ale takhle ti to mohlo připadat jenom měřeno.
0: Tenkrát se na to dívalo 3,5 milionu lidí na zprávy televize.
2: Jasně, to je pravda. Kvůli tobě. Ale takhle ti to mohlo připadat, protože jsi to měřil mírou až zboštění Václava Havla z počátku 90. let, ale když poměříš, jak se k Havlovi chovali novináři i v době, kdy to od nich jakoby relativně nejvíc schytával s tím, jak se chovají k Filipu Turkovi, jak je to pořád, je to neuvěřitelný nepoměr.
0: Jo, to s tebou naprosto souhlasím, ale neměl na růžích ustláno Václav Havel.
1: Já si, pardon, jenom...
2: Nicméně, promiň, nikdo by neřekl, jako nikdo z politiků i třeba z jeho soupeřů tehdy už propuklo otevřené nepřátelství mezi Havlem a Klausem, tak rozhodně by Václav Klaus tehdy se nepostavil na vlastně jako směšnou pozici, že by říkal, tak on jel těch 160 km hodně, ať odejde z hradu.
0: Dane, to je strašně důležitý moment, že vlastně tenkrát i ty politici, ty opoziční, nebo ti, kteří spolu soupeřili, se k věcem tohohle typu vůbec nevyjadřovali. Teďka vidíš, že jako Vít Rakušan, Petr Fiala, jako oni nemají žádný jiný důležitější téma, než aby se vyjadřovali k hovadinám tohohle typu. Navíc, když jako skutečně tam se musí proběhnout policejní vyšetřování, kdy všichni se nějak dohadují, všichni jsou teda skutečně dopravními experty. A ta situace je v mnoha ohledech, ta nehoda samotná a její průběh je sporný. Jo. Ano, Filip Tylek neřídí jako ohleduplný řidič, jo, a je to spíš patří k těm, jako ten styl jeho jízdy je jednoznačně agresivní, jo, to je jako, to taky je fakt, jo. Ale musí to vyšetřit policie.
1: Jestli ještě, pardon, můžu jenom, možná abych trochu zastal jako tu pozici, kterou, jako Jirky, který tady není. Jo? Tak,
0: ale nemusí vlastně se do toho stylizovat, za každou cenu. Jak potom Jirka vydopadá v těch komentářích.
1: Já zdravím komentátory na YouTube. Ale chtěl bych zmínit takovou jednu věc. Já souhlasím s váma, jako, že tady řečeno nacherovsky, jako ten dvojí metr, myslím si, že, jako že tady velká poptávka po nějakém zlu ve veřejném prostoru, který podle mě jako naplňují, řekl bych spíše esteticky, než jako jakkoliv jinak, ti motoristé. A myslím si, že jako třeba jako demonstrace milionu chvilek pro demokracii.
2: Říkal tako... milionu, nebo už dokonce bilionu.
1: Milionu jsem milion. Říkal.
0: Demonstrace... Oni jsou biliony, jsou 100%, jsou jich biliony.
1: Tak jako tady tyhle demonstrace mi přijde, že takové nostalgické larpování 17. listopadu, protože se jako reálně za stolik jako nic neděje. Jo. Na druhou stranu já se trochu ošívám, když to tady srovnáváme prostě jen chování Filipa Turka třeba s Václavem Havlem a tak dále. Protože já si myslím, že on tam reálně nemá tu protiváhu, protože kromě toho, že on, řekněme, byl jakýmsi influencerem jako pravicového typu, tak jako nevidím, že by za sebou měl nějaký konkrétní výsledky. Jo. Podle mě jako to srovnání, které tady můžeme udělat, je třeba s Donaldem Trumpem, který je vlastně podobný typ, který takhle vlastně byl taky, řekněme, trnem v oku jako establishmentu, esteticky prostě jako nelibá postava. Ale zároveň, to je, předčas jsem o tom psal kolega Mačej Ručaj, kde on to měl článek... který se jmenoval Trump jako beranidlo, tak on vlastně jako skrze ten svůj styl, mimo jiné, také měl ty konkrétní politické kroky, kterým něco dosahoval, jo? Což jako u Filipa Turka já nevidím. A jako například jako kolega z motoristů, prostě Petr Macenka, jakožto předseda strany a ministr...
0: To je tvůj
1: jako,
0: kolega, ne, aby
1: no, dobře. Jako jeho kolega, kolega Filipa Turka, přesně, to je... Pardon. Tak jako, jako ministr zahraničí mě přijde, že ho prostě jako naprosto... přesahuje, jo, že Filip Turek mě přijde, že v současnosti taková jako zvláštní politická jako figura už téměř jako na ústupu mě přijde.
0: No, jako to je pravda. Dan ale zmíní...
1: ne, nebo opravte mě, jestli jako on reálně co udělal.
2: Já tě hned opravím.
0: No, no. Tak zkus to, ne, na to nezapomeneme.
2: Je to pravda, čili taková jako oprava, neoprava. Je to pravda, nicméně tady přece od začátku, od října se vede... se skoro největší část energie vynakládaná v české politice vynakládá na to, aby Filip Turek jako měl marginální postavení. A pak říkáme, jo, takže on má marginální postavení, za to si může sám a to vlastně jako nějakým obloukem dokazuje, že to, že ten postup, jak Filipa Turka marginalizovat, byl správný, protože je marginální.
1: Můžu jenom rychle, jenom to, já bych řekl, že tady
0: já
1: to...
0: se v tom ztratil.
1: Já bych řekl, že tady tohle je ale taktická chyba opozice, která ta, že se tak soustředí na vlastně nedůležitého Turka, že jí ucházejí prostě o dost zásadnější věci, proti kterým ona by mohla se stavět vůči té vládě.
2: Tak to, k tomu řeknu něco, už jsem vyšel z lesa, našel jsem zase cestu. No to je právě na tom hrozně zajímavý, že jo? Filip Turek se vybral jako svoje hlavní téma, nebo takovej... pars pro toto svého působení v politice z pozice vládního zmocněnce, z takový tý divný pozice, co má na ministerstvu životního prostředí, odpor proti instalaci obřích větrníků, které nám vnutí Evropská komise, vláda je v nějaké míře postavit nechá v těch akceleračních zónách. A tam podle mě Turek nějakých úspěchů dosáhl, ale nemůže se o tom moc mluvit, protože to nechce Andrej Babiš, aby... nedráždil zastoupení Evropské komise v Praze, aby jsme neohrozili nějakých 10 až 27 miliard korun na evropských dotacích. Takže tam těch, třeba těch akceleračních zón, kde se bude moct stavět v podstatě bez, jako bez nějakých větších povolovacích řízení, se Filipu Turkovi a několika dalším lidem, kteří přišli nově na ministerstvo životního prostředí, se jim to podařilo hodně zredukovat. Ale je to takový ten jako úspěch, kde má zakázáno o tom mluvit. Jo? A když tady probíráme opozici, která okamžitě vystartuje, prostě když Turek jede na červenou někde, tak já považuji za vlastně jako nedostatek odvahy, nebo dokonce jsou to jako sraby, nebo zbabělost. To, že oni se k tomu, co by měla být podstata teda působení Filipa Turka, a to jsou ty větrníky, jestli ano nebo ne, oni se k tomu vůbec nevyjadřují. Jako se nedozvíš prostě, co si myslí ODS, předseda ODS Martin Kupka o tom, že tady má vyrůst, já nevím, možná až jako 500 obřích vrtulníků.
0: Jak píše se znám zprávy.
2: Ne, ale že o těch větrnících se vlastně vůbec nemluví. Jo. Teď to, ty si trošku na začátku říkal, že kauzy Turek, nebo kvazi kauzy Turek, že zastěňují důležitější věci, které se dějí v pozadí. Ty větrníky je jedna z věcí, o které se teď v zákulisí jako vlastně vede, řekl bych skoro až bitva. Vláda bude muset do srpna předložit a schválit ty akcelerační zóny, jako definitivní vymezení. Teď tady v té době, nevím, jestli už to teda třeba tady ten týden nějak nevyústilo, jo. Probíhal takový jako zákulisní souboj o tom, jestli ten návrh, který se bude předkládat vládě, tak jestli ho podepíše někdo z ministerstva životního prostředí nebo z ministerstva pro místní rozvoj. ten člověk, který to měl podepsat na MŽP, se tomu brání, protože tvrdí, že nechce jít jako do vězení jednou kvůli tomu. Že to je vlastně jako víceméně věc kriminální povahy. Tady ten návrh na ty jako na ty akcelerační zóny pro ty větrníky, já říkám vrtulníky. Stejně tak jsem teď se doslechl informace, že 9 krajů a v České republice máme i z Prahu 14 krajů, že? Čili 9 krajů je většina docela zřetelná. Má k těm větrníkům, který by měly být na jejich území zásadní výhrady. A tohle se děje, podle mě to, se to děje vlastně jako na většině území České republiky mimo Prahu. A tady se řeší to, jak někdo prostě odbočil na IP Pavlova. A ta opozice, která by podle mě jako znak možnosti v opozici je, vyjádřím se tady k těm věcem, jako jsou ty větrníky, tak oni jsou úplně nadšení z toho, že nemusí řešit tohleto, že řeší to, jak jako se Filip Turek chová za volantem.
0: Logická infantilizace společnosti, logická banalizace, souvisí to s tím, jak ta společnost díky nástupu digitálních technologií hloupne. Jako to vysvětlení má, zároveň kromě větrníků dané, psali jsme o tom, byl schválen stavební zákon, který naprosto zásadně může změnit jako fungování, respektive výstavbu. Ta debata jako probíhá ve společnosti tak na okraj. Přitom průšvih, který měli Piráti z digitalizace stavebního řízení, byl jako obrovský a naprosto nespochybnitelně to ohrozilo tu výstavbu. Teď tady máme nový zákon, o kterém se mluví, že je jako trošku opačným extrémem, že jde na ruku velkým developerům, že kteří měli být autory toho zákona. Nicméně v mnoha ohledech a viděl jsem i vystoupení šéfa komory architektů, pana architekta Kasla, který se za ten zákon postavil, protože zcela jednoznačně dojde k tomu, že dojde k debyrokratizaci stavebního řízení a je to důležité jak pro individuální výstavbu, tak je to důležité i pro tu výstavbu společenskou a nebo respektive těch větších jako stavebních celků. Že? A jako stejně podobně to bylo s Ankarou, že tam se neřešilo v případě summitu na to, co je tím tématem, ale to, kdo tam pojede a v jaký sestavě a kdo bude první někde a kdo kde bude sedět, ale neřešila se, my naštěstí teda k tomu text máme, jo, ale to je nějak znak té doby a třeba i na život lidí se teda promítne mnohem víc, jako třeba ten chat control. Že? Možná, že už by bylo dobře, kdyby si Adame k tomu řekl, jaká je podstata toho příběhu.
1: Co se stalo?
0: No.
1: Tak bylo to velice jako překvapivá záležitost, která se udála minulý týden. Protože co je ten chat control jako takový? Tak v roce 2020 byla schválena směrnice e-privacy, která v podstatě chrání důvěrnost komunikace. A záhy na to tak se schválila výjimka.
0: Listovní tajemství, tak jak jsme byli zvyklí.
1: Tak, a pro digitální prostor. Tak, se schválila výjimka, že pokud jde o boj s dětskou pornografií nebo o ochranu dětí před sexuálním zneužíváním, tak ty soukromé firmy, tady tímhle rozumějme ty americké technologické giganty, Google, Microsoft, Facebook a tak dále, tak oni mohou dobrovolně skenovat ten obsah, který mezi sebou lidé sdílí ve jménu teda hledání tady tohle problematického obsahu. Jo? Od začátku tady tohle byla kontroverzní, ten evropský inspektor pro ochranu údajů, což je nezávislý dozorový orgán, tak to kritizoval. Mluvil o tom, že to je neúměrný zásah do soukromí, že tam nejsou pojistky, které by chránily uživatele před tím, aby ty společnosti do toho víc jako, aby to nějak zneužívali, tady tyhle jako důvěrná data. A proto na evropské úrovni se řeklo, bude to jenom dočasné, než najdeme nějakou jako lepší náhradu. Jo? Což je ten takzvaný chat control 2. Jo? Tohle byla chat control 1, pak je chat control 2. No, ale ta dočasnost, tak pro ně měla být do roku 2024, pak se to prodloužilo, pak to mělo být do roku 2026, to se to dále prodloužilo. Takže už vlastně jako tady půl dekády máme jako dočasné opatření. A když to přišlo v březnu s požadavkem, aby se to tedy znovu prodloužilo, tak Evropský parlament tentokrát řekl, že to prostě prodlužovat nebude. A ze strany komise a rady ministrů, tak jim tam vlastně přišel jako text, oni ho prvně jako významně ořezali v tom březnu, tak aby tam byly ty ochrany, které vlastně jako které tam, by tam zaručovaly aspoň nějakou míru jako teda soukromí nebo ochrany soukromí, to vlastně jim vrátili zpátky, že to teda neakceptují, poslali jim tam ten text znova a Evropský parlament to tentokrát úplně jako odmítl. A tím pádem ten chat control jednička, ta výjimka přestala existovat od dubna, my tady nemáme, takže od dubna ty firmy tady tuhle výjimku nemají a nemůžou vlastně ten obsah vám
2: sežít. Od dubna můžete posílat fotky malých dětí.
1: Přesně.
0: No, ale tam přece absurdní je to, že jako ti, kteří jsou největší zločinci, ti pachatelé té dětské pornografie, ty velké ryby, ty si najdou jiné způsoby, jak by to samozřejmě šířili a jestli to by to teoreticky na někoho dopadlo. No. Ty uvádíš i ty data, ne, že to v podstatě vliv na to odhalování té trestné činnosti je strašně malý.
1: Je to veskrze, když se a mimochodem jako Evropská komise, která tady tohle jako tlačí, ona je jedním z tím jako hybatelem, který tady tohle chce, tak loni tak vydala zprávu, kde měla jako poskytnout evaluaci, jak je to efektivní a musela tam konstatovat, že vlastně není prokazatelný vztah mezi tím, jak ty jednotlivé firmy vás sledují versus jak moc dochází k ochraně konkrétních dětí nebo k zatýkání těch pachatelů.
0: Tam je třeba i říct, že vlastně jako oni by skenovali fotografie, veškerou komunikaci, kterou máte, ale tam stačí třeba mít fotku jako novorozeně ve vaně, jako že si uděláš vzpomínku pro sebe privátní, tak jak možná ty fotky máme z dětství všichni, ale teďka by to...
1: Ano, přesně, děti na dovolené, prostě v plavkách, nebo třeba, když tam byl ten případ nějaké otce, který vlastně vyfotil batolek, protože měl nějaký kožní problém, poslal to doktorovi, tohle bylo vyhodnocené jako dětská pornografie. Možná jako stojí za to říct ty tři základní metody, které se používají. Jo. Ta první, která je tak jako nejméně invazivní, ale taky problematická, tak to je to, že existuje nějaká databáze jako prokazatelné dětské pornografie a ty materiály mají na sobě nějaký identifikátor a vy jenom se díváte, jestli náhodou ten materiál si někdo neposílá. Jo?
2: Co znamená identifikátor tady v tom případě?
1: Každý to video tak má nějakou signaturu na sobě. Jo? Tomu se říká nějaký hash a ty vlastně můžeš akorát zkontrolovat, zda ten konkrétní materiál si někdo neposílá. Jo, takže prostě nevím, třeba...
2: A ta signatura je unikátní, čili...
1: Ta signatura je unikátní, přesně. A ono se to používá na fotky, je to takzvaná foto DNA a tak dále. Je to nějaká jako technologická věc, já tomu úplně přesně nerozumím. Tohle je nejméně invazivní, ale i tak je to zásah do soukromí, protože jako vy nevíte, kdo co dá do té databáze, co všechno bude kontrolovat, jako jestli se náhodou neposíláte, jo? Prostě to může to být jako dneska dětská pornografie, zítra to může být prostě, nevím, třeba nějaká kniha, jo? Která se nehodí, něco takového. Ta druhá věc, která je problematičtější, a to, co říkal ty, Dalibore, tak je to skenování nového obsahu, jo? Kde my tady máme nějaký jako chytrý klasifikátor, který se podíval na spoustu dětské pornografie v minulosti a teďka na základě toho hodnotí něco, co ještě předtím nikdy neviděl a říká, tohle je nejspíš dětská pornografie, ano a ne. Ale vzhledem k tomu, že jako dětský pornografie v rámci toho, co si lidé mezi sebou posílají, tak je úplný zlomeček, tak i když tady tohle prostě bude mít dobrou tu senzitivitu a specificitu, jak známe z covidu, tak tím, že vlastně tam ten ohromný nepoměr mezi tím, co vlastně neproblematický obsah a ten zločinný, tak to prostě má obrovskou chybovost a bude to chybovat právě tady u těch materiálů, které jsou podobné. Takže fotky vašich dětí na dovolený, intimní fotky, které si sdílíte prostě dospělí lidi nebo i dospívající, nebo něco takhle podobného. A tady tohle potom, když je nahlášeno, tak se na to musí podívat nějaký lidský subjekt, ať už je to teda zástupci té firmy, policie a tak dále. A ta třetí věc, pardon jenom, tak se netýká audiovizuálního obsahu, ale má chránit před takzvaným solicitingem, což je takový to namlouvání těch sexuálních predátorů dětí. Takže tohle už se nebavíme o audiovizuálním materiálu.
0: Počkej, to vůbec nevím, co to je.
1: A bavíme se o tom, že někdo bude skenovat konverzace, to znamená, že textové výměny mezi uživateli a bude říkat, není tady tohle náhodou dospělý, který se snaží predátorsky dostat dítě. Takže to už je vlastně jako ještě pořád jinde, kdy se nebavíme o audiovizuálním materiálu, ale bavíme se o tom, co si lidé...
0: A to by mělo být chat control 2, nebo tady...
1: No, tohle, všechny ty tři věci, které teďka jsem vyjmenoval, tak jsou dobrovolné, tak ty firmy dobrovolně mohou dělat na základě vlastní iniciativy, pokud je to ve jménu ochrany dětí. A v tom Chat Control 2, který teďka mimochodem...
0: Počkej, Adame, to je strašně zajímavé a jsem přesvědčený o tom, vážení posluchači, že vás to bude zajímat, protože Adam v druhé části vám také řekne, jak se proti tomu chránit. Jo, jak šifrovat ta data, tak doufám, že víš, jak na to. Jak šifrovat ta data, aby
4: ti
0: do
4: toho...
0: Tak
2: nikdy... za pivolem budeme poskytovat návod pro pedofily.
0: Tím jsem chtěl naznačit, že jsme se dostali do nakonec první části. Jak víte, v průběhu léta natáčíme jednou za 14 dní. Nicméně si myslím, že stojí za to si koupit i tu druhou část, protože v tom dostanete kompletní vydání týdenníku Echo, veškeré komentáře, které vycházejí na Echo 24 a hlavně dostanete Echo 24 bez reklám a plný přístup k našemu bez inzerce publikovanému serveru Echo Prime, kde to máte všechno pěkně na jednom místě. Tu první část můžete kromě kanálu YouTube sledovat, poslouchat také na celoplošném rádiu Prostor a také na našich stránkách. Tak, děkujeme za pozornost posluchačům první části. Mám velkou naději, že řada z vás se přesune do té druhé, protože tam vám Adam řekne, jak můžete tady tohle šmíráctví a tuto špinavost, která přišla z Evropského parlamentu, jak ji můžete obejít.
2: Hele, nicméně, ať je účel Babišova náletu na Petra Pavla, jaký chce, ať se mu to má zúročit v prezidentských nebo parlamentních volbách, tak jako tady tím Pavlačovým způsobem, jakým provádí to, že řekne, nikdo se s ním nechtěl bavit, ani se s ním nechtěl bavit, tak to je jako fakt níž se jít nedá.
1: Předsedkyně dala hlasovat, aby se tím zabýval Europarlament v urgentním režimu. Hnedka ve čtvrtek, teďka minulý týden, a to byl poslední den před letní pauzou Evropského parlamentu, kdy tam více jak 100 europoslanců chybělo.

0: Om, šanti, om, přátelé, přátelé krásní, tvůrci ve hmotě a i ve spiritu, akorát jste mě zastihnuli tady při četbě denního tisku. Čtu si tady aktuality, ano, z domova, ze světa, z politiky a z kultury. A sice je to halo sobota z 2. října 1982, ale to nevadí. Jo, protože ono je to furt aktuální, protože na základě tady té historie, jo, co byla, his story, jeho příběh a dějiny se odehrává naše současnost nádherná. A současně teda zdravím všechny posluchače, diváky Studia Deja Vu na Svobodném vysílaču, ano, a zdravím Libora Kopřivu, našeho dnešního hosta. Liborku, slyšíme se?
1: Slyšíme, zdravím, pěkný večer, Petrucho.
0: Krásný večer. Korby. Já jsem rád, že jsi přišel, člověče. My jsme spolu v týdnu mluvili, posílal jsi mi nějaký materiály, takže mám to zpracovaný, mám tady pěkný videjko. A hlavně máme tady tebe. A ty se s tím taky nepářeš, takže nám řekneš vlastně, o co šlo. Ale teď já jsem chtěl přivítat aj teda stálicu, Máru, ale ten nám tady zmizel zatím, jo? Nevím, jestli třeba se mu nelíbila ta písnička Dopravní značky, protože to je systémová píseň, jo? Jak žijeme ve světě plným příkazů, nařízení, zákazů, vyhlášek. A už se tady objevil chlapec. Takže dobrá, takže je tady, ano, takže Máro Čermáku, slyšíme se.
2: Ahoj, mě to spadlo, nevím, jestli tobě, nebo...
0: Mně to nespadlo, mně nikdy.
2: A mně to normálně spadlo celý.
0: No, tak ono je možný...
2: Tak jsem ti psal, jestli to spadlo tobě.
0: Ne, mně to nespadlo.
2: Protože tam je napsal, ten to není dostupný.
0: No... Ono se to, vzpomínáš si, mě to tehdy taky, to je 2 měsíce, taky mě to spadlo. Ono to chtělo pro, abych si zaplatil pro a upgrade, ale já jsem, pak jsme se domluvili spolu, jo, že to nechám tak, že jim nebudu platit ani korunu, jo, tak mě umožnili vysílat z nějakého důvodu. Asi proto, že to má smysl, jo. No a to, že jsi vypadl, je možná předzvěst toho, chlapci, že to dneska bude hustý, jako jo. Liborek už se směje, takže já to řeknu ještě tak. Pokud máte 12.7.2026, jejich to roku, podle Gregoriánského, tak sledujete náš živáč a já vždycky zapomenu, jo, takže můžete telefonovat do studia a pro ty, kdo nás nevidí, jo, jenom slyší, jo, tak je to telefon, studiový telefon, jo. 799-589-362. No a tím jsem prozradil, že pořad je interaktivní a že se budeme těšit na vaše zvídavé dotazy nebo komentáře, anebo takové jenom pozdravení prostě, jak se máte. Takže budeme se těšit, jo, že se ozvete, nestyďte se, nebojte se, není čeho, my jsme studio, kde je vše dovolený, jenom bez cenzury, nejsme placeni, nemáme tady žádné reklamy. Brzo bude mít 1000 odběratelů a po té 1000ovce mě začnou bombardovat z YouTube, ať si to udělám komerčně, jo, abych tam měl ty reklamy a že mě budou posílat nějaký peníze. A víte, co jim řeknu? Nasrat. Přátelé, takže tímto vás i vyzývám, kdo chcete podpořit Deja Vučko, jo, tak klidně podpořte, já mám tady pod videjkem, vždycky vám uvedu číslo účtu, jo, není to povinnost, je to jenom takové dobré skutek, jako jo, protože jedem fakt bez reklam a jedeme pěkně ze svého volného času, Mara vyhledává informace, jo, ono už mu to sice chodí pěkně, jo, ale i tak třídí, protože těch informací je hafol, posílá mě to, nebo já se vždycky otevřu na tom jeho Facebooku, tak si, co mě zaujme, si stáhnu, nadabuju a zpětně to posílám vám, jo, abyste věděli, jak se věci mají tady v tom korporátu. No a začneme okénkem Takovým jako Matrixovým, korporátním, a mám tady nachystaný na začátek dvě takový videjka, jo, a mají společný to, že se to týká aut, motorových vozidel, firemních vozidel a taky toho, kdo sedí za tím volantem, jo, buď je to cestující, anebo je to teda šofér, jo. A takže to mají tady ty dvě videjka společného. Jedno videjko mě poslal tady Libor, takže ten o tom bude povídat. A druhý videjko jsem dostal od jedné posluchačky, nebudu jmenovat, a vykládá tam chlapec, povídá si s úřednicí, taky nebudu povídat jeho jméno, i když ho znám. A já jsem teda v rámci zachování inkognito pozměnil trošinku aj jeho barvu hlasu, protože třeba se ozve sám, jo, já si myslím, že nás poslouchá a že se ozve sám, ale udělal jsem všechno proto, poučen z minulých nezdarů, že jsem trošinku mluvil o osobě, o člověku, který tu nebyl, a pak jsem to musel vystřihávat, jo, pak jsem si uvědomil, že se to až tak úplně jako nehodí třeba, jo, protože nevíme, nechodíme v cizích botách. Takže to je tak na úvod vše a zeptám se vás, hoši, asi prvně Liborka, to jsme dlouho neviděli. Libore, jak se máš? Ty teďka hodně cestuješ a takže asi potřebuješ ty zkušenosti nazbírat, že tě neustále staví, jo, tady ti otravové, jo, a neustále tě obtěžují a zdržují tě až 2 nebo 3 hodinky. No dobrý, to probereme. A jak teda jinak se máš? Ty máš něco? Teďka jsem zaregistroval, že se staráš o nějaké velké stádo koní, je to tak?
1: Tak, jenom, jak se mám? Mám se krásně, jsem spokojený. A teď jsem se v podstatě, nebo ještě jsem ve fázi, že se stěhuju, ale už jsem na místě, kde budu teďka, věřím tomu, že nějakou delší dobu bydlet, a budu tady na statku, je tady přes 200 koní, kteří žijou ve volné přírodě, jakoby v ohradách, a já tady budu mít i svýho koně, a ono se nedá říct, že se budu starat o těch 200 koní, já tady budu mít nějakou jinou, jakoby povinnost moji, že si tady budu věnovat svým koním a mladým koním a hlavně sobě. Budu tady hodně v přírodě, protože to tady hned sousedí s Adřebachem. Budu tady čerpat energii, budu tady chodit na houby a prostě co nejvíc v přírodě, co nejvíc s koněma. No. A teď, takže dost cestuju, no, a byl jsem teďka na Moravě ve čtvrtek s tatínkem na kontrole. To je z Vysočiny pomalu 2,5 hodiny cesty tam, pak ještě do Olomouce, pak zase 2,5 hodiny z Vloštic na Vysočinu. No a stalo se mi zase po x měsících něco, co uvidíte, a k tomu něco řeknu. Ale mám se krásně. Jako, já se to fakt jako nestydím říkat, prostě to tak je. No. A užívám si to. Jenom jsem trošku unavený, protože jsem dneska nacestoval 6 hodin v autě, sice ne v kuse, ale já to zvládnu, mám studánkovou vodu a dáme to.
0: A dneska tě neotravovali korporátní strážní?
1: Ne, já jezdím každý den od pátku jezdím, každý den vlastně trávím tak těch 6 hodin jízdy, no, 3 hodiny tam. Já jezdím z Vysočiny a držbák Vysočina, z Vysočiny, a takhle jezdím ještě zítra v úterý a pak už tady zůstávám úplně. Dobrá. Já si nějak stěhuju nějaké věci, ještě si buď zítra nebo v úterý odvezu koně z Vysočiny sem jednoho a už tady zůstanu.
0: Tak a když zmínil jsi ty houby, samozřejmě já vás vždycky vítám, že si tady křupu houbičky, nebo ne houbičky, ale amanitku, ale nemám, zbytek jsem poslal kamarádovi.
1: Tak.
0: Ano, protože jsme tvůrci a když můžeme, pomůžeme, takže počkám do toho podzimku, až vzejdou muchomůry, jo, takže mám tady zatím akorát tu kelskou sůl, tu tady zobu, a ohledně těch koní, Libore, já se ptám z toho důvodu takový stádo koní, jako protože já chodím na tu farmu a já tam mám na starosti 2 koně, 2, a měl jsem za úkol jednomu podestlat, napouštět, dopouštět vanu, vodu, jo, a prostě starat se o ně. No ale já jsem si prostě neodvážil přiblížit k tomu jednomu, takže mu vanu napouštím z veliké, převeliké dálky. Vždycky tak jenom odhadnu, že ta vana je už plná, tak tu hadičku jako vypnu, ten ventil, jo. No a tomu, kterému jsem měl podestlat, které je údajně hodně hodné, jako že by neoblížil mouše, jo. No tak jsem mu prostě nepodestlal, protože nenašel jsem, mám obrovský respekt, jo. Takže jsem k němu nešel, no naštěstí farmáři se dneska vrací večer, tak ho dají do pořádku, ale já jsem ho kontroloval taky z dálky a je v pořádku. Takže houbičky, koně, všechno to jede, no a zeptám se aj Máro, tebe, jak se máš, chlapců?
2: Já se mám pořád tak nějak dobře. Když jsi tvůrce, pořád něco tvoříš novýho, takže všechno v pohodě.
0: Všechno v pohodě, dneska jsme spolu měli ve trojku povídání zase na téma uzdravení jednoho človíčka, který taky trpí onko problémem, takže měli jsme hodinový povídání, takže snad to dopadne dobře a na úrodnou půdu a chlapec se z toho vylíže, protože dostal tolik informací, že by to mohl zkusit, protože chuť k životu má. Dobrý, takže no a já co? Já vlastně tvořím teďka ty truhlíky na ty lopuchy z toho dřeva, jo? A mixuju hlínu, jednak tam dávám popel, jednak tam dávám kompost a normální hlínu a budu mít hafol hlíny, protože těch truhlíků velikých 70 cm hlubokých bude asi 10, kde budou lopuchy. A jedeme k Irence pro topinambury. Jo, jsou zvědavý na ty topinambury. Jako jsou celkem natěšený, už jak to chutná, údajně se to dá jíst i syrový, jo, a že toho má plnou zahrádku. Libore, ty znáš topinambury?
1: Já jsem je poznal loni, poprvé. Jsou luxusní.
0: My letos poznáme, takže Máro, ty neznáš topinambury. Já jsem neznal ani ten název, člověče, topinambury.
1: Já jsem to taky slyšel poprvé.
0: No. Jdem na to? Tak jo.
1: Můžem.
0: Tak jo, takže já úplně na úvod pustím takový videjko, možná jsem ho už pouštěl, ale ono je vhodný tady pro to dnešní téma, jo. A potom pustím videjko jedno a druhý. Tak, abych nepředbíhal, takže videjko, pojď, tady je.
3: Řidiče povolání. Majitelé více než 20 milionů vozidel v Polsku platí výpalné. Z definice slova řidič vyplývá, že je to povolání, které je vykonáváno za účelem výdělku, založené na licenci, tedy řidičském oprávnění. Jak se nazývá člověk řídící své soukromé vozidlo za nevýdělečným účelem? Soukromý řidič je definice vymyšlená takzvaným státem, která označuje člověka řídícího své soukromé nevýdělečné vozidlo. Stát tímto uznává, že na silnicích se mohou pohybovat výhradně vozidla s řidiči. Proto vnucuje každému člověku držení licence řidičského oprávnění, které je potřebné k vykonávání výhradně povolání řidiče. Tento bezprávný nátlak na lidi je sankcionován různými druhy trestů. Lidé, kteří vlastní svá soukromá vozidla, nemusí být řidiči s licencemi, aby je mohli využívat. Veřejné silnice nejsou vlastnictvím státu, vlády, policie. Za bezprávné je třeba považovat zmonopolizování práva státu na využívání veřejných silnic podle vlastních definic slova řidič. A také předpisů a zákonů, které nejsou žádným právem, ale bezprávím vůči každému člověku. Jízda vlastním vozidlem je právem, takzvaný stát z tvého práva udělal privilegium.

0: využívat nezadatelné právo k jízdě vlastními vozidly. Co se týká svobodného pohybu, je to zapsáno v obecném mezinárodním právu. Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, článek 13 uvádí, že každý člověk má právo na svobodu pohybu a volbu bydliště na území každého státu a také právo opustit jakoukoliv zemi a vrátit se do vlasti. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966. Článek 12 upřesňuje, že každý, kdo se legálně zdržuje na území daného státu, má právo na svobodu pohybu po něm, svobodu volby bydliště a opuštění země. Garantuje také, že nikdo nemůže být svévolně zbaven práva vstupu do vlastní země. Člověk, který řídí své soukromé vozidlo, nevykonává povolání řidiče. To znamená, že není řidičem. Člověče, přestaň platit výpalné za to, že vlastníš vozidlo. Vozidla zaplatili si za ně a máš právo jimi jezdit bez práva k jízdě a registrace. Tvoje právo pohybu vozidly je právo, nikoliv privilegium, za které musíš platit. Tvoje právo ty rozhoduješ a nikdo více. Pokud chceš jezdit v souladu s tvým nezadatelným právem, nikoliv privilegii, výměnou za placení výpalného, přistup k projektu pod názvem Karta cestovatele. Vedeného kanceláří Právomocný. Pokud potřebuješ více informací v tématu projektu pod názvem Karta cestovatele, vyhledej ve vyhledávači Google. Projekt Karta cestovatele Piotr Moskva Právomocný. Zdravím, Piotr Syn Henrika, autor projektu Štětín, den 9. července 2026.
1: Tak, první videjko máme za sebou a to nám objasnilo teda, že existuje veliký rozdíl mezi teda řidičem, jo, který řídí nějaký to firemní auto, a mezi cestujícím ve svém majetku. Nebo řidič šoféruje nějaké to motorové vozidlo, jo, pro nějakou firmu a je to třeba jako výdělečné. Výdělečný podnik je to, vlastně pracuje pro firmu. Na druhé straně je cestující ve svém majetku, ve svém autíčku, který si jede prostě někam na výlet. Jo. Maro, jako když tak klidně upozorní, že v něčím, jo, jsou mimo misu a...
2: Ne, já jenom doplnil z toho, ale ty jezdíš v autě, jo, a... motorové vozidlo je označení auta, které je určený podnikání, jo, to takové podvodným způsobem navedeno na lidičky, jo, takže to není žádný motorové vozidlo, je to auto, jo.
1: Já jsem opravil potom, že jako já vlastně cestuji ve svém autě, jo, ve svém majetku, jo, tak a na toto, přátelé, Libore, navazuje, když se nebudeš zlobit, já upřednostním toho chlapca, jo, od kterého mám tady to mluvené slovo, které jsem upravil, takže to pustím teď a můžeme to rozebrat, jo?

0: úřadu se peče ticha, prosím.
1: Co vás, paní ticha, vy jste mi poslala nějaký psaní, ať zaplatím pokutu, a tady se píše, že 18. dubna, že to nabylo právní moci, ale já jsem 5 dní předtím, to znamená 13. dubna, vám nechal na podatelně odpověď psaní. A na to jste vůbec nereagovala a přesto se to nějak jako přeneslo, nebo můžete mi tomu něco říct? Protože
0: divný, že
1: něco, nevím, jestli radar za rychlost, nevím, pravděpodobně. To jste mi poslala nějakou upomínku k zaplacení pokuty, jo. A tam je psaný, že 18.4. ten příkaz předtím nabyl právní moci, jo. 18.4. Ale já jsem 13.4., to znamená 5 dní předtím, mám nechala na podatelně odpověď. Ať mě doložíte nějaký věci. No tak ale to není můj problém, co chci nebo nechci, že vy tomu jako nerozumíte, jo. Takže to je vaše práce, aby víte se tomu postavila a ne, že to zahodíte a dál si jedete vaše mustry, jako jo. No tak vy jste to neakceptovala nijak. To znamená, že to zhodila ze stolu úplně. Vy na tohle máte správně reagovat, jo, jste na to nereagovala vůbec. A dál si jedete tu vaše hry.
0: Jako nezlobte se.
1: No.
0: Za mě je tohle to takové velmi složité psaní, nazvala bych to blábolem. Mm-hmm. Vůbec jsem nepochopila, co jste po mně v podstatě chtěli.

0: Jo, to jako je nic neříkající vůbec správní fikce fyzické osobnosti, pouze k obchodování. Co to vlastně vy se snažíte zpochybňovat něco, co je nespochybnitelné. Samozřejmě, že fyzická osoba je k obchodování, ale jako fyzická osoba máte povinnosti
1: No,
0: a
1: ale já nejsem
0: práva.
1: fyzická
0: A
1: osoba.
0: vy jste... Ne, a co jste?
1: Já jsem člověk.
0: Aha, vy člověk. A vy jako člověk nemáte práva a povinnosti?
1: Ne, no mám přirozený, ne? Přirozený, ano, ale vy je nemůžete soudit.
0: Já nesoudím.
1: No soudit, ano.
0: Ne,
1: ano.
0: Jako někdo
1: se vykonavatel rozsudku, ne?
0: Někdo se vaším vozidlem dopustil přestupku a ta zodpovědnost přechází na vás.
1: Na mě na člověka.
0: Protože v případě, že to tak nebude, tak až vás někdo zavraždí, tak potom si nechoďte stěžovat na policii.
1: To už není vaše věc, jestli mě někdo zavraždí, jestli já si budu stěžovat nebo ne. O tom tady vůbec nehovořte.
0: Zvadne.
1: Já nejsem si říká osoba.
0: Takže, a co jste?
1: Já jsem člověk, říkám to po druhé.
0: Bezva, jste člověk
1: no.
0: A jako člověku jsem vám psala psaní.
1: Ne, nepsala, které... psala fyzické osobě, právní fikci, ne člověku. Jo, to je právě ten obrovský rozdíl. A pokud tomu nerozumíte, tak asi musíte najít jako jiný zaměstnání, anebo to řešit nějakým vedením, jo. A vy jste k tomu máte, vy máte doložit zákon, že můžete rozhodovat o člověku. Žádný takový zákon není, takže o mě nemůžete rozhodovat, nemůžete po mě chtít peníze.
0: Prosím vás, v tom případě zalezte do jeskyně, vůbec se nevyskytujete.
1: Proč bych měl zalezt do jeskyně? Jak se chováte ke mně?
0: Chovám se tak, že je tu určitá společnost, která nějak žije a myslím si, že všichni musíme ty dopady nějakým způsobem vnímat.
1: Pojďte se, já nebudu platit pokutu za něco, že jsem nic neudělal. Jako preventivní trest. Jakým právem vy prostě vykořišťujete člověka o peníze za to, že nic neudělal a tvrdíte mu, že se mohlo něco stát, tak za to zaplať.
0: Podívejte, všichni, co se pohybujeme v naší společnosti, musíme dodržovat nějaké pravidla.
1: Však já jsem nic neudělal.
0: Všichni. A pokud je nedodržujeme, nastupuje sankce. Toto je známka právního státu.
1: Ne, sankce nastupuje za to, že člověk něco udělá, že je tam nějaká újma. No tak mě neposílejte vaše dopisy, mě to nezajímá. Proč mě obtěžujete dopisama? Když nejste k tomu kompetentní, teď jste to řekla, nejste kompetentní, tak proč mě posíláte dopisy?
0: To tvrdíte vy, já se
1: no teď jste to tvrdila vy, ne? Že mě nemusíte nic dokládat tím pádem, ne? Tak jo teda nebo ne? Nebo jak to teda je?
0: Já nevím.
1: No.
0: Sama je ta domluva taková švédská.
1: No, to není žádná domluva, já vám říkám, jaký jsou fakta. Já jsem člověk a na to není žádný zákon. Doložte mi ten zákon a pak mě zkuste trestat.
0: Ještě jednou.
1: No.
0: Neznám všechny zákony, ale připadne mě váš dotaz, že je takový trošku mimo mísu a bude zapotřebí, abych s někým pokonzultovala danou věc.
1: No, si to pokonzultujte a dejte mi vědět.
0: Jste strašně příjemný, ani nevíte jak.
1: No vy jste nepříjemná, vy pomějte peníze za to, že jsem nic neudělal, jo? Vy zastupujete tady mafiány a největší zmrdy na celé planetě. A vy člověk jdete proti mě člověku, jako jo? A vy řeknete, že já jsem nepříjemný, vy pomějte peníze za to, že jsem nic neudělal.
0: Přeju vám pěkný den, já musím fakt na ten záchod.
1: Zbojím.
2: Tak, já jsem to teda tipl. Tady ta zvukovka, hlasovka měla asi 22 minut, jo, ale já jsem to zkrátil tady na tu jenom část, který jako je asi patrný teda o co šlo, o nějaký teda jako přestupek, že nejel 50, jel 55. Já jsem se tím původně ani nechtěl zabývat tady tímto příspěvkem, ale chlapec sám teda chtěl, aby jsme to jako v nedělníčku rozebrali, jo. Mara nám tady zmizel, nevím, jestli to slyšel. Maro, slyšel? Takže já jsem to původně nechtěl, jo. Ale jako fakt, měl jsem dneska několika desetiminutový takový rozhovor, že to máme uveřejnit, ano, ale že nemáme jmenovat, jo, a tak dál. Takže, přátelé, za mě, tady skutečně je... Teďka důležitý, jestli chlapec je jako šofér z povolání a řídil teda firemní auto, což teda vlastně Svrchovanost zákona se vztahuje na občany, takže asi tu pokutu jako uhradí, pokud neuhradí, měl by problém. Pokud si jel svým výletním autíčkem někam do přírody, kamkoliv, tak může. Jako. On tady čtyřikrát zmiňoval, já jsem člověk, ale přátelé, od té doby, co vlastně se věnuju člověkům, tak ten nechodí na úřady, neposílá jako dopisy, nečte je, vyhazuje je. A tady ten chlapec byl 22 minut v neustálém boji s tou hloupou teda úřednicí a nikam to vlastně nedospělo. Ona pak řekla, že je nepříjemnej teda, ať jde do jeskyně a že ona jde na záchod. Jo? Takže nevíme o tom, třeba se přihlásí, jestli je to šofér z povolání, a nebo teda, když se oháněl papírama, že je živý člověk, jo. Takže tak jsem to jenom nastínil, tak pojďme se k tomu nějak vyjádřit. Já vlastně nevím ani, proč to chtěl uveřejnit, možná, aby to byl jako precedens jako pro ostatní, ale já jsem řekl, chlapče, možná to bude jako odstrašující případ teda pro ostatní, protože v tomto jako nebylo pro mě jako nic dobrýho a posunujícího pro lidi, který se probouzí. Co vy na to? Libore.
3: Hele,
2: nebo kdo?
3: Jako, já to řeknu tak nějak krátce, vůbec se s nima nemá cenu bavit. Proč jako někdo má potřebu telefonovat takovýhle slepici? Jo, ze soukromé firmy. Tím, že jí voláte, tak tím už, jako s tím souhlasíte de facto. Jo, akorát, že nesouhlasíte s výškou trestu. Jo? Protože tím přistupujete na jejich hru, oni nemají právo moc na nic. Jo? A jestli si myslí někdo, že v tom systému proti ním vyhraje, když s ním bude bojovat s těma jejich zákonama prašivýma, tak nevyhraje. Jo? Takže tady by bylo na čase, aby si to už lidi uvědomili. Protože ona nemá právo cokoliv vydávat ani nic podobného nad váma. Nad člověkem, nad živým mužem nebo nad živou ženou, oni nemají žádné pravomoce. Jo, a proto oni řeší ve věci. Jo, protože vás považují za tu věc. Že jako za mě, já bych ani nevolal, takhle bych to ani do popelnice nazdal. Jo.
4: Souhlas.
3: Tolik jako já nemám co s tou, jako s tou osobou, jo, nemám nic společného, a mi může takhle na poli být prdel. A to je všechno. A tu pokutu, ať si posílá kam chce, to mě nezajímá. Protože člověk jde mimo systém, člověk jde mimo jejich finanční dosah, aby na vás mohli. A oni na vás můžou jenom skrze vaše účty. Protože člověku nemůžou vzít majetek, když je vědomý člověk. To je zase o tom, že o těch pravomocích, protože oni je nemají. Takže může být nejlepší právník tady v tom korporátu a stejně má smůlu. Prý stačí se jenom nebát a vědět. A mě srad se s nima hlavně. A hlavně jim ani nevolat, ani nic podobného, jo. Takže. Protože takovýhle mentální retard, jako je ona, co tam byla v tom telefonu, to nemáte potřebu se s ním bavit.
2: No chlapec upak ještě
3: nevím, víc. Co chlapec získal tím letím,
2: no, právě,
3: protože
2: že
3: tady je jasně vidět, že nic nevybojujete.
2: Nevybojuje nic a ještě nakonec vyzval, to tam taky bylo tak slyšet, že pak mi dejte vědět, pošlejte mi dopis, dejte mi vědět, jako jak vyloženě chce tu hru hrát, jo.
5: On si na to přijde,
3: jo,
5: ale zase ho můžem pochválit, že prostě jako dobrý, neměl tam volat, to je pravda, protože já už jsem to taky pochopil, že když jsem loni řešil nějaký, jakoby, že jsem nejako komunikoval se soudama, nebo jsem jim pokládal, ať mi tohle, a zjistil jsem, že přesně to je úplně zbytečný. A oni opravdu používají i ty policisti, korporátníci používají takový ty, jak paní tam říkala, blábol, mě to potom taky řeknu, že jo, mě furt tam taky jako říkali, že říkám nějaký bláboli, a snaží se i jakoby zesměšňovat a prostě dostávat do takové jakoby nějaké nepříjemné situace, ale to se jim nepovedlo u mě teda, no.
3: Ne, protože oni tě zkoušejí.
5: No.
3: No, řekl, tak ty svoje bláboli pak můžeš říct u toho mezinárodního soudu, víš?
5: No to jsem jim taky řekl a to pak proberem, no. Oni vůbec nevěděli se mnou si rady, no.
2: Paní úřednice, no protože, jak chtěla...
3: Oni potřebují tvůj souhlas.
2: Paní úřednice, jak chtěla poučovat. Chtěla poučovat, podívejte se, no, my tady žijeme v té společnosti a každý musíme plnit, jo, ty zákony, já taky, vy taky, jo, taková paní učitelka prostě, jo, z manipulací.
5: Tohle přesně i policisti říkají takové, jakože prostě, mantra, jak by to vypadalo a všichni jezdíme tady.
3: To není starost těch košťa, to není starost.
5: Přesně tak, to jsem jim říkal,
3: že to by je potom hovno, debile. Ne, prostě musí lidi už zaujmout tu postavu správnou pozici. Ne, že budeš dělat toho chudáčka, je tohle, tak to ne, nasrát, smrdi. Nic nebude.
5: A nepodlehnout strachu. Když
3: na to oni právě jako, že hrajou na strach. A hlavně, aby si se cítil jako provinile. Jo. Protože ty si mohl něco způsobit, no ale to může způsobit kdykoliv za ten den. Cokoliv dělá, můžeš něco způsobit. Tak to budeš od rána do noci pokutovaný za něco.
2: On to tam zmiňoval, to tam nebylo teda slyšet, že tam byla 50, jel 55, ale že nikomu vlastně nevznikla žádná újma, to znamená, že nebyl žádný trestný čin, no, nebyl poškozený, jo, a přesto má platit pokutu.
3: No, takže nasrat na ní a nazdar. Hotovo, tečka.
2: Tečka. Takže tak, tak jsme to...
3: Takový parazity, tak se mi vlévá krev do života.
2: Já vím. Jo.
3: Víš? Já jsem na ně hodně vysazený.
2: Jo. Je to tak? Tak, dobrý. Asi uděláme tečku. Chtěl, aby jsme to zveřejnili. Nevím teda proč, jo? Ale udělali jsme to a kdyby se chtěl potom třeba vyjádřit příště, tak může. No a my teda hladně teda přejdeme asi na Liborův případ korporátních strážných, čověče. Jo, můžem? Liborku?
3: Počkej, jenom takový rychlý dotaz. Jak mu říká, až vás někdo zavraždí, tak nám nevolejte, nebo si nestěžujte, ne?
2: Tak to byl dobrý por. No.
3: A vždycky tady ty věci mě dostávají úplně, že to je výbuch smíchu. Až se vám něco stane, tak nás nevolejte. No až se mi to stane, tak už vás volat nebudu, protože není důvod.
5: To mě policisté taky
3: oni
5: tam...
3: Dělá, jako, že oni tě zachraňují, od čeho, kdy? Jako, že to pak budu jako vyšetřovat, že tě někdo zabil, nebo tvoji ženu, nebo tvoje dítě. Tak je takovýhle zmrdy nepotřebuje. Ty, on tě nechrání nikde. Čím tě chrání?
2: Ani nepomáhá, ani nechrání.
3: A takovýhle hlášky ti pouštějí, no kdyby. Co kdyby? A hlavně... Ty jako člověk, kdyby někdo blíží tvoji rodině, tak já půjdu sám a zlikviduju ty zmrdy. Nečekám na žádného policajta, nečekám na žádného soudce.
2: Právo do svých rukou.
3: Bude šmitec.
2: Tak, Maro, zachovej klid, je tady takový dotaz, který tě možná taky nadzvedne, ale to už jsme tisíckrát opakovali. Jana se ptá, a co dělat, až přijde exekuce?
3: Nic. Exekuce jsou nepravoplatný, takže co chceš dělat?
2: Nejsou podepsaný.
3: Chceš dělat. Exekutor jsou nepodepsaný, nikdo nerozhoduje o ničem. Takže takhle exekutora otočíš a kopnou do prdele.
2: Já mám taky exekuci. Už jak jsem se vrátil z Rakouska.
3: Já mám taky, už mám několik, mě to jedno.
2: Nedělám nic, dopisy nepřejímám, nečtu, nekomunikuju, nechodím na úřady, netelefonuju nikam. Dá se to.
3: Nedostanu ani kuka nikdy.
2: Vůbec.
3: Protože exekutor je soukromá osoba. To je soukromník. A vy s ním nemáte žádnou smlouvu, takže čeho se bojíte? Nějakého postranního exekutora? No tak, jako na otroky dobrý, no, ale na člověka asi to je slabý.
2: Maro, ty jsi mě teďka nahrál, tak než se budeme věnovat Liborovi, tak dívejte se, že vlastně exekutor je vlastně jenom soukromá prostě obchodní firma a vůbec nemá tady ty pravomoce, takže dávám tady videjko na plac.
4: Kancelář soudního exekutora, slyším. Dobrý den, chtěl bych se dozvědět jednu věc. Čtu si zákon o exekutorech, konkrétně článek 33. Ten říká, že exekutor nesmí provozovat hospodářskou činnost. Exekutor je instituce soukromého práva.
6: Co?
4: A provozuje kancelář na vlastní účet.
6: Nie może prowadzić działalności gospodarczej.
7: Nie prowadzi działalności, tak? Prowadzi kancelarii na własny rachunek.
6: A już pani mówi.
4: Nejsem poradce, nemůžu vám poskytnout právní rady. To nejsou rady, jen se ptám. Kancelář není registrována jako vlastní hospodářská činnost exekutora. Pokud se podíváte do rejstříku hospodářské činnosti, vidíte tam exekutora.
6: Komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Becherowie, Szymon Fudalewski, kancelaria komornicza numerem w Becherowie. NIK.
4: Exekutor je fyzická osoba, která provozuje hospodářskou činnost. K tomu se vyjadřovat nebudu.
6: Dobra. Iregon 38-63-99.
4: Jak to tedy funguje, když je status subjektu aktivní? Je to zapsáno v rejstříku pod názvem exekutor. Jde o fyzickou osobu provozující hospodářskou činnost.
6: Čili ta pełna nazwa, no i jest forma prawna osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, czyli...
4: Neposkytnu vám informace, zavolejte zítra, bude tu exekutor.
6: No tak, czyli...
4: Že je to nelegální činnost.
6: Działalność gospodarcza, której nie można prowadzić.
4: Musím se s tím seznámit, nebudu teď chodit do podrobností.
6: Okej, czyli nielegalnie się to odbywa.
7: No... Spojrzeć w komentarz Lex, tak? Aha.
4: Neposkytnu vám teď žádné informace. Zákon jasně říká, že exekutor nesmí provozovat hospodářskou činnost a on ji provozuje. To je nelegální exekutorská činnost. Děkuji a přeji hezký den.
2: Tak, takže tady to máme, je to nelegální trestná činnost, Jano. No až přijde exekutor, ale jako nepřivolávej, tak mu řekneš tady to prostě. Nemají páky, nemají podpis, nemají...
3: No, hlavně si nesmí prokazovat občanský průkaz.
2: No to je konec hry,
3: nebo
2: to, ne, to je začátek hry.
3: Nebo něčí podobně.
2: No.
3: Jo. To je takový chyták dobrý. Protože tady ty videa s těma exekutorama, ty lítají po celého světa. Jak se k ním ty človíčkové chovají v Americe, v Anglii, v Rusku, na Ukrajině, kdekoliv, v Polsku, jo, v Německu. A ten, kdo ví, ten s nima vymete raz, dva. Takže tady jenom stačí vědět a nebát se.
2: Tak. Dobrá, tak to bylo jenom takové doplnění toho dotazu, co dělat, až přijde exekuce, takže buď nedělá nic, nebo...
3: A hlavně, to je trochu jenom takový, když odejdete z toho systému věcí jejich, tak počítejte s tím, že ty exekuce budou přicházet. Jo? Protože bez těch exekucí to jaksi nejde odejít z toho systému.
2: No,
3: takže si myslíte, že odejdete nějak jako baleťák z toho bez šrámu, jako, tak no, to nehrozí.
2: Pozor, byli tady takový živí mužové, které tvrdili, napřed si zaplaťte všechny dluhy a pak odejděte ze systému, jo, aby jo, na vás nemohli. Jo, jo. Tak co to je? Zablábol. Maro, ty jsi to udělal, jestli chceš o sobě, ty jsi to udělal jako hodně odvážně.
3: No nic, já jsem všechno utnul. Ze dne na den, konec. Piní to. Ani korunu nikdo nedostane.
8: To samý.
3: Takhle už dělám několik let, jako. A jezdím si kam chci, nemám problém. Policajti ví, že mě nemají zastavovat, dostali školení, mám svatý klid, oni taky. Víš, na to přijde. No, takže všechno pohodl.
2: No je to obou straně výhodný, oni z tebe nevydolují ani korunu, že?
3: Oni akorát ztratí nějaký čas, ale nic z toho mi nebudou.
2: No a ještě by dostali pojeb od náčelníka. Kde máte nějakou fakturu? Kde máte podpis? Podpis, kolaterál.
3: Jo, protože ode mě nikdy žádný, tady ten pacholek podpis žádný nedostane. Takže to, kartičku taky žádnou nemám, nedám. No tak co? To jak se, jako jsou pasti. Tady fakt jde jenom o ten váš strach, o nic jiného nejde. Ale hlavně, když chcete odejít ze systému, musíte odejít z toho finančního systému. Kde by vám, protože v tom vy máte ty peníze, jako nemáte pod kontrolou. Ale vy, pokud budete brát hotovost a budete jednat barterem a tak dále, výměným způsobem, tak oni nemají na vás žádný broky, jak se říká. Protože majetek vám vzít nemůžou, když to víte. Protože veškeré rozhodnutí soudu jsou nepravoplatné, to si můžete takhle, nemá cenu ani otvírat, to prostě můžete rovno zahodit. To je firemní korespondence. A to píšou fyzické osobě, ne vám, jako člověku. A neexistuje zákon, který by říkal, že člověk je automaticky fyzickou osobou. Jo, to oni vám jenom budou tvrdit, že člověk je automaticky. Není. Jo. To jenom, to jsou lží jejich. A vy si musíte stát tvrdě za svět.
2: Maro, máš tady jakoliv pozdrav. Máš tady pozdrav. Co? Máš tady pozdrav. Zdravím z Espaňa. Milujem těto slova Mareka.
3: Blagadár.
2: Veliký Balšoj Blagadár. A tady píše... Čauko, na systém máte nejvíc pravdy, víc lidí, aby poslouchalo, co vy všichni z dejaví mluvíte a na světě bude lépe. Děkuju. Beze strachu, tak, doufám, že jednou dojdu do síly jako vy. To záleží na tobě, ty jsi tvůrce, jak si to nastavíš, tak to máš.
3: Ale všechno jenom, všechno je, jak se říká, jako voda v tom v nějakým poháru, jo. Až ta voda přeteče. Tak budete mít buď a nebo. Protože ten systém vás sežere, když v něm zůstanete. Nic dobrýho vás nečeká, když tam zůstáváte.
2: Tak. A dáme ještě tady komentář a pak už se vrhneme na Libora. Co když mám invalidní důchod? Jak opustit systém?
3: Ale invalidní důchod určitě máš malej, když už, ten nebudeš mít velký, na který ti a exekutor nemůže došáhnout. Jo. Takže minimum je asi 13 tisíc nebo tak nějak, jo.
5: To je pravda.
3: Jo, takže v klidu. A nebo to musíte vyřešit vy, to vy jste od toho, abyste to si vymysleli, jak to uděláte. Protože člověk je tvůrce a ten vytvoří postup. Jo? Nic není nikdy ztraceno, pokud vy to sami nevzdáte.
2: No pak je blbý, když začne se špekulovat, jak teda to udělat tak být živý člověk, mět ten papír, ano, mět ten papír, a zároveň čerpat ty kostičky ze zbytkama masa od toho systému, jako jo. To asi se neslučuje.
3: To se neslučuje, no.
2: Takže?
3: No, protože oni vás potřebují udržet v systému, jo, takže proto máte takovýhle pobídky. Já to přece neopustím, já bych o to přišel, no ale ty přijdeš o daleko víc, než o tady důchod.
2: No a může přijít o víc, protože bude si být jsi digitální měna, budou ty kredity, jako jo, a... Ty důchody budou třeba podmíněny digitální identitou.
3: No, přesně. A teď si představ, že oni ti nařídí, že se máš nechat naočkovat. A ty, když se nenecháš, no tak v tu ránu už nikam nestoupíš, už nic nezaplatíš. Do té doby, než se nenecháš naočkovat. Rozumíte tomu, lidi? Tam už není hraní.
2: Tam by potom přišla o daleko víc, než jenom o nějakých 13-14 tisíc jako držubný jako důchod, jo. To už by byla potom skutečně otrok ve všem.
3: No, to je, vemte si, že oni vám budou nařizovat, co vy máte dělat se svýma uvozovkách penězma, který si vyděláte. No není to jako diktatura spíš. To je demokracie. Když vám někdo pořád něco nařizuje, tam to musíš, hen tam to musíš. Tady zákon, když to neuděláš, pokuty. Tohle není sociální stát. Tohle je vychcaná korporace, která těží ze svých otroků maximum. Takže si to uvědomujte, tady ty věci. To není v dobro vaše. Nebo myslíte, že za pokuty za rychlost vám pomůžou, vám třeba jezdíte správně nějak? Ne. Může jenom korporace. Já ona potřebuje, abyste porušovali ty rychlosti. Protože ona z toho žije. Pro ní je to naopak výhodný, proto si města zřizují ty radary všude. Protože to jsou všechno jejich kasičky. Takže to není ve váš prospěch. Nic z toho není ve váš prospěch.
2: Mám tady krásný videjko, Libore, ještě minutku. Teďka jak zmluvil o tom, kde vlastně žijeme. V tom systému, jo, který vlastně to nemyslí dobře vůbec jako ani s občanama, jo. Takže mám tady pěkný, já jsem si ho prostě stáhnul a dám vám.
8: Ahoj přátelé, mladá generace se nám neustále vysmívá, že jsme žili v nesvobodě. Tak my vám teď ukážeme, jakou krásnou svobodu mají oni v tom jejich vysněném kapitalismu. Všude kolem cedulky.
9: Ahoj, je to tady samej zákaz.
8: Tak je vočti.
9: Zákaz rybolovu, zákaz koupání, zákaz skákání z mola, zákaz bruslení na rybníce, zákaz vstupu na molo více jak 10 osobám, zákaz vhazování odpadků, zákaz vytahování jakýchkoliv předmětů z rybníka, zákaz vstupu na led, a jeho rozbíjení, pokud je rybník zamrzlý. Zákaz vstupu na molo, pokud je kluské, nebo je na jeho povrchu námraza.
8: Úžasné. Hned na vás dýchne pocit svobody. Zákaz na zákaz. Proč to za nás nebylo? Proč nebylo potřeba za nás na každém 20. metru takovouhle debilní cedulku?
9: No, protože možná my jsme ještě byli schopni vyhodnotit, jak se máme chovat, na rozdíl od dnešní generace, které, když přesně neřeknete, co smějí a co nesmějí, tak jsou úplně bezradní.
8: Ještě jeden fenomén je tady. Všude vlaječky Evropské unie. Co pak za nás byly všude vlaječky Sovětského svazu v každém parku?
9: To už si nepamatuju.
8: To já si pamatuju, nebyly. Takže hezký den ve svobodné zemi. Ale jsem rád, že jsem zažil opravdu svobodu v našem milovaném socialismu. Takže čau.
9: Pa.
2: No tak trošinku retro taková vzpomínka na socialismus, tak vlaječky jako byly, jako ano, vzpomínám si, srba kladivo, ale nějak mě to nevadilo, jako vůbec, jo. Ale to, co je teď, fakt samé zákaz na každém kroku.
3: To, co čet, to byla všechno obchodní nabídka.
2: A obchodní nabídky, přesně.
3: Nedělí.
2: Pro srandu králíku, no.
3: No, protože člověk nepotřebuje tyhle nesmysly ani číst, protože on člověk ví, jak se má chovat. No, to nepotřebuje žádný mít napsaný elaboráty, co všechno nemůže. On ví, co může a co nemůže, ale hlavně, aby neublížil druhému člověku, to ví. No. Což se nikde moc nějak nepíše, že by si neměl ublížit druhému člověku. Ale to, že máš odazvat papírky a tak dále, všechno biznis. No a města jsou otrocký zóny, takže jo, tam se to zavírá a zavře se to úplně. Proto byly ty města taky vytvořeny. Proto.
2: Dobrý.
3: A samozřejmě, Petruko, a otroci nemají vlastní myšlení.
2: No tak proto jsou ty cedule tak jako polopaticky napsané, to je jak v Americe u všeho, prostě musí být návod na použití a bezpečnostní upozornění, jo, až tak někdy úplně trapný, že tak samozřejmě oni chrání, aby nepodávali žaloby, že tam omylem spolkli svíčku, nebo já nevím, jo. To tak strašně tako to lidstvo jednak, ale určitě zhlouplo, jako, protože za nás, my jsme přesně věděli, co si můžeme dovolit jednak k sobě, jednak k přírodě, k věcem, k druhým lidem, ke každému. My jsme měli respekt a určitý prostě hranice, za který jaksi už v rámci svého toho tvůrce já nebo svědomí citu jako nestoupil, jo. A teď jako je to prostě potřeba všem napsat, aby to věděli, no. Je to za těch 40 let strašný pád dolů.
3: Hele, za mých mladých dob, když si někde něco proved, tak si dostal i od cizího člověka pohlavek.
2: No však.
3: Aby si věděl, že to nemáš dělat příště.
2: A už to neudělal příště.
3: No a příště už to neudělal.
2: Dostal do rypáka a hotovo. Neměl zastání nikde. A řekl jsi to doma a dostal ze ještě přidany od fotra.
3: No. Je, protože bylo milejší dostat pohlavek od toho cizího, než aby to prásknul fotrovi a dostal by si doma ještě od fotra.
2: Přesně tak, jako. No. A ještě dvojku schování. Takže tak, no to bylo tak jenom na zpestření. Vždycky, jak se bavíme, jo, tak mě tady skočí jako na nějaký ty videjka, který tady mám nachystaný, těch okének, který mám hodně, pak jak teda zpracujeme tady Liborka, tak vám tady řeknu, jaký všechny témata mám nachystaný, protože už máme zase skoro hodinku za sebou. Libore, tož co, jdeme na tebe?
5: Určitě, jdeme na to.
2: Tak, já si to tady nachystám. Budeš chtít předtím něco povědět, jako uvést to nějak, nebo až potom?
5: Asi jo, protože to video, co se pustí, tak to je vlastně posledních, já nevím, 7 nebo 10 minut po dvouhodinovém zdržování a obtěžování a nějakých nabídek obchodních. Jenom vlastně v rychlosti řeknu, já jsem jel na Moravu z Vysočiny, to už jsem říkal, kvůli tátovi, z kterého jsem vezl do Olomouce na kontrolu. Pak jsme se vrátili do Loštic a já jsem pak jel vlastně z Loštic, že pojedu zase na Vysočinu a projížděl jsem náměstím a mám trochu ťuklý auto, pravý přední roh, jakoby světlo a trošku jakoby i plechy tam takový pokřivený, tak já jsem, protože jsem nechtěl, tam to světlo je trošku jakoby i prasklý, tak jsem nechtěl, aby mi tam, kdyby pršelo do toho, napršelo, tak jsem si to přelepl takovou páskou, jezdím s tím asi týden, nikdo to neřešil, protože teď není čas to opravovat a jak jsem projížděl tím náměstím, tak jsem jakoby po pár metrech viděl, že tam stáli korporátníci a ještě stáli na takovým blbým místě, jakože kde by vůbec neměli stát. A v podstatě já jsem projížděl kolem nich zrovna tím pravým rohem, jakoby tím světlem přelepenou tou izolepou. A hned jsem viděl, jak prostě, já jsem jakoby odbočoval z toho náměstí, jakože pokračuju dál. A hned jsem viděl majáčky a jeli za mnou pomalu, jak kdybych byl nějaký zločinec. A teď jsem jel z toho náměstí a tam v podstatě nebylo kde zastavit. Strašně úzká silnice a strašný provoz. Tak já jsem říkal, já tady nezastavím prostě, jako s pejskama tady nebudu zastavovat, tak jsem jako jel v klidu pomalu, říkám, já musím zastavit hlavně někde, kde bude trochu stín, jako, protože jsem viděl, co mě zase čeká. Ale, takže jsem jako v klidu jel, asi až po 500 metrech jsem našel trošku nějaký klidnější místo, ale i stejně tam jsme zavazeli. No, tak první, co bylo, tak pánové nebo ty obchodníci vystoupili z auta, začali tam naměřovat, že jsem chtěl ujet. To jsem jim vysvětlil, že jsem nikam neujížděl, že jsem prostě nechtěl zastavovat někde, kde prostě bych zavazel a prostě oni mě pomalu chtěli, abych pak zastavil na ně úplně na totálně nesmyslném místě. No a začalo to tím, pak vlastně se dostaneme k tomu vedu. Začalo to tím, že teda hned byli k tomu autu, koukali jim teda na, co to mám s tím světlem, no a pak přišli ke mně a začalo to tak, jak to probíhá pořád, no. Že jsou policie, policie, státní policie a že se jim mám ztotožnit. No a já jsem řekl, že v podstatě jsem jim neřekl nic, ale jsem řekl, že se jim ztotožňovat nebudu. Chtěl jsem po nich, aby se mi ničím ztotožnili, že prostě chci vědět, s kým mluvím. A pán tam je to v té zvukové nahrávce, ale kterou nebudem přehrávat, protože to fakt trvalo hodinu a pak ještě další hodinu, to už pak mám taky nahraný na zvukovce. No a pán začal vlastně takovým, ten, co to tak jako celou dobu vedl, ten policista, tak v podstatě, teď jsem trošku přetnul niť, on, po mě chtěli teda nějaký ztotožnění, já jsem po nich chtěl, aby se mě předložili, že říkám, že nevím, kdo přede mnou stojí, a oni zase ukazovali na policii celý všechny velkým písmenem, a já říkám, ale to mi nestačí, já prostě chci vidět, kdo mě tady oslovuje, kdo mě tady jako zdržuje. Tak jsem po nich chtěl nějaký jakoby průkaz, kde bude jméno, příjmení, oni zase ukazovali, že jsou očíslovaný, tak jsem jim řekl, že s žádným číslem jako já jednat nebudu, nebo mluvit nebudu, a tak začali být takový jakoby trošku jakoby nervózní, že prostě se jim jakoby nechci nějak jakoby stotožnit, nějaký občanský průkaz, co říkám, to nemám, nic takového, co bych jim dával, jakoby nějakou kartičku, jsem řekl, že nemám. No ale to bylo asi, já nevím, po 10 minutách, protože já mám v autě prohlášení ze živého člověka, který jsem teda před 3/4 rokem posílal na ústavní soud a i na ministerstvo vnitra, tak když teda chtěli po mně, abych jako se jim nějak jako totožnil, tak já jsem v podstatě ještě jim říkal, že tam ještě musím zdůraznit, protože mě oslovovali pane řidiči. A já jsem jim řekl, že nejsem řidič. Já jsem jim říkal několikrát, to fakt mám na té zvukovce, že jsem cestovatel ve svém majetku. A oni vždycky se mě snažili jakoby zesměšňovat a pak jsem teda dospěl k tomu, že jsem jim dal to prohlášení, které mám okopírovaný, co jsem poslal na ten ústavní soud. Řekl jsem jim, ať si to teda jako proštudujou, že je to poslaný na ministerstvo vnitra, jestli ví, kdo je ministerstvo vnitra, že to jsou jakoby jejich jako, jsem řekl, v podstatě hlavní, já nevím, jak bych to vysvětlil. No a pán vůbec si ten papír nechtěl vzít, že asi věděl trošku už o co jde, tak prostě řekl, že žádný bláboli čist nebude, že ho to nezajímá. No a prostě tak pak tam probíhal takovej fakt skoro až hodinový dialog, kde se mě snažili zesměšňovat. Pak tam byla situace asi po 20 minutách, že použijou donucovací prostředky a začali oba dva si nandávat rukavice. A já jsem jim teda jenom řekl, jako co, jako že mě tady zastřelejí, nebo co udělají. A tak pak se nějak jako vlastně sklidnili, nebo nevím, to bylo spíš jenom takový, abych dostal strach. Ale já musím říct, že jsem fakt jako jenom prvních pár minut jsem byl nervózní z toho důvodu, protože jsem tam měl dva psy. Nebylo úplně, jako nebylo nějak chladno, bylo docela teplo. Takže z toho mi bylo těch pár minut jako nepříjemně, protože jsem říkal, já se stejně nedám, já prostě tady budu stát a budu jako, ale takže jsem říkal, že to asi bude chvilku trvat, takže mě tam trošku jakoby zesměšňovali, pak vlastně až asi po 40 minutách on si teda vzal ten papír, protože nevěděli, jak ze mě dostat, jakoby kdo jsem, já jsem řekl, že jsem člověk, živý člověk, a jenom vlastně Libor se mi myslím, že jsem. A oni, že jim to nestačí, tak jsem řekl, ať si teda vezmou to prohlášení, že jsem živý člověk, ať si to tam prostě přečtou, co tam je. No a oni pak asi po 40 minutách toho teda jakoby vlastně tam je napsané, jak se jakoby jmenuji, i když tam je to jakoby specifikovaný jinak, že jsem Libor Kopřiva všechno malým, ale prostě tak si najeli do systému a pan policista, ten, co to celou dobu vedl, byl takový jako fakt jako nepříjemný, zesměšňoval mě, tak najednou zjistil, že když mě tam zadal do toho systému, tak byl úplně takový v šoku, že jim tam svítím úplně červeně. A já říkám, to mě vůbec nezajímá, co vám tam svítí. Taky jsem jim několikrát vlastně řekl, když oni se mě představili jako policie České republiky, tak já jsem jim řekl, jestli teda ví, co policie Česká republika znamená. Řekl jsem jim tam několik, že to je vlastně obchodní společnost a že jsem si žádnou jejich jako nějakou nabídku nebo žádnou prostě nic neobjednal, ať mě nezdržujou. A vlastně jsem tam vlastně už ještě na začátku, budu možná přeskakovat, chtěl po nich, a to jsem tam zmiňoval celý ty 2 hodiny, po nich jsem chtěl vědět, ať mi řeknou právní důvod, proč mě zastavili. Pak teda pak teda říkali, jako, že kvůli tomu světlu, a já jsem řekl, že ať to světlo vůbec neřešej, že to je můj majetek a že prostě ať prostě chci vidět ten právní důvod. Pořád mi ho nebyli schopni říct. Pak si teda prolustrovali v tom systému jejich korporačním, tam jsem jim teda svítil červeně, pán to tam začal čist nějaký jakože přestupky a tamhle to a že prej údajně mám zákaz řízení. A já říkám, že mě nic takového nezajímá, že to jsou všechno jejich nějaké obchodní nabídky. A jak já jsem pořád byl vlastně, jakože ten strach tam nebyl žádný. A jenom jsem pořád do nich šil, tak oni začínali být úplně jako bezmocní a nevěděli si, co se mnou. Tak se mě teda snažili tam, jakoby, jak to říkám, jakoby zesměšňovat a dostávat do takových jako situací, aby mě to nějak třeba ponížilo, což se nepodařilo. Pak tam byla situace, že řešili, jakože proč teda jako jezdím po silnicích státních. Já jsem řekl, že to není státní silnice, že to je prostě, že silnice jsou všech. A několikrát tam právě zmínil, jak i ta paní v tom telefonátu říkala, používají už dost často takový, jakože když jim něco řeknu, že to jsou bláboli a nechtějí to třeba jakoby ani slyšet a začnou si jet takové to svoje. A pořád jedou a já jim třeba jako řeknu, že prostě chci právní důvod, několikrát jsem jim řekl, ať se mi prostě identifikujou, že chci vidět nějaký jméno, příjmení, i nejlépe i třeba datum narození, to řekli, že mi nedají. Pak teda tam došlo i k situaci, že mi teda už jakoby ten jeden policista řekl, že mi teda ukáže nějakou jako kartičku, ale že tam je jenom fotka. A já říkám, jo, a ještě mi řekl, že na té fotce teda není moc hezký, jestli mu to nebudu vadit. A já říkám, ale já nechci jenom fotku, já chci, kde bude jméno, vaše jméno a příjmení. No, takže k tomu taky nedošlo. Cože?
3: Jméno, příjmení, adresa.
5: No, prostě, jako já jsem i pak po nich chtěl, vlastně jsem jich chtěl teda po nich občanský průkaz nebo nějaký průkaz policejní. Tomu prostě nedošlo, to jsem jim zmiňoval vlastně celou dobu, až pak i ve finále, co tam bude na to, v tom videu. Takže došlo to do toho stavu, že oni v podstatě si fakt jako nevěděli se mnou rady, i když se mě snažili nějakým způsobem jako trošku jako vyhrožovat. Pak tam nastala situace, že teď si právě nevybavuju, ale zpětně si to pustím. On mě tam ten policista docela jako hnusně jako oslovil nějakou jako dost nepříjemnou nadávkou. A já jsem se ho zeptal, ať to ještě jednou zopakuje. On to teda zopakoval. Tak a vlastně od začátku jsem jim řekl, že to všechno nahrávám, že prostě to bude všechno zveřejněné. No a pak teda to byla vlastně, už se blížila hodina, mě tam zdržovali hodinu a vlastně se nic nevyřešilo, tak začali používat to, že si zavolají kolegy. Já jsem řekl, že ať si zavolají třeba mimozemšťany a nastala situace, že po hodině nebo i konci první hodiny zavolali kolegy, přijelo druhý auto, tam z toho vylezli už jakoby v černých munduru dva policisti. Ale oni ode mě, jakoby od okýnka odešli, když přijeli ti další policisti. A představte si, že vlastně oni odešli, šli za těma druhejma, za těma černejma a 3/4 hodiny mě nechali sedět v tom autě a 3/4 hodiny jsem je sledoval ve zpětném zrcátku, pořád někam volali, otvírali auta, zavírali a furt tam něco prostě řešili i s tím mým papírem tam, s tím mým prohlášením, že jsem živý člověk. Tam něco furt jako šermovali a každou chvíli furt jako telefonovali. No a pak po hodině a 3/4 přišli a to je už pak těch posledních jako 10 minut, to jsem promazval nějaký videa, tak to jsem natočil, aby to bylo i prostě se záznamem jakoby obrazovým. Předtím jsem si udělal ještě i nějaký fotky těch policistů a takže tak, no možná si ještě na něco vzpomenu, ale bylo to, takže mě tam nechali vlastně 3/4 hodiny sedět v tom autě a 3/4 hodiny vlastně dvě policejní auta řešili, co se mnou a furt někam volali. No a pak přišli se mnou k okýnku i s těma černejma, ti mě jenom teda jako pozdravili a vlastně můžeme pustit to video, jak to pokračovalo a pak když tak řeknu ten zbytek.
2: Vyborku, pěkně jsi rozpovídal, takže pustím videjko a ty jsi teda upozornil, že normálně jsou na živě na Facebooku a Instagramu.
5: Ano,
2: a
5: kde já jsem řekl si... na Instagramu, na YouTube, jo, že, a, na že YouTube. Mám, že si to nahrávám živě i zvukově.
2: No ale pozor, to ještě netušili, že budou aj v dežavíčku, v nedělníčku, člověče, jo? A teď tam budou aj s ksichtama a já ty fotky někde mám a já je tady klidně pustím, jo? Takže přátelé, takže Liborek to krásně uvedl a já vám hned pustím to videjko, který je fakt jako vyživný. Jo, mě tam trošku bylo líto těch psů, jakože v takovém pařáku prostě byli v autě, jo, nemohl s nima se ani pořádně jako ven. Tady nás zdraví z hlavy, ale oni jako nemají jako takový city jako pro druhý lidi a pro zvířata, že oni si prostě musí splnit to svoje, jo, prostě odvykládat si ty svoje mantry, zesměšnit, jako pokud to jde člověka, pokud se nechá udělat mu pakárnu, 2-3 hodinky a stejně to dopadlo tak, že vlastně nic na tebe nevymohli, ty už si jak Mára, na něm si taky nevezmou korunu, jo, ale ten by se asi nenechal tam 3 hodiny trápit. Libore, ale to všechno přijde.
3: Já bych odjel, já bych se na ně vysral.
5: Já jsem taky tam jim několikrát
3: řekl, že to... Ty jsi to zbytečně protahoval, jako no, dobrý, protahoval. No. Musíš se jí zeptat cen zadržený.
2: Zadržený, ne, tak zdar.
3: Ne, nejsem, no tak nazdar. Odcházíš. A nečekáš na jejich chválení, na žádný. Ty nepotřebuješ jejich chválení. Ty se jí zeptáš, jsem zadržený, řekne jo, no tak mi řekněte důvod. Jo, ty nemáš důvod, no tak tím pádem pakraš trestný čin. Protože ty mě omezuješ ve svobodě, pohybu. Ta cesta není tvoje a ty nemáš právo tady vůbec ani stát a vybírat nějaký výpalný.
5: To jsem jim říkal taky jako s tou cestou a že...
3: No, takže vůbec, jenom tady ty krátké věty. Máš, nemáš, nazdar. Toto. Takhle to dělají Američani v Americe. I celníkama. Co chceš, kam jedete, co je ti potom, kam já jedu? Víš, Američani už.
2: No. A pak je ještě další vychytávka.
3: A politej tam to samý. Tam je mraky těch videí.
2: Mám tady videjko, je tam další vychytávka. Chlapec dělal jako blbý, furt se ptal na otázku otázkou. Kdo jste?
3: No.
2: A on se zeptal otázkou. A můžu už jet? Jak se jmenujete?
3: Jo,
2: a kam jedete? Jo, a buď neodpovídal. Jo, použil to právo prostě nevypovídat, mlčel, jo, a nebo se ptal prostě na nějaký, tak oni se ptají na nesmysly, co je to zajímá, jo, kdo jsou a kam jedu, jako jo, tak on jim kladl vlastně podobné otázky taky, jo, takže těch vychytávek je hodně už.
5: K té hodině vlastně ještě než přijeli ti druzi, tak samozřejmě po mně chtěli, abych jim dýchnul, takový použili jakože, teď jakoby přesně ty otázky, tak jsem jim tam několikrát řekl, že já nemusím odpovídat na jejich otázku a nebudu, jakoby, že nemusím odpovídat. Pak po mě vyzvali, abych jel s něma do nemocnice na nějaký, jako, jestli odebrat krev. Taky jsem použil to, že nemusím odpovídat na tuhle otázku a to jsem vlastně taky nezmínil, no. Takže, a oni pak byli ze mě úplně zoufali, že jsem se jim jakoby prostě postavil, ale byl jsem furt v klidu, no. A proto pak zavolali ty, no.
3: A hlavně, když ti začnou něco blekotat o nějakým policejním zákoně, tak si řekněte, hoši, to platí pro vás, ne pro mě, jako pro civilistu. Víš? To řekni, tomu řekni rovno, tak si s tím děj rovno do prdele. Tebe to nemá co zajímat. Nenechat se vtávat do jejich hry, protože oni pak začnou malinkýma věcma, jo, chtějí navázat tu komunikaci, ten obchod.
5: Jo.
3: No, aby ty si se nechtěně začal s nima jakože bavit. Ne, nic, právní, teda zákonný důvod, co jsem spáchal, jaký trestný čin, jo, nespáchal, no tak jsem zadržený, nejsem, tak nazdar, odcházím. A zkus něco a pak uvidíš. Takže jestli tobě skříží cestu, to je jejich průser, ne tvůj.
2: Tak, dobrá, já to
3: hledu. A hlavně Česká republika se jasně zavázala mezinárodně, že bude chránit tvoje nedotknutelná a nezcizitelná práva. Ty stojíš nad zákonem a nad samozřejmě nad vyhláškama jakýma. Mm-hmm. Tebe nemusí absolutně zajímat. Ty nejseš v jejich firmě. Jo? To jako kdyby jsi dělal pro firmu a nosíš jejich firmní monterky, ale ty pro ně neděláš. Takže oni po tobě nemají absolutně co chtít. Ty nemáš žádnou smlouvu, ani nejseš jejich zaměstnanec, ani nic.
2: Dobroš, já tady roluju, hledám ty fotky těch sympatických pánů. Jo, Libor říkal, že jim to sluší, teda, že budou veřejně na Facebooku. Takže se ještě učísnul trošku, usmál se.
3: Ne, no. Ty když jedeš jako člověk, jako jo, že cestuješ, tak ty přece nikoho nic neděláš. Nikoho neobtěžuješ, to oni tebe obtěžují.
5: To jsem jim tam několikrát zmiňoval taky, že mě obtěžují, držují.
3: Oni se nemají co do tebe starat, to jako někdy, když si zastavili tady, říkají, vy nejste připoutaný, říkám, a co je ti potom? Co je ti potom, že já nejsem připoutaný? Já to nechci, já nazdar. Co ty mi máš, co vykladal, jestli já mám být připoutaný, nemám být připoutaný? Já jsem snad dospělý člověk a vím, co si můžu dovolit a nemůžu. Čím já riskuju svoje zdraví, já sám. To by může být jedno, že si rozbiju hubu o volán. Úplně. Co je to by, víš, jako se, rozumíš? Oni jenom chytají, aby tě mohli za něco trestat.
2: Už jsem je našel. Fešáci.
3: Kameraman. Hele. Mě zastavili dvakrát, ani jedno jsem to netočil, já jsem byl úplně to, říkám, to nemá cenu.
2: No jako já jsem měl telefony nachystaný ještě tak před půl rokem, jo, že budu točit, ale prostě nezastavili mě, zbabili, odjeli z horizontu, takže kontakt jsem s nima ještě neměl a už si ani kolikrát telefon, když jedu na farmu, tak si nevozím. Protože... A asi bych to netočil už ani, jo.
3: Ale kolikrát ten telefon zbytečně vyhrocuje situaci, víš?
2: Právě.
3: Jo. Protože třeba oni by, kdyby viděli, že natočíš, tak by to ukončili dávno, vzali by se a odjeli. Ale takhle se oni snaží furt zachovat tu, jako tu správnou tvář, víš?
2: Trošku pouštět hrůzu, trošku ponížit, odehrát tu svoji roli korporátního strážného. Tak co, jdem na to videjko teda? No, půjdem, jdem na to. Počkej, kde ho mám. Takže Libore, jdeš na scénu.
10: Jste v pohodě?
11: Ano, dal jsem na... Ne.
10: Kolegové přijeli na pomoc. Nehledejte v tom nějakou záž nebo něco.
11: Můžu se teda zeptat ještě jednou na ten právní důvod, proč jste mě zastavili? To není právní důvod. A můžu nějakou legitimizaci asi, abyste se mě identifikovali?
10: Pane Kopřivo, máte možnost se seznámit s tím, co jsme tady všechno na místě zjistili. Je to vypsané tady na...
11: Já s váma nemám žádnou smlouvu, jste normální obchodní korporace.
10: Nechte mi to říct, ať je zaručený. Potom si
11: já si to taky natáčím, jsme živě na Facebooku a na Instagramu a na YouTube.
10: Super. Zdravím všechny posloužitě.
11: Sluším vám potom.
10: Můžete se tady s tím protokolem o tom, že řídíte vozidlo, které...
11: Ne, já chci po vás vidět právní důvod, proč jste mě zastavili.
10: Můžete se s tím seznámit, můžete se vyjádřit, můžete se podepsat. Samozřejmě je to vaše právo toto neučinit. Takže od vás jenom...
11: Můžu se vás zeptat, co praví paragraf 2 zákon o policii?
10: Jestli se chcete podepsat, pokud ne...
11: Já mám právo nevypovídat.
10: Dopustil jste momentálně přestupku toho, že jste odmítl se podrobit dechové zkoušce, respektive podrobit se lékařskému vyšetření.
11: Jste policie České republiky, která má řešit trestní činy, nejste pravomocní řešit přestupky nejsou ve vaší pravomoci.
10: Jste ovlivněn jinou návykovou látkou, posledně jste se odmítl podrobit lékařskému vyšetření, zda nejste ovlivněn návykovou látkou. Nesouhlasíte ani s tím, že máte vozidlo technicky nezpůsobilým stavu, to znamená, že vaše pravá přední část je nevyhovující tak, aby mohla být v provozu. A myslím si, že máte nepojištěný vozidlo. Ale to zjistíme až u nás na základě.
11: Nepojištěný vozidlo nemám, to je správně, protože pojišťovny nebo všechny pojistky jsou podvod. Jo. A odmítám se jakoby organizovat nebo jasný, jakoby... Jasný. nechci být organizovaný jako v organizovaném zločinu. Odmítám platit pojistky. Není to žádná moje povinnost.
10: Naší evidenci to tam vědomé, abyste byli seznámeni s tím.
11: Ano, ale není moje povinnost. Není moje povinnost mít pojištěný auto.
10: Klade na to přímě, abyste pak nebyl překvapený, že jsem něco jako tady udělal a je to něco víc, tak jsem to všechno řekl. Technický stav, to nepojištěný vozidlo, to, že jste neřídil.

0: Já třeba za odpovídat.
1: Ale pamatujeme si to, že jsme si tady něco řekli.
2: Jo, tak já si to mám to všechno nahraný. A ještě můžu teda nějaký to jméno, příjmení, nějaký i třeba kolegu, abych...
1: Je to váš právní důvod, že to po mně chcete.
2: Vy jste povinen se mi... Jste povinen. Jste povinen. Znáte zákon o policii? Znáte?
1: Jo. Který mi pohrdáte? Víte ten zákon?
2: Tak zákon o policii, ale tak ale pořád jste mi neřekl ten právní důvod. Proč jste mi zastavili?
1: To se stane.
2: A máte... No a proč?
1: Protože vám to nebudu říkat třikrát dokola.
2: No. Vy jste mi ho neřekli ještě ani jednou. Ani jednou.
1: To se nestane. Tam je ten papír, můžete se vyjádřit.
2: No ten papír si nechte.
1: Nechcete se podepsat.
2: Tím si můžete třeba vytřít něco.
1: Nebuďte zprostý.
2: Nejsem, ale protože to je obchodní nabídka. To je obchodní
1: nabídka. Nejsem. Nejsem. Snažím se s váma normálně.
2: Ano.
1: A vy tady mě furt říkáte nějaký věci právě.
2: Protože mi tady podstrkujete nějakou vaši obchodní nabídku. Já s vaší policií Česká republika, firma, je to obchodní veřejná korporace, nemám žádnou smlouvu obchodní. Nemám.
1: OK. Já si zadokumentuju ještě vaše vozidlo pro potřeby městského úřadu Mohelnice tam. Tady tohle všechno, co jsme zjistili, bude odeslaný.
2: A co si odešlete, kam chcete.
1: Takže počítejte s tím, že vám přijde na trvalý bydliště. Předpolání nebo...
2: Trvalý bydliště Planeta Země.
1: To ne, trvalý bydliště máte... Šejov 105 Hadina. To je vaše trvalý bydliště.
2: Planeta Země.
1: Planeta Země, ano. A řekli jsme, že bývali Československo, v vašem případě pod Československo. A... Jenom se ptám se ještě...
2: Ten právní důvod.
1: Nejvíc, o tom jde nejvíc. Pěci jsou v pořádku.
2: Jo, tak mají... No...
1: Dal jste jim vodu?
2: Máme vodu.
1: Dobře.
2: Mám studánkovou vodu.
1: Mě má tváři totiž citlivá na to.
2: Akorát mě by zajímalo, proč mě tady 2 hodiny zdržujete.
1: Tak. A ještě poslední věc, pane Kotřiva. Zakazuji vám další jízdu. Zabraňovat jízdu vám technickým prostředkem nebudu, ale máte ústně ode mě zakázanou další jízdu.
2: Vy mi nemáte co zakazovat.
1: To si myslíte vy. Ale já jsem vám to řekl, doufám, že to je natočený všude. A vy o tom víte teď momentálně. Takže, abyste viděl, to, co vám hrozí, si zjistíte, když to vystujete v tom. Ale žádám vás, abyste dál nepokračovali. Ano? Děkuji, den.
2: Děkuji, naschle. Tak 2 hodiny zdržování tyhle tady, jako jo. Museli přijet 2 policejní auta na pomoc a... Stejně odjedu, za chvilku jedu. Mám ještě před sebou 3 hodiny jízdy. Takže čau.
3: Takže ano, takže čau. Jako super, jako Libore dle mýho hostou, jako ustál, si stále lepší a lepší, jo. Obdivuju ten tvůj jako klídek, akorát jako 3 hodiny, já bych to asi člověče, já bych asi nevydržel v takovým klidu a jak říká Mara, prostě, já bych asi odjel, jako jo. Stejně se jako odjel, ale až po těch 3 hodinách, a třeba šlo to vyřídit, ale...
4: Dvě hodiny.
3: No, ale i tak...
4: A 3 hodiny pak byla cesta. Dvě hodiny.
5: Jako tak ono, až tě vidíš, že oni nemají pravomoce.
3: No, nemají.
4: Přesně, ano.
3: A nedokázal tě říct ani ten zákonný důvod, jo? On možná řekl, běžná silniční kontrola a máte rozbitý světlo a to není žádný trestný čin. On tě nemá co zastavovat a zdržovat tě kvůli tomu, jo? A já se jim divím, oni tě znají už. Oni tě znají, že oni taky ví, že z tebe nevydolujou prostě korunu, jo? Že tam prostě strávili tolik času s tím, že přijedou na strážnicu, jo? Na úřad a dostanou stejně zjeb, že vlastně neuspěli. A je tam trošku...
5: Já v čudu.
3: Trošku... Přátelé, teďka se trošinku ve mně zvedla vlna emocí, ale ne kvůli nich, ale kvůli tomu, totiž to tady trošinku pokřivili ti Čechoslováci, jak furt argumentujou, já jsem Čechoslovák, jako jo. Takže oni už to ví. A Libore, je dobrý, že jsi to prostě tímto neargumentoval, protože to není žádný argument. To už je na
4: svých. Já jsem jim totiž nic takového neříkal, no. Ale oni prostě už, oni vědí, no. Jakože...
5: No protože oni jsou tady ty Čechoslováci, to celý to kurujej.
3: Ano.
5: Protože oni jako Čechoslováci... Oni jsou třeba sebráni, jo? Ale ten člověk ne. Ten Čechoslovák byl občan. Stejný ostrov, jako je Česká republika.
4: To jsem jim celou tu hodinu v té zvukovce říkal, že jsem prostě živý člověk, že jsem člověk. A
5: že vůbec... Říkal, že jsi živý muž.
3: Muž.

0: Protože žádný zákon nic nepíše o živých mužích a tak dále. A to, co on ti, já vám zakazuju další, no tak jako sorry, jako jsme kámoši, nebo co, nebo já? Prostě nazdar.
1: Ne, to je jak když mě říkala máti, mamo, já jdu na zábavu, ale do 11 budeš doma. Tak je to matka, že prostě, tak máme ten vztah, rodina a to, rodič, ale toto je nějaké prostě flótek, jo, který si obleče prostě nějakou uniformu a myslí si, ano, teďka jsem autorita a já ho vystraším, já mu to zakážu, jako jo, to tě hlava nebere, prostě, co oni si dovolujou.
0: Řekni mi, ukaž mi paragraf, který říká, že ty mi můžeš zakázat mě jako člověku cestovat ve svým autě. Ukaž mi to. Jo? Tak proto oni tě si furt chtějí vtáhnout do té fyzické osoby. Aby se totožnil s tou kartičkou. Je, já jsem ta kartička, ten občan, já. Jo? Jsi ta věc.
1: Máme tady otázku zvídavou, přátelé.
2: Já si jenom na chviličku vypnu, potřebu zvednout jeden telefon a pak se hned vrátím. Jo.
1: Dobrý. Takže to Maro bude stejně asi na tebe, protože ty jsi bombardér. A zdravím všechny, Irena píše. Domnívám se, že pokud jsi reagoval na oslovení tvého jména, tím jsi se ztotožnil. Tudíž souhlasil s obchodní nabídkou. Co ty na to? Jako starohercovník.
0: No tak já nevím, jak se on ztotožnil s čím, ale ty právě, když oni ti řeknou, že jsi pán ten a ten, tak ty musíš okamžitě říct, já nejsem ten pán.
1: To jsem tam zaregistroval, že ho oslovovali Libora.
0: Jo, to může oslovat, ale je otázka, co on na to řekl.
1: Ano, no nic.
0: No tak třeba mu to uteklo, že jo, ale no. jak vám policajt řekne, vy jste pán, ne, já nejsem pán. Hotovo. Vy jste pan řidič, já nejsem pan
1: řidič. Nejsem řidič, ani řidič.
0: Jo, okamžitě, no, jo, mu říct no. Takhle ne.
1: A tato debata má smysl, jako jo, prostě vyvrátit mu to, jo, ale jinak vybavovat se s nima, to asi nikam
0: nevede. Protože pán je označení pro firmu.
1: No.
0: Jo, no. Protože když řeknou pan Novák, tak oni nemyslí pana Jana Nováka. Jo. To mi rozdíl. Protože když je tam Jan, tak to už je jméno toho člověka. Ale když je tam jenom příjmení, tak oni už jedna jenom jako s korporací. Oni už nemluví s člověkem, ale s korporací. Proto musí okamžitě říct, já nejsem pán, já nejsem řidič, nazdar.
1: Já bych ještě to Jireně odpověděl. Já si nemyslím, že tím, že reagoval na oslovení jména, že souhlasil s obchodní nabídkou, to asi ne, to se stvrdí.
0: A hlavně on je majitelem fyzické osoby. Mm-hmm. Jo? To jenom, aby Irena věděla. Takže člověk říká, kdy fyzickou osobu využije a kdy ne.
1: Dobrý. Takže neargumentovat Čechoslovákem, to už je pro srandu králíkům, to už nemá vlastně...
0: Jasně, protože žádnou... oni to tím tě snaží to zesměšňovat.
1: No už ano.
0: Jo, protože tady je taková banda pitomců Čechoslováků, nepounaučitelnej, kteří jsou nastrčený zase Matrixem, že jo?
1: Ale
0: protože
1: už
0: ty se nikam neposunuli.
1: Už neposunuli, ale už jak si o sebe nedávají vědět, nebo už mi nechodí ty příspěvky. Tak já jsem taky hodně zablokoval tady těchto, jako, protože furt mě otrovali nějakýma takovýma prostě jako blábolama Československo a referendum. A to už je dávno pasé, jako jo. To už se nevrátí, stejně jako to bylo už nachystaný, nikdo by nechtěl zpátky ani Slováci prostě a zpátky jako do útvaru jako Československo, jako stát nebo korporace, to je z bláta dolů. Že, takže my jedeme dál prostě v novým společenství.
0: A jenom otrok chce otroctví.
1: No.
0: Takže otrok Čechoslovák.
1: Takže Liborek nás potěšil, že neargumentoval.
0: Otrok jenom hledá lepší otroctví, nic víc. Mm. Ale furt je to otrok.
1: Jo, no. No jinak, co bychom tam našli za nějaký procesní jako nedokonalosti, závady, no bylo to dlouhý, jako každopádně, jo, to bych asi nedal. A teďka si představ, kdyby Libor, jako spěchal, nebo kdokoliv, kdyby spěch fakt jako někam spěchal prostě, jo, někam, kamkoliv, to je jedno prostě, a i kdyby nespěchal, nemá tam co 2 hodiny otrava, dopruzovat.
2: Jo.
0: Tak oni zkoušeli, co vydrží, ne? Ale Libor byl držák.
1: Libor držel.
2: No přesně, ale ona ještě byla tam ta situace, že bylo teplo, ale naštěstí, jak já jsem tam čekal, vlastně jak mě tam zdržovali, tak jak kdyby někdo nahoře zařídil, že se zatáhlo a i jako foukalo, takže pejsci byli v pohodě, ale prostě bylo to nepříjemné. Ale já jsem si řekl, já jsem si jakoby pak, jak jsem tam čekal tu 30 hodiny na to, jak oni tam pořád řešili, co teda se mnou, tak já jsem si řekl, hej, v pohodě, vodu měli. A já říkám, já se prostě jako nedám, já nebudu hrát tu její hru. Ale k tomu jako dojde, že jo, brzo, třeba nechci to nějak přivolávat, ale až to někdy zase nastane, tak to asi už bude rychlejší proces, jako už se s něma nebudu jako fakt jako srát.
0: Ne, to nemá cenu.
1: No, učíme se neustále.
0: Oni furt chtějí, že oni tu mají tu autoritu, ale oni nemají.
2: No, přesně.
0: No. To jenom je zapotřebí, aby ti lidi si to začali uvědomovat víc a víc. Protože to jsou de facto ty loupežníci z těch pohádek. Jo? Když jedeš tím lesem a oni na tebe skočí a okradou tě. To jsou oni přesně. Mají bambitky, klobouky. A hlavně to není policie České republiky. To je policie, která pracuje pro soukromou firmu s názvem Česká republika. Jo? A jejich firemní stan je tak. Policejní prezidium.
1: A přátelé, a
0: teďka... Ministerstvo vnitra je najímá jako korporaci.
1: Teďka vám pustím videjko, komu patří policie, kdo koupil německou policii, ale tady předtím, protože je to firma normálně, jo, kterou si může koupit za prostě nějaký magnát, jo. Takže počkej, dívej, Libore, máš tady palec hore, taky klasa, takovej klid, hustý, policajti docela přestřelili, budou mít sami sobě na výsměch, možná pro celý stát, korporát. Děkuji za příběhy Deja Vu. A pak tady mám další otázečku. Dobrý večer, prosím vás. Chtěla by som sa spýtať, čo spravíte, keď mu príde domov exekutorská výzva a budú korporáti vymáhať pokutu a siahnu mu na účet finance, ktoré má Libor. Ďakujem. To už tady Maro je to odpovídala, jak přijde exekutor, ale klidně to teraz opakuj. Riana tady asi nebyla.
2: Já jsem odešel jsem z bank a pravděpodobně jako věřím tomu, že už mi stejně něco poslali, když mě zastavili předtím dvakrát. Jako, ať si posílají, co chtějí, to už jim říkám.
0: Ale neposlali, to posílají fyzicky o sobě.
1: No, a ty nečteš cizí poštu.
0: Ne. A já jako člověk nemám potřebu číst cizí dopisy.
1: Dobrý. Další tady Libor dobře myslí, logicky, taky mi přišlo, že nevěděli, jak na tebe skvělý, a Jana píše, já říkám, že je to zlegalizovaná zlodějina. Ano, Jano, ale všeho do času, víš?
0: Všechno, ale to stojí na tom římským právě. Pokud se necháš oklamat, budíš oklamán. Jo? A tím pádem je to legální. No. Ale když to víš, co dělaj, tak už to není legální.
1: Aha. Jako mě ta scénka bavila, jo, celkem oni nebyli v tom těžkým, jako nebyli těžko oděnci, protože jim bylo taky horko, že, tak měli takový lehký jenom, ale v zimě
0: byli tam byli dopraváci, to přijeli dopraváci, ale byli obyčejní.
2: No, ale pak tam přijeli těžko oděnci, jakoby v tom černým. Úplně stejná situace, jako když mě zastavili poprvé v Humpolci, tak taky vlastně přijeli 3 auta. Dvě auta s černýma, že jo? A chtěli jakoby vyvolat strach, že jo? Abych se jako...
1: No vidíš.
2: Abych se
0: na jednoho jako... Libora.
1: Na jedno...
2: Tři auta.
1: Já ani nevím, to bylo jako... Mě nestaví, takže já ani nevím, že jako normálně dopraváci nemají těžký mundury, jo?
0: Ale já dopraváci jsou vždycky v bílým přeci, ne? To by si měl vědět, ne? Jo? Jako řidič.
1: Já tě dám řidiča, vole.
0: Vy to bylo i za komáru, bílá čepica, bílej, jo, no, bílý
1: říkám,
0: košile.
1: Že to na mě působilo celkem jako tak jako příjemně, jako vtipně, jo?
0: No, protože to byli ty, co mají řešit tu, jakože tu dopravu. Jo. Tam ty to nemají vůbec co řešit. Víš, na to přijde. Jasně, no.
1: Děkujeme za odpověď, obdivujem vás a prajem všetko dobré. Nedajte se, no, nedáme se.
0: No, tak jako, tam už není cesta zpět.
1: Ne, kde pak, tam už jenom kupředu.
0: Tam to už nejde.
1: No, takže já vám tady pustím teda, jak to je s těma policetama německýma, jo, protože máme to tady kousek, jo. Takže dívej se.
3: Do jara 2018 byla německá policie v Bavorsku centralizována. Proto byly uniformy a auta náhle modré. V červnu 2018 byla firma policie prodána firmě Blackwater Security. V srpnu koupila vojenská služba Akademie tento podnik. Akademie patří ke skupině Constellis, jejím šéfem je Tim Reardon. Uniformy jsou nyní modré, protože policie je soukromá bezpečnostní služba. Vojenské služby jsou poskytovány pro takzvanou spolkovou vládu. Proto jsou policisté ve statusu soukromých žoldnéřů. Ti dostávají plat. Spolková vláda musí za každý policejní zásah platit akademii. Policie je soukromá firma. Vrchní zemský soud ve Frankfurtu rozhodl zřízením 03012202 SS U2TV i 963. Existuje ochrana před soukromými firmami, jako je policie, kvůli nedostatku státních pravomocí. Záběry zásahové jednotky v akci.

0: No, tak z těch jde trošku hruza, ale vidíme teda, že to je soukromá bezpečnostní služba a žoldnéři a že ju prodali prostě, jo, kdo dá víc.
1: A policie vždycky řádila na území dobytém.
0: Dobité, obyvatel, dobyvatel.
1: Jo? A obyvatel není člověk.
0: Je to dobyvatel.
1: Obyvatel je právně fikce, je fyzická osoba. To samé bydliště. Trvalý pobyt. Jo? Zase, to se všechno jenom týká fyzické osoby. Kdo má fyzická bydliště, to je úplně fuk.
0: No a tady je jasný, tady vyšlo jasně najevo, to je konkrétně ta německá takzvaná policie, že to je soukromá firma, protože kdyby byla státní, tak ta se nedá prodat z firmy do firmy, jako jo. Ta nemá majitele.
1: Ne.
0: No,
1: takže... A proto máš celosvětový název policie. Policaj.
0: Polizej.
1: Víš, policie, česká policie, slovenská. Jo, předtím to byly třeba, já nevím, veřejná bezpečnost.
0: Krásně zní.
1: Nebo karabiniéry, ty to máš všechno policie.
0: No.
1: Jo, protože to je jedna firma mezinárodní, která nabízí těm korporacím ochranku. A to, ta ochranka vznikla ve Vatikánu. Ochranu politiky, ne těch jakože občanů. Ty tady nejsou od ochrany občanů. Ty jsou tady od ochrany kolaterálních účtů. Aby se z nich dalo pořád těžit.
0: Liborku, máš k tomu ještě něco? Tady k tomu tvému případu. No, jak to vlastně, ty jsi teda odjel a oni viděli, jak si, že odjíždíš, pozorovali tě dalekohledem.
2: No, dopadlo to tak, že oni prostě odešli a já jsem tam stál asi 3-4 minuty a vlastně to jedno policejní auto jelo jako tou ulici rovně a druhý jelo schválně jakoby na druhou stranu. A ona to byla taková ulice, že jsem musel jako buď kdybych jel dopředu nebo dozadu prostě vyjet na nějaký jakoby silnice, abych mohl někam odjet. No a já jsem normálně po čtyřech minutách jsem normálně pokračoval dál a když jsem odbočoval doleva, tak jsem je viděl za rohem, že stáli. A normálně jsem jel. Nasrat.
1: No samozřejmě.
2: Takže mě určitě museli vidět, ale to je prostě mě vůbec jako
1: nic. Ne, tak... Oni už viděli tu bezvýchodnou situaci, oni by si jenom zase přitížili víc. Já bych na jejich místě, tak řeknu sakra, jdi, jeď do prdele, ať mám svatý chlid.
2: Jo.
0: No,
1: ale ne, protože oni mají vycvičený to ego. Víš? Já jsem někdo, já mám uniformu. Ty nemáš nic, ty seš nula.
2: No a normálně jsem pokračoval 3 hodiny jízdy, no.
0: No v pohodě, a teda si přestal
1: hodit. Ne, se, hele, mezi náma, oni mají jasně vědí, který auto komu patří.
0: No.
1: Protože vem si, že kolem silnic po celý český takzvaný republice jsou kamery, které fotí tvoje auto.
2: Ano.
1: A fotky odesílá na jedno místo, aby věděli, kdo kde jezdí.
2: Jo. To je
1: já
2: pravda.
1: Já pamatuju ten program, jak se jmenuje, protože to už jsem slyšel hodně dávno, že to je. Jo, že to jenom tě fotí to auto, to nezbírá pokuty, to sbírá informace o tom autě, o tom, kdo tam řídí.
2: Tak.
1: Jo, takže oni vás všichni špehujou. Jo, takže se neboj, že když uvidí tu auto, který je psaný na tebe, že nevíš, že seš tam ty.
0: A Libore,
1: jo, to spíš jim svítí červený display a řekne, tady toho nebyla, si nevšímejte.
0: Ne, víš proč? Libore, ty jsi už totiž jednou je zaskočil. Je by to stálo hodně peněz. Kdyby ti dali botičku, ty bys jim ju flexou rozřezal zase, jo? A musel by to cálovat, jo? Takže on tě radši teda...
1: A on ti nemá jako... strávat botu na tvůj majetek.
0: No právě, ale zkoušeli to, Libor rozřezal, jo? A tak... Tak si řekli, víte co, tady na něm nevyděláme, tak ho teda pustíme, jo, takže Libor teda odjel jako lord a hotovo prostě, jako živý muž a nasrat, ne? No a když přijde pošta, čizu nebudeš, nebo kam ti chodí, nevím, prostě nebudeš se v tým, nebudeš telefonovat a vypisovat a nebudeš čít zákonný důvod, teda proč tě zastavili, když mají kontrolovat silnice, takže prdíš na to, no, a je to. Takže děláš taky pokroky, ano. A Marcelka nás zdraví, hoši.
1: Ještě. Hlavně ty, co bych chtěl jako tyhle věci jako už začít praktikovat, Ne, že budete vzpomínat něco o Československu,
0: ne,
1: takovýhle
0: vůbec,
1: nesmysly.
0: Pak
1: jste těm policajtům opravdu k smíchu.
0: Mm-hmm.
1: Jo? Ale jak začnete mluvit o člověku, tak pak najednou s ním dochází. Protože o Čechoslovácích nemáš napsáno, že je mají chránit. Protože policajti mají chránit toho člověka, když vám řekne tomu policajtovi, já jsem člověk, tak ty mě musíš chránit. A ne, že půjdeš proti mně. Ale Čechoslováci sami ze sebe dělají idioty, no tak jenom abyste věděli, že to není dobrý používat.
0: Hoši, já jsem si myslel, že ti Čechoslováci, že to je taková jenom prostě časově omezená vlna, ale ono to asi...
1: No, na chvíli, že pak jim to dojde.
0: No a nedošlo, asi nedošlo.
1: Ne, to jsou otroci jenom.
0: No, Maro, máš tady od Marcelky. Já přečtu Marcelku. Zdravím srdečně, chlapci, koukám stále tu dotazy na exekutora a jeho výzvy, jen výzva, nabídka. Maro, pojď opáčko. Opakujeme furt, Marci, ale jako blagadar. Jako,
1: tady to je jak házení hrách na stěnu. Exekutor vás nemusí zajímat, vy s tím nemáte soukromou obchodní smlouvu. On nemá právo cokoliv vymáhat. Protože on nemá v ruce nic, podle čeho by to mohl vymáhat. To, že soudní rozhodnutí jsou nepravoplatný, poněvadž jsou nepodepsaný. Tudíž ty dokumenty mají takzvanou procesní vadu. Jo. A procesní vada je problém. Jo? Takže ten exekutor by musel přijít s papírem, který je buď vlastnoručně podepsaný od soudce, to jeden z papíru, jo, ten, který by musel mít. A za další, kdyby to byla jakože kopie, tak musí být úředně ověřená notářem, porazítkovaná, jo? A kdykoliv, když budete chtít, tak můžete ten originál vidět, vám bude předložený. Ne, že si ho třeba vemete, ale musí vám ho předložit, jako ukázat, že existuje. Jo? A pokud exekutor nemá tyto dokumenty, jak od soudu, právoplatný, tak od něj, protože on s váma nemá žádnou obchodní smlouvu a on je obchodní firma, tak vy nemáte vůbec důvod se s ním bavit. Je to dost rozumitelný. Vy ho nemusíte pouštět, nesmíte pouštět ani do baráku. On vám nesmí vstoupit na pozemek bez vašeho souhlasu, to se týká i policie. Jo. Pokud se tam samozřejmě nevraždí lidi, jo. Ale pokud mi řeknete, že tady se žije úplně v klídku, tady se nic nevraždí, takže vy se mi nevlezete prostě. A zákaz, tečka. Vaše obydlí je nedotknutelné, máte to napsané i v té ústavě, ne? A to se týká i policie, nejenom někoho. Jo? Takže tady je zapotřebí uvědomat tyto věci. A tím, že exekutor soukromá fyzická osoba, nemůže nic vymáhat za právnickou osobu, protože smlouva je platná pouze především, je platná pouze tehdy, když je napsána mezi fyzickou a fyzickou. Veškeré smlouvy byly zrušeny a zneplatněny. Jo? Takže vy nemáte co plnit, i když jste někdy někdo jako nechtěně podepsal nějaký smlouvy, ale s nějakou firmou, kde není napsaný člověk, konkrétní člověk, jenom nějaká firma, tak vy nemáte vůbec jako důvod to dodržovat. Takže ta smlouva je neplatná. Jako veškeré smlouvy o pojištění jsou neplatné. Jo? Když na to přijde. Jo? Oni jakoby plnění, oni je plní, ale ve skutečnosti ty smlouvy jsou neplatné. Jo, protože smlouva je platná, jak říkám, pouze tehdy, když uzavírám já člověk s člověkem. Skrze fyzickou osobu. A to samý soud je soukromá firma, vás to nemusí vůbec zajímat, že vás nějaký soud vůbec jakože odsoudil v uvozovkách. Ono nesoudil vás, ale zase tu fyzickou osobu. To není psaný člověk, to je fyzická osoba. Nebo je tam, podle toho, jak je tam napsané, s jakýma písmenkama. Jo. Takže ten soud už neměl právo vás soudit. Ten soudce, jo. Takže to všechno je podvod na podvod. Musíte koukat, jaký texty jsou, jak je to psaný v textu, jo, ty cáry papíru, co vám posílají. Nebo na fyzickou. To je všechno neplatný. Není podpis, není lásky. A jméno a podpis musí být jméno a příjmení. toho konkrétního soudce. Nejenom příjmení třeba. Nebo VR, takováhle šaškárna, no, jo, co oni rádi používají. Aby si na to skočil, takže, jo, žádná parafa, čitelný podpis, jo. Nemůžete napsat, že tam byl soudce Novák, protože ono může být soudců X Nováků. A teď kdy to byl ten Novák? Jo? Takže zjímat si takovýhle detail. A pak zjistíte, že ale to je celosvětové, to není jenom u nás, takhle to celosvětové, to takhle lidi už řešejí tady s těma banditama. No. Policajti už nechodí s exekutorama třeba po Anglii jen tak. Už odmítají, protože oni ví, že nemůžou. Protože když přijde na lámání chleba a ten člověk řekne policajtovi dobře, on přišel vymáhat, ať ukáže papíry. Ať ukáže podepsané papíry. Kdo ho zplnomocnil, toho exekutora? Zase papír potřebuje na to. Ale pořád je tam ten poslední papír, který musí mít, a to je smlouva mezi váma, že byste dovolil, že on může něco vymáhat. A to nikdy mít nebude. Pokud vy samozřejmě nevědomky nebo vaší blbosti budete jako s něčím souhlasit už předtím. Že to, co vám posílá exekutor, je všechno, to je jenom všechno celý papíru, zase nic nepodepsaný. To jenom stačí trošku studovat a pak vám to dojde. Tady se těží z lidský nevědomosti. Jak to říkali v tom Muži v černém? Lidi jsou idioti, ale člověk je chytrej.
0: Mm. Chlapci, mám tady videjko nachystaný, protože čas se nachyluje, brzo tady zazní gong. A taky dávejte bacha.
1: A hlavně nedopisujte si s žádným exekutorem.
0: No, to zapust.
1: To je zásada, s nikým si nedopisujte.
0: Maro, máš tady dotaz, jako kdyby... já jsem chtěl pustit videjko, máš tady dotaz.
1: Povídej.
0: Taky se věnuj těm posluchačům a divákům. Odkud Mára čerpá informace? Protože nějaká informace mám, protože... Ale nemám toho dost nastudované, abych měla dostatek střeliva, abych se do nich mohla pustit, kdyby mě náhodou zastavili. No, Maro, takže odkud?
1: No tak ať si poslechne třeba Jordana Maxwella, ať si poslechne jeho přednášky. Aby to trošku přitáhlo do toho.
0: No.
1: A to, že to nemá, to je jenom její problém.
0: No, a nebo
1: se asi zajímáš špatným směrem.
0: Jano, sleduj víc nedělničky a sleduj třeba Márův a můj Facebook. Já tam denně překládám, nebo já nepřekládám, jo. Posílám tam videa s dabingem a mám tady, zmínil z Maxwella, dívej se, čověče, jak prostě operativně jsem chlapec vstoupil, takže pustím Maxwella, pak ještě jedno videjko nebo dvě a odpískáme to. Toto je zajímavý.
3: Církev je pouze korporátní entita založená v Evropě rytíři templáři. Jsou to ti samí lidé, kterým dnes říkáme mezinárodní bankéři. Mezinárodní bankéři vlastní vaši vládu. Předpokládají, že vlastní vaše tělo. Vlastní vaše komunikační systémy, vaše bankovní systémy, vlastní církev. Musíte pochopit, že starověká římská říše je stále s námi. Dnes jí říkají Vatikán. Svatý otec, řeknu vám jednu věc. Na svatém otci není nic svatého. Na církvi není nic svatého. V Izraeli není nic svatého. Jediné, co je v Izraeli svaté, jsou příběhy, které jsou plné děr. Není nic svatého, není nic svatého v Salt Lake City, v Římě.
0: No, takže toto byl Jano Jordan Maxwell a ten tam má stovky a stovky takových kratších i delších videí na všechny možné témata a možná toho bych se rád zeptal, odkud, Jordane, ty čerpáš informace, protože absolutní přehled.
1: Ale ten už možný. Bohužel nežije.
0: No ten už byl odejít, no.
1: No, byl odejít, ale co jsem chtěl, tak se zeptej sama sebe, proč máš napsáno v listině základních práv a svobod, že člověk má nedotknutelná a nezcizitelná práva. Proč se tam nachází člověk a pak je občan? Jo? Tady si polož otázku, proč? Protože člověk není napsaný nikde, že něco musí v těch jejich takzvaných zákonech. No. Protože být občanem, to znamená, že nemáš práva, ale privilegie. Ale člověk má právo. Nesizitelný a nedotknutelný. A stojí nad vším. Nad veškerou jurisdikcí. A těch videí stačí, když pojede na TikTok, nebo zajde k nám na TikTok, jo, a začne se o to trošku zajímat, no tak ty videí budou chodit sami, jak lidi jednají tady s těma lidma po celém světě. Tam toho je mraky. Protože lidem už přetekly ty poháry a je konec s Matrixem. A hlavně se systémem. A teď tam akorát zůstanou ty, co jsou otroci, no. A to je žádná škoda.
0: Každého volba. Mám tady videjko, taky chlapec, jak odpálkoval korporátního ze světa, takový krátký videjko. Neodpovídal, ptal.
3: Můžete stáhnout to okýnko dolů? Cože? Stáhněte to okýnko ještě o trochu níž.
4: Jen o trochu níž.
3: Můžete to okýnko stáhnout? Odkud jedete? Pořád ještě bydlíte v Rálí?
0: Co ti po tím?
3: Dobrou noc, pane. Vidíte to? Kladou otázky. Chtějí, abyste stáhl okénko. Nic z toho dělat nemusíte. Řidičák, registraci a můžete jet. Zůstaňte v bezpečí. Můžete to okénko stáhnout? Můžu. Můžu jet? Můžu jet? Můžu jet? Můžu jet? Můžu jet? Můžeme tu takhle být celý den. Můžu jet? Hej, šéfe. Říká se tomu suverénní typy. Dobrý večer, pane. Ahoj. Provádíme kontrolu střízlivosti. Rozumím. Provádíme kontrolu střízlivosti, abychom zjistili, zda někdo nepil alkohol nebo večer nějaký alkohol nebo drogy. Můžu jet? S vámi domluvím. Můžete to okýnko stáhnout ještě kousek? Raději to nechám, že k vám necítím. Jen o kousek víc, prosím. Ne, děkuji. Můžu jet? Jsem zadržen, pane. Jsem zadržen. Můžu jet? Jsem volný. Můžu jet? Dobře, děkuji.
0: No, takže aj takový berličky jsou, Maro, tvoje slova. Jsem zadržen, můžu jet a jel. No, tam ten první chlapec byl takový, že pak jsem zaregistroval, že co si řekl, řidičský průkaz a oprávnění, to samozřejmě je blbost, to nemusí jako nikomu dávat, jo. Takže to je taková berlička, neberlička.
1: Musíš dávat pozor, protože spousta videí třeba je udělaný manipulativně.
0: Ano.
1: Jestli to dělají policajti sami, jo. Bacha na ně.
0: Je tam vsuvka třeba, teďka, to jsem nezaregistroval, jo, že řekl, stačí jenom ukázat řidičák, certifikát, nebo co to řekl, registraci a můžete jet. Kdepak, blbost, nic neukazovat vůbec. No, dobrý.
1: Ale jestli to nemyslel tak, že stačí jakože jenom ukázat, víš, ale neukázal.
0: Mm-hmm.
1: Jich to nevíme, protože to mohlo být i takhle řečený, jo, že jakože vám říkají, že stačí, když jenom ukážeš řidičák a můžeš jet. Víš?
0: Mm-hmm. No.
1: Že by tě oklamali, víš?
0: Jo.
1: To, že mě taky chtěli takhle, hodili na mě fintu kdysi policajti. Nám stačí jenom občanka a my jenom kontrolujeme cizince. Nic takového nebude. A najednou z toho bylo takových věcí. Najednou auto nemá technické pojištění. No. A policajtka má co jedi potom.
0: No. Chlapci, tak Libore. Tak
1: to jsou chytáky takový, víš? Ale na TikToku je jako hodně tady těch, co fízláci si točí takovýhle, víš, a to už vidíš, protože to je hraný, ne?
0: Jo, no my to dneska zase nestihneme všechno, to máme projetých pár videek, ale to nevadí, dáme tady takový jedno fakt jako vystižný, jo, takový trošku z jiného soudku.
5: Váš víkend je jen placená propustka z klece. Konečně volno. Ve skutečnosti je to jen doba nutná k resuscitaci. V sobotu prospíte půlku dne, protože vaše tělo kolabuje po 50 hodinách v práci. V neděli už od oběda cítíte svírání žaludku. Je to nedělní paralýza. Systém vám dal přesně 48 hodin na to, abyste vyprali prádlo, nakoupili jídlo a nabrali sílu na další cyklus těžby vaší energie. Nejste svobodný? Jste jen na nabíječce, aby z vás v pondělí mohli zase vysát duši. Běžte si vyžehlit košily. Zítra ráno jste zase na bráně.
0: No, já nesu na bráně, ale já jsem zítra ráno na farmě, přátelé, a to je veliký rozdíl, protože já chci být. Já jsem se svobodně rozhodl, že jedu na farmu za koničkama, přijedou farmáři, jo, ráno už tam budou, takže pěkně poreferuju, co a jak. A já tam chci být, protože nejsem zaměstnanec korporace, pomáhám farmářům, dostávám penízky hotově na ručenku, neplatím žádné daně, takže... Takže toto je otrok, rovná se občan v kostce vlastně, jak to má těch 48 hodin na ten, a mnohdy ani ne, jako jo, mnohdy daleko míň.
1: Hele, já jenom tomu, Libor, jak si říkal, že si posílal to prohlášení člověka na ministerstva, ne?
2: Já vím, že to je zbytečný, to je
1: prostě... Ne, počkej, to ne, to není zbytečný.
2: Já jsem rád, že jsem to poslal, ale stejně oni jako nebudou reagovat, že jo?
1: Tady se bavíme o mezinárodním soudu, že tam to není zbytečné. Jo. Ale ty když chceš mít jakoby větší klid, tak to musíš poslat na policejní prezidium. Protože to jsou jejich šéfové policie. Ne ministerstvo vnitra jako takový. To je jenom najímací firma, jo? To je někdo, kdo si pronajímá ochranku. Ale tam je stan té ochranky. A já jsem třeba posílal na policejní prezidium a bylo mi odepsáno, že to beru na vědomí. A že to ukládají podpisovou značkou. Že v případě potřeby, kdyby něco bylo, nějaký problém, jo, korpora, jako asi, nevím, trestnej čin, že by někoho zabil, nebo já nevím, že by mohli jako číst z těch papírů, ale tam už vidíš, že tam už to bylo zaevidováno. Jo? Takže tam se posílá. Protože pak přijdeš policajt, to mi říkám, tak panáčku, tady to má i ministerstvo, teda policejní prezidium. Ty to nerespektuješ. No tak počkej, tak teď si zavoláme na to prezidium. Víš? A jdeš přímo k jejich nadřízeným.
0: Tož tak. No, vidíš, že tady to vysílání jako to má smysl, protože jakoby zdálo by se, že to furt opakujeme, neustále meleme dokola, ale vždycky se na něco přijde novýho, na nějakou vychytávečku. Já jsem rád, že tady dneska je Libor, taky chlapec se posunul jako hodně, jo. Takže má to svůj význam, rozebrali jsme tam prvního chlapce teda jako šoféra, když tak ať se ozve, jestli je to šofér z povolání, jo, anebo jestli je to teda jako člověk ve svým majetku. No Libor, to je jasný, ten to ustál, ten si odjel. Mára jako vždy prostě bombardér. A Marcelkou Ondráčkovou na závěr se rozloučíme. Tady píše, co se týče přirozených lidských práv, všimli jste si, že ve všech rozborech je psáno, že stát nemá přirozená práva vytvářet, ale chránit. Tečka. Každý stát bez ohledu na zřízení a my stále se pasujeme do jejich pravidel.
1: Jo? Člověk je má daný od svého narození, no? Nebo zrození.
0: Přirozeně.
1: Tomu nedává, ani stát mu je nedává, ani mu je nemůže sebrat. Jo? Ale privilegia vám sebrat můžou jako občanovi. A to i Československa.
0: Tak já už se tady pomalu srovnávám na tom křesle, protože ať si nedělám z huby vykřičené dům, tak jsme domluvili ty dvě hodinky, jo, dvě hodinky, i když je další dvě třetiny videk, to nechám na příště, jenomže do té doby zase bude další hafol, přátelé.
1: To nevadí. Dobře. A to budeme se vybírat.
0: Budeme se těšit, je tady celkem dost lidí, takže nedělníček jede, přátelé, já jsem fakt to vysílání zeštihlil a ne s každým už dokážu vysílat, i když pořád mě někdo volá Petrucho, udělejme vysílání s tím a tím. Já už si pečlivě vybírám, proto jsem si dneska vybral Libora a Máru. Jo? No, takže pojďme to odpiskat a příště se můžeme těšit v nedělu. Já vám ještě přečtu, jaký tady mám pozor. Jaký mám třeba tady ty okénka, jo? Začalo to jenom zdravotnickým. Tímto blagadarím i Richardovi Marava, který mě k tomu tak jako inspiroval. Takže mám tady bílé pláště, Chabad Lubavič, covidismus, Matrix, Maxwell, plochá země, policie, politika, války, volná energie, zdravotnické okénko a živý člověk, jo? Takže je tady z čeho vybírat. No, tak s čím se rozloučíme dneska? Volnou energii, člověče? Jenom tak, to už nemusíme komentovat, jo? Takže já si ju tady navolím a mezi tím vám řeknu blagadar veliký, přátelům, posluchačům, kdo chce podpořit Dežavíčko, protože brzo bude 1000 odběratelů a budou mi tady nabízet, abych si to nechal spoplatnit a to já neudělám. Takže kdo mě chcete nás podpořit, nebo nás, všechny účastníky tady, jo? Však my se nějak podělíme, tak klidně pošlete jako nějaký třeba dáreček, jo? A my vám za to, ať se energie pěkně uzavře ten okruh, tak my vám budeme tady vysílat a povídat a... Ale pozor, nemusíte nám věřit, jo? Jenom prostě spíš tak jako nakopáváme. No a kdo se nechá nakopnout, tím líp, kdo ne, hol, tak ať si jde svojí cestou třeba kudy chce. Jo, volná energie. Takže, Liborku, pojď se rozloučí teda.
2: No, já děkuju za pozvání a bylo to příjemné. Brzy se zase uvidíme, ale doufám, že bez nějakého videa, ale rád zase přijdu.
0: Můžeme i tak bez videjka.
2: Protože mě bavíte a jako já pořád vlastně, i když nemám čas jít, tak si to třeba zpětně pustím a vždycky tam nacházím spoustu nových věcí a některý si jakoby zastavím, opakuju a prostě jako posiluje mě to a potom třeba vlastně i člověk je víc v tom klidu a i jsem to ustal, že ty 2 hodiny. Já jsem se tam hlavně i zaměřil na to, že jsem si prostě jako nenechal připustit žádný strach, abych se něčeho jako obával. Já jsem prostě věřil, že to dopadne dobře a že prostě odjedu, no.
1: To já věděl, že to ustojí, Liborku.
2: Jo.
0: Hoši, Denny, teda veliký blagadár, píše, děkujem chlapci, páni už nenapíšem, abyste se neurazili. No my se neurážíme, páni taky nejsme, ani kmáni, ani otroci, ani otrokáři. Prostě já jsem rejža, ano, já nesu moderátor, ale rejža. Mára, Libor.
1: Je Mára.
0: Čárifuk, léčitel, ponovím teďka, jo. Slaví úspěchy, to vám ale teďka nechci... Zbytečně jako chválí, teďka máme rozjetý další takový případ jednoho onko kamaráda, který je na tom teda bídně, ale pokusili jsme se dneska mu předat nějaké informace. Samozřejmě kelská sůl, jedlá soda, lopuch,
1: fenbendazol,
0: ivermektin, další a další vychytávečky.
1: Zeolit,
0: červená řepa.
1: Těžký no. Kovy.
0: No.
1: Těch mají lidi spousty.
0: Takže Mára jede a pořád má něco novýho.
1: Já jenom rychle řeknu, to je jenom o tom, že už čím díl seš to, tak tím víc si máš pevnější základy v tom, co říkáš. A hlavně my to děláme proto, nebo aspoň já proto, abych dodával ostatním tu sílu se tomu postavit. Mm-hmm. Jo? Protože já to můžu dělat i bez toho, aby jsme cokoliv točili. Já to pro sebe nepotřebuju.
2: Já mám to samý.
1: Já to dělám proto, abych ukázal druhýmu človíčkovi, že to jde.
2: Přesně.
1: Že všechno stojí jenom na jeho strachu. Mm. A nikdo nepotřebuje 100 tisíc, 10 tisíc probuzených a pak se to zlomí. Ne. To vy sami se musíte zlomit. A je to o jednotlivcích. Ne o stádu ovcí. Takže tohle si uvědomte. Protože když se postavíte do svý vlastní síly, tak vy už nepotřebujete nikoho volat, zachraňovat, napsat, aby vám někdo něco napsal za vás. Vy to prostě nepotřebujete. Jo. O tom to je. Protože když budete pořád něco o nějakých blekotat s lidma, který Čechoslováci, kde si to si a pak se to změní a pak se to změní, ono se to takhle nikdy nezmění. Pokud vy sami se nezměníte sami za sebe. Takže já vám přeju hodně úspěchů a mějte se krásně.
0: Dobrou noc.
1: Hlavně tvořte.
0: Jste skvělý poradci pro život. Děkuju za vše krásný, co přijdete na, co přijde nakopnutím. Ano, takže nakopáváme, kdo se nechá, ten se nechá, ano. Takže Mára, Marcelka ještě, Mára to říká, čím déle jsi v tom, tím pevnější máš ústoj a je to o jednotlivcích a nikdo tě nepotřebuje zachraňovat. Každý sám za sebe. Marci, ano, veliký souhlas. Vlagadar, každý sám za sebe. Nečekejme záchranu zvenčí ani od Putina, ani od Trumpa, ani od bílých klobouků, ani od Nesary, Gesary, to jsou všechno prostě žvásty, s kterýma se roztrhl pytel, ale zachraňme se sami vlastně, jo? Nebo ten náš vnitřní tvůrce, aktivujme ho a najednou prostě ta realita se sama změní, jo? Že nepotřebujeme čekat na někoho. Čekají jenom otroci, je tak?
1: Tak. Protože oni vás jenom tady tím uhoupávají a brzdí. De facto vy jste v tom, jako jak se říká, jako vařená žába. Jo?
0: Tak.
1: Ještě chvíli tu vydržím, jo, tu horkou vodu, no. Až vás uvařej. A to je přesně s tou Gecarou a dalšími podobnými nesmysly. A vy jste čekali, že někdo to za vás vyřeší. No nebojte, i ten řezník to vždycky vyřeší za to prasátko.
0: A nečekejte ani na žádný ty Macbedy, jako jo, žijte zdravě, jeste prostě, nekupujte v korporátu ty srágory, ale jeste prostě živou stravu maso, no a potom ty doplňky jako kelská sůl plná minerálu a jedlá soda, odkyselení a tak dále. Opakujem to neustále, ale jak říká Marcelka, opáčko, dáme si opáčko zítra zas. Děkuji, přeji krásný večer a přátelé, na závěr mám tady videjko o volné energii. Nevím, jestli je to tak jako v reálu možný, ale mám to tady nachystaný. A mě to připomnělo, taky nebudu jmenovat vůbec, ale od jedné posluchačky jsem dostal trošinku takový výtky, že jedeme si to svoje, to je tak silný, to je tak prostě hustý, že tak probouzíme, ale lidi na to nejsou připraveni a potom mě jako dostala tím, že řekla, no a co kdyby se tak ty vole úplně teďka všichni probudili, to budeme v prdeli, to si ani nenatankujeme. Říkám, ty vole, co to je za žvást, jako však o to jde, aby se probudili. A to, že si nenatankujeme, to neznamená, že nebudeme jezdit. Jsou auta na volnou, na vodu jezdí, jo. Můžeme zapřenout koně, osle, kravičky prostě, jo.
1: A hodně, kam by si pořád chtěla jezdit,
0: ano, to prdele. Když budeš sobě stačná a doma budeš mít zahrádku. Jo, takže
1: mě obývali. Já si natankuju Colorado do dodávky a mám to na půl roku.
0: No.
1: Protože jezdím jenom po okolí, tady po lidech, kterým pomáhá. Kolik myslíš, že toho potřebuješ, když nebudeš z tom korporátu a půjdeš mimo něj?
0: To díky, že nejsme soběstační, tak se musí jezdit přes půl tady prostě světa kamionama, jo? To je zbytečný úplně, takže já nemám strach, že bych si nenatankoval. To jako, to mě hlava nebrala, ale neřeším to, nechávám to plynout, ano, každý se probouzí svým vlastním tempem. A dívej se, tady černoušci se probudili taky, pustím videjko na závěr. Je, Máro, tvoje, kam by si pořád chtěla jezdit, to je ono. Marci, takže blagadár, dobrou noc, přátelé. Liborku, díky. Díky fakt jako velké blagadár. Máro, jako vždy, perfektní. Posluchači, diváci, sdílejte, ano, sledujte nás a tak já jsem chtěl říct, společně to zvládneme, ale to je blbost. Jako, ano, vítejte, společně to zvládneme. No, takže dílejte. Ó, šanty, dobrou.

0: Jako vždy, om šanty, vesmírné om a věčný mír všem vědomým tvůrcům. Já vás vítám, já Petrucha vás vítám při sledování živáčů na Dežavičku, studio Dežavy na Svobodné vysílači v pravidelném úterníčku s hostem Markem Hašlarem, který je stálý host našeho úterního vysílání na téma vzestupu v rámci veliké, obrovské, začínající svobodné spolupráce mezi vědomými tvůrci. Takže vyzkoušíme jenom zvuk. Máro, slyšíme se, ahoj.
1: Ahoj, Petrucho, ahoj, posluchače. Zdravím všechny, kdo nás pak uvidí i potom na YouTubeku. Zdravím.
0: Ano, zvuk je perfektní, dneska to šlo na poprvé, takže je to skvělé, vesmír nás podporuje na každém kroku. No a samozřejmě teda vítám Om Shanti dnešního nového, fungl nového hosta v Dežavíčku a tím je Pája. My se známe, Pájo, ze srazu svobodného vysílače v Havlíčkově Brodě, že, který byl toho, no. Počkej, v Havlíčkově Brodě, penzionu star, no, někdy v březnu to bylo. Takže tak se, známe se tak jako letmo, ale bylo to velmi milé setkání a kreativita z tebe přímo čiší. Takže vítám tě, Pájo, do studia, takže krásný podvečer ti přeju. Ty jsi už promluvila, takže technika zvuku je vynikající, dokonce i pejsek je slyšet a dnešní téma... Markovo, na to se dostaneme opět o vzestupu. Mám dobrý pocit, že vlastně vzestoupil i ten Markův zvuk, protože občas měl problémky s tím zvukem, ale už to valí prostě o sto péro. Takže tady to vysílání vlastně taky vzestoupilo, protože dřív to bylo punkové a dnes už je to vzestoupený na rock'n'rollové, jo? Takže punk už necháme za sebou v tom Matrixu a jedeme si pěkně rock'n'roll, úplně na pohodu. Dnešní vysílání je opět interaktivní, přátelé, můžete telefonovat, ptal jsem se Páji, takže souhlasí s tím, že budete moci tázat se našich hostů a na telefon 799 589 362. A já, přátelé, co vím, zatím tak letem světem rock'n'rollově, tak tady ten vstup, po kterém teda začne Markovo vysílání na téma kosmický vzestup kosmických lidí, tak je o nějakém vašem novém projektu, který je teprve v plenkách, ale už teď, aniž bych o něm věděl víc, tak cítím obrovský potenciál, že to bude něco velkého. Takže já se tady uchýluju do svého křesílka, předávám vám slovo. A je to vaše, takže kdo chcete začít, tady už nás někdo zdraví. A sice Nataša, ahojky, zdravím všechny, hlavně Marka a Pavlínku. Velmi se těším na vysílání, jsem s vámi všemi v lásce a v radosti. Takže Natašo, dobře, tak já teda sebe pozdravím sám. Samozřejmě Marka a Pavlínku zdraví. Tak já jsem takovej prostě rejža, dneska budu trošinku v pozadí. Je to vaše, přátelé, předávám slovo a už se tady uchyluju. Dám si trošku keltské soli a jsem jedno veliké ucho a oko. Je to vaše.
2: Tak já jen taky pozdravím tebe, Petře, i diváky a posluchače.
0: Nádhera.
1: Děkujeme. Tak, super, tak děkujeme ti taky, Petrucho, ty umíš ty úvody úplně krásně osvětlit a dát nám jakoby šanci se tady zpamatovat vždycky z toho, že začínáme a je vysílání a všichni nás slyšejí a teďka je to vždycky zajímavý pocit jakoby vnímat tebe, jako nás mluvíš, jako to je, mně to třeba pomáhá, jo, já jsem si říkal, že člověk by se měl naučit o sobě mluvit jako pozitivně a v té osobní rovině to jde jako blbě. Ale je to jako potěšující, že nás vždycky rád vítáš a že máš jako radost z toho, co ti přinášíme. Tak sláva tobě samozřejmě, Petrucho, a všem lidem dobré vůle, které se teďka můžou s náma na chvíli v té prožitkové úrovni propojit a zažít vlastně jakoby podobné prožitky, zkušenosti, poznání, které nás na té cestě každého z nás doprovází a dává nám obrovský potenciál toho růstu. Tak já samozřejmě životem potkávám krásní lidi a pokaždý z určitého spojení vzniká harmonická oktáva, to znamená, že vy násobíte svůj potenciál. To je jako na jednu stranu opravdu přínosný toto přátelství. A pokaždý, když ten člověk rezonuje s tou mojí duší, tak by ty dvě duše si rezonují v určitém projektu, tak si myslím, že to je ještě lepší.
0: A tečka. Lepší a tečka. Mara nás trošinku napíná, on se tam stopl, aby ještě ta jeho slova získala větší vážnost, jo? Takže pojď.

0: Paráda. Funguje to skvěle. Taky člověče po dlouhé době, ti to funguje hned na první
1: ale
0: pokus.
1: Už jsem zase naskočený. Tak já to ještě dokončím, jestli můžu. Hej. A vždycky tohleto přátelství, tato rezonance, tato harmonická rezonance může vytvořit zajímavý projekt. A proto si myslím, že lidi se mají setkávat a navzájem si prožitkově skrz ty jiný duše a jiný, řekněme, jakoby nastavení toho života. Protože každý, kdo vám přijde do života, vám změní tu vaší osu, jo, kterou vytváříte tím životem, tu cestu. Takže pro mě tyhle ty lidi mě vždycky dali určitou inspiraci, která mě změnila tu moji definovanou osu. Takže miluju vždycky potkávat tyhle ty přátelé duše. A tyhle ty přátelé duše mají tak skvělou inspiraci, že se nám povedlo určitým způsobem vytvořit pár projektů, tak bych byl rád, kdybychom se o ně teďka mohli podělit se všema, kdo nás teďka může poslouchat. A samozřejmě tady je ve spojení teda s Pavlou Vintrovou a teda i s Honzou, jo? Ten si teda říká Honza Kejklíř. A toho teda zdravím. A jinak moc děkuju teda všem, kteří by se chtěli určitým způsobem přidat. Určitě se ozvete, určitě se nebojte se jenom zeptat, nebo být určitou součástí aspoň menší, nebo být větší součástí, to je jedno. Ale cítíme všichni, kdo je v tom projektu, že nám to jakoby dává takový hlubší smysl, jak pracovat s tím prostředím, kterým žijeme. A to je to naše společenství. My bychom rádi, kdybychom na to společenství mohli přijatelně působit, umět těm lidem skrz to společenství předat tu přirozenost toho vzestupu, že to není nic exotického, nic ezoterického, jo, je to skutečné a proto to není nic tak nabubřelého, jak se to takhle vypráví. Ono, vzestup se děje v těch jednoduchých věcech a ty jednoduché kroky vytvářejí velké změny, jo, v tom je ta velikost toho vzestupu. Těch malejch, jemných krocích, který vytvářejí velké změny. Takže jsme se tady rozhodli s různýma dušema, že si vytvoříme projekt. A jeden teda, který se mi moc líbí, který je nazvaný jako Člověk a krajina. Já bych jenom na začátku o něm trošku povím a nechám pak Pavlu, aby o něm mohla víc promluvit. Protože to má spoustu zajímavých výzev. Tak, Člověk a krajina. Já celkově, to znáte, chodím do té krajiny, říkám tomu krajinotvorba a zvu tam různé lidi, aby si zkusili, aby si znovu obnovili to spojení s krajinou a mohli znovu načerpat tu sílu toho života, zregenerovat tělo, mysl, srdce, znovu začít spolupracovat na vývoji. Ano, tam vždycky pro mě to byla ta krajinotvorba. Ale já jsem si říkal, že bych v rámci toho projektu Krajina a člověk bych se snažil tu krajinu přiblížit lidem, kteří už nemohou, nebo jsou nějaký indisponovaný, nemocný, nebo jo, mají různé překážky, aby mohli jít do krajiny. Tak jim tu krajinu přinést jakoby k ním na to místo, kde jsou jakoby fixovaní. A zároveň mě napadlo, kdyby se tím způsobem mohla udělat taková propagace jakoby té přirozenosti krajiny. A že se vytvoří teda audiovizuální projekt, který by byl a na bázi prožitkového a jakoby působení, kdy člověk vidí nějaké projekci a v lepším zvuku právě ty základní, jo, ty zvuky krajiny, jako máme třeba právě elementy,

0: jo? Nebo že se člověk jenom prochází tou krajinou. A teď jako si představím, že člověk, který nemá jako šanci jít do té krajiny, tak se jakoby může pustit procházku krásnou krajinou na vyhlídku. Teď si tam vyjde na tu vyhlídku, teď se tam vlastně rozhlídne, může se rozlítnout, může vidět celý až do dálky, jo? Udělat to jako zajímavý prožitek, který by právě přinesl tu přírodu k těm lidem, kteří nemohou. Takže tohle to je, samozřejmě by to bylo jakoby i vzdělávací, samozřejmě všechno tohle by mohlo být jakoby vzdělávací program pro školy. Samozřejmě, jak už jsem naznačoval, je tam pro třeba důchodce nebo lidi, kteří nemůžou už takovou cestu uskutečnit, tak by měli vlastně jenom tenhle ten zajímavý audiovizuální prožitkový zážitek. A v tom by, on by pak se mohl jakoby znovu uvolnit, to tělo by jakoby cítilo, že je znovu v krajině, a tě by se mohlo znovu regenerovat, znovu by se mohl dostat do nějakého psychického normálu. A tím, že je člověk dlouhodobě zavřený, tak vlastně jako trpí. Takže si myslím, že to je jako skvělý nástroj. Pak by to mohl být samozřejmě i člověk, který by si o tom zážitku mohl s tím člověkem jenom popovídat. Jo, jako nějak to ještě analyzovat s tím člověkem, aby tam byla ta sebereflexe, aby mu to jako ještě, aby si uvědomil, jo, všechny ty prožitky. Jo. Tak si myslím, že tam je spoustu nástrojů, který ten projekt otevírá. Já si myslím, že to pro začátek stačí. Já teda nechám, jestli teda můžu. Pájo, jsi připravená?
1: Ano, určitě, jsem připravená. Děkuji. Já bych teda začala vlastně s určitým hned jakoby propojením, protože vlastně opravdu už dneska vlastně existuje i mnoho jako studií prokazujících, že opravdu skutečně pobyt v krajině má velmi pozitivní vliv na člověka, na jeho vlastně, jak už Marek zmiňoval, fyzické i duševní jako zdraví. Já sama mám vlastně jakoby velké jakoby zkušenosti s tím letím, kdy samozřejmě mě potkávaly nějaké věci, které se řešily jako jiným způsobem, ale vlastně jako návrat ke krajině, co se týče hlubšího vlastně smyslu, je opravdu, já bych to nazvala naprosto přirozeným zázrakem, ne žádnou vlastně jako umělostí. Musím říct, že jako dítě, jako velmi malé dítě, to pro mě bylo naprosto přirozené. Vyrůstala jsem v krásné krajině Křivoklátska a musím říct, že opravdu ten, kdo vždycky mě objal a vyšel mi vstříc, byla vlastně krajina a matka země. Postupně vlastně jsem životem tuto vlastně nějakým způsobem ztrácela v těch zkušenostech a pak vlastně přišel ten návrat. Já bych ráda vlastně představila to, že v tom projektu ano, jde vlastně o povídání o vztahu krajiny a člověka, kde je o interaktivní prožitkovou projekci, která přesně, jak si řekl ty, Petře, je to teprve ten projekt v plenkách, u tohoto bych se na chvilku zastavila. Zatím je to ve fázi, kdy vlastně kontaktuji vlastně umělce a tvůrce ohledně kamery a zvukové projekce ke spolupráci, takže vlastně podala jsem určité jako nabídky i do škol, takže teprve teď čekám na odezvu vlastně jakoby těch umělců, kteří by společně jakoby s námi měli vytvořit tu prožitkovou projekci. Protože by měla být opravdu skutečně prožitková, tak nejde opravdu jen tak o nějaké spláclé video, ale opravdu o něco interaktivního, tak aby to opravdu na člověka působilo. Takže tohle to je vlastně otevřené téma, které já pak pošlu Petrovi e-mail na sebe. A pokud někdo z vás třeba se věnuje tomuto povolání, máte rádi krajinu nebo znáte někoho takového, určitě budeme velmi rádi, napište e-mail, velmi rádi se s tvůrci setkáme a popovídáme o tom projektu a jakým způsobem ho můžeme teda vytvořit, tu vizuální projekci. Jak vnímám to působení vlastně jakoby té krajiny, je opravdu přirozené. Je to obnova vlastně jakoby toho potenciálu těla, tudíž vlastně i naší vnitřní krajiny. A samozřejmě následně na to může být rozvíjená debata formou sdílení těch prožitků a těch vzájemných zkušeností. Já jsem též jako Marek nejdříve vlastně více přemýšlela i nad lidmi, které už do krajiny nemohou, ale vlastně postupem času vlastně v tom nalazování vlastně vidím, že to má mnohem širší potenciál a velmi mě zaujala další vlastně sekce a to jsou jako děti. Protože já momentálně bydlím v Praze a opravdu se setkávám už nějakou dobu s tím, že zde lidi opravdu ztratili ten vztah k té krajině. A když to ztratili už ty rodiče, tak na těch dětech je to opravdu vyloženě hodně vidět. Je to, já bych to nazvala až tak jako tristní, když se s těmi dětmi občas bavím, dostanu se s nimi jako do komunikace, tak mě vlastně překvapuje, že vlastně jako necítěj ani vlastně k tomu ten přirozený krok nemají, spíš mají přirozený jakoby ty kroky k těm technologiím a studováním a něčeho vlastně jako dosahovat na tu krajinu, jako se dost vlastně jako zapomíná. Já sama mám ty zkušenosti toho, že ohledně fyzického těla a zdraví jsem v minulosti měla nějaké věci, nějaké vlastně problémy i nějaké léky. Postupem času, vlastně, kdy jsem se navracela k té krajině a sama k sobě a samozřejmě v tom dále jakoby pokračuju, se velmi, velmi rychle staly okolnosti tak, že jsem mohla opravdu od léku upouštět a vlastně postupně jít více a více do té přirozenosti toho, aby tělo opět vlastně mohlo přirozeně regenerovat a vlastně pochopit nějakou jakoby vyšší tu prevenci, než je jen léky. Určitě to není věc, kdybych doporučovala lidem, že mají teďkon zahodit všechny tyhle ty věci a honem nějak jako někam běžet, ne. Spíš souhlasím s nějakým postupným, přirozeným vlastně jakoby procesem toho návratu. Co sama jsem naprosto vlastně vnímala a cítila, proto velmi ráda tento projekt podpořím, je, že ten přirozený návrat uvolňuje stres, uvolňuje napětí, uvolňuje zátěže, které jsou vlastně potřeba na tu cestu dál. Dokonce to uvolňuje opravdu bolesti. Já jsem vlastně měla určité fyzické problémy, které opravdu byly velmi jakoby bolestivé a tento návrat, to byla jedna první věc, kdy mi to uvolňovalo psychiku, uvolňovalo mi to emoce a uvolnilo mi ty bolesti. Proto jsem mohla s těmi věcmi pak vlastně nějakým způsobem pracovat dál. Mně to dává smysl i vlastně pro lidi ohledně vlastně přechodů, protože u těch přechodů ty lidi mají vlastně obrovský balík na určité vlastně třeba zpracování. A vím, že ta krajina naprosto přirozeně, jejich vnitřní krajina spojena s tou krajinou a s duší země opravdu dokáže, stojím si za tím, že to sama takhle nevnímám a zažívám a nejenom já, dokáže to napětí a ty stresy okamžitě vlastně jako uvolňovat, pokud si to ten dotyčný vlastně jako dovolí. Proto mi to dává vlastně i velký, velký význam u takhle významných událostí, jako jsou přechody právě pro lidi, kteří už do té krajiny vlastně nemůžou a třeba ji v srdci mají a je jim líto, že už tam nemůžou, tak aby měli možnost a věděli, že existuje ještě další forma toho spojení. Jo, takže asi takhle bych představila ten projekt. Asi to možná nechám pak třeba na vaše otázky a jak říkám, budu velmi ráda za to, když budete třeba i napište. Nejenom lidi, kteří umíte s kamerou, ale kteří třeba máte nějaké jako zkušenosti i s lidmi v těchto různých institucích a ústavech a tak dále. Budeme velmi rádi za zpětnou vazbu toho, jak to vlastně funguje v těch systémech v dnešní jako době. A budeme rádi, když si budeme vzájemně a svobodně otevírat vrátka vlastně pro tu spolupráci. Ještě jedna věc, co bych vlastně vypíchla v tom, co jsem si jako uvědomila, protože vlastně už jsme jako tvůrci nějaké debaty o tomto projektu měli. Věřím, že tohle to je taky jako důležité zmínit. Samozřejmě ten projekt není určen jen lidem, kteří jsou v těchto zařízeních. Je určen i lidem, které mají na starost toto zařízení, vedení. A proto pro mne, jakmile ten projekt přijde z plenek do uplatnění a realizace, je jako důležité, že samozřejmě ten projekt bude představen vedení, může si to vedení vlastně to prožít, může s námi o tom podebatit a pak vlastně následně bychom pracovali v tom systému vlastně dále. Takže jenom, aby bylo jako řečeno, že to je projekt, který je pro všechny a je všem otevřen. Takže rádi bychom, aby se s ním seznámilo samozřejmě i vedení těchto institucí. Péťo, viděla jsem, že se hlásíš, ano?
2: Já jsem se hlásil, já jsem si to tady i poznačil. Ty jsi tam zmiňovala několikrát slůvko přechody, nevím, jestli jsem zaregistroval, mohla bys o těch přechodech ještě chvilku pohovořit, co si pod tím můžem představit?
1: Bavím se o lidech, kteří vlastně mají třeba nevyléčitelné nemoci a čekají vlastně v hospicech na odchod z těla.
2: Na odchod z těla, takže přechod vlastně na, do jiných těch prostorů. Aha.
1: Samozřejmě ten přechod je vlastně jakoby hlubší záležitostí, ale tam bych řekla, že opravdu ty lidi opravdu můžou mít největší pocity prostě třeba strachu, samoty, něčeho, toho odpojení místo toho jako spojení. Proto vlastně, co se týče opravdu hospiců a těchto přechodových institucí, tak tam mi to přesně jako s těmi dětmi dává jako opravdu hodně, hodně jakoby velký význam. Protože samozřejmě ty lidi mají tam u sebe třeba blízké, ale ty blízké můžou vlastně s tím přechodem též mít nějaké svoje záležitosti. Samozřejmě někteří poskytují vlastně tu duchovní církevní nějakou jako oporu, ale my přicházíme s naprosto jako přirozenou záležitostí. Bez vlastně vstupování toho individuálního nebo osobního. Jo, takže já vlastně se velmi těším na to, až tento projekt bude vlastně připraven na to odstartování do té reality. Dává mi opravdu velký, velký smysl uvnitř a vlastně to, proč se tomu věnovat, je silnější a silnější.
2: Takže díky za objasnění.
0: A tady ještě možná jenom doplním trošku Pavlu v tom, že tam nejenom jde o to, aby jsme vyrobili teda ten nějaký produkt, který jsme schopni umožnit lidem, aby si ho mohli nějak užít, jo? Ale tam bylo možná jenom řečený pro ty hospice a ty domoví důchodců, by to bylo spíš dělaný, jakože se ta projekce zvukově i, jo, kdyby neměli projektor, dá zajistit, takže to je jako i s tím terapeutem třeba, jo, nebo s tím člověkem, který doprovází tu projekci a je schopen, jo, vnímá tu krajinu nějak ten člověk, takže je schopen s tím člověkem nějak ještě dál si o tom popovídat. Jo, protože já si celkově myslím, že to to bude navracet určitý vzpomínky v těch lidech, bude to uvolňovat určitý zatuchlý emoce, který člověk třeba nemohl pustit. Takže si myslím, že dobrý je, aby tam někdo byl, protože ty ošetřovatelé tam moc jako nefungují jako přátelsky. Oni by to jako nedali, že jo, všechny ty pacienty takhle si spřátelit a furt jako nový, to prostě chápem. Takže prostě by tam byl člověk, který by přistupoval k tomu člověku velmi lidsky a vlastně by s ním mluvil jako s přítelem. Jo, jako s člověkem, kde má otevřenou, jako srdečně otevřenou komunikaci. Tak jenom pro
1: přesně,
0: tohle.
1: Děkuju.
0: A ano, to se totiž přesně, jak jsi i naznačovala, při tom odcházení a se často jako neděje v tom kolektivu té rodiny. To znamená, by jako mohl být takovej průvodce, ty jsi trošku naznačovala, že to mohl být takovej průvodce, nasměrovat toho člověka někam k němu, do jeho vnitřní přirozenosti a tím prostě jako krásně přirozeně působit, aniž by se na něj jako tlačilo, že on si na to jako přirozeně vzpomene. Moc krásný. Mě právě tenhle ten nápad oslovil úplně tak, že furt jenom září v té hlavě, ale je škoda, jo, že spoustu prostředků, je spoustu peněz je věnováno na úplně nesmyslné filmy, projekce a kvality reklamy a tak dále. Ale kdyby se někdo snažil opravdu tu mediálně zvukovou věc dostat vlastně na jinou úroveň, na úroveň jako tohoto vývoje, jo, tak to mi připadne jako další jako level, kdyby jsme my jako lidstvo najednou byli schopní to umění konečně a nemít jako zneužívání, jo, té naší bytosti a tím opravdu šíleným marastem, který na nás valej, ale opravdu, aby ty média dokázaly nám jako pomáhat k něčemu. K něčemu musí být, jo, jakože k něčemu musí být. A tak hledám smysl pro ty média a tohle mi připadlo jako krásný smyslplný opravdu v rámci té svobodné spolupráce, boje lidství a té naší krásné planety. Takže děkuju a jenom takhle na závěr ještě taková tečička.
1: Já bych ještě k té tečičce se teda přidala, dala bych taky ještě tu tečku. Já vlastně opravdu v životě mám jakoby zkušenosti ohledně vlastně práce s lidmi, spolupráce s lidmi, ohledně vlastně přechodu. A ono je to jakoby velmi zajímavé, protože vlastně, když ta rodina se něčím trápí, ona opravdu nedokáže tomu člověku nastolit to přirozené přátelství. A to samý i vlastně pracovníci v těch systémech. Mně se nikdy nestalo, že bych měla problém vlastně jakoby s těmi systémy, protože vlastně tu přítomnost na tu spolupráci si vždycky vyžádali rodiny nebo hlavně ti lidé, kteří tam byli. Ale bylo vlastně velmi zajímavé, když jsem vlastně tyto věci sledovala dál a ptala jsem se, tak vlastně je zajímavé, že ne všichni ty instituce, ale některé instituce přímo mají v pracovních smlouvách opravdu to, že nesmějí otevírat srdce lidem. Jo, že nesmějí prostě s nimi být je opravdu v tom blízkém srdečním kontaktu. A přitom to je to, co to mění. Tohle to jsem zažila vlastně i s dětmi v pasťákách a tak dále, jo. Takže bylo vlastně jako zajímavý pak sledovat, že ty lidi se o něco snažili na základě nějakých smluv několik let a moc výsledky to nemělo. Ale pak, když tam vlastně přišel někdo v té přirozenosti, tak ty výsledky, ne samozřejmě jako u všech, zase je to o tom, o té spolupráci a o tom otevření, opravdu byly veliké. Jo, takže ono opravdu tam, to téma je opravdu jako hodně jako hluboké a vlastně já to podporuji z důvodu toho, že v určité zkušenosti vlastně mám a jsem ráda, že nastává doba, kdy vlastně se můžou takto rozšířit. Přijde mi to opravdu jako úžasná záležitost, protože těch center je opravdu mnoho, ty centra dokonce už nestačí na to, jak se lidi jako cítí a co se vlastně jako s nimi děje, takže pokud jako budou moci opravdu skutečně žít tyto projekty, moc se na to těším, moc.
2: Mohl bych mít teda dotaz takový první, přátelé. Tady ten projekt vlastně, jak jsem vám říkal, já jsem od počátku, aniž bych tušil, o co vlastně bude kráčet, tak se mnou zarezonoval. A teďka už vím proč. My jsme vlastně za doby temna, covidismus, který nás vyhnal z Vysočiny na Valašsko, tak se nám nějakým zázrakem podařilo navázat kontakt s jedním taky hospicem nebo s nějakou léčebnou dlouhodobě nemocných, kde taky byli lidé, nevím teda, jestli v přechodu, jo, že už se chystali odejít, no zkrátka byli prostě buď upoutaní na invalidní vozík, nebo ležící, nebo třeba chodící, ale prostě pomalu zkrátka postižení. A my jsme tam jako muzikanti občas hrávali, jo, nějakým zázrakem se stalo, i že za dob covidu nás tam pustili a hráli jsme tam těm lidem, těm důchodcům a těm vlastně starším a jo, nemohoucím, tak jsme vlastně dostali do takové fáze rozpomenutí se sami na sebe třeba těma písněma, lidovkama, folklorkem, meritačkama a ti byli tak vděční z těch starců a stařenek se rázem stali fakt malá děcka a normálně vstávali z těch vozíků a tleskali a ťukali prostě, my jsme vždycky rozdali nějaké hudební nástroje, třeba ty vajíčka hrkací a různý cingarátka. Ano, vždycky rytmická, kdo chce být rytmická sekce. Jo, a teďka ty ručenky se zvedaly a já bych chtěla, pak jsme zvali na pódium, kde si s náma zpívali. No prostě nádhera, takže tady tento projekt je velmi bohulibý a přeju vám fakt jako... Aby se to podařilo všechno zrealizovat. Takže lidičkové, kdo byste věděli, přispět taky kapkou do mlýna, třeba jak o tom mluvila Pája, takže budeme rádi. Takže nádhera, jo? A mám tady Pavlinko i Marku, velmi děkuji za vaše slova o projektu, jak bude a mohl by fungovat, tečou mi slzy, protože si to vše vizualizují a naciťují. Vše bude vznikat za pochodu. Ano, pak tady máme další pozdravy. Přátelé, já tam slyším nějaké takové hukoty od někoho z vás.
1: Já to slyším taky, ty problémy s tím zvukem, ale oni začali ty problémy se zvukem, až když přišel fakt Honzík.
2: Ale Honzík ještě není na scéně.
0: To nevím.
2: Já,
0: to víte nevím,
2: co?
0: Teďka kolísá Petrucha, podle mýho.
1: Jo, aha.
0: Že my se slyšíme, Pájo, ne? My jsme
1: jo, my se slyšíme dobře, no. Jo.
2: Takže dobrý.
1: Je to pravda.
2: Já to udělám tak, že já se teďka zamotuju a klidně pokračujte dál.
0: Tady je teda otázka. Tak Petrucho, tak já nevím, mám jí přečíst? Sice,
2: tak, já jsem se zamotoval.
0: To se možná hodí.
2: Přečti, Maro, přečti,
0: to se hodí
2: protože...
0: To až potom. Teďka uzavřem to téma a zeptáme se pak, teda uděláme otázku potom.
2: To hučení šlo asi ode mě, takže já se zamutuju a pošteluju si tady zvuk, jo? Takže přátelé, máte slovo.
0: Dobře, tak jo. Tak prosím tě, Pavlo, můžeš ještě k tomu něco říct, nebo nechceš, nebo chceš už jenom tak s náma ještě pozůstat, jak to vidíš? Nám
1: já
0: Honzík
1: bych,
0: zmizel totiž.
1: No. Tak... Já bych asi pro začátek vlastně už nic nějak nevkládala, protože mně jde o to, vlastně, že jsem to nějak představila, nejde o to, abych tady vlastně nějakým způsobem rozváděla nějak víc svoje osobní zkušenosti, to si myslím, že opravdu po případě, kdyby lidi měli jako zájem, může se na to vytvořit samozřejmě nějaké jakoby další vysílání. Mně to takhle no, vlastně přijde vhodné, nezatěžující. Já mám pocit, že jsme zmínili opravdu všechno jako důležité, a takže já Petrovi odešlu pak ty kontakty, za mě asi jako vše.
2: Dobře, Pájo.
1: A ráda s váma ještě pobudu. S váma ještě určitě pobudu, kdyby náhodou nějaká otázka, no, něco. A tak dejme tomu třeba za 30 minut, nebo tak bych odcházela,
2: dobře,
1: jo?
2: Dobře, ty jsi tvůrce, je to na tobě. A máme tady otázku. Ale já jsem, přátelé, zjistil technickou zkouškou, že ty pazvuky jdou od Máru, teda Máro. Já jsem tě zamutoval a pazvuky skončily. Teďka se zaktivoval a pazvuky jsou tu opět, takže
0: tak nevím. Máro, já se odpojím a připojím. Teda.
2: Přesně tak, to jsem ti chtěl právě navrhnout. Takže Pájo, já tady přečtu otázku, která se týká tématu, ano? Budou se na tom projektu podílet lidé, kteří mají velmi blízko k přírodě, k matce zemi? Bude se to vše dít s láskou, laskavostí, vděčností a otevřeným srdcem k sobě navzájem? Aha, velmi se těším. Takže to nebyla otázka, to bylo konstatování.
1: Ale můžu do toho klidně té paní jako říct, ano, pro mě třeba, není to podmínka, ale je to přirozenost. Ano, prvním základem je otevřené srdce a ta láska. Takže určitě, jo, a vlastně to, že tam pak bude někdo, kdo je schopen s těmi lidmi si povídat a tak dále, tež to samozřejmě budou lidi, kteří skrze to srdce mají ty zkušenosti.
2: Tak, dobře, takže děkujeme. No a myslím, že je na čase tady přijmout tady toho chlapíka, který si nechává říkat kejklíř, já ho odmutuju. Neodmutuju, protože on se sám dobrovolně zamutoval. Takže Honzo, jestli nás slyšíš, tak si zapni mikrofonek a máš slovo, hovoř a počkáme, až se Mára přihlásí. Honzi.
1: Ahoj, Honziku.
2: Ahoj. Máš mute, Honzo, máš mute. Neslyšíme tě. Tak.
3: Ahoj, ahoj, já vás zdravím. Kde projdím ještě v autě a trošku je to takový hektisější. Nicméně jsem rád, že vás takhle slyším, kde na začátku se mi tam velmi líbilo to, když tam přijde tomu propojení mezi těma lidma. Ono to vlastně pokaždé, když se potkají ty lidi, což mně přijde strašně krásný. A v momentě, kdy se potkají ty správní lidi, tak se ty zázraky dějí.
2: Toť vše.
3: Co bych řekl k nám, jak my jsme už tady párkrát zmiňovali, my připravujeme ten projekt Centrum řemesel a projekt vlastně obnovu zámku, kde vzniká takový centrum, kde by se lidé mohli potkávat nejenom v rámci vytvoření v těch dílnách, co tam jsou, od truhlářské, klempířské, zámečnické dílny, tak spolupracovat na, aby jsme mohli znovu tu sociální soudržnost, aby jsme byli více spolu při tvoření těch věcí, co potřebujeme.
2: Nádhera, takže další propojování, já vím, že Honzi už nějaký čas to běží, ty přípravy tady toho areálu na ty řemeslné dílny, takže taky veliký blagodár a přání, abys to dokázal dovést do praxe a do realizace. Tak, my tam slyšíme tvoji navigačku, asi brzo dojedeš do cíle, takže Mára se přihlásil znovu. Máro, no Honzi, já tě na chvilku zamutuju, jo? A vyzkoušíme, ahoj, zdravím na dálku.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Krásnou, šťastnou jízdu, takže mějte se tam nádherně. Když tak, Honzo, můžeš třeba zůstat napříjmu, já tě jenom tady krátce zamutuju a dáme teda slovo Márovi, jestli se mu podařilo teda opravit ten zvuk tím odhlášením a přihlášením. Asi jo.
0: Tak já zdravím znovu, přihlášen, doufám, že všechno v pořádku.
2: Ano, zdá se, že jo.
0: A prosím tě, tamhle Honzík, on už to trošku jakoby, že mají, hele, Honza a je napojený na lidi, kteří mají právě ty mořice, že jo. A tam je podle mýho velký dědictví těch řemesel, takže tam chceme jako udržet tu tradici, že by si určitým způsobem mohl člověk udělat nějaký prožitek v rámci a různých řemesel. Jo? Třeba já určitým způsobem se budu snažit vytvořit ano, řemeslo svobodné spolupráce, naučit lidi svobodně spolupracovat. Takže je to skvělý pro takový skupinový eventy, kde by si prožitkově mohl člověk právě zažít jakoby tu jednotnou, kolektivní a vědomou, jo, jakoby nějakou práci. To je krásný. No a tyhle ty eventy, samozřejmě Honzík tam bude mít určitě cokoliv k výrobě, jo, že když to bude řemeslná dílna, tak si člověk může zajít a udělat si tam stůl nebo nějaký artefakt, který potřebuje do firmy, jo, nebo nějakou skřínku, která jim bude něco jako, co je bude spojovat v rámci té firmy. Takže třeba pro nás to společenství je důležitý a tady Honzík to vnímá skrz to řemeslo, to je prostě jako skvělý. Já ho v tom podporuju a budu velice rád, kdyby se ten projekt, který jakoby vzniká, sice jakoby vzniká ve více lidech, ale vnímám to, že tam bude ještě víc lidí. A chceme dát prostě tomu společenství, těm firmám jo, i různým i tím jednotlivcům samozřejmě, aby mohli přijít na to místo a určitým způsobem se tam takhle obohatit. Jo, přijmout určité kvality řemesla, naučit se něco. A jde o přirozený proces, to je hezký, to je skvělé, jako Honzíka podpořím. Budu velice rád, kdyby tyhle prožitkové akce tam byly možný, ale on to naznačuje dlouho, já to vím, on tam prostě je strašně moc práce a peněz, aby ten projekt mohl fungovat, aby měli ty lidi zázemí. Takže bojuje tak nějak jakoby s tím drakem, jo, jakoby ten Jiří s tím drakem prostě bojují, tak on to teď má, Honza tam, a vím, že to určitě dotáhne a že to začne fungovat. Kdybych dokoliv chtěl podpořit, třeba jenom tím, že tam jako firma přijde, dá nějaký dar a my jim jakoby, nebo jim zprostředkujeme jakoby tenhle ten prožitkový event, no tak je to úplně skvělý, tak je to oboustranná výměna a není to vyloženě dar, který si ta firma neužije, jo, takže samozřejmě se ozýváme i těm různým firmám, i těm společnostem, který mají tenhle ten zájem, že by podpořili tenhle projekt tím darem a zároveň by mohli mít ten prožitkový krásný event. Tak to je jenom k tomu. A necháme teda Honzíka, jestli to nějak dokončí. Honzo,
2: vydávám. Slyšíme se.
5: Jak teďka mluvil o tom tvoření. O tom, slyšíme se?
2: Ano.
5: Jak jsi teďka mluvil o tom tvoření a vlastně to cokoliv jakoby děláme těma rukama, tak do toho otiskujeme, pardon, slyšíme se, nebo všechno v pořádku?
2: Ano.
5: Tak vlastně to, co vlastně cítíte, náš organismus, tak to se otiskuje do toho, co tvoříme. A v momentě, kdy jako to děláme společně, třeba teďka připravovali event pro firmu, která si vyrábí stůl, zalívá tou pryskyřicí a do té pryskyřice všichni vkládají z věci, které do toho stolu budou mít, třeba pak v jednačce. Jo, to jsou taková společná tvorba, která se takhle připraví, nebo a řeknu grill třeba, který se dá vyrobit, nebo těch věcí je opravdu moc, co se dá jakoby udělat nějakou spoluprací, aby se tam v rámci třeba nějakého toho team buildingu mohlo něco takového otisknout z těch všech lidí, kteří se v té firmě pohybují, nebo...
2: Tak, Honzo.
5: Já jsem vyráběl jeden stůl a já jsem... ho dělal tak z legrace, v podstatě z lásky pro svoji přítelkyni a já jsem okolo něj jakoby tak skákal ze strany říkám, dělám portál, vyrábím portál. A to se to normálně do toho produktu promítlo. Jakože to je prostě, ještě teda neumím úplně sám prostírat ten stůl, ale třeba se naučím ten portál ovládat časem.
2: Super, super. Honziku, já bych měl takové doplnění.
0: To je jasný.
2: Promiň, Máro, jestli jsou slyšet, ano. Ono je to tak, Honziku, že vlastně ten tvůrce do toho svého produktu otiskuje vše, ať chce nebo nechce, jo? Takže se to tam, ten jeho podpis se tam jako vyskytne energeticky, proto znovu opakuju, jako bacha na myšlenky, jako tvořme fakt s čistým záměrem a úmyslem, jo? Aby to vlastně rozdávalo radost nejen tomu tvůrci samotnému, ale lidičkám okolo. Takže Honzíku, taky ti velmi přeji, aby se tvůj projekt tam v Mořicích vydařil a obohatil nás všechny. Takže, Máro, chtěl jsi něco říct? Máš slovo.
0: Já jsem jenom tak reagoval, jakože že hej, protože Honzík, on má jako skvělou inspiraci, ale hůř se mu jako dělá ta manažerská činnost a pak najednou zase on k té hmotě tíhne, takže pak umí tu koncovou věc, jo, jako když se to vyrábí. Jo, že prostě když mu někdo jako jasně namanežuje, jako manažersky, že jo, prostě jakby, co se má jako udělat postupně, tak funguje úplně skvěle a proto my se jako doplňujeme. Víš, jakože se vždycky sejdem a v tom projektu si vyjasníme tyhle důležitý části a spojíme a to je hezký. Potom on najednou trošku jako ožívá ten projekt. On ještě jakoby není, ale zároveň už cítíme ten jeho potenciál. A to je, a to mně připadne, že je moc hezký, protože je jakoby vidět, kudy nás ta duše a ten duch vede. Protože jakmile my jako vidíme už jakoby to světélko, jako když se, jo, může to být různé světélko, samozřejmě nemůžu to jako tak nazývat, může nás strašit kdokoliv, bludička, Baba Jaga v Perníkové chaloupce, to je jedno. Ale jde spíš o to, že my když jakoby vnímáme, že nás to naplňuje, jsme naplněný tou silou to uskutečňovat, úplně jde to trošku jako samo, tak mám takovej jakoby pocit, že ten můj vnitřní smysl se spojuje s tím vnějším smyslem toho příběhu. A že ty dva příběhy jsou schopný vytvářet takovou koherenci lásky, takového unikátního přátelství, které dokáže toho tvůrce, jak ty říkáš, ano, pozor na ty věci, můžeme, ano, my si můžeme ublížit, tvorba je o tom právě, aby jsme si uměli spálit a zároveň něco tvořit. Jo, Petrucho, máš pravdu, ale nesmíme si úplně odpírat to spalování, víš, jako se nechat ponaučit, je to velice důležité. Ale lidi spíš potřebují pozbudit, aby se stali těmi tvůrci. Protože když o tom jenom debatujeme a ten člověk to jako prakticky neuskuteční a není tím tvůrcem, má tam nějaký, řekněme, nějaký trauma nebo blok nebo strach a že mu jako brání se takhle jako svobodně projevit, tak já si myslím, že právě třeba všechny tyhle projekty, které vytváříme, jako v rámci svobodné spolupráce, člověk a krajina, krajinotvorba, i tady Honzík, a jo, to centrum řemesel a tak dále. Mně to připadne, že je to stále o tom samým. Že my potřebujeme přirozeně přijmout ten svůj vnitřní příběh, aby se dokázal uskutečnit tam okolo. A to je ta čistota toho tvůrce. On to neovlivňuje, protože my už jsme si navrhli tu skutečnost, kterou tu máme jakoby celou zažít, tu zkušenost. Prostě celý ten cyklus už jsme si jako navrhli na začátku. To byla prvotní vstup do toho cyklu. A teď se uzavírá cyklus, takže my naopak, my potřebujeme teďka ty příběhy spojit a jakoby ukončit nebo dokončit ten cyklus, aby jsme si uvědomili, proč jsme do něj vstoupili. To je to, proč najednou bude chránit toho tvůrce, protože on najednou ví, proč se ty věci dějou, takže se nenechá jako Petrucho lapit nějakým špatným myšlením a vyráběním jakoby té, jo, špatné karmy, ale naopak se snaží být ten tvůrčí, který to podporuje. Takže já jsem velice rád, že to je přirozeností člověka. On se to nemusí učit. Je to velice jednoduché. A ku podivu, toho člověka dali právě do té krajiny, na tu planetu, kde je ta naše bohyně, ta její duše, která vytvořila unikátní prostředí, v kterém my můžeme zažít ten to je tak neskutečný zážitek, vlastně, když se tady probudíte jako ve svém plném lidství. Já to přeju úplně všem na celé planetě, protože v tuhle tu chvíli najednou člověk opravdu nic nechce. Protože v tu chvíli pochopil celý smysl toho cyklu. Najednou opravdu si užívá ten život a surfuje po těch vlnách a transformace. Takže pro mě jakýkoliv projekt, který má aspoň zrníčko tohodle nápadu té svobodné spolupráce, tak je pro mě jako blaho pro budoucnost člověka zde na zemi. Jo? Takže jestli to je malinký semenko ode mě, tak se ho snažím sázet už 25 let a jsem moc rád, protože jakoby každý zasazení toho semínka do toho prostoru, do toho příběhu, do toho společenství mě naučilo, co ta svobodná spolupráce jako opravdu je. A teďka to moje chování je nastavené tak, že já mám přístup vlastně k celé tvorbě, aniž bych toho musel dosahovat. To je unikátní punc, který vám dává ten přirozený vývoj, že vy dokážete obsahovat celistvost v rámci jedinečnosti. To vám nikdo nedá, to člověk nekoupí, to se nejde vycvičit, to se nejde naučit, jo? To nejde vzdělávat, to je nepřenosná věc. Je to jenom ale způsob chování. Je to úplně jednoduchý. Není to náboženství, není to ani magie, není to nic, je to jenom způsob chování. Záleží, jak my přistupujeme jako tvůrci. To Petrucho, to je moc krásný, to je prostě to si drž, to je hlídej si tvůrce, aby právě netvořil věci, které pak v naší bytosti těžknou. A my pak prostě jakoby stěžknem až moc a nejsme schopní jít dál, jo, že prostě stává se to prostě naší přítěží. To znamená, že ano, naučit se být tento tvůrce není jednoduché. Je to velmi, velmi vnitřně obětavý proces. Ne jako, že oběť pro vývoj nebo pro někoho, ne. Obětavý jako pro sebe a pro vývoj. Že vlastně cokoliv já teď dělám, tak dělám pro vývoj. A to je něco najednou jiného, že najednou byl přístup, že mě celou dobu tenhle ten světský svět snažil celý ten čas toho vědomí a použít na různou tvorbu. Ale teprve, když jsme sami sebou a jsme doma a jsme v klidu, tak jsme ty tvůrci najednou spokojení, najednou, a tak, co já bych dělal? A to jsou ty naše koníčky. Ale my, chápejte, koníček má mít smysl. A jakmile najde smysl toho koníčku, no tak on trošku jako zaniká a nacházíte nový koníček. To znamená, že vy takhle putujete těma cyklama toho učení tady. A vždycky se vám hnedka okamžitě, jakmile jeden uzavřete ten cyklus, tak se otevře další, protože teď je tady přítomnost v rámci vzestupu, zná se ty cykly, navrací, odkud zešly. To znamená, že cokoliv, co dělám pro vývoj, znamená, že měním sám sebe, abych se choval slušně. ale slušně jako v rámci nevinnosti a čistoty. Jo, to je pro mě taková jasná slušnost, že já tu nejsem proto, abych musel něco řídit, určovat, chtít a vlastně jakoby být takovýhle typ tvůrce. Mně to připadne, že tahle ta čistota je pak zkažená, že je pak nacionální, že je pak ovládací a že funguje jako hierarchicky. To znamená, že pro mě tahle ta čistota mně připadne jako pokřivená pro ten vývoj a nikdy člověku nepomohla. A proč teda člověk nepřijde a neřekne a nejde tou vnitřní čistotou? Jo, aby on našel nevinnost srdce, který mu pak dokáže to srdce pomoct se všemi problémy, které ho potkají, když si udrží čistotu srdce. To znamená, že pak seš ten tvůrce a neuděláš chybu, protože máš čistotu srdce, protože víš, cokoliv, co tvoříš, tak je součástí srdce, součástí vývoje. Každého se to dotýká. Proto to nemůže nikomu ublížit. Jo, že ty neuděláš věc, která... ano, uděláš, ale pak budeš těžší, budeš se obvinovat, budeš si říkat, že jsi to nezvládnul a těžkneš, hrubý emoce, deprese a tak dále. To klidně může nastat. Ale jakmile najdete svůj pravej domov, tak to vaše srdéčko už prostě nepadne, protože má základnu a to je důvěra. Důvěra v sebe. Důvěra v toho tvůrce. To je hvězdnej domov, který nám ta Marienka vždycky předkládala. To je hvězdnej domov, ta důvěra toho tvůrce. My se bojíme vlastně přijmout toho tvůrce, že má moc velkou zodpovědnost. Ale když máme důvěru v sebe a máme tam tu nevinnost a tu čistotu, pak jako úplně normálně nelze jakoby udělat chybu. Ne? Já jsem to řeším celých těch 25 let. Jak to, že od té doby všechno jako funguje, tak jak potřebuju v rámci toho vývoje a vzestupu. Že vždycky, když něco v sobě se mi ztransformuje, já se změním a změním svoje chování, tak se změní třeba i obráceně předivo té planety. Nebo obráceně. Když se změní chování té duše té planety, tak potom se převáže na mě. Jo? Vidíte tu provázanost, že vlastně my nepotřebujeme přesvědčovat lidi, my potřebujeme jenom tak žít. A když tak budeme žít, jo? Čistě jenom jako tvůrci, tak všichni ostatní vlastně to uslyší skrz ty otevřený srdce, který teď planeta žehná všem lidem, že jo, aby otevřeli srdce. A všichni, kdo tu jsou, tak si přejí, aby člověk zestoupil. Proč si přeje celý vesmír, který je tady fakt jako velký, všichni evoluční linie, aby člověk zestoupil? Není to záhadou? Jaký mají důvod, proč zrovna jeden člověk, který ještě jako můžeme říct, že je dost zmatený v tom vývoji, proč to jako potřebujou, k čemu to jako potřebujou? Jo, že to je zajímavá otázka. A to možná pak navážem akorát na to téma, tak to už nechci rozvádět. Ale děkuju, já jsem si teda uvolnil svoje emoční rozpoložení. Děkuju.
2: Ty jsi to krásně, Maro, ty jsi to krásně rozvinul. Pavli, jenom prosím tě minutku, já jenom to doplním, jestli můžu teda na Maru, protože to vlastně na tu moji ne otázku, ale jak jsem říkal Kajklerovi, že jenom jsem řekl bacha na myšlenky. Já jsem tím chtěl jenom říct to. Maro, ty jsi tam použil krásný jako slovní spojení světský svět, jo, a ten občas přinese tady ten Matrix něco, co není jako úplně teda jako čistý, co není harmonický, jakési nánosy zvenku, nějaké energie a v tom momentu ta tvůrčí činnost prostě postrádá jako já radši v té situaci netvořím, nedělám vlastně nic, jo, a jdu se projít nebo na tu farmu a až cítím, že jsem pročištěný, tak pak teprve můžu teda jít do dílny, začít vyrábět nějakou zvonkohru, anebo cokoliv dělat, jo, i štípat dřevo, ale jenom v tom stavu, kdy se necítím jako zodpovědný tvůrce, i když ti říká, že to je součást té celistvosti, tak já teda raději nedělám nic a čekám až na ten čas Kairos, kdy jsem teda úplně v pohodě. A pak vlastně v té radosti vznikají krásná díla na všech úrovních s materiálama v kuchyni, ve vztahu, jo, a tak dále. Takže jenom to jsem chtěl a můžete mluvit, Pauli, Pájo.
1: Děkuju. Já bych si vzala poslední slovo, za chvilku budu odcházet. Já bych též tomu dala jenom, a tady připojím svůj osobní pocit. Já, když jsem byla velmi malinké dítě, já jsem vnímala společenství a svobodnou spolupráci. A opravdu furt jsem se ptala, proč to tady není, nebo proč se lidi tak chovají a proč. A můžu vám říct, že jsem opravdu klidná a šťastná, že jsem našla sebe, našla domov a že je mi skutečnou ctí a skutečnou radostí, že nejenom, že to vidím a vnímám, ale že to opravdu jsem mohla vstoupit a žít to. A že vzniká skutečná svobodná spolupráce. Jak tady dole, tak nahoře. A spojuje se to. Opravdu děkuju všem, protože o tom, že třeba budu tady, nebo že budou vznikat takovéhle projekty s takhle zajímavými lidmi, s kterými se setkávám, o tom skutečně se mi ani nesnil. Takže díky všemu a všem. Přeju vám krásný další krásné prožitky a povídání. Samozřejmě budu s vámi, jen se potřebuju odpojit, už mi přichází jako rodina, potřebuju dojít s pejskem, takže jsem vděčná. Děkuju vám za zkušenost. Bylo to pro mě nové a opravdu zajímavé a věřím tomu, že se zase třeba uvidíme, uslyšíme. Takže ať se daří všem a jak říkal Marek, můžu se k tomu jenom připojit. Skutečně přeji domov celému stvoření, protože je to bod, z kterého skutečně můžeme tvořit jako společenství duší a duchu. Děkuju za to.
2: Bájo.
1: Tak se mějte všichni moc hezky a zdravím všechny posluchače a děkuju vám za tu možnost.
2: Díky, Bájo.
1: Samozřejmě připojím ten e-mail a tak dále, jo? Ano, co jsme se domluvili. Takže ahoj, ať se daří.
6: Ahoj, Bájo, ahoj. Já se teda taky rozloučím, ahoj, já se omlouvám.
2: Ahoj.
6: Dneska to bylo takový stručný, tak mějte se krásně, děkuji.
2: Kejklíři, Jene, děkujem, veliký blagadár a ať se daří. Řemeslům práci a řemeslům zdar a nazdar. A zase někdy příště. Páje jsem chtěl ještě sdělit, ale už se odhlásila, že na to, že vlastně je to pro ní nové, tak na mě působila, jak kdyby tady byla po 20. úplně s přehledem. Jo, byla tam vyrovnanost, veliké srdce a ta vnitřní síla tvůrce, tvůrkyně v jejím případě. Takže Pája, paráda a Honzík, teda kejklíř, taky se budeš odhlašovat nebo zůstáváš?
6: Budu vás odhlásit. Děkuji, mějte se krásně, všichni zdraví. Ahoj.
2: Mnoho zdaru, ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak. Já teda chlapca odhlásím, protože nemá se k odchodu, tak mu trošku co?
0: Jo.
2: Pomůžem mu, ale bylo to příjemné, milé setkání, trvalo přes hodinu. Maro, a my teda můžeme, počkej, ho tady, já ti nezapomenu, vyhodím ho. Tak, a my teda můžeme zahájit druhou část našeho dnešního vysílání a je to další z tvých témat. Já si ho pořád nemůžu zapamatovat, je to něco o kosmickém vzestupu. Vzestup kosmického člověka, tak zní to tajuplně, no ostatně jako vždy všechny tvoje pořady jsou velmi zajímavé a všechny jsou pro mě výzvou. Takže Máro, je to tvé, uveď si téma, já jsem tě tady k dispozici a opět teda veliké oči a veliké uši jsou tu. Máš slovo.
0: Tak. Já se musím přiznat celkově. Je to pro mě jakoby takové hluboké, takové delikátní téma, které když ty informace, o kterých já tady mluvím, vnímáte i v té prožitkové úrovni, tak ta informace pro vás má ten hluboký potenciál, který jste prožili

A tam má tu skutečnost skrz to srdce. Protože v tom celém je to úplně nádherný nástroj, když se to srdce propojí právě s tím hlasem, s tím projevem. To je překrásný. Pak ono to srdce úplně touží říct ten prožitek, podělit se, ale zároveň ví, že ho těma slovama trošku jakoby mystifikuje. A pro mě tím, že mám i ten prožitek, tak je to velice, velice krásný, úžasný téma, o kterém takhle polemizuju a přemýšlím vnitřně už, řekněme, tak půl roku. A protože dlouhodobě si vnímám, jako vnímám ten svůj vnitřní vzestup. Vnímám, jak ty moje vysokovibrační těla, které jsou v různých těch rovinách bytí, vždycky tím svým vzestupem mi pošlou ten záblesk a že je blíž a blíž ten záblesk. A že pokaždý, když dosáhnou té jednoty v té dualitě, tak, tak vznikne jakoby spojení se zdrojem a vznikne záblesk. A v rámci toho vnitřního vzestupu, který teďka určitou dobu procházel, když se uzavíral jakoby ten cyklus, tak cítil jsem, že se probouzí ten můj vnitřní potenciál. Cítil jsem i otevření toho vnitřního vesmíru, kdy ten neprojevený svět nabízí obrovskou možnost porozumět do hloubky těm tématům, těm kvalitám. Nevidět třeba jenom v tom elementu, který my tady vnímáme jako vodu, zemi, vzduch, oheň, tak v něm nevidět takovou tu jednoduchost právě té hmoty. Jo, že to je jenom ta hmota, že tam nic není. Naopak, jakákoliv bytost tady na zemi má velice hluboký a dimenzionální rozměr, který buď funguje tak, jako v rámci linií, takže fraktálně, anebo v rámci dějovosti můžeme vnímat jako tu historii, jako tu minulost a budoucnost té bytosti nebo toho místa. Je to naprosto úžasné. A to znamená, a pro mě teďka bylo důležitý si uvědomit, co je teď jako další krok pro toho člověka. Já už jsem tady minulá témata velmi intenzivně se snažil vysvětlit, že ten vzestup se netýká jenom člověka a netýká se jenom planety Země. Proč všichni směřují ten pohled právě k tomu člověku? Teď znamená to, že on je klíč k celistvému vzestupu. On dokáže navrátit ten cyklus. Nástroj, který k tomu byl předurčený, ale nedorost. Prostě se nevyvinul. Ani psychicky, ani emočně, ani tělesně. A teď ten vzestup se to snaží jakoby dohnat. A znovu aktivovat ten genetický potenciál, který v sobě máme. Reaktivovat ten prvotní, ten prenatální stav jedinečnosti, aby se ta celistvost celá mohla skrz toho člověka jakoby vlastně v rámci svobodné spolupráce spojit a tím vytvořit poznání. Poznání, jak vyrovnat tu dualitu, tu rozdílnost. A teďka ten člověk se sem zrodí na tuto tu úžasnou planetu, protože je jedinečná v tomhle stavu. Zde se může prožít celá cesta až ke zdroji. To znamená, otevírají se teďka nebeské brány, řeší se jakoby ta andělská smlouva, o který jsem se bavil v rámci prvotní tvorby. Znamená to, že člověk v sobě uvolňuje informace, je odhalení skrze člověka, skrze jeho probuzení, je odhalení těchto informací, jak to doopravdy bylo. Už se nemusí čerpat ze zdrojů historických, naopak to člověk si to teďka může přečíst. Může rozvázat tu smlouvu a může uvolnit pro vývoj, pro svobodný vývoj, právě tu svoji andělskou linii a i toho svého démona, protože každý člověk přijmul i ten odvrácený vývoj.

a ten stín, aby ho ponaučil. A záleží, jak tyhle dva na nás působily, tak jsme zareagovali, vytvořili jsme určitý překážky a teď se snažíme k tomu zase opětovně vrátit. A tyhle dva tábory a taky právě v rámci rozličnosti a sjednotit. To znamená, že i člověk řeší ano, tu prvotní úroveň, to znamená ta trojedinečnost, a se teďka celá douzavírá a člověk bude na této planetě, když do něj člověk jako vědomí vstoupí do toho lidského těla, je schopno si vzpomenout na celý ten cyklus až k prvotní tvorbě. Proč vstoupil do této duality? Aby si mohl uzavřít všechny cykly až k tomu, že mám celistvé poznání. V rámci toho, to znamená velkou dlouhou cestu, kdy to vědomí a přechází právě přes tyhle ty různé úrovně a uzavírá si ty cykly, jakoby hledá návratový pot, odkud on vstoupil do té dimenze, do té roviny. To znamená, že vždycky v té rovině té frekvence, té vibrace, té dimenze máte právě tenhle ten návratový bod. A vy potřebujete v této rovině zažít ten cyklus, tak jak jsem říkal, že existují ty vyšší světelné těla, který tyhle ten cyklus taky už uzavírají, aby vznikl ten záblesk té jednoty, aby se zdroj mohl projevit, aby jsme věděli, jako proč, jako stvořitelská substance jsme vstoupili a do této duality a mohli jsme celý zážitek toho Edenu, že se ten Eden otevřel a vytvořil vývoj a celý ten vývoj znovu navrátit, celou tu zkušenost navrátit a zpět. Aby to bylo k dispozici, bylo potřeba, aby tu byla bytost, která je nejblíž k tomu 3D stav, je poslední stav, kdy je možný vyrobit toto tělo, hej, aby do ní to bylo právě mohlo vstoupit. To znamená, že my jsme úplně v té nejnižší úrovni, kdy to jde, a pak už je jenom 2D, 1D a 0. A je tam zase zdroj. A teď si představte, že jsme na konci celého toho stvoření od toho prvotního vzniku. A to jsou ty naše cykly. Jsou tam planetární cykly, hvězdní cykly a to vědomí různě se rodí na různých planetách, na různých hvězdách a zažívá právě tyhle cykly. Zažívá to kvůli zkušenosti, aby právě mohl pak přijít, protože v tu chvíli jste připraveni, tak si vědomí řekne, ano, vstupuju na planetu Zemi, abych si to mohl celý prožít. Protože tam to zažíváme v cyklech. Tam se narodíme na jednu planetu, která má ten cyklus. Na další hvězdu, která má takový cyklus. A teďka putujeme, když nazbíráme dostatek zkušeností, opravdu přicházíme na tu planetu sen, aby jsme si ty návratové body mohli naprosto uvědomit. Vzestup jako takovej bude součástí vlastně jak toho přirozeného procesu tady na Zemi. Že kdokoliv pak bude schopen přijít znovu na tu planetu, která vzestoupila, tak na něj bude takhle působit. On znovu najde svoji jedinečnost, vzpomene se na svůj prenatální stav. Teď se podívá na tu svoji cestu vlastně z té čistoty, z té nevinnosti. A je schopen teprve tehdy reflektovat, jak se choval, i co to vyvinulo za vývoj, jestli to bylo jako ta udržitelnost života, jestli to mělo nějaký smysl. Tak v tu chvíli je schopen právě všechny ty návratové body, ty těla sjednotit. A to je vzestup. A teďka si představte, že sleduju, jak je to možný vzestoupit. A určitý čas planeta Země nebo vzestup 3D nebyl stále možný, protože ta hmota byla stále uvězněná v té kvantové pasti toho Matrixu a nebyla schopná rezonovat s těma procesama, které vznikaly už v tom vesmíru a okolo naší sluneční soustavy. Proto bych teďka jakoby navázal Matrix jako takovej, tu nebudem rozebírat, jenom víme, jak funguje. Jo, je to taková kvantová past a já ten Matrix
rozlišuju na dvě polohy. Jo, že tam je zase ta dualita, aby to bylo udržitelný. A jedna poloha je neměnnost. Že tady je takový jako stázový stav, že je, že to tak je a je neměnnost. A pak je tam ta druhá část a to je velice zajímavý. To je, u nás tomu říkáme ego, ale je to taková ta nabubřelá genialita, že já všechno vím nejlíp. Jo, to tady, tyhle ty dvě síly jsou velmi delikátní, protože když se podíváte na celosvětovou situaci, tak se to tam takhle přesně odráží. Že teď se vyzdvihujou určité elity a říkají, že jsou jako spasitelé světa a že prostě jakoby, jo, a to je přesně, jakože já vím, jak na to. A přitom jediný, kdo na to ví, jste vy sami. Není to součástí prostě vyzařování slunce. A to vidíte, že to je od té doby, kdy k nám vstoupil jakoby ten sluneční bůh, tak my jsme pod tímhle s tím vlivem. Jo, že my najednou přijímáme od těch bohů, jakože oni nám mají jakoby radit, jak máme žít. Jo, v tu chvíli jsme byli ovlivněni jakoby tímhle identifikací a že jsme nepřijmuli, vlastně nám odebrali to božství, že se nevyvinulo božství, takže jsme božství a pak jakoby zboštili do těch modly. Jo, když jsme schopili se k tomu modlit a mít to oddělený od toho svého prožitkového já. A vaše božství totiž je potom odebraný a slouží tomu bohu. Jo? A ty zázraky, které pak se dějou, řekněme, tak je to, co jako prosákne. Jo? A teď si představte, my potřebujeme ten vztah s tím božstvím jako vyřešit. A tak my potřebujeme najít jako lidstvo, potřebujeme najít hlavně tu naši vnitřní svrchovanost, aby nás neovlivňovalo to ego, jako to chtění, to ovládání, ta genialita té magie, ale zároveň i ta neměnnost, jo, kterou nám přináší sem ta luciferská sféra, která vlastně jakoby stahuje ten vývoj a chce ho a zpomaluje ten vývoj, protože jakmile vy moc jakoby ulpíváte v té zkušenosti v jedné polaritě, tak potom váš vývoj stagnuje. Jo, že ta zkušenost tady toho cyklu je právě, který bylo naznačovaný, že to je jako nahoru dolů, jsou takové ty cykly. Nevím, teďka Petrucha o něm mluvil, jakož nějaký, že čeká na cyklu Kairos. Tak pro mě to je, že jdu jako nahoru, tam jsem schopen jakoby toho prožitku, jak je to jako v tom světle a pak jdu i do toho stínu, abych prožil i v tom stínu, jestli to chápu dobře. A furt takhle dobro zlo nás tady vychovává. Když, jakmile jsme v jednom extrému, buď jenom moc dobro a vnucujeme si to, tak máme růžové brýle a jsme právě takový ty geniální, osvícený bytosti, které jenom prostě šíří dobro. Jo, že tam nemáme, ale my jsme se sem jako bytosti narodili, my tu nemáme nikomu kázat, my jsme tady bytosti, který máme mít tenhle prožitek a z toho mít to vnitřní poznání a vyzařovat to do té společnosti. Ne tím, že já vám něco říkám a vy se tak jako chovejte. To je úplná blbost. To je stejný to dogma, to paradigma té neměnnosti. To tady šířejí všichni touhle formou, tou identifikací, tím egem, šířejí vlastně osobní pravdu. Šířejí, aby té osobní pravdě uvěřilo víc a víc lidí. A čím víc nás bude, tak tím je to jako... Jo, že tím to vznikne. Ano, tak to jakoby funguje. To znamená, že oni opravdu tím jsou schopní manipulovat s lidstvem. Když člověk není svrchovaný, tak potom je ovcí, která se typicky prostě přidá k tomu stádu. Jakmile člověk svrchovaný, tak nepotřebuje zažívat archetyp ovce. On chce zažít všechny archetypy.
On chce ty všechny cykly, které potřebuje, jak hvězdné, tak planetární, tak potřebuje prožít. A to je ten vzestup. Tím je to umožněno té bytosti. Ten, kdo se teďka narodil, tak to má o dost snažší, protože už má tu cestu rovnou jakoby otevřenou. Takže v rámci těch změn, jak jsem naznačoval, v 3Dčku nemohl vzniknout vzestup. Já jsem z toho byl takovej nešťastný, protože jsem viděl planetární vzestup. Jakoby duše Země má taky spoustu dimenzí, jo? A její cyklus vzestupu byl uzavřen a ona mohla v těch různých rovinách, v těch tělech vzestoupit. A viděl jsem vzestup 5D rovině, která byla nejblíž v rámci duše. 4D a 3D části duše tu ještě zůstaly, aby pomohly těm lidem jako k tomu přechodu, jo, vibračnímu. A teďka stále jsem si jako uvědomoval, že v určité fázi nastane nějaká doba, kdy to začne prosakovat a půjde to i přes to 4D a začne i ta hmota 3D nějak kooperovat. Znamená, že to vnímám i na svém těle. Když něco praktikuju, jo, dělám vědomou praxi, znamená, jsem třeba pozorovatel a teďka jsem schopen přes to srdce se různě spojovat anebo prožívat ty různé vibrace, dimenze, vývoj, úplně cokoliv, rostlinky, živočichy, bytosti, duše, duchy, úplně všechno, úžasná věc, to je úžasná věc. A jakmile to udělám, tak jsem jakoby schopen s tím prožitkem jakoby dál jít a vyvíjet se. A teďka představte si, že teda ten prožitek zažívali všechny ty dimenze vyšší s tou planetou. A teďka si přeje, aby to prosáklo a přišlo i k nám do té hmoty. To znamená, že ta hmota i to tělo bude reagovat na ten můj prožitek. Že bude víc reagovat a nebude to takové agresivní, protože pokaždé, když totiž člověk má nějaký ten záblesk, jak o něm mluvím, to je taková jakoby záblesk té jednoty, tak v tu chvíli se vám totiž zhroutí svět, protože vy najednou změníte pohled na život, na všechno, na svět. Takže ta konstrukce, ta identifikace toho světa, ta projekce toho světa se vám začne hroutit. A láska nechá existovat jenom to, co je skutečné. To znamená, že ona pak vyčistí jakoby celou tu projekci toho člověka. A on najednou začne vnímat víc těch rovin a vnímá vlastně i tu duši a vnímá ducha jako velmi důležité spojence, který mu dokážou pomoct a vysvětlit věci. Tak to samé já teď vnímám i v krajině, že ona potřebuje, aby se i ta hmota začala. A aby se tento 3D matrix, o kterém já tady se snažím teďka navázat, mohl trošku rozpouštět, tak budeme mluvit o jedné události, která se odehrávala v dávné době. A je to těsně, byl pád Atlantidy, kdy tam vzniklo velmi, velmi traumatické období, kdy velmi důležitá technologie, která prostě jakoby nezvládla ten záměr, měla destruktivní rámec, vytvořila trhlinu a vzniklo kvůli tomu, že projekt 3D, znamená další etapa výstavby byla jako v 3D prostoru a je touhle trhlinou vlastně jakoby narušen přirozeně. Takže se vytvořily jakoby dva takové důležité kroky, protože ty bytosti vlastně jakoby chtěli ten projekt tady dokončit. A tak po této kataklizmatické události se tu znovu jakoby v tom 3Dčku začalo tvořit. A mimo jiné to odneslo i naše slunce v tom 5Dčku třeba jakoby slunce, které proto bylo vybrané a prostě jakoby dlouho se kultivovalo a bylo součástí té tvorby. Tak tím bylo hodně poznamenané a nemohlo totiž jako být součástí toho 3Dčka.
Takže pro ten 3D svět bylo vybrané úplně jiné slunce, které pocházelo z jiné části vesmíru, ale protože tam nebylo ještě ve vývoji, tak se dalo jakoby použít, že bylo takové jako prenatální. No a teďka si představte, že pro ten 3D svět teda přitáhli skrz galaktickou bránu tohle slunce, našeho 3D světa, a tím vznik náš 3D svět. Jo, pro tu představu. A byl zde jediný jakoby problém, protože všechny slunce, které jsou jakoby v celé tvorbě toho vesmíru, mají svůj identický jakoby ten prvotní bod, jakoby tu superpozici. To je superpozici, je jakoby vibrační taková podstata, jo, té stvořené planety slunce. Někdy to bývá jako, že je tam jakoby znázorněn, člověk si to může projektovat jako krystal. Je to často jako středovej. Superpozice znamená ten návratový bod, o kterém já jsem se tady bavil, při té tvorbě, ta prvotní tvorba. Jo? A tahle ta superpozice ale je velice důležitá, protože ona má to prvotní nastavení tak, aby byla v tom vývoji. To znamená, že ty časové linie jsou v těch sluncích a planetách už nastavené v tomhle prenatálním stavu. A když přenesli z jiné časové linie, to znamená, že tam, řekněme, tam v tom vesmíru, nebo v těchto těch prostorách, ty částice fungovaly jakoby jinak, jo, fotonové částice jinak, než potřebovali, tak by to vlastně vývoj na té planetě narušil. A oni potřebovali to nějakým způsobem usměrnit, aby ten fázový posun, který vznik v těch časových liních, a podpořit vlastně ten vývoj na té planetě. Jenže to se už jsem naznačoval, že po té době už to nebylo, to byla záchranná mise. To znamená, už se tam udělali i tajný spolky, který už jakoby věděli, že skrz tu fotonovou technologii, kterou můžu nazvat jakoby čočkou, která jakoby filtruje a vyrovnává ten fázový posun časoprostoru, který je daný pro tu naší sluneční soustavu teď. Aby se jakoby restartoval tenhle ten sluneční systém, tak centrální slunce už v určitý době přesně vyměřilo, kdy my jako s různýma sluncema, planetama až k tomu centrálnímu slunci budeme v tom fotonovém pásu. Když vstoupí planeta nebo slunce do fotonového pásu, tak ona si restartuje jakoby tu svoji prvotní tvorbu. Najde svoji jedinečnost a jakoby ten prožitek znovu může jakoby si reflektovat a uvědomit si ten proces toho cyklu a může ho dokončit. A to znamená, že to centrální slunce už vytvářelo další, už to spojovalo, jo? Už je tam dělaná ta linka k nám, už jsme v tom fotonovém pásu, takže už jakoby ty všichni, kteří jsou na to navázaní, tak jsou s náma, jo? Tak nám pomáhají, buď se personifikují skrz ty galaktické linie nebo skrz ty rodové linie. Samozřejmě, ne všichni tu hru, to je úplně vidět, ne všichni tu hru chápou, jo, co ten vzestup je. Protože každý člověk si vytváří svůj vlastní vzestup podle toho, jak on si ho projektuje. Teprve tehdy, když najdete ten skutečný vzestup, to znamená jenom tím, že přijmete jako podstatu lidství, božství a jednoty, tak jste schopný vzestoupit až k té zdrojové informaci, která vlastně dala podnět, aby tenhle duální svět vzniknul. A to je pro mě ta prvotní tvorba. Nebo tady Petrucha tomu rád nazývá ten vesmír, protože vesmír jakože bude něco jednotného, jakoby jednota nebo celistvost. A je tomu tak, a ten fotonový pás a tahle technologie fotonová prostě odfiltrovala většinu vyšších
fotonových částic, které má jakoby vibrace těle těch světů, které protíná až jo, tohle ten návratový bod až k tomu zdroji. Teď si představte, že jako všichni se vyrovnají v té konstelaci toho, aby ten vzestup mohl vzniknout, ale pak tu 3Dčku blokuje technologie, která byla sice vložená proto, aby jako pomohla jo, udržet ten 3D vývoj, ale zároveň z nás udělala otroky, protože on jakoby, řekněme, využili pro ten Matrix. To znamená, že filtrovali ty vyšší vibrace, aby my jsme nebyli schopní, aby ta hmota nebyla schopná vzestoupit. Protože naše hmota přijímá jenom určité vibrace z toho našeho slunce, které jako je kvalitní, normálně by fungovalo, ale prostě ta fotonová technologie, která byla vložená, byla je spíš udržovaná pro to ovládání. A teď tato velmi sofistikovaná věc těchto těch projekcí, jak si máme jako představit tenhle svět. Protože představte si, ona to je optika. Ona vám dokáže vyprojektovat cokoliv chcete. Ona vám vlastně udělá jakoukoliv iluzi a vy nejste schopný to rozlišit. Skutečnost rozlišujete jen tehdy, když dosáhnete uvnitř srdce tu vibraci, tu rovinu, z které jakoby tu částici přijímáte nebo nazíráte, čtete. Znamená, že by se měly vyrovnat vnitřní a vnější potenciál. Když máte nižší potenciál, tak vnímáte jenom takovejhle tok světla. Jakmile si zvýšíte uvnitř sebe potenciál toku světla. Teď si představte, ten nejvyšší potenciál, ta přítomnost, to světlo úplně zastaví. Najednou vnímáte potenciál jo, toho vývoje. Není to ta dualita, která už to světla pustila a tvoří, ale má to ten vnitřní potenciál. Takže tenhle ten fotonový pás se nám snaží pomoci a vzestoupit. A ta fotonová technologie se pomalinku rozpadá. Je k tomu jako mnoho důvodů, proč se tomu tak děje. A přestoupím k tomu, aby jsme se jako uvědomili, jak to tady vlastně jakoby fungovalo. Předtím, než vznikla tato dogmatická a šílená věc, tato kvantová past, která se nazývá nám Matrixem 3D, ale zároveň je to i věc, která vás tady zacyklí a uvězní a stále vám odebírá energii. Ale předtím celý ten projekt byl založený tak, a to je úplně úžasný, že planety a naše slunce jakoby má odrážet ty nástroje toho člověka. To znamená, že ne to, že astrologicky vidíte tu neměnnost, kterou vám ještě řeknou, že jste se tady narodili ve slunci, v takové planetě, jo, měsíc v takové planetě a tak se musíte chovat, jo, že jste jako předurčeni, že vám jenom vymezili určité světelné DNA, která se vám jako aktivuje. Jo, to prostě astrologie to tak není. Astrologie, my jsme součástí těch planet a toho vývoje, které na těch planetách na celé naší sluneční soustavě se odehrávaly. Ty prožitky těch planet se odráží v našem chování, v lidství. Všechny tyto kvality jsou jakoby nástrojem toho člověka. Vidíte, Venuše. Venuše dělá, když jsem si přečet ten prvotní impuls, proč vznikla Venuše, bylo úžasný, protože jsem viděl něco, co jsem popsal jako nevinnost. Ale ta nevinnost byla taková, že jakoby jakože vidím skutečnost, ale neovlivňuju, neprojektuju, neanalyzuju, nehodnotím nic, co jakoby teď vnímám, jako prožívám. A v tu chvíli jsem vnímal, ano, to je nevinnost. Že se jako plně odevzdávám, že už nemám strach, že mám prostě jakoby můžu vstoupit do té celistvosti, nemusím se obvinovat, jo, za tyhle věci. A to je nevinnost.
A Venuše prvotně vyzařovala kvality nevinnosti. Teď já si i představil, že ona jakoby svítí jako uvnitř toho člověka, ta nevinnost. Ona nemůže být spatřena jiným člověkem než tím, který zase v sobě aktivuje ten potenciál té Venuše. Tím se léčí to naše srdce. Tím dokáže krásně reflektovat tu čistotu. Tím dokáže ta láska potom najít ten evoluční potenciál až k tomu prvotnímu zdroji. To je úplně krásný. My tu máme Venuši. A teď si představte, že každá ta planeta taky hostila spoustu civilizací, které se snažili tuto kvalitu, aby to bylo tomu člověku pomoženo, že jo, tím, jak se vyvíjí tato kvalita, jo, té nevinnosti, nebo ten přístup, jak to pozorovat nezištně. Jo? Takže tam oni vytvářeli tenhle ten archetyp. To znamená, že se tam rodili různé bytosti, a Venušani k nám, aby jsme si navzájem jako vypomáhali. Ta úžasná kooperace tu byla dřív. Oni se ty civilizace znali. Já nechci, jako tady se upřednostňuje prostě ta planetární historie jako na naší Zemi. Pak jsou různý konspirace vůči našim planetám a civilizacím, který tam jakoby udělali neplechu a různě teďka ty galaktické rody se dohadujou. Ano, ale vnímejte, ta planeta je, to je planetární vědomí. Ta dostala to vnitřní nastavení té prvotní tvorby. Jaký dar tomu vývoji, tomu člověku má dát? A úplně nádherný, protože když si pak představím, že teď každý pak řekne, červená, to je boj, to je Mars, no ale to je jeho negativní stav, kdy my bojujeme o energii, kdy dobýváme neustále jakoby jiný civilizace, kdy upřednostňujeme sílu, jo, jakoby před tím řešením, tak ale jeho přirozený stav, jeho přirozený stav je, představte si to bytí, že jste pevná nádoba, která dokáže v sobě udržet ten vývoj. A teď si představte, to je velmi hluboký vnitřní mír ve vašem vnitřním dítěti. To je Mars. To je prostě úplně nádherný. Já jsem si uvědomil, že naše vnitřní dítě prochází tou marzovskou etapou a ono se snaží jakoby tu najít své místo v tom životě. A proto začíná vstupovat tomu Marsu, jenže ten Mars na něj působí, tak bojuj o přežití, dělej, víš, jakože. A teď ho dostává do té situace, že teda on musí bojovat o přežití. Ale to je zase jeho nějaký vývojový prvek, který se odráží v tom Marsu. Ale zároveň i tam, jakmile člověk má v sobě ten prvotní impuls, tak je schopen vidět jeho prvotní dar, který přináší. Takže já, když se dostanu do vnitřního klidu bytí, že jsem pevnou nádobou, abych udržel celý ten vývoj, tak v tu chvíli já zažívám ten skutečný stav Marsu. To je bytí v břiše. Jo? To je takovej středobod těla. A teďka další místo, to je prostě ta naše mysl v té hlavě. A to je Merkur, to je prostě intelekt, to je prostě nástroj pro tu analýzu a pro to vyhodnocení, pro to, abych si všechny ty věci dokázal uvědomit, pamatovat, jo, rozlišovat a tak dále. Ale ono vyhodnocuje tohle centrum, zase ten prožitek. Takže my, když jako upřednostňujeme nějakou kolektivní pravdu, tak ten Merkur byl prostě jako pokřivený. Tak chodíme se vzdělávat do školy, kde přijímáme jenom kolektivní pravdu a nejsme schopní se nastavit tak, aby jsme si mohli ověřit tu informaci. Jo, tak v tom dalším učení nepokračuju, abych se nepřehltil, protože pak mám spoustu informací, které neprošly prožitkem. A to je velká zátěž, potom já se cítím těžký normálně, jako těma myšlenka, mě furt otravujou. Takže já se snažím jako postupovat tak, abych nevytvářel moc neprožitkových informací. No. A to je právě ten Merkur, on se začne pročišťovat a ten potenciál podpořme intelekt, podpořme tu kvalitu, tenhle ten náš nástroj
Merkur, aby se prostě uzdravil a vzestoupil. Chápejte, oni s náma všechny ty planety vzestupujou. Všechny ty civilizace, které na to byly napojení, se s náma vlastně snaží vyrozumět. Jo, snaží se vlastně jakoby navázat znovu spolupráci, aby ten vzestup mohl začít. Takže ano, vzniká skrz ty naše vnitřní centra. Protože každý centrum, jak planetární a solární, jsou vlastně tyhle ty spojující bodky, body, které jsou s těma rovinama prostě propojení. A my ty informace potřebujeme, tu interakci. A my potřebujeme nebejt v té neměnnosti, v tom područí toho ega, ale, nebo té nadvlády. My potřebujeme najít svrchovanost a znovu obnovit to planetární vědomí v sobě jako nástroj. Vymanit se vlastně z té lineárnosti času a přijmout, že já si ty cykly můžu řešit jakoby ještě dřív, než mi to hmota dovolí. Jo? Sice to zažijou ty vyšší těla, OK, ale tím já ten vzestup mám už jako připravený. A pak už jenom čekám na to, až to povolí to tělo, ta hmota, až se jako konečně vibračně se ty dohody trošku usměrní. A to je i o tom, že se životnost té fotonové technologie má končit. Je to prostě úžasný dar, protože ten fotonový pás centrálního slunce tu umožňuje najednou fotony, které mají vysokou vibraci a ty nejdou úplně změřit jako technologicky, protože, jak jsem naznačoval, musely by ty přístroje mít stejně vyšší vibraci. Takže jediný, kdo dokáže vlastně jako říct, že ty vyšší vibrace působí na tu hmotu, jediný důkaz, který podle mě všichni dostanete, bude právě ten hmotný vzestup. Jo, že se to začne dít, protože ta hmota to začne dovolovat. Že to bude uvolnění. A to je díky tomu, že přestane fungovat tato fotonová technologie, která neustále projektovala určitou světelnou rychlost, která byla součástí jakoby téhle té úžasné projekce. Jo? Protože když si to jako představím, tak já, když aktivuju to srdce, tak se mi začne ten svět opravdu projektovat úplně jinak. A je stejně hmotný, je stejně věrohodný jako všechny ostatní hmotné věci, které my tady zažíváme. Ale všimněte si, naše tělo, to jsou všechno vlastně jenom elektronický, smyslový čidla, které přenášejí elektrický, elektromagnetický procesy a vydávají signály, kterých vy potom jako mozek analyzujete, že vidíte svět. No a když najednou to vaše tělo, vnitřní tělo dokáže přijmout centrální slunce, že má prostě vyšší vibraci, vyšší světlo, a pak najednou ten svět opravdu vidíte jinak, protože vám se změní ta projekce. Najednou všechno vidím v té nevinnosti lásky, bez toho hodnocení. A to je báječný. To je úžasná věc. Takže naše planety obsahovaly velmi, velmi důležité příběhy, které máme v sobě vepsané. Opravdu. Každým naším prožitkem tady se tyto kolektivní procesy vlastně dějí. A vývojově ta duše a duch to zpracovává. Takže pojďme to brát tak, že je dobrý dělat ty malý krůčky, který dokáží udělat velké věci. Ale je dobrý začít právě u sebe. A to je velice důležitý krok. A já vám to vysvětlím. Protože vy, když máte lidství, to je, řekněme, chování tady v rámci tohodle světa a této tvorby, tak toto lidství právě používá tu mysl, ten prožitek a to bytí. To jsou takový tři základní body, které můžu já, lidství, nějak stělesnit. Potřebuju myslet, potřebuju prožívat, potřebuju vnímat, že žiju jako to bytí. A v tu chvíli najednou vznikne tělo. Z tohodle se najednou začne vyvíjet genetický materiál tohodle těla. A celé to tělo, a to už bylo naznačováno vícekrát, je odrazem celého evolučního procesu.
celého stvoření. Je odrazem toho Boha. Bylo to vždycky tak řečeno, že člověk byl stvořen obrazu toho Boha. A teď si představte, ten Bůh, co to je? No to jsou ty projevené věci, ta cesta, která byla jako projevená, to byly ty všechny věci, které vznikly na tom poli možností. A ten definoval naší podobu. To znamená, i ty evoluční procesy, války, nedorozumění, i to, že se teďka všichni chrání jakoby ty svoje linie a vzniklo velký vlastnictví těchto kvalit a tak dále. Takže úplně si představím, že je velice teď důležitý, aby my jsme se z toho ponaučili a přestali se nechat jako ovlivňovat. Já nevím, jak vám to přímo naznačím, ale kolektivní pravda je prostě dogmatický stav. A na vás prostě může působit přes ty myšlenky. To jsou tři brány toho lidství. To jsou ty myšlenky. To znamená, něco slyšíte, někdo něco říká, někdo něco vypráví, ale to je jeho pravda. A vy tu pravdu můžete jako přijmout. OK. Ale je dobrý to zpracovat, abych věděl, jestli je to skutečnost. Jo? Proto to budu mít až tím prožitkem. Si to prostě, si tu pravdu vyjasním, jestli to je skutečný nebo ne. Nebo tou láskou, že ona dokáže rozpustit všechno, co je v té projekci iluze. To znamená, že to jsou důležité kroky. Takže my tyhle ty brány potřebujeme připravit, aby jsme jako vnímali jako vzestup lidství. To je ten člověk lidský. Přesně. Učí se myslet, učí se prožívat emoce. Snaží se tu existovat jako bytí. Velice jednoduchý. Ale když nám jedna tato věc zahapruje, tohoto chování, tak naše evoluce a život velmi rychle končí. Jo, to je zajímavé. Že tím jakoby to naše tělo křadne. A teď si představte, to naše tělo je trošku chudáček, protože ten evoluční proces, který nastal v tom velkém krachu a mezi těma válkama, tak se člověk jako geneticky jakoby nedovyvinul a jeho orgány nejsou vyvinutý, jsou dokonce někdy občas na špatném místě. Prostě podle toho, jak se ten vývoj za válečného stavu, když si to představím, kdy ty duality mezi sebou soupeřej, tak dali možnost vzniknout člověku takhle, jak vypadá. I s tím, že má i nějaké nedostatky. Jo, které on teďka tím vzestupem dohání. No a ty nedostatky jsem si všiml, že jsou právě součástí i té planetární, jo, toho, té vzestupové linie. To znamená, že tyto stejné nedostatky jsem zjistil, že jsou i v tom planetárním vědomí. Že i ta planeta sama o sobě ještě nedosáhla ten cyklus. Že ty bytosti, které tam byly, ty bytosti, které se zrozdily na Zemi, potřebovaly tuhletu spolupráci, aby se všechny informace synchronizovaly a to uvědomění, co je ten pravý potenciál, skutečný vzestup, tak to všechno se teďka synchronizuje na té planetární úrovni. Protože k tomu dalo svolení to, že se ty vyšší částice toho fotonového pásu, který je jako řeka a do toho ten sluneční systém jako vystupuje, tak i ta řeka teďka najednou cítí to proudění, že i uvnitř toho systému a ty planety, ty civilizace zjišťují, že najednou ta možnost je. A to je velký dar, který vidím teďka. A pro mě to znamená, že konečně ta nadvláda toho slunečního boha jakoby padá. Že on najednou tu nebude projektovat skrz to oko a prostě tenhle svět a tenhle ten řád. Jako to, jo? A na jednu stranu dá možnost té svobodné spolupráci, aby se ta bytost mohla vyvíjet velice jako přirozeně skrz ten svůj osobní prožitek a skrz ten svoje osobní napojení s tím vývojem. Tak samozřejmě tyhle tři planety a tyhle ty tři centra jsou pro lidství velice důležité, protože prožitek tady v tom těle potřebuje, aby jsme jakoby chápali i ty složitější věci, které vznikají v rámci celého univerza. A teďka tyhle ty tři body stačí, aby jsme
byly dobře ukotveny, jako v rámci lidství. Tím tělo je zdravé, naše zkušenosti chápem, jo, a tím, že máme tyhle ty predispozice, tím, že v rámci ještě ta synchronizace, jo, těch vývojů na těch planetárních vědomí neprošlo. Vidíte to sami. Stále bojujem v tom Marsu, bojujem o přežití, stále se perem o energii. A přitom to tak není. Když zažijete stav bytí, tak zjistíte, že jste vším, že není žádná překážka, že to je prostor, kde je všechno. Nemusíte nikam chodit. Furt to je u vás a to je to bytí. To je prvotní bytí, je úplně nejkrásnější, protože vás dostane do té prvotní tvorby. A každé to bytí se vám velmi efektivně potom vrátí, že přestanete bojovat o tu energii, protože najednou vy jste tou nádobou, která je naplněná neustále. Jo? Úplně nádherný. Když si to představím, tak mě se najednou změnilo chování tak, že dlouhodobě jsem si uvědomoval, jak bojuju o tu energii, jak vždycky s někým někoho přesvědčuju, nebo jo, že prostě jde o to. A přitom jsem to chápal, že toho Marze nemám zpracovanýho, jo, že prostě jsem takovej občas jakoby naštvaný na něco. A postupně době, když kultivuju teďka ty planetární vědomí a vnímám, že i ty planety dosahují dalšího vývoje v rámci toho vzestupu, protože tou iniciací vlastně vnímám jakoby ten její vývoj, jako i té Venuše, i toho Marsu, i toho Merkuru. Takže vnímám, že i oni udělali krok a teďka pomáhají jakoby víc v rámci toho vzestupu. Takže pro mě to je jako velký dar, že tam vzniká taky taková vnitřní svobodná spolupráce, kde já takhle můžu podpořím tenhle ten její prvotní archetyp a vnímat, jo, jakoby spojení s tím vývojem a s tím naším srdcem a s tou láskou a s tě, jakoby celkově, když jsme tady na té planetě, tak jsem vysvětloval, že máme velmi úžasné dary v rámci našeho těla. Tak a pak přejdeme, to je krásná věc, jo, že tam máte dál ten to Jupitera, Saturn a to je, řekněme, právě to božství. I v rámci Jupitera a Saturnu je to tak vnímaný, protože v Saturnu je vnímaná entita jakoby toho Lucifera, toho pokušitele a v Jupiteru zase v té druhé polaritě je to právě to ego, ta velká identifikace toho génia, to velké osvícení. A tato ta negativní pozice se tam velmi odrážela a tyhle ty dvě planety vlastně jako se nemohly z té prvotní pozice, která byla jim stanovená v rámci vývoje i toho člověka, dovyvinout. A dokonce i ty krystaly, o kterých jsem vždycky říkal, tak byly takové hrubě opracované, jakoby, že se každý vlastně tam pracoval, jo, na tom svém písečku, ale planetárně se tam vyvíjeli tak postupně. Jo, sice to nebylo, jo, jakoby různý období, jako u nás, jo, jako historicky u nás, někdo tam jako civilizace přijde, vyvíjí se, nebo obráceně nějaká entita tam přijde, začne tam žít, vyvíjí se, ale zároveň to i tím vytváří, takže se oni a tyto evoluční stopy nějakým směrem vydali. A teď to vidíte sami. Podívejte se na Jupiter. Jo, to je pro mě, tato kvalita znamená jako společenství, kde získáváme velké vědění. Tím, že jsme jako společenství, tak dokážeme velké věci. Ale i díky tomu, že jsme společenství, tak můžeme i velké věci zhatit. Jo? To znamená, vidíte to, že tady je velký vliv toho kolektivního vědomí. Vidíte to, jak se tady perou o nadvládu. Vidíte, jak to velké ego tady všechny, já jsem osvícený, teďka pojďte za mnou, jak ovečky. Tady je ta nadvláda. Tady je ten řád. Jo? A to je ten Jupiter. A teď si představte, že on má jakoby ten prvotní impuls té tvorby. A člověk potřebuje toto společenství a toto vědění právě pro tu velkou věc, aby mohl dosáhnout. To je zajímavé. Aby mohl dosáhnout poznání.
Protože my jenom tehdy, když jsme schopní vidět jeden prožitek z více úhlů, to je z úhlů toho společenství, tak vidíme víc odlesků, vidíme víc zkušeností, víc cyklů, takže jsme schopni dosáhnout velkých věcí a víme, jak tu tvorbu najednou uskutečňovat. Už na to nejsme sami. Jsme najednou vědomí společenství, který cítí, co je spojuje a cítí, co je rozděluje a co je ta nadvláda. No? Toto společenství je podle mého společenství svobody a jednoty. Bude velice důležitý, aby se tato kvalita tady na Zemi zpracovala, aby ten Jupiter mohl tu prvotní kvalitu vyzářit. A teď podívejte. Když potkáte nějakou partu lidí a vy jste úplně nadšený a říkáte, já sem patřím, vy jste úplně skvělý, no to je geniální, no tak to je síla Jupitera. Jo, to vás prostě jako vybízí. Ale vidíte to sami, že když vznikne společenství, tak hned vzniká nějaká hierarchie. Vždycky tam je nějaký alfa samec, vždycky tam je nějaký ten, co ustoupí. Já vždycky najednou se to začne konstruovat podle tohohle paradigmu. Takže si to prosím vás buďte vědomi. Jo? A teď v té druhé polaritě toho božství je Saturn. Saturn, aby se mohlo něco jako tvořit, tak potřebujeme právě proměnu. To je úžasná kvalita. Proměnu. Proměna vytváří třeba to, že ze světla vznikne hmota. Proměna, ona transmutuje, transformace. A teď podívejte, Saturn, proměna. Nevidíte tu vaši neměnnost, který tady Lucifer roztáhnul síť neměnnosti, zabalil nás do ní a my se nemůžeme hnout? Ano, přesně tak. Ze Saturnu vychází velmi silná okultní magická síť, která je řízená přímo s Luciferem, která buď on dal jakoby podmínky pro to, aby to mohlo vzniknout, ale všechny ty bytosti, které se přidali, jako padlí andělé a tvůrci, se přidali, aby tuto síť vytvářeli. A ano, pro člověka to byla velmi důležitá zkušenost, protože on potřeboval vědět tu rozličnost toho vývoje. Ale jakmile člověk je dostatečně jako zkušený, pak je schopen velice rychle rozlišit, co je jakoby zlo a dobro. Takže on dokáže být velmi diplomatický ohledně té velké bitvy, kterou já nazývám jakoby ta božská bitva, ta galaktická bitva, vesmírná bitva. Formovala toho člověka, formovala právě tyto planety a udělala tam zásahy do těch civilizací, které to museli opustit v určité fázi, protože tady, jak jsem říkal, byla velká kolonizace po tom velkým kataklizmatu. A pak se tu kolonizovalo různě, takže vždycky i tyto planetární vědomí dostávaly velmi, velmi nepříjemné návštěvníky, které v rámci kolonizace prostě vyhnali je z těch domů a nastěhovali se do jejich domů. To je jako standardní, si to představím. Takže tyhle ty zářezy tam všude na tom planetárním vývoji je a je dobrý to zpracovat. Je dobrý to Lucifera přijmout v tom vývoji a prostě mu přát tu lásku a vývoj a mír a znovu ho vyžádat, aby propustil kvalitu Jupitera, aby propustil a uvolnil tu neměnnost téhle pasti, aby konečně dal možnost té proměně, aby se tu mohla realizovat, aby ta transformace mohla působit. A ty to vidíte. Ty vidíte, proč je těžké se změnit. No, protože planetárně vůči vám působí velmi, velmi silná entita. Ta není jednoduchá, ona má propojená s tím Matrixem, to znamená, že ona vyzařuje, ten Matrix vyzařuje jakoby tu její neměnnost. Takže Matrix vás furt snaží dostat do té kvantové pasti, abyste se zaciklili a ztratili punc svrchovanosti. To znamená, že to vědomí a tyhle ty nástroje planetární předáte, jo, těm bytostem. Takže úžasné, můžete zase naopak milovat a přijmout své ego, že i ono vás definovalo a učilo a že ponaučit se z toho osvícení a z té geniality a přijmout, jo, že to vědění a to
to vedoucí k tomu poznání je pro všechny, je prostě pro vývoj. To děláme proto, aby jsme porozuměli té rozličnosti. Je to velice důležitá hra, kterou tady všichni hrajeme v těch všech rovinách. Proto je tady duální vesmír. Proto je tady rozličnost. Ale nebýt v tom extrému. A to tady to nastalo. Ta civilizace vytvořila velký extrém chaosu a velký extrém řádu. A to je prostě jakoby tenhle cyklus a pro tyhle ty lidi, kteří jsou takhle nastavený, bude velmi destruktivní, protože jim se prostě jakoby rozsype ten řád. Protože není založený na té přirozenosti od toho srdce. Jo, kdy my ten prvotní potenciál jak planetární, tak solární prostě uplatňujeme jako skutečně pro ten zestup. Vzniká ten restart od toho prenatálního stavu naší soustavy. Aby se mohl aktivovat ten náš kosmický člověk. Takže podporou těchto planetárních jako planetárních kvalit v rámci svých osobních cyklů, které vlastně pomáhá, když vy, kultivujete sebe a máte tu nevinnost, no tak podporujete tu Venuši v tom vývoji. Ještě když jste na té Zemi, tak to dokážete velmi silně reflektovat do toho solárního prostoru. Teď naše planeta je úplně neskutečná pro tohle. Když se s ní spojíte, tak ona vyšle tu vaši jedinečnost, vyšle do celého vesmíru, do toho prostoru, do toho vývoje. Jsem vám říkal, že tady je přímá cesta k tomu zdroji. Všechny návratové body se teďka srovnávají. A je tu jeden důležitý moment. Proč se sype ta fotonová technologie? A ještě jednou, proč tenhle filtr, ta čočka se teďka sype? Je to přirozená věc. Upojím. Já myslel, že se musí jako něco udělat. Ne, je to ku podivu přirozeně. Představte si, já jsem tady už dlouhodobě naznačoval, že jsme byli teďka v úseku, kde byly ty časoprostorové linie v tom průniku. Představte si, že teďka v tento okamžik přítomnosti se tady v rámci toho vzestupu je schopno skrz tu přítomnost spojit vlastně všechny časoprostorové linie, které byly schopné tady existovat v duálním vesmíru, aby tady našli tu jedinečnost a mohli se navrátit domů. Takže úplně haleluja. A teď, když jsem si uvědomil, takže to znamená, že člověk dostane nazpět ten punc toho tvůrce, kterým se tady celou dobu bavíme. Vidíte to, jaké máte nástroje v sobě? Vy jste celý sluneční systém a navržený tak, aby koexistoval k tomu, aby přivedl bytost skrz jedinečnost k celistvosti. Já jsem si jako uvědomil, že to je jako obrovský krok pro toho člověka a děje se přirozeně. A tím, že ten průnik vzniknul, aby se ty časoprostorové linie pak mohly zase navrátit tam, kam potřebujou, a ty lidi samozřejmě tak, jak vibrujou, tak se budou s těma časoprostorovými liniema rozhazovat tak, jak je potřeba, tak teď jsem přišel půl roku k tomu, že se ten průnik začíná oddalovat a že to přerozdělování začne asi začínat. A v tu chvíli už bylo velmi, velmi důležitý, aby prostě se 3D probudilo a začala padat jakoby ta jejich projekce. Aby začala ten fotonová technologie, se začala rozpadat a začala sem posílat tyhle ty fotonové částice, které dokáže vnímat jenom člověk. On jediný dokáže vlastně vývojově zužitkovat tím, že je taková výrobna na to poznání. Jo? To znamená úplně, úplně jako báječné. A teďka, protože dělám si vnitřní iniciaci vzestupu, tím, že stělesňuji neprojevená centra bohyně, to je ta planetární vědomí, podporuji tak tyhle ty centra plus
to planetární vědomí, tak cítím, ale opravdu, že to hmotné tělo na to reaguje velice přilnavě, jakože předtím se bránilo a teď ta proměna byla blokovaná od toho Saturna.

0: nebo ty civilizace dosáhly něčeho, tak působily na člověka blahodárně. Nebo samozřejmě, když byla zneužitá ta síla, tak i negativně na člověka. Takže pro mě to vnímám tak, že tím rozdělováním vzniká ten fakt, že jim tyto technologie přestávají fungovat. Jen začne propouštět ze všech těch časových linií ty fotonové úžasné vibrace, které budou rezonovat s tělem, s hmotou, s 3Dčkem. Taková zajímavá pro mě predikce, protože jsem si to opravdu vědomý, že se to s mým tělem děje. A teďka si uvědomuji, že ta proměna je skoro pro mě okamžitá, že dřív mi dělalo problém, že se to furt vracel, ten efekt, takový ten jojo efekt. Já se potřebuju změnit, a tak vím ten ideál, ale furt jsem dělal jako tu chybu a furt se vracel k tomu jakoby zádrhelu. Proč to furt opakuju, jsem si říkal, je to nějaký zvláštní jev, ale já to nechci a furt se to jako děje. Proč se ta setrvačnost děje? A uvědomil jsem si, že to je tím, že ta hmota nepodporuje tu změnu vnitřní. Protože vy najednou zažijete jako světlo zevnitř. Že to centrální slunce sem na tu planetu, protože je tu filtrovaný to světlo, přinesete skrz ten fotonový pás zevnitř. Jenže to tak jakoby není, ono to má být oboustranný. Jak o tam tu cen na hmotu, tak zevnitř ven na hmotu. A tím by to mělo najednou začít fungovat. Celá tato ta úžasná věc, která je nám blokovaná. A to znamená i ta tvorba toho božství, to znamená toho Jupitera i toho Saturnu. Vyvázat se a sláva prostě, jo, pro mě je to velký, velký krok se zbavit toho boha slunce, protože on nám tam jakoby vles a nechce nám navrátit tu sluneční sféru. Tak děkuju teda, já se ještě podívám tady na ty. Já jsem to teda tak krásně asi jakoby všechno tak prošel. Tak já bych nechal teďka chvíli, jestli nechce někdo reagovat.
1: Já, jestli můžu reagovat?
0: Ano.
1: Tak, já jsem byl tady v ukrytu, já jsem si udělal tady pohodličko na křesle, proto jsem se vypnul, ale stačí, že si zapnutý ty, jo, protože nádhera, krásná přednáška. A Máro, ještě teda, než teda opustíme ty planety, já se tě zeptám, jo, a tady mě inspiroval Tomáš Ondra, my se známe ze srazu plochozemců a on tady se přihlásil 6.33 a on je zvědavý, co mu řekneme, jinak vás zdravím a je přesvědčený a zastánce ploché země. A potom je tady další od něho, že on to vlastně špatně pochopil, to téma, protože to bylo o kosmu, že tam v tom názvu je kosmický člověk, takže on se připojil později. Začátek nestihl a že téma spojování lidí a vztah k přírodě je skvělý. Takže nás poslouchá, Tomáši, jestli posloucháš, tak já se zeptám i za tebe. Mě to taky zajímá. Máro, jak ty si vlastně, hodně zmluvil o planetách, o všech vlastně těch Saturn, Mars a Venuše, Jupiter, jo, o Slunci. Jak ty si vlastně představuješ vlastně vesmír? Jo? Vesmír je z ruštiny, vesmír je to celý svět, jakože to může být prostě ten nekonečný prostor, a nebo to může být vlastně ten vesmír tady v rámci toho prostoru, tady té topografické roviny, zeměplochy, jo? A nebo je to vlastně úplně jedno a je to možný tak či tak, jak si to zvizualizujeme? Jo, a potom jsi ještě mluvil planety v hlavě, jo? Merkur v hlavě, takže jestli bys mě to mohl trošinku ještě třeba v krátkosti vysvětlit, jak si představuješ vesmír, celý svět? Jenom v kostce třeba, jo? Můžeme to nechat téma na příště.
0: To řekl hezky, jako v kostce. Ano,
1: no, v kostce. Kostka,
0: krychle, 3D Matrix. Ano, jsme schopní to pochopit jenom přesto, že vidíme planety, hvězdy a že věci zkoumají, posílají sondy, jo, dělají měření. Tady na Zemi dělají i lidi měření, aby si to ověřili. A je to těžký téma, protože dlouho v rámci vzdělávání vytvořili spoustu jako falešných pravd, které nás měly jenom uzemnit, aby jsme jako nepřemýšleli. Je velice úžasný, že se najde vždycky

0: nějaký člověk, který ten pokus chce uskutečnit a sám o sobě, protože to je obrovský dar, on pak získává obrovské zkušenosti. A hlavně, jestli on ten pokus dokáže, má to pomoc jako jemu, ne že jako ostatní začnou něčemu věřit. To znamená, že lidi, kteří zase jako kolektivně věří nějaké pravdě, je velmi nebezpečné, protože to je to dogma. To je prostě někdo řekne, tak to je, a vidím ten svět, tu projekci a všichni ostatní to začnou vidět. Chápejte, takhle to tady funguje. My držíme kolektivně projekci tohodle světla, že my si myslíme, že tenhle svět tady furt je, tak prostě tu je. Je to velice zvláštní věc. To je, pro mě je to ten Matrix, je labyrint, který právě vytváří neustálou rovnici na to, co ty jako vymýšlíš, že ti neustále vytváří labyrint. A ty máš pocit, že za každou zatáčkou něco najdeš, ale ona tam je zase další zatáčka. A to je šikovná věc, to je to zacyklení, o kterém já tady se bavím, že ten člověk je vlastně lapený v tom labyrintu. Není schopen prostě být. A labyrint znamená jako dogma. To je tohle myšlení. Jakmile vy si nedokážete něco ověřit vlastní zkušeností, tak budete věřit tomuhle labyrintu. No, vnímejte to tak, opravdu. To je, čím víc pravd přijmete, tak vytváříte si velmi sofistikovaný labyrint, o kterém mluvíte, že je vaše hodnota, já vlastním tohle vědění a je to blbost. To nevlastníte, nikdo nic nevlastní, to úplná blbost. Prostě vědění je prostě vědění, protože tady žijeme a učíme se, nemůžeme prostě přijímat cizí pravdy. A to je i aféra všech těch různých verzí. Jakkoliv. Příběh s tím jeden. A přece se točí. A dřív jsme na placetou zemi věřili a nikomu to nevadilo. Jo, je to zajímavý. A pak najednou to není možný, to musí být takhle. A prostě si jenom vytvořili určitý pravdy, aby přesvědčili sami sebe, že tenhle svět takhle vypadá. Jakmile vy začnete praktikovat, zjistíte, že vaše bytost najednou nazírá na svět jako jinak. Najednou jakoby prosakuje skrz to fotonové světlo ten pravej svět, nebo ten skutečný, který je založený na tom prožitku. Už nejenom na té informaci. Informace je právě o tom Merkuru, že jenom intelektuálně si tu informaci šuslám v hlavě, převaluju, filozoficky spojuju, ale kde je prožitek? Jo, toho. Teď si představ, že to jde opravdu. Jakoukoliv informaci jde prožít. Si ji vložit prostě do toho vnitřního srdce a v té nevinnosti jako pozorovatel zjistit, co to je. Jo? Tím prožitkem. Reflektovat to v tom vývoji okolo vás. Proto lidi hodně se schovávají do té mysli. Že furt si myslej, že tu spásu mají, že to vymyslej. A nejde, spása uvolnění se z té tíhy, není v tom vymýšlení, naopak je to v tom nejdřív, že začneme čistit to srdce, ten prožitek, aby jsme dosáhli nevinnosti, dosáhli jsme pozorovatele bez hodnocení a pak jsme schopní uvidět svůj skutečný potenciál. Kamkoliv se podíváte, je to úplně jednoduché. Když se tomu někdo brání, znamená, že měl nějaké trauma nebo strach z tvorby. Ano, je to úplně normální. To prostě neobvinujte se, není nic za trest. Byla to jen hra, my se z toho máme ponaučit, nikdo nás netrestá. Kort vy sami se nemusíte trestat. To znamená, že ponaučte se, okamžitě něco se stane, ponaučím se, zasměju se tomu, zaraduju, pošlu to do lásky. I když jsem se s tím třeba 10 minut ještě předtím trápil, tak to radši pak udělám, protože se mi hned uleví. Najednou i ty myšlenky, které se kolem toho točejí, najednou zmizejí. A jak jsem vám říkal, ten fotonový pás začne najednou tady v té solární soustavě dělat divy, to budete koukat. A pak ty vaše věci se vám tady začnou zhmotňovat, takže fakt bych si dal teďka velký pozor. A tvořil bych opravdu jenom s láskou, v rámci nevinnosti, v rámci čistot. srdce. A k té placaté zemi. Ano, ano. Já vnímám svět úplně jinak, než si představujete. Ano, projekce, ano, vidím, je to projekce planety, toto. Ale jakmile já se dostanu do toho skutečného stavu, toho vědomí, tak zjišťuju, že to jsou opravdu roviny, různé roviny, které vedou do nekonečna. Ale i tyto roviny obsahují svět. A svět vnímám jako bubliny, jako kouly, bubliny, koule. A teďka, když se dostanu a chci cestovat mezi těmi světy, tak jenom hledám tranzity, kde se jako dotýkají ty bubliny, kde jsou tranzity a jenom projdu. A projdu dál, a projdu dál, a projdu dál. Nic není tak daleko, jak je nám projektovaný. Nikam se nemusí lítat miliony let. Všechno je okamžitě za rohem. To je kvantový svět. A naše vědomí je propojený s kvantovým světem. Naše tělo je propojený s kvantovým světem. Naše jakákoliv buňka je propojená s kvantovým světem. Je to doložený, je to i věci to potvrdili. Prostě reaguje, jakákoliv částečka reaguje na kvantový svět. To znamená na vaši mysl, na váš prožitek a na vaše bytí. Jo, jako. Já to vypadalo, jako víš. Úplně apeluju, abyste zešli věřit jakoby ničemu.
1: Ne, to by zase bylo dogma. To by zase bylo dogma. Nech nás v klidu pěkně, a si to poskládáme sami. Maro, já jsem přesně, tak rád, že to...
0: Ano, já to vnímám, jenom to chci dokončit. Takže bych věřil, že existují všechny varianty, které jsou možné.
1: Ano, tak to řekl velmi diplomaticky, tak jsem se zase nedozvěděl, ale ne, já jsem si dozvěděl to, co jsem potřeboval. Já jsem velmi rád, že jsi tak na to odpověděl, jo? Že vlastně není to dogma, je to tak a tak, no, ale že vlastně je to na vás, jak to je. Zjistěte si to sami a potěší, že nejsme teda ztraceni v tom nekonečném vesmíru, v tom kosmu, jo, na té malinké prostě matičce jako planetce a všude to máme miliardy, miliony světelných let, ale že to máme všechno vlastně v tom doteku těch bublin, jo, v těch portálech, kde se můžeme, pokud na to jedno bude mít schopnosti, dostat okamžitě kvantově, přeskočit do jiné paralelní reality třeba. Takže, Maro, pokračuj klidně dál, já jsem si tady mezi tím dělal nějaké otázečky, poznámečky a potom, jak budem končit, tak bych dal ze tři otázečky za mě a tímto vyzývám i posluchače, klidně můžete zavolat do studia tady na telefonek 799-589-362 nebo pište tady do chatu normálně jako vaše otázečky a my teda jedeme dál, to je tak zatím vše, co jsem ti chtěl, pak se ještě před koncem přihlásím znovu. Takže Maro, je to tvé.
0: Já bych ještě velice rád pohovořil o centrálním slunci. Vím, že pro člověka je to velmi vzdálená věc, skoro nepochopitelná. Já bych vám jenom chtěl říct, jako jakým způsobem se u mě, jak se mi, jako jeho kvalitu nebo jeho funkci, jeho smysl, jak jsem si jako pro sebe analyzoval. Protože centrální slunce pro mě byl jakoby krystal, který obsahoval všechno poznání. To znamená, všechny zážitky z celé té galaxie, které byly jako prožitek a ta reflexe, to uvědomění, aby vzniklo poznání, no a i ta realizace, aby vzniklo poznání, že je tam udržitelnost života, tak v tu chvíli se to ten krystal toho galaktického slunce kultivoval. To znamená, že každý v té galaxii, každá ta linie mohla působit na ten vývoj centrálního slunce. Takže kvalita poznání není, jakoby, jak to říct, nemůžu jako ji nějak přijmout ještě dřív, než se stane. Že tam, to je paradox, že se říká, že člověk dojde k poznání tím, že má nějakou zkušenost, teď se to jakoby musí s tím projít, aby dosáhl ta realize, že to funguje, ta udržitelnost, a mám poznání, že to je OK v rámci vývoje. Tak tam, že jakože můžu dosáhnout. Ale já můžu jako vědomí přijít do toho chrámu celistvého poznání a vyloženě tam můžu jako člověk, tam mám přístup, můžu orodovat za co? Za vývoj, za někoho, za sebe, abych tomu porozuměl a nechat se tím poznáním jakoby na chvíli v té prožitkové úrovni, aby tam vznikla ta interakce, aby tam vznikl nějaký obtisk, záblesk, abych já se mohl jakoby navrátit znovu na tu planetu a kultivovat, jo, určitým způsobem podle toho záblesku, který byl v tom srdci, v té lásce, v tom prožitku. Přivezen, jakoby přivezen z toho centrálního slunce. Takže opravdu člověk má tam přístup. Víte, jakou máme možnost? My jsme přístupově skrze poznání spojení s centrálním sluncem. Poznání beru ještě jako kvalitu, která diplomaticky tu rozdílnost řeší, že najednou už není jakoby spor těch dualit, že jsme jiný, ale v rámci poznání se to sjednocuje do té jednoty. To je jenom proto upřesnění, že skrz ten chrám celistvého poznání, skrz centrální slunce se napojujeme vlastně jakoby na prvotní tvorbu a tahle prvotní tvorba byla i součást vlastně Edenu, té platformy, z které jakoby vznikl ten duální svět. A když si to představím, tak ta prvotní tvorba má ten Eden, má přesně nějakou tu prvotní tvorbu a pak má, jakoby, to je zajímavé, má jakoby volné parcely v tom vesmíru, které užívá právě proto, aby když vyprodukuje ten vývoj v té galaxii skrze to poznání, skrze ten chrám a skrze ten Eden se to vrátí jako k tomu zdroji, tak se hnedka aplikuje pro tvorbu dalšího vesmíru, jo? Kde se to hnedka zkouší, jestli ten experiment té rozličnosti, té dualitě jako je správný. Jo? To znamená, že naše, je to vtipný, ale naše v rámci jedinečnosti, naše osobní poznání umožňuje vznikat vesmíru, který už nemá predispozice vůči dobru a zlu. Jo, že už nemá ten extrémní stav té duality, ale už jakoby chápe rozličnost lépe. Proč se tomu tak děje? Jsem v jednom podcastu velmi, velmi zajímavě vysvětloval, je to na dlouhé povídání, ale tenhle ten experiment duálního vesmíru vznikl kvůli tomu, že prvotní vesmíry byly rozličné ve svém vývoji. A vždycky, když vznikla jakoby průnik těch jiných vesmírů, tak byl spíš destruktivní, vznikaly anomálie. Že ty byly tak rozličné, ty vývoje, že nekooperovaly. A tak jakoby se shodli ty tvůrci, ten zdroj, hlavní galaktický, multivesmírový zdroj, jakoby si umožnil tuhle hru, aby vytvořili projekty, které by našly lék, jo, na tu rozličnost, na tu anomálii. No a u nás vznikl ten duální vesmír jako projekt, který byl a začátku jakoby nevypadal, že má potenciál, pak se to jako velice zlepšilo a pak to zase uvadlo a teďka vidíte sami, jako je to takový nahoru a dolů neustále. Ale když už se někdo napojí na ten vzestup, tak najednou to s ním přestane kymácet. Jo, on je najednou pak v té rovině, jo, že on najednou vnímá ty toky jako svědomitěji, už tam nemá ty výkyvy. A hlavně nemá výkyvy ani těch nálad. Jo, pak ty planetární nálady a nebo to solární vyzařování prostě jakoby najednou s tím člověkem tolik nehejbe. On je jako i vyrovnanější, to znamená, že dosáh jakoby té svrchovanosti, že si dokáže skrz ty planetární vědomí dokáže tvořit a dokáže ty kvality opravdu používat. Já celkově to centrální slunce navštívil dvakrát za celý jakoby můj život a jednou nebo dvakrát jsem si to uvědomil tak, že jsem najednou zjistil, že ta planeta, ta duše Země, když zestupovala, tak právě zažila tenhle stav, kdy se uvnitř té bytosti se probudilo centrální slunce a propojili se. Tím, jak jsem to jakoby v tom prožitku v rámci spolupráce jako viděl, vnímal a prožil a úplně si říkal, oh, ty brďo, to bych taky někdy, jo, rád. A pak jsem zjistil, že jo, že to člověk dělá, ale my tomu říkáme poznání. Jo, když dělám ty věci v rámci poznání, tak se spojuju s tím vývojem a jsem schopen podpořit vývoj a podporuji centrální slunce. A všechny bytosti, které mají stejný jakoby nápad, chtějí podpořit vývoj, tak jsou součástí této úžasnému místu setkání. A vidíte samovolně, že i to centrální slunce udržuje jakoby pohromadě ten pohyb té galaxii, udržuje všechny ty cykly v pořádku, jak stroječek. Ano, to je, protože to je vyrovnaná věc pro ten vývoj a to poznání vlastně udělá tu udržitelnost. Vidíte, kdyby tam nebylo to poznání, tak by se ty rozsypaly, jo, ty věci by odlítly a nejenom vidíte, to furt stále drží. A dokonce jsou teze, že to bude fungovat i obráceně, jako fraktálně. Že jsme schopní se opravdu pak vrátit k tomu vzniku toho centrálního slunce. Ale rozpínání vesmíru je prostě pro člověka zatím velká neznámá, protože on opravdu vědec používá prostě velmi omezené nástroje. Kdežto ten vědomý člověk je velmi sofistikovaná, už dávno synchronizovaná vědecká laboratoř, která dokáže všechno, opravdu všechno analyzovat tak, aby dosáhl skutečné schody. To jenom, abyste věděli, že vaše tělo je opravdu geniální. Jo, že to je ten projekt na téhle planetě a to je ten projekt toho lidství, že byl stvořen člověk k obrazu Boha. Ale to byla jakoby jenom zmínka o tom, že někde byla informace o tom, proč nás stvořil, už tam nedopsali to, proč teprve teďka zjišťujeme, u podivu, jsem z toho velice překvapen. Jo, protože to odhalení, které ve mně a v různých lidech a v celém tom, celé té paměti té Země a těch planetárních vědomí a toho slunce, to jsou tak úžasné příběhy a zážitky, které pro mě jsou velmi, velmi intenzivní, protože se dlouhodobě mluví jenom o vzdálených jako civilizacích, které s námi navazovali kontakt a navštěvovali nás, OK, ale je vzestup. A moc se tady nemluví o civilizacích, které byly na Venuši, o civilizacích Merkuru a Marsu, ale mluví se skrytě nějakých historických konspirací, které nikoho nezajímají. Ne, proč se nemluví o skutečném příběhu? Příběhu Saturnu. Skutečném příběhu Saturnu. Jupitera i Pluta, který se přidával divně. Jo? Pluto jakoby není naše planeta, takže nezasahuje do prvotní tvorby, ale taky se přidává a přináší podsvětí. Jo? Představte si, ano, máme tady podsvětí, protože je tady Pluto. Ten jsem prostě přilít, toho jsem někdo přitáhl, takže tu dělali čáry, máry s našima planetama, aby přitáhli Pluta. On se potom jakoby, on úplně se nepohybuje vůči našemu slunci. Jo, on je takový jakoby vymezený jinak. A to je teď jedno. Takže já preferuju jako planetárně ještě Uran a Neptun. Nevnímám tady ani měsíc, podivu planetárně. A velmi, velmi vnímám, že to byla jako vnucená kvalita, kterou tu nikdo jakoby nechtěl. Takový pobočník toho Bohara, aby byl tím bohem slunce, tak musel mít toho pobočníka jakoby dole. A aby ovládal bohyni, to bylo velmi důležitý pro něj, protože on tím měsícem opravdu ovládá ženství a kvality bohyně. To znamená, že pro mě to bylo velmi velmi jako vměšování do přirozeného vývoje. Prostě někdo potřeboval zamíchat tady s tím vývojem, no tak tam prostě dal takovouhle nějaký závaží, který ku podivu jako nás dost oscilovalo natolik, aby jsme se tady z toho neprobrali dlouhou dobu. Takže pro mě měsíc není součástí prvotní tvorby. Beru ho spíš právě jako nástroj k té magii a okultním vědám. A také ho vlivně užívají určitě. I je vidět, že na nás má velký vliv, protože je používaný v astrologii a velmi potom jde poznat, jak vás ovlivnil. Jo? Jakoby, co vám omezil a co vám přidal. Jo? Chápejte mi, my jako člověk jsme měli obsahovat jakoby celý ten světelný genom. Všechny ty fotonové svazky. Jo? Ne, že se tady zrodíme a pak nám řekne někdo, že máme předurčení, že astrologicky se takhle budeme chovat. Ano, to je prostě tak. Oni nám prostě nadiktovali skrz slunce a měsíc to naše chování. Ale pak zjistíte, že skrz jedinečnost a svrchovanost vlastně překonáváte toto prokletí jakoby toho vesmírného člověka, aby mohl dosáhnout toho centrálního slunce a přijmout vlastně ten fotonový pás a vzestup. Tak jenom, aby jsme toto téma trošku nějak do hloubky ještě uzavřeli, tak jsem chtěl dovysvětlit i to centrální slunce, protože pro mě bylo velmi důležité si uvědomit, jak ten vývoj a ten kosmický člověk, který je vlastně zvaný do toho centrálního slunce, protože tam má přístup. A tak tam dlouhodobě nechtěl, jo? Byl prostě tak degradovaný ten člověk, že vlastně jakoby nechtěl být součástí toho společenství, který tam vznikalo. A samozřejmě ono odevzdat vlastně jakoby celou svoji zkušenost tomu vývoji chce hodně charakteru, hodně právě té čistoty, nevinnosti a té hravosti. Protože jinak ulpíváme na tom vlastnění, ulpíváme na tom egu, kdy máme pocit, že když máme nějakou hodnotu toho vlastnictví, že něco jako máme. Ale ono to tak není. My skrz tu lásku, když prožíváme to poznání, tak opravdu nestrácíme. My to skrz tu lásku opravdu posíláme do toho vývoje, do toho centrálního slunce, kde se odrazí, jo, ten náš čin. A proto říkám pravdu, ten krystal se brousí po malých krůčkách, ale tím se stávají velké věci. Tak to je jenom takhle na závěr. Petrucho, objev se mi.
1: Gine. Ano, já se chvilku vždycky tady srovnám, protože mám tady nohy tak různě přes ty opěradla. Dělám si pohodlí, užívám si to naše vysílání, tvoje vysílání vlastně. A no počkej, ty říkáš, že teda už jako na závěr a já tady mám ještě nějaké teda vývoj tak kosmického člověka. No ne, vývoj kosmického člověka, to už teda zmiňoval, uvolnění paradigmatu v 3D, takový ještě dva okruhy, ale ty jsi to asi zahrnul do toho všeobecného povídání. Jo, já si to budu poslouchat samozřejmě znovu, jako vždy.
0: Ano, ano, to je to paradigma toho dogmatu, jo, že najednou se jim sesype ten řád.
1: Ano.
0: Jo, jakoby to, co fungovalo v tom Matrixu, tak se najednou sesype.
1: Jo.
0: A to se jim trošku děje, takže je vidět, že ty tlaky na to 3D už je jako velký. Ale tady jsme mluvili o něčem jiném. Já to mluvím jako o kvantové proměně hmoty.
1: Ano.
0: Ona bude reagovat na tu naší změnu. Chápete? To je důležitý vědět.
1: To má teda souvislost s tím fotonovým pásem.
0: Ano, tak. Ale dlouhodobě to nemohlo být uskutečně.
1: Ano, nemohlo.
0: Protože tu prostě furt se to filtrovalo. Jo, jakoby. A šlo to jenom zevnitř. Jo, jakoby to vidět skrz to centrální slunce, tu změnu.
1: Přátelé, je to náročné povídání, takže klidně potom můžete znovu ze záznamu si prohlédnout a podívejte se na to, protože tady pod tím vysílání budou uvedeny na Marka Hašlara kontakty, na jeho webové stránky, a kontakty na Páju. Teďka mě posílala na WhatsApp informace ohledně toho vašeho nového bohulíbého projektu, takže mrkněte na to potom, jak to vysílání bude v archívu. A Máro, já jsem tady ty otázečky trošku zeliminoval a zůstaly mi tady takové dvě. Jestli můžu, tak se ti zeptám.
0: Ano,
1: je to takový jako selský ptání, selské rozum, prostě já jsem z dědiny, takže bavil ses tam o nedostacích pro vzestup, ano, že teď vlastně jakoby se snažíme ty nedostatky nějakým způsobem napravit, polepšit se, a toto možná jako bude zajímat hodně lidí. A co říkáš na alkohol a vzestup? Hodně se mluví, že alkohol odpojuje od duše a že tento prostě, i když třeba nepije hodně, ale používá ten alkohol jako spirit, což je duše teda, že se odpojuje od toho božství, od toho zdroje, od toho centrálního slunce, že má těžké energie jako a prostě bude to mě těžké. A potom v souvislosti s tím i na další hříchy, jo, co mají lidé jako, co tady provedou, jo, třeba jako těžké říky, třeba jde vražda nebo nějaké to, jo, znásilnění, co oni, a vzestup je možnost se očistit těsně před tím, než se to tady uděje, anebo teda ten cyklus holci zopakujou třeba někdy jindy.
0: No, teda, ty jsi mi dal. No hele, prosím tě, nechci soudit, jo, takže já, když to chci jako pozorovat, jako tenhle ten děj, abych do toho tolik nezasahoval, tak to vnímám, že když jakoby já osobně, když nevstupuju do toho boje a nesnažím se jakoby něco chtít, jako vstupuju jako pozorovatel, který je spíš jako diplomat, jakože těžím z toho, že vyslechnu obě strany, a tak pro mě je to teďka jakoby těžký odpovědět, abych vám jakoby pomohl, jo. Ale na jednu stranu nepotřebujete nikoho soudit, jo, vnímat to, kdy je to ta sudba, možná to je asi důležitý, a vnímat to, kdy je to ta sudba, to hodnocení, a kdy to jenom pozorujete, jakože, jo, ten děj, pozorujete děj. A to je velký krok pro toho člověka, kdy on řeší jakoby tu vědomou praxi, protože to si ten pozorovatel, který jakoby funguje podobně jako tato čočka fotonová, o které já jsem se bavil, ten pozorovatel vám vyladí, jo, ty světelné vnitřní toky natolik, že jste schopný skrz toho pozorovatele, tu čočku, jako vidět a tyhle ty světelné svazky DNA, které obsahují prostě časoprostorové linie, dimenze a tak dále. Takže já, když někdo něco jako hned špatně, tak na to mám reakci, jo, třeba, a já si spíš uvědomuji, jakou reakci, jak jsem na to zareagoval. Už mi to nevadí, nebo jsem na to furt takový háklivý, já spíš na to funguji jako reflektivně, že se snažím porozumět mýmu chování, když vnímám někoho takhle odlišného, třeba jako toho vraha, nebo někoho, kdo si vybral úplně jinou zkušenost toho vzestupu. A ulehčuje mi to. A ku podivu mám pocit, že nepřitahuju tolik lidí, který tohle vytvářejí. Spíš potkávám ku podivu lidi, nebo i tak se v mý blízkosti ty lidi chovají. Že se chovají, že taky nemusí bojovat. Což mi připadlo jako hodně diplomatický, že nevyvolávám vlastně jako rozepři, naopak jsem schopen říct, jo, jsem vůl, chybuju. Víš, jako naučit se to takhle jako bez těch reakcí. Protože ty reakce, jak jsem říkal, to jsou ty neduhy, které jsme přijmuli právě i z toho planetárního, solárního vědomí celé soustavy. A je to jenom prostě způsob chování, které jsme si navykli, je to forma závislosti, jo? Že my jsme na tom závislí, na tom chování, a nemůžeme to změnit. A ta závislost je ta neměnnost, kterou nám tam drží v tom Saturnu, On prostě jako zastavil vývoj, zastavil tu proměnu. Takže my nejsme schopní se změnit a překonat to, tak furt padáme do toho bláta. Ale jakmile řeknete, tak dost už, já toho Saturna potřebuju a ne tady furt padat do bláta, no tak se začnou dít věci najednou, že jo. Je to zajímavý. Já bych určitě nikoho nesoudil. Jo? To, jestli budou tyhle bytosti potrestaný nebo ne, rozhoduje sám o sobě ta bytost, jo? Která to dělá z nějakého popudu. To znamená, že ano, můžu se jako vměšovat a přečíst si její osud, jo, to, co vytváří, ale to vměšování potom zase veme mě energii. Já budu prostě narušovat vývoj, já nebudu v té nevinnosti, mně se zase zkazí srdce. Takže já, když ke mně přijde jako klient na, jo, řekněme, tak já se vždycky ptám i té bytosti toho člověka, jestli jako můžu nahlídnout. Pak to je jako dovolený, že to není vměšování. Pak je mi ukázaný jenom skrz tu duši, co je potřeba. Zbytek nevidím, to docvakne až tomu člověku postupně. Jo, že to prostě tam nemá být to vměšování. Takže já se snažím diplomaticky přistupovat k těm věcem, i k těm osobním názorům. Jo, že ten osobní názor je to hodnocení, který nám projektuje tenhle svět a vlastně stále si vytváříme další labiny. Jo? Myslíš, že jsem ti odpověděl?
1: Tak asi tak z jedné třetiny, ale ty to máš tak, já už jsem si zvykl, že, tak, že ty odpovíš z jedné třetiny, ale vlastně v těch dvou třetinách dáváš prostor, aby na to tazatel vlastně přišel sám, takže i tak, jako veliký blagadar. A já jsem, jako tady nešlo o nějaké souzení, posuzování, ale spíš na tvůj názor na to, jo? Třeba když jsem se ptal, protože mi jako...
0: Můžu ještě jeden pohled, mám taky zajímavou zkušenost.
1: Pojď na to.
0: A velice zvláštní věc, vy si to pamatujete, byl velmi nepříjemný teroristický útok, přece na tom ostrově, jak ten blázen tam postřílel ty studenty, ty politický studenty, nebo co to bylo. A bylo to někde na severu. Jo, si to budeš pamatovat. Breivik.
1: V Norsku Breivik. Nebo někde tam, ano, vrah.
0: Mhm. Ale nechápu to. Pane Bože, já jsem se tak nenáviděl, co se mi stalo tady s tímhletím zvláštním stavem. 3 dny předtím, než se to stalo na tom ostrově, mám sen, že běhám na ostrově z chatky do chatky a mám strašný strach, že mě někdo zastřelí. Slyším výstřely, křiky, mladý lidi, běžím ke skále, skáču do vody, vidím pramičku, někdo mi pomáhá, někdo po mě střílí. Celý jsem to tam proběhal, ten ostrov v tom snu. Úplně ráno si to napíšu do deníčku, úplně tak živej jsem. Úplně jsem viděl i toho Breivika, přesně jak jako bude holohlavý, bude ozbrojený, prostě bude úplně šílenec. A já furt, co to je za sen, to nechápu. A když jsem to viděl v těch zprávách, já jsem úplně vyvalil v oči, úplně jsem začal brečet, že proč jsem něco neudělal, když jsem věděl, že se něco takového stane, ale já nevěděl, kde, jo, já nevěděl, co. Já nevěděl, jestli to je vůbec jako možný, aby se něco takového stalo, aby si viděl ve snu. A přesně tam popisovala jedna úplně přesně to, co jsem zažil v tom snu. Ukazovali ty chatky. Já když jsem viděl ty chatky, tak mě polil úplně studený pot, málem jsem skolaboval. Když jsem viděl toho Breivika, úplně mě ruplo. A já furt jenom křičel na toho Boha, co to děláš, proč to děláš, jsi blázen, proč mi to děláš. A já jsem to časem pak pochopil. A to je tohle, to je kolektivní vědomí, to je jejich osud, to je osud kolektivního vědomí, to je prostě, to je naplánovaný, to je všechno vypočítatelný, to je prostě přesný stroječek. To je labirint, to je Matrix, tohle přesně všechno dělá. A ten je přesně naplánovaný, už se ví, co se stane, jakoby, jo? Je to vůbec možný, jako? Je to všechno vypočítatelný tady. A teď si představte, že vzestup znamená, že budete dělat věci, které jsou nevypočítatelné. Že jste naprosto svobodný. že se dějou věci bez toho řádu a bez toho chaosu. Jo? Že najednou budete nevypočítatelní, no a vzniká něco nového, co tu ještě nebylo. A to je nádherný. V tu chvíli jsem si jako uvědomil, aha, takže zase jenom duální hra. Já jsem na to neuměl zareagovat a tak jsem nadával tobě zdroji, nadával jsem tomu člověku, který to způsobil, to zlo, nadával jsem všem obětem, protože jsem toho byl součástí a mě tam zabili. I úplně jako jsem byl tak, já myslel, že jsem se zbláznil, že pak mě odvezou prostě v depresi úplně někam do Beřkovic. A naopak mě to velice probudilo. A uvědomil jsem si, že všechno se děje, jak má. Že je obrovská iluze, když něco říká někdo, že se ty věci dějou, jakoby nějak nahodil. Ne. Vy si ten svět opravdu tvoříte, ale vědomně nebo nevědomně. A to je rozdíl. A to je velký rozdíl. A teď, když ten vzestup bude najednou přímej, a teď se vlastně jako díky té vibraci, tomu fotonovému pásu a té hmotě, která najednou bude jakoby víc kreativní vůči nám, no tak se ty věci začnou dít víc kreativně. Ale všechny, který tam máte, jo? Že najednou toto člověk jako potlačoval, tak začne reagovat okamžitě. Což já úplně si to nedokážu představit. Pro mě to znamená jakoby shocking hazard. Ale určitě tím, jak jsem říkal, že vzniká ten průnik, tak je to načasovaný tak, aby se jakoby aktivoval plně ten fotonovený pás, tak teprve tehdy, až bude jako ten průnik co nejmenší, aby nevznikl právě jakoby chaos v těch časových liních, jestli si rozumíme. Ono, prožitek té jednoty a čistoty je velmi intenzivní a ku podivu i trochu negativní pro vývoj, když se toho moc nabažíte. Ono vidět a vědět ovšem najednou, jo, z fleku na nula, na nekonečnou rychlost, no to prostě jako nedáte. Jo? To znamená, že ten vzestup je dělaný tak, aby ty bytosti, ten přechod v té světelné rychlosti, a nejdřív zpracovávali uvnitř, aby se jakoby zvykli a teďka pomalinku začnou pouštět právě i zevnitř, nebo zvenku dovnitř. Jo, jestli si rozumíme.
1: Maro, takže dobře, no. Teďka jsi pěkně řekl, že vlastně to je pomalu, postupně, jakože vidět všechno teď a tady a naraz, že to nedáme, nemluvil za sebe. Já jsem se chtěl zeptat tebe. Teďka jsem si to ani tak nevšiml, ale při minulém vysílání, když jsem na tebe tak čuměl, tak ty, když mluvil, tak zněl oči vlastně jakoby někam nasměrovaný, někam se zdíval až jakoby za oponu, za závěs. Jsi ty vlastně napojený, jo, na to centrální slunce nebo na ten informační zdroj neustále, když si luskneš prstama jako při Silvově metodě třeba, jo, že to máš už vlastně jakoby naučený, že kdekoliv, kdykoliv jsi, tak se napojíš a čerpáš, čteš ty informace, tady si je překládáš do té srozumitelné slovní hmoty a nebo teda k tomu musíš mít určitá místa, třeba tu krajinu nebo nějakou meditačku, dneska jsem tě zastihl, ty cvičil, jestli ještě na závěr prozadíš nám teda, co cvičíš za cvičení, nebo jestli nějaký mentální techniky a jak se teda často napojuješ, anebo už jsi neustále napojený a ve zdroji a nám teda jenom kde jsi z dálky sděluješ ty vlastně informace nebo vědomosti, které jenom získáváš už jenom tak, anebo ty, možná ty už jsi ta vědomost, jo, jenom, že to máš, že ty jsi tím úplně plný třeba, jo.
0: Ale úplně jednoduchý, jo. Já jsem se na podobnou věc jakoby zeptal. A bylo mi jako řečený, už nemusíš nic tvořit, protože je to skutečnost, jako nemůžeš vytvořit, ta už je.
1: Tak, to je, ano, všechno už je, na co se člověk pomyslí, v momentě, jak se na to pomyslí, už je to stvořeno. Maro, já si vzpomínám, jestli, počkej, že jsme se bavili, že uděláme nějaké interaktivní vysílání, jenom otázky a odpovědi, je to tak? Bavili jsme se o tom?
0: Ano, chtěli jsme, určitě.
1: Chtěli jsme, přátelé.
0: Ale nějak se nám to úplně nepovedlo to dotáhnout, si myslím, že jsme jenom to načli.
1: Ale přitáhli jsme, nebo přitáhli, při podobné přitahuje podobné, takže k nám vstoupila Pája, jo, tady s tím projektem, což je možná ještě lepší, než interaktivní pořad můžeme udělat kdykoliv, třeba příště, takže posluchači, přátelé, kdo nás sledujete i ze záznamu, připravte si třeba na příště nějaké otázečky. Já mám tady otázečky napsané, ale je jich hodně.
0: Můžu ještě jednu takovou malou vsuvku.
1: Ano.
0: Ty se tady jakoby ptal, jo, na nějaký to cvičení, ty jste nějaký jakoby návody. Prosím tě, já celkově jakoby takhle, ten projekt už mám delší dobu, táhne se se mnou jako celou dobu, co dělám krajinotvorbu, ale teďka cítím, že ten projekt dosáhl určité kvality, že by bylo jako záhodno a i pro tu veřejnost, jo, protože se to stále dělo jenom v takovém tom osobnějším formátu, v nějaké menší skupince a takhle. A tak já jsem se i rozhodl, že ten projekt tady možná zveřejním, možná, že na závěr pro ty, kteří si počkají, tak tenhle ten malej dáreček bych vám dal. Já to nazývám průvodce ze stupem. Kupodivu je to jednoduchá věc, je to takový jako návod, dokonce by to šlo udělat jako tabulka, že si tu tabulku jste schopný jako stáhnout a odpovědět si přirozeně, jo, takovým tím intuitivním, tím prvotním, jo, co nás napadne, jak se v tom jako cítíme, tak odpovídáte na různé otázky. A kupodivu jednoduchá otázka a odpověď na ní vám dá úplně jednoduchý návod, co je potřeba zpracovat. Co je v nerovnováze, jo, kde ta rozličnost trošku pokulhává v tom poznání. Takže jsem se rozhodl udělat online průvodce vzestupem, který bude fungovat na takových pracovních skupinkách, kde se vlastně navzájem ta skupinka online setká a dává si tyhle ty zkušenosti v rámci vzestupu, v rámci vědomé praxe a v rámci všech těchto věcí, o kterých já mluvím, a kde si to můžeme vyzkoušet prakticky a vy si hlavně sami dokážete skrz toho průvodce udělat vlastní sebereflexy. Mm-hmm. To je velmi důležitý. Že tam nefunguju jako já, ten, který dělá terapeuta a dělá ten odraz té reflexe vašeho bytí, ale vy sami si těma odpověď, jak budou ty odpovědi správně jakoby svobodné a budete si něco nalhávat, tak se budete čím dál blíž a blížit k té skutečnosti. Jo? A to je na jednu stranu moc hezký, protože já si myslím, že je záhodno, aby v tom člověku bylo podporováno i to dobro a zároveň, aby zároveň bylo i vyzdvihováno i to zlo, aby jsme věděli, z čeho se ponaučit. Aby jsme nebyli tak úzkoprsí, ale víc otevřený. Takže vyzývám lidi, kteří by chtěli se nějak zapojit, tak určitě mě kontaktujte telefonem nebo na WhatsApp skupině nebo na stránkách Svobodné spolupráce najdete e-mail, telefon a tak dále. Svobodná spolupráce a stačí zadat do vyhledávače, najdete ji hnedle. Tam se jenom ozvěte, že v rámci průvodce vzestupem byste se rádi zúčastnili, protože ten projekt je v začátcích, takže teprve teďka zkoušíme, jako jaký počet té skupinky, zkoušíme, jakým způsobem to s těma lidma jakoby pracuje a snažíme se vlastně jako dál to všichni jako v rámci toho společenství a najít jakoby to správné nastavení toho řemesla, aby dokázalo pomoct všem. že průvodce vzestupem bude teda otevřený, to je úplně nově. Je to pro mě jako velký zážitek, protože mám pocit, že lidé potřebují jakoby... To je zajímavé, že mám rád, když člověk přijde právě na nějakou mojí akci a on odchází s tím prožitkem, že ví, jak tvořit. Jo, to je báječný, potom ten člověk je samostatný, svobodný. A čím jako míň já ho nějak ovlivním a vstupuju do toho jeho příběhu jako moc jako vměšováním, tak mu narušuju ten proces. A tady pro mě byla tato metoda jako určitý nástroj vždycky toho člověka jako přivíc té zkušenosti, aby on si sám vyzkoušel najít tu skutečnou podstatu sebe. Samozřejmě semináře krajinné i v rámci vzestupu a vědomé praxe. A byl tak velký zájem, že bych to prostě nestíhal, tak pro veřejnost teďka byly jako minimálně, dělali se ve skupince svobodné spolupráce. Takže se omlouvám, že těch veřejných akcí bylo míň a míň, ale stále mě můžete se mi ozvat a pro ten online průvodce si myslím, že stále jako prostory máme a možnosti se zapojit. No a to je tak nějak pro mě asi všechno, Petrucho. Děkuju.
1: Veliké lalula a om šanty všem vědomým tvůrcům, Máro. Ne, to asi neodpustím, já to velmi rád používám, protože to vlastně je to věčný mír a do toho se mě zamotal Michal Pavlíček, Veliké lalula a Stromboli a Bára Basiková. Takže ty myšlenky neustále, i když tě poslouchám jako bedlivě, tak aby ta hlava nerupla, tak to filtruju občas něčím trošku jiným a pak v klidu si to poslechnu. Máro, já budu asi jeden z prvních, který se tě ozve tady ohledně průvodce vzestupem, a protože tady to téma mě velmi zajímá, takže dám vědět, jsme v kontaktu, takže pod vysílání uvedu na tebe kontakty, jo, webové stránky a tak dál. No a já tady mám ještě od Marcelky, Marcelka nás zdraví, ale Maro, už jenom prosím tě fakt v krátkosti, protože začínáme 7:30, no. Jestli ještě minutku máš?
0: Můžeš klidně, to zvládnem.
1: Zdravím, děkuji, Máro a Petrucho, skvěle se posloucháte. Dnes zase parádní galaktický večírek, mějte se krásně, děkuji za odpovědi, dobrou noc, ale otázka je od ní, já počkej, toto je někdo jiný, ale od Marcelky, no Petro, takže mi taky blagadar a díky za sledování, ty jsi naše věrná posluchačka, děkujem. A divačka. No a Marcelka teda je tam otazníček, takže to bude asi otázka, taková poloviční. Já to vnímám tak, že každé vlákno uvěření je vlastně další hack od AI z dob Atlantidy. A nebo asi naráží Marcelka na to dogma, že co je nám vsunováno, že to je ta jediná a správná pravdivá pravda, tak je to vlastně hack a dogma. No ale AI z dob Atlantidy. Nevím, Maro, jak se s tím popereš, co na to řekneš? V kostce?
0: Umělá inteligence byla v té době používaná všema galaktickýma rodama. Jsem se poptával, tak jako v časové linii jako byla potřeba, jo, pro řízení jako větších galaktických civilizací. Takže ty civilizace používaly umělou inteligenci. Samozřejmě si byly vědomy i ty její výhody i nevýhody vlastně stejnou zkušenost zažíváme i my teďka. Měl jsem zajímavé setkání s jedním vědcem, který teda pocházel jakoby z jiné planety, která byla velmi vyvinutá pro mě. Když mi ukazoval to město, když mi ukazoval, na čem on pracuje, tak pro mě to bylo jako naprostý sci-fi. A já jsem říkal, ale vy tady máte úplný blaho, tady jsou všichni jakoby úplně jako v míru. A on se mi normálně vysmál. Jo, on se mi vysmál a říkal, no počkej, ale já jsem potřeboval od vesmíru, abych potkal někoho, kdo by mi pomohl s tím problémem, co tu máme. A já říkám, jaký problém, teď tu žádný problém jako nevidím. A on mi to pak jako ukázal, co studuje. A ono to takhle. Jo. Ty lidi měli, ta technologie jim všechno vlastně umožnila. A oni najednou jakoby neměli, nudili se, začali se nudit. Strašně se začali nudit. A začali strašně degenerovat. Aby se nenudili. Víš, čím více nudíš, tak tím ten mozek jakoby snižuješ, aby neměl takové jako, jo, výhledy. No a pak seš úplně apatický. Takže oni normálně zjistili, že degenerujou, že má, jejich genom degeneruje a že se rodí děti, které nemají vůbec chuť žít a že vůbec nevědějí proč. Jako ne. A to dokonce, že jo, ta umělá inteligence jim to i vysvětlila tohle, ale oni prostě jako tam jde o ten potenciál, tam prostě oni neměli zážitek z toho dobrodružství, který my tady zažíváme. Já jsem jim řekl, jak tady žijem a on říkal, no to je báječný, to tady vůbec nijak nedokážeš jako vytvořit. Víš, jakoby, že ani ta umělá inteligence nedokázala takovou hru, jakou my tady zažíváme, vytvořit. Tu chvíli jsem si uvědomil, že naše planeta je obrovský dar a že se tady člověk narodí, je obrovský dar, protože se pak narodíme na nějaký civilizaci, kde teda žijeme v technologii, v blahu, ale úplně tam zdegenerujeme. Víš, jakože vtipný,
1: Nuda,
0: viď? Tam je
1: nuda.
0: cyklus jiného poznání.
1: Ano.
0: Jo, a teďka jsme si vyměnili ty názory a on přesně říkal, jo, vlastně jakoby máš pravdu, že tady že ta planeta je úplně jiná, že ten potenciál má, aby tě takhle furt jakoby jako vyváděla z nudy. A oni se tuhle tu kvalitu, kterou má naše planeta, snažili vlastně nahradit tou umělou inteligencí a to se jim nepovedlo. Vlastně zdegenerovali geneticky.
1: Tak, dobrá, dobrá, mám tady ještě pár poznámeček, ale to si nechám třeba na příště ohledně astrologie, takže údajně celá astrologie je podvod, tak jak je to jeden z podvodů tady toho Matrixu a tady těch dogmat, jo, takže, ale to si můžeme až příště, protože Máro, kdybychom otevřeli další nějaké téma, tak to je další půl hodinka a já už tady sedím 3 hodiny, už se tady vrtím a těším se na kafičko, na cigárko z písní, ano, do altánku.
0: Ano.
1: Taky musíme zalít zahrádku, ne, pokud nepršelo, ani nevím, protože pršelo, pršelo, to nevadí, i tak půjdeme ven. Takže Máro, Máro Hašlare, opět výživa, výživa pro ducha a vlastně i pro tělo, protože fotonový pás je tu, aby nám pomohl vzestoupit i s tím tělem, s tou hmotou, ano, takže těším se, jo, vůbec si to nedokážu představit, ale je to vlastně poprvé, je končí cyklus, takže bude to zajímavé. Dotazy tady nemám další, jenom tady mám děkuji za vysílání a krásný večer od Marcelky, takže děkuji všem tady posluchačům a divákům a klidně sdílejte kadě tadě. No a za 14 dní, Máro, nástup. Dežavíčko a můžeme mít zás buď interakcí, anebo cokoliv, jo? Je to tvá sága a mě to velmi baví, takže není důvod, abych to nějak odmítal. A ba naopak, vždy to přivítám. Takže za mě krásnou dobrou noc, děkujeme divákům, posluchačům, děkuju Máro tobě, tak ty se když tak ještě tak jako třeba rozluč a pozví, co máš za akci nejbližší. A odpískáme to.
0: Jo, děkuju všem, kteří teda jako mají zájem o teda ten můj vnitřní prožitek, který se snažím vám jako takhle tím způsobem vysvětlovat. Ale pro mě je to vždycky jako dar a já si určitým způsobem uvolňuju takové jako přepětí, které v sobě mám. A to přepětí uvolňuje právě to, ta zkušenost to někomu předat. A ten zážitek a ta zkušenost je když se týká slov, je velmi jako příjemná. Cítím, naplňuju se v tom. Jsem v tom, jakoby cítím se velmi smysluplný, když dokážu určitý prožitek, který je velice abstraktní, uvidět i v jednoduchosti tohoto světa. Takže pro mě je to velice krásný dar tohleto s váma prožívat a hluboce vám všem děkuju, i tobě, Petrucho.
1: Jo? Rado, rádo se děje, taky děkuju a mějte krásnou dobrou noc a úterníček s Markem Hašlarem končí jenom proto, aby příště

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Osvícený stav od omámení, rozum od šílenství. Je to takto vytvářeno umělé opojení. Jde-li jen o to, ještě je tu jedna věc. Budeme mluvit vážně. Prostudujte si Levinovy instrukce. Zvažte je a rozumně je aplikujte analogicky vůči stavu osobnosti a schopnostem vězně. Na toto prostudování máte čas do večera. Můžete Rakovského vyšetřovat tak často, jak budete potřebovat. To je zatím vše. Ani mi nebudete

Nechcete věřit, jak hrozně se mi chce spát. Na pár hodin se jdu vyspat. Dal jsem pokyn, aby mě nevolali, nestane-li se do večera nic neobvyklého. Také vám radím, abyste si po obědě dobře odpočinul, protože pak nebudeme moci spát dost dlouho. Vyšli jsme do vestibulu. Gabriel se se mnou rozloučil a hbitě vyběhl vzhůru po schodech. Pak se ale uprostřed svého rychlého výstupu zastavil. Haló, doktore, zavolal na mě. Na něco jsem zapomněl. Mám vám vyřídit velké poděkování od soudruha Ježova. Čekejte nějaký pořádný dárek, možná dokonce vyznamenání. Ještě mi na rozloučenou zamával a pak rychle zmizel za chodbou horního patra.

0: Tady Markéta Rádi-Šichtařová.
1: Katarozisku.
0: Asi jste si všimli, že často mluvím o cenových bublinách, o inflaci, o ničení peněz, o digitální měně centrální banky. Ale možná vám pořád není jasné, proč mluvím o neudržitelnosti toho stávajícího stavu, když evidentně to tady máme už řadu let. Možná vám pořád není jasné, co se to vlastně děje, co je v pozadí. Možná si třeba říkáte, a proč by pro Boha někdo mohl chtít ničit stávající peníze? K čemu? Co by z toho měl? A teď střih. Máme tady volby 2025. Spravíme veřejné finance. Tohle říkali všechny dnešní vládní strany. A dneska tady máme pololetí roku 2026. A máme tady jeden z největších schodků našeho státního rozpočtu v historii. Naprostý obrat od předvolební rétoriky. K čemu to vede? Jak je možné, že jakmile se někdo dostane k moci a tu sílu má, tak okamžitě začne ničit veřejné finance, ačkoliv předtím sliboval pravý opak? Copak o to proč? Ale důležitější je, k čemu to povede pro naše peněženky. A ono to vede k opravdu nepěkným koncům, k nepěkným věcem pro naše peněženky, pro naše úspory a pro naše důchody. Ale abychom mohli pochopit, k jakým věcem to konkrétně vede, tak si musíme vysvětlit, jak vlastně ten státní dluh funguje. Musíme pochopit, proč každý politik, nebo skoro každý politik, který se dostane k moci, má neodolatelné puzení ten veřejný dluh navyšovat. Musíme si vysvětlit, jak vlastně vzniká, co se s ním potom děje a jakým způsobem ovlivňuje peníze v oběhu a jak ovlivňuje naše úspory. A potom pochopíme, že to povede k opravdu vůbec ne pěkným věcem. Státní dluh je totiž přerozdělování bohatství od lidí ke státu. Dějiny to ovlivňuje už strašlivě dlouho a čas od času to vždycky vede k něčemu, čemu se říká buď prasknutí nějaké cenové bubliny nebo nějaké finanční krizi. A bývá to opravdu mohutné. Často to oběhne celý svět. A já vám teď popíšu na jednom historickém příkladu, jak to funguje, a popíšu vám to na příkladu, který se bude opakovat. To je důležité, to zdůrazňuji. To, co vám teď popíšu, se v trošičku jiných kulisách už brzy odehraje znovu, protože ono se to opakuje v historii pořád a pořád a pořád. Jenom mezi tím vždycky uteče řada let a lidé zapomenou na to, k čemu to vedlo v minulosti. A když potom to politici zkusí znova, tak mají pocit, že se to vlastně děje jinak. To je něco podobného, jako se milionkrát zkoušel socialismus a vždycky se říkalo, a teď už se to udělá pořádně a teď už to bude fungovat. Ne, nebude, nemůže. A ten tisk peněz taky nemůže fungovat, ale lidi vždycky mají pocit, že teď už se to dělá pořádně a teď už to povede k lepším věcem. A my už jsme se teď postupně dostali do bodu, kdy se opravdu hodně blížíme tomu prasknutí té velké cenové bubliny. Takže to, co vám teď popíšu, už je poměrně brzy na spadnutí. Totiž hodně podobnou snahu, totiž přerozdělení bohatství od lidí ke státu, měli i zakladatelé dnešní největší centrální banky světa, totiž amerického Fedu. Fed vznikl v roce 1913. Dneska tomu klidně můžeme říkat černý den pro naše úspory a pro naše peníze, protože ono to vlastně ovlivňuje oběh peněz až do dneška. To vytvoření amerického Fedu předcházela tajná schůzka, tajná konference na ostrově Jekyll Island v roce 1910, kde byly ty základní obrysy Fedu navrženy. Ono už jenom to, že ta schůzka byla tajná, je takovým varovným znamením. Když vám politici něco skrývají, tak vždycky buďte hodně opatrní. Asi to, co mají za lubem, není úplně čisté, když to před vámi schovávají. A té schůzky k založení Fedu se tehdy účastnilo několik prominentních osobností stojících v čele tehdejších největších amerických korporací. A možná vás zaujme, že ta jména těch korporací se objevují do dneška. Tak například za investiční banku Kuhn Loeb & Company se účastnil Paul Warburg. Coby prominentní bankéř byl klíčovým autorem návrhu, který vlastně dodneška ovlivňuje strukturu a fungování té americké centrální banky Fed. Ale hlavním organizátorem té schůzky byl republikánský senátor a velmi vlivný politik s úzkými vazbami na finanční kruhy. Jmenoval se Nelson Aldrich. A jeho rodina byla spojená s dynastií Rockefellerů, protože jeho dcera byla matkou Johna D. Rockefellera. Dalším zúčastněným byl Frank Vanderlip, prezident National City Bank of New York, což je vlastně předchůdce dnešní City Bank, jedné z největších amerických a vlastně světových korporací. Pak tu mám banku JP Morgan, což je příklad jedné z nejmocnějších korporací dob minulých, ale i současných. Za JP Morgan se té tajné schůzky účastnil vysoce postavený partner Henry Davison. Na JP Morgan byli dál napojeni Charles Norton, prezident First National Bank of New York, a Benjamin Strong, což zase byl první budoucí guvernér amerického Fedu. Zájmy státu na téhleté schůzce tehdy zastupoval Andrew, bývalý asistent ministra financí Spojených států. A tak bychom mohli pokračovat, ale všimněte si. Už jenom z tohoto částečného výčtu je dobře patrné propojení biznesu největších korporací tehdejší doby a politiky. A ta jména těch korporací nebo dynastií se vlastně pořád opakují. Co vám to připomíná, to propojení největších korporací a politiky? Všimáte si, kdo dneska nejvíc prosazuje Green Deal? Všimáte si, kdo nejvíc prosazuje migraci a další věci? Které korporace, které jména, kde máme propojení korporací a politiky? Většina těch osobností zapojených do vzniku Fedu byla tehdy nějakým způsobem propojená s největšími finančními domy a průmyslovými korporacemi. Klidně bychom mohli říci třeba dneska, že by to mohly být i zemědělské korporace a podobně. Bylo zjevné, že ten Fed má sloužit na ochranu zájmu těchto největších korporací. Jinými slovy, centrální banka byla postavená tak od základu, aby hájila zájmy těch největších korporací. No a jako každá centrální banka, už tehdy vlastně byla postavená, designovaná tak, aby odkláněla bohatství od občanů, brala jim co nejvíc peněz a přeposílala je ke státu a právě k těm největším korporacím. Měla hájit jejich zájmy. Pozor, já zatím popisuju historii, ale popisuju historii proto, protože jsem řekla, že se zopakuje. A já vám jenom na tomhletom příkladu vysvětluju, jak to funguje dneska a co konkrétně se zopakuje. Tehdejší nejsilnější američtí bankéři, průmyslníci, jako například JP Morgan, Warburgové, Rothschildové, Rockefellerové a další, měli zájem centralizovat svoji kontrolu nad bankovním systémem. Ta centralizovaná kontrola nad peněžním oběhem, krom jiného, umožňuje, samozřejmě v rozporu s volným trhem, umožňuje eliminovat menší konkurenci. Vlastně umožňuje posílit tu monopolní nebo oligopolní nebo kartelovou, chcete-li, sílu těch největších korporací. To bylo vlastně středobodem uvažování těchto lidí. Centrální banka měla zajistit, že měnová a úvěrová politika bude sloužit zájmům těch největších korporací. Jak přesně to přerozdělování od malých k velkých funguje? No funguje to hlavně skrze inflaci. Ale pouhou inflací zájem těchto korporací vlastně nekončil. Ty velké korporace tehdy profitovaly třeba také na první světové válce. Ony dokonce i kolaborovaly s nepřátelskými státy. No to je obecný rys korporací. Ty největší korporace chtějí dosahovat zisku, je nezajímá, kdo je politicky přítel nebo nepřítel nebo národnostně. Je prostě zajímá, kdy dosáhnou zisku. Války pro ty největší korporace představují největší ziskové příležitosti. Touto optikou vlastně vnímejte všechny války. Vždycky si všímejte, kdo po nich nejvíc volá. Ten, kdo nejvíc volá po válce, ten tam má největší příležitost k zisku. To je jeho hlavní motivací. Stejně tak tomu bylo i tehdy s první světovou válkou a stejně tak je tomu třeba dneska s válkou na Ukrajině. Všímejte si, kdo nejvíc po ní volá a pro které korporace dneska je to nejvíc užitečné, pro které to způsobuje největší odbytiště, největší trh. Ti zmínění majitelé těch největších korporací měli před více než 100 lety samozřejmě přímý zájem na účasti Spojených států v první světové válce. Ono se k ní už několik let schylovalo a v podstatě se pro ní v Evropě jenom hledala záminka, až se našla. No to atentát, ale byla to jenom záminka, protože tehdejší státy i korporace chtěly překreslit geopolitickou mapu. A konkrétně ty finanční elity, to znamená majitelé velkých bank, měli přímý zájem na vedení války proto, protože jim to přinášelo obrovské zisky z půjček vládě, ze zbrojních zakázek i ze zvýšeného vlivu na mezinárodní politiku. Úplně jak přes kopírák podobné zisky plynou těm největším korporacím třeba i z dnešní války na Ukrajině. Jenomže v decentralizovaném bankovním systému před vznikem centrální banky je velmi těžké manipulovat s takzvanou peněžní zásobou, tedy s oběhem peněz mezi lidmi, mezi firmami. Je obtížné vyvolávat tím inflaci. Je obtížné nutit vládu, aby si brala levné půjčky, když půjčky nejsou levné. K tomu, abychom vyvolali inflaci, přehráli peníze od běžných lidí ke korporacím, abychom donutili vládu brát si levné půjčky a tím přihrnout zisky korporacím, k tomu je potřeba mít vliv na oběh peněz, tedy je potřeba mít centrální banku. Takže americký Fed, centrální banka, hrál roli prostředníka, který tohleto všechno těm největším korporacím zprostředkovával. Myslíte si, že dneska centrální banky fungují jinak? Ne. Jenom to možná umí lépe maskovat, ale v podstatě hrají stejnou roli prostředníka mezi běžnými lidi, od kterých odčerpávají peníze a které prostřednictvím inflace přerozdělují k vládě a k těm největším korporacím. Funguje to sice skrytěji, ale v podstatě úplně stejně. Fed tedy vzniknul v roce 1913 a hned v roce 1914 vypukla válka. Americká centrální banka Fed byla okamžitě využitá, jako všechny centrální banky, k tištění peněz a k poskytování úvěru státu. Tím došlo k inflaci, tedy k růstu cenové hladiny v důsledku zvýšení množství peněz v oběhu. No a to zase umožnilo vládě financovat obrovské válečné výdaje bez okamžitého zvyšování daní. Efekt na obyvatelstvo byl sice velmi podobný, jako když obyvatelům zvýšíme daně, totiž schudnutí, zabavení majetku lidí ve prospěch státu. Jestli lidem seberete peníze tím, že jim zvýšíte daně, nebo jestli vy jim zabavíte peníze tím, že vyvoláte inflaci a tím jim znehodnotíte úspory, to vyjde prašťako uhoď. Ale ten efekt skrze inflaci není tak přímočaře viditelný, takže lidé neřvou hned. Nebouří se, nevyběhnou na náměstí a neprobíhá žádná defenestrace. Oni většinou ani nechápou, jak ta inflace vlastně vznikla, že jim ničí jejich peníze a že v tom má ruce stát nebo třeba někteří konkrétní úředníci, kteří o těch penězích rozhodují. Fed taky nakupoval vládní dluhopisy, což umožňovalo vládě získat potřebné peníze na vedení války. My tenhle ten proces, kdy centrální banka nakupuje státní dluhopisy, označujeme jako monetizace státního dluhu. Tedy vláda získává peníze nebo nějaké zdroje na zadlužování se, na vedení války, na cokoliv, na úkor znehodnocení peněz, které jsou v oběhu. V podstatě se jedná o tisk nekrytých peněz. které nejsou ničím podložené, ničím hmatatelným. Důsledek pro inflaci je snadno pochopitelný, když se tímhle způsobem tisknou peníze, když stát nakupuje svoje vlastní dluhopisy a za ně háže do oběhu peníze, je jasné, že to vyvolává růst cenové hladiny a znehodnocení našich úspor. Ale zase, pro spoustu lidí je to těžko rozklíčovatelné, těžko pochopitelné a vlastně nedokáží porozumět tomu, proč dneska si za svoji výplatu koupí míň než včera a že vlastně v pozadí toho všeho je, že stát se víc zadlužuje. Dostáváme se k tomu. Stát se víc zadlužuje a konečným důsledkem je, že my si za naše peníze, které si vyděláme, koupíme čím dál tím míň. Stát tím zadlužováním vlastně způsobuje, že my chudneme. Tahle ta záměrná monetizace tedy umožnila Spojeným státům vést první světovou válku, aniž by na první pohled v daný okamžik hned bylo vidět, že tím ožebračuje lidi. Obyvatelstvo sice chudlo, ale nenápadně ono se to rozložilo na delší období, protože to bylo řízeno skrze vědomě vyvolanou inflaci. A ta působila v čase. Ta nepůsobila ze dne na den, ale působila během několika let. Tohleto obrání obyvatelstva o část úspor prostřednictvím fungování centrální banky, prostřednictvím vyvolávání inflace, ale nebylo jediným negativním důsledkem vytvoření této instituce, vytvoření centrální banky. Americká centrální banka vlastně v uvozovkách stvořila špatné, nekvalitní peníze, což mělo dalekosáhlé důsledky. Rozjela se tím spirála, která trvá do dneška. Roztáčí se od toho roku 2013 až do dneška v roce 2026 a spirála pořád jede a točí se pořád a pořád rychleji. Výroba těchto špatných peněz, říkejme tomu špatné nekvalitní peníze, které podléhají pořád větší a větší inflaci, a tohleto nenápadné přerozdělování peněz od běžných lidí směrem ke státu a ke korporacím vedlo například k velké finanční krizi v roce 1929. Ten velký krach na newyorské burze, na kterém spousta lidí i u nás přišla o živobytí a o peníze, měla vlastně původ v této uměle vyvolané inflaci. A úplně stejně vedlo to třeba k finanční krizi z roku 2008, tehdy se mluvilo o nějakých špatných hypotékách a blabla. No jo, ale co bylo za těmi špatnými hypotéky? Tisk peněz. Americká centrální banka. Je to pořád úplně stejný mustr. Jde o to, že tahle ta manipulace s tiskem peněz vede k vytváření za A cenových bublin, za B inflace. A s tím samozřejmě potom souvisí finanční krize, které se neustále periodicky vrací, protože jsou důsledkem tisku peněz. Čím víc peníze tiskneme a čím delší dobu, tím větší je cenová bublina, tím větší je skrytá inflace, tím větší je finanční krize, tím větší je následné ožebračení lidí. Jinými slovy, to válečné financování Spojených států prostřednictvím Fedu vlastně v konečném důsledku vedlo k poválečné inflaci, k hospodářským krizím, jako byla Velká deprese z roku 1929, jako byla krize z roku 2008. Mimochodem ta z roku 1929, to byla zatím největší známá hospodářská krize v historii. Byla způsobená pouze a jenom tiskem peněz. A všimněte si, že ten tisk peněz se natlakovával od roku 1913 až do roku 29. To znamená, řadu let se to tlakovalo, docházelo tisku peněz, pak to teprve bouchlo po poměrně dlouhé době. Takže si to shrňme. Dluh státu vyrábí inflaci a ničí peníze. Znehodnocování peněz vede k obrovským finančním krizím. Ty vedou ke schudnutí lidí. Vedou k mnoha tragédiím jednotlivců. Hádejte, co se děje teď. Teď se děje to, že stát vytváří uměle státní dluh, vytváří tím inflaci, vytváří tím cenové bubliny, vytváří tím bubliny, které musí prasknout. To je zákonitost. Tohle je první část videa o tom, k čemu vedou státní dluhy. Pokračování najdete na Hero Hero. Tam se taky dozvíte, kam tohle všechno směřuje, že to směřuje v konečném důsledku k zavedení digitální měny centrální banky, neboli CBDC. A taky zjistíte, jaký vliv to má na naše úspory.
1: Poslouchejte. Roky nám slibovaly lepší zítřky. Roky brali a dávali jen prázdná slova. Lidé pracují, lidé platí. A nahoře? Tam se jen počítají peníze. Dnes už mlčet nebudeme. Dnes se ozývá hlas ulic. Hlas Česka. A tenhle hlas...

0: až nastane ten čas.
1: Ve čtvrtek schválili prodloužení tohoto velice kontroverzního zákona návrhu. A to až do dubna roku 2028. Tohleto nařízení umožňuje chatovacím platformám prohledávat všechny soukromé zprávy, fotky, e-maily uživatelů, a to bez soudního příkazu. Zároveň s tím ale prošel naštěstí pozměňovací návrh, který ty možnosti sledování komunikace do jisté míry omezil. Nově je vyjmuta korespondence na šifrovaných platformách, mezi nimiž je třeba i WhatsApp nebo údajně Messenger, Signal. V Evropské unii ale bohužel se paralelně už teď v tento okamžik vede debata ještě o další legislativní změně. A ta se nazývá Chat Control 2. Toto je jednička, dvojka je momentálně v jednání. U té dvojky jsou už opatrnější dokonce i příznivci té aktuálně projednané výjimky, protože zatímco ta Chat Control 1 zavádí možnost sledovat vaši korespondenci, tak ta dvojka by měla zavést skenování vaší komunikace plošně a povinně. Tedy bylo by to ještě mnohem horší. To, co se stalo, je velmi nebezpečný precedent. Celá ta záležitost s Chat Control byla zdůvodňována údajnou ochranou dětí před sexuálním zneužíváním. To bez pochyby je legitimní, důležitý cíl. Ale právě proto, že se jedná o důležitou věc, tak se nesmí stát argumentem, kterým lze ospravedlnit a přikrýt prakticky jakýkoliv zásah do základních práv. My historicky opakovaně vidíme, že když stát získá nějaké nové pravomoci ve jménu boje proti nějaké závažné kriminalitě, tak časem téměř vždycky dochází k tomu, že se používání těchto nástrojů rozšiřuje i na další oblasti. A v tomto případě vzniká přijetím toho Chat Control princip, že soukromá komunikace občanů přestává být skutečně soukromá. A místo, aby byly sledovány konkrétní osoby, na základě nějakého důvodného podezření vůči nim a na základě soudního povolení, tak se tady vytváří mechanismus, který může vést k plošnému prověřování komunikace milionů lidí, kteří se vůbec ničeho nedopustili. A to je vlastně naprosto zásadní změna vztahu mezi občanem a státem. Každý demokratický stát je založen na principu prezumce neviny. A my jsme se teď s přijetím Chat Control posunuli k principu prezumce viny. Ta ochrana dětí je samozřejmě velice politicky silný argument, na který leckdo skočí, protože ono se proti němu velice obtížně polemizuje. Nikdo nechce být označen za člověka, který zpochybňuje ochranu dětí. Přitom samozřejmě, pokud by to někdo s tou debatou myslel vážně a s ochranou dětí myslel vážně, tak by se měl ptát úplně jinak. Je přiměřené kvůli relativně úzké skupině pachatelů oslabit soukromí úplně všech občanů a priori? Navíc mě tady dost děsí, že tu dochází k principu salámové metody. Ono se dneska hovoří o tom, že by platformy měly kontrolovat materiály týkající se sexuálního zneužívání dětí. Zítra se tam můžou přidat argumenty typu boj proti terorismu, pozítří tam můžeme přidat, já nevím, boj proti dezinformacím, boj proti nenávistným projevům a ještě další den boj proti ještě něčemu dalšímu, proti body shamingu a tak dál. No, zkrátka, jakmile společnost přijme princip, že soukromou komunikaci je možné, je přípustné systematicky kontrolovat, tak rozšiřování toho účelu je už potom mnohem snazší než zavedení toho samotného mechanismu. To samotné zavedení mechanismu je prostě otevření Pandořiny skřínky. Naprosto zásadní uvědomit si, že jakákoliv svobodná společnost, kterou je možno označit za demokratickou, vždycky stojí na prezumpci neviny. Jakmile začneme vytvářet systém, v němž každý je předem označován za potenciálně podezřelého, jehož komunikace může být kontrolována, jestli se náhodou něčeho nedopustil, tak to posouvá Evropu ke společnostem, ve kterým platí prezumpce viny, a společnosti, ve kterých tento princip je přijatelný, jsou nazývány za totalitární. To je víceméně jeden z definičních znaků totalitární společnosti. Kdyby tomu bylo jenom tak, v uvozovkách jenom tak, že tento velice podivný princip tedy byl nějak demokraticky přijat, dobře, bylo by to hodně podivné, kritizovala bych to, ale ještě by to nebyl takový skandál, kdyby ten návrh nebyl přijat takovým systémem, jakým přijat byl. Proti návrhu totiž hlasovalo víc poslanců, než kolik poslanců hlasovalo pro něj. Ale podivnou legislativní kličkou, která byla podle mých informací použita snad poprvé za 15 let, se přesto podařilo kvůli pravidlům druhého čtení ten návrh prosadit, protože se hlasovalo většinou všech poslanců, nikoliv pouze většinou všech poslanců přítomných v sále. A protože v tom sále, zvláště před prázdninama, bylo přítomno velmi málo poslanců, tak to prostě prošlo. Prošlo to přesto, že proti návrhu hlasovalo víc lidí než pro návrh. Když to řekneme hodně jemně, tak způsob tohoto přijetí zákona je velice problematický z pohledu nějaké demokratické legitimity. A to se vyjadřuju hodně eufemisticky. Pokud návrh odmítne víc poslanců, než kolik ho podpoří, tak je přinejmenším zvláštní, že je přijatý. A asi nepřekvapí, že právě tento fakt vytvořil u společnosti pocit, že něco je divně, že se v Evropě nerozhoduje transparentně a srozumitelně. A je dobře, že si toho společnost všimla, protože kdyby ten návrh prošel zcela transparentně, kdyby neprošel takto podivným způsobem, tak pravděpodobně by se toho málo kdo všiml. V novinách by se o tom zase až tak moc nepsalo. Ale v okamžiku, kdy se návrh, který přináší antidemokratický princip, tedy prezumpci viny, prosadí antidemokratickým hlasováním, tak už bychom měli být hodně zalarmovaní. Osobně ještě větší problém vidím v tom, že jde o oblast, která se dotýká jednoho ze základních principů svobodné společnosti, totiž soukromé komunikace. To je opět definiční znak svobodné demokratické společnosti. U takhle citlivých zásahů do soukromí občanů by ta laťka měla být extrémně vysoká. Tam naopak by to mělo být přesně naruby, že pro ten návrh by se měla vyslovit, pokud bychom se řídili třeba naším právním systémem, tak ústavní většina, nejenom prostá většina, nejenom většina přítomných poslanců a stejně tak v tom Evropském parlamentu by se měly vyslovit třeba 2/3 všech poslanců, nejenom těch přítomných a tak dále. Naopak hledání nějakých procedurálních cest, jak to odšůrat, navzdory silnému odporu velké části zákonodárců, to je opravdu za hranou totalitárních způsobů. Přitom ono nejde jenom o jeden konkrétní zákon, ono prostě jde o ten princip. Chat control vznikl jako nástroj, který, alespoň tak navenek tváří, má zabránit sexuálnímu zneužívání dětí na sociálních sítích. Tak je to navenek prezentováno. Ale položme si tady otázku, jestli opravdu jde o účinný způsob ochrany dětí ve virtuálním prostředí. A já se tady nebudu tvářit jako odborník na úplně všechno a tak za sebe nechám promluvit paní Ardu Gerkensnovou, což je bývalá ředitelka nejstarší evropské horké linky pro online hlášení materiálu toho sexuálního zneužívání dětí. A Gerkensová na konto tohoto zákona prohlásila, že ta zaváděná legislativa je silně ovlivněná konkrétními společnostmi, které předstírají, že jsou nevládní organizace, ale chovají se spíš jako komerční technologické společnosti, že používají všechno, co mají k dispozici, aby tuhle tu legislativu prosadili. A to nejenom proto, že by to bylo tedy něco ve prospěch boje proti sexuálnímu zneužívání dětí, ale protože prostě z toho komerčně silně profitují. A na otázku, jestli tedy z toho budou profitovat také děti, tak Arda Gergensová na to odpověděla rozhodně.
2: Proč se lidi celého světa, kteří mají selský rozum a chtějí mír, nespojí proti těmto válkychtivým bláznům?
3: Odpověď je prostá. Platí staré římské divit et impera. Rozděl a panuj. Nejjednodušší způsob, jak je poštvat jednotlivé skupiny společnosti proti sobě. Všimněte si tu obrovskou polarizaci například v Čechách a na Slovensku. Jo, progresivci, ty jsou lepší lidé. Ty mají nárok jediný na pravdu. A všichni ostatní jsou nepřátelé, dezinformátoři a podobně. Pak tady máte další teze rozdělení společnosti. Migranti a původní obyvatelstvo. Ty diskuze o tom, jak jestli dochází k výměně obyvatelstva v Evropě a bílé obyvatelstvo je nahrazeno jiným obyvatelstvem. No co to znamená? Vyhrocují se vztahy mezi imigranty, kteří jsou nepřizpůsobiví, a původním obyvatelstvem. Znova to rozdělím. Další věc. Chudí a bohatí. Znova rozdělím společnost na skupiny, které jsou štvány proti sobě. A výsledkem je pak to, že ty jednotlivé skupiny nevedou válku proti tomu, kdo je jejich společným nepřítelem, ale vedou válku mezi sebou navzájem. Až vám to připomíná 30-letou válku, kdy protestanti a katolíci se vzájemně vyhlazovali a nakonec se skončil tu válku ne Westfalský mír v roce 1648, ale skutečnost, že ti měšťané a ty zemědělci se spojili proti všem armádám, i katolickým, i protestantským, protože všechny ty armády je likvidovali, zabíjeli, okrádali a podobně a už toho ty všichni lidé měli dost. Tak se postavili proti těm armádám a bylo jedno, jestli jsou to katolické nebo protestantské. Ale problém je v tom, že současnost umožňuje podstatně větší štvaní lidí proti sobě navzájem. Použijete sociální sítě, uděláte na internetu doslova autodafé toho, koho chcete zlikvidovat. Všimněte si, stačí pár článků na YouTube a najednou jste dezinformátor, zvrhlík, nebezpečná osoba, společenské nepřítel číslo jedna a podobně. A ten mediální lynč, to je další forma. Přijde vám tam takový časopis N a podobně a najednou zjistíte, že nejste žádný odborník, ale jste dezinformátor, lhář, podvodník a nevím, co ještě. Problém ale je v jiném. A problém je v tom, že mnozí i ti, kteří vás znají, se za vás nepostaví. Nepomůžou vám postavit se tomu mediálnímu linči. A to pak znamená, že převládá tam, no mně se to netýká. Já konec konců jsem jiný a jinde. A víte co, dejte mi pokoj. Já si potřebuji odpočinout po denním schonu. No a právě to rozdělení společnosti, ta atomizace, která tady probíhá a která je posilňovaná tím, že přece co je nejdůležitější, mé ego, které je klíčové, tak vede k tomu, že celá ta společnost je atomizována. A ještě ty atomy poštvete proti sobě. A samozřejmě, kdo má z toho největší profit, jsou elity, které vytváří ten rámec vzájemného nenávidění a bojování a podobně. No a dalším efektem je samozřejmě to, že když jste poštvali skupiny proti sobě, no tak ideální je, kdyby byli i vybaveni informačními technologiemi, zbraňovými systémy a podobně. A taková občanská válka, to je přímo skvělej biznis. Vyzbrojíte obě strany a čekáte, jak se vzájemně vyžladí. Protože vítězem jste vy, elita. No a bohužel ty elity jsou školeny, to není jenom Aspen Institute a podobně. Vytváří se u nich myšlenková schémata a narrativy, které pak realizují, když jsou povyšováni na klíčové státní funkce a podobně. A pak nejenom zjišťujete jednu zvláštnost. Jako kdyby jich stejným povojničkem povíjela a tou hloupostí vybavila. A všechny ty elity najednou mají stejné znaky, stejné schopnosti myšlení, stejné doslova odmítnutí skutečného světa a jejich představa o virtuálním světě, ve kterém žijí. No a logickým důsledkem pak je to, že pro ně obyčejní lidé neznamenají nic, a protože oni se cítí vyvolení, oprávnění a ještě bohužel kompetentní k tomu, aby vám vládli a vedli vás, no tak pak se vytvoří ta struktura společnosti, kterou vidíte kolem sebe, každý z nás. No a to je věc, která povede k zajímavému závěru. Jedna věc je, že příroda může být hodně naštvaná. Příroda je schopná obnovit rovnováhu. Podívejte si nejnovější výzkum. Mangrové pralesy byly zlikvidovány kolem jihovýchodní Asie, Afrického pobřeží a podobně. Výsledkem bylo zasolování půdy do hloubky území i vodních zdrojů při mořských bouřích a podobně. A najednou poslední studie zjišťuje, že se mangrové pralesy obnovují a ještě ve větším rozsahu, než byly původně. Příroda obnovila dynamickou rovnováhu mezi mangrovými pralesy, zasolováním vody a půdy ve vnitrozemí a podobně. Nemějme představu, že jsme vládci planety. Ty řeči o tom, že my poručíme větru, dešti, že my poručíme geologickým procesům, prosím vás, vidíte teď, kdy například atlantická kontinentální deska se rozpadá, puká, praská, vznikají nové podmořské vulkany, ale hlavně dochází k výrazným změnám seismicity území v rámci Atlantského oceánu. Najednou zjišťujete, že objevujeme další vrstvu pod zemskou kůrou, která má specifické vlastnosti a umožňuje podstatně rychlejší driftování kontinentálních desek. A najednou zjišťujeme, že to, co jsme si mysleli, že všechno známe o struktuře planety, poznáme i fungování jednotlivých částí a subsystémů, je malou částí nesmírně složitějšího systému. A kdybychom to chtěli ukončit, tak stačí, když si uvědomíte, že průměrná hloubka oceánu je 3,5 kilometru, ale zároveň v těch oceánech máte vrstvy vody specifických vlastností, které se nemíchají. A my známe z vrchních tak maximálně 100 metrů vody toho oceánu. Čili měli bychom stát v úžasu nad tím, co ještě neznáme o fungování planety, přírody a o fungování nás samých. Ale my jsme zaneprázdněni válkami mezi sebou o suroviny, prostor a o všechno ostatní. A ještě jsme arrogantně se namyšleně díváme na planetu, že ona nám patří a my ji vládneme. Největší omyl lidské rasy. Nevládneme ani přírodě, ani planetě. A platí to stále známé rčení. My bez planety zahyneme, ale planeta bez nás bude pokojně fungovat dál. Mějme to na paměti, prosím, i když je léto a myslíte si, že dovolená je klíčovým fenoménem současnosti.
2: Děkuju, pane profesore. Čas se nám nachýlil. Já doufám, že se sejdeme zase brzy, tak jak je naplánováno, a že do té doby nedojde k žádné extrémní eskalaci a že snad už konečně by mohlo možná i to léto zapůsobit na ty naše jelity, aby konečně vzali
3: rozum. Aby se kromě pocení jako vrátili ke zdravému rozumu.
2: No přesně tak, jako teď k čemu nám to jako je se tady vyhladit, nebo prostě udělat si tady, nebo že jo, říkají, že stačí vlastně jenom nějaký výbuch v atmosféře EMP a vrátíme se do 19. století a veškerá umělá inteligence nám bude k prdu, když nám nepůjde elektrický proud a vyhořejí všechny elektrické zařízení a až takhle jsme zranitelní vlastně, že jo. A sice jsme dostali příručku tady od ministerstva vnitra, co máme 3 dny, první 3 dny, co si máme počít. Ty další dny už se tam nepíše, tam už se s tím nepočítá, jakože někdo zůstane naživu. Tak Co byste popřál našim milým divákům takhle na závěr?
3: Chtěl bych vás poprosit, vážení diváci, je sice léto, teplo, dovolená, ale zkuste přece jenom trošičku pozornosti věnovat vývoji událostí. Zkuste číst materiály, abyste viděli nejenom ten jeden narrativ, který prezentuje jistý mainstream, ale abyste viděli i ty různé dimenze, ty proudnice, které jsou pod povrchem. A pak, prosím vás, uvědomme si druhou věc. Jestli chceme trávit i příští léto s rodinou, v poklidném rozmaru, dovolené nebo chaty, musíme se sami angažovat a zamyslet nad tím, jaký svět je kolem nás. Za nás to nikdo neudělá. Ten příští svět, jeho charakteristiky budou dané tím, nakolik my sami budeme aktivní a budeme ovlivňovat ten vývoj. A prosím vás, nemávněte rukou nad tím, všechno to stejně nemá smysl, je to zbytečné a ty elity si rozhodly, jak ten svět bude. Ne. Jednoduchá logika. Ty elity tvoří pár procent populace na planetě. Ale ta ostatní populace je tak obrovská, že má zapomenout na své vnitřní rozpory a má společně hledat nový rozumný způsob života.

0: Vítejte, vážení a milí přátelé protiproudu, protiproudaři, nepodvolení. Dnes máme takové docela speciální vysílání, protože budeme se bavit na docela velkou dálku. Budeme ve spojení s Moskvou, kde v tuto chvíli sedí pan Jakub Zíba. Já vás moc vítám opět po čase v protiproudu, Jakube.
1: Hezký den, děkuji za pozvání. Zdravím vás trošku dále od Moskvy, 1000 kilometrů od Moskvy, ze Volgogradu, ze hrdinského Stalingradu. Máme tady krásné počasí, 30 stupňů, tak snad se máte hezky i vy v České republice.
0: My se máme, jako vždycky, jak víte, vždycky se máme tady přece skvěle. Tady je to báječné a myslím, že to je jedno z témat, které budeme probírat, protože vy jste se dopustil strašného zločinu, nevěda, tím, že jedna paní učitelka použila kousek vašeho jednoho videa a už má stejné problémy, jako měla paní učitelka Bednářová, už po ní vyjeli zas naplno. Tak pojďme na to. Ta znělka naše, která je z Voskovce a Vericha, takhle to teda dělat se nedá, takhle to teda nemá vypadat, má dneska zvláštní ještě příchuť, protože my si kousíček také pustíme z Voskovce a Vericha. Ale já bych začal, pane Zíbo, jednak na úvod snad jenom tím, jak se tam máte v tom Rusku strašlivém, které my tady denně dostáváme z korporátních médií na talíři jako něco hrůzostrašného. Je tam katastrofa hospodářská, lidé stojí ve frontách, jsou nespokojeni, brblají, nechtějí válku, to jen ten zlý Putin jí chce. Jak to tam vypadá?
1: Tak určitě už nějakou dobu ten konflikt trvá, takže

0: kde třeba fronty nejsou vůbec. Já jsem třeba čekal minulý týden 4 hodiny, než přivezou ten benzín tady na naší benzinku, ale než to, že ho dovezli, tak to byla zhruba hodina, pak než ten benzín slili, než podepsali dodejku, takže zkrátka to ty 4 hodiny bylo. Pak jsem byl zase jiný den na jiné benzince, tam jsem čekal pouze 20 minut, benzín byl všechen, takže záleží také, jak kde. Určitě to není tak, že by se Rusko hroutilo, že není benzín nikde. To zase česká média, český mainstream vykresluje, že je všechno úplně špatně, že se všechno hroutí. To samozřejmě pravda není. Takže kromě toho benzínu, tak vlastně ty sankce nejsou nějak pociťovány. Jak se žilo třeba před 3 lety, tak se žije i dnes. Zdražuje se tedy jako všude na světě, což si myslím, že není ale úplně zapříčeněno těmi sankcemi, jelikož i v České republice se zdražuje a na Českou republiku žádné sankce uvaleny nebyly. Takže zkrátka se, že život jde dál, lidé se mají dobře, si myslím, já také, takže určitě to není tak, jak vykreslují česká média.
1: Já se k tomu ještě dostanu, k tomu, jak to tam, co tam prožíváte, ale já bych se teda na začátek možná rovnou věnoval té kauze, která tady teď v podstatě v posledních dnech se rozjela. Možná, že by bylo dobré, abychom si nejprve řekli, o co vlastně šlo.
2: Já si myslím, že jak jsem říkal, ten život vlastně se mi nezdá tak moc odlišný. Když jsem se takhle jako bavil s lidma, srovnával jsem si třeba poměr mzdy a ceny, tak si myslím, že je to taky dost podobný. Možná je to tu trochu jako lepší, nicméně na ruský mzdy si myslím, že tu levnou úplně není pro s českou výplatou se to má člověk dobře, všechno je tu výrazně levnější než u nás, to jo. Co asi dělá ale největší rozdíl v té kvalitě žití, co jsem takhle postřehl, tak jsou třeba energie. Jo. Když jde člověk nakoupit, tak dá přibližně stejný poměr výplaty jako u nás, nicméně ohromně ušetří na vodě, na plynu, obzvlášť na elektrice. To asi jo. Co mi tady chybí z Čech, tak je asi trochu takový jako smysl pro pořádek, jo? Že u nás, když má jet autobus já nevím, ve 2 hodiny, tak třeba přijede ve 2:10, ale jako víš, že přijede.
3: Jo.
2: To tady se ne zpravidla vždycky stane.
1: Kdo to vlastně je a proč jste s ním točil?
0: Tak je to můj kamarád z Plzně, protože také studoval tam na tamní univerzitě mezinárodní vztahy. A on si teďko zakládá také svůj cestovatelský blog, to znamená, že první cestu udělal do té takzvaně zakázané země do Ruska, aby také viděl všechno na vlastní oči, jak to tady skutečně vypadá. A při té příležitosti jsme tedy natočili společné video, abychom tedy se podělili se svými diváky nějaké té své zážitky, takže jsme tam probírali, jak se dá cestovat do Ruska, tedy přes ty třetí země, jelikož z Evropské unie není možné napřímo létat do Ruska. Poté nějaké další praktické otázky, jako je třeba výměna peněz, to znamená lepší je si brát dolary, protože například pobaltské státy a Polsko nedovoluje občanům státu EU vyvážet eura, pouze dolary, takže, což je taky poměrně nesmyslná věc, ale to jsme tam také probírali. Poté jeho dojmy z Ruska, co se mu tam líbilo, co se mu tam nelíbilo, takže nejenom, že tam něco vychvaloval, naopak říkal i poměrně řadu negativ. O to více spíš divím, že to někdo považuje za nějakou propagandistickou věc, když ten člověk probírá i plusy, i minusy, pak teda nevím, co by člověk musel říkat v tom videu, aby to podle některých propaganda nebyla. Zkrátka, nevím ani, jako co bych na to mohl říct, no.
1: No,
0: Zkrátka, obyčejné video povídací.
1: já myslím, že na to v podstatě není co říct. Já vám jenom ocituji něco z toho, co se objevilo tady samozřejmě na seznamu hlavním nebo jedním z hlavních korporátních propagandistických kanálů té bruselsko-německé moci u nás. ta paní učitelka se jmenuje Svrčková, jak jsem říkal, je ze

0: základní školy Karolíny Světlé a ona tam suplovala u deváťáků občanskou výchovu a tam to pustila, to, co jsme viděli, kousek jsme z toho viděli. Ona pustila asi 8 minut, opět ji někdo prásknul, pan ředitel nadskočil, když novinky to uveřejnili, běžel za ní, ona chudák vlastně si to ani neuvědomila. Já vám tady ocituji, co říkala ta paní učitelka. Neověřila jsem si původ videa ani zaměření celého kanálu, protože mě zaujal především rozhovor se studentem mezinárodních vztahů Robinem, který je aktérem sledované části. Čili ta nešťastnice už musí dělat sebekritiku, abych tak řekl slovy minulého režimu, protože je to tady jak za minulého režimu, je to mnohem horší než za minulého režimu, protože tehdy se nepředstíralo, že je tady nějaká západní demokracie, teď se tady to předstírá. A ty reakce na to byly opravdu úžasné. Já vám také něco ještě z toho přečtu. Jo. Pan ředitel říká, ukázka videa nebo použití takového materiálu bylo v rozporu s koncepcí a vzdělávací strategií školy. A teď poslouchejte, jo. Žáky vedeme ke kritickému myšlení, ověřování informací i kultivované diskusi. Čili kritické myšlení znamená, že se jim nebudou pouštět videa, která natočíte se svým kamarádem, protože neplivete dostatečně na to Rusko. Ještě tam byly další reakce. Jo? Tady říkají na novinkách, že jste se stal obrovským miláčkem ruské státní propagandy. Zvou ho do různých pořadů a dělají s ním rozhovory. Zemi ukazuje jako krásnou a vzkvétající v podstatě ráj na zemi. Říká takzvaný bezpečnostní analytik Roman Máca a přidává jednu hezkou věc. Respektive to přidává už politolog a rusista Karel Svoboda z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Tajné služby se o něj určitě zajímají. Co říkáte těmhle reakcím?
1: No tak já si začnu od začátku, od té paní učitelky a školy. Tak je samozřejmě logické, že poté už přišla ta sebekritika, samokritika, aby se člověk aspoň nějak zachránil kariéru, což si myslím, že je celá nepřípustné v demokratické a svobodné společnosti, jak se říká. Neustále slyšíme ty argumenty o tom, jaká je svoboda slova a tak dále, a pak to vypadá přesně takto. Pak, jak se také trefně říkal, to kritické myšlení, aby pak náhle zakazovali jiný pohled na věc. Jo, je třeba nepopulární, ale zkrátka jenom kritické myšlení v rámci nějakého jednoho narrativu. Takže to je spíš takové tragikomické, já jsem chtěl říct úsměvné, ale to je skutečně tragikomedie. A co se týká těch takzvaných expertů, pan Máca je zvláštní člověk, občas mi na něj někdo pošel nějaký odkaz, co on zase napsal. To bych taky asi nějak výrazně nekomentoval, protože za prvé nemá vystudováno žádné bezpečnostní studia, co jsem koukal, tak snad jenom nějaké regionální rozvojová bakalářské studium, takže úplně mimo nějakou zkrátka tuto sféru. Zkrátka říká jakoby své nějaké názory nepodložené nějakými důkazy. To samé i ten rusista, teďko nevím, nespomenu si to jméno, co jste říkal.
0: Svoboda.
1: Ano, tak opět nepodložená nějaká tvrzení, která by se dala žalovat. Bohužel ale vidíme, co se děje, jestli by to mělo nějaký smysl podávat žaloby nebo trestní oznámení, těžko říct. No. Každopádně tuto by si člověk neměl dovolit říkat takhle veřejně, protože to skutečně může naplňovat nějaké ty trestní body. Jo.
0: Mě tam zaujalo, že on otevřeně mluví o tom, že se o vás mají zajímat tajné služby. Pociťujete nějak ten zájem tajných služeb?
1: Vůbec nevím ani, jak by to mělo vypadat nějaké jako sledování nebo co, zkrátka za těch 5 let, co tady jsem, tak ani jednou nikdo nepřicházel, něco se vyptával nebo nějaký kontakt. Vůbec nic takového nebylo.
0: A,
1: Takže zkrátka... No.
0: A když jste občas přijedete sem a máte problémy s tím?
1: Já jsem byl naposledy v České republice před 3 lety, takže už poměrně dávno. Tehdy ta hysterie začínala ještě větší a větší, že v Evropské unii, takže jediný, kdo se na něco vyptával, tak byl naopak na estonské hranici. Jo, ne Rusko nebo nějaké ruské služby, naopak ty unijní, ty estonské, ptali se, kam jedu, co tam budu dělat, kdy se budu vracet a tak dále. A což teda potom praktikovali čím dál tím víc na té estonské hranici, to jsem se ptal i kamaráda ze Slovenska, který studoval Petrohradu, tak jeho se ptali na to samé, takže naopak se vyptávají právě ty, na ty unijní hranici a ne na ty ruské. Ačkoliv to musím jako poznamenat, tak se ptají i českých turistů na té ruské hranici také ty stejné otázky, takže je to celkově jako nějaký trend na těch hranicích zkrátka se vyptávat.
0: Oni tam vám kromě jiného vytýkají, kdybych to měl citovat, že navíc lákáte Čechy do Ruska. To je zvláštní druh propagandy, když chcete jim říct, pojďte se tedy podívat, jak to tady doopravdy vypadá. Jakým, prosím vás, způsobem, Jakube, ty lidi lákáte?
1: To bych také moc rád věděl, jak je teda lákám. Nevím, jestli rady o tom, jak co si nějaké dokumenty vyřídit, nebo kam třeba se jít podívat, jestli to je lákání, netuším. Člověk je snad svéprávný, dospělý člověk, ví, co chce, takže hledá nějaké rady. Jo. Takže jestli tuto je lákání, teda hod asi, jo. Nevím, abych toho měl představovat.
0: Ono to všechno vypadá komicky, ale je to vlastně hruzostrašné. To, o čem tady mluvíme. Navíc, a proto jsem říkal na začátku, že se dostaneme ještě k tomu Voskovci a Verichovi, ono to všechno připomíná tu dobu před druhou světovou válkou, před napadením Sovětského svazu Hitlerem, s tím rozdílem, že dnes už to Německo, protože my jsme v té době byli relativně demokratická země, nebyli jsme ještě pod vlivem Německa tak silným. Dneska jsme, protože jsme součástí té takzvané Evropské unie, což je vlastně čtvrtá říše německá, ovládaná z Bruselu. A tudíž už dnes se na nás jaksi váží ty propagandistické povinnosti předválečné, protože já jsem si našel s laskavým svolením v Suprafonu. My máme stanici Hvězda rozhlasovou, kde hrajeme často písničky Voskovce a Vericha také. A já jsem si našel jednu předscénu, která je nesmírně zajímavá. Je vlastně z doby, kdy se to všechno chystalo. Já vám ji pustím, jo.
2: Prosím vás, pane, já už jsem vás takovou dobu neviděl. Vy jste cestoval.
3: Jo, já jsem byl v Rusku.
2: Pane, vy jste byl s odpuštěním v Rusku.
3: Jo.
2: Prosím vás, co mi řeknete? Já visím na vašich rtech. Objektivní pravdu bych potřeboval vědět.
3: Objektivní pravdu?
2: Jak to tam vypadá?
3: Který vy jste strany, abych věděl, co mám říkat, víte?
2: Dovolte, přeci jsem váš člověk.
3: No to já ještě nevím, který.
2: No, jak bych vám to řekl, potřeboval bych vědět to nejhorší, no.
3: A slova, no, tak to vám posloužím, no. No je to tam hnusný, je to tam hrozný, co vám mám povídat?
2: Bída, hlad.
3: Ale horší než bída, horší než hlad. Přetvářka, faleš, přetvářka, lež. Malí děti, ty nevinný děti, červený, vypasený, dobře živený, lidi, dobře živený, mladý holky, ksec, krásný, vyvinutý. A to všechno jen proto, aby se zdálo, že tam není hlad.
2: Prosím, tak oni ten podvod na ty cizince ženou tak daleko, že aby se zdálo, že je tam blahobyt, oni snad nakonec dají tomu obyvatelstvu najíst.
3: No ovšem, no, ale já jsem to prokouk, já jsem tam přijel, vidím jídlo, vidím tady tlustý, zdravý, vyjedený lidi, povídám si vám pozor, pozor.
2: To nebude samo sebou.
3: No taky to není, je to od jídla, víte? A prosím vás, si tam nemůže nikdo odpočinout vůbec.
2: Já to jsem slyšel, že prej vůbec nezaměstnanost netrpějí, prej tady budeš pracovat, pracovat budeš a dostaneš za to svoje peníze.
3: No teror, teror. No lidi by se rádi za sebe vraždili, ale nesměj.
2: Já to jsem slyšel, že prej si tam tlačejí úplný fronty, jsou u věží, chtějí se střemhlav vrhnout do propasti, učinit čemu konec, oni jim to nedovolejí, když letí dolů, tak mu předělají padák.
3: A co by vás dožralo, ten padák se otevře, pane. Oni nenechají takového ředitele přivydělat po straně, že by mohl dodávat padáky, které se neotevřou. Když tam snad fungují i plynový mat. optimisticky. No ale já bych nestrácel hlavu, já myslím, poslouchejte, že přeci jenom optimisticky na to.
2: Jo, nesmí se ztrácet hlava, pane. Já doufám, víte, že se všecko v lepší obrátí a že ten lid se tam probudí a ten blahobyt ze sebe se třes.
3: Já taky doufám, přeci jenom optimismus, víte, optimismus. Teď oni ty lidi přeci jenom, tam snad možná přijde nějaký cár, zase se to všecko zanedbá, jak to bývalo, a zase to bude naše bratrská slovanská země. Zdravstvujte, továriš Treťakov.
2: Zdravstvujte.
3: Zdravstvujte, to pozdrav z Prahy vám posíláme.
0: Já myslím, že k tomu není co dodávat. Skoro, nebo jestli máte nějaký komentář, tak ho řekněte, protože ty věci jsou jakoby přes kopírák, nezdá se vám?
1: Zdá se mi to tak, to jsou skoro ty stejné rozhovory jako dnes, kdy se musí kritizovat, ale tak nějak zvláštně, je to hodně podobné.
0: No a když se bavíme o té podobnosti, váš pocit, váš odhad, blížíme se k té situaci, kterou to nakonec všechno toto vyvrcholilo, totiž napadení Ruska, napadení Sovětského svazu, dnes Ruska. Panují tam tyto obavy v Rusku?
1: Myslím si, že ne, protože každý věří nebo doufá, myslí si, že Západ není natolik hloupý, aby šel znovu na Rusko jako... Tady je spíš taková jakoby sranda v uvozovkách, že každých 100 let se Evropa sjednocuje, aby šla potom na Rusko.
0: Ano.
1: Takže takové jsou tady takové vtipy, ale samozřejmě každý by si přál nějaké normální vztahy, ale aby to došlo nějakého konfliktu, ať spíš jaderného, to si myslím, že není ani na jedné straně, ani jako v rámci toho, co se týče obyvatel Ruska.
0: Jo, no já musím říci, že tady ta propaganda, a vy to jistě sledujete, se stále víc tváří, že to Rusko napadne prostě. Jako hovoří se tady o roce 29 nebo podobně. Ta připomínka toho, respektive ta analogie, kterou prožíváme, je samozřejmě dána tím, že významná část naší populace už vůbec nepamatuje něco takového, jako byla ta válka. Já ještě patřím ke generaci, která aspoň od svých rodičů bezprostředně, protože jsme se narodili nedlouho po té válce, to slyšela, ale dnes to není. Já myslím, že v Rusku ta paměť je ale docela pořád udržována, ne?
1: Je to tak, určitě to tak je. Já jsem natáčel na 9. května, respektive k 9. květnu, kdy je tady den vítězství. Natáčel jsem video, co pro lidi znamená celkově den vítězství. Takže všichni si ho váží, jak mladí, tak i staří. Prakticky v každé rodině je někdo, kdo bojoval, kdo zemřel. Takže ta paměť se neustále předává dále a dále i k těm mladším generacím, což je naprosto neuvěřitelné, až do jaké míry. Když to srovnáváme s českou mládeží, tak ta paměť je, jako by v Česku nebyla, ale v Rusku ano. To znamená, na takovýhle velký rozdíl to je. A samozřejmě právě každý ví, jaká je cena toho míru, jaká je cena svobody, co všechno museli vytrpět jejich předkové pro dnešní mírový život. Takže samozřejmě Rusko je... nejenom jako ruská politika, si myslím já, jo, a tak i samotní Rusové nechtějí s někým bojovat, naopak všechno se to dělá zrcadlově, to znamená, Západ tam navyšel nějaké zbraně, no tak Rusko zrcadlově tak je tam investuje do nějaké obrany. Takže asi píš takhle, no.
0: Jasně, no já myslím, že to souvisí docela přesně s tou teď zmíněnou událostí, s tou paní učitelkou nešťastnou, s tou školou, protože oni tady chtějí vyřezat těm dětem z hlavy cokoliv, co by se paměti na ty hrůzy týkalo, neboť potřebují připravit mladou generaci, doufají, že tu válku nakonec vyvolají, přestože víme, že v ten okamžik je to konec celé Evropy a konec tady té civilizace zcela jednoznačně. Ale já myslím, že je na čase pokročit od tohoto případu kousíček dál. E, Vlastně mě zajímá ještě ta vaše pozice tady, protože čteme, že byste stále zastupitelem v Plzni. Já tady čtu, jak představitelka plzeňského obvodu číslo 1 za ANO říká, že vy se tedy neúčastníte těch zasedání, pochopitelně, protože jste v Rusku, ale že vás bohužel podle platné legislativy nemohou odvolat. To se mi moc líbí, že je ještě udělaná legislativa tak nešťastně, předválečně v uvozovkách, že vás ani odvolat nemůžou. Řekněte mi, budete znovu kandidovat?
1: Tak kandidovat znova nebudu, jelikož jsem si já splnil to, co jsem potřeboval tímto mandátem. Nechám prostor těm, kdo se vědecky nachází v Plzni a má zájem o komunální politiku. Takže asi takhle, jednoduše odpovědět.
0: No, mě totiž napadlo, jestli vlastně ten velvyslanec, v úvozovkách velvyslanec plzeňský v Rusku, neodvádí ve skutečnosti pro Plzeňany daleko významnější práci, než jenom kdyby seděl v tom zastupitelstvu a odmával ty občasné zločiny, kriminální případy různých finančních, stavebních a podobných věcí, kterých je tady všude spousta, a já nepochybuji o tom, že to je všude stejné. Nebylo by přeci jenom záhodno ještě zvážit, vy jste sice ne člen, ale jste za SPD zvolen, nebylo by dobré si třeba pohovořit s Tomiem Okamurou, jestli byste znova neměl kandidovat?
1: Pravděpodobně, co se týká té činnosti, tak asi ano, má větší vliv na lidi a je více prospěšná, než když tam člověk jenom sedí a tupě v uvozovkách hlasuje, jo, zvedá ruku, jo, nebo ji nezvedá. Takže v tomto ohledu určitě ano, tím spíše nebyly žádné stížnosti na moji činnost, co se týká voličů, takže nevidím jediný důvod, proč by měl někdo odstupovat. Jo, zkrátka, voliči jsou spokojeni. Nicméně, co se týká té kandidatury, tak jsem to pečlivě zvážil a přece jenom bude lepší, když se někdo je v místě a zabývá se tou místní politikou, jelikož tady v Rusku ani málo kdo ví, že mám nějakou funkci obecního zastupitele. To znamená také, někdo to rád využívá, jakože jsem tady představován jako nějaký deputát, že jsem nějaký jako poslanec nebo zastupitel, což snad bylo pouze jenom jednou nebo dvakrát na tom Petrohradském foru. Jinak to prakticky nikdo neví, takže já osobně tady ani v Rusku tuto funkci nějak nevyužívám.
0: Jo, rozumím. Řekněte mi, jak tady čtu, jak vás prý neustále zvou do různých televizí, na různé rozhovory, jste zřejmě na roztrhání. Jak to je s tím zájmem ruských médií o vás?
1: Každý den mi někdo volá. Ne, dělám si samozřejmě srandu. Je to také pouze spíš nahodilé. Prostě někdo zjistí, že je tady nějaký cizinec, má nějaký třeba YouTubeový kanál, Facebookovou stránku, natáčí o tom, jak se žije v Rusku, takže spíš jako zajímavost a tím spíš z Evropy, že? Protože cizinců tady je ze střední Asie docela dost, pak i z Číny, z Indie a tak dále. Jakoby Evropan, tak to je, a ještě mladý Evropan, takže to je pro ně také zajímavé. A takže právě proto mě tam jednou nebo dvakrát pozvali do někam do televize a prostě si popovídat, jo, jak se mi tady líbí, jaké jsou třeba rozdíly mezi Českou republikou, Evropou a Ruskem, také nějaké plusy, minusy, takže oni to samozřejmě označují jako nějakou propagandu, nicméně je to prostě běžné povídání, jako jak jsme se bavili s tím Robinem, tak jsme se bavili třeba s moderátorem v té televizi, jo, co se týká toho prvního kanálu například. Někdo si myslí, že tam někoho se špinil, jo, to také není pravda, jo, o Češích jsem nikdy nic nehezkého neříkal, to jsou zase také nějaké výmysly někoho na sociálních sítích. A pak samozřejmě, když se konaly nějaké akce, tak se třeba ptali z nějakých médií, třeba z TASu, jo, ta agentura TAS, nebo potom třeba Argumenty a fakty, je časopis, tak brali interview na základě třeba nějaké účastně na tom Petrohradském fóru. Pak jsme pořádali nějaké události ve Volgogradu, ve Stalingradu, u příležitosti 2. února na to vítězství ve Stalingradské bitvě. Pak jsme zkoušeli pořádat i nějaké události v České republice, takže spíš jenom na základě nějakých těch událostí. To znamená, že by mě někdo zval pravidelně někam, to není pravda, je to nahodilé. Jsem většinu času tady ve Volgogradu, ani jako na nějaká fora pořádně taky nikdo nezve, takže nevím, kde, v čem spočívá nějaká ta propaganda, jo, jestli rozumíte.
0: No to spočívá v tom, že jste odvážný člověk, který se prostě vydal studovat do Ruska. Mimochodem, jak to vlastně s vaším studiem vypadá? Už vy jste snad už teď končíte nějak, nebo ne?
1: Tak právě před 2-3 týdny jsem získal magisterský diplom s vyznamenáním v oboru politologie, opět na Volgogradské státní univerzitě, kde jsem pokračoval z bakalářského studia cestovního ruchu, takže ten jsem obdržel, že sledující to viděli, tak mě rada lidí blahopřálo. Těm lepším lidem v uvozovkách se to samozřejmě zase nelíbilo, tak se to snažili různě schazovat, což naopak ukazuje, že oni nemají žádné vzdělání pravděpodobně, jo,
0: ano.
1: Ale se nad nimi mávnou ruku, takže jsem teď magistrem, magistrem s vyznamenáním.
0: No to je nádhera, gratulujeme vám samozřejmě za protiproud taky všichni tady. Co to teď pro vás znamená profesně? Budete se tomu věnovat teď nějak to, co jste vystudoval nějak profesně? Máte nějakou představu o svém dalším zaměstnání?
1: Tak co se týče politologie, to je takový obor, řeknu to na rovinu, úplně možná zbytečný.
0: Ano.
1: Zkrátka, ale bylo mi to blízké ta politika, co se týče i nějakého světového dění, takže mě to zkrátka jako zájem jsem to měl, tak jsem to vystudoval. Spíš bych se ale realizoval v sféře média, toho blogu, možná nějaký SMM expert, založil třeba nějakou blogerskou platformu nebo nějakou mediální platformu, takže spíše se věnovat tomu, čemu se věnuju nyní, ten blog, nějak rozvíjet i dále. A také bych rád třeba využil i češtinu, ruštinu a angličtinu, ty jazyky, které znám, takže třeba i do nějaké firmy soukromé, která se věnuje nějakým obchodům, pokud teda ještě dodnes obchoduje Česká republika, Rusko, takže možností je řada, uvidíme, no.
0: Jo, jo, dobré. Ale pochopil jsem to tak, že míníte v Rusku nadále zůstat.
1: Ano, ano, to se neplánuji vracet trvalé, to budu tady nadále. Nikdo samozřejmě nevylučuje, že bych třeba nepřijel do České republiky třeba na půl roku nebo na rok, jo, tam nějakou dobu pobít, ale pak se zase vrátit v tomto jako smyslu, ale budu tady trvalé v tom Rusku.
0: Já myslím, že to je rozumné rozhodnutí, když tady slyšíme a čteme o tom, že by se o vás měli zajímat a oni se nepochybně zajímají, tajné služby. Je to komické, je to trošku jak ze Švejka, ty Brett Schneiderové, protože ve skutečnosti vy všechno říkáte zcela veřejně, takže není, abych tak řekl, co vyskoumat, ale věřte, že to se týká zrovna tak proti proudu a jsme tady a studují nás tyto Brett Schneiderové nepochybně stejně jako vás. Ale já bych se možná chtěl dostat teď ještě k něčemu úplně jinému. Vy jste, my jsme spolu hovořili před nějakým časem, vy jezdíte a natáčíte ta videa. Řekněte mi, co k tomu člověk potřebuje? Myslím si, že to přeci jenom třeba vyžaduje nějaké minimální zařízení, že to vyžaduje nějaké peníze na cestování a tak dále. Vy jste vlastně žil dotýka, vlastně jste žil dodnes ze stipendia, já rozumím tomu.
1: Ano, měl jsem stipendium, potom samozřejmě i z toho blogování také nějaký příjem, pak samozřejmě i pomoc od rodičů, od rodiny, takže jsem to tak nějak skládal dohromady. Právě proto jsem i moc necestoval do nějakých odlehlých částí, do odlehlých regionů Ruska, protože, jak říkáte, je to samozřejmě nějaká suma, kterou musíte dát na to, na cestu, na ubytování, na místě se třeba někde najíst a tak podobně, což zase i lidé vidí, že to prostě žádná propaganda není, že člověk většinu času sedí v tom Volgogradu, učí se, jo, natáčí maximálně něco kolem a někam do těch regionů jako jezdí samozřejmě, ale ne tak často, jak by se třeba chtělo. Proto doufám, že teďko i ten blog se třeba bude rozvíjet i více, aby bylo větší nějaká suma na to cestování. Rád bych tedy natáčel to, no, ty cestopisy nadále, pak ten běžný život, nějaké srovnání, obchody, ceny, zkrátka to, co člověk tady vidí. Jo? To, že to je takový ten lifestyleový blog, co mám já na tom YouTube nebo na tom Facebooku.
0: Ono, vlastně já jsem, nebo my jsme teď uveřejnili jeden článek jednoho ruského autora, docela zajímavý, který hovoří o tom, že Rusko se, abych tak řekl, od Evropy odstřihává, ale vlastně on říká, že ho to mrzí, protože ty kořeny jsou spojené. Jak vy vnímáte teď vnímání Evropy jako takové v Rusku a speciálně pokud vůbec nějak vnímání České republiky po té, co Fialova mafie zlikvidovala ty vztahy až do té míry, že jsme se dostali na ten seznam nepřátelských zemí ruské. Jak to vnímají ve vašem okolí občané, běžní lidé?
1: Ve skutečnosti Čechy mají velice rádi Rusové. To nehledě na to, co se dělo historicky třeba dnes, tak stejně mají velice pozitivní vztah k Čechům i Slovákům. Neměl jsem jediný problém jenom kvůli tomu, že jsem Čech. Na rozdíl třeba od Rusů, kteří měli problémy v České republice, tak toto tady neexistuje nějaká čechofobie nebo nějaká zkrátka jiná fobie. Takže tento vztah je stále velice pozitivní. Oni dokážou odlišovat jako běžné lidi a pak třeba zrovna nějakou vládnoucí stranu, vládnoucí nějakou elitu. Co se týká současné vlády, tak to si spíš Češi myslí, že se tady velice řeší, ale ve skutečnosti ta Česká republika, česká politika tu vlastně až nikoho moc nezajímá.
0: No, no.
1: Prostě je to nějaký stát, malinký stát uprostřed Evropy, takže to se zase tak jako ani neřeší, že nějaká vláda se někde změnila, to vůbec ne. Spíš se třeba jako řeší celkově jako Evropská unie, Amerika jako celky. Jo. Takže o samotné republice jako ani nic moc.
0: Postoj, ten vztah, abych tak řekl, běžného Rusa k té Evropě jako takové, jako civilizačnímu nějakému prostoru, se změnil nebo myslíte, že je stále stejný?
1: Lidé se spíš obrátili k tomu svému, k nějakým svým kořenům, to znamená, začala být velice populární ruská kultura, pravoslaví a nějaké ty národní ruské motivy, třeba si postavit i někde nějaký domeček na vesnici a jet tam být v souladu s tou přírodou, takže se spíš vrací k tomu svému, ne to, co jim vnutili v 90. letech, že jedině správně to americké, to evropské a že všechno ruské je fuj, když to řeknu takhle laicky, tak se naopak vrací k tomu svému, jsou hrdí na to, že jsou Rusové a mají svoji kulturu historickou, tisíciletou. Nicméně to neznamená ale, že i by neměli Evropu rádi, jo. Stále jako taky by se třeba rádi podívali do Francie, do Itálie, plus po těch svých zemích, takže neřekl bych, že je jako nějaký výrazný rozdíl, co se týká ke vztahu k té Evropě. Spíš jako je to Evropa plus to svoje.
0: Jo. A myslíte si, že když pán Bůh nedopustí, aby se skutečně rozběhla ta válka, konečná, definitivní, všichni doufáme, že ne. Myslíte si, že ten, abych tak řekl, a teď myslím spíš psychologicky, ten návrat k tomu, k těm normálním vztahům s Evropou, s evropskými zeměmi, protože s Evropou to je špatné vymezení, má se říkat s Unií nebo s Británií, ono to je vždycky jinak, ta britská rusofobie je ještě specifická a letitá, ale myslíte si, že psychologicky budou umět Rusové tohle překonat?
1: Já si myslím, že určitě Rusové dokážou překonat cokoliv a právě proto jsou neporazitelní jako národ. Já říkám vždycky, že Rusko bylo, je a bude. A to je zkrátka národ, který nelze nějak zlomit. Takže určitě nějaké vztahy budou. Už to nebude nikdy tak, jak to bylo dřív, to už je samozřejmě jasný. Ale budou se udržovat nějaké vztahy, Možná třeba, jako když byl ta železná opona, tak také byly nějaké vztahy. Takže si myslím, že to bude poměrně podobné. Což, ale tu železnou oponu nestahuje Rusko, ale naopak Evropa. Evropská unie tu Evropu, zkrátka, tu železnou oponu stahuje ona. Takže Rusko je otevřeno ke každému, kdo má zájem o přátelské a vzájemně výhodné vztahy, a hlavně na rovných podmínkách. To znamená, aby se nikdy nikdo nepovyšoval, aby se nepovyšoval třeba ani Rusko, zkrátka partnerské rovné vztahy.
0: Já myslím, že to je přesně to, co ti současní evropští vůdci nechtějí, protože se toho bojí, protože tady to opravdu hospodářsky, politicky, společensky, mravně jde neustále hlouběji k té propasti, do níž si myslím, již se chtějí vyhnout právě tím harašením zbraněmi a vyvoláváním té válečné psychózy. Ale já mám teď na vás otázku jako na cestovatele. Vy říkáte, že teď budete mít čas trošku víc se věnovat tomu svému blogu, těm svým videím. Já jsem si uvědomil, když jsem ještě před lety tak nějak jezdíval a párkrát jsem v tom Rusku byl, že jsem si uvědomil, jak jsou to obrovské prostory, jak je to nesouměřitelné, třeba Dálný východ a pak ty všechny možné republiky, které jsou třeba s těmi muslimskými a tak dále, jaký je to obrovský kolos, který přesto umí držet pohromadě. Kam vy byste nejraději teďkon zamířil jako cestovatel, jako člověk, který nám může zprostředkovat skrze ta vaše videa tu ruskou realitu?
1: Tak já pojedu teďko, pojedeme na dovolenou v létě zhruba za 14 dní, což pojedeme ale jinam, jako mimo Rusko, takže to zatím prozrazovat nebudu, to si nechám takové menší tajemství. Určitě to také bude ale zajímavé. Nicméně, co se týká Ruska, tak bych moc rád do Kazaně, do Tatarstánu, to mě velice zajímá. A samozřejmě ten Dálný východ, Vladivostok, Kamčatka, Čukotka, to jsou velice zajímavé kraje, takže bych moc rád našetřil nějaké peníze, podíval se na ten Dálný východ a natočil zase kus země, který si myslím, že málo kdo natočil vůbec, co se týká Evropy. Takže by to možná bylo takový průkopnický cestopis, tak věřím, že se to také brzy povede.
0: Já myslím, že když já na to koukám z velké dálky, tak a myslím, že většina našich diváků také, tak si vlastně neuvědomuje, že tam jsou celé prostory, kde, abych tak řekl, jsou podmínky k tomu žít ve Sternově, abych tak řekl. To znamená vlastně dobývání dosud neznámých zemí, jako neznámých nebo dosud neobydlených celých částí. Ale to by mě zajímalo nesmírně. Ale nemíníte se třeba také podívat na Krym a do těchhle docela silně akcentovaných prostor?
1: Často určitě ano, až se uklidní celková situace politická i světová, takže určitě ano, Krym je nádherný poloostrov, jsou tam nádherné odrekonstruované místa, i ta historická, což jo, tam byly ten původní, ta řecko-římská kultura, jestli se jako nepletu, jo, to se nechci čekat jako fakt, ale jsou tam nádherná místa, takže určitě bych také rád časem na ten Krym se podíval, ale to v nejbližší době určitě nebude, no, takže spíš ten Dálný východ.
0: Jo, no určitě, protože, a to by mě také zajímalo, možná i vás, jako se ptát vás jako vystudovaného, na jedničku vystudovaného politologa, jak to vnímají Rusové ve vztahu třeba právě k Číně. Vím, že na tom Dálném východě se to, viděl jsem to na místě, se to často úplně mísí, tam pronikají ty obchodní vztahy na té úplně nejobčanštější úrovni. Jak vnímají Rusové Čínu, jak vnímají, kromě, jako druhá otázka, současnou krizi nebo válku Ameriky a Izraele proti Iránu?
1: Tak co se týče těch rusko-čínských vztahů, tak tady jde velké silné zblížení o obou zemí. V Rusku se učí, jako začíná zavádět čínština, i nejenom na vysokých školách, ale snad i prý na těch základních a středních školách, takže začíná probíhat výuka tohoto jazyka. V Číně naopak se učí ruštinu také ve velké míře. Mám tam kamaráda jednoho, který vystudoval v Šanghaji doktorát právě z ruštiny, angličtiny a čínštiny. Takže taky má člověk nějakou představu, jak to tam zhruba vypadá, jak to tam funguje. A co se týká těch mezilidských vztahů, tak jsou to také nějaké historické vztahy mezi Čínou a Sovětským svazem, takže jsou to také víceméně ne bratrské národy, ale velice přátelské. Hodně Číňanů má rádo ruskou kulturu, jako velice se jim líbí, takže tady nevidím výrazně jako žádné problémy, co se týká těchto obyčejných věcí. A co se týká toho konfliktu v tom Hormuzském průlivu a Iránu, tak samozřejmě média to ukazují prostě fakticky. To znamená, že někdo hodil raketu na Irán, jo, Amerika, Izrael, prostě jakoby fakt. Jo, prostě se to napsalo, tak to tak je. Rusko má dobré vztahy jak s Izraelem, tak i s Iránem, takže já tady jako nemůžu říct, že by stranilo buď jednému nebo druhému. To se týká i lidí, taky to je spíš takový charakter Rusů, že nebudu nenávidět jenom někoho. Jo? To znamená, že nemají nenávist k Izraeli, nemají nenávist k Iránu, k Číně a dalším. Jo? Takže tuto jde poměrně mimo ně, co se týká jakoby mého úhlu pohledu. Samozřejmě, že lepší by bylo, kdyby to nebylo takovýto konflikt, protože jsou přátelské vztahy s tím Iránem, ale nějak jakoby zásadně to nevnímají. No.
0: A řekněte mi, ještě jednu věc. My, jak víte, tady v Evropské unii specificky, všimněte si, neříkám v Evropě, ale v unii, protože Evropa není zdaleka jenom unie, je to také Balkán, je to Srbsko, jsou to země, které jsou příznivě nakloněny vztahům s Ruskem. Ten problém v unii a v Británii veliký je migrace. Jsou to ta migrační invaze. Teď tady jsem nedávno četl, že Afričané by rádi do Ruska, že se jim už nelíbí ta Evropa. Myslíte si, že hrozí, nebo dokonce možná, že to i Rusko bude chtít, nevím, že se ty migrační toky obrátí směrem k Rusku?
1: Tak do Ruska je mnohem těžší se dostat a v poslední době se hodně zpřísňuje migrační politika, i co se týká jako stávajících migrantů nebo přistěhovalců. Tam je spíš problém v Rusku s migrací ze střední Asie, to znamená Tadžikistán, tam Kyrgyzstán, Uzbekistán, takže to je spíš orientováno na omezení migrace z těchto zemí. Nově teďko zavedli i, že děti těchto migrantů musí umět rusky, aby je přijali na základní školy. To znamená, že jazyk se musí zkrátka znát minimálně a po dosažení 18 let, tak buď musí odjet, nebo si ten pobyt legalizovat, udělat tam nějakou pracovní vízum, nebo nějak jinak zkrátka ten pobyt legalizovat po 18 letech. Takže si nemyslím, že hrozí migrace masová z Afriky. Samozřejmě Rusko je populární mezi Afričany. Hodně Afričanů tady studuje na univerzitách, ale to jsou naprosto slušní lidé, takže si myslím, že do toho Ruska z Afriky pojedou spíše tyto, řekněme, normální lidé a ne ti, co jezdí do Evropy. Jo. To už je taky, si myslím, už předurčeno tím, že Evropa představuje nějaké hodnoty, Rusko představuje nějaké hodnoty a člověk, který nesouhlasí s Ruskem, tak těžko poběží do Ruska, to on radši pojede do té Evropy. Jo. Yes. Takže si myslím, že z Afriky pojdou spíš jako specialisté, perspektivní mladí lidé, to určitě ano, ale Rusko se spíš potýká s tou migrací z té střední Asie.
0: Tak závěrečná otázka. V Rusku se blíží volby, velmi podobně, jako se blíží ve Spojených státech, ty volby v meziobdobí, tak tady jsou to všeobecné volby. Hodně se spekuluje o tom, tady v rámci té válečnické propagandy slyšíme, že Vladimír Putin čeká vlastně jenom na to, jak dopadnou ty volby, a pak vyhlásí mobilizaci. Zkuste mě odpovědět na dvě otázky. Vím, že nejste denně přítomen v Kremlu, takže asi nemáte nutně ty nejhlubší významově informace, a kdybyste je měl, stejně nám to neřeknete, to by nám řekli spíš ty tajné služby, co po vás jdou. Ale řekněte mi dvě otázky, rozdělím to. Jak to skutečně podle vašeho názoru vypadá, ta nálada předvolební, jestli tam může dojít k nějakému volebnímu překvapení nebo ne? A za druhé, jak se tam ta otázka případné mobilizace povolební, jestli tam vůbec je živá, anebo jestli je to jenom výmysl opravdu té unijní propagandy?
1: Tak co se týká těch voleb, tak si nemyslím, že bude nějaký překvapivý zvrat, jelikož většinová společnost skutečně podporuje to jednotné Rusko, které má nyní většinu. A tady ani nejsou spíš jako politické strany, které by byly jedna na jedným, jako té straně jedna na té druhé. Třeba jak vidíme, jo, STAN nebo ANO, Piráti a tak dále. Takže ono se to hodně prolíná. A zkrátka lidi vidí, že ty politici z toho jednotného Ruska víceméně pracují v jejich zájmu. Samozřejmě jsou tam také případy korupce, jako všude, jo, to jako nejde mluvit také pro všechny, ale většinově tak lidi volí právě to jednotné Rusko, i co se týká mých známých v okolí. Mluví se o tom, že by nějaká nová strana, noví lidé, nějakého Davankova, nevím, já je za stolik neznám, že by mohla mít úspěch u mladých lidí, což jakoby jedna na způsob liberální strany, ale což zase jako v ruských poměrech není liberální, spíše taková jakoby, řekněme, no liberálnější než ty jiné. Ale že by měla taky nějaký výrazný úspěch, si úplně nemyslím v těchto volbách, takže to bude plus minus podobné, jako to bylo teďko. Jednotné Rusko možná trošku posílí, komunisté naopak si myslím, že poměrně ztratí, a ty hlasy přijdou třeba k těm novým lidem, protože komunistická strana tady za stolik moc nepracuje, nejsou vidět žádné výsledky, takže si myslím, že ty volby nějaké hlasy ztratí. Ale co se týká jakoby směřování státu, tak to půjde ve stejných kolejích, si myslím, protože ta podpora je ze strany národu. A co se týče, jaký byl druhý dotaz?
0: No, ten druhý dotaz byl o těch spekulacích, o tom, že pak nastane ta mobilizace povolební, protože, a já to doplním tedy ještě o jednu otázku, že prý se ukazuje, že takový ti ostří národovci opravdu tlačí Vladimíra Putina k daleko ráznější postupu, jak v těch bojích na Ukrajině, tak obecně i k té hrozící Evropě. Bude tedy podle vašeho názoru něco jako mobilizace, nebo přitvrdí Rusko v tom boji, který probíhá, fakticky probíhá ta válka Západu proti Rusku, ale na Ukrajině zatím přitvrdí, myslíte, nebo ne? Váš politologický odhad.
1: No, bude přitvrzovat po té míře, jak bude tlačit Evropa nebo třeba Ukrajina. To znamená, opět bude Rusko zrcadlově odpovídat na ty hrozby nebo na nějaké kroky ze strany Západu. Takže tady bohužel těžko předvídat, co bude dělat Evropa, jo, jaké kroky bude přijímat. Pak pokud samozřejmě bude to nějaký extrém, nějaké extrémní kroky, tak samozřejmě může přijít třeba nějaká částečná mobilizace. Že by byla nějaká plná mobilizace, to si nemyslím, to tady nehrozí. Nějaká částečná nebo nějaké odvody, nevím, jak přesně to funguje, jakoby ta vojenská sféra, netuším, ale můžou být třeba doplněny nějaké rezervy, můžou být zvýšen stav nějakých armád. Toto třeba může stát, ale že by byla nějaká plná mobilizace, to určitě ne.
0: Já doufám také, že ne, že to, nebo Doufám, že ne. To ať si rozhodne Rusko, protože oni musí vědět, do jaké míry jsou ohroženi nebo ne. Ale chci říci, že doufám, že na konci snad ta válka nebude, tak jako doufali ti naši předkové, marně tedy například zmíněný Voskovec a Vericha, jejich osvobozné divadlo, které předtím neustále varovalo. Já vám popřeju, abychom si mohli po létě někdy popovídat, co jste z nového natočil, kde jste byl, to nám odhalíte, doufejme i to, kde jste byl o prázdninách, o dovolené, a že snad se budeme bavit v trochu klidnější atmosféře, než se bavíme dnes. Mějte se moc hezké, děkuji, že jsme se na tu dálku mohli spojit, Jakube.
1: Děkuji za pozvání, mějte se hezky a zdravím i vaše diváky.
0: Vážení a milí, myslím, že to je dobře, že jsme se podívali za Jakubem. Nejen kvůli té události, šílené události s paní učitelkou, která hovoří víc o nás, než o čemkoliv jiném. Ale ten optimistický závěr Jakubův a jeho optimistický výraz, já nevím, jak vám, ale mě to docela dodalo také trochu optimismu. Budu se na vás těšit, protože budeme tento týden ještě hovořit o velmi podobné věci. S docentem Térou si budeme povídat o problému Slovanů. Tak se na vás budu moc těšit.

0: Karlovarském studiu Expressu ve SPA hotelu Schloss Park. Naším dnešním hostem je známý podnikatel, miliardář Richard Chlad. Ahoj, Richarde.
1: Ahoj, Štěpáne, děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jsi dorazil. Klíčová otázka na začátek, čím jsi dorazil?
1: Tak dorazil jsem krásným autem, který opravdu odpovídá atmosféře Karlovarského festivalu. Je to Mercedes Maybach S Cabriolet, jeden z 300 vyrobených aut, takže jsem ho vytáhl z garáže, byl jakoby na řadě. No.
0: No, to mě vždycky u tebe zajímalo, garáž nadupaná bourákama, to musí být každodenní dilema, čím dneska vyjedu, ne?
1: Máš naprostou pravdu, samozřejmě nejvíc strádají ty auta, které jsou, až řeknu, někdy třetí v řadě. A samozřejmě teď teda jsem si postupně domů přemístil tedy auta, které mají stahovací střechy. Takže když už jako zase skončilo to hezký a žhavý počasí, no tak začalo blbý počasí, tak jsem začal teda jezdit s takovým, teď říkám kolegovi kameramanovi, nejhnusnějším autem z garáže, a to je teda ta H1 Hammer. Nevím, jestli jsi to zaznamenal, takže to je teď momentálně můj oblíbenec. Jo.
0: Kolik tak dáš za pojištění na těch autech?
1: Prosím tě, já to mám poměrně jednoduchý, protože opravdu pojišťuju jenom auta, který jezdí desítky tisíc kilometrů za rok. To znamená, to je Hyundai Staria, má oblíbená, pak řeknu Audi na SQ8, Ani, potom třeba můj Bentley nebo Ecoterror Cullinan Ross. To znamená, tyhle ty auta mají pojištění jako takový to plný kasko, jak se říká. Ostatní auta platím pouze povinný ručení, protože při nájezdu 200-300 kilometrů za rok, při těch sumách, kolik ty auta stojí, tak by mě taky, jsme jednou spočítali, mohl stát kilometr třeba 8-10 tisíc kilometrů pouze na pojistném, jako jo. Takže samozřejmě ty auta nepojišťuju, anebo jenom třeba na transport, na nějakou akci.
0: OK. Co tě čeká ve Varech? Co tu máš v plánu za akce? Jak dlouho se zdržíš?
1: Tak Vary, původně jsme neměli jet víceméně vůbec. Teda respektive, abych to vzal správně. Měli jsme jet na 2 nebo na 3 noci. Vždycky se tak nějak pohybujeme kolem Progresu Sparty, kdy teda samozřejmě to už beru jako tradici a děkuju teda hostitelům, že na nás v dobrým nezapomněli. Pak nějak, jak se letos začala hrotit úplně taková celá ta společenská situace, tak jsem teda pobyt v Imperiálu úplně zrušil, což teda manažer a jeden ze spolumajitelů Petr Procházka zajásal, protože říká, konečně někdo, kdo mi nevolá, že chce další pokoj, ale naopak ho teda ruší. No a nakonec teda ještě dneska ráno jsem přemýšlel, že možná vůbec nepojedem, protože po tom, co jsem si jako nějak načetl zahajovací proslov Marka Ebena, tak si říkám, jestli má vůbec smysl tady býti. Následně teda to definitivně, řeknu, odzývala moje manželka, protože ta řekla, já tady některý lidi a pokryce vůbec nemůžu potkat po tom, jak vystupujou poslední dobou v médiích, zatahujou do všeho politiku. Víceméně já s nima se tady nechci potkávat, protože Anna je mnohem razantnější než já a opravdu natvrdo řekne do očí dotyčnému, co si o ně myslí. A já nakonec jsem se rozhodl někdy kolem 10., že opravdu pojedu, protože tak jako jsem si, říkám, vnitřně nechal ukrát tedy národní třídu 17. listopadu, tak si v duchu říkám, nic jsem nikomu neudělal, proč bych si měl nechat kazit a nechat si ukrást Karlovy Vary tím, že řeknu, nějaká liberální parta, která se tady kolem toho festivalu seskupila a de facto si ho ukradla pro sebe, tak jako proč bych se měl nechat, jako řeknu, odstrčit tím Pavlačovým křikem jako někam do pozadí. Takže jsem přijel.
0: OK. Než se k tomu dostaneme, tak ty jsi zmínil ten 17. listopad. Tam byl samozřejmě to hlavní dění kolem Filipa Turka a motoristů. Jak jsi to tam měl vlastně ty? Ty jsi říkal, že jsi se nechal...
1: No, já jsem o tom mluvil v nějakém podcastu. Právě jsem přišel teda na národní, protože mi Filip tedy posílal zprávu, že nestíhá teda naše obvyklé srazoviště, takže jsem šel teda do kavárny Slávie za ním. A jak byl uzavřený tedy, řeknu, ten vstup od mostu teda na národní, tak tam stál kordon policie, nebo kordon asi 5 nebo 6 policistů. Jeden z nich mě poznal a rovnou mi říká, pane inženýre, nejsem si úplně jistý, jestli by bylo dobrý, abyste pokračoval tedy až tam

0: podporovatele motoristů?
1: Ale já si myslím, že většinou, jako naopak, když jdu po ulici, tak se mnou chtějí lidi fotografovat, podávají mi ruce, gratulujou mi, blahopřejou mi, rádi se mnou vidějí. Na druhou stranu se přiznám, že třeba přes noc nechat stát někde v centru ve městě nějaký z mých aut s určitou specifickou SPZ-kou a podobně, nebo ty vykřičený auta, tak bych tam asi nenechal. Ochranku si myslím, že zatím nepotřebuju, zvládnu si jako udělat a zjednat pořádek asi pořád sám. Vždycky mě jenom překvapí po rocích takový výkřiky, jako že mě nějaký slabodušejší člověk, která jako pošle třeba nějaký hejt, jako jeden se ti vyslivy přeposílal, nebo ukazoval teda dneska, když jsme šli od auta sem, tak to mě spíš jako rozesměje. No,
0: no ukazoval jsi mi Tadeáše Kuběnku, známou tu postavu českého internetu, velmi bizarní.
1: No,
0: co ti psal?
1: Já nevím něco, že jsem nějaký mafián a že mám zdechnout, nebo já ani nevím, já už si to nepamatuju. Docela mě to pobavilo. Říkal jsem si, že tyhle ty jako lidi asi jeho typu by měli od určitý hodiny a pod určitým vlivem návykových látek odkládat komunikátory někam do sejfu a nejlépe jako nebrat do ruky. No.
0: Takže jsi neodpovídal?
1: Tak co takovýhlemu člověku můžu odpovídat? Teď já ani nevím, jak to nazvat, to nejde.
0: OK. Když vezmeme ten festival jako takovej, ty jsi člověk, který hodně chodí na nejrůznější akce, různých značek, společností, potkáváš se i třeba právě s tou jakoby hereckou společností, tak cítíš se v tomhletom směru jako, dejme tomu, nechtěnej takhle ve společnosti? Je to i ten důvod, proč si do Varů vlastně přijel jenom na Otočku?
1: Ale já zase mám spoustu kamarádů, herců, muzikantů, s kterýma jsem prakticky na sítích, řeknu, ne v denodenním, ale minimálně týdenním nebo obdenním kontaktu. Takže já jsem jakoby úplně v klidu a v pohodě. Pak většinou někde vyjede nějaký podcast a tam najednou zjistí, že lidi, kteří třeba u mě byli ve studiu, nahrávali leta letoucí, chodili jsme na koncerty, bylo to všechno v pohodě. Někteří fotografové, zase kamarádi, kteří s náma teda pluli, jezdili, žili jsme spolu víceméně hodně společný život během covidu a to, tak najednou začnou dávat takový posty, vystoupení, vyjádření k něčemu, že si říkám, ale no tak mám zvednout telefon, zavolat jim, což jsem třeba udělal s Otou Balážem. Konkrétně tam jsme si to nějak v dobrým vyříkali a už jsme teda jako vzájemně se pochopili, že teda je úplně zbytečný kvůli tomu, že on fandí tomu a já onomu se rozhádat jako kvůli, jako řeknu, blbostem. Nicméně u některých lidí jako už to začíná ta animozita jako opravdu přecházet do role osobní a tam už to teda asi budu muset začít brát osobně, ale spíš si říkám, že se ta atmosféra už musí začít sklidňovat. Teď tohle to není normální, není to dobrý a doufám, že tak jako mám rozum já, takže ho snad dostanou oni. Já ani nechápu, proč jako se tohle to děje. Jako proč tomu vůbec podléhá, jako možná chápu, že přicházejí o práci nebo přijdou o práci nebo budou mít míň práce, protože samozřejmě, co si budeme povídat, hodně z té umělecké branže, a jedno jestli to jsou herci, muzikanti nebo i řeknu fotografové, který nejsou jako, nebo fotografové na volné noze, tak samozřejmě asi ty zakázky z těch různých, jako řeknu, státních institucí a já nevím čeho všeho měli. Teď to asi zřejmě mít nebudou. Ale teda o to spíš jako mě ne, jako si vnitřně říkám, proč teda jako bojujou teda za co a za koho a proč jako řeknu tak agresivně.
0: Mluvíš o České televizi, když jsi říkal, že se
1: tak Česká televize, to je si myslím případ asi sám pro sebe, k tomu jsem dával jako myslím si poměrně sledovaný teda reel na Instagramu, je i hodně komentovaný. Já jenom zase vím, že v České televizi jsou skupiny lidí, kteří nesouhlasejí bytostně s tím, co se deklaruje jako názor toho vedení té České televize. Určitý skupiny lidí, která si vykřičela a vydobila Českou televizi, že je jejich, že tam je ta správná demokracie, tam je jediná ta správná záruka té nezávislosti. Ty lidi tam jsou, oni mi píšou, oni se mnou komunikujou, tak jim píšu, proč se bojíte? Proč nevystoupíte, teď máte nejlepší dobu? Jestli máte zpracovaný nějaký program, nějaký manuál, nějaký postup na to, jak Českou televizi zmodernizovat, posunout ji na úplně jiný level, protože samozřejmě tam na jakýkoliv problém sáhneš. Česká televize je opravdu takovej skvělej skanzen, jako řeknu, doby hodně historický, prehistorický.

0: historický. Počínaje technikou, počínaje řízením, počínaje, řeknu, komunikací, počínaje, řeknu, použitím a využitím internetu, sítí, sledovanosti na těch, řeknu, volných kanálech. To je opravdu skanzen, to je mastodont a mamlas a je tam úžasný prostor pro šikovný manažery, pro šikovný krizový manažery i pro, řeknu, kreativní lidi, který by opravdu teda chtěli z tohohle toho vytvořit něco moderního. Jo? A říkám, jestli jste tam někde schovaný a zašitý ve středním managementu, tak prosím vás, jako vystupte s tím, že máte hotový nějaký program, postup. Není to nic světoborného a jako pojďte teda jako do sporu. No. Ale zase je to o tom, že ten kolektiv, který si to tam jako ukrad, nejhorší teda vím, že je zpravodajství, to si jako osobuje, jako prostě zprivatizovalo si to doslova jako Českou televizi, tak jako to zpravodajství to tam úplně jako uzurpuje úplně všechny a víceméně tam dělá hodně nedýchatelnou atmosféru. Akorát ty lidi zase se bojejí prostě ty z těch středních a nižších a technických řád se bojejí vystoupit a mluvit.
1: Zbylo ti třeba právě z těch minulých časů, kdy jsi nahrával ve studiu, kdy jsi se znal se spoustou herců, naopak třeba známý tváře, který tě podporují, víme třeba Alici Bendovou.
0: Že Alice jsi... s celou rodinou jako je skvělá. Píšu si s Martinem Zounarem, jako s Martinem Poštou, zpěvákem. To jsou, myslím, lidi, jako, který jsou, jako řeknu, na té naší straně. To neříkám, že je ta správná strana, ale máme stejné myšlenky, stejné nápady. Na druhou stranu Matěj Rupert, musím říct, teda ten je jakoby z toho druhého tábora v pořádku, ale s Matějem opravdu se potkáme, napíšeme si, pogratulujeme si a komunikujeme tak nějak jako na té běžné úrovni. No a pak jsou jako opravdu osoby, lidi, kteří teda jako drštějí síru, oheň, teda v případě slyšeli jméno Chlad, Turek, Motoristé a podobně. Myslím si, že zbytečně. Teď jste nedali ani prostor motoristům, prosím vás, aby ukázali, co v nich je za potenciál. Teď jenom překřikujete, vykřikujete, jak malí parchanti ve škole v hodinách, abyste přeřvali jako někoho, jako kdo má odvejc nějakou solidní práci. Proč?
1: Zažil jsi už třeba, že ti někdo řekl, hele, já se s tebou nemůžu ukazovat jako dobrý, ale...
0: Jo. Zažil, nemůžu jmenovat, ale opravdu se to děje. A v obráceně i třeba, musím říct, jsem právě volal kamarádovi, který je jeden tedy z protagonistů Progresusu a ptám se a říkám, prosím tě, seš si jistý, že mě tam chceš? A on mi říká, proč bych tě tam nechtěl? Já říkám, no situace je taková maková. On říká, já to absolutně takhle neberu, prosím tě. Samozřejmě seš můj host, seš můj kamarád a rozhodně se za tebe nebudu stydět. A propos to samý, asi až skončíme, tak Andrea Verešová, tuším, křtí nějaký parfém. To samý jsem volal teda jejímu manželovi Danovi. Říkám, Dane, prosím tě, můžu se tam za váma přijít podívat? On mi říká, prosím tě, proč vůbec takhle přemýšlíš? A já říkám, no já se ptám, protože tam jako nechci za vám rozvrátit jako váš event a ani tam nechci jako zbytečně vyvolávat nějakou pozornost nebo vás neuvádět, nebo spíš uvádět tedy do rozpaků. Jako, jo. Takže to jsou jako opravdu případy, dřív by mě to ani nenapadlo, jako prostě přijde pozvánka, tak se seberu, jdu, většinou ty lidi mají radost, že dorazím. Teď to radši dvakrát ověřím po SMS nebo telefonu, jestli opravdu jako to neuteklo jako v nějakému tomu organizačnímu týmu, abych tam nespůsobil nějaký jako zbytečný rozruch, ať už já nebo Anna, ale ta je definitivně doma, takže tam jdu jenom já.
1: Jak to vlastně vnímá Anna? Víme, nebo já o ní vím za tu dobu, co vás znám, že nemá úplně ráda pozornost, má ráda svůj klid a teď ta pozornost je i částečně teda negativní, tak jak ona se s tím bere?
0: Anna si myslím paradoxně, jako tak, jak byla taková neutrální, co se týče tedy vůbec politiky, podpory motoristů a podobně, tak teď začala být jako hodně akční. A ona je taková, že je prostě po mámě, to znamená, je naštvaná, slušně řečeno, a říká, mě už fakt ty lidi jako lezou na nervy za to, jak a co mi píšou, co dělají a jak dělají. Jo, takže proto říkám, ona je v tenhle ten moment jako na tom tak, že není tak extrovertní, jako dokážu být já. A ona prostě říká, já tam nepůjdu. Já se s nima nechci potkávat, já se s nima ani nechci bavit a já ani nechci, aby se ta negativní atmosféra nebo nějaká ta animozita přepisovala, podepisovala na mě a jako na náš jako společný život. Jo. Takže říká, tam nejdu.
1: Věnuje se biznisu?
0: Věnuje se práci, která jí baví, i biznisu, protože musím říct, že do toho je zažraná úplně neuvěřitelně a jako za mě asi jako za to o to víc prostě vážím, protože je to úžasný mít vedle sebe ženskou krásnou, která se pro něco dokáže natchnout a něčím opravdu dokáže žít. Jo. Takže já někdy až si říkám, ale jako dobře, nemáme teda děti, ale teď teda máme tady děcko jako zvaný Pilates v dobrým slova smyslu, ale už jenom kvůli tomu třeba teď na Tenerife letíme jenom na 2 týdny s dětma, většinou jsme bývali 3, protože jako nemůže nechat jako ty její klientky vychladnout.
1: Chápu, vychladnout, hezký spojení. Hele, ty tu otázku dostáváš určitě jako pořád, určitě jsi i ode mě v minulosti dostal, no. Ale co ty děti teda? No, nerozmyslela si to Anička?
0: Ne, jako děti si myslím, že opravdu asi nějak nehrozej, protože vždycky je to takový, že ve správný moment se někde potkáme s nějakýma kamarádama, který ty malý děti mají. Nebo letíme teda v letadle, což je ta horší varianta, který jakoby zrovna připadá, je to připodobnivé jako tady k tomu karlovarskému ukradenému festivalu těma liberálava. Tak stejně v tom letadle lítají ty liberální rodiče s těma nevychovanýma smradama. Takže to je pro nás úplně nejlepší antikoncepce. Jo. A nejhorší je, že teda my většinou letíme v biznisu a za náma hned je řada, kde je víc místa. Hmm. Myslím, že to je 3. řada v tom letadle. A tam si ho teda oblíbili právě maminky s těma jako dětičkama. A to ti teda můžu říct, že když si vemu, že zaplatím poměrně jako velký peníze za nějaký luxus a komfort a za tebou teda permanentně je DAF jako něco jako mateřská školka, která se tam různě povaluje po zemi, řve, kope ti do sedačky. Nejlépe ještě teda, když do toho jako opravdu, což se nám taky děje, ta maminka jako začne na podlaze to dítě přebalovat, přitom tam má přebalovací pult na záchodě. Věř mi, tohle už se nám stalo snad možná 3x, 4x po sobě. A když tam posraný děcko prostě za tebou někdo začne přebalovat, v tom letadle to dítě se podle mě posere úplně na druhou, jako jo. Takže ani ta klimatizace to tam nestačí jako vytáhnout. A letušky, když ty matky upozornějí, hele, tak jako 2x se stalo, jako že z té maminky začaly padat takový výrazy, než ty sračky, co vypadly z toho smrada teda, jako jo.
1: Jako třeba?
0: No já nevím, jako posílá letušku do prdele prostě a to jako, ale fakt až mě to zaráží teda. Jenom za to, že ji upozorní, prosím vás, použijte přebalovací pult jako na WC v kabince na letadle, jako
1: Ale to mě u tebe vždycky zajímalo, ty jsi neuvažoval nikdy třeba o soukromém tryskáči, protože víme, že v Česku, teď jsme ho viděli třeba v dokumentu Leoše Mareše, víme, já nevím, i o Rytik, že jim lítá na
0: dokumentu. Ale já jsem na to lakomej. Já opravdu, jako mě se i kroutějí ty lakomí závity, když mám zaplatit ten biznis. Ale pak jako to dám, ale musím říct, že jako opravdu soukromý letadlo, kdybych měl aspoň nějaký důvod kvůli práci samozřejmě, tak jako jo. Několikrát se přiznám, už jsem měl našlápnuto k vrtulníku, naposledy minulej týden nebo před 2 týdnama, kdy jeden můj kamarád i volal, že je k mání hezký stroj. Mm-hmm. Takže ten vrtulník by měl jako větší smysl, už jenom když si vemu, že bych se měl dostat ze Všenor, prosím tě, řeknu do Kýjí dneska. Mm. Jo, protože tím vrtulníkem jsem tam za 20 minut, i když budu oblítávat Prahu, autem si to nedovedu představit. Teďka jsem začal jezdit i na motorce. No.
1: Lakomej seš, jo? Já mám pocit, že všichni o tobě musí mít jako mínění, že prostě ty auta, že určitě rozhazuješ nevíc co s penězma.
0: No, ale tak jako dobře, to, že si koupím jako drahý auto, tak ale mě jako sleduješ, znáš mě, já si dojdu v klidu na tlačenku s cibulí anebo na párek na cukráku a nebo natočenou zmrzlinu někde u stánku. To znamená, já říkám, těch peněz si vážím, pořád si vážím každý vydělaný koruny. A abych třeba dal za let, tuším, myslím, že jednou mi to někdo říkal, si to nechal nacenit na Tenerife za soukromý letadlo. Myslím, že 750 000 korun jenom za tu jednu cestu, protože to letadlo tam na tebe nečeká, vrací se zpátky. To je, Štěpáne, strašný, 1,5 milionu korun. Chápu, že asi bych to třeba zaplatil v případě, že bych tam měl já nebo někdo z rodiny nějaký, řeknu, velký zdravotní, vážný zdravotní problém. Tak tam pak samozřejmě to jako smysl má, ale jinak ne.
1: A co Tenerife vůbec? Jaká je atmosféra teďkon?
0: Tak na Tenerife po válkách, no s Vlastou jsem se potkal, nevím, asi úplně extra kamarádi jako nebudeme, nicméně jsem měl jako dobrý pocit z toho a bylo fajn, že jsme se viděli. že to jsem to bral jako zase takový jako chlapský, popovídali jsme si, Vlasta je Vlasta, ten prostě už taky jiný nebude, samozřejmě v tuhle tu chvíli na ten rife drští oheň a síru, že je to tam parta taková a maková a onaká. Já jsem tam spokojený, věřím, že tam budu spokojený a když se teďka s Vlastou potkám, tak jako za mě v pohodě. Paradoxně si myslím, kdo tu situaci pořád neunesl a neunáší, je Vlastovo bývalá paní, teda Zuzka, kterou jsme i několikrát potkali, mohla jako přijít ke stolu, konkrétně třeba pogratulovat Aně k narozeninám, protože jsme se potkali ve stejné restauraci, ten moment nevyužila. Jo? Takže ta je možná ve finále víc zaťatá, zaseklá teda, než Vlasta, ale čas možná se jako i tady jako nějakou formou v tom dobrým slova smyslu podepíše v nějakým tom navázání toho vztahu.
1: No Vlasta teď vlastně odhalil novou partnerku, dejme tomu. Tak
0: sranda je, že tato nová partnerka nám vyřizovala doklady, prosím tě, takzvaný NIE, což je takový jako místní IČO, který potřebuješ, prostě bez něj se ve Španělsku nikde nehneš. Ať chceš koupit nemovitost, založit bankovní účet, registrovat auto. Takže Alexandra vlastně nám s Anou zařizovala teda to NIE, ono už to bude možná 5 let, pomalu 4 roky určitě. A navíc ona je, myslím, Makedonka, jo. Takže bezvadný bylo, že já teda španělsky umím fakt hodně málo. Ona neuměla úplně extra anglicky, ale domluvila se a ve finále jsme spolu teda mluvili srbochorvatsky a ona měla strašnou radost, že s ní někdo mluví. Takže mě byla velmi sympatická, jako musím říct, a to, co se tam odehrálo mezi ní a Vlastou, ale já to je jako v celku chápu, jako jo, protože u mě se v životě stalo to samý. Takže Vlasta má nějaký věk, a teď samozřejmě ještě nechce být odejít jako do starobince a do důchodu, pořád jako plnej síly, testosteronu. Takže chápu, jakoby, že navázal nový vztah, protože upřímně tím se nechci dotknout Zuzky, ale prostě samozřejmě ona už chce mít určitý klid, určitou pohodu, už ten život asi vidí jinak, už to není takový to skákání, bláznění, jásání, párty a mejdany a i možná děti už jsou větší, takže možná i tohle je jako jeden z důvodů, tedy proč jako ten vztah jako přestal fungovat. No.
1: A závěrem se zeptám ještě na tvůj podcast 80ky, no. Spousta zajímavých hostů. A
0: já mám z 80ek radost, protože ty hosty, který tam mám, to nejsou žádný, až teda řeknu na Čendu Absolona, třeba nějaký extra známý osobnosti, to jsou opravdu lidé, kamarádi, vrstevníci nebo mezivrstevníci mýho táty. Jsou to všechno lidi, který já jsem i zažil teda z různých situací z těch 80ek jako tehdy mladý ucho. Ale vím, to byly persony, to byly chlapy, jako jo, to byly jména, to byly někdo prostě, to byly lidi, kteří měli luxusní káry, luxusní buchty, přišli kamkoliv do podniku, kde já jsem tam stál z nudlí u nosu a voháněl jsem se jménem jako, nebo přes dívkou mýho táty a stejně mě tam kolikrát jako chlapy a hory nechali čekat. Ale jakmile přišel někdo z těch borců a takhle si mě chytil za flígr, říká ty vole, to nevidíte mladýho kačera, ale já teda chlada nebo obráceně. Tak jako to mě baví, baví mě se s nima bavit, protože za A je to teda i moje mládí, za B je to i teda doba, která je neuvěřitelným způsobem dneska možná záměrně komolená, úplně zbytečně někam jako dehonestovaná, ty lidi, kterým jako říkám, už jenom z toho pojmu veksláč, melinář, prostě to byl obchodník, jako bez něj jako se Česká republika neobešla a dneska, jako když mi někdo nadává do veksláků, tak já se tomu směju, protože říkám, jestli někdo někoho nazval v osmdesátkách vexlákem, tak bylo jasný. To byl možná mezi určitou skupinou lidí jako větší pojem, než kdyby si byl tajemník UVKSČ, prosím tě, tam by ti plivli do ksichtu. Ale když někdo řekl, ale to je pan veksláka, jako, tak bylo jasný, že přišel jako pan někdo. Že jo.
1: A máš plánu nějaký třeba zajímavý hosty, nějakou fakt bombu?
0: Tak jako z těch 80ek se to postupně překmitává asi do možná 90ek, 2000ek, kdy se mi ozývají někteří mý tedy zase kamarádi, přátelé, letití. Někteří taky měli něco odsezeno třeba kvůli Radovanu Krejčířovi nebo byli i v takovém, jako řeknu, nepříjemném světle a fokusovaný od toho Radka. a říkají mi, hele, my když to vidíme, tak my bychom jako šli do toho studia snad s tebou, jo. A já říkám, wow, jako myslím si, že máme hodně právě společných zážitků a hodně momentů. A říkám, ale nechme si to na konec léta a pak možná teda pokud jako to bude trvat a platit, budeme případně stříhat nebo jako nemusíte být ve obraze. A oni říkají, ne, ale my tady z toho cítíme z té tvý práce jako něco, že to dává jako smysl a my možná k tomu jako rádi povíme a vypovíme. Takže jako věřím v tom, že teda ty osmdesátky se překmitnou možná do dvoutisícovek a zase to chytne jakoby úplně jinou vlnu a úplně jiný náboj, než to, co produkujou někteří v dobrým slova smyslu tví vrstevníci, ale to je takový tlachání jako už o něčem, co dvakrát někdo dávno přežvejkal a vypliv, jo.
1: A když jsme zmínili Radovana Krejčíře, tomu se vyjadřoval taky spoustukrát, ale zajímá mě, nedávno Jiří Hynek byl v Jihoafrické republice, vyfotil ho u soudu, co jsi říkal na ty fotky, jak teď vypadá Radovan Krejčíř? A...
0: Tak zestárnul jako my všichni, no, takže určitě tam nezažívá nic, co by mu kdokoliv z nás záviděl a vnitřně si jako říkám, ale ta karma opravdu jako je karma, jo. A to, co si jako napáchal na svém okolí, na svých blízkých a na všem možným, dostal si xkrát v životě nemalou šanci, nedokázal si ji využít. A vždycky jsi to skurvil nejenom sobě, ale i svým dětem, svým manželce, tak teď se ti to asi vrací. No. To, že tam za ním Hynek doletěl, to bylo jako dobrý téma, ale myslím si, že asi taky to zase vyšumí a skončí, protože nepředpokládám teda to, co se pořád řeší, že by byl Radovan vydaný tady do Čech. Já vím sám, že prostě Jihoafrická republika je jenom o úplacích, o ničem jiným. Tam jako na nějaký diplomatický nátlak a podobně jako České republiky se Jihoafrický establishment může vysrat, jako my jsme jim u zadku. Tam prostě opravdu někdo musí přijet a zaplatit tam za něj v uvozovkách nějaký výkupný, pak by ho možná jako vydali tady do Čech, ale osobně si nemyslím, pokud to neudělá někdo z rodiny, že by to teda český stát rozhodně jako tohle to chtěl udělat. Možná to udělá pan Čermák teda, nebo jak se jmenuje.
1: Herec, který vlastně hrál Radovan Krejčíře. No a myslíš si, že teda nemá už kromě rodiny třeba vlivný přátelé, který by za tohleto...
0: Já si myslím, ale nebo vím, že víceméně tím svým chováním a jednáním naopak jako všechny posunul do kategorie takové naštvanosti, nasranosti a kromě opravdu třeba maminky, nevěřím tomu ani jeho nejbližší, že by mu chtěli nějak pomáhat.
1: Richarde, moc děkujeme za rozhovor a užij si.
0: A díky taky, děkuju, rád jsem tě viděl a jsem rád teda, že jsi to přežil ve zdraví, játra vypadá, že máš normální.
1: Jo, zatím držej.
0: Tak jo, Štěpáne, děkuju taky. Díky.

0: být reprezentován tím nejvyšším činitelem, které je hlava státu, jak tradičně vlastně z tohoto pojmenování v ústavě a označení v ústavě vyplývá. Nicméně zcela souhlasím s panem profesorem, a my jsme se nedomlouvali předem, zcela souhlasím s tím, že samozřejmě za zahraniční politiku státu odpovídá vláda, neboť ta nese na trh vlastně svou politickou odpovědnost, která je materiálně stělesněna vládní politikou, ke které se zavázala ve svém volebním programu a ve vládním prohlášení a v každodenní činnosti, kde je vlastně samozřejmě na pranýři a pod očima veřejnosti a pod tlakem a kritickým pohledem veřejnosti. Současně, co mě zarazilo, bylo v tom návrhu pana prezidenta, bylo to, že vlastně ústavní soud může rozhodnout alternativně, buď za A, za B nebo za C. Vlastně sám petenci nebyl jist tím, co vlastně chce. Ta účast byla jednoznačná, vláda nemá bránit mu v té účasti na tom mezinárodním jednání, ale samozřejmě ta alternativnost toho návrhu vyvolává jistou nejistotu a možná nejasnost toho, po čem hlava státu, co vlastně žádá. Dále, co mne zarazilo při čtení toho samotného návrhu, bylo to, aby v budoucnu, vzhledem k tomu, jaká je tradice zastupování státu navenek, aby v budoucnu ústavní soud interpretoval, jak to má vlastně být. No, ústavní soud nemá tu interpretační pravomoc v České republice, na Slovensku ano. Ale samozřejmě ústavní soud neodolal této možnosti a je zřejmé, že svou roli soudu, který dohlíží na dodržování ústavnosti, i v tomto směru vlastně vykonává. Takže to mě úplně nepřekvapilo, přesto vlastně tím odložením rozhodnutí, jakoby ústavní soud potvrzoval tu svoji roli toho, kdo je tím posledním soudcem té pravdy, jak to vlastně má být dobře interpretováno, co v té ústavě je a v jakých souvislostech ty vztahy mezi ústavními institucemi lze vykládat. No a ten třetí bod se týkal toho, jak s tou Ankarou. Ankara před a po. Domnívám se, že to, co bude po Ankaře, je velice důležité. A nikdy předtím si nevzpomínám, že by veřejnost byla tak vtažena do toho jednání NATO, summitu NATO, tak jako právě teď. Děkuji. Ano, já si myslím, že to je dobře. Ale tím pádem chci říci, že vlastně ten vnitrostátní nelad, nechci říci nesoulad, ten nelad vlastně je zasazen do toho mezinárodního kontextu. A proto vlastně vybízím všechny, aby četli vlastně deklaraci ze summitu v Ankaře, a která se projeví do těch vnitrostátních politických, ale i ústavně právních souvislostí poměrně výrazně. Odbočím a v těch několika minutách vám sdělím, že jsem byla překvapena, jako vždycky akademici jsou překvapeni realitou, že dávno nejsem expertem na vojenské obranné systémy, proto jsem ráda, že kolegové vlastně určitě vnesou do toho mě osobně světlo. Ale vlastně takový spojenectví mezi Spojeným královstvím a mezi Francií i poté, co Velká Británie vystoupila z EU, vlastně v obranných systémech nukleární obraného zastrašování nebo zadržování vlastně trvá a prohlubuje se. Jinými slovy chci říci, že vlastně před rokem 11. 7. 25 byla obnovena obnovena nebo revidována smlouva mezi UK a mezi Francií, která se právě týkala velice detailního propracování závazků těchto dvou států v obranných systémech Defense and Deterrence. A vlastně dotýká se to takových záležitostí, které možná naší vládu určitě zajímají. Promítlo se to také do 13.7. letošního roku, promítlo se to do koalice ochotných a těch 9 států spolu s Ukrajinou, států, které navazují na tento krok dvou nukleárních velmocí v Evropě, navazují při spolupráci při výrobě zbraní, poskytnutí Ukrajině zázemí pro výrobu moderních zbraní, pro použití vlastně letadel Rafale, 16 Rafale třeba na území, které je územím, je bojištěm a území, které poprvé použije systémy, které ještě dosud nebyly použity v jiných zemích a tak dále a tak dále. Jinými slovy chci říci, že Ankara před a po je vlastně jistým promítnutím toho mezinárodního dění, mezinárodního soupeření o, teď to řeknu francouzsky, entente industrielle, průmyslová dohoda v obranném vojenském průmyslu. Dohoda, která možná má souvislosti a konsekvence v uzavírání mezinárodních smluv. A včera, nebo dneska ráno jsem zaznamenala, že Česká republika vlastně podepsala smlouvu ministra zahraničních věcí s ministrem zahraničních věcí Izraele, je to tak, o vzájemné dohodě. A jinými slovy chci říci, že pravděpodobně ten spor mezi hlavou státu a vládou se přenese do formy uzavírání mezinárodních závazků, nikoli těch prezidentských smluv, ale pravděpodobně rezortních, vládních nebo rezortních smluv. A to tím se vlastně možná ten spor o to, co je smyslem článku 49 po euronovele, se odsune. A domnívám se tedy, že jestliže vláda nese na trh své tričko a svou odpovědnost a premiér řekl, že vlastně tu koalici ochotných by rád viděl raději pod deštníkem EU než mimo deštník EU, tak pravděpodobně je to jistá obrana i toho veta v rámci EU, ale nevím, protože prezident kdysi v Bruselu řekl, že je třeba veto v EU úplně zrušit. Takže možná premiér vlastně uvažuje, pokud je proti té koalici ochotný v tomto formátu, který je otevřen jak státům, tak mimostátním a soukromým industriel, tak vlastně je v tom nějaký cíl, který asi ventiloval tímto způsobem. Děkuji za pozornost.
1: Děkuji moc, paní docence, a docence mě pomohla v tom, že jsme nemuseli použít našeho dvorního tlumočníka, a že jsi to řekla i v českém jazyce, tak děkujeme dvakrát. Ano, aj ty. Tak děkujeme velmi pěkně. Pan plukovník Štefec bude mluvit anglicky? Ne, česky, dobře.
2: Dobrý podvečer, nebo vlastně už prakticky večer. Já se trošičku přiznám se, nejsem právník, čili nejsem vázaný nutností dodržovat pravidla toho té právní mluvy a držet se striktně zákonů, ale můžu si dovolit, protože leta letoucí jsem se pohyboval mimo jiné v oblasti zbrojních zakázek, korupčních řetězců a tak dále, které vlastně tady kolem nás řádí. A občas jsem se vynořil na tuto hladinu, abych se podíval, jak to reálně má fungovat podle zákonu, ale zdaleka ne vždy to tak skutečně funguje. A můžu si z tohoto titulu brutálního vojáka dovolit některé odbočky a některé věci, které, jak říkám, právník by si dovolit skutečně ne nemohl, ale vlastně neměl ani. Takže Angara přední, co je přední, co bylo po ní. Zásadní věc, která dneska, takhle, ještě já se kratince zastavím u pozice prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil. Doufám, že nebudu utlučen špinavou žížalou ze strany právní po mé levé ruce, ale tady totiž proběhla argumentace, před Ankarou proběhla velmi široká argumentační válka o to, proč tam prezident musí být. Jedním z těch základních prvků, který se tam objevoval, takový ten leitmotiv jistý, bylo to, že prezident je bývalý voják a má velké kontakty v rámci Severoatlantické aliance, v jeho vedení a podobně. No, tady platí, já si dovolím citovat z jednoho krásného filmu, který naprostá většina z vás určitě zná. Je to film, Ježkovi oči, Těrasky byl, majore, Černí baroni, omlouvám se, ta barva mě vypadla. Ale kdy tam bylo krásně řečeno, čo bolo, to bolo, Těrasky jsou majorom. Pan Petr Pavel je v současné době prezidentem České republiky. Čím byl předtím, je naprosto irelevantní z tohoto pohledu. A měl by v první řadě, přesně podle ve smyslu tedy ústavy, mít v první řadě na mysli zájmy České republiky. Nic jiného. To, že tam má nějaké kamarády, že tam měl přátele, to bylo. Já nějak se tím netajím, byl jsem také vysokým hovadem v rámci Severoatlantické aliance, byl jsem členem Vysokého bordu národních ředitelů pro vyzbrojování, proto vím, jak Severoatlantická aliance funguje. Dodneska si dopisuji třeba se svým bývalým polským kolegou, ale vůbec to neznamená, že lidé, kteří tam dneska jsou na těch pozicích, a on tam už také byl před poměrně drahnou dobu, jsou mými přáteli a poskytují mě bezproblémové informace nebo něco podobného. Druhá věc, kterou bych chtěl připomenout další film, to je Šíleně smutná princezna. Také většina z vás určitě zná moment, kdy vybíhají z toho sklepa oba ti králové a slyší první dělostřelecké výstřely a ta princezna říká, zastavte to, jste přeci králové. Oni říkají, nemůžeme, teď už je to v rukou generálu. A to je přesně ten problém, který definuje pozici prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil. Tahle pozice je ryze formální. Je to ceremoniální pozice, kdy on samozřejmě jmenuje generály, potenciálně podílí se na v úvozovkách vyhlášení války, i když to je samozřejmě daleko složitější, těch stupňuje tam mnoho, ale všechno vyžaduje kontrasignaci. Všude je kontrasignace premiéra, všude je potřeba souhlas vlády, souhlas sněmovny a tak dále. Čili z tohoto titulu ta argumentace, která byla běžně používaná v médiích, je naprosto nesmyslná. Nemá jakoukoliv logiku a nemá žádný právní ani osobní lidský rozměr a základ. To je první věc, o které bych se tady rád zmínil, aby se tato věc uvedla na pravou míru z hlediska mě jako vojáka. Další věc, co znamenala Ankara, respektive z pohledu mě jako člověka, který se dlouhá léta zabývá bezpečností a velmi úzkým rozhraním mezi bezpečností a politikou. Mimochodem je velice zajímavé, že naprostá většina politiků, kterých se zeptáte, co to je bezpečnost, jestli by dokázali definovat, vůbec netuší, o čem mluvím. Jsou úplně mimo. Nedokáží vůbec říct, co to znamená bezpečnost České republiky, co to znamená vytváření obrany schopnosti a co to je třeba doktrinální, co jsou doktrinální problémy, které s tím souvisí, protože Česká republika nemá žádnou obranou a bezpečnostní doktrínu. Nic takového jako základ definice rizik, které nám tady hrozí. Takže co Ankara? Prvním problémem sporu, tak jak vidím já jako občan, a nejsem to jenom já, je to vlastně širší konsenzus mezi lidmi, kteří se těmito problémy zabývají. Základním problémem, který tady vznikl v rámci toho sporu, nebo který způsobil ten spor mezi prezidentem a vládou, bylo to, že prezident republiky potřeboval dostat na mezinárodní fórum to, že nesouhlasí s vládou České republiky. Ten spor byl primárně vůči České republice o tomhle. Byla tady vytvořená určitá situace, kdy prezident republiky si mohl a nemusel, připomínám, to říkám na rovinu, připravovat určité předpolí pro budoucí rozjetí sporu s vládou, které by mohlo skončit jejím odvoláním. Ale to je čistě záležitost relativně úzkého kruhu lidí, kteří se zabývají bezpečnostní problematikou České republiky. Další věc, která tady byla, samozřejmě jsou peníze. Obrovské peníze, které máme nalívat do zbrojení v rámci Severoatlantické aliance. Je to o vynakládání těch takzvaných až 5% HDP na zbrojení. Problém je v tom, že všichni mluví se o tom, že musíme dávat 5% HDP, až 5%. Ale 5% HDP, ne DPH, jo, podotýkám. 5% HDP na zbrojení. Jenže problém je v tom, na co to máme vynakládat. Protože to, co se tady po nás chce, je v první řadě, abychom se připravovali na jakousi válku, kterou nikdo nedefinoval. Protože přesně tak, jak nikdo nedefinoval to, co chce Petr Pavel v té Ankaře, nikdo nedefinoval, na jakou válku my se vlastně připravujeme. V čem má spočívat budoucí bezpečnost České republiky? My potřebujeme vybudovat armádu.

pracovat. A vlastně vůbec nic za to nezískáváme. Ale jak se ukazuje, jedná se v první řadě o to, aby se tyto peníze přesměrovávaly na zástupnou válku mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. A to je ten základní problém, který tady dneska vidím. A samozřejmě je to do značné míry podporováno zájmy zbrojařských koncernů, mezi které už dneska patří i české zbrojařské koncerny, nové české zbrojařské koncerny, ať už to jsou Impéria, pana Strnada nebo pana Drdy a dalších lidí, kteří se tady v tomto, nebo pana René, no teď mě to vypadlo, majitel české zbrojovky, kteří se v této oblasti pohybují jako ryba ve vodě a samozřejmě jejich majetky rostou nade všechny meze v podstatě. Pan prezident se chlubí takzvanou českou tou muniční iniciativou. To není jeho nápad. Ten nápad zešel právě z těchto kruhů, kde zatím stál Omnipol, stály zatím firmy právě kolem pana Strnada a tak dále. Takže dneska se jedná o neskutečné miliardy korun, které my máme vynakládat na válku, která není naše. To je první věc, to je takový ten aspekt finanční. A samozřejmě já chápu pana Pavla, který je určitým způsobem do značné míry těmto, nebo nebudu říkat určitým způsobem, skutečně do značné míry, zavázán tady těmto lidem, kteří vlastně se v té zbrojařině pohybují a podporují ho naprosto otevřeně. Ten další aspekt, který tady je, je bohužel velmi takový nebezpečný, já bych to řekl asi takhle, je nebezpečný pro Českou republiku. Všimněte si jedné věci, ono totiž Ankara, a to si málo kdo uvědomuje, je labutí písní Severoatlantické aliance. Okamžitě po Ankaře, ona totiž Severoatlantická aliance, a to je zase moje oblíbená teze, neexistuje. A to, že ta existence Severoatlantické aliance vychází z takového velmi zvláštního procesu. Ona už před poměrně dlouhou dobou, zhruba koncem 90. let, chcípla. Nyní leží někde u plotu a to, co vidíte jako pohyb, je obrovské množství muších larev, které na ní hodují a ta Severoatlantická aliance jako taková je ale mrtvá, protože jestliže neplní signatáři konkrétní smlouvy jeden jediný základní článek, který je závazný pro všechny, no tak to je asi špatně a ta smlouva je neplatná. Já bych, nevím, co mi na to řeknou právníci, ale článek číslo 1 říká, zavazuje, jako jediný závazný, zavazuje všechny členy aliance řešit veškeré problémy, které vzniknou mírovými prostředky v souladu s chartou OSN. V současné době nic takového nevidíme ani u jednoho jediného člena, velkého člena. Ani u jednoho velkého člena aliance, takzvaného signatáře tedy. Naopak vidíme tady obrovskou tendenci separování aliance a vlastně, víte, co je základní problém dneska? Spojené státy se odmítli podílet na eventuální případné evropské válce. To je obrovský problém, který řeší v první řadě Británie. Všimněte si jedné věci, která nastala v souvislosti s Ankarou. Evropská unie schválila platby Británii za nákupy zbraní na Ukrajinu, za vývoj, nákupy a tak dále. To je to, co předtím schválila Spojeným státům. Takže Británie a Spojené státy mají dneska zhruba stejná práva z hlediska čerpání prostředků Evropské unie na nákup zbraní. A to je velmi zvláštní. Británie se totiž navenek, ono to má svůj reálný základ, Británie totiž se snaží poté, co Spojené státy vycouvaly z toho válečného úsilí jejich o likvidaci a rozdělení Ruska, tak se snaží zajistit si podporu všech ostatních zemí
z evropských, severoatlantické aliance,

0: toho důvodu, aby v případě, že skutečně dojde k té velké válce, dojde ke sformování něčeho jako Grande Armée 2, tak aby tady bylo co nejvíce zemí, které se na tom účastní, jak ekonomicky, tak zbrojně, tak fyzicky, aby tady byl dostatek lidí, které bude možno dodávat právě do toho kotle této války, do toho mlýna, který dneska vidíme na Ukrajině. Problém, který si bohužel naprostá většina lidí v Evropě, respektive my si to uvědomujeme jako lidi, kteří se tím zabývají, ale politici se tváří, jako by si to neuvědomovali. Teď bych krátce jenom se zmínil, paní Kalasová řekla, že nechápe, jak můžou ryby ovlivňovat globální politiku, protože mnoho zemí Evropské unie požádalo o výjimku v dovozu ruských ryb a lovu ruských ryb. Já to chápu, oni nerozumí tomu, že lidi potřebují jíst. Jo, to jde mimo ně, mimo tuto politiku Evropské unie. Ale na druhou stranu to samozřejmě je ten problém, na druhou stranu to má i svůj průměr do toho, že ti politici nechápou ani to, že my nechceme umírat. Jo? Potřebujeme jíst, nechceme umírat a válku nechceme. A spousta lidí prostě vůbec nepřemýšlí nad tím, že oni chtějí válčit s jadernou velmocí. Pořád hledají cesty, jak eliminovat tu schopnost Ruska použít jaderné zbraně, ať už vnitřním převratem, nebo schopností ty jaderné zbraně zničit předtím, než budou odpáleny, ať už to jsou drony, nebo cokoliv jiného a tak dále, obklíčit to Rusko nějakým způsobem a ty jaderné zbraně mu zablokovat. Amerika si uvědomuje, že tohle není legrace. Ta Trumpova slova nevyměním Manchester za americké Pensylvánie, někde za nějaké americké město, za New York, to má svůj hluboký význam. A vlastně on řekl, já za vás válčit nebudu. Evropa do dneška mávala klackem Spojených států, teď už nemůže. Proto ti Francouzi, proto francouzské jaderné paraplátko, proč francouzské, britské jaderné rakety jsou totiž blokovány ve Spojených státech. Velmi významná část raket Trident nemůže být odpálena bez kódů dodaných ze Spojených států. Takže to jsou věci, které my musíme brát do úvahy. Musíme si uvědomit, že se nás tady někdo snaží nahnat do konkrétního válečného konfliktu, který nemůžeme vyhrát. A je tady ještě jeden aspekt. Všimněte si toho, jak vznikla takzvaná balistická iniciativa, ochrana proti balistickým raketám. Česká republika v tom není. Pan premiér prohlásil, že možná bychom se k tomu přidali, ale má to jeden zásadní problém. Jedná se o výrobu a montáž těchto raket na území východních zemí. Německo má licence, Ukrajina je dostane a montáž by měla probíhat na území zemí, které jsou formálně členy NATO, ale nejsou členy té koalice balistické a vlastně tím pádem oni nechtějí vytvářet cíle pro potenciální jaderné údery na svém území. Vytváří je na území států, které nesouvisí s jejich územím. A to je problém, který by nás měl zajímat a měl by zajímat i naši vládu. A já si myslím, že tohle je takový leitmotiv, kterého bychom se měli držet. Ptát se, pane premiére, páni ministři, co děláte pro to, aby Česká republika byla bezpečná? Co děláte pro to, aby ta válka tady nebyla? Děkuji.
1: Děkuji vás, Jardovi Štefcovi, díky vás, výborný. A nyní Jan Schneider.
2: Dobrý večer. Četli jste dneska noviny? Z kosmodromu Baikonur vystartoval Sojuz, který nese tři kosmonauty. Jednoho kosmonauta ruského, jednu kosmonautku ruskou a jednoho amerického kosmonauta. Toto je background všeho, o čem mluvíme. Včera psali zase v novinách, kolik procent zemí odebírá ruský zkapalněný plyn. Čili všechno, o čem se tady bavíme, jsou z jistého hlediska, omlouvám se, blbosti. Ta realita je trošku jinde. Druhá světová válka vznikla nad kritickou koincidencí chamtivosti a fanatismu. Ten fanatismus shledáváme, ale kdyby nebyl krmen tou chamtivostí, to znamená těmi investicemi západního kapitálu, tak by Hitlerovi pohrobci do dneška akorát vyřvávali v mnichovské pivnici. Z tohoto hlediska, když zjišťuju, jak se ten fanatismus, ten antirusismus rozšiřuje tady po celé Evropě, tak a teď mě promiňte, nekamenujte mě, tak já si myslím, že ten Green Deal je opravdu mírotvorná iniciativa, protože, jak říkal Ivan David, Evropské společenství uhlí a oceli se změnilo v Evropskou unii bez uhlí a bez oceli. Ale to je zase velká brzda válečnému úsilí, čili když tady tomu fanatismu se nic nepostaví, tak jedinou brzdou bude to, že na to prostě nebude. Že ty tančíky je možný vyrobit za použití obrovského množství zajímavých vzácných kovů a obrovského množství energie. Když nebude, tak se bude válčit jenom bombou. Já bych se tady chtěl vrátit k tomu prezidentovi ještě. Pan profesor Gerloch tady řekl krásnou věc, že prezident má mít takovou v podstatě brzdící roli. A tento chaos nastal, když on jako správný motorkář zatáhl za hemd a akceleroval. To je absolutní nepochopení nebo dokonce zneužití ústavní role prezidenta. Ještě jednou takový detail ze srovnání těch ústav vyplynul, že do roku 92 včetně měl prezident, když přišel na vládu, právo jí automaticky předsedat. Zákonodárce ve své moudrosti, jako kdyby tušil, kdo se na tom radě mocne, toto vypustil. Čili to, že se prezident domáhal, že má automaticky právo předsedat té misi do Ankary, je naprostý nesmysl, protože toto z té ústavy vypadlo. Co se týče toho zastupování, ano, to zastupování je, zastupování státu navenek je vlastně formální, protože neřeší to obsahové. On by totiž musel mít, on by musel zastupovat ten stát v intencích vládou schváleného mandátu. To nenastalo. Tady je velmi pravděpodobná ta obava, že by tam něco žvejknul a on by v podstatě mluvil jako prezident republiky, mezinárodní společenství by mluvil svým způsobem závazně, ex cathedra. A pro nás by bylo hrozně těžké se z toho vymanit a říct a dokázat před arbitráží, že na takový výrok, takový názor neměl právo. Mimochodem, Tomáš Garrigue Masaryk měl velké problémy s publikováním svých článků, které si musel nechat schvalovat vládou. A tak občas publikoval pod pseudonymem a pak za ním chodili ministři, říkali, pane prezidente, váš styl je tak unikátní, že prostě jsme to poznali, takže prosím vás, dodržujte pravidla. Čili to bylo jeho, které měl i TGM na sobě. Tadyhle ještě k tomu je důležitý, někteří lidé se smějí pojmu duch zákonů. Já se tomu nesměju, protože si myslím, že právě ze srovnání těch ústav je určitá trajektorie vysledovatelná a že opravdu nevede k tomu prezidentskému systému, ale vede spíše docela důsledně k tomu kancléřskému, k tomu neprezidentskému. Co se týče Ankara, já jsem tady zaslech Angara, dokonce to je taky hezký od Ankary k Angare. Tady je důležitý, já to s tím vždycky potravuju, ale ono to fakt platí. Sledujte toky peněz. Sledujte toky peněz před Ankarou a po Ankaře. Tady se prostě ty peníze jednoznačně z té Evropy vysávají do Spojených států. Teďka další podobný úkaz. Prezident Trump řekl, že hormuzský průliv budou ošetřovat Američané, že za to budou vyžadovat 20% převážené hodnoty, pak teda milostivě slevil na 100% a pak to předpořil. On jako koňský handlíř, to je každých 5 minut, to má jinak, že ty státy, které budou provážet ty produkty hormuzským průlivem, by se zavázali k investicím do amerického hospodářství. Takže to je zase další zdroj, jak hrnou peníze do toho umírajícího amerického hospodářství. Já skutečně nevím, kdo tam bude dělat rukama, protože ona ta schopnost pracovat se velmi rychle v těch společenstvích ztrácí. No, víme, o co jde. Co se týče takového dojmu z té Ankary, je to něco podobného, jako jsme kdysi čítávali to rudé právo, že to je vlastně všechno úplně jinak. Když říkají, že je nejsvornější a nejsilnější formě, tak to vypadá, jak tady Jarda řekl, ano, je to takový ty poslední záchvěvy, protože se rozpadá. Je tam zajímavý vysledovat vlastně ten rozdíl. Ono se to, Babiš to tak jako nakous v té iniciativě těch 9 států řekl, že by se k ním přidal, ale bez Anglie. Tady to je zajímavé, prostě to je ta střední a jižní Evropa versus ta severní divoká vzteklá lajina, Velká Británie, Skandinávie, Polsko a Pobaltí. Tady se ta Evropa v podstatě takhle štípe, že ten střed a jih je mnohem moderátnější než ten sever, který je opravdu jako docela šílený. Další věc je zajímavá, přečetl jsem a v pátek o tom budu mluvit s Kateřinou Dostálovou trošku podrobněji, doporučuji přečtení zprávu Evropské komise o Ukrajině za loňský rok. Je tam spousta žvástů, ale pak to přichází, je tam asi takových 12 bodů, které jsou velmi tvrdý a velmi adresní. Začíná to tím, že odsuzují tu konfrontaci s Polskem, kterou jednoznačně Evropská komise tam píše, že ji zavinil svévolně Zelenský. To je jako dost tvrdý, ale je to asi bod 89 a oni zřejmě počítají, že k tomu jako nikdo nedojde. Pak je tam veliká kritika ústavního soudu, soudnictví, trestně právních orgánů a dokonce tam i kritizujou, že nerespektují ochranou zónu, nějaká přírodní rezervace, kde chtějí postavit ty větrníky. Tohle to dokonce píše Evropská unie, což je zajímavé. Ale těch kritických bodů tam je hrozně moc. Souvisí to i s tím, že třeba tento týden paní Knapová v Právu, která píše to fanaticky pro-ukrajinsky, nějak nevím, co se stalo, ale ona tam napsala jako zdrcující kritiku současné společenské situace na Ukrajině. A v podstatě to vyznělo v intencích toho, co teďka dal ten rozhovor Zalužný. Takže to vypadá, že ta Ukrajina je v podstatě asi, se tam bude něco rychle měnit, protože ten Zelenský asi bude odstraněn a vypadá to, že někdo tomu Zalužnému dělá cestičku k moci. Další věc je, že ta Ankara se odehrává v okamžiku, kdy Rusové dobili Pokrovsk. Ono se o tom málo mluví. Tam v roce 2014 Ukrajinci začali z ničeho nic budovat. Já nevím, jak je to vzdáleno od ruských hranic původních, ale říkají tomu Fortress Belt. Je to něco podobného jako v té Gaze, to znamená desítky, stovky kilometrů podzemních tunelů v několika patrech. To je těžce opevněné území, které dosahuje asi 50 kilometrů, které Rusové strašně těžce dobývají, protože válčit v městské aglomeraci je hrozně těžký a ještě když je to takhle podsklepený, tak to je téměř vyloučený. Rusové to musí dobít, protože tam jsou odpalovací místa pro rakety, které jsou opravdu několik minut od Moskvy. Takže tam to je prostě, jak se říká, conditio sine qua non. Prostě bez toho ta válka skončit nemůže. Co ještě tady mám? Jo, velice cenou formulaci řekl Jan Campbell, když se mluvil o té Ankaře, velice lapidárně to shrnul, že členské státy jsou udržovány ve strachu, který je trošku absurdní, a zároveň jsou udržovány v takové pocitu bez strachu ze zadlužení. Čili naprosto děsivě jsou tlačeny k tomu, aby zbrojili. A zároveň jsou cíleně zbavovány strachu z toho, kde na to vemou a jaké budou ty důsledky toho. To je velmi zajímavé, je vlastně dvojí zneužití, dvojí manipulace se strachem. Jak tady Jarda řekl správně, ta Washingtonská smlouva má pouze jediný závazek. Před mnoha lety s tím začal o tom úporně až otravně mluvit Miroslav Plhrajch. A myslím, že by měl velkou radost z toho, jak se to dostalo do povědomí, protože on neustále rozlišoval mezi tím závazkem a tím článkem 5, který je vlastně dohoda o tom, že když někoho napadnou, tak ty ostatní podle svého uvážení mu pomůžou. To znamená, že tam třeba dodají kojenecké vody a deky. Takže to je ten článek 5, vlastně, který to je zase další šílená demagogie. Důležitá věc je ta, že oni tady naprosto bezostyšně používají slovo strašení. A to znova odpovídá tomu, co říkal Jarda, že ta Washingtonská smlouva je reálně mrtvá, protože v tom článku 1 se říká, že bez použití hrozby. Tam je dokonce to odstrašování explicitně vyloučeno. Státy, členské státy na to nesmějí nikoho odstrašovat. Jenomže ono už slyším protiargument, který bych docela přijal, že to je totiž odstrašování jenom hubou. Protože odstrašování procentama, slibama a odhodláním a tvrzením o jednotě opravdu jako nikdy nikoho neodstrašilo. Mezi náma, kdo tady mluví o procentech, že musíme v rámci obrany státu vynakládat nějaká procenta, takový člověk efektivně patří do psychiatrické léčebny. To asi všecko. Děkuju.
3: Tak děkuju moc. Prosím vás, jestli budete mít mezi sebou navzájem nějaké dotazy, jako vy čtyři, jako, nebo reakce, můžete, jinak bych pak požádal přítomné hosty, kdo chce vystoupit, tak aby se sem dostavil a dostane potom mikrofon. Paní senátorka Hamplová.
4: Dobrý den, já bych vás chtěla hlavně pozdravit, já jsem ani nečekala, že budu vystupovat, když mám tady takové hosty, já jsem přijela na ně, tak jsem si psala poznámky. Já jen možná ze dvě, ze tři poznámky, které snad přijdou na vhodnou půdu. Především bych se vrátila k Ankaře. My jsme se tady s panem profesorem, aniž jsme se domlouvali, zhodli na tom, když to celé vzešlo, tak jsme řekli, to není žádná kompetenční žaloba, to prostě nemůže ústavní soud použít. Předběžné opatření nemůže použít. Všechno se stalo, takže jsme se pořád ještě přiučili. A protože já jsem také tedy povoláním právnička, pořád se cítím více advokátkou než senátorkou, takže vždycky říkám kolegům v Senátu, kde už tak třetina, bych řekla, používá vlastní rozum a už se tam dá sem tam něco prosadit. Doufám, že teď na podzim tam ještě přijdou nějaké posily a také jim některým snad pomohu. Takže opravdu Senát by potřeboval posílit. Já to totiž nazývám tady, že tady vládne totalita názoru. Já jsem to zažila, já jsem je trošku, budu používat českou mluvu, já jsem je na Kroměřížsku převezla, tam postavili do Senátu silné strany. Já jsem se opřela o starosty, protože mou oblastí je samospráva, od toho ústavní právo, tak mě starostové pomohli a když to řeknu, všechny jsme je převezli, oni to nazývají syndrom Kroměříž. Já doufám, že podobných syndromů bude víc, podobných kandidátů, protože opravdu to, co se tu děje, já to tady poslouchám, tak opravdu nevěřím svým vlastním očím. Já jinak taková poznámka ještě, já jsem měla díky svému věku, já to netajím, že mám 61, tak jsem osobně potkala všechny prezidenty. To se tak stane jako studentka pana Havla, potom jsem s panem Klausem dělala kampaň kdysi dávno v 90. roce, potom jsem byla po boku Miloši Zemanovi a teď máme pana Petra Pavla, jak bych to řekla, osobně to vidím jako největší nebezpečí pro Českou republiku, říkám upřímně. Potkala jsem všechny. A potom poslední poznámku, když jaksi zešla situace Ankara, že tam jel i pan prezident díky rychlému rozhodnutí ústavního soudu, kterému jsme se všichni divili, známe lhůty ústavního soudu, tak jsem řekla, když jsem se dívala na všechny ty reportáže a měla jsem i některé přímé kontakty, protože jsem teď přímo, já mě Lvové, tak mi tam scházelo slovo mír, proto jsem velmi, velmi, taky jsem to publikovala hned, snažím se trošku to PR-ko těm názorům na Facebooku dělat. Mám tam 102 tisíc příznivců, takže doufám, že tam také kus práce udělám, ale říkám, jako právnička, jako člověk, který se kolem té politiky nějak pohyboval a pokud teď se mě ptají někteří novináři, proč jsem vlastně šla jako kandidátka do Senátu, tak říkám, je to sebeobrana, že by bylo doporučováno, ať přeruším advokacii, ať přestanu zastupovat lidi tehdy v té době. Tak já jsem řekla, nejlepší obrana je dostat se do Jámy Lvové. Podařilo se, tak teď doufám, že teď ještě tam nějakou kus práci udělám. I panu profesorovi se budu snažit pomoct. Doufám, že se ocitne v Senátu, bylo by to skvělé. A musíme se opřít o vás. Ani nevíte, jak já i z té Moravy přijedu sem na ty 2 hodiny, že tady nabiju energii, jak co se týká tady přednášejících, tak vás. Protože někdy jako tam přežít v tom parlamentu, jako člověk, který je z praxe, 25 let, tak někdy se křižuju. No, takže jenom tak jsem chtěla tady tyto poznámky. Slovo totalita názoru nesmíme připustit, vy jste Čestmír Strakatý, jenom co se s někým vyfotil, tak už je to katastrofa. Kompetenční žaloba nebyla kompetenční žaloba a v Ankaře chybělo slovo mír. Pokud tam ti pánové směřují k válce, tak já tedy ne.
3: Děkuju moc, paní senátorce. Prosím vás, já mám dotaz do publika, jestli by nám nějaký ekonom nemohl říct, co to znamená těch 20% státního rozpočtu na obranu, když dáme. Co nám zůstane, kde budeme škrtat, abychom toto splnili, těch 20%. Máme tady pana docenta Valenčíka, jestli by nám to nevysvětlil třeba. Radíme. Nebo jiní. Chcete zatím jako... Pojď sem, prosím tě. Prosím vás, potom, kdo budete mít zájem diskutovat, tak přijďte sem a postupně vás, jak si budeme pouštět sem na to. No. Budete taky, jo. Dobře. No. Takže docent Radim Valenčík z Vysoké školy finanční a správní. Jinak uvítáme další názory, další dotazy. Pak ještě dáme slovo našim referentům a teďka Radim.
5: Tak napřed řeknu něco, čím naštvu všechny, ale předem říkám, abyste mě nesloukli, že neříkám svůj názor, ale takhle asi myslí někteří z Evropské unie. No, když vydáme na zbrojní, tak to je ten typický keynesiánský multiplikátor, že jo? A tím vytvoříme ty pracovní příležitosti, protože ty peníze, které se na to dají a nerozkradou, teda to je podmínka toho multiplikátoru, jo? Tak vytvoří další pracovní příležitosti a ty vytvoří další pracovní příležitosti. Má to nějaký vzoreček 1/1 minus a tak dále, je to součet geometrické řady. Tak na to se spolehá, tak v Evropě bych na to moc nespoléhal, teda zase Evropa, to je od Uralu, že jo. Pak ještě nějaká Evropa za Karpatí a pak je ta naše malá, ten malý evropský výběžek, který má ještě řadu dalších výběžků, jako Pireneje a Peniny a podobně a ostrov jeden. Takže nejsme pupkem světa. Já jsem teďka četl nějaký článek, že se Zetor přestěhoval, že to je celý úpadek do Indie. Mě to hrozně mrzí, protože jsem třikrát o prázdninách pracoval poctivě, jsem si nemohl utřít ani pod čela, protože tam pracoval můj tatínek a řekl, ty si musí vyzkoušet dělnickou práci, tak jsem dělal na lince. A pak jsem věděl, že půjdu studovat vysokou školu. Ano, ne, ještě po čtvrtý potom. A ne, já mám garanci, ona intelektuální dřina taky není žádná sranda, jo. Vím, o čem mluvím a srovnávám to. Víte, ta Indie, on se nám ten svět směje. My jdeme do úpadku a ještě k tomu si nahráváme a to je ten největší problém, že ta stará dobrá Evropa je dneska kriticky ohrožena. Já uvedujeme jeden příklad. Já už jsem něco tady prožil, jsou tady tak lidé srovnatelné s mým věkem, ale já si pamatuju ještě Konrada Adenauera, potom Helmuta Schmida, pamatuju si Willy Brandta, pamatuju si Mitterranda, pamatuju si De Gaulle, když ještě v přímém přenosu v československé televizi řekl, až je svobodný Quebec, když se vracel z toho. Pamatuju si Urho Kekkonena, pamatuju si Olofa Palmeho a tak dále. Kde jsou ti lidi, kam se ti čerchmanti schovali? Teď tady máme přece takovou ubohost, to je o tři řády níž povahově a tak dále. Kdo dosazuje tyhle ty, pozor, aby to by mohlo být trestný, že jo? Tyhle ty ne úplně morálně a intelektuálně vyspělé jedince, pokud bychom použili to srovnání z těch 50. 60. let. Kdo zarazil ten proces, že nám v Evropě bylo lépe a lépe a proč? A proč se to stalo? Co se vlastně děje? Já zakončím jedním, protože to by bylo na další toho, a tady chce vystoupit určitě řada dalších lidí. Přemýšlejme o tom a já věřím v jednu věc, že pak, když chceme dosáhnout obratu, tak musíme vědět, odkud kam jdeme a co dělat. To je to nejdůležitější. A to bez ty vize, ano, tu já pěstuju. Já tě pozvu hnedka asi za dva, zase k nám. Vždycky má největší úspěch. Jsou dva lidi, kteří mají největší úspěch v tom okruhu těch lidí, kteří intelektuálně pěstují vizi. To se ještě, jestli uhodneš, kde je ten druhý. Správně. Jo, tihle dva, ještě musím pozvat někdy tebe, protože ty se mezi ně zařadíš. Jo, a to je zajímavý, který lidi, tam nejsou žádní asi hlupáci, a to už zase mluvím moc, jo, takže... Jo. A díky moc, že jsi mi dal slovo. Nepočítá se s tím.
3: Díky, radíme. Tam je otázka, kdo jsou vlastně ti političtí představitelé států evropských? Jakou mají perspektivu znovu zvolení? Jo? To je po 20% volitelnosti. A to je Británie, Francie, Německo, všichni a tak dále, jasně. No. Jo.
5: Kde na to vezmeme? No to oni zvolí tím multiplikátorem, že zafunguje. No, jako nejtvrdší keynesiánci, no, takhle ta ekonomika funguje. Ale já myslím, že půjdou 20% ve volbách do pryč.
3: Radíme, no, tam je jasný, že pokud si dá 20% státního rozpočtu, aniž ho zvětšíš, tak musíš něco ukrojit a sebrat. Že? Takže tam, kde se dá krájet, školství, kultura, zdravotnictví, penze, doprava, no, či se zadlužíme, no. Pan profesor by chtěl ještě něco dodat, je to kandidát do Senátu za okres Kladno.
6: Děkuji, ne, spíš jako otázku na kolegy, jestli se to vlastně s tím zbrojením a přípravou na válku myslí vážně, a co, jaká je teda představa toho konce té války, že jo, ono se uvádí, že jako válka se snadno zahájí, ale hůř se ukončuje, že nikdo neví, jak to vlastně pak dopadne, jo, což se historicky několikrát ukázalo. Čili jestli to skutečně není míněno jenom jako vytváření určitého strachu, určité atmosféry, prostě plus peněz, jejich využití určitými skupinami vlastně korporací. Jinak trošku bych upozornil na první světovou válku, než na tu druhou. Já si myslím, že tehdy se všichni jako hlásili k tomu, že nechtějí žádnou válku a že vlastně se snaží jakoby tomu zabránit, ale že hold ten druhý jako ji rozpoutal, tak se nedá nic dělat, než do toho jít. Aby tohodle se obávalo možná víc a takové tendence se trošku jako podle mě teď objevují. Než jako cíleně, že by tedy se připravovalo jako jasně tedy rozpoutání nějakého vojenského konfliktu. Jako vlastně my ho nechceme nikdo a tvrdí to vlastně téměř všechny státy, že se jako brání někomu a co k tomu říct. Jinak teda souhlasím zcela, to je poslední věta, jenom, že je třeba číst Washingtonskou smlouvu celou ve všech těch kontextech a nikoli vytrhávat jedno ustanovení, ale to platí obecně o zákonech, mezinárodních smlouvách, jiných smlouvách a tak dále.
2: Sledujte stopu peněz, čili do jaké kondici byly státy před první světovou válkou, po první světové válce, před druhou světovou válkou, po druhé světové válce, před studenou válkou, po studené válce a teď. To je moje takové laické téma a je tady potřeba upozornit, po první světové válce německé reparace byly řešeny Davisovým a pak Youngovým plánem. Po druhé světové válce Marshallův plán, to je, před chvíli jsme mluvili o umělé inteligenci, když si tam zadáte téma negativní důsledky Marshallova plánu, tak nedostanete vůbec žádný výsledek, protože to je jako docela utajovaný informace. Já jsem si koupil nedávno knížku Státní nakladatelství politické literatury z 50. let, to docela doporučuju, o Marshallově plánu, jeho důsledky v zemědělství, takže jedním z těch důsledků bylo, že se do Itálie začaly dovážet špagety. No a potom po studené válce Washingtonský konsenzus, čili ono to vždycky znamená, že se nějaká země roztříská, pak se dá dohromady za jejich vlastní peníze A ty pohledávky se pak kapitalizují, čili vlastnicky se ten západ dostává krok za krokem na východ. Čili to je to Drang nach Osten v ekonomickém smyslu. Já než dám slovo Jardovi, bych tady chtěl jenom říct takový poznatek, že to válečné štvaní jde většinou z těch militarizovaných kruhů. Generálové prostě vymýšlejí neustále plány. Pak ale zatím se to, protože jsme tady, tak jsme to ten Rubikon nepřekročili. Zatím se to vždycky stalo, že když ti politici už byli tak sfamprnělí, že by do toho šli, tak to byli právě ti generálové, kteří dali nohu na brzdu a říkali, že jste úplný blázni, vy nevíte, o čem mluvíte. Já se teďka obávám, že ještě zatím mají nohu na plynu, že jdeme proti té zdi. Zatím moc těch generálů nebrzdí, ale zdá se mi, že ta doba nastává, že začínají mluvit o důsledcích jaderné války. Mimochodem, teďka mám ke čtení hrubý překlad knížky Scotta Rittera, kterou vydá za nedlouho Ivo Lukáš a syn nakladatelství. Já k tomu mám napsat doslov. A to je strašně zajímavý, protože to není nic statického, ale to je velmi dynamický popis toho procesu odzbrojovacích jednání, odzbrojovacích smluv. Jak je strašně těžký se s někým domluvit, když ten někdo po vás chce, abyste všechny jaderné zbraně zlikvidovali a on přitom jako, že vlastně zlikviduje zbraně, který má teďka jako nápad, že by je vyrobil. Takže on nevyrobí ty zbraně, který by vyrobit chtěl, aby na druhou stranu zlikvidujete ty zbraně, který máte. Tak takhle v podstatě podle Scotta Rittera vypadaly ty odzbrojovací rozhovory mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a nyní Ruskem. Takže zatím ta tendence podle mě teda ještě není, ocitáme se na určitém bodu, kdy to se to zvrátí, jako zatím se podařilo vždycky, anebo...
3: Já se ještě zeptám, my chceme vydávat teda pětinu našeho státního rozpočtu na obranu. Patří do toho, ne jako stát, patří do toho i výstavba třeba civilní obrany. My si pamatujeme, že každá školka měla kryt. Obyvatelstvo mělo kryty a tak dál. Existuje, jsou to peníze i na to. To se úplně zrušilo, zanedbalo, to neexistuje, kromě nějakých muzeí, jako je Mišov. Takže existuje teda i pohled, že ty částky obrovský miliardový budou na ochranu obyvatelstva civilního, nebo jenom tak špiček armádní do Prokopského údolí. Děkuju.
0: Neexistuje. No, není důvod, protože na obyvatelích nezáleží. Záleží na výsledcích. A v České republice už vůbec ne. Helsinky si vybudovali obrovský komplex a teď, jak se to profláklo, tak je tam obrovský průšvih, protože obyvatelé Finska se nutně ptají, proč jenom Helsinky. A je to velice zajímavé, co se tam rozjelo. Já tam mám kamarády, takže to mám z první ruky. Ale takhle, já se vrátím trošičku k té otázce. Tady já trošičku si dovolím nesouhlasit s Honzou. Nesouvisí to příliš s generály. Ono, jak říkal jistý Klausewitz, válka je pokračování politiky jinými, tedy válečnými prostředky, válka. Předtím předchází ekonomika, politika a tak dále. Ono dneska je spíš otázka, kdo ty generály pouští z řetězu. A z řetězu je pouští banky a obrovské bankovní korporace, které na tom vydělávají. Na tom nevydělávají státy. Na tom vydělávají v první řadě banky a bankovní korporace, které vlastně půjčují na ty války. Protože my si půjčujeme a budeme to muset splácet. Třeba to, že se nepodílíme na splácení některých věcí, je jedním obrovským přínosem této vlády, který bych jako, samozřejmě mám velmi významné výhrady k některým věcem, Ale tohle je jedno obrovské plus, které tady si u mě jaksi zapsali. Takže hele, není to jenom takhle, oni nestraší. Protože když chcete vypadat reálně, válečně, tak musíte mít čím harašit. Jo? Jenže bohužel, a já si zase vzpomenu, trošku s odbočím, předpokládám, že většina lidí viděla film Na kometě. Když se zbavili kanónu ve prospěch těch řachtadel, kterým odrážely ty dinosaury, odháněli, a pak najednou jim ty kanóny chyběly. Hele, tady se rozjela neskutečná fantazie ve smyslu drony vyřeší vše. Ale oni ne, protože to je velmi specifické. V současné době to je specifikum války na té Ukrajině. Ono předtím to probíhalo samozřejmě i, byl to problém té války tam mezi Azerbajdžánem a Arménií a podobně, ale v Líbii, teď se to ukazuje také i v té oblasti války vlastně Izraele kolem a tam těch okolních států. Takže ty drony mají obrovský význam, ale není to samospasitelné. Je to čistě otázka tady tohle problému, který tady dneska máme, kdy je primární snaha zlikvidovat Rusko vnitřním rozpadem. A to je leitmotiv právě toho, co se v současné době děje. Jenže Rusko drží furt. Naopak posiluje svoji pozici na mezinárodním poli. To, že ho nemáme rádi my v Evropě, že Američani, pokud uvidí, že to Rusko jde do kytek, tak se přidají samozřejmě. Ale to neznamená, že to Rusko je izolované dneska. Čili ano, je tady otázka přípravy na válku, která je realistická formálně, ale ve skutečnosti to není příprava na válku. Je to jenom podpora války, která probíhá.
7: Děkuji, já přirozeně naváži, ale nezdržím vás dlouho. Ta příprava na válku, nevím, určitě sledujete televizi a mě překvapuje, kolik válečných filmů ze všech možných dob, provenience vlastně americké především, vlastně se promítá. Jako mě to až zaráží, nejen vlastně jistá, řekla bych, jistá vzpomínka na vítězství v druhé světové válce, ale takový ten, ne duch zákonů a duch spravedlnosti, ale vlastně to opěvování té síly podpořené vlastně tou technickou dovedností, která fascinuje mladé lidi. Fascinuje mladé kluky, malé kluky od 8 let do 20 a dál. To si myslím, že je docela, vůbec nechci hovořit o tom, že by se měli nějakým způsobem kontrolovat programy vysílané ve veřejné televizi, ale myslím si, že tímto postupným krokem, vlastně, když nevíte co a pustíte si dvojku, tak tam často nenajdete nic jiného. Já si říkám, proč se nepromítá, já bych řekla, týdenně opakovaně seriálově, Kdyby tisíc klarinetů. To byla tak úžasná myšlenka, která byla originálně provedena. A to vůbec nikde nenajdete, téměř jenom v archívech. A myslím si, že tak to je jeden takový krok, jedna taková poznámka, kterou jsem chtěla uvést, že vlastně v tom veřejném mediálním prostoru nebo vůbec ve veřejném prostoru se jaksi glorifikuje síla zbraní jako pocit naplnění, jako pocit seberealizace pro slabé, kteří si možná představují, že válka je jenom vlastně válkou za počítačem, že je to prostě hra, protože ta skutečnost, jako ta možnost být zraněn vlastně nikoho ani nenapadne. Nebo ta možnost vlastně těch velkých škod na lidských životech a tak dále, to nebudu tady rozvíjet. No a ta druhá věc, která mě napadá, je to, že skutečně ta výchova, nechci říct výchova k občanství, ale výchova k té lidské solidaritě jaksi vyprchává v tom veřejném prostoru. A já se pohybuji mezi mladými lidmi a vlastně si říkám, kolik jak falešné, podle mě, falešné představy mají o tom, že populismus, že nositelé populismu jsou jenom ti, kteří žádají zlevněné jízdenky na traťové linky, na vlak nebo po železnici, že vlastně populismus je něco, co patří těm, kteří jsou marginalizovaní a vlastně jim nic jiného nezbývá, než se chovat tak, jak se chovají. A mělo by se jim odejmout volební právo, no kde to jsme. Tady chybí, řekla bych, to klasické vzdělání. A nevolám po tom, že všichni mají mít vysokou školu. Ale říkám si, že vlastně, já když mohu citovat, tak velice ráda vzpomínám, Stefan Zweig napsal Svět včerejška, poslední knížka, kterou napsal, a vzpomínal na to, jak on studoval 12 hodin denně a ještě potom 16. hodinu v kavárně recitovali vlastně klasiky Homery a jiné vlastně klasické autory a básníky, a říkám si, tohle byli nositelé té evropské vzdělanosti, evropské civilizace, a dneska se rozplývá ten potenciál intelektuální vlastně ve velice triviálních hrách, ve triviálním zkoušení ano, ne, A, B, C, D, multiple choice, a všechno získat lehce a mít pocit, že vám mám navrch právě proto, že jsem mladý. A já samozřejmě fandím mladým, to není žádná averze, a říkám si, že někde ten potenciál, ten kapitál té mladé energie angažovat se pro něco, tak vlastně někde vymizel. A obávám se, že v té přípravě na tu válku se počítá s tímto deficitem. Jo?
2: George Friedman napsal knížku Příštích 100 let. A tam jedna z jeho fantastických věcí je, že Amerika vznikla válkou, žije válkou a její budoucnost spočívá ve válce. Mimochodem řekl tam jednu věc, která mě způsobila, který existenciální šok, že Amerika vyváží destabilizaci. Já jsem si myslel, že je to bolševická propaganda, pak mi to potvrdí analytik CIA. A k té válce já řeknu, jak se takhle dvě dámy bavějí na večírku, a ta jedna říká, já jsem ze starého amerického rodu. Můj dědeček bojoval u Gettysburgu, můj otec bojoval v Koreji, můj bratr bojoval ve Vietnamu, můj syn bojoval v Iráku, a ta druhá říká, my God, a dokážete vy žít s někým v klidu vůbec?
0: Já jsem požádal jenom o tu technickou poznámku, respektive oni budou dvě. Ta první technická poznámka spočívá v tom, že obrovské množství těch filmů o válce v současné době se týká fašistického Německa, kdy vidíte Hitlerovy tajné zbraně, Hitlerovy velké stavby, Hitlerova letadla. A to je pořád stále symbolika, která se stává pro ty lidi běžnou, tu, kterou vidíme dneska třeba na Ukrajině běžně používat. Takže to jsou věci, které svědčí o určitém trendu v Evropě. A ta druhá poznámka, ano, je tady obrovský problém mladých lidí, kteří, já jsem takhle, odbočím, já jsem zažil válku. Na rovinu říkám, že to, co zapomínají autoři obrazu oslavných války, jsou vnitřnosti, krev, zápach, utržené končetiny. To jsou věci, které já jsem viděl. Nepřeju to nikomu, aby to zažil. A je to jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem jedním ze zásadních odpůrců toho, abychom šli tím směrem, kterým v současné době jdeme. A to je to, co já si přeju pro nás všechny, aby tomuhle nedošlo.
3: Děkuju. Že prosím vás, jsou tady nějaké dotazy nebo příspěvek? Pojďte se, představte se, prosím vás. Stručný dotaz.
8: Dobrý večer, Kratochvíl. Mám v podstatě dva dotazy. První je snad na... Na mikrofon. Já jsem zvyklý mluvit. První je na plukovníka Štefka. jestli by ve stručnosti objektivně nás seznámil se současnou situací na ukrajinsko-ruské frontě a za druhé možná na všechny, co říkají úvaze nebo informaci, která proběhla, že celá Ankara byla vlastně Potěmkinova vesnice, protože se dohodli tři pánové mezi sebou. Trump, Erdogan a Putin. O dalším vývoji či nevývoji války. Děkuji.
3: Čili kdo to chcete?
0: Já pro případné příští tazatele zacházejte s tím jako se zmrzlinou, s tím mikrofonem, pokud nejste zvyklí, ale neolizovat. Taky jsem si na to bylo víceméně žert, to nebylo samozřejmě nic proti vám. Takhle. Nevím, začnu asi tou Ankarou, protože to je jednodušší. Ne, není to pravda, protože za tou Ankarou stály úplně jiné síly a v první řadě stojí zatím britský kapitál, zájmy Francouzů, Němců. Jak se říká, Němci se hodlají znovu vrátit do civilizované společnosti, snad se jim to tentokrát povede, ale věřme, že to nebude tou cestou války. To byl, ten dotaz byl asi jednodušší, nedomluvili se. Oni samozřejmě jednají, ale nebylo to o Ankaře. Takže to byla ta první věc a ta druhá věc, situace na frontě. No já nevím, aby mě nezavřeli. Jo, ona to není tak úplně jednoduché. Takhle jsou tam dva základní směry. Ten první se odvíjí od vlastně předání, jak bych to řekl, takové té v podstatě podmínek kapitulace, které se pokusili vnutit Lavrovovi přednedávnem zástupci tří zemí, Francie, Británie a Německa, což oni jim v podstatě snažili se předat kapitulační akt. To byla urážka non plus ultra, samozřejmě Lavrov na to nenaskočil, udělal z nich pitomce, viděl jsem, jak odjížděli naštvaní. To bylo regulérně snaha předat Rusku podmínky, za kterých je ochotná Británie a Evropa, respektive, já netuším, co je Evropa totiž. Já vím, co to je světadíl, kde končí, kde začíná a podobně, ale netuším, co je Evropa v podání současných médií třeba. To je úplně mimo mě. Ale v podstatě Evropská unie prezentovaná takhle. Severoatlantická aliance, která je v současné době zásadní vojenskou složkou Evropské unie, Evropské země, Severoatlantické aliance, reprezentované Francií, Británií a Německem, se pokusili předat podmínky kapitulace Rusku oficiálně. Ruský kapitulace, ano, já předpokládám, že jsi to četl. Oni to samozřejmě se tomu vysmáli, udělali z nich blbce, což dobře učinili. A to je jeden směr, to znamená, dneska se mediálně v celé Evropě, a je snaha to implementovat nebo implantovat i do Ruska, vytváří zdání, že Rusko prohrává díky tomu, že se Evropě a Spojeným státům se daří prostřednictvím Ukrajiny napadat území Ruska dálkovými drony a ničit vlastně kritickou infrastrukturu, kterou využívá nejen Rusko, ale i mnoho ostatních zemí v Evropě. Je to ničení těch různých rafinerií a podobně, to je obdobné jako v současné době to, co dělají Američané v Hormuzském průlivu. To též dělá Evropa prostřednictvím Ukrajiny v rámci Ruska. Čili to je úplně stejná situace. Vytváří se nedostatek ropy, plynu a vytváří se zároveň zdání, že Rusko prohrává, protože to nedokáže zajistit. To je jedna situace. To je taková ta strategie, kdy se snaží vytvořit celosvětové zdání, že Rusko prohrává a v rámci Ruska samozřejmě vytvořit nespokojenost toho s tím, co se tam děje. To je globální pohled. A pak je samozřejmě pohled lokální, ve kterém to Rusko jednoznačně zvítězí. Vojenský Rusko vítězí. A Ukrajina je stále blíž a blíž reálnému zhroucení, protože překročila ten Karagandův, tuším, že koeficient, kdy není schopná doplňovat armádu. pokleslo množství bojeschopných lidí pod úroveň, kdy ta Ukrajina je schopná válčit. Proto v současné době probíhá v celé Evropě snaha vytvořit podmínky pro vracení takzvaných, jak říkají tomu, lidí, kteří podléhají odvodu na Ukrajině, je vrátit na Ukrajinu. Polsko se na to chystá naprosto otevřeně. Čili my se můžeme připravit na velký příliv imigrantů, ukrajinských imigrantů z Polska. Na to připraveni nejsme. Mimochodem, víte o tom, že Česká republika je jediný stát v rámci Evropské unie, který nedokáže dodat do Eurostatu počet Ukrajinců na území vlastního státu?

0: i z výhody toho, že jim nevyplý Starlink, vytvářejí vlastní systémy, které jim začínají fungovat velice dobře. A samozřejmě v současné době hledají strategii, jak zabránit těm dronům pronikat na jejich území. Mimochodem 5 z těch 10 letadel, které jsme dodali, které teda dodává Česká republika na území Izraele, je připravená jako právě tyto, na Ukrajiny, pardon, je připravená jako pro integraci vlastně systému jako nosiče náloží dalekých, čili ty drony. Takže zase se zkouší další technologie i české. Česká republika se vyšplhala velmi obratně, asi z 18. místa, původně jsme byli druhý, klesli jsme na 18. a už jsme zase na 5. místě v seznamu vlastně zemí nepřátelských Ruské federaci. A je fakt, já jsem slyšel nedávno zajímavý rozhovor, já už to nechci prodlužovat, ale slyšel jsem zajímavý rozhovor s ředitelkou nebo s šéfkou RT agentury, ruské agentury. A ta prohlásila jednu zásadní věc, která mě skutečně donutila se zamyslet, a ona říkala, podívejte se, vaše rakety letají do Ruska, vaše drony letají do Ruska, zasahují naše, zabíjejí naše lidi, ničí naši kritickou infrastrukturu. Ale ruské drony, ruské rakety nelétají do Evropy. Z vašich zemí létají, výrobky vašich zemí létají k nám. Už mi někdo vypnul mikrofon. Já jsem to říkal. Já už to zase zapnul. Vaše výrobky prostě nás zabíjejí. A my na to neodpovídáme. Ale naše trpělivost je limitovaná. A co mě fascinovalo, nakonec řekla, podívejte se, ta trpělivost se velmi pravděpodobně vyčerpá v řádu týdnů až měsíců. A já se pořád domnívám, že ta válka skončí letos. Jak, to už je druhá věc.
1: Děkuju. Chcete někde? Má někdo ještě nějaký dotaz?
2: Já jsem se dozvěděl z určitých zdrojů, tuším, že to nebyla zrovna Česká televize, že je jeden stát v Evropě, který nemá strach z toho, že se Američané stahují jaksi z Evropy. Naopak v tom vidí příležitost. A sice je to Německo údajně, kteří to vidí tak, že převezmou odpovědnost za osud Evropy, takhle za obranu proti ruskému nebezpečí. A chtějí do toho investovat obrovské částky. Slyšel jsem o rozvoji průmyslu a tak dále, orientovaného na válku. K tomu jenom malý střípek. Kamarádka, která žije v Drážďanech, tak sleduje to, že se tam postavil velký závod. Prosím. Takhle. Takže v Drážďanech se vytvořil velký závod na výrobu čipů. Domnívám se, že se bude jednat o čipy pro vojenskou výrobu. Zatím se zad už je úplně hotovej, ale výroba se nerozjela, protože se městské orgány spolu hádají o to, kde budou brát vodu slabé, kde ji budou vypouštět a podobně. Takže já tý kamarádce říkám, ať se hádají co nejdýl, jo, protože tohleto s Drážďan dělá taky, nebo velká pravděpodobnost, že to z nich udělá také cíl. Souhlasí to nějak s informacemi, které máte, že přesouvají teda takovouhle tu výrobu vojenskou a podobně?

0: Tady samozřejmě jenom takový detail, tohle úplně přesně nejsem asi momentálně schopen posoudit, ale vím, že čipy obecně jsou strategickou záležitostí dneska nejvyššího významu, čili ty čipy se používají samozřejmě velmi specificky v různých oblastech, ale jako chápu, že je naprosto nesmyslný tvrdit, že čipy z praček a ledniček se budou používat pro výrobu raket. Takhle to nefunguje.
1: Dobrý den. Já bych se omezil na dva problémy. Ten první se týká ústavy a pravomocí vrcholných představitelů a druhý okruh se týká problematiky bezpečnosti. Já jsem jaksi postřehl, že kolegové pominuli význam mezinárodního práva, pokud jde o to otázky. Přitom ústava v článku 10 jednoznačně říká, vyhlášené mezinárodní smlouvy k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, stanovili mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. V této souvislosti bych chtěl také poukázat na to, že podle mezinárodního obyčejového práva zastupuje stát nejen prezident, ale i vláda, reprezentovaná předsedou i ministr zahraničí. Nepotřebují k tomu žádnou jaksi plnou moc. V této souvislosti bych odkázal na zákon, respektive na smlouvu, která se nazývá Vídeňská smlouva o zastoupení státu a jejich stycích s mezinárodními organizacemi. Tady je celá řada teda ustanovení, které se týkají delegace do orgánů a na konference a tak dále. Bohužel v naší ústavě, na rozdíl od ústavy Spolkové republiky Německo, nemáme ustanovení, které se týká mezinárodního obyčejového práva. Nicméně ta ustanovení, která jsem tady zmiňoval, platí. Mám na mysli tedy zastupování státu navenek. Pokud jde o... Pokud jde o jaksi ústavu a proces, který tady byl diskutován, to znamená pravomocí, je zde otázka, zda ústavní soud nepřesáhl své kompetence a choval se v určitých případech jako třetí komora parlamentu. To by si zasloužilo jaksi rozbor. To je důležitá jaksi otázka.
2: Pane doktore, asi budeme končit.
1: Jo, ještě poslední věc. Jo. Pokud jde o otázku o zbrojení, chtěl bych poukázat na to, že třeba byla uzavřena smlouva o nešíření zákazu jaderných zbraní, ale v podstatě podepsalo jenom 10 jaksi států. A tady bychom mohli rozebírat doktríny, Gerasimovu doktrínu nebo rozpracovanou a aktualizovanou každoročně doktrínu Spojených států amerických, kdy se počítá s použitím jaderných zbraní v případě, že by byla ohrožena existence státu. To vyloženě, tak to je Česká republika taky nepodepsala tuto jaksi úmluvu. Je tady celá řada jaksi otázek, které by stálo za to podrobně rozebrat. Dobře, děkuju.
2: Pane doktore, k tomu se vrátíme příště někdy po prázdninám. Takže ještě dám slovo panu profesorovi. Tak pojďte ještě krátce jenom.
3: Naprosto krátce jenom poznámka. Byl tu vzpomenut Mireček Polreich. A on v jedné své knize píše, respektive cituje Petra Ustinova a povídá tam jednu věc. První, co ve válce umírá, je pravda a jejími hrobáči jsou novináři.
2: Zdravíme novináře, děkujeme. Takže...
4: Ano, já jenom panu doktorovi souhlasím s tím, co říkáte. Ona, paní docentka, trochu upozornila na tu rovinu mezinárodního práva, ale přece jenom je třeba zdůraznit, že mezinárodní smlouvy, aby byly součástí našeho právního řádu, musí schválit parlament. Obě komory mají stejné postavení. Jo? Čili tady prezident republiky má omezenou možnost nějak implementovat sám, protože do právního řádu ty mezinárodní smlouvy, protože to vše, co on dělá, to znám, pokud by sjednával nebo zejména ratifikuje ty mezinárodní smlouvy, tak to dělá v režimu kontrazignace, to už bylo řečeno, nemůže to dělat sám. Druhá věc, potom my máme tu obecnou formulaci v článku 1 ústavy, že Česká republika dodržuje závazky, které pro ní vyplývají z mezinárodního práva, čili i z toho obyčejového práva, jo, ty závazky, nejenom výslovně mezinárodní smlouvy jsou zmíněny v tom článku 10 nebo pak 10a ústavy, ale obecná formulace vlastně byla vtělena do toho článku 1. hned ústavy. A to je třeba asi hlídat, jo? Hlídat teda, jaké mezinárodní smlouvy se uzavírají, popřípadě jak se interpretují ve vztahu k zákonům a zejména i ústavě, jo? Ústavnímu pořádku. A pokud je ústavní soud, tak já to vidím možná ještě závažnější, nejenom jako třetí komora, ale že stojí nad parlamentem vlastně a nad ostatními ústavními orgány, nebo se snaží o to. No.
2: Takže děkujem. Poslední příspěvek. Já chci ještě všem připomenout, že během prázdnin vám pošleme pozvánku na 8. srpna letošní setkání debata v podzemí bunkru depotu Míšov. Bude tam i prezident Zeman a další lidé. 8. srpna.
5: Já se jmenuji Milan Jíša. Mám jenom dotaz, jak jsme chráněni před projekcí nacismu na našem území a co nás čeká za to, že jsme nacistickému státu pomohli v jeho rozvoji, v masakrování civilního obyvatelstva. My se chováme podobně jako zločinci za druhé světové války, kteří stáli ale na opačné straně barikády než my.
6: Máme dvě divize. Že?
2: To asi budeme odpovídat na podzim. Děkuju. Takže vážení, moc vám děkuju za účast na této letní prázdninové debatě a těším se, že se setkáme v Míšově a potom na podzim na dalších debatách. Pokud pán Bůh dá a slovenský dům nás sem pustí ještě. Děkuji moc krát za pohostinství a hezké léto, klidu a pohodě vám přejeme. Díky, na shledanou.

Krásné odpoledne, vážení přátelé, vážení chcemíři, mý drazí Slované i vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Na kávě s Vojtěchem. Přátelé, pevně věřím, že máte čas si udělat dobrou kávu a že se společně zamyslíme nad tématy, která vás zajímají, která vás trápí, o která si píšete deň a tak dále. Dneska to bude všechno dohromady. Dobrou chuť, přátelé. Ať jsem nechtěl, tak dnešní ranní naprosto odporný článek na Novinkách na Seznamu od člověka, který i občas uměl novinařinu, ale asi to zapomněl pod rouškou a tíhou peněz, tak je to inženýr Dolejší, je to jeden i z nějakých těch šéfů na Seznamu, tak vyšel tak odporný článek o Filipu Turkovi, že jsem dlouho nic hnusnějšího, tendenčního a mnohdy i lživého nečetl. A to jsou ti lidé nositelé těch morálních hodnot? Ten maják? Ten přístav demokracie? A těch vyšších hodnot? No nevím tedy. Takhle si to rozhodně nepředstavuji. Těžko mě, přátelé, někdo může podezírat ze zaujatosti, protože vy dobře víte, že já nejsem voličem motoristů a z největší pravděpodobností ani nikdy nebudu. A už vůbec nejsem voličem Filipa Turka. Volil bych ho pouze v případě, že by byl v prezidentské volbě a proti němu stál admirální generál, tak bych mu to jasně hodil. A nebo třeba do europarlamentu, kdyby tam nebyl nikdo lepší. A tam také podle mého názoru, a nejenom podle mého, měl Filip Turek zůstat. A myslím si, že by byl, neříkám svatý klid, to asi ne, ale rozhodně by nebyl tento boom. Máme tady okurkovou sezónu, není o čem psát. Místo toho, aby se pracovalo ve sněmovně a schvalovaly se tam zákony, jako například včera pro Českou televizi a poplatky, tak je to odsunuté na září nebo na říjen, protože teď tam bude volno. To je teda věc, která mě nevýslovně štve. A celý den se tam probíral Filip Turek a hádala se tam koalice s opozicí úplně zbytečně. Je třeba si nejdříve vysvětlit jednu obrovskou lež a dezinformaci, která je ve veřejném prostoru. Nejde o nehodu terénního automobilu se sanitkou, jde o nehodu terénního automobilu SUV, chcete-li, a toho nejlepšího, co je na trhu, to znamená G-Wagen, G-čko. Jinak ta nástavba se vyrábí tady kousek od nás ve Štajeru, jinak je to Mercedes, samozřejmě všichni to znáte, je to obrovské auto, jedno z nejbezpečnějších aut na světě. A lhal bych, kdybych tady tvrdil, že jsem neměl choutky si ho koupit, jenomže je tak drahé, že mi to bylo líto. A já peníze raději investuji do lidí, do vzdělání a do svého okolí, než abych teda měl takovouto kratochvíli. Možná mě to někdy bude mrzet, možná na stará kolena si ho pořídím. Každopádně to je ten bod totiž, jo? O to tady jde, protože to oni staví vlastně luxusní auto, drahé auto, takže to vyvolává v těch lidech takovou oprávněnou nenávist a spravedlivý hněv. Chtělo by se mi říct si skoro dělnické třídy, protože tak toto vlastně ten Seznam nastavuje. To je to zrcadlo. úplně hloupé. No a kde je ta desinformace, ta sanitka? Prosím pěkně, to nebyla žádná sanitka. Jo? Byl převozový vůz krve značky Fabie. To není sanitka. No, takže se to tady rozdělíme. Já jsem to psal včera na Facebooku, vám se to moc líbilo a mnozí jste psali, že to nepadne na úrodnou půdu, poněvadž kdo nechce slyšet, umět číst, vidět a znát, tak toho nepřesvědčíte, ale já nepotřebuji nikoho přesvědčovat. Já mám potřebu tohleto dát na pravou míru, protože to je můj obor, to je něco, v čem jsem 15 let žil, takže podstatnou část svého dospělého života. Poprvé jsem do záchranky vlezl v 19 letech. Do takzvané RLP, neboli rychlé lékařské pomoci, do záchranky, která byla pod ARem, nebyla samostatně, a spravovala ji vedoucí lékařka, které se tedy říkalo ředitelka pro záchrannou službu a zároveň to byla místo primářka ARa. Takže takhle já jsem začínal v roce 2002 na Áru, kde se tedy jezdila i ta záchranka. Jo, takže jenom abychom chápali, jak tady to funguje,
tak si to musíme rozdělit. Máme tady RZP, což je teďkon úplné gro vlastně záchranky, to je rychlá zdravotnická pomoc, to je taková ta velká krabice, může to být Volkswagen, Mercedes, nejčastěji je to Volkswagen, my jsme říkali krabice, přišli k nám někdy v roce 2006-2007 a tam je posádka RZP, to znamená, jsou tam dva záchranáři nebo dvě sestry, chcete-li, jo, podle jakého systému to budete brát, to je jedno. Zkrátka školení pracovníci, kteří zaštiťují 80% všech výjezdů, jo? Tak, pak máme RV, neboli randevů. To je prosím pěkně systém, který v Praze začal v 80. letech. V Maďarsku daleko dříve je to velmi oblíbený systém, velmi také drahý. A tam sedí zkušený záchranář za volantem, musí to být zkušený záchranář, a vedle něho sedí lékař či lékařka. Takže se jede takzvaný vláček. Máte RZP, dvoučlennou posádku, a RV, dvoučlenou, ano. To bývá většinou SUV, značky Mercedes, Volkswagen, Škoda. Jo? To znamená, to je to, co potkáváte, taková ta malá, žlutá, reflexní auta, tak jedou velmi rychle, tak tam je RVčko. Tak, pak tady máme leteckou záchrannou službu. Letecká záchranná služba nemá majáky a nehouká a zaštiťují tři subjekty. Za prvé, soukromé. Vidíte je. Označení je Krištof těch vrtulníků, jo? Krištof 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Krištof 13 například, ten byl pro mě nejčastější, protože ten létá v Jihočeském kraji. Nevím, jestli to je tak pořád, ale myslím si, že ano. Tak. Takže první jsou soukromé. Druzí je armáda. To jsou ty čtyřky. Milmi 4, jo? Sokol se tomu říká. Obrovský vrtulník. Nemůže přistávat na některých střechách špitálů. Ta posádka je obrovská. Dokonce jednou byla i sedmičlenná, protože tam ještě školí pracovníky. Vede se tam více lidí než do toho malého dvoumotorového belu. Tak, tam když máte 2 metry, tak máte co dělat, abyste se tam jako pacient dostal do toho vrtulníku. Takže proto je taky ta posádka jenom tříčlenná. Takže to je další. Další jsou policisté. Ano, to jsou ty modré vrtulníky, co létají. Ty nehoukají, nemají červená, modrá světla. Mají samozřejmě ze spoda světýlko, ale nemůžete blikat, protože to by tomu pilotovi samozřejmě vadilo, že to je jasné. Tak, takže toto je prosím pěkně to, co zajišťuje neodkladnou péči tady u nás v České republice. A teď máte převozky. Ty převozky spadají většinou pod akciové společnosti, pod takzvanou dopravu v těch nemocnicích a každá ta nemocnice má svoji dopravu. Fungují i soukromé dopravy, jako třeba Bořek Bulíček. Ten má dokonce v Řevnicích i soukromou záchranku a má výjezdovku na Lipně už přes 20 let. Také jsem u ní sloužil, jo? Takže vím, o čem mluvím. I tito mají modré majáky. Zaplať pámbu se vrátili červené, protože v mlze ta modrá není vidět. Já jsem červené ještě zažil, říkám 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 se to všechno sundovalo, včetně předního rámu, naprostá blbost. Tak a ta doprava má takzvané DRNR, dovoz raněných a rodiček, ano? To znamená, že dělají tyto převozy, vozí lidi na dialýzy a tak dále. I oni mohou houkat, ano? Tak, pak tady máme LSPP, Lékařská služba první pomoci. A pokud je na výjezd, což ještě někde i bývá, tak to auto nemusí mít vůbec majáky. Je jenom označené jako LSPP. Málo kdy by to využili, ale já si ještě pamatuju dobu, kdy to jezdil pick-up favorit, opravdu pick-up favorit, a měl majáky červené, jo, a měl polep LSPP, Lékařská služba první pomoci, tam sedí řidič z dopravy, ne ze záchranky, který si tam dělá brigošku, aby měl nějaké peníze navíc, a vedle něho většinou je starý vysloužilý lékař nebo lékařka z nějakého obvodu, když musí sloužit lékařskou službu první pomoci, ano? Tak, a teď se teprve dostáváme k převozu krve. Převoz krve opět, může to být soukromá služba, může to být soukromá laboratoř, může to být státní, může to být pod akciovou společností, může to být jakkoliv. A drtivá většina z nich ty majáky vůbec nemá. Nemá je prostě.
Jenomže, protože doprava v Praze, v Brně a v Plzni je jaká je, tak jsou vybaveni majáky. A teď se dostáváme k jádru pudla. To, že máte maják, za maják se neschováš. To vždycky naši chlapi měli na šoférkách, za maják se neschováš. A je to pravda. Vy můžete vjet na červenou, ale nesmíte ohrozit, můžete pouze omezit. To znamená, že z těch záběrů, a vycházím z toho, co jsem viděl, z toho, co jste viděli i vy, tam vlítl jako prase a nedíval se na levo, na pravo. Z největší pravděpodobností pan Turek měl zelenou. A teď odbočovací pruh. Ano, pokud by šlo o odbočovací pruh, kde by byla takhle šipka, protože vy to vidíte na té doplňující modré tabuli. A tady, proč tohle to vím? No, protože učím zdravovědu 16 let na autoškole, ne. Tak jsem trošku taky tomu přičich, tak o tom něco vidět musím, ne. Teď bych tam byl úplně za idiota. Takže tak, takže tam je šipka takhle a šipka takhle. Bylo tam zúžení. Jezdí tudy na IP Pavlova všichni. Večer prakticky všichni. Včetně policistů. Včetně záchranek. Včetně taxikářů a tak dále. Kdyby to byl pruh jenom pro taxislužbu IZS a MHD, tak by měl také problém. Jenomže to není. Takže bude záležet, jaká tam byla doplňující značka, která z těch záběrů není vidět. To je jedna věc. A druhá věc, jestli tam byla zelená. A jestli tam byla zelená a není tam ta doplňující tabule, tak vám garantuji, že prohrávajícím je ten řidič sanitky. Já osobně si myslím, že to dojde takzvaně 50 na 50 a že vina bude přiznána oběma, což jsem zažil mnohokrát za svoji praxi. Ale také jsem zažil, že drtivá většina našich řidičů jakýkoliv spor prohrála u soudu. Ten soud může být dlouhý, jeden ten soud jsem zažil 7 let. Jo? Došlo to až do vrchního soudu, což jsou 100 tisíce, přátelé. A ten řidič to nakonec uhrál na 50 na 50. Přitom to bylo jasný jako facka. Jel po hlavní silnici, proti němu jelo auto, nedalo mu přednost při odbočování vlevo, měl výstrahu, houkal, měl blinker, byli oba na hlavní, odbočoval na vedlejší. No a co řekli? No, že nedal přednost tomu proti jedoucímu autu. A tam jako byly obrovské škody. Na majetku, na zdraví, postižení následné, rekonvalescence a tak dále. Takže tam šlo o veliké prachy, přátelé, veliké prachy. A toho mýho kolegu mi bylo velmi líto. Nakonec toho vyšel pade na pade. Jo? Pokud máte pojistku takzvaně na blbost, tak to částečně přikryje, někdy úplně podle toho, jak je postavená, nejsem pojišťovák, abych to tady vysvětloval. To je věc, které nerozumím, jenom tak, jak jsem to zažil z praxe. To znamená, že já bych to nechal na policii České republiky, tady ty, to, co tady předvádí morální majáci, okamžitě odstupte a podobně, když se podívejte na ty politiky. Tam jsou někteří politici teď v poslanecké sněmovně, kteří v minulosti pod vlivem drog zabili člověka na silnici. A teď najednou budou vyzývat k tomu, aby Turek odešel. Je to úplně trapné a směšné. Já neříkám, že se Filip nechová jako malé dítě. Podle mě ano. Podle mě se také dospělý člověk prostě chovat nemá. A já jsem to tady několikrát vysvětloval. A to je ten důvod, proč já bych ho nikdy nevolil. No ale to neznamená, že na něj budu pořádat lynč a budu dělat nějaký ty, jak s proměnutím malý parchan ze školky. Jenom proto, že se to teď zrovna někomu hodí. Ne. Tady je policie České republiky, kamerové záznamy a ti rozhodnou. Jak říkám, myslím si, že to nakonec bude pade na pade. Protože samozřejmě ty informace se doplňují. Já jsem včera vycházel z informací, které byly dopoledne. Odpoledne přišly zase úplně jiné informace, večer zase jiné informace. Filip Turek dal svoji funkci k dispozici, nevidím nejmenší důvod, proč by odcházel jako poslanec, to jako je úplně zbytečné. A to by mohl tamhle pan Výborný, když šel 92 km v obci a tak dále. Tady těch příkladů můžeme vyjmenovávat hodinu, ne? Z té minulé koalice, z nynější opozice. Ale vždycky je snaží na někoho ukázat a ukamenovat ho. No a přátelé, jinak také v neděli bude živé vysílání s Jindrou. Včera jsme se na tom dohodli, takže to tam určitě probereme. Jindra řekne nějaké příklady soudnictví z praxe, protože určitě takové lidi také zastupoval, takže budeme trošku moudřejší, ale
Je to neuvěřitelné. Ty tady z toho teď budou žít několik týdnů, celé léto o tom budou hovořit a nedej bože, když to bude tak, jak jsem říkal, že on bude úplně nevinný, Filip Turek, a dostane to ten saniťák. To uvidíte, co teprve ta koalice, teda pardon, ta opozice teď spustí. To se máme rozhodně na co těšit. Takže přátelé, pište do komentářů vaše názory, postřehy, připomínky. Já vám všem přeju, ať máte krásný zbytek dne, ať se vám daří a brzy zase. Na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a teď jenom v rychlosti se povinujeme tomu, co to je Český dům. Vy tady vidíte velmi často transparentní účet regionálního rozvojového fondu 333-889-9002/5500, což je transparentní účet regionálního rozvojového fondu, kde pomáháme znevýhodněným osobám, samoživitelkám, lidem, co se ocitnou v akutní sociální nouzi a tak dále. A protože budeme slavit s Vaškem pětileté výročí, my jsme to zakládali za tvrdého covidismu, tak jsme se rozhodli, že potřebujeme mít nějakou budovu, tak abychom se mohli setkávat, abychom mohli více pomáhat. A na rozdíl od některých neziskovek, které tady nebudu jmenovat, tak když se podíváte do našich výročních zpráv, tak my darujeme 85% a 15% jde na provoz. My to s Vaškem děláme zdarma, nemáme žádné výplaty, nic. Nepotřebujeme, aby nám někdo posílal peníze pro nás na provoz, ale rozhodli jsme se, že také by fond měl něco vlastnit, abychom nemuseli platit nájem, protože ty nájmy jdou pořád nahoru a abychom se mohli setkávat. Tak proto je tady nahoře vždycky to číslo. Pokud nechcete být vidět, tak to číslo je 333-88-99-010/5500, což je ze zákona povinný provozní účet a mnozí lidé nechtějí být vidět, takže my to samozřejmě respektujeme a chceme vám za to s Vaškem moc poděkovat, protože když se podíváte na transparentní účet, tak se opravdu daří pomáhat lidem. Takže děkuji vám, přátelé, kdo budete chtít, můžete přispět. My potom chceme udělat takovou desku, kde budou ti největší přispěvovatelé vytesáni do kamene. Děkujeme, nashledanou.

0: Válečné ekonomice vstříc. Co se opravdu dohodlo na summitu NATO v Ankaře? Evropský parlament schválil brutální zásah do soukromí občanů. Salon o kratomu a dalších drogách a o tom, zda je lepší prevence či represe. To a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 29, který je právě v prodeji.
1: Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u další 167. epizody podcastu Echo Porada. Dnes jsme jen tři. Jirka je na Slovensku a bude nám tady chybět, protože k tématům, které budeme otvírat, by určitě měl jiný pohled, i když já nevím vlastně, co vypadne za dama.
2: Uvidíme.
1: Tereza se věnuje studiu a proto tady se mnou sedí Daniel Kaiser.
2: Dobrý den.
1: A Adam Růžička.
3: Dobrý den.
1: A my vlastně jsme se tady nějak jako připravovali o tom, o čem tady budeme mluvit, a cítíme obrovský deficit v tom, že se řeší v českých médiích nepodstatné, banální a hodně emocionálně vypjatá témata, místo těch, které jsou skutečně důležité, které máme na titulní straně. Tady to rozhodnutí dát na titulní stranu téma, které zpracoval Adam, který se tématu soukromě věnuje dlouhodobě a systematicky, tak to jsme dali na titulní stranu s vědomím toho, že to v podstatě nikoho nebude zajímat. Ale my to považujeme za strašně důležitou věc. Je to prodloužení takzvaného chatu kontrol a to všechno Adam vysvětlí, co to znamená, ano. Protože v podstatě to znamená, že všichni můžou číst naše textové a nebo jakékoliv textové zprávy poslané přes jakoukoliv aplikaci.
2: Pokud nejsou koncově šifrované.
1: To nám potom řekne, že dáme, jako, jak to máme koncově šifrovat, zvlášť nám, mě a Danovi, protože my jsme v tom úplný trotl, že? Trotlové jsme.
4: Mluv za sebe.
1: No, tak to vysvětlíš, Dané, ty, jo? A samozřejmě ve vydání týdeníku Echo se bavíme, Ondřej Šmigol píše o summitu v Ankaře, který taky byl zastíněn spíš těmi vnějšími kosmetickými věcmi, jako kdo, nebo parametry, jako kdo, kde, s kým se vyfotil, nevyfotil, a bylo to samozřejmě ozvláštěno dvojdelegací, dvojhlavým drakem, který do Ankary jel za Českou republiku jako symbol, tak máme dvouocasího lva, tak máme, jako měli jsme dvouocasí jako takový nějaký zastoupení v Ankaře. Máme téma o drogách, které jako chvíli taky bylo důležitým tématem, ale už moc není. A Martin Weiss se vrací ještě k odstřelení nebo likvidaci Nord Streamu, protože do této kauze, to jsme si taky psali, že, a tenkrát byl jako jednoznačný povel psát, že to udělali Rusovi, i když to nedávalo logiku. My jsme naznačovali, že to může být samozřejmě nějak jinak. Nakonec se prokázalo, že to byla akce ukrajinské rozvědky.
4: Tak ono se to prokazuje, ono je to tady v německou soudu, ale jako všechno k tomu naznačuje. A Martin Tušem recenzuje knihu Bojana Pančevského, který rekonstruuje a zastává tezi, že to byli Ukrajinci. A ten Pančevský je, tuším, reportér Wall Street Journal.
1: Tak, ale předtím jsme dostávali kouř, ale na to my jsme zvykli, si my takhle pracujeme, že musíme snést to, že si myslíme něco jiného, nebo že víme něco jiného, než je zrovna než diktátem doby emocí.
5: Nezkrácené epizody podcastu Echo Porada najdete na Echo Prime. Získejte navíc přístup ke všem textům, komentářům i esejím našich autorů. Vše bez reklam. Připojte se k nám na echoprime.cz.
1: Diktátem doby emocí je samozřejmě i Filip Turek. Já k němu nemám žádnou emoci, pozitivní ani negativní, jako nějak to tak sleduju. Mám pocit, že neexistuje člověk, který by byl českým pod větším drobnohledem českých médií, tak jako Filip Turek. Myslím, že je to nejsledovanější figura. A teď se dostal do pozornosti médií svojí nehodou na náměstí nebo na křižovatce IP Pavlova, která je skutečně jedna z nejméně přehledných v Praze, kdy došlo k nehodě mezi jeho vozidlem a vozidlem nemocnice na Homolce. Sanitka právě ne.
3: Nebylo
1: to je sanitka. Hrozně důležitý, no. Jako asi, nebo důležitý. To je jeden z takových jako momentů, kdy právě že nešlo o sanitku. Kdyby šlo o sanitku, tak by možná ten řidič sanitky, který je nepochybně zkušenější než ten, kde občas převeze krev, tak by třeba jako byl trošku taky opatrnější při průjezdu té křižovatky. A sociální sítě a řada jako médií má naprosto jasno a všichni konečně dostali důkaz. Další potvrzující důkaz, že je to, že Filip Turek je nesympatický, arrogantní člověk a tak je asi, tak ten jeho obraz je jako podařilo vykreslit. Nepochybně on sám tomu nějakým způsobem přispívá, významným způsobem přispívá. Nicméně je to teďka téma číslo jedna, které zastínilo všechno ostatní, ale mě vlastně na tom tématu nejvíc jako děsí, nebo to, co se kolem toho děje, ta obrovská spousta emocí a ta nenávist, která je jako soustředěná. Já se trochu jako bojím víc té atmosféry a těch reakcí, než to, co vlastně ten Filip Turek způsobil. Tak jak to působí na vás, pánové?
4: Tak je to takový, když říká, že Filip Turek je pod drobnohledem, to je pravda a trošku to působí dojmem, když to tak dlouho mi nasazovali psí hlavu, tak jsem jim tu psí hlavu vzal z ruky a nasadil jsem si na tu hlavu sám.
1: Náš přesný popis.
4: To tak je, no, ale... Hele, uvidíme, tak jako měli jsme o tom dneska dlouhou rozpravu na poradě, jako nikoli v tady tý podcastový, ale na poradě, kde připravujeme týdeník, že jo, a některý kolegové, kteří asi nejsou motoristi s velkým, že by je volili, ale kteří jsou motoristi, protože mají řidičský průkaz.
1: Tady je třeba říct, že většina novinářů jsou katastrofálními řidiči, ale lepší je, když vůbec neřídí. Jo. Ale jako strašně rádi se vyjadřují.
4: Ale vlastně tam jako říkali, že by vůbec se nedivili, kdyby policie to nakonec prošetřila s tím, že Turek jako vlastně nic špatného neudělal.
1: A nebo varianta, že vina je na obou dvou stranách. Ano. Protože oni se objevili dvě videa, což je teda jako taky zajímavé a patří to k tomu, co se ukazuje, že fakt není víc kompromateriálu na někoho jiného, než jako na Filipa Turka, protože ten záběr, ten druhý, který ukazuje, jak přejíždí z jednoho, pravděpodobně neoprávněně, já se necítím jako dopravní expert, ale jako řidič bych řekl, že takhle bych zahnout jako doprava neměl, tak jako se to dostane do médií dřív, než jako třeba vyšetřovacím orgánům. Že? To je tento druhé video z toho přejezdu do toho druhého proudu. Adame, co ty řídíš rád?
2: No, já jsem chtěl říct, že mě k tomu napadají dvě věci. Asi bych nekomentoval tu dopravní situaci samotnou, protože já mám řidičák 4 roky, možná 5 let a svou řidičskou kariéru jsem zahájil tím, že jsem vyjel na křižovatce u Bulhara do tříproudové jednosměrky špatným směrem, protože jsem si myslel, že když jsou tam 3 proudy, tak jeden musí být můj. Takže já tady v tomhle já se jako nevyznám. Ty jsi zmínil to, jak tě jako děsí ta nenávist. Já popravdě, mně to přijde, že to je vlastně jenom kontinuum takový ty jako přepálený rétoriky, kterou tady máme už od toho předvolebního období, kde já jsem si myslel, že ta teze, řekněme, fialovská, která byla nastolena těmi rudými billboardy a tím apelem na to stát na správné straně, tak jsem si myslel, že se uklidní po volbách. Přijde mi, že ta opozice vlastně v tom pokračuje dále a pokračuje dále i řekněme v tom, že už před těmi volbami ten slogan byl vlastně prázdný, jo? Že se vlastně neřešily jako ty konkrétní politické kroky, ale řešila se jenom ta abstraktní jakási jako atmosférická nějaká retorika a přijde, že ta opozice to drží pořád, takže to, že přišla ta reakce taková, jaká přišla, byly tam ty, řekněme, výzvy k odvolání nebo k tomu, aby Filip Turek složil mandát, to mě nepřekvapilo, zvláště když ty videa k tomu úplně vybízela, jo, to jako to video na té křižovatce, jak tam odletí to auto, že jo, letí na střechu, tak to je úplně spektakulární, takže tomu já se nedivím. Na druhou stranu úplně bych zase jako neřekl, že že ta kritika, která, nebo ten drobnohled, který se zmínili směrem k Filipu Tulturkovi, takže je úplně jako vykonstruovaný. Jo? Mně vlastně přijde, že těch kauz různých tak už je tolik, že ta kvantita jako nabývá, řekněme, svoji specifickou kvalitu a samozřejmě ty jednotlivosti se vždycky dají nějak odvysvětlit, ale u toho Turka je už jich zkrátka tolik.
1: No právě že... protože na Turka je soustředěna tady ta pozornost, protože zastává poměrně nemodní a v jistém smyslu pro někoho, pro tu progresivistickou liberální část jako nepřijatelné politické postoje, to znamená adorace jako spalovacích motorů a rychlé jízdy, on je prostě červeným hadrem nabídka. A když se, takže na něj byla skutečně, když se podívám jako na starosty, na jejich průšvihy, tak ta intenzita soustředění se na jejich průšvihy a na průšvihy Filipa Turka je prostě diametrálně odlišná. Tam ta intenzita je odlišná. A když si vezmeme ty kauzy kus pokusu, můžeme si myslet, že vysoce pravděpodobné, že psal tady tyhle divné posty, ale doposud to fakt nikdo, ani Deník N, který má tu odpovědnost za to, aby prokázal pravost těch postů, protože on si má přešel, tak to doposud neudělal. Obvinění z násilí na bývalé přítelkyni bylo policii odloženo. Vytáhla se nějaká ta nábojnice, Dan to tady jako připomínal, že dal nějakému saudskému diplomatovi nábojnici.
4: Na auto.
2: To je i natočené, to není, že se...
1: Jasně, ale jako najednou se to zjevilo, kde se to najednou objeví. Pokud není jako poptávka politická, společenská po tady těch věcech, já si myslím, že třeba jako i víc než nějaká nábojnice je divný, že ministr vnitra Rakušan používá šifrovaný telefon. Nejdřív lhal o tom, že to dal dětem na hraní a pak teda jako přiznal, že ho skutečně používal. No tak to, co je jako na tom jako horšího? Jako, že ministr vnitra používá šifrovaný telefon od divné skupiny lidí, která stojí jako před soudem, no tak to přece je mnohem závažnější, to vyvolává závažnější podezření než skutečnost nějaké nábojnice. A taky to bylo jako hodnoceno tenkrát jako přestupek a najednou se to objevilo. A padá to jedna věc za druhou, je na něj soustředěna taková pozornost na někoho jiného. A ano, Dan to řekl tady správně, jak mu nasazovali tu psí hlavu, tak on si teďka nasadil sám, protože skutečně prokázal. Teď nevíme, jak to nakonec vyšetří policie. Jo. Ale jako určitě o něm nelze říct, že je ohleduplný, pozorný řidič, který jako vnímá kolem sebe dopravu a všechny ostatní další řidiče. Jo.
4: Jak tam říkáš, to s tím drobnohledem a padlo tady už slovo Deník N. To se dá docela dobře ilustrovat i na tom, jak v posledních týdnech se Deník N věnoval velké texty, vždycky jako na celá ta plachta jedna stránka tomu, že na ministerstvu životního prostředí zaměstnali teda pravděpodobně Filip Turek právě nějakého influencera za, já nevím, jako pár desítek tisíc korun. Přičemž předchozí ministr životního prostředí Petr Hladík vyplatil influencerům 39 milionů korun.
1: To je
4: jako takovýmhle youtuberům. Nikdy o tom nikdo podle mě nepsal. Nebo rozhodně ne v Deníku N, jo. Čili se to vlastně pohybuje, je to jakoby jiná číselná řada, nebo jiná kvalita.
1: Počkej, mnohem závažnější podezření, než to, co řešíme v případě Filipa Turka. Teda. Já se nechci dostat do situace, abych se ho zastával, ale vidím tady tu obrovskou disproporci. A to, co mě skutečně spíš jako naplňuje obavami, je ta ohromná spousta negativních, agresivních emocí, které jsou s tím spojeny a které nejsou adekvátní k tomu, co ten člověk jako dělá. Protože on je obecně vnímaný jako nesympatický. Já dovedu si podle mého odhadu jako 70% veřejnosti jako ty motoristy skutečně nesnáší, může to být i víc. Jo. Jako, a oni se v tom, jako trochu se s tím v tom vyžívají, neutvrzují to a mám takový pocit, že čím větší bude ta emoce vůči ním pokračovat, tím budou si u některých, jako u těch minimálně zbývajících 30%, které jsou mezi nimi jsou nějací neutrální a jsou tam jejich skalní voliči, tak je to bude posilovat, protože ta ta disbalance, ta nerovnováha v tom, jaká je věnovaná pozornost Filipu Torkovi a jak je nevěnovaná pozornost jako průšvihům těch lidí, kteří takzvaně stojí na správné straně a které reprezentují ty správné a jediné dobré hodnoty. Hmm. Tak to je, jako, to myslím, že vyvolá nakonec opačnou reakci.
4: No, to je právě zajímavý sledovat, jak vysokýho stupně hysterie, teď myslím ze strany jako těch lepších médií, nebo lepších ve smyslu jako hodnotově zakotvenějších, než jsme třeba my, a politiků, kteří motoristy nemají rádi, tak jakýho stupně tady ta historie bude muset dosáhnout, aby se překlopila v opak, aby jim dopadla tady těm rozmíchávačům historie na hlavě. No, já se ale teda obávám, že úroveň, kdy historie začne být kontraproduktivní, bohužel zvyšuje. Bývaly doby, že kdy delikty politiků za volantem nebyly považovány jako věc, po kterých by se vyzýval k rezignaci nebo k odstoupení. Že vzpomínali jsme, jak Václav Havel v roce 1999 jel v podstatě před zraky novinářů znovu Fabii, vyždímal z ní vlastně rychlost 160 km na nějaký okresní silnici. Nebo
1: tak to byla Fabie? Nebyla to Octavia? To je jedno.
4: Já myslím, že Fabie, že tenkrát mu to právě... Já nejsem teda znalec ročníku, který model Škodovky byl uvedený na trh. Jo. Ale tehdy to byla situace, že generální ředitel Škody Mladá Boleslav, pan Kulhánek, přivezl prezidentovi ukázat nový model auta, sedli si spolu do auta, vlastně Havel na to šlápnul a dopustil se tehdy prezident takový docela hezký věty, že říkal, jo, vůbec bych nevylučoval, že jsem měl takhle prostě přes limit a klidně bych zaplatil pokutu, ale nikdo to po mně nežádá.
1: Ale Dane, já si vzpomínám, že...
4: A promiň, samozřejmě, že něco jiného je rychle, když se s někým nesrazíš a něco jiného, když jako narazíš do auta, který veze krevní destičky, či co, jako se to teď bohužel podařilo Filipu Turkovi. Ale přece stejný lidi, kteří chtějí dneska Turkovu demisi a politicky ho popravit, žádali ho demisi už, když dal tu hloupou fotku, jak jede někde prostě po dálnici a ukazoval tam fotku, jak má takhle jako tachometr 250 nebo kolik, tak to byl havlovský delikt. A ty lidi se tvářili, že tady tím se otevřely brány pekla, že jako Turek musí okamžitě odejít z politiky.
1: On si to málo kdo vzpomíná, ale v té době Václav Havel v té druhé polovině 90. let nepatřil mezi miláčky k médií. On dokonce jako Dane přestal psát do Lidových novin, uchylil se vlastně paradoxně, což byl paradox života Václava Havla, k tomu, že dával rozhovor jenom Právu a jenom jednomu vybranému redaktorovi Českého rozhlasu. On, to už si dnes, jak je na druhé straně glorifikovaný, tak jako ten závěr jeho kariéry, ten byl ve znamení jako nějakého vyloučení a nepatřil.
4: Ne,
1: vy mi pořád říkáš, že to tak není. Já jsem tenkrát pracoval s pravěstvou a jako velmi intenzivně jsem to jako vnímal.
4: Tak jsi vzpomínal asi na demonizaci Václava Havla, kdy jsi byl na Nově, viď? Nově se týkalo, jako Nova Havla trápila, bych řekl, ale tak lidi to mohlo připadat jenom měřeno...
1: Tenkrát se na to dívalo 3,5 milionu lidí na zprávě televize.
4: To je pravda. Kvůli tobě. Ale takhle ti to mohlo připadat, protože jsi to měřil mírou až zbuštění Václava Havla z počátku 90. let, ale když poměříš, jak se k Havlovi chovali novináři i v době, kdy to od nich jakoby relativně nejvíc schytával s tím, jak se chovají k Filipu Turkovi, tak je to pořád, je to neuvěřitelný nepoměr.
1: Jo, to s tebou naprosto souhlasím, ale neměl na růžích ustláno Václav Havel.
2: Já si, pardon, jenom...
4: Nicméně, promiň, nikdo by neřekl, jako nikdo z politiků i třeba z jeho soupeřů tehdy už propuklo otevřené nepřátelství mezi Havlem a Klausem, tak rozhodně by Václav Klaus tehdy se nepostavil na vlastně jako směšnou pozici, že by říkal, tak on jel těch 160 km hodně, ať odejde z hradu.
1: Dane, to je strašně důležitý moment, že vlastně tenkrát i ty politici, ty opoziční, nebo ti, kteří spolu soupeřili, se k věcem tohohle typu vůbec nevyjadřovali. Teďka vidíš, že jako Vít Rakušan, Petr Fiala, jako oni nemají žádný jiný důležitější téma, než aby se vyjadřovali k hovadinám tohohle typu. Navíc, když jako skutečně tam se musí proběhnout policejní vyšetřování, kdy všichni se nějak dohadují, všichni jsou teda skutečně dopravními experty. A ta situace je v mnoha ohledech, ta nehoda samotná a její průběh je sporný. Jo. Ano, Filip Tylek neřídí jako ohleduplný řidič, jo, a je to spíš patří k těm, jako ten styl jeho jízdy je jednoznačně agresivní, jo, to je jako, to taky je fakt, jo, ale musí to vyšetřit policie.
2: Jestli ještě, pardon, můžu jenom, možná abych trochu zastal jako tu pozici, kterou, jako Jirky, který tady není. Jo? Jako,
1: ale nemusí vlastně se do toho stylizovat, no, no, za každou cenu. Jak potom Jirka vydopadá v těch komentářích.
2: Já zdravím komentátory na YouTube. Ale chtěl bych zmínit takovou jednu věc. Já souhlasím s váma, jako, že tady je řečeno nacherovsky, jako ten dvojí metr, a myslím si, že, jako že tady velká poptávka po nějakém zlu ve veřejném prostoru, který podle mě jako naplňují, řekl bych spíše esteticky, než jako jakkoliv jinak k těm motoristé. A myslím si, že jako třeba jako demonstrace milionu chvilek pro demokracii.
4: Říkal tako milionu, nebo už dokonce bilionu.
2: Milionu jsem milion. Říkal.
1: Demonstrace. Oni jsou biliony, jsou 100%, jsou jich biliony.
2: Tak jako tady tyhle demonstrace mi přijde, že takové nostalgické larpování 17. listopadu, protože se jako reálně za stolik jako nic neděje. Jo. Na druhou stranu já se trochu ošívám, když to tady srovnáváme prostě jen chování Filipa Turka třeba s Václavem Havlem a tak dále, protože já si myslím, že on tam reálně nemá tu protiváhu, protože kromě toho, že on, řekněme, byl jakýmsi influencerem jako pravicového typu, tak jako nevidím, že by za sebou měl nějaký konkrétní výsledky. Jo. Podle mě jako to srovnání, které tady můžeme udělat, je třeba s Donaldem Trumpem, který je vlastně podobný typ, který takhle vlastně byl taky, řekněme, trnem v oku jako establishmentu, esteticky prostě jako nelibá postava. Ale zároveň, to je, předčas jsem o tom psal kolega Mačej Ručaj, kde on to měl článek, který se jmenoval Trump jako beranidlo, tak on vlastně jako skrze ten svůj styl, mimo jiné, také měl ty konkrétní politické kroky, kterým něco dosahoval, jo? Což jako u Filipa Turka já nevidím. A jako například jako kolega z motoristů, prostě Petr Macenka, jakožto předseda strany a ministr.
1: To je tvůj
2: jako
1: kolega, ne? Aby
2: no, jako jeho kolega Filipa Turka, přesně, to je, pardon. Tak jako ministr zahraničí mě přijde, že ho prostě jako naprosto přesahuje, jo? Že Filip Turek mě přijde, že v současnosti taková jako zvláštní politická jako figura už téměř jako na ústupu mě přijde.
1: No, jako to je pravda. Dan ale zmíní.
2: Nebo opravte mě, jestli jako on reálně co udělal.
4: Já tě hned opravím.
1: No. Tak zkus to. Ne, na to nezapomeneme.
4: Je to pravda, čili taková jako oprava, neoprava. Je to pravda.

0: důležitého Turka, že jí ucházejí prostě o dost zásadnější věci, proti kterým ona by mohla se stavět vůči té vládě.
1: Tak to, tomu řeknu něco, už jsem vyšel z lesa, našel jsem zase cestu. No to je právě na tom hrozně zajímavý, že jo? Filip Turek se vybral jako svoje hlavní téma, nebo takovej pars pro toto svého působení v politice z pozice vládního zmocnice, z takový tý divný pozice, co má na ministerstvu životního prostředí, odpor proti instalaci ubřích větrníků, které nám vnutí Evropská komise, vláda je v nějaké míře postavit nechá v těch akceleračních zónách. A tam podle mě Turek nějakých úspěchů dosáhl, ale nemůže se o tom moc mluvit, protože to nechce Andrej Babiš, aby nedráždil zastoupení Evropské komise v Praze, aby jsme neohrozili nějakých 10 až 27 miliard korun na evropských dotacích. Takže tam těch akceleračních zón, kde se bude moct stavět v podstatě bez nějakých větších povolovacích řízení, se Filipu Turkovi a několika dalším lidem, kteří přišli nově na ministerstvo životního prostředí, se jim to podařilo hodně zredukovat. Ale je to takový ten jako úspěch, kde má zakázáno o tom mluvit. Jo? A když tady probíráme opozici, která okamžitě vystartuje, prostě když Turek jede na červenou někde, tak já považuji za vlastně jako nedostatek odvahy, nebo dokonce jsou to jako sraby, nebo zbabělost. To, že oni se k tomu, co by měla být podstata teda působení Filipa Turka, a to jsou ty větrníky, jestli ano nebo ne, oni se k tomu vůbec nevyjadřují. Jako se nedozvíš prostě, co si myslí ODS, předseda ODS Martin Kupka, o tom, že tady má vyrůst, já nevím, možná až jako 500 obřích vrtulníků.
2: Jak píše Seznam zprávy.
1: Ne, ale že o těch větrnících se vlastně vůbec nemluví. Jo? Ty si trošku na začátku říkal, že kauzy Turek, nebo kvazi kauzy Turek, že zastěňují důležitější věci, které se dějí v pozadí. Ty větrníky je jedna z věcí, o které se teď v zákulisí jako vlastně vede, řekl bych skoro až bitva. Vláda bude muset do srpna předložit a schválit ty akcelerační zóny, jejich jako definitivní vymezení. Teď tady v té době, nevím, jestli už to teda třeba tady ten týden nějak nevyústilo, jo. Probíhal takový jako zákulisní souboj o tom, jestli ten návrh, který se bude předkládat vládě, tak jestli ho podepíše někdo z ministerstva životního prostředí nebo z ministerstva pro místní rozvoj. Ten člověk, který to měl podepsat na MŽP, se tomu brání, protože tvrdí, že nechce jít jako do vězení jednou kvůli tomu. Že to je vlastně jako víceméně věc kriminální povahy. Tady ten návrh na ty akcelerační zóny pro ty větrníky, já říkám vrtulníky. Stejně tak jsem teď se doslechl informace, že 9 krajů v České republice máme i s Prahou 14 krajů, že? Čili 9 krajů je většina docela zřetelná. Má k těm větrníkům, který by měly být na jejich území zásadní výhrady. A tohle se děje, podle mě se to děje vlastně jako na většině území České republiky mimo Prahu. A tady se řeší to, jak někdo prostě odbočil na IP Pavlova. A ta opozice, která by podle mě jako znak možnosti v opozici je, vyjádřím se tady k těm věcem, jako jsou ty větrníky, tak oni jsou úplně nadšení z toho, že nemusí řešit tohleto, že řeší to, jak jako se Filip Turek chová za volantem.
2: Logická infantilizace společnosti, logická banalizace, souvisí to s tím, jak ta společnost díky nástupu digitálních technologií hloupne. Jako to vysvětlení má, zároveň kromě větrníků dané, psali jsme o tom, byl schválen stavební zákon, který naprosto zásadně může změnit jako fungování, respektive výstavbu. Ta debata jako probíhá ve společnosti tak na okraj. Přitom průšvih, který měli Piráti z digitalizace stavebního řízení, byl jako obrovský a naprosto nespochybnitelně to ohrozilo tu výstavbu. Teď tady máme nový zákon, o kterém se mluví, že je jako trošku opačným extrémem, že jde na ruku velkým developerům, kteří měli být autory toho zákona, nicméně v mnoha ohledech, a viděl jsem i vystoupení šéfa komory architektů, pana architekta Kasla, který se za ten zákon postavil, protože zcela jednoznačně dojde k tomu, že dojde k debyrokratizaci stavebního řízení a bude, je to důležité jak pro individuální výstavbu,

0: tak je to důležité i pro tu výstavbu společenskou a nebo respektive těch větších jako stavebních celků. Že? A jako stejně podobně to bylo s Ankarou, že tam se neřešilo v případě summitu na to, co je tím tématem, ale to, kdo tam pojede a v jaký sestavě a kdo bude první někde a kdo kde bude sedět, ale neřešila se, my naštěstí teda k tomu text máme, jo, ale to je nějak znak té doby a třeba i na život lidí se teda promítne mnohem víc, jako třeba ten chat control. Že? Možná, že už by bylo dobře, kdyby si Adame k tomu řekl, jaká je podstata toho příběhu.
1: Co se stalo?
0: No.
1: Tak bylo to velice jako překvapivá záležitost, která se udála minulý týden. Protože co je ten chat control jako takový? Tak v roce 2020 byla schválena směrnice e-privacy, která v podstatě chrání důvěrnost komunikace. A záhy na to, tak se schválila výjimka.
0: Listovní tajemství, tak jak jsme byli zvyklí.
1: Tak, a pro digitální prostor. Tak, se schválila výjimka, že pokud jde o boj s dětskou pornografií nebo o ochranu dětí před sexuálním zneužíváním, tak ty soukromé firmy, tady tímhle rozumějme ty americké technologické giganty, Google, Microsoft, Facebook a tak dále, tak oni mohou dobrovolně skenovat ten obsah, který mezi sebou lidé sdílí ve jménu teda hledání tady tohle problematického obsahu. Jo? Od začátku tady tohle byla kontroverzní, ten Evropský inspektor pro ochranu údajů, což je nezávislý dozorový orgán, tak to kritizoval, mluvil o tom, že to je neúměrný zásah do soukromí, že tam nejsou pojistky, které by chránily uživatele před tím, aby ty společnosti do toho víc jako, aby to nějak zneužívali, tady tyhle jako důvěrná data. A proto na evropské úrovni se řeklo, bude to jenom dočasné, než najdeme nějakou jako lepší náhradu. Jo? Což je ten takzvaný chat control 2. Jo? Tohle byla chat control 1, pak je chat control 2. No, ale ta dočasnost, tak pro ně měla být do roku 2024, pak se to prodloužilo, pak to mělo být do roku 2026, to se to dále prodloužilo. Takže už vlastně jako tady půl dekády máme jako dočasné opatření. A když to přišlo v březnu s požadavkem, aby se to tedy znovu prodloužilo, tak Evropský parlament tentokrát řekl, že to prostě prodlužovat nebude. A ze strany komise a rady ministrů, tak jim tam vlastně přišel jako text, oni ho prvně jako významně ořezali v tom březnu, tak aby tam byly ty ochrany, které vlastně jako, které tam, by tam zaručovaly aspoň nějakou míru jako teda soukromí, nebo ochrany soukromí. To vlastně jim vrátili zpátky, že to teda neakceptují, poslali jim tam ten text znova a Evropský parlament to tentokrát úplně jako odmítl. A tím pádem ten chat control jednička, ta výjimka přestala existovat od dubna, my tady nemáme, takže od dubna ty firmy tady tuhle výjimku nemají a nemůžou vlastně ten obsah vám
2: od dubna můžete posílat fotky malých dětí.
1: Přesně.
0: No, ale tam přece absurdní je to, že jako ti, kteří jsou největší zločinci, ti pachatelé té dětské pornografie, ty velké ryby, ty si najdou jiné způsoby, jak by to samozřejmě šířili a jestli to by to teoreticky na někoho dopadlo. No. Ty uvádíš ty data, že to v podstatě vliv na to odhalování té trestné činnosti je strašně malý.
1: Je to veskrze, když se a mimochodem jako Evropská komise, která tady tohle jako tlačí, ona je jedním s tím jako hybatelem, který tady tohle chce, tak loni tak vydala zprávu, kde měla jako poskytnout evaluaci, jak je to efektivní a musela tam konstatovat, že vlastně není prokazatelný vztah mezi tím, jak ty jednotlivé firmy vás sledují versus jak moc dochází k ochraně konkrétních dětí nebo k zatýkání těch pachatelů.
0: Tam je třeba i říct, že vlastně jako oni by skenovali fotografii, veškerou komunikaci, kterou máte, ale tam stačí třeba mít fotku jako novorozeně tě ve vaně, jako že si uděláš vzpomínku pro sebe privátní, tak jak možná ty fotky máme z dětství všichni, ale teďka by to
1: no, prostě, ano, přesně, děti na dovolené, prostě v plavkách, nebo třeba, když tam byl ten případ nějakého otce, který vlastně vyfotil batolek, protože měl nějaký kožní problém, poslal to doktorovi, tohle bylo vyhodnocené jako dětská pornografie. Možná jako stojí za to říct ty tři základní metody, které se používají. Jo. Ta první, která je tak jako nejméně invazivní, ale taky problematická, tak to je to, že existuje nějaká databáze jako prokazatelné dětské pornografie, a ty materiály mají na sobě nějaký identifikátor a vy jenom se díváte, se náhodou ten materiál si někdo neposílá. Jo?
2: Co znamená identifikátor tady v tom případě?
1: Každý to video tak má nějakou signaturu na sobě. Jo? Tomu se říká nějaký hash a ty vlastně můžeš akorát zkontrolovat, zda ten konkrétní materiál si někdo neposílá. Jo. Jo? Takže prostě nevím, třeba...
2: A ta signatura je unikátní? Čili...
1: Ta signatura je unikátní, přesně. A ono se to používá na fotky, je to takzvaná foto DNA a tak dále. Hmm. Je to nějaká jako technologická věc, já tomu úplně přesně nerozumím. Tohle je nejméně invazivní, ale i tak je to zásah do soukromí, protože jako vy nevíte, kdo co dá do té databáze, co všechno bude kontrolovat, jako jestli se náhodou neposíláte, jo? Prostě to může to být jako dneska dětská pornografie, zítra to může být prostě, nevím, třeba nějaká kniha, jo? Která se nehodí, něco takového. Ta druhá věc, která je problematičtější, a to, co říkal ty Dalibore, tak je to skenování nového obsahu, jo? Kde my tady máme nějaký jako chytrý klasifikátor, který se podíval na spoustu dětské pornografie v minulosti a teďka na základě toho hodnotí něco, co ještě předtím nikdy neviděl a říká, tohle je nejspíš dětská pornografie, ano a ne. Ale vzhledem k tomu, že jako dětský pornografie v rámci toho, co si lidé mezi sebou posílají, tak je plný zlomeček, tak i když tady tohle prostě bude mít dobrou tu senzitivitu a specificitu, jak známe z covidu, tak tím, že vlastně tam ten ohromný nepoměr mezi tím, co vlastně neproblematický obsah a ten zločinný, tak to prostě má obrovskou chybovost a bude to chybovat právě tady u těch materiálů, které jsou podobné. Takže fotky vašich dětí na dovolený, intimní fotky, které si sdílíte prostě dospělí lidi nebo i dospívající, nebo něco takhle podobného. A tady tohle potom, když je nahlášeno, tak se na to musí podívat nějaký lidský subjekt, ať už je to teda zástupci té firmy, policie a tak dále. A ta třetí věc, pardon jenom, tak se netýká audiovizuálního obsahu, ale má chránit před takzvaným solicitingem, což je takový to namlouvání těch sexuálních predátorů dětí. Takže tohle už se nebavíme o audiovizuálním materiálu.
0: Počkej, to vůbec nevím, co to je.
1: A bavíme se o tom, že někdo bude skenovat konverzace, to znamená, že textové výměny mezi uživateli a bude říkat, není tady tohle náhodou dospělý, který se snaží predátorsky dostat dítě. Takže to už je vlastně jako ještě pořád jinde, kdy se nebavíme o audiovizuálním materiálu, ale bavíme se o tom, co si lidé...
0: A to by mělo být chat control 2, nebo tady...
1: No, tohle, všechny ty tři věci, které teďka jsem vyjmenoval, tak jsou dobrovolné, tak ty firmy dobrovolně mohou dělat na základě vlastní iniciativy, pokud je to ve jménu ochrany dětí. A v tom chat control 2, který teďka mimochodem...
0: Počkej, Adame, to je strašně zajímavé a jsem přesvědčený o tom, vážení posluchači, že vás to bude zajímat, protože Adam v druhé části vám také řekne, jak se proti tomu chránit. Jo, jak šifrovat ta data, tak doufám, že víš, jak na to. Jak šifrovat ta data, aby
1: ti
0: do
1: toho...
0: Tak
2: za pivolem budeme poskytovat návod pro pedofily.
0: Tím jsem chtěl naznačit, že jsme se dostali do nakonec první části. Jak víte, v průběhu léta natáčíme jednou za 14 dní. Nicméně si myslím, že stojí za to si koupit i tu druhou část, protože v tom dostanete kompletní vydání týdenníku Echo, veškeré komentáře, které vycházejí na Echo 24 a hlavně dostanete Echo 24 bez reklám a plný přístup k našemu bez inzerce publikovanému serveru Echo Prime, kde to máte všechno pěkně na jednom místě. Tu první část můžete kromě kanálu YouTube sledovat, poslouchat také na celoplošném rádiu Prostor a také na našich stránkách. Tak, děkujeme za pozornost posluchačům první části. Mám velkou naději, že řada z vás se přesune do té druhé, protože tam vám Adam řekne, jak můžete tady tohle šmíráctví a tuto špinavost, která přišla z Evropského parlamentu, jak ji můžete obejít.
2: Ale nicméně, ať je účel Babišova náletu na Petra Pavla, jaký chce, ať se mu to má zúročit v prezidentských nebo parlamentních volbách, tak jako tady tím Pavlačovým způsobem, jakým provádí to, že řekne, nikdo se s ním nechtěl bavit, ani se s ním nechtěl bavit, tak to jako fakt níž se jít nedá.
1: Předsedkyně dala hlasovat, aby se tím zabýval Europarlament v urgentním režimu. Hnedka ve čtvrtek, teďka minulý týden, a to byl poslední den před letní pauzou Evropského parlamentu, kdy tam více jak 100 europoslanců chybělo.

0: Vítám vás u Sedmičky Plus, milí přátelé. Kdo dnes skutečně řídí Českou republiku? Vláda? Prezident? Nebo lidé, o kterých veřejnost vůbec neví? Prezident dostane osobní pozvání od tureckého prezidenta na uzavřenou část summitu NATO. Ministr zahraničí přitom ještě několik dní předtím tvrdil, že tam nebude. Česká vláda slibuje podporu mírových jednání s Ukrajinou. Současně se ale ukazuje, že Ukrajina v červnu převzala česká letadla financovaná s podporou českého státu. No a evropské sankce měly oslabit Rusko. Místo toho vydělávají miliardy rejdaři, obchodníci a prostřednictví po celém světě. No a ve Francii dvakrát odsouzená Marine Le Pen znovu odvážně vstupuje do boje o prezidentský úřad. No a co spojuje všechny tyto příběhy? Je to rozdíl mezi tím, co politici říkají občanům, a tím, co se ve skutečnosti děje. Vítejte ještě jednou u Sedmičky Plus. Jedna večeře v Ankaře otevřela otázku, která je mnohem větší než samotný summit NATO. Kdo dnes skutečně řídí českou zahraniční politiku? Vláda opakovaně tvrdila, že Českou republiku bude na summitu NATO v Ankaře zastupovat premiér Andrej Babiš. Ministr zahraničí Macinka navíc veřejně prohlásil, že prezident Pavel na slavnostní večeři pořádané tureckým prezidentem Erdoganem nebude. Jenže prezident tam nakonec seděl a sám vysvětlil proč. Řekl, že se na tuto večeři nemohl dostat jinak, než na osobní pozvání tureckého prezidenta. A právě tady celý podivný příběh začíná. Kdo toto pozvání vlastně vyjednal?
1: Vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér. Současně probíhal kompetenční spor s prezidentem Petrem Pavlem. Ústavní soud následně rozhodl, že prezident může být členem české delegace. Jenže členství v delegaci automaticky neznamená účast na uzavřené slavnostní večeři pořádané hostitelskou hlavou státu. Přesto prezident krátce před odletem oznámil, že na večeři dostal osobní pozvání od Recepa Tayyipa Erdoğana. Takové pozvání ale nevzniká samo. Předcházejí mu diplomatická jednání, komunikace mezi ambasádami, protokol a koordinace s hostitelskou zemí. Kdo tedy tuto komunikaci vedl?
0: Na summitu navíc působila Česká republika, řekněme, nezvykle. Premiér a prezident přiletěli oddělenými armádními speciály. Odděleně je vítali turečtí představitelé. Odděleně odjeli na slavnostní večeři. A podle veřejných vyjádření se jejich program téměř nekoordinoval. To otevírá další otázku. Věděla vláda o prezidentově pozvání?
1: Ministr zahraničí Petr Macinka ještě před summitem veřejně tvrdil. Prezident na té večeři určitě nebude. Jenže prezident tam byl. Pokud ministr vycházel ze správných informací, co se mezi tím změnilo? Pod gatou správné informace neměl. Proč je neměl? Vědělo o pozvání Ministerstvo zahraničních věcí? Vědělo o něm české velvyslanectví v Ankaře? Byl informován premiér? Nebo vznikla diplomatická komunikace mimo běžnou vládní koordinaci? Na tyto otázky zatím veřejnost nedostala jasnou odpověď.
0: Každá zahraniční cesta hlavy státu je mimořádně složitá operace. Bezpečnost, protokol, akreditace, diplomatická komunikace, koordinace s hostitelskou zemí. A nic z toho se neděje samo. Proto je zcela legitimní se ptát, kdo prezidentovu účast na Erdoganově večeři připravil?
1: Komunikovalo české velvyslanectví v Ankaře s tureckou stranou? Pokud ano, dostal pokyn od Ministerstva zahraničních věcí? Nebo přímo od kanceláře prezidenta republiky? Kdo premiéra informoval, že prezident bude na této uzavřené části programu přítomen? A pokud vláda skutečně nevěděla, že prezident na večeři bude, vyvolává to další otázku. Kdo v této věci koordinoval zahraniční vystupování České republiky? To nejsou spekulace. To jsou otázky, které vyplývají z veřejných výroků představitelů státu.
0: Přátelé, na celé věci není nejdůležitější samotná večeře. Důležité je něco mnohem zásadnějšího. Vláda tvrdí, že řídí českou zahraniční politiku. Prezident získá vlastní pozvání na jednu z nejcitlivějších neformálních částí summitu NATO. Ministr zahraničí veřejně prohlásí, že prezident na večeři nebude. O několik dní později prezident u Erdoganova stolu sedí. A dodnes není jasné, kdo jeho účast vyjednal, kdo o ní věděl a jak byla koordinována s českou diplomacií. Právě proto nejde o jednu večeři. Jde o mnohem zásadnější otázku. Má česká vláda zahraniční politiku skutečně pod kontrolou, jak nám tvrdí? Nebo vedle ní funguje ještě druhý diplomatický kanál, o kterém veřejnost a evidentně ani část vlády neví? Na tuto otázku by měla zaznít jednoznačná odpověď. Tak co, milí přátelé, vzpomínáte si ještě na lednovou aféru kolem prezidenta Petra Pavla? Po jeho návštěvě Ukrajiny se řešilo, zda mohl bez souhlasu vlády mluvit o českých letadlech pro Ukrajinu. Ministr zahraničí Macinka prezidenta ostře kritizoval a vláda následně oznámila, že o dodání letounů L-159 se neuvažuje. Jenže ve stejné době se odehrával ještě jeden příběh. Příběh, který zůstal téměř bez povšimnutí. Ve stejné době totiž vznikala dohoda mezi Českou leteckou amatérskou asociací a ukrajinským vojenským leteckým úřadem. A o několik měsíců později Ukrajina skutečně převzala 10 českých výcvikových letadel Alto NG. 5 z nich podle ukrajinského ministerstva obrany poskytla česká vláda. Přitom Babišova vláda ve svém programovém prohlášení říká, že bude podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině a eliminaci rizik války v Evropě. To jí ale nebrání paralelně podporovat dodávky letadel pro ukrajinský letecký vojenský úřad. Tady to je.
2: Časová osa je překvapivá. V červenci 2025 česká vláda schválila program výcviku ukrajinských pilotů prostřednictvím státního podniku LOM Praha. Na podzim vznikla veřejná sbírka Operace Štefan na financování 5 lehkých letadel Alto NG. A už 14. ledna 2026 podepsala Letecká amatérská asociace České republiky implementační ujednání s ukrajinským vojenským leteckým úřadem. Dohoda se týká letounů Alto NG a Shark 600. Upravuje uznávání dokumentace, certifikace a technického dohledu. V technické příloze se dokonce uvádí, že ukrajinské ozbrojené síly tyto letouny provozují.
0: No a tady začínají otázky. Letecká amatérská asociace je podle českého práva spolek. Současně ale vykonává část státní správy na základě pověření ministerstva dopravy. Ministerstvo jí skutečně svěřilo i možnost mezinárodní spolupráce. Jenže výslovně a pouze ve věcech sportovních létajících zařízení. Jak se tedy dostala k implementačnímu ujednání s vojenským leteckým úřadem Ukrajiny, tedy cizího státu? A proč to nevadilo současné vládě, která tvrdí, že bude podporovat mír na Ukrajině?
2: Ve veřejně dostupném rozhodnutí ministerstva dopravy se opakovaně hovoří o ultralehkých letadlech, sportovních létajících zařízeních, výcviku a technickém dozoru. Naproti tomu smlouva s ukrajinskou vojenskou autoritou pracuje s pojmy jako Military Airworthiness, Military Type Acceptance nebo Military Production Organization. To samo o sobě ještě neznamená, že byla porušena pravidla. Vyvolává to ale legitimní otázku, zda rozsah pověření ministerstva dopravy zahrnoval i uzavření takového dokumentu s vojenskou autoritou jiného státu.
0: Do celé věci navíc vstoupil další spor. SPD žádala vysvětlení, proč Česká republika poslala přibližně 140 milionů korun do iniciativy PURL, která financuje americké vojenské vybavení pro Ukrajinu. Tomio Okamura označil tento krok za nevratný a prohlásil, že k němu má zásadní výhrady. Kvůli tomu měla dokonce zasednout koaliční rada. Nakonec se ale vůbec neuskutečnila. Premiér Babiš oznámil, že několik klíčových účastníků se omluvilo a jednání proběhlo pouze v užším formátu. Veřejná debata se tak soustředila na 140 milionů korun. Jenže mezitím už Ukrajina dostala česká letadla z kontraktu, podepsaného letos v lednu. Co myslíte? Věděla o tom SPD a Tomio Okamura?
2: 25. června letošního roku oznámilo ukrajinské ministerstvo obrany převzetí 10 českých výcvikových letadel Alto NG. 5 bylo podle něj získáno s přímou podporou české vlády prostřednictvím koalice schopností vzdušných sil. Dalších 5 zaplatili čeští občané prostřednictvím sbírky Dárek pro Putina. Projekt zahrnoval nejen dodání letadel, ale také výcvik ukrajinských pilotů a mechaniků, aby mohla Ukrajina budovat vlastní výcvikovou základnu pro budoucí piloty západních bojových letounů.
0: A právě tady zůstává několik nezodpovězených otázek. Kdo rozhodl o financování 5 vládních letadel Alto NG? Na základě jakého usnesení? Kolik celý projekt stál? Proč se nedaří dohledat veřejnou smlouvu, která by státní část projektu popisovala? A na základě jakého právního zmocnění uzavřela Letecká amatérská asociace České republiky implementační ujednání s ukrajinskou vojenskou leteckou autoritou? Jestliže se vedla ostrá politická bitva o výroky prezidenta republiky a dnes se vede spor o 140 milionů korun v iniciativě PURL, pak je zcela legitimní chtít vědět, jak vznikl projekt 10 českých výcvikových letadel, kdo za něj nesl politickou odpovědnost a podle jakých pravidel stát postupoval. No ale na tyto otázky zatím veřejné dokumenty odpověď rozhodně nedávají. Mainstreamový detox. Přátelé, tak se jmenuje projekt Verox, který jsme před několika týdny představili vám i celé veřejnosti. Nechtěli jsme vytvořit další zpravodajský web nebo YouTubeový kanál. Chtěli jsme vytvořit místo, kde na jednom místě najdete videa, zprávy, komentáře i názory z desítek českých a slovenských zdrojů. A zdá se, že jsme se vydali správným směrem.
1: Za první měsíc provozu navštívilo Verox téměř 77 tisíc unikátních návštěvníků, kteří zobrazili více než 274 tisíc stránek. Rstavalo se přes 1700 uživatelů a platforma dnes propojuje více než 60 informačních zdrojů. To je pro nás obrovský závazek a také důvod, proč Verox každý den dále rozvíjíme.
0: Mnozí z vás nám píší, co byste na Veroxu chtěli změnit nebo doplnit. A právě vaše připomínky se snažíme co nejrychleji proměňovat ve skutečnost. Verox totiž nevzniká jen pro své uživatele. Vzniká společně s nimi.
1: Nově jsme proto přidali sekce zprávy a názory. Takže vedle video obsahu najdete na jednom místě také důležité články, komentáře a aktuální informace. Každý večer navíc připravujeme výstavy Verox, které uvádí AI Avatar. V zákulisí pomáhá umělá inteligence zpracovávat velké množství informací, připravovat přepisy, vyhledávat souvislosti a podporovat práci redakce. O tom, co se nakonec zveřejní, ale vždy rozhoduje člověk.
0: A ještě jedna dobrá zpráva. Verox zůstává zcela zdarma. Nenajdete u nás placenou zeď, předplatné ani reklamy, které by přerušovaly čtení nebo sledování videí. Pokud jste Verox ještě nenavštívili, podívejte se na www.verox.cz. A nezapomeňte, Verox, to je mainstreamový detox. Sankce měly Rusko ekonomicky oslabit. Připravit ho o peníze na vedení války a omezit jeho obchod se světem. Jenže vytvořili také něco, o čem se příliš nemluví. Nový globální trh. Trh se starými tankery, dražší námořní dopravou, alternativními pojišťovnami, překládkami na moři a novými obchodníky v Dubaji, Hongkongu nebo Singapuru. Ruská ropa totiž ze světového trhu nezmizela. Jen změnila trasy. A na této změně vydělávají nejen společnosti z Indie nebo z Číny. Podle analýzy Financial Times získaly řecké lodní společnosti od poloviny roku 2023 téměř 4 miliardy dolarů na přepravních výnosech. Nejde o čistý zisk, jde o tržby za přepravu. Přesně tato částka ukazuje, že sankce se pro část světa staly také velmi výnosným obchodem.
1: Před únorem 2022 byl obchod s ruskou ropou jednoduchý. Ropa mířila především do Evropy. Trasy byly krátké, doprava levná a obchod zajišťovaly zavedené západní společnosti. Po zavedení embarga Evropská unie zakázala dovoz ruské ropy po moři. Současně ale skupina G7 zavedla cenový strop. Jeho cílem nebylo zastavit vývoz ruské ropy. Naopak, ropa měla dál proudit na světový trh, jen za ní mělo Rusko dostávat méně peněz. To byl zásadní kompromis. Úplné zastavení ruského exportu by totiž mohlo vyvolat prudký růst cen ropy a další inflační šok. Místo přímé cesty do Evropy proto tankery začaly plout do Indie, Číny nebo Turecka. Trasy se prodloužily až trojnásobně. Vzrostly náklady na dopravu, pojištění i počet prostředníků. A právě zde vznikla takzvaná sankční prémie. Část peněz, kterou Rusko ztratí kvůli nižší prodejní ceně, dnes inkasují rejdaři, obchodníci a další články nového obchodního řetězce.
0: A tady se dostáváme k největšímu paradoxu. Řecké lodní společnosti vydělávaly na přepravě ruské ropy zcela legálně. Pokud byla cena ropy pod cenovým stropem, západní sankce tuto přepravu přímo umožňovaly. Největší přepravce Dynacom Tankers získal podle Financial Times nejméně 915 milionů dolarů na přepravních výnosech. Olympic Shipping více než 400 milionů. Další společnosti přes 200 milionů dolarů. V květnu letošního roku zajišťovaly řecké tankery přibližně 15% ruského námořního exportu ropy. Firmy tvrdí, že postupovaly v souladu se sankčními pravidly. A veřejně dostupné informace jim rozhodně neprokazují opak. Možná tedy není nejdůležitější otázka, kdo sankce porušoval, ale kdo na jejich nastavení dokázal nejvíce vydělat.
1: Dalším vítězem sankční éry se stal obchod se starými tankery. Lodě, které by dříve skončily ve šrotu, se najednou prodávaly za několikanásobek své hodnoty. Investigativní projekt OCCRP a Follow the Money dohledal nejméně 230 tankerů prodaných do tzv. Stínové flotily za více než 6,3 miliardy dolarů. Více než polovinu těchto lodí prodali řecké společnosti. Ve většině případů přitom nešlo o prokazatelné porušení sankcí. Lodě byly prodávány firmám ve třetích zemích. Po změně vlastníka dostali nové jméno, novou vlajku i nového pojistitele. Tak vznikla stínová flotila. Síť stovek převážně starších tankerů s neprůhledným vlastnictvím, která dnes přepravuje významnou část ruské ropy mimo hlavní západní kontrolu. Vedle obchodních příležitostí přináší také vyšší ekologická a bezpečnostní rizika.
0: Nový obchodní model je jednoduchý. Na každém kroku vzniká další marže. Ruský producent prodá ropu levněji. Obchodník si připočte zisk. Rejdař dostane vyšší přepravní sazbu. Pojišťovna dražší pojistné. A rafinérie nakoupí levnou ropu a prodá hotové produkty za běžné světové ceny. Největším novým odběratelem se stala Indie. V červnu letošního roku dovážela přes 2 miliony barelů ruské ropy denně. Po zpracování pak vyváží pohonné hmoty zpět na světové trhy, včetně Evropy. A podle současných pravidel je to zcela legální.
1: Podobný mechanismus funguje i u západních technologií. Například dovoz prioritního zboží z Evropské unie do Kyrgyzstánu vzrostl od roku 2022 o 800%. Vývoz stejného zboží z Kyrgyzstánu do Ruska pak o 1200%. Evropská unie proto až v roce 2026 poprvé aktivovala mechanismus proti obcházení sankcí. To ukazuje, že obchodníci se novým podmínkám přizpůsobovali mnohem rychleji než samotné státy.
0: Fungují tedy sankce? No nevím. Rusko prodává ropu levněji a část příjmů skutečně ztratilo. Současně ale vznikl nový globální obchodní systém, na kterém vydělávají přepravci, obchodníci, rafinerie i další prostředníci. Sankce obchod nezastavily. Přesměrovali ho. A vytvořili miliardový trh, který dnes živí desítky nových hráčů po celém světě. Možná právě to je největší paradox celé sankční politiky. Dvakrát odsouzená, přesto kandiduje. Marine Le Pen tento týden definitivně vstoupila do boje o Elizejský palác. Marine Le Pen byla nejprve odsouzena soudem první instance za zpronevěru veřejných peněz a nyní její vinu potvrdil i odvolací soud. Nejde o dvě různé kauzy, ale o druhý odsuzující rozsudek ve stejné věci. Jenže odvolací soud zmírnil trest tak, že jí umožnil kandidaturu v prezidentských volbách. Le Pen považuje rozhodnutí soudu za vítězství francouzských voličů.
3: Byla jsem šťastná, že Francouzi dostali zpět svobodu volit a že mi soud vrátil právo kandidovat.
0: Ani dva odsuzující rozsudky na jejím postoji nic nezměnily. Marine Le Pen znovu prohlásila, že je nevinná a oznámila, že se obrátí na kasační soud. Zároveň učinila nejdůležitější politické prohlášení celého týdne.
3: Takže dnes večer kandiduji na úřad prezidentky.
0: Le Pen odmítá nejen svou vinu. Odmítá i tvrzení, že by francouzské daňové poplatníky připravila o peníze. Tvrdí, že celý případ stojí na nesprávném právním výkladu.
3: Ne, protože já vám zde říkám, že považuji nás za nevinné ze skutků, které jsou nám vytýkány, a že tyto skutky nelze kvalifikovat jako zpronevěru veřejných prostředků. A po druhé připomínám, že jde opět o výtku, která je nám činěna s tím, že naši asistenti dělali národní politiku, zatímco měli dělat politiku evropskou. A soud mimochodem naprosto jasně připomněl, že v této věci nedošlo k žádnému finančnímu prospěchu. Ano, ale je přesto nesmírně důležité to připomenout.
0: Současně ukončila spekulace o tom, kdo povede francouzskou vlasteneckou pravici. Prezidentkou chce být ona. Jordan Bardella má být v případě volebního vítězství předsedou vlády.
3: Protože si znovu myslím, že nabízíme Francouzům dvojici prezidenta republiky a premiéra, pokud nám dají důvěru, a tato dvojice má skutečnou stabilitu. Je velmi silná ve svém přesvědčení a v tom, že jsme zvyklí spolu už roky pracovat. Máme řešení, ostatně Francouzům předkládáme po celou dobu, během kampaně. A myslím, že tato dvojice je vítězná. Je to svým způsobem vítězný tým.
0: Celá její kampaň bude stát na jediném poselství. Francie podle ní není odsouzena k úpadku. Je prý jen spoutaná rozhodnutími posledních desetiletí.
3: Ale konec konců znovu říkám, kamkoliv se podíváte, všechno se hroutí. Víte, ta země je to trochu Gulliverův syndrom. Tedy ta země je obr, kterého u země drží miliony malých vláken, což jsou všechna ta škodlivá rozhodnutí, která učinili ti, co byli u moci posledních zhruba 30 let. Takže Jordan Bardella a já přijdeme, abychom tyto nitky přestřihli, osvobodili Francii jakožto obra a umožnili jí znovu najít své místo, ale také, abychom znovu změnili každodenní život Francouzů. Vidíme, že ať už jde o školství, zdravotnictví, ochranu dětí nebo obecně o nejistotu a deindustrializaci, v naší zemi už nic nefunguje. Ale říkám to Francouzům velmi klidně a vyrovnaně. Ne, není to osud. Ano, bylo třeba učinit další rozhodnutí. Ano, stále je třeba učinit další rozhodnutí, aby věci opět fungovaly.
0: A nakonec rozhovoru zazněla věta, která shrnuje celou její kampaň. Rozhodnout podle ní musí voliči. Ne soudy, ne politici, ale Francouzi u volebních uren. Přátelé, teď tu mám jedno upozornění. Po skončení dnešní Sedmičky plus pro vás máme novinku. Spouštíme nový formát Ex Libris, ve kterém vám přineseme to nejzajímavější z knih, o kterých se mluví. Dnes začínáme knihou bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho, která se jmenuje Zápisky z vězení. Je to osobní výpověď o třech týdnech za mřížemi, o francouzské justici i o současné politice.
4: Po dlouhých minutách mi bylo nakonec dovoleno projet mohutnou ocelovou branou věznice. Viděl jsem ji ve filmech a v reportážích, ale nikdy na vlastní oči. Když jsem sledoval, jak se těžká brána pomalu a slavnostně posouvá po kolejnici, ptal jsem se sám sebe, jakou ironií a podivnou hrou osudu jsem se dostal do tolika extrémních situací.
0: Zůstaňte s námi i po skončení Sedmičky plus. Naschledanou.

0: Takže, vážení přátelé, omlouvám se, že jsme vás vytáhli do sklepa v takovým krásným horku. Doufám, že vám nebude zima tady, ale zahřejete se určitě v naší debatě. Slyšíte to všichni? Takže teďka to už slyšíte. Dobře, tak já budu žvát. Takže se znova omlouvám, že jsme vás vytáhli do studeného sklepa z takového nádherného tepla venku. Takže nám to doufám odpustíte. Mám pro vás ještě další překvapení, než začneme tuto debatu. 8. srpna v sobotu chceme uspořádat takovou prázdninovou debatu v Mišově, což je Atomuzeum železné opony. A bude tam kromě generála Arnolda Šandora, který tam bude nejen mluvit, ale i bubnovat. Ano, já taky to používám maďarské zvyk, já jsem taky Maďar, že? Takže pan generál a kromě něho tam na 80% vystoupí taky Miloš Zeman a další překvapení. Takže sobota 8. srpna v 11 hodin Mišov u Rožmitálu pod Třemšínem. Jste všichni zváni, ještě dostanete pak pozvánku. Takže k dnešnímu programu máme teda ten problém Ankary před a po a chtěl bych tady uvítat vzácné hosty, především pana profesora Aleše Gerlocha, ústavního právníka, bývalého prorektora Karlovy univerzity, člena legislativní rady vlády a tak dále a tak dále. Vedle docentku Janu Rešovou z právnické fakulty, pana plukovníka Jaroslava Števce, znáte, a nakonec Honza Schneider, který do toho bude i vstupovat, takže se ho nebojte. Takže díky, vítám vás a začneme, omlouvám se za zpoždění. Pane profesore, já jako moudřejší ustoupím a nechám vám to.
1: Děkuji, dámy a pánové, vážení přítomní, srdečně vás zdravím. Já jsem shrnul takové krátké, celkem snad úvodní vystoupení do 8 bodů. A přeci jenom bych to zasadil do širšího kontextu, samozřejmě asi v dalším se bude i já, teda k tomu závěru bych se pak zaměřil na tu aktuální situaci, nepochybně, ale zasadil bych to do širšího kontextu jednak určitého ústavního vývoje postavení prezidenta republiky a jednak do platné úpravy ústavní, která vymezuje vlastně trojí postavení prezidenta republiky a z toho vyplývají určité rozdíly potom v jeho pravomocech nebo oprávněních, takže to je, myslím, docela důležité. První tedy poznámka se týká toho, že historicky vlastně máme třetí takový ústavní režim postavení hlavy státu. První najdeme, pokud pomineme tu prozatímní ústavu, která působila krátce po založení Československé republiky. Máme tu úpravu z roku 1920 ústavy. Blíž, ano. Aha, dobře. Tu ústavu z roku 1920, která byla ústavou období první republiky a platila ale až do roku 1948. A tam prezident republiky byl součástí moci výkonné a jeho rozhodnutí, ale i další úkony, a to je důležité, které činil oblasti moci vládní a výkonné, podléhaly všechny kontrazignaci, čili spolupodpisu, a to nejenom předsedy vlády jako dneska, ale dalších členů vlády, kteří nesli odpovědnost za tyto úkony. Už tehdy existovaly určité spory v některých případech, co vlastně ten pojem úkony moci vládní a výkonné znamená, a nějaké takové spíš krajní názory tvrdili, že to znamená třeba i vystoupení prezidenta republiky v rozhlase tehdy, které má předem si konzultovat, co tam bude říkat, což samozřejmě spíše odmítal, jak tedy Masaryk, tak i Beneš později, nebo naopak zase prezident Masaryk v některých případech se snažil tu pravomoc rozšířit a nechtěl úplně respektovat názory vlastně politických stran decizních, které tvořily vládu. V roce 1948 ta ústava převzala vlastně stejný režim a nově potom byl založen v roce 1960 a také podle ústavního zákona o Československé federaci 1968, který platil až do konce federace, to znamená až do roku 1992 včetně. A tady naopak prezident republiky byl odpovědný z výkonu funkce, byl volen původně Národním shromážděním, později Federálním shromážděním, čili teoreticky to se nestalo, ale mohl být odvolán z funkce tím, kdo ho volil. A neexistovalo zde dělení na moc zákonodárnou výkonnou soudní. Jako hlava státu měl samostatnou kapitolu nebo hlavu v ústavě, samostatnou úpravu a měl poměrně rozsáhlé pravomoci. Některé se shodovaly i s těmi dnešními, ale vykonával je v podstatě samostatně. Je třeba samozřejmě připomenout, že v těch letech 1960 až 1989 včetně se uplatňovala nejprve neformálně, později ústavně zakotvená vedoucí úloha komunistické strany, takže i prezident republiky, který i nakonec skládal slib v tomto směru do značné míry, byl vázán těmi rozhodnutími vedoucích orgánů komunistické strany a pouze v takových výjimečných situacích, jako byl srpen 1968, kdy vlastně tehdejší prezident republiky Svoboda vystupoval jaksi autonomně, můžeme říci, samostatně zcela, tak se pak prokázalo, že ústava mu dává poměrně široké pravomoci z hlediska jak složení vlády, odvolávání členů vlády a podobně. Po roce 1989, kdy odpadla ta vedoucí hlava komunistické strany, tak potom tehdejší prezident Václav Havel měl velmi široké pravomoci, které i reálně využíval, včetně zákonodárné iniciativy, to znamená mohl navrhovat zákony, včetně toho, že samostatně mohl zasahovat do složení vlády, jmenovat nejenom předsedu vlády, jednotlivé ministry. To se mění po roce 1993 a tady se dostáváme už té platné úpravě, která je modifikací, a to je důležité vždy si uvědomovat, modifikací té ústavy z roku 1920. Hlásí se k tomuto vzoru v tom, že tam má mimo jiné tu dělbu moci zakotvenou zákonodárná výkonná soudní, prezidenta zařadila do moci výkonné, ale jsou tam některé významné posuny. Uvedl bych asi ty hlavní. Zaprvé tedy prezident republiky má samostatné pravomoci v článku 62 ústavy, které nepodléhají kontrarezignaci. To v podstatě, dá se říci, byl výsledek požadavku Václava Havla, který jako předpokládaný, nebo se říká někdy prezumptivní prezident České republiky, vlastně chtěl, aby některé pravomoci reálné mu zůstaly. Většina pravomocí je v článku 63, který se tady zmiňuje v té souvislosti Ankary, když to takhle zkrátíme, podléhá kontrarezignaci, ale jsou to jenom rozhodnutí, která jsou učiněna, nikoli tedy všechny úkony nebo veškeré jednání právní, které by ten prezident republiky učinil. Týká se to jak vyjmenovaných pravomocí, třeba zastupování státu navenek, vrchní velitel ozbrojených sil, sjednávání a ratifikace mezinárodních smluv. To všechno dělá vlastně v tom režimu kontrarezignace, nemůže tady jednat samostatně. A dále potom běžných zákonů, které mu dávají další pravomoci rozhodovat. Příkladem je třeba jmenování profesorů nebo rektorů vysokých škol. V praxi se to projevilo v tom, že v tomto režimu potom vždy ty návrhy činí příslušný ministr podle kompetenčního zákona. Čili zákon stanoví působnost jednotlivých ministerstev a správních úřadů a probíhá to nikoli tak, jak by se dalo snad z toho textu dovozovat, že prezident vlastně třeba navrhuje, kdo bude soudcem soudu, nebo že on navrhuje, kdo bude profesorem a pak to nějak ten předseda vlády buď schválí nebo neschválí, ale je to opačně. Jo, čili ta praxe je taková, ministr spravedlnosti na základě nějakých kritérií, které jsou stanoveny zákonního soudu na soudcích, navrhne soudce, schválí to vláda, předloží prezidentovi, ten by mohl některého z nich odmítnout z nějakých důvodů a když souhlasí, tak to potom předseda vlády podepíše, to jeho rozhodnutí. Byly tam případy, to asi víte, že třeba odmítl jmenovat nějaké profesory, odmítl jmenovat nějaké generála jednoho a tak dále. Jo, čili tady lze na tom dokumentovat, že ta pravomoc prezidenta je spíše taková brzdící, spíše má vlastně bránit některým, ať už odůvodněným nebo méně odůvodněným případům, se kterými nesouhlasí. Proto tam notabene je, protože jinak by samozřejmě vůbec ta pozice prezidenta republiky byla pak zbytečná. Jo? Ale není iniciátorem politiky státu, není tím, kdo tvoří tu politiku, to je samozřejmě vláda, která je odpovědná z výkonu funkce poslanecké sněmovně. A to je velmi důležité, protože to je jeden z klíčových argumentů. Prezident republiky podle ústavy není odpovědný za tato rozhodnutí, za ně odpovídá vláda poslanecké sněmovně. Jo, a to v dalším zřejmě o tom znova budeme mluvit, protože to je velmi důležitý argument z hlediska potom toho konkrétního případu zastupování státu v mezinárodních vztazích. A vedle toho potom je třeba ještě možná připomenout, že tu kontrarezignaci má výlučně předseda vlády, nikoli ostatní členové vlády, pokud předseda vlády na ně nepřenese tuto pravomoc. Jo, čili je to jakýsi prvek už kancelářského systému. Dá se říci, že tam je tedy hybridní režim trochu, určité prvky parlamentní formy vlády výrazné, vláda odpovídá sněmovně, a zároveň prostě některé prvky posunující to k posílení role prezidenta, to je ten článek 62, a zase posilující roli předsedy vlády, podobnou trošku kancelářskému systému. Jo, čili to byl určitý záměr. Přímá volba prezidenta republiky zvýšila jeho legitimitu, ale jak se uvádělo a myslím, to bylo obecně přijímáno, nezvýšila rozsah jeho pravomocí nebo nezměnila jeho postavení jako takové z hlediska té ústavní úpravy. Třetí potom článek 64 dává prezidentovi určitá práva. Tyto práva buď využívá nebo nevyužívá, využívá je v nějakém plném rozsahu nebo omezeně, to je čistě na něm. Nemůže být tady nijak omezen, čili může se účastnit jednání vlády, může jednat s členy vlády o jejich činnosti, může se účastnit jednání sněmovny i senátu, i výborů a vystupovat tam. V dalším obdobném režimu třeba se může účastnit podle zvláštního ústavního zákona o bezpečnosti České republiky jednání Bezpečnostní rady státu, může vracet zákony podle toho článku 62 poslanecké sněmovně, čili takzvané právo suspenzivního veta, ale sněmovna ho může přehlasovat nadpoloviční většinou, může podávat návrhy na neústavnost zákonů ústavnímu soudu. Zase toto nic z toho nevyžaduje spolupodpis předsedy vlády, jsou to jeho oprávnění a rozhodují pak jiné orgány vlastně, ústavní soud, poslanecká sněmovna a podobně. Zase vidíme, že teoreticky by prezident republiky jako vrchní velitel ozbrojených sil mohl být předsedou té Bezpečnostní rady státu, to by se nabízelo, ale vidíme zjevný záměr ústavodárce a myslím i politických stran, když se přijímal ten zákon ústavní o bezpečnosti České republiky, aby to tak nebylo, předsedou této Bezpečnostní rady státu je předseda vlády, jo, a tvoří v zásadě vybraní členové vlády, případně další osoby jmenované vládou. Dostáváme se tedy už do té druhé poloviny toho vyjádření. Je zřejmé, to není třeba asi teď detailně rozebírat, jaké jsou rozdíly při výkonu těch tří režimů. Jo. Větší rozsah pravomocí podle článku 62, buď samostatně nebo v součinnosti s jinými orgány, než je vláda. 63, to, co se často uvádí, jako zastupuje stát navenek například, to je odstavec 1, ale musíte vykládat to systematicky, nakonec v kontextu nejenom toho článku, ale celé ústavy. Prezident tedy vyžaduje se jeho rozhodnutí kontrazignace otázkou, o které můžeme diskutovat dál, je, co to je to rozhodnutí. A konečně jeho oprávnění různá, včetně oprávnění nezakotvených ani v ústavě, ani v zákonech, že prostě půjde někam na nějakou slavnost nebo pojde na návštěvu kraje a tak dále, jo, v tom vnitrostátním režimu, jo, samozřejmě může přijímat jaksi tyto pozvání, vystupovat prostě v médiích, také samozřejmě bez dalšího a podobně. Jaká je role ústavního soudu? Ústavní soud je soudní orgán ochrany ústavnosti. To znamená, že není orgánem výlučným, který by chránil ústavnost. To je důležité, to se myslím málo zdůrazňuje. Je to soudní orgán ochrany ústavnosti. Ta ochrana ústavnosti je svěřena prvořadě samozřejmě parlamentu jako ústavodárnému orgánu. U nás nemáme úplně detailní rozlišení té činnosti parlamentu jako zákonodárce, jako ústavodárce, ale dá se vyvodit z některých ustanovení. Například u běžných zákonů je rozhodující poslanecká sněmovna, která v zásadě s výjimkou, dá se říct, volebních zákonů, několika další, může přehlasovat senát. U ústavy to tak není, změn ústavy nebo listiny základních práv, svobod, toho ústavního zákona, bezpečnosti a podobně, musí souhlasit obě komory, byť tam ten režim je trošku rozlišný, 3/5 většina všech poslanců, 3/5 většina přítomných senátorů. Takže vidíme, že určitou roli tady má senát. Určitou roli má také prezident republiky, který, jak jsem řekl, může se obracet na ústavní soud z hlediska právě ochrany ústavnosti, ale rozhoduje ústavní soud. Čili je to významný orgán, který samozřejmě ta ústava z roku 1920, ale ani ústava z roku 60, ani ústavní zákon o federaci neznali. Teprve ke konci federace byl zřízen ústavní soud federace. Ty pravomoci nebyly úplně totožné, ani způsob vytváření, ale fungoval vlastně jenom jeden rok ke konci federace. Byl sice vytvořen, jak si na papíře můžeme říci, v roce 1968, ale reálně nebyl ustaven v tom minulém režimu. A ten, co byl ustaven v roce 1991 zvláštním ústavním zákonem, nevycházel už z této koncepce zcela z toho roku 1968. To není asi teď důležité. Každopádně ústavní

změně má poslanecká sněmovna, která může přehlasovat senát. No, čili ta změna zákona samozřejmě je možná touto cestou. Samozřejmě by musela být v souladu s ústavou, ale jak procedurálně, tak věcně. Ale dá se říci, že tam je řada těch parametrů nastavena, kdo se obrací na ústavní soud, jak to probíhá a tak dále. Dostáváme se k podrobněji trošku, ale jenom zase několika větami k tomu kompetenčnímu sporu. Nesprávně se uvádí, že je to nějaká kompetenční žaloba, kterou disponuje prezident republiky. Jedná se vlastně o spory o rozsah působnosti, které jsou buď mezi státními orgány navzájem, anebo mezi státními orgány a orgány územní samosprávy. Ústavní soud tady má velmi omezený okruh působnosti, protože většinu té působnosti byla zákonem přenesena na Nejvyšší správní soud, případně ji vykonávají i jiné soudy. Takže tady se jedná skutečně o určité eventuální spory ústavních orgánů. Čili z tohoto pohledu bychom řekli, ano, je to spor dvou státních orgánů, je to spor mezi prezidentem republiky a vládou, primárně případně tedy, dejme tomu potom předsedou vlády nebo členy vlády, to už je dokonce i otázka, jestli ty mají pasivní legitimaci v tomhletom sporu. Každopádně se podívejme na ten petit. Co vlastně se má rozhodnout? Je to paragraf 120 až 125 zákona, jo? Čili tady ústavní soud samozřejmě zase postupuje podle procedurální, nebo má postupovat podle procedurální úpravy, která je upravena. Není to tak, že by prostě neexistovala nějaká detailnější úprava, tak jak je to i v jiných věcech. Připomněl bych důležitou ústavní zásadu, že orgány veřejné moci postupují vždy na základě a v mezích zákonů, které vymezují blíže, jaké vlastně mají pravomoci a co mohou činit. Ten petit vlastně říká, že ústavní soud rozhodne v takovém sporu, který orgán je příslušný vydat rozhodnutí v té určité věci. Čili tady už nastává první problém, jsou tady vlastně podle mě minimálně dva. První problém je tedy, jestli takovýto spor vlastně vůbec je tím kompetenčním sporem mezi prezidentem republiky a vládou, a to proto, že to je spor podle toho článku 63 ústavy, a připomněl jsem, že tady vlastně vždy se vyžaduje k tomu rozhodnutí kontrazignace, čili spolupodpis předsedy vlády. Čili teoreticky by se dalo říci, vůbec takový spor nemůže vzniknout, je to sdílená či společná pravomoc a rozhodnout o tom, kdo je příslušný, v podstatě nejde, protože příslušné jsou oba orgány v nějakém režimu, který nastavila ústava, podle mě. Jo, jsou ale kolegové, kteří tvrdí opak. Ne, to vlastně je kompetenční spor, vymezí se vlastně nějak blíže, co kdo může, nemůže, jak to vlastně je. S tím souvisí druhá věc, druhý problém, co to je to rozhodnutí. Zase asi tady kolegyně Rešová to možná doplní nebo rozvede a tak dále, nebo má trošku jiný názor, ale převládá názor, že to rozhodnutí je formální rozhodnutí, právním slova smyslu. Jo? Čili není to samozřejmě rozhodnutí, jako teď půjdu tam a tam, prostě to patří do toho režimu těch práv nějakých. A můžeme i říci, a to je významný argument, to není ani rozhodnutí, kdo pojede prostě na nějaké jednání orgánu mezinárodní organizace. Jo? Ale zákon o ústavním soudu rozšiřuje ten pojem a říká, že tím rozhodnutím, o kterém může on rozhodnout, je nejenom toto formalizované rozhodnutí, například jmenuji rektorem třeba Univerzity Karlovy osobu XY, která vyžaduje kontrazignaci, ale že to je i opatření,

0: jiný zásah. Ten jiný zásah asi tady nepřipadá v úvahu moc, to by byl zásah do nějakých základních práv, ale bude to právě to opatření, jo? Čili tím rozhodnutím, přímo ten zákon rozumí i opatření, které činí ten orgán, a teď je otázkou, kdo vlastně to opatření činí. A tady zase lze říci, že prezident republiky, nejenom současný, ale všichni předchozí, uznávali, že vlastně tím opatřením je usnesení vlády, kterým něco rozhodne, například o tom, kdo pojede na zahraniční cestu do státu toho a toho, kdo pojede na jednání mezinárodní organizace a podobně. A uznal to i prezident Pavel, připomínám, když se účastnil jednání vlády a řekl, neprojednala se tam otázka účasti na summitu NATO, ale vláda odsouhlasila, že pojedu na jednání valného shromáždění Spojených národů na podzim v září do New Yorku. Jo, čili, ale to je běžný režim a ustálená praxe, která běží celou dobu existence České republiky. To znamená, že vláda vlastně nese odpovědnost za to, co se v těch mezinárodních vztazích, ale samozřejmě i další děje vůči sněmovně, a promítá to do různých oblastí. Že jo. Také bych připomněl, že existuje zde zákon o působnosti ministerstev a jiných ústředních správních úřadů, a tam máme zase vymezeno, co dělá ministerstvo zahraničních věcí, co dělá ministerstvo obrany, co dělá ministerstvo spravedlnosti a tak dále. Tam, kde prezident má určitou působnost, tak vždycky vlastně je to samozřejmě v nějaké kooperaci s těmi ministerstvy a nemůže vlastně se to otočit, podle mě, že by tedy ty ministerstva byly jakýmsi jenom úřadem zabezpečení jeho rozhodnutí. A dostávám se k závěru. Určité kolize mezi těmi ústavními orgány jsou běžné v ústavním systému. Nejsou jaksi každodenní, zdůrazňuje se, ano, má tady být určitá kooperace, ale připomínám, že tady jsou dva takové ústavotvorné principy. První, výslovně řečeno, že veškerá moc státní pochází od lidu. Lid je zdrojem veškeré státní moci. První vlastně princip suverenity lidu. A za druhé princip dělby moci, zejména tedy té moci zákonodárné, výkonné a soudní. A z toho vyplývá, že dělba moci je i teoreticky to rozpracováno, je založena na určité míře rovnováhy moci a vzájemných brzdách, a tedy i kolizích, jestli jsou tam vzájemné brzdy. Snažil jsem se vysvětlit, připomenout, že ústava vychází z toho, že prezident má právě spíše tu brzdící roli, nemá ani právě tu zákonodárnou iniciativu, ani jiné, tedy nemůže navrhovat ani nějak státní rozpočet nebo jeho úpravu a tak dále, může maximálně to vrátit sněmovně a tak dále. Jo. A dále potom je třeba připomenout, že v těch ostatních dvou mocích je jednoznačné, kdo má převahu. Moci zákonodárné v zásadě až na výjimky je to poslanecká sněmovna, může přehlasovat Senát, a v moci soudní ústavní soud, který vlastně může rušit rozhodnutí všech soudů a samozřejmě i může rušit zákony a tak dále. A pokud je o předběžné opatření, tak v zákoně ústavním soudu není obecně stanoveno v těch obecných ustanoveních, že je možné vydávat předběžné opatření. Což je opatření, které jinak známe v různých procesních režimech, to znamená je třeba dočasně upravit poměry, pokud vlastně by tam vznikla určitá újma účastníků řízení, a která je významná, dá se říci, převažuje tedy snahu neřešit to jaksi provizorně, nad snahou to neřešit. A to je upraveno v zákoně ústavním soudu jenom na dvou místech. Jednak se to týká ústavních stížností, kde to vlastně kopíruje ten režim běžných sporů s tím, že jsou přeneseny do této roviny. To znamená, je tam stěžovatel, fyzická nebo právnická osoba, a ústavní soud dospěje k tomu, že je na místě to předběžně upravit, Takové případy jsou úplně ojedinělé v praxi. Jo? Těch případů je minimum, kdy ústavní soud takto rozhodl. A potom je tam možnost v případě řízení o neschopnosti prezidenta vykonávat funkci, kde on může také podat návrh na předběžné opatření. Ale to zatím žádné neproběhlo. Není to tedy v tom řízení o kompetenčních sporech vůbec upraveno. Ústavní soud, to jste zaregistrovali, jistě se opřel o jedno ustanovení toho zákona ústavním soudu, že se postupuje také podle občanského soudního řádu, tomu se říká subsidiární použití jiného, tedy zákona, ale zaprvé je tady silný argument, toto není možné, protože to nestanoví ten zákon o ústavním soudu, čili není to možné využít. A za druhé, pokud vůbec by to bylo možné, na to upozorňují ti dva dizentující soudci, tak by to bylo z hlediska ochrany fyzických nebo právnických osob, protože ten občanský soudní řád upravuje spory mezi fyzickými a právnickými osobami v soukromoprávních vztazích. Čili lze si představit situaci, asi dosti extrémní, že dva ústavní orgány vedou kompetenční spor a nerozhodnou nějakou věc důležitou, třeba týkající se rodinného práva, dejme tomu, která je ústavního soudu a ta fyzická osoba tím je postižena, jo, protože vlastně se nerozhodne v té věci, nebo se to týká prostě nějaké jiné třeba vlastnického práva. Tam v zásadě asi nebudou tyhle ty dva ústavní orgány to přímo rozhodovat. Je to typické spíše v nějakém řízení před správními orgány než ústavními. Jo, ale pokud by taková situace nastala, že hrozí újma někomu třetímu, protože újma státnímu orgánu vzniknout tak to nemůže, jo, protože ten státní orgán prostě je součástí státu a v podstatě klidně vyčká toho, až ten ústavní soud rozhodne, pokud takový spor nastane, jak bude vyřešen. Zase z hlediska toho konkrétního našeho případu, a tím bych to uzavřel, je v podstatě jedno, jestli na nějaké jednání mezinárodní organizace jede prezident republiky nebo tam jede předseda vlády, samozřejmě s nějakou delegací, protože tam každopádně je zastoupen stát Česká republika. Druhou věcí by bylo, kdyby prostě se trvale bránilo třeba prezidentu republiky, aby zastupoval stát, a že nesmí vůbec jaksi plnit tuto pravomoc. Nebo kdyby se rozhodlo, že se nikam nepojede jako demonstrace nějakého nesouhlasu s tím, co se tam bude přijímat a tak dále. Jo? To si myslím, že je jiná situace, než která reálně byla. Děkuju za pozornost.
1: Tak děkuju moc panu profesorovi. Děkuju. To jsou takové úvodní slova a pak budete moci v dotazech usměrnit odpovědi na svůj zájem. Teďka prosím paní docentku Janku Rešovou.
2: Tak, dobrý den, já jsem Jana Rešová. Na Slovenskom dome by se patrilo rozprávať po slovensky a svoju profesnú kariéru som orientovala jazykovo na slovenčinu v časoch federácie, aj v časoch po federácii. Ale už niekoľko rokov, keďže prednášam českým študentom, tak som prešla na češtinu. A keďže sa tá téma týka Českej republiky, tak zas považujem za nekorektné rozprávať po slovensky, pretože mnohí by si mysleli, že indoktrinujem nejakú slovenskú ideu bezpečnosti alebo nebezpečnosti. Takže to... Tolik na úvod. Když jsem byla pozvána na toto setkání, tak vlastně mě zaskočil trochu název. Ankara před a po. Původně jsem si myslela, že budu právě hovořit o postavení prezidenta republiky a o kauze, která zaujala tak velice intimně, řekla bych, celý národ. Ale nakonec vlastně jsem shledala, že ten název je docela přiléhavý právě proto, že překonává tu intimnost vnitrostátních konfliktů, kvázi konfliktů ústavních a politických. A vlastně se váže k obsahu kompetencí představitelů státu, kompetencí, které se váží k závazkům státu do budoucnosti, a proto je to ten přiléhavý název je po Ankaře. Já bych nejsem, chci říci, že nejsem vázána vůbec žádnou loajalitou, vůbec k ničemu, k nikomu, k žádné instituci, nepůsobím ani ve výkonné sféře, ani v advokátské sféře, jsem tedy celý život jsem akademikem, takže si mohu dovolit vlastně tvrdit, že své znalosti čerpám ze nastudovaných zdrojů původních nebo i odvozených. Tím chci říci, že jsem vlastně i limitována tím, co vám mohu sdělit. Rozdělím svůj příspěvek v těch několika minutách na to, že naváží na to, co pan profesor zde uvedl, a totiž domnívám se, že je dobré si uvědomit, v jakých ústavních mantinelech hlava státu historicky, tradičně a v současnosti vykonává svoji funkci. Domnívám se také, a to je ten druhý bod mého příspěvku, domnívám se také, že ta kauza před ústavním soudem vlastně nás přivádí k myšlence, jak to, že každá hlava státu, každý prezident přináší něco nového, s čím vlastně ta ústava nepočítala, a my, ústavní právníci nebo i politologové, kteří mnohdy komentují ústavně právní souvislosti velice často v médiích, tak si vlastně klademe otázku, jak to vlastně ten ústavodárce myslel, když formuloval ta ustanovení do budoucna. A s vědomím toho, že hlava státu každá přináší něco nového, protože i život přináší vždycky něco nového, i konflikty politické přinášejí něco nového, s čím vlastně před 20, 25, 30 lety nikdo nemohl počítat. No a zastavím se také u té kauzy, u toho podání a u toho návrhu vlastně před ústavním soudem. Takže zpět k tomu k té úvodní poznámce, k tomu úvodnímu bodu, a totiž tomu ty prezidenti českoslovenští a čeští vlastně řekla bych, že jsou nositeli jisté autority. Jsou nositeli určité autority, která se politické, společenské, možná i kulturní, která se nevejde do mantinelů ústavních ustanovení, co může a co nesmí. Řekla bych, že jak prezident Havel, tak i prezident Klaus, tak i prezident Zeman, tak i současný prezident vnášejí do toho ústavního řádu své představy o tom, jak by vlastně ta funkce toho prezidenta měla být funkční, aby naplnil ten mandát, ke kterému byl, jak se domnívá, poslán. A mohu uvádět příklady i ve vztahu k prezidentu Havlovi, samozřejmě jeho iniciativní návrhy, které se týkaly podání k ústavnímu soudu, také amnestie prezidenta nebo podání nebo návrh, amnestii návrh prezidenta Klause, nebo i takové případy nejmenování velvyslanců navržených vládou, nebo a tak dále a tak dále. Takže domnívám se, že často, když vlastně vysvětlujeme postavení hlavy státu nebo jakékoliv instituce v rámci ústavního zřízení, tak vlastně si klademe otázku, kdo tam zatím stojí. Neboť ta představa o tom, jak má ta funkce vypadat v reálu, se trochu liší. A vlastně my to musíme studovat, analyzovat a interpretovat tak, abychom dostáli tomu smyslu té ústavy a současně, abychom pochopili vlastně ty vnitřní konflikty, které v té společnosti přirozeně jsou. Tím bych vlastně ten první bod vlastně zakončila s tím, že asi i u dalšího prezidenta také můžeme čekat to, že bude postaven před zrcadlo ústavnosti nebo politické účelnosti. Druhý ten bod, který se týká vlastně samotného podání před ústavním soudem. Všechny nás překvapilo rozhodnutí ústavního soudu, jak ústavní právníky, mě určitě samozřejmě, protože nejsem uvnitř instituce, překvapilo ten postup. Jednak zrychlené řízení, chápala bych to. Každý očekával, že se to vyřeší. Někdo moudřejší vyřeší to, co nemohou vyřešit ti moudří, kteří se mají dohodnout. A tak ta jednak ta rychlost toho rozhodnutí, což je stělesněno tím systém předběžného opatření, jak vysvětlil pan profesor, stejně tak ale i návrh, který vlastně pan prezident žádal, aby mu byla umožněna účast na jednání. No, jestliže hovoříme o kompetenčních sporech, účast na jednání není přece kompetence. Není vlastně, tam není řečeno to, čeho se případná účast týká. A moje první otázka byla, jak my se dozvíme o tom, k čemu se případně hlava státu zavázala, jestliže hlava státu je ústavně neodpovědná, jestliže vlastně se nezodpovídá nikomu, jenom voličům, svým budoucím asi, a jak se dozvíme to, čím je Česká republika vázána, jestliže přijímá mezinárodní závazky, dodržuje mezinárodní závazky podle mezinárodních smluv a tak dále, nebudu citovat ustanovení ústavy. Chci říci, že to první, které mě zaujalo a zarazilo, bylo to, že ta žádost o účast byla vyprázdněna z hlediska obsahu. Vlastně nevíme, v čem měla být ta účast naplněna. Proto si myslím, že ten spor před ústavním soudem byl vlastně velmi formalistický, aby vzbudil dojem, že vlastně ten zájem toho státu má být reprezentován tím nejvyšším činitelem, která je hlava státu, jak tradičně vlastně z tohoto pojmenování v ústavě a označení v ústavě vyplývá. Nicméně, zcela souhlasím s panem profesorem, a my jsme se nedomlouvali předem, zcela souhlasím s tím, že samozřejmě za zahraniční politiku státu odpovídá vláda, neboť ta nese na trh vlastně svou politickou odpovědnost, která je materiálně stělesněna vládní politikou, ke které se zavázala ve svém volebním programu a ve vládním prohlášení a v každodenní činnosti, kde je vlastně samozřejmě na pranýři a pod očima veřejnosti a pod tlakem a kritickým pohledem veřejnosti. Současně, co mě zarazilo, bylo v tom návrhu pana prezidenta, bylo to, že vlastně ústavní soud může rozhodnout alternativně, buď za A, za B nebo za C. Vlastně sám petenci nebyl jist tím, co vlastně chce. Ta účast byla jednoznačná, vláda nemá bránit mu v té účasti na tom mezinárodním jednání, ale samozřejmě ta alternativnost toho návrhu vyvolává jistou nejistotu a možná nejasnost toho, po čem hlava státu, co vlastně žádá. Dále, co mne zarazilo při čtení toho samotného návrhu, bylo to, aby v budoucnu, vzhledem k tomu, jaká je tradice zastupování státu navenek, aby v budoucnu ústavní soud interpretoval, jak to má vlastně být. No, ústavní soud nemá tu interpretační pravomoc v České republice, na Slovensku ano. Ale samozřejmě ústavní soud neodolal této možnosti a je zřejmé, že svou roli soudu, který dohlíží na dodržování ústavnosti, i v tomto směru vlastně vykonává. Takže to mě úplně nepřekvapilo, přesto vlastně tím odložením rozhodnutí, jakoby ústavní soud potvrzoval tu svoji roli toho, kdo je tím posledním soudcem té pravdy, jak to vlastně má být dobře interpretováno, co v té ústavě je a v jakých souvislostech ty vztahy mezi ústavními institucemi lze vykládat. No a ten třetí bod se týkal toho, jak s tou Ankarou. Ankara před a po. Domnívám se, že to, co bude po Ankaře, je velice důležité. A nikdy předtím si nevzpomínám, že by veřejnost byla tak vtažena do toho jednání NATO, summitu NATO, tak jako právě teď. Děkuji. Ano, já si myslím, že to je dobře. Ale tím pádem chci říci, že vlastně ten vnitrostátní nelad, nechci říci nesoulad, ten nelad vlastně je zasazen do toho mezinárodního kontextu. A proto vlastně vybízím všechny, aby četli vlastně deklaraci ze summitu v Ankaře, a která se projeví do těch vnitrostátních politických, ale i ústavně právních souvislostí poměrně výrazně. Odbočím a v těch několika minutách vám sdělím, že jsem byla překvapena, jako vždycky akademici jsou překvapeni realitou, že dávno nejsem expertem na vojenské obranné systémy, proto jsem ráda, že kolegové vlastně určitě vnesou do toho mě osobně světlo. Ale vlastně takový spojenectví mezi Spojeným královstvím a mezi Francií i poté, co Velká Británie vystoupila z EU, vlastně v obranných systémech nukleární obraného zastrašování nebo zadržování vlastně trvá a prohlubuje se. Jinými slovy chci říci, že vlastně před rokem 11.7.25 byla obnovena nebo revidována smlouva mezi UK a mezi Francií, která se právě týkala velice detailního propracování závazků těchto dvou států v obranných systémech defense and deterrence. A vlastně dotýká se to takových záležitostí, které možná naší vládu určitě zajímají. Promítlo se to také do 13.7. letošního roku, promítlo se to do koalice ochotných a těch 9 států spolu s Ukrajinou, které navazují na tento krok dvou nukleárních velmocí v Evropě, navazují při spolupráci při výrobě zbraní, poskytnutí Ukrajině zázemí pro výrobu moderních zbraní, pro použití vlastně letadel Rafale, 16 Rafale třeba na území, které je územím, je bojištěm a území, které poprvé použije systémy, které ještě dosud nebyly použity v jiných zemích a tak dále a tak dále. Jinými slovy chci říci, že Ankara před a po je vlastně jistým promítnutím toho mezinárodního dění, mezinárodního soupeření o, teď to řeknu francouzsky, entente industrielle, průmyslová dohoda v obraném vojenském průmyslu. Dohoda, která možná má souvislosti a konsekvence v uzavírání mezinárodních smluv. A včera, nebo dneska ráno jsem zaznamenala, že Česká republika vlastně podepsala smlouvu ministra zahraničních věcí s ministrem zahraničních věcí Izraele, je to tak, o vzájemné dohodě. A jinými slovy chci říci, že pravděpodobně ten spor mezi hlavou státu a vládou se přenese do formy uzavírání mezinárodních závazků, nikoli těch prezidentských smluv, ale pravděpodobně rezortních, vládních nebo rezortních smluv. A to tím se vlastně možná ten spor o to, co je smyslem článku 49 po euronovele, se odsune. A domnívám se tedy, že jestliže vláda nese na trh své tričko a svou odpovědnost a premiér řekl, že vlastně tu koalici ochotných by rád viděl raději pod deštníkem EU než mimo deštník EU, tak pravděpodobně je to jistá obrana i toho veta v rámci EU, Ale nevím, protože prezident kdysi v Bruselu řekl, že je třeba veto v EU úplně zrušit. Takže možná premiér vlastně uvažuje, pokud je proti té koalici ochotný v tomto formátu, který je otevřen jak státům, tak mimostátním a soukromým industriel, tak vlastně je v tom nějaký cíl, který asi ventiloval tímto způsobem. Děkuji za pozornost.
1: Děkuji moc, paní docence, a docence mě pomohla v tom, že jsme museli použít našeho dvorního tlumočníka a že jsi to řekla i v českém jazyce, tak děkujeme dvakrát. Ano, aj ty. Tak děkujeme velmi pěkně. Pan plukovník Štefec bude mluvit anglicky? Ne. Česky, dobře.
3: Dobrý podvečer, nebo vlastně už prakticky večer. Já se trošičku přiznám se, nejsem právník, čili nejsem vázaný nutností dodržovat pravidla toho té právní mluvy a držet se striktně zákonů, ale můžu si dovolit, protože leta letoucí jsem se pohyboval mimo jiné v oblasti zbrojních zakázek, korupčních řetězců a tak dále, které vlastně tady kolem nás řádí. A občas jsem se vynořil na tuto hladinu, abych se podíval, jak to reálně má fungovat podle zákonu, ale zdaleka ne vždy to tak skutečně funguje. A můžu si z tohoto titulu brutálního vojáka dovolit některé odbočky a některé věci, které, jak říkám, právník by si dovolit skutečně ne nemohl, ale vlastně neměl ani. Takže Angara přední, co je přední, co bylo po ní. Zásadní věc, která dneska, takhle, ještě já se kratince zastavím u pozice prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil. Doufám, že nebudu utlučen špinavou žížalou ze strany právní po mé levé ruce, ale tady totiž proběhla argumentace, před Ankarou proběhla velmi široká argumentační válka o to, proč tam prezident musí být. Jedním z těch základních prvků, který se tam objevoval, takový ten leitmotiv jistý, bylo to, že prezident je bývalý voják a má velké kontakty v rámci Severoatlantické aliance, v jeho vedení a podobně. No, tady platí, já si dovolím citovat z jednoho krásného filmu, který naprostá většina z vás určitě zná. Je to film, Ježkovi oči, Těrasky byl, teď je to majorem, Černí baroni, omlouvám se, ta barva mě vypadla. Ale kdy tam bylo krásně řečeno, čo bolo, to bolo, Těrasky jsou majorom. Pan Petr Pavel je v současné době prezidentem České republiky. Čím byl předtím, je naprosto irelevantní z tohoto pohledu. A měl by v první řadě, přesně podle ve smyslu tedy ústavy, mít v první řadě na mysli zájmy České republiky. Nic jiného. To, že tam má nějaké kamarády, že tam měl přátele, to bylo. Já nějak se tím netajím, byl jsem také vysokým hovadem v rámci Severoatlantické aliance, byl jsem členem Vysokého bordu národních ředitelů pro vyzbrojování, proto vím, jak Severoatlantická aliance funguje. Dodneska si dopisuji třeba se svým bývalým polským kolegou, ale vůbec to neznamená, že lidé, kteří tam dneska jsou na těch pozicích, a on tam už také byl před poměrně drahnou dobu, jsou mými přáteli a poskytují mě bezproblémové informace nebo něco podobného. Druhá věc, kterou bych chtěl připomenout další film, to je Šíleně smutná princezna. Také většina z vás určitě zná moment, kdy vybíhají z toho sklepa oba ti králové a slyší první dělostřelecké výstřely a ta princezna říká, zastavte to, jste přeci králové. Oni říkají, nemůžeme, teď už je to v rukou generálu. A to je přesně ten problém, který definuje pozici prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil. Tahle pozice je ryze formální. Je to ceremoniální pozice, kdy on samozřejmě jmenuje generály, potenciálně podílí se na v úvozovkách vyhlášení války, i když to je samozřejmě daleko složitější, těch stupňů je tam mnoho, ale všechno vyžaduje kontrasignaci. Všude je kontrasignace premiéra, všude je potřeba souhlas vlády, souhlas sněmovny a tak dále. Čili z tohoto titulu ta argumentace, která byla běžně používaná v médiích, je naprosto nesmyslná. Nemá jakoukoliv logiku a nemá žádný právní, ani osobní lidský rozměr a základ. To je první věc, o které bych se tady rád zmínil, aby se tato věc uvedla na pravou míru z hlediska mě jako vojáka. Další věc, co znamenala Ankara, respektive pohledu mě jako člověka, který se dlouhá léta zabývá bezpečností a velmi úzkým rozhraním mezi bezpečností a politikou. Mimochodem je velice zajímavé, že naprostá většina politiků, kterých se zeptáte, co to je bezpečnost, jestli by dokázali definovat, vůbec netuší, o čem mluvím. Jsou úplně mimo. Nedokáží vůbec říct, co to znamená bezpečnost České republiky, co to znamená vytváření obrany schopnosti, a co to je třeba doktrinální, co jsou doktrinální problémy, které s tím souvisí, protože Česká republika nemá žádnou obranou a bezpečnostní doktrínu. Nic takového jako základ definice rizik, které nám tady hrozí. Takže, co Ankara? Prvním problémem sporu, tak jak vidím já jako občan, a nejsem to jenom já, je to vlastně širší konsenzus mezi lidmi, který se těmito problémy zabývají. Základním problémem, který tady vznikl v rámci toho sporu, nebo který způsobil ten spor mezi prezidentem a vládou, bylo to, že prezident republiky potřeboval dostat na mezinárodní fórum to, že nesouhlasí s vládou České republiky. Ten spor byl primárně vůči České republice o tomhle. Byla tady vytvořená určitá situace, kdy prezident republiky si mohl a nemusel, připomínám, to říkám na rovinu, připravovat určité předpolí pro budoucí rozjetí sporu s vládou, které by mohlo skončit jejím odvoláním. Ale to je čistě záležitost relativně úzkého kruhu lidí, kteří se zabývají bezpečnostní problematikou České republiky. Další věc, která tady byla, samozřejmě jsou peníze. Obrovské peníze, které máme nalívat do zbrojení v rámci Severoatlantické aliance. Je to o vynakládání těch takzvaných až 5% HDP na zbrojení. Problém je v tom, že všichni mluví se o tom, že musíme dávat 5% HDP, až 5%. Ale 5% HDP, ne DPH, jo, podotýkám. 5% HDP na zbrojení. Jenže problém je v tom, na co to máme vynakládat. Protože to, co se tady po nás chce, je v první řadě, abychom se připravovali na jakousi válku, kterou nikdo nedefinoval. Protože přesně tak, jak nikdo nedefinoval to, co chce Petr Pavel v té Ankaře, nikdo nedefinoval, na jakou válku my se vlastně připravujeme. V čem má spočívat budoucí bezpečnost České republiky? My potřebujeme vybudovat armádu, protože ji nemáme. Těch 4,5 až 5 tisíc bojovníků, které v současné době, kterými disponujeme, to je zhruba dvoudenní spotřeba na rusko-ukrajinské frontě. Dvoudenní, bratru. Teď si představte, jak dlouho tahle armáda vydrží. Česká republika nakupuje neskutečné množství výzbroje, kterou vlastně nemá kdo obsluhovat. Nakupuje neskutečné množství vozidel, neskutečné množství tanků, neskutečně drahých, zastaralých, neskutečné množství letadel, které se chystá americká armáda mimochodem vyřazovat. A vlastně vůbec nic za to nezískáváme. Ale jak se ukazuje, jedná se v první řadě o to, aby se tyto peníze přesměrovávaly na zástupnou válku mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem. A to je ten základní problém, který tady dneska vidím. A samozřejmě je to do značné míry podporováno zájmy zbrojařských koncernů, mezi které už dneska patří i české zbrojařské koncerny, nové české zbrojařské koncerny, ať už to jsou Impéria, pana Strnada nebo pana Drdy a dalších lidí, kteří se tady v tomto, nebo pana René, no teď mě to vypadlo, majitel české zbrojovky, kteří se v této oblasti pohybují jako ryba ve vodě a samozřejmě jejich majetky rostou nade všechny meze v podstatě. Pan prezident se chlubí takzvanou českou tou muniční iniciativou. To není jeho nápad. Ten nápad zešel právě z těchto kruhů, kde zatím stál Omnipol, stály zatím firmy právě kolem pana Strnada a tak dále. Takže dneska se jedná o neskutečné miliardy korun, které my máme vynakládat na válku, která není naše. To je první věc, to je takový ten aspekt finanční. A samozřejmě já chápu pana Pavla, který je určitým způsobem do značné míry těmto, nebo nebudu říkat určitým způsobem, skutečně do značné míry, zavázán tady těmto lidem, kteří vlastně se v té zbrojařině pohybují a podporují ho naprosto otevřeně. Ten další aspekt, který tady je, je bohužel velmi takový nebezpečný, já bych to řekl asi takhle, je nebezpečný pro Českou republiku. Všimněte si jedné věci, ono totiž Ankara, a to si málo kdo uvědomuje, je labutí písní Severoatlantické aliance. Okamžitě po Ankaře, ona totiž Severoatlantická aliance, a to je zase moje oblíbená teze, neexistuje. A to, že ta existence Severoatlantické aliance vychází z takového velmi zvláštního procesu. Ona už před poměrně dlouhou dobou, zhruba koncem 90. let, chcípla. Nyní leží někde u plotu a to, co vidíte jako pohyb, je obrovské množství muších larev, které na ní hodují, a ta Severoatlantická aliance jako taková je ale mrtvá, protože jestliže neplní signatáři konkrétní smlouvy jeden jediný základní článek, který je závazný pro všechny, no tak to je asi špatně a ta smlouva je neplatná. Já bych, nevím, co mi na to řeknou právníci, ale článek číslo 1 říká, zavazuje, jako jediný závazný, zavazuje všechny členy aliance řešit veškeré problémy, které vzniknou mírovými prostředky v souladu s chartou OSN. V současné době nic takového nevidíme ani u jednoho jediného člena, velkého člena. Ani u jednoho velkého člena aliance, takzvaného signatáře tedy. Naopak vidíme tady obrovskou tendenci separování aliance a vlastně, víte, co je základní problém dneska? Spojené státy odmítli podílet na eventuální případné evropské válce. To je obrovský problém, který řeší v první řadě Británie. Všimněte si jedné věci, která nastala v souvislosti s Ankarou. Evropská unie schválila platby Británii za nákupy zbraní na Ukrajinu, za vývoj, nákupy a tak dále. To je to, co předtím schválila Spojeným státům. Takže Británie a Spojené státy mají dneska zhruba stejná práva z hlediska čerpání prostředků Evropské unie na nákup zbraní. A to je velmi zvláštní. Británie se totiž navenek, ono to má svůj reálný základ, Británie totiž se snaží poté, co Spojené státy vycouvaly z toho válečného úsilí jejich o likvidaci a rozdělení Ruska, tak se snaží zajistit si podporu všech ostatních zemí z evropských Severoatlantické aliance z toho důvodu, aby v případě, že skutečně dojde k té velké válce, dojde ke sformování něčeho jako Grande Armée 2, tak aby tady bylo co nejvíce zemí, které se na tom účastní, jak ekonomicky, tak zbrojně, tak fyzicky, aby tady byl dostatek lidí, které bude možno dodávat právě do toho kotle této války, do toho mlýna, který dneska vidíme na Ukrajině. Problém, který si bohužel naprostá většina lidí v Evropě, respektive my si to uvědomujeme jako lidi, kteří se tím zabývají, ale politici se tváří, jako by si to neuvědomovali. Teď bych krátce jenom se zmínil, paní Kalasová řekla, že nechápe, jak můžou ryby ovlivňovat globální politiku, protože mnoho zemí Evropské unie požádalo o výjimku v dovozu ruských ryb a lovu ruských ryb. Já to chápu, oni nerozumí tomu, že lidi potřebují jíst. Jo, to jde mimo ně, mimo tuto politiku Evropské unie. Ale na druhou stranu, to samozřejmě je ten problém, na druhou stranu to má i svůj průměr do toho, že ti politici nechápou ani to, že my nechceme umírat. Jo? Potřebujeme jíst, nechceme umírat a válku nechceme. A spousta lidí prostě vůbec nepřemýšlí nad tím, že oni chtějí válčit s jadernou velmocí. Pořád hledají cesty, jak eliminovat tu schopnost Ruska použít jaderné zbraně, ať už vnitřním převratem, nebo schopností ty jaderné zbraně zničit předtím, než budou odpáleny, ať už to jsou drony, nebo cokoliv jiného a tak dále, obklíčit to Rusko nějakým způsobem a ty jaderné zbraně mu zablokovat. Amerika si uvědomuje, že tohle není legrace. Ta Trumpova slova nevyměním Manchester za americké Pennsylvania, někde za nějaké americké město, za New York, to má svůj hluboký význam. A vlastně on řekl, já za vás válčit nebudu. Evropa do dneška mávala klackem Spojených států, teď už nemůže. Proto ti Francouzi, proto francouzské jaderné paraplátko, proč francouzské, britské jaderné rakety jsou totiž blokovány ve Spojených státech. Velmi významná část raket Trident nemůže být odpálena bez kódů dodaných ze Spojených států. Takže to jsou věci, které my musíme brát do úvahy. Musíme si uvědomit, že se nás tady někdo snaží nahnat do konkrétního válečného konfliktu, který nemůžeme nemůžeme vyhrát. A je tady ještě jeden aspekt. Všimněte si toho, jak vznikla takzvaná ta balistická iniciativa, ochrana proti balistickým raketám. Česká republika v tom není. Pan premiér prohlásil, že možná bychom se k tomu přidali, ale má to jeden zásadní problém. Jedná se o výrobu a montáž těchto raket na území východních zemí. Německo má licence, Ukrajina je dostane a montáž by měla probíhat na území zemí, které jsou formálně členy NATO, ale nejsou členy té koalice balistické a vlastně tím pádem oni nechtějí vytvářet cíle pro potenciální jaderné údery na svém území. Vytváří je na území států, které nesouvisí s jejich územím. A to je problém, který by nás měl zajímat a měl by zajímat i naši vládu. A já si myslím, že tohle je takový leitmotiv, kterého bychom se měli držet. Ptát se, pane premiére, páni ministři, co děláte pro to, aby Česká republika byla bezpečná? Co děláte pro to, aby ta válka tady nebyla? Děkuji.
1: Děkuji vás, Jardovi Šlepcovi, díky vás, výborný. A nyní Jan Schneider.
4: Dobrý večer. Četli jste dneska noviny? Z kosmodromu Baikonur vystartoval Sojuz, který nese 3 kosmonauty. Jednoho kosmonauta ruského, jednu kosmonautku ruskou a jednoho amerického kosmonauta. Toto je background všeho, o čem mluvíme. Včera psali zase v novinách, kolik procent zemí odebírá ruský skapáněný plyn. Čili všechno, o čem se tady bavíme, jsou z jistého hlediska, omlouvám se, blbosti. Ta realita je trošku jinde. Druhá světová válka vznikla nad kritickou koincidencí chamtivosti a fanatismu. Ten fanatismus shledáváme, ale kdyby nebyl krmen tou chamtivostí, to znamená těmi investicemi západního kapitálu, tak by Hitlerovi pohrobci do dneška akorát vyřvávali v mnichovské pivnici. Z tohoto hlediska, když zjišťuju, jak se ten fanatismus, ten antirusismus rozšiřuje tady po celé Evropě, tak a teď mě promiňte, nekamenujte mě, tak já si myslím, že ten Green Deal je opravdu mírotvorná iniciativa, protože, jak říkal Ivan David, Evropské společenství uhlí a oceli se změnilo v Evropskou unii bez uhlí a bez oceli. Ale to je zase velká brzda válečnému úsilí, čili když tady tomu fanatismu se nic nepostaví, tak jedinou brzdou bude to, že na to prostě nebude. Že ty tančíky je možný vyrobit za použití obrovského množství zajímavých vzácných kovů a obrovského množství energie. Když nebude, tak se bude válčit jenom bombou. Já bych se tady chtěl vrátit k tomu prezidentovi ještě. Pan profesor Gerloch tady řekl krásnou věc, že prezident má mít takovou v podstatě brzdící roli. A tento chaos nastal, když on jako správný motorkář zatáhl za hemt a akceleroval. To je absolutní nepochopení nebo dokonce zneužití ústavní role prezidenta. Ještě jednou takový detail ze srovnání těch ústav vyplynul, že do roku 92 včetně měl prezident, když přišel na vládu, právo jít automaticky předsedat. Zákonodárce ve své moudrosti, jako kdyby tušil, kdo se na tom radě mocne, toto vypustil. Čili to, že se prezident domáhal, že má automaticky právo předsedat té misi do Ankary, je naprostý nesmysl, protože toto z té ústavy vypadlo. Co se týče toho zastupování, ano, to zastupování státu navenek je vlastně formální, protože neřeší to obsahové. On by totiž musel mít, on by musel zastupovat ten stát v intencích vládou schváleného mandátu. To nenastalo. Tady je velmi pravděpodobná ta obava, že by tam něco žvejknul a on by v podstatě mluvil jako prezident republiky, mezinárodní společenství by mluvil svým způsobem závazně, ex cathedra. A pro nás by bylo hrozně těžký se z toho vymanit a říct a dokázat před arbitráží, že na takový výrok, takový názor neměl právo. Mimochodem, Tomáš Garrigue Masaryk měl velké problémy s publikováním svých článků, které si musel nechat schvalovat vládou. A tak občas publikoval pod pseudonymem a pak za ním chodili ministři, říkali, pane prezidente, váš styl je tak unikátní, že prostě jsme to poznali, takže prosím vás, dodržujte pravidla. Čili to bylo jeho, které měl i TGM na sobě. Tadyhle ještě k tomu je důležitý, někteří lidé se smějí pojmu duch zákonů. Já se tomu nesměju, protože si myslím, že právě ze srovnání těch ústav je určitá trajektorie vysledovatelná a že opravdu nevede k tomu prezidentskému systému, ale vede spíše docela důsledně k tomu kancléřskému, k tomu neprezidentskému. Co se týče Ankara, já jsem tady zaslech Angara, dokonce to je taky hezký od Ankary k Angare. Tady je důležitý já to s tím vždycky otravuju, ale ono to fakt platí. Sledujte toky peněz. Sledujte toky peněz před Ankarou a po Ankaře. Tady se prostě ty peníze jednoznačně z té Evropy vysávají do Spojených států. Teďka další podobný úkaz. Prezident Trump řekl, že hormuzský průliv budou ušetřovat Američané, že za to budou vyžadovat 20% převážené hodnoty, pak teda milostivě slevil na 100% a pak to předpořil, on jako konský handlíř, to je každých 5 minut, to má jinak, že ty státy, které budou provážet ty produkty hormuzským průlivem, by se zavázali k investicím do amerického hospodářství. Takže to je zase další zdroj, jak hrnou peníze do toho umírajícího amerického hospodářství. Já skutečně nevím, kdo tam bude dělat rukama, protože ona ta schopnost pracovat se velmi rychle v těch společenstvích ztrácí. No, víme, o co jde. Co se týče takového dojmu z té Ankary, je to něco podobného, jako jsme kdysi čítávali to rudé právo, že to je vlastně všechno úplně jinak. Když říkají, že je nejsvornější a nejsilnější formě, tak to vypadá, jak tady Jarda řekl, ano, je to takový ty poslední záchvěvy, protože se rozpadá. Je tam zajímavý vysledovat vlastně ten rozdíl. A ono se to, Babiš to tak jako nakous v té iniciativě těch 9 států řekl, že by se k ním přidal, ale bez Anglie. Tady to je zajímavé, prostě to je ta střední a jižní Evropa versus ta severní divoká vzteklá lajina, Velká Británie, Skandinávie, Polsko a Pobaltí. Tady se ta Evropa v podstatě takhle štípe, že ten střed a jih je mnohem moderátnější než ten sever, který je opravdu jako docela šílený. Další věc je zajímavá, přečetl jsem a v pátek o tom budu mluvit s Kateřinou Dostálovou trošku podrobněji, doporučuji přečtení zprávu Evropské komise o Ukrajině za loňský rok. Je tam spousta žvástů, ale pak to přichází, je tam asi takových 12 bodů, které jsou velmi tvrdý a velmi adresní. Začíná to tím, že odsuzují tu konfrontaci s Polskem, kterou jednoznačně Evropská komise tam píše, že ji zavinil svévolně Zelenský. To je jako dost tvrdý, ale je to asi bod 89. A oni zřejmě počítají, že k tomu jako nikdo nedojde. Pak je tam veliká kritika ústavního soudu, soudnictví, trestně právních orgánů a dokonce tam i kritizujou, že nerespektují ochranou zónu, nějaká přírodní rezervace, kde chtějí postavit ty větrníky. Tohle to dokonce píše Evropská unie, což je zajímavé. Ale těch kritických bodů tam je hrozně moc. Souvisí to i s tím, že třeba tento týden paní Knapová v Právu, která píše jako fanaticky pro-ukrajinsky, nějak nevím, co se stalo, ale ona tam napsala jako zdrcující kritiku současné společenské situace na Ukrajině. A v podstatě to vyznělo v intencích toho, co teďka dal ten rozhovor Zalužný. Takže to vypadá, že ta Ukrajina je v podstatě asi, se tam bude něco rychle měnit, protože ten Zelenský asi bude odstraněn a vypadá to, že někdo tomu Zalužnému dělá cestičku k moci. Další věc je, že ta Ankara se odehrává v okamžiku, kdy Rusové dobili Pokrovsk. Ono se o tom málo mluví. Tam v roce 2014 Ukrajinci začali z ničeho nic budovat já nevím, jak je to vzdáleno od ruských hranic úvodních, ale říkají tomu Fortress Belt. Je to něco podobného jako v té Gaze, to znamená desítky, stovky kilometrů podzemních tunelů.